0: I v ní Světlana reagovala. To bude asi nějaký katastrofický film. Nějaká havárka, jsem dodal. A vedle nás byli snad všichni cestující a ozývalo se jen oh yeah, katastrof, yeah, oh. Co je, Michale, co říkají? Dožadovala se informace Svíťa. To je prý ta naše loď, co jsme ji nestihli. Světlana málem omdlela. A já jsem si to komentoval po svém. Díky bolševiku, díky! Poprvé v životě děkuji, že komunista nás zachránil a nepustil dřív na západ a tím žijem. Upír, ty jsi blbej. Světlanu to upřímně rozesmálo, ale zalekla se, abych si nemyslel, že s tím souhlasím. A mně to bylo jedno. Chtěl jsem si užít tu slávu dvojího života. Že jsem na západě a znovu živej. Jdem, to se musí oslavit. Jak oslavit, když nemáme peníze? Hele, ty nepotřebujem. Myslím, že v bufáči budou zbytky nedopitýho alkoholu, když se všichni šli dívat. A opravdu, projel jsem kalíšky a vypil si několik doušků, tu whisky, tu brandy, kolu a fuj vodu. A Světlaně jsem přinesl nedojedený hambáč a hranolky. Měli jsme se fakt hodně dobře. Dopluli jsme do Dovru, vylodili se a pádili do Londýna. A pak z Londýna po tříproudovce 600 kilometrů do Edinburgu. Michal ještě zastavil na čerpačce, vzal benzín, volal tetě a tam mu řekla, co se stalo. A my jsme se podruhé zhroutili, čemu jsme unikli. A znovu nasedli do auta a já pak řídil. A jel jak vozávod. Do Edinburgu jsme sice dorazili, ale hodně pozdě. Ale tiskovka vzhledem k té události toho trajektu byla posunutá. Takže novináři ještě byli na místě a hned se nás ptali, jestli jsme náhodou nebyli v tom trajektu. No to dá rozum, když jsme přijeli, že nebyli. No a tak jsme řekli, co bylo potřeba, chválili jsme naše představení a říkali, že se těšíme na diváky. Když skončila tiskovka, těšili jsme se do postele. Byli jsme fakt unavení a to moc. Jenže Světlanka těch 600 kilometrů spinkala, takže byla odpočatá. A měla nápad. Hele, pojďte ještě do obchoďáku. Chci si tam koupit svetříček, mám ho vyhlídnutej. Světlano, neblbni, zítra je taky den. Ten svetříček ti určitě nevyprodaj, neboj. Ale Michal ji neukecal. Ukecala ona nás. No a tak se šlo do menšího obchoďáčku. My jsme unavení, s Michalem se zastavili u vchodu a řekli Světlance. Světlanko, jdi a sama si nakupuj, my tady s upírem budeme stát a ve stoje spát. Vy jste fakt hrozný. Odešla a za chvíli se vrátila a zas kňourala. Mě to samotnou nebaví. Hele, to nemá cenu. Podívej, už na nás koukají, abychom vypadli, za 15 minut zavíraj. Tak pojď, zítra s tebou budu nakupovat a konečně si ho koupíš. Tak jo, ale zítra hned ráno vstanem a jdem. Ale netušila, že nepůjde. Když jsme přišli do hotelu, ubytovali se, někdo pustil televizi a tam zprávy a my skoprněli. Svíťo, upíre, to není možný, vidíte to? Když jsme tam před chvílí byli, málem si nás kvůli tomu svetříku vyhodila do povětří. Nekecej, no jo. Tam ukazovali, jak na ulici Princi Street v Edinburgu bomba zrušila obchodní dům. Ta zubatá nám dneska ale šlape na paty, co? Doufám, že tenhle barák taky nespadne. Podíval jsem se na Michala, který ležel v posteli. Michale, i ten obraz, co visí nad tebou, když spadne, tě může zabít. Musím smrt eliminovat. Žádný obraz a pod okny taky nespím. Co kdyby přiletěl meteorit? A postel odstěhoval doprostřed místnosti a já nějak dlouho nemohl usnout. Plný hrůzných zážitků. A tak jsem si vyndal potají dvě flaštičky francovky. To jsem si bral vždycky sebou. Taky to byl jediný alkohol, který nám bolševik dovolil převést přes hranice. A ty jsem si vypil a ráno jsem se probudil živej.
1: Hraje vám
2: All my music.
1: Radio Xaver.
3: Do sněmovny přišel nějaký dobrodruh. Nebyl to nějaký blázen? Nepřišel on tam s nějakým zlým úmyslem?
4: No, očividně to nějaký blázen je, tak on je to nějaký zastupitel, ano, z Prahy 7 a šel radit paní poslankyni Válkový, ale já si říkal, jestli víte, jestli se neinspiroval naším premiérem, Jak on říká, že když přijdete na nějaké jednání, tak musíte hodit na stůl prachy a zbraň. Tak jestli on si tu zbraň nepřines, aby když přišel za paní válkou, že hodí ty prachy a tu zbraň, a tu zbraň si nechal na hýzlíku a ty prachy měl možná v kapse dál.
3: No a on si šel jako vystolicovat nebo
4: to něco
3: a nechal tam někde...
4: Maria, to já nevím. Šel z nějakého důvodu na záchod a tam nechal zbraň.
3: A nechal to na pánským hajzlu, jo?
4: Já nevím. On si ještě splet ty hajzly přeci,
3: protože,
4: ne? Potom.
3: Bude mi říkat toaleta. No. Nechal to na pánské toaletě. Kdyby to totiž nechal na dámské toaletě, tak by se teoreticky mohlo stát, že tam, představte si, vedle té mísy leží ta zbraň a přijde se vyčurat paní Černochová a řekne, je, tady leží můj miláček.
4: Jo, jo, jo.
3: A ještě se na tom záchodě zamiluje.
4: A teď si představte ještě, protože on se, když zjistil, že tu zbraň někde nechal, tak se vrátil na ten záchod, vrátil se prý na nesprávnej, ale představte si, že by se vrátil na správnej, bylo by to na dámský toaletě, tam by byla paní ministryně Černochová, mazlila by se s pistolkou, viděla by muže, řekla by, co tady děláte, to je dámská toaleta,
3: a on
4: by
3: řekl,
4: a dneska je středa, já se sejtím jako žena.
3: No, to je pravda.
4: Vidíte.
3: Ej, má to tisíc facet různých, tady jo. Ten... No a každopádně už to samotný, že někdo jde do poslanecké sněmovny se zbraní. Asi jí měl legálně drženou, to je jasný.
4: To měl.
3: Ale neumí se o ní postarat, to je zjevný. A já si říkám, jestli je to poradce Válkové, tak jestli šel a říkal paní doktor, ne, doktorka, profesorka?
4: Doktorka je práv, jestli je profesorka, nevím.
3: Ne, možná i profesorka. Je paní Válková poslankyně říká, tak já vám v té věci radím to a to. A kdyby neposlechli, tak tady to je.
4: Nebo se možná inspiroval tou scénou s Slavnou z Kmotra, ne? Jak mu tam Pačínovi přichystají, připevnějí tu zbraň za to splachovadlo, ne? On mi přišel za paní poslankyni Válkovou a řekl, mám tady pro vás návrh, nabídku, kterou nemůžete odmítnout.
3: Ona teda na to nevypadá. Ona jako jak křehká, že?
4: Jo, úplně.
3: Ale je to teda divný a je to, pane holče, ostuda jako prase.
4: Je to bizárné, naprosto.
3: Jasný. A ještě je dobrý, jako ještě to, že ji nechal na tom záchodě, to je takový, jako třeba mu nebylo dobře o žaludku nebo něco.
4: Že si ji nehodil třeba mezi chlebíčky v kantýně, ne? Nebo...
3: Já nevím, co to může znamenat. Ale tak vidíme, že do sněmovny mají přístup různí lidé. Hmm.

mladá je. Ten déšť v parku bodá, všude samá voda.

Kapitola 9. Míla, zrada a početí solárních žebráků. Ellis s Herbertem seděli na konferenci k podpoře obnovitelných zdrojů, zajištění energetické samostatnosti a energetické bezpečnosti. Kdyby nevěděli to, co z analytických materiálů měli k dispozici, tak by stejně napjatě poslouchali jako většina účastníků, které zajímala nejen energetická problematika, ale především investiční příležitost. Byli mezi nimi podnikatelé, finančníci, ale pochopitelně i skupinka pozorovatelů vyslaná solárním baronem, aby zjistili, jak se laická veřejnost rychle orientuje a zda je jim dost jasné, o co se vlastně jedná. Lopata seděl vedle Edy, nechyběl ani Elegán, který se jen usmíval a neznatelným mrknutím oka pozdravil Norberta a Ellis. Celkem nejasná konference měla toho říct tolik, kolik bylo nutné, ale hlavní aspekty tohoto biznisu, či jak bude vypadat rychlý zvrat ve výši podpory, nebyl těmto účastníkům vůbec znám. Jednalo se o hrstku vyvolených, která připravovala biznis století. Několik odborníků na obnovitelné zdroje mlelo svoji písničku, jak je nutné vyrábět ekologicky, výzva podnikatelům, ať využijí státních pobídek, prostě takové mlhavé nic, které mělo spíš odradit, než povzbudit investiční zájem. Přece nepřipravovali tak výhodné podmínky pro širokou veřejnost. Nebýt toho, že se mezi přednášejícími začali objevovat skuteční experti, nikoli vtlachalové jako obyčejně, tak vše mohlo proběhnout hladce, bez valných výsledků a informací pro účastníky konference. Experti popsali celý princip do detailu, včetně neskutečně štědré podpory, kterou stát chystá uvolnit, a to na dlouhé období několika desítek let. Toho dne se v kuloárech předsálí rozvíjela zajímavá diskuze mezi těmi, kteří nebyli úplně blbí, a to byla většina účastníků této konference, že taková investiční příležitost už nebude. Stát garantuje výkupní ceny, a to na dobu minimálně 20 let, to se zdálo jako fata morgana v dnešním tržním prostředí. Takové věci nebyly možné ani za socíku, to je nějaká blbost, bylo slyšet hlasy u kávy od vedlejších stolků. Ellis jen povytáhla obočí a zajímalo ji spíše ze zvědavosti, co vše tito obyčejní podnikatelé vlastně o celé akci vědí. Věděli toho opravdu málo, nebyli vyvolení, ale měli podnikatelského ducha. Vždyť podnikali od sametové revoluce a vesměs byli úspěšní. K jedné skupince se přimotal také náš bankéř. Cítil, že to může být zajímavá akce, kde se nebude hledět na korunu a také bude nutné nějaké peníze nechat projít čistírnou, jak sám nazýval nutnou legalizaci peněz. Účty měl už na Kypru připravené, je pravda pro jinou skupinu, pro ty z klubu, ale co kdyby tady narazil na zajímavý obchod, kde by mohl zapojit i své kampeličky. Diskuze se neúčastnil, jen bedlivě poslouchal, usrkával kávu a bylo vidět, že jeho mysl je v plné pohotovosti. U dalšího stolku se rozjela hádka, když vihácký majitel firmy začal dost nahlas popisovat, že je to hovadina, aby banka půjčila tolik peněz, že nemusíš sáhnout do strožoku. Jak říkal, tomu se nedá věřit. A pak taky věř politikům, dnes je to tak a zítra jinak. Do toho já nejdu a můžete mi vysvětlovat, co chcete. Na střechy mých výrobních hal nedám ani panel, všechno moc smrdí a já nemíním ztratit vše, co jsem si za posledních 20 let vybudoval. Je to nenormální, to nemůže být možné, aby vám někdo zaručil, že budete jen inkasovat, nic vás to nebude stát a to po dobu 20 let a ještě tolik peněz. Na to mě žádná banka neutáhne, na to mě nedostanou ani kdyby do zákona dali cokoliv. Já vyrábím své postele a u toho si zůstanu. A pozval ostatní na panáka. U druhého stolku se rozvíjela diskuze trochu jiným směrem. Majitelé středně velkých firem teď neměli zrovna na růžích ustláno. Finanční krize zasáhla především je a proto se zajímali, jak přežít toto období. Jiří, jdeš do toho?
Víš, mě tam něco není jasné. Přece není možné, aby z toho byl vývar 20 let bez rizika, bavili se mezi sebou dva starší podnikatelé. Mladík z bankovního sektoru se ujal slova. To máte tak, garance jsou, je to státní zájem, to je jistota, o které se nemůže nikomu ani zdát. Proto jdou banky do toho, a to ve velkém. Co vám mohu nabídnout? Celou investici nadhodnotíte, to je jasné. Stejně se v tom nikdo nevyzná. Technologie jsou nové, pozemky drahé. Úvěr vám dám na 80% investice, ostatní musíte složit sami. Že nemáte, vždyť vám to vysvětluju. Nadhodnotíte projekt o 30% a ještě než začnete, tak máte 10% doma. Z miliardy je to 100 milionů, které vám určitě udělají radost. Abych byl přesný, nám udělají radost, protože se budeme dělit. Lehké počty. No a když potřebujete vaše prašule vyčistit, máte ji někde ve strožoku, tak na to je jiná metoda. Ale jak se tak na vás dívám, tak vy potřebujete úvěr. A o tom si můžeme popovídat v naší kanceláři. Tady je moc uší. Už o poznání tišeji si vyměnili vizitky a tajemně se rozešli. Konference pokračovala, ale část osazenstva se rozprostřela u malých stolečků ve vestibulu a už o poznání tišeji, ale horečnatěji diskutovali o tomto podivném podnikání. Jiří nemohl věřit, že něco takového je možné i na půdě, kde se pěstuje zelí mrkev na nejúrodnější půdě v Česku na Hané. Černozem, která se tam nachází, přece nemůže být takto znehodnocována. Považoval to za blbost, ale přece jen si vyslechl všechny názory kamarádů z branže, které neměly s energetikou nic společného. Debata pokračovala věcně, tak jak je to mezi podnikateli obvyklé. Dobře, vláda schválila podporu obnovitelných zdrojů a ta není malá. Mají na tom zájem, je to dost velké riziko, protože je to úplně nový systém výroby. To riziko pěkně ocenili, to je pravda, dotace na to jsou velké a jak vyplývá ze zákona, snižování výkupních cen nemůže být víc než 5%. To je slušná jistota. To víš, pár panelů na střechu rodinného domku, to je záležitost i s tím nesmyslným papírováním na pár měsíců. Ale velké stavby na zemi, tak na to je stavební povolení a vše, co je s takovou šaškárnou spojeno. To může trvat i 2 roky. No to máš pravdu, přitakal Franta, ale s tou jistotou 5% se do toho dá jít. Slyšel jsem, že velká část politiků do toho šla taky. Zrovna u nás staví pár poslanců hejtman a dokonce i nějaký šéf mého úřadu, co dělá ceny. Prosím tě, ty víš všechno, a kdo to je? A přece to je jedno. Hlavně, že do toho také šli, tím se jen potvrzuje, že je to stabilní a že nás nechtějí vydrbat jako obyčejně. Jiří pokračoval. Úvěr dostaneme, máme čím ručit a slyšel si mladého, nedělají z úvěry problémy. Víš, jak by se mi teď hodilo něco dělat? Nemusel bych propustit lidi z fabriky, bylo by kolem toho hodně zámečnické práce, prostě by mi to vytrhlo trn z paty a ještě k tomu bych měl vlastní elektřinu. Fakt se mi to moc líbí. Nevím, proč jsem si toho nevšiml dřív. A to jsem si myslel, že tato konference bude zase jenom setkání s kamarády a obsahově nic. Jsem mile překvapen.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Na všech serverech zpráva, že oni se nějak Američani domluvili s Rusama, že tam bezpečně přijede a odjede.
2: Není to taky zločin?
1: No já nevím. Oni evidentně mají nějaký kanál, jak spolu komunikují.
2: No jo, ale taková...
1: Proč spolu nevyjednávají o míru?
2: No to teda vůbec by bylo nejlepší, kdyby bylo boxerské utkání, jo, kde jeden prezident proti druhému prezidentu a který by tomu druhému natáhl, tak ty by to vyhráli.
1: Já jsem se přemýšlel, jestli něco takového bylo třeba za druhé světové války. Že Hitler jede někam, jede se podívat na bitvu u Stalingradu, tak zavolá Rusákům, Rudé armádě, prosím vás, jede se tam podívat vůdce, buďte zhovývaví. No, zná toto historie, tento způsob?
2: A ne, to, o tom já jsem nic neslyšel. Já jsem se třeba přečet o tom, že Winston Churchill, který ho všichni považují za zachránce civilizace světa, člověka, který v bezvýchodné situaci dokázal Hitlera zastavit a porazit s americkou pomocí. Představte si to, že on v létě 39, před vypuknutím druhé světové války, měl údajně, mě to říkal jeden expert, který to studoval, v britských médiích pozicí šílence, šaška, směšné figurky, protože přece celé veřejné mínění té Británie tenkrát říkalo, to je výborný, že máme toho Hitlera za spojence. Jo? On zastavil ty komunisty v Německu a teď, na co my bychom stavili nějaký váleční lodě, my teď máme kámoše, ten on nás nenapadne. Jenom ten blázen Churchill chodil a říkal, bacha, bacha, ten nás napadne. On taky proto, když vypukla druhá světová válka, tak byl okamžitě jmenován premiérem. Víte proč? No, on nikdy nebyl. Celá politická scéna Británie byla ráda, že má kámoše. No, pak bylo všechno jinak, jo, ale já tím chci říct, že ty kotrmelce jsou dost běžný, dokonce jsou to kotrmelce úplně až absurdní. Tohle by nikoho nenapadlo. Má to ještě jeden dovětek. Víte, proč on potom prohrál volby a už nebyl po válce takový slavný?
1: Už byl starý.
2: Ne, no my, co jsme vítali toho Hitlera, jsme se na toho hroznýho člověka, co měl pravdu, nechtěli koukat. No on nám připomínal, že jsme byli blbí. Jo? To nechcem, ať zaleze, ať neotravuje. Vyhrál to, to je dobrý, jo? Ale on nám dokazuje, že my jsme byli hloupí, tak pryč s ním.

0: předsedo, rychle. Kdyby tady na mém místě seděl například pan předseda Pirátů, pan doktor Řip, nevím, čemu se teď smějete.
1: Ne, nic, to je takový jenom.
0: Ale to je zbytečné. Já jsem se tady s vámi chtěl bavit vážně. A...
1: Já taky, no, ale tohle
0: no
1: nejde.
0: No ne, tak kdyby, akademicky, tak by vám řekl, že co když Putin to tady říkal, že Putin může jednoho dne vjet svými tanky k nám na Smíchov. Co když tedy on opravdu jako agresor chce i naší zemi?
1: Tak teď už asi chápete, proč jsem se smál, protože
0: nechápu, skutečně... Já se v těchto vážných debatách nikdy nesmíjí.
1: Dobře, tak já tady musím, protože jak si představa, že by ruské tanky dojeli na Smíchov, tam mě opravdu ve mně vyvolává smích. Celá tahle obava je...
0: Pane Rejchle, kolik je vám let?
1: 48, jestli se nepletu, mi bude brzo.
0: No, tak to už nezažil. No.
1: Já si 68 už, nepamatuju.
0: Oni ano. Už totiž jednou ruské, pomlčka ukrajinské tanky vjeli do Prahy a dokonce stříleli na tu budovu, na obě dvě budovy, kde dnes visí ty ukrajinské vlajky. Jenom abychom se tomu neusmívali, protože to byla absolutní realita.
1: Já tomu rozumím, ale to je stejné, jako kdybychom dneska říkali že a vzpomínali na dobu husitských válek a říkali, že jsme my byli někde tamhle v Německu, bojovali a v Polsku.
0: Prostě,
1: ne, já to nezlehčuju. Já jenom říkám, že tohle nebezpečí není v tuto chvíli reálné. Není.
0: Ale jak to víte, tak...
1: Je z jednoho prostého důvodu. Rusko, i kdyby chtělo na nás zaútočit, tak na to nemá dostatek financí, materiálu a lidí. Ta doba, kdy Sovětský svaz byl vojenskou velmocí a měl miliony mužů ve zbrani, je pryč. Dnes má Rusko momentálně, kdyby chtělo mobilizovat, tak se dostane na počet něco přes milion vojáků.
0: A kdyby chtělo mobilizovat, ono mobilizovalo.
1: No, částečně.
0: Abychom si říkali pravdu, vy tak mě trošku houpete, víte?
1: Ne, nehoupu ani trošku. No. Já vám říkám naprostou pravdu, kterou tady nikdo nechce slyšet. To znamená, že ad jedna, Rusko nemá žádné geopolitické zájmy ve střední Evropě, že by jich chtělo obsadit vojensky. Co by tady dělalo? Proč by sem šlo? Ono asi nepotřebuje víc území, nebo třeba jaksi jihomoravská ropná pole, to nemyslím, že by byl úplně jejich zájem. Za druhé, k tomu, aby skutečně se mohlo pustit do invaze, pozemní invaze proti státům NATO, tak každý odborník vám potvrdí, že by potřebovalo 6 až 7 milionů vojáků ve zbrani. Nemá a nebude mít, nemá kde je vzít.
0: Takže, a vzduchem, pane doktore?
1: Vzduchem je věc, která je zase samozřejmě v současné době neustále proklamována, že by tady na nás mohly létat nějaké rakety, ale to jsou prostě všechno věci, které jsou skutečně uměle vytvářeny, tak, aby vzbuzovaly strach. Víte, celá moderní historie Evropské unie je postavena na vzbuzování strachu. Strach z globálního oteplování, CO2, strach z viru, COVID, strach z války, Putin, co tady může nastat. Ale vždycky se naštěstí z toho můžete vykoupit. Placením emisních povolenek, placením za vakcíny, placením za zbraně. Ve skutečnosti tady žádné reálné nebezpečí nehrozí pro Českou republiku a celý tenhle teátr je hrán jenom proto, aby kdokoliv se proti tomu postaví, tak mohl být onálepkován, že v podstatě nahrává Putinovi a nahrává nějaké snížení bezpečnosti nebo snížení bezpečnosti v České republice, anebo že je to prostě člověk, který tady opravdu podporuje snahu o to, aby se Česká republika nějakým způsobem vymanila se z toho západoevropského prostoru a dostala se na východ. Ale Česká republika patří do středoevropského prostoru, nikoliv do prostoru západoevropského ani východoevropského. Hraje vám Radio Xaver.

Zpívají o tom vrabci na rokytě, že učenec je horší než dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany. A nepoučen událostmi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

Bylo to jak výbuch, jako salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva. Do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely. Jak když pustíš tygry do arény a začalo se dělat na tři směny. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

Vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby starý tchálec nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

Nikdo z nás by doma neměl Sony, 2x30W, 4 ohmy. Lidé by se hnali kam si za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom šajn o opeře a válčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když stoupíš do komory, a škoda každé

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slovy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebu,

0: leze na rozum.
1: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
2: Úterý 22. dubna 2003. Jsme na cestě do Bratislavy a je to fajn. Je krásně, sluníčko svítí a v autě je pohoda. Marie mě se sváťou vyzvedli ráno v 6:30 na chalupě a dost jsem se divila, protože přijeli ještě o 5 minut dřív, než jsme se dohodli. Ale bylo to tím, že řídila Marie, kdyby řídil sváťa, tak by určitě měli zpoždění. Ženské jsou dochvilnější než chlapy. Marie si dala se sváťou sraz v Praze na výpadovce na Strakonice u pumpy Aral. Tahle pumpa už se stala takovým výchozím bodem pro lidi, kteří za mnou do Slatiny jezdí. Tam mají sraz, většinou se sesednou do jednoho auta a ty ostatní tam nechají v pohodě zaparkované. Zatím to teda nikomu nevadilo. Jedeme zvolná, v Bratislavě máme být kolem poledne, takže není žádný kvalt. Děláme často přestávky, abych se prý neunavila. Ale nejsem unavená ani trochu. Snad to tak bude i dál. Vyhodila jsem z okýnka auta papír od bonbonu. Marie se na mě vyčítavě podívala a řekla, že za tohle svým dětem vždycky vynadala, když to někdy udělali. Ale já jsem jí vysvětlila, že na jednom papírku vypuštěném ve městě z okna nic špatného není. Naopak to má jeden velmi pozitivní aspekt. Já se tímto zvláštním způsobem starám o udržení pracovních míst metařů a dalších pracovníků technických služeb, nebo, jak se jim teda dneska říká, zkrátka těch, kteří se starají o čistotu měst a země vůbec. Například v Horažďovicích je nádherně zrenovované náměstí, kde jsou květináče s květinami a já jsem z něho nadšená. Když jezdíme s tátou nakupovat, sedím v autě a dívám se po lidech a potom, jak se chovají. Nikdy jsem neviděla, že by někdo vyhodil na zemku z papíru nebo třeba nedopalek od cigarety. I malé děti každý papírek donesou do odpadkového koše. To náměstí je tak krásné, že každý cítí a nemusí o tom vůbec přemýšlet, že tam se nepořádek prostě dělat nesmí. Když já k jinému nepořádku přidám kapku toho svého v podobě jednoho papírku od bonbonu, tak se snad nic hrozného neděje. Jen se zdůrazní upozornění, že je třeba uklidit. A možná to dělám proto, abych po sobě nechala nějakou stopu. Nemyslím to zlé, je to takový můj pozdrav lidem, kteří jednou ten můj papírek seberou. Přijeli jsme do Bratislavy a hned to začalo. Přihlásili jsme se v recepci hotelu Holiday Inn a hned ke mně přistoupili dva novináři, takže jsme si s nimi povídali ještě předtím, než jsme se ubytovali. Pak bylo další interview a po něm ještě několik. Nestihla jsem se ani osprchovat, jak jsem měla v plánu. Jen jsem si vzala na sebe jinou blůzu a upalovala jsem dolů do recepce, protože jsme odjížděli do televize Markýza na živé vystoupení v jejich odpoledním pořadu. Už jsme tam s Marí a sváťou byli, když vyšel první díl deníku. Teď nás pozvali zase, abychom vyprávěli o tom druhém. Dopadlo to dobře, pořad moderoval inteligentní mladý muž, který mi byl velmi sympatický a počínal si velmi zdatně. Myslím, že to dopadlo dobře. Večer se v hotelovém kongresovém centru křtil druhý díl deníku Mezi životem a smrtí. Byla to akce ve velkém stylu. Přišlo hodně novinářů. Kmotrem se stal ministr kultury Rudolf Chmel. Byl moc příjemný a měla jsem z jeho účasti upřímnou radost. Celý večer moderoval Norbert Mesároš, ředitel agentury VIP, který celý náš pobyt organizoval. A tenhle večer se mu obzvláště povedl. Seděla jsem s Norbertem za stolem, chodili ke mně hosté a dostávala jsem od nich dárky. Od každého stejnou krásnou květinu a pak následovalo jejich vystoupení. Někdo zpíval, jiný tančil, dojem na mě udělala taneční skupina a zároveň kapela, která používala jako hudební nástroje prázdné plastikové lahve. Je to neuvěřitelné, jaká hudba se dá lahvemi produkovat. Středa 23. dubna 2003. Dnešek byl o něco klidnější než včerejší hektický den. Byla jsem večer příšerně unavená. Ještě jsem sebrala zbytek sil, abych si napustila vanu, protože jsem potřebovala ulevit svým bolavým, oteklým nohám. Poseděla jsem se do vody a nebyla schopná vylézt pak ven. A tak jsem ve vaně zůstala skoro do rána. Když mi vystydla voda, připustila jsem si teplou a mezi tím jsem podřemovala. Voda mi opravdu dělá dobře a tak jsem po několika hodinách byla zase schopná chodit. A ráno přišel do hotelu Norbert Mesároš, který se o nás v Bratislavě stará jako o svou rodinu. Absolvoval se mnou televizní i rozhlasové natáčení, pár rozhovorů s novináři a pak oběd s moc sympatickou paní Aničkou Koznerovou, která napsala do časopisu Markýza, že by se velmi ráda se mnou setkala. Mají tam takovou rubriku setkání s idolem. A tím idolem pro paní Aničku jsem já. Když se mi něco takového stane, zaskočí mě to, neumím se chovat jako idol. A taky jsem hned paní Aničce řekla. Až se vrátíte domů do Šamorína, tak určitě budete vyprávět, jaká je ta Růžičková sprostá bába, co? Anička se tomu smála, byla moc milá a oběd v hotelové restauraci byl výborný. Paní Anička

že žiju. Jeli jsme sice v pohodě, zastavili jsme se v Ostrovačicích u Nedbálku na obědě, ale síly žádné už nezbyly. Asi jsem to přehnala. Jo, a v tom bratislavském hotelu jsem měla apartmá. Jenomže já jsem to ani nezaregistrovala. Vůbec jsem si nevšimla, že tam jsou ještě jedny dveře. A i kdybych si toho všimla, vyšlo by to na stejno. Byly totiž zamčené. Až ráno mi je pokojská otevřela a já si mohla těsně před odjezdem prohlédnout krásný pokoj se sedací soupravou a televizí. Také jsem zaregistrovala, kolik takové apartmá stojí. Se svým důchodem bych si nemohla dopřát ani jednu celou noc. Mám totiž důchod přes 7 000 a tady stála noc 8. Takže by mě zřejmě krátce před snídaní vyhodili. Nedostali jsme ani žádnou pokutu, i když policejních hlídek jsme potkali cestou několik. Dobře to proběhlo i na hranicích. Dneska už se skoro žádné kontroly nedělají, stačí ukázat pas a jede se dál. Žádné prohlídky, žádné dotazy. Mám pro tyhle chlapíky slabost. Líbí se mi uniformy a ráda si povídám s jejich nositeli. Ať už jsou to celníci nebo policisté. Nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj. Zůstaň svůj. Tohle bylo heslo mého tatínka a já si ho pamatuji celý život. Snažím se ho uplatňovat zejména při setkáních s muži v uniformách. Nemám ráda, když se policistům odporuje, když se z nich někdo snaží dělat hlupáky. Oni dělají svou práci a ještě se mi nestalo, že by auto zastavili jen tak z dlouhé chvíle. Nějaký hříšek tam vždycky byl. I svému synovi Jirkovi jsem vždycky kladla na srdce, že když má někdo uniformu, tak má právo chtít po nás věci, které nám zrovna nejsou po chuti. Nezapomeň, má uniformu, má tudíž pravdu, říkala jsem mu. A i když se někdy Jiříček musel hodně přemáhat, naučil se s policisty a celníky vycházet dobře. Já vždycky každou chybu přiznala předem a nikdy jsem s nimi neměla problém. Oni dovedou ocenit, když je druhý vstřícný a chová se slušně. Mám mezi nimi dokonce pár přátel a s některými jsem zažila hezké chvíle. Dostala jsem třeba přáníčka od celníků z československé hranice a já jim tam zase nechala na oplátku při jedné cestě přes hranice fotky s podpisem. Když se člověk chová slušně, tak se k němu ostatní chovají také tak. Ale nikdy není nutné lézt druhému kamsi. To je další extrém, který nesnáším stejně jako přezíravost a aroganci. Myslím, že dovedu brát každého člověka podle toho, jaký je. A je mi dost jedno, jakou školu vystudoval a jakou funkci vykonává. Mě zajímá jediné, jaký je to člověk. Nezblázním se z někoho jenom proto, že je momentálně třeba ministr nebo prezident. To jsou věci pomíjivé. Zůstane zase jenom to, jaký je to člověk. Proto jsem na Slovensku dala jejich ministru kultury pusu, protože mi bylo okamžitě jasné, že je to prýma chlap. Čtvrtek 24. dubna 2003. Mám radost. Dneska jsme s Marií dostali na výstavišti, kde je knižní veletrh, cenu za nejprodávanější knihu roku. Bylo to moc příjemné. Dostali jsme obě kytici a cenu skleněné auto, které má místo korby rozevřenou knihu. Nechala jsem si ji a vystavím si ji doma. Knihy byly dvě. Tu druhou si vzal Sváťa, který si ji vystaví v kanceláři svého nakladatelství. Když jsme šli z výstaviště k autu, potkali jsme Jirku Janouška s rodinou, tedy s částí rodiny, s manželkou a malým Jirkou. Je to nádherné děťátko. Hrozně se podobá tátovi. Má stejný šibalský pohled a už teď, kdy je mu rok a půl, je na něm vidět, jak jednou bude prohánět holky. Na první pohled je vidět, že se mu máma věnuje, že jejich rodina prostě funguje. Berou ho všude sebou, i když by ho klidně mohli nechat doma.
Má tam dvě velké sestry a ty by ho

0: určitě pohlídali. Ale rodiče mu dají už od nejútlejšího věku pocit, že je pro ně důležitý. Dělají to správně. Taky jsme to tak s tátou dělali a je fakt, že jsme měli se synem výborný vztah. Nikdy mezi námi nebylo ani dusno, ani mrazivo. Já na dětech okamžitě poznám, z jakého prostředí pocházejí. Děti, jimž se rodiče věnují a nenechávají je samotné, mají v očích takový zvláštní sebejistý výraz. A to je určitě to nejlepší, co rodiče mohou pro své děti udělat. Drahé hračky a krásné oblečení tohle nikdy nenahradí. Ovšem malý Janoušek má vedle lásky i to oblečení a hračky. Je to prostě šťastný chlapeček. Prohodili jsme s Jirkou pár slov o jeho případu, kdy byl odsouzený za to, že jeho dva kolegové napsali lživý článek o Libušce Šafránkové a Pepovi Abrahamovi. Jirka byl označen za původce zprávy, že se Libuška léčila z alkoholismu. Je to neuvěřitelné a absurdní. Kolik takových řečí se napovídá. Ale když se to ocitne v novinách, tak za to přece odpovídá autor, který je pod článkem podepsaný, a ne fotograf. Jirka dostal sice trest podmíněný, ovšem ten mu byl ještě o několik měsíců prodloužený a když na zvrácenost takového rozhodnutí někdo poukáže, pak soudci řeknou, že je to v intencích našeho zákonodárství. Nemohu pochopit, proč pořád u nás máme špatné zákony. Spousta lidí na to hřeší a zneužívá děr v zákonech pro své nejrůznější podvody. To pak mohou i zločiny být beztrestné, protože někdo šikovný se umí pohybovat tak, že zákon na něj nedosáhne. Proč se nevezmou jako základ zákony z první republiky nebo ze zemí, kde to funguje líp než u nás? Každému musí být jasné, že bez dobrých zákonů se neobejdeme. Každá ženská chápe, že nejdřív musí být kvalitní látka a pak teprve se dá předpokládat, že z ní budou ušité také kvalitní a padnoucí šaty. Ze špatné látky se dobré šaty...
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
2: Hrozba ruského terorismu v Česku? Nikdo nebyl zatčen, odmítá spekulace vojenské zpravodajství. Tak byl nebo nebyl?
3: No, tak to je fascinující zpráva, jako přinesl to na nějaký server, že to teda tady hrozilo, že ten člověk je ve vazbě dokonce, byl tam odkaz na vojenské zpravodajství, je to tak, nemýlím se, a vojenské zpravodajství následně uvedlo, že se nic takového nestalo a že nikdo ve vazbě není. Jo, já jako nechci kritizovat práci žádných kolegů, ale musím říct, že tady v tomhle případě jako by byl velmi obezřetný. Třeba se to stalo a opravdu to ty služby jako děsně tutla, jo. Možný to je. Nespochybnuju to, nevím o tom. Ale mám takový pocit, že tato vláda a orgány, které jsou jí podřízený, i když třeba některý ze zákona ne, ale jako fakticky, co si budeme povídat, tak kdyby tady byla hrozba ruského terorismu v Česku, tak podle mě má premiér Fiala tiskovou konferenci s Vítem Rakušanem, se zbytkem vlády, vyjadřuje se k tomu Danuše Nerudová a prostě pan Koudelka by možná jako povstal a vysvětlil by, že prostě se tady zase rozprášili ty zlí Putinovi puhunci, který nám tady jako dělají, chtějí dělat státní rozvrat a ohrozit volby. Vzhledem k tomu, že se nic takového neděje a že jsem jako od nikoho takovýhle výrok nezaznamenal, že jsem nezaznamenal takovouhle obavu, tak mám dost velký tendence o tom pochybovat. No. Tak vzpomeňte si, jak nedávno Petr Fiala, on měl ty své debaty. Ty byly fantastický, s paní Pazderkovou, to bylo skvělý. Já jsem se byl na jedný podívat, prostě skvělý.
2: Jako
3: to...
2: osobně?
3: No jasně. Bylo to fascinující, bylo to skvělý. Prostě byli tam lidi, jako který milovali premiéra Fialu. On ten sál nebyl jako moc velký a teď tam jako chodili ty lidi. Já jsem tehdy napsal do nějaký reportáže, že většinou těch lidí tvořili příznivci hnutí Spolu a tak, a že tam někteří mluvili, že tam jdou dělat stafáž. Oni pak mě ODS, celá slovutná ODS, u mě točila nějaký video, kde teda to začalo probleskujícíma obrazovkama, já jsem se cítil jak Rumburak, jo? A tam jsem říkal, že tam chodí tyhle ty jejich sympatizanti a příznivce, že proto nedostává moc kritických dotazů, vlastně téměř žádnej, já mu jako víceméně říkal, jak je skvělej. No tak to natočili a prostříhali tam jako lidi s otázkou, a vy jste tady jako placený nebo ne, tam nějaké dvě dámy řekly, že přijeli až z Friedlandu, v Liberci to bylo, a že jsou celé mokré, tak to jsem jako ocenil. Pan premiér Fiala to určitě taky ocenil, musela být strašná pecka. No a takhle natočili to video, načež měl debatu v Moravskoslezském kraji, kde se mi nějakou shodou okolností dostal do ruky na mail jejich okresního manažera, který tam psal, přijďte všichni, budeme tady mít premiéra Fialu a máme indicie, že tam budou i jeho odpůrci. Tak přijďte, ať se nedostanou do sálu a ať premiérovi vytvoříme příjemnou a útulnou atmosféru. Tak jsem říkal, tak super, dobrý, bezva. No a pak, jestli si to pamatujete, viděli jste ty záběry z té Ostravy, že jo, tak tam byli nejenom jejich příznivci Petra Fialy, kteří vytvářeli příjemnou a útulnou atmosféru, ale taky spousta těžkouděnců, kteří se starali o to, aby ta atmosféra nebyla ničím narušena, což pak se opakovalo ve větší míře v Plzni. A je zajímavé, že od té doby Fiala vždycky jako, že dřív točili ty videa, kde bylo jenom je skvělý, je bezvadný, mluví pravdu, je rozvážný a není to jako zlo, jako někdo. A teď už teda jako občas dávají na videa jako kritický dotaz, kdy pan premiér jako přijde a odpovídá kritický dotaz, tak tomu se směju. No ale pointa toho je, že na jedné té debatě, na které jsem byl, on říkal, že se jim podařilo zabránit kybernetickému útoku, že samozřejmě po nás jdou Rusové, to je jasný, ale že se jim podařilo zabránit kybernetickému útoku jiné mocnosti a to se brzy dozvíte. A asi za 3 dny prostě Čína. Šla po nás Čína, že jo, tak to byl velký útok. Takže já nepochybuju, že kdyby nám ruský terorismus jako opravdu hrozil, kdyby tady někoho zatkli a měli na to důkazy, takže by se s tím rádi pochlubili, protože čerta Rus nikdy nespí.
2: No a jak hodnotíte výkon té paní herečky s panem Fialou?
3: Já myslím, že byla fantastická.
2: Fantastická, jo.
3: No fantastická, to byla skoro tak fantastická jako pan Fiala, no. Tak, ale jako takhle nutno říct, jo, objektivně, že ona tam neexibovala, že to jako opravdu pojala a na ní bylo vidět, že má toho Fialu opravdu ráda, ona na něj tak jako láskyplně koukala, ale velmi se jako držela, jako přesto, že možná někteří lidé se šli podívat, co tam ta komička bude vyprávět. Ona to moc nevyprávěla, ona opravdu jako moderovala, dávala prostor, občas někomu vysvětlila, že už stačí, že už se ptal dost a odkázala do patřičných mezí, ale myslím si, že její výkon byl jako naprosto standardní moderátorský.
2: Počkejte, a ona tam jako nedělá legraci?
3: Nedělá tam legraci, legraci tam dělá pan Fiala. Právě. Akorát, že si nemyslí, že dělá legraci. No.

Bílá loď. Bylo to dávno, tak dávno. Obehraná písnička. Kdo ji dneska vzpomene? Já vzpomínám. Milovala sladce. Bílá loď, na jejíž sluncem prohřáté palubě jsem se plavil k ostrovům v korálovém moři. Houpal se na vlnách jejího břicha, ržál, blbnul, jako každý. Občas trochu fotografuji, jako každý. Vždyť je to hračka. Spolu se zžíravou kritikou nemám o těch výtvorech nijak vysoké mínění, ale přece jen něco nemohu nevidět. Vždyť několikrát jsem v těch neobratných vyobrazeních předpověděl budoucnost. A to není málo. Dokud vzpomínáme, tak ti, kdo odešli dřív než my, jsou stále s námi. A já vzpomínám. Splnil se mi sen. Ne, létat jsem nedokázal, ale svedl jsem několikrát navždy zastavit čas. A tady máte tu mou dívenku, bílou a hloupoučkou, jak čekala na diamantový prsten, na prince, na blaženost bez konce. A tak teď i já hloupatě věřím, že se všechny její sny tam za mořem pěn na tom druhém zářivém břehu v zelených lukách mladosti staly skutečností. Že to, o čem snila v mládí, se jí vyplnilo. Sbohem, milátku. Obrázek té ubohé služky mě učaroval. Ano, často na ně myslím. Popsat fotografii, podobně jako popisovat hudbu, je nemožné. Vzdor tomu se o to pokusím. Zdá se mi, jak tam hřadu je svlečená, že má tlustou bílou zadnici, jak to u chudých děvčat, co přichvátali do města za štěstím ze zapadlých výsek, tak mocně obdařených zdravou chutí k jídlu mnohdy bývá. Ano, je nahá. Ale ještě cudně svou hanbu zakrývá. V rozvrzaném okně otevřeném do šeřelého světlíku suší se její jediné, právě pečlivě vyprané bělostné prádélko. A holka sedí tiše a trpělivě v tom svém sklepním kamrlíku a čeká, až ty dva kousky neprávě nejdrobnějšího prádla uschnou, ona se do nich narve, oblékne šatky a konečně vyjde do rozsvícených ulic. Ale ouha, už se nutně šeří. Napřed světlá pejnova šeť, pak střední a prádlo ne a ne uschnout. Nad světlíkem klapají kroky těch, kdo šrázují užít si života jistojistě někde v okolí. Vír stroboskopických světel se míhá na rozdychtěných tvářích. Prádlo ne a ne uschnout. Už jen občas nad stemnělým světlíkem útržky hlasů, zanikající kroky, poslední opozdělci spěchají spát. Tehdy se naše služka konečně obléká a vychází nahoru na stichlou ulici, ale noc je ve svém království a nikdo už není k mání. Znal jsem ji, znal. Byla i mou milou a kolika jiných. Ta fotografie je příběh jejího života. Zkoušela se pak prostituovat, hrála v ubohých pornografických filmech o starých ženách a v 60 umřela. Temná věždba obrázku pořízeného před 30 lety se naplnila. Sbohem, milátko. A sakra, zas 10 roků přešlo od chvíle, co odešla navždy. A najednou ten její příběh
konečně vidím zřetelně. Vždyť je to můj žalostný portrét. To já jsem pořád čekal a věřil. Na co vlastně? Až poznám ženu? Až budu mít knihu? Až přijdou děti? Až za mnou přijdou mé děti? Nepřišel nikdo. Ba ani úspěch, po něm jsem za nocí prahnul, se šišatou hlavou plnou hlupáckých nadějí, ani ten sukces se nekonal, set sakra. Nesvedu si nic vymyslet, nedovedu fabulovat, jen otrocky přepisuji pradávné skutečnosti a teď vidím, teď teprve vidím, že ta služka jsem byl já. Bez konce věřící, že někdo přijde. A když jsem pak, v noci to bylo, konečně vyšel ven, všichni už byli pryč. Na oslavě, konzumu, radosti a krásy.

0: Návštěva 1 versus návštěva 2. Byla u mne Helen, jednička s hvězdičkou.
1: Byla u mě Helena.
0: Byla velmi vstřícná, kterýkoliv nápoj jsem jí nabídl, žádný neodmítla.
1: Vypila všechno, 564 korun.
0: Skvělé bylo pozorovat, jak se ten její půvabný mladý živočich sytí. Chutnalo jí všechno, co obsahovala má lednička.
1: Sežrala mi všechno.
0: Svolila, abych ji portrétoval.
1: Aby se svlékla, musel jsem ji jako fotografovat.
0: Sladce a romanticky se opila.
1: Hela byla ožralá.
0: Dovolila, abych ji líbal do klína.
1: Musel jsem ji vylízat kundu.
0: Blahem se vystříkala do postele.
1: Zmáčela mi postel, kde jsem pak musel spát.
0: Projevovala živý zájem o všechno, co se mne týká.
1: Přečetla si všechny dopisy na stole.
0: Byla krásná.
1: Byla hnusná.
0: Jeden z drobných dárků, co jsem jí věnoval, zde zapomněla.
1: Naštěstí si zapomněla odnést poslední kalendář, co jsem jí neprozřetelně dal.
0: Má božské boky.
1: Má velkou prdel.
0: Kdy ji zas uvidím? Ach, to dlouhé odloučení.
1: Mám to za sebou.

mýho talentu. A tam se slíká trochu necudně, štíhle jako dám. Je to chytrej pán. I když se tváří občas záludně, boty už nohou skop a říká, že jsem slíká.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Naším hostem je pan Václav Klaus mladší. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Jdeme dál. Je tady strašně moc dotazů, ať aspoň něco stihneme. Sledujete na slovenské volby, co říkáte na kandidáty?
2: Určitě já nechci jako úplně pitomec, jo, ale moc si nesleduju. Teda ta paní mi přijde jako dost ukrutná, takový levicová aktivistka, ale zaprvé to nechci hodnotit, že je to cizí země, je to taky jako neslušný, já taky nesnáším, když nám radí někdo jako nějaký osvícená hlava, co by máme dělat v České republice. A za druhý, já to příliš nesleduju, já skutečně jsem Čech, mě zajímá tady ta republika a co se děje ve Venezuele, jako je zajímavý, ale
1: OK, tak se tím nezdržíme. Chci se zeptat, jak se dívá pan Klaus na navrhovanou úpravu ochrany autorských práv a filtrování obsahu. Pan Klaus jistě bude vědět, co EU chystá na Facebook, YouTube, Instagram a tak dále. Otázka jasná, Radio Siesta se ptá.
2: No já nevím přesně teda, co tím ten tazatel myslí, jestli jde o to, jako ta cenzura na Facebooku a na těch sociálních sítích, která už se rozvíhá, běží, tak to jsem v zásadní opozici, chystám, dokonce jsem předložil na to v České republice zákon, aby to tady vůbec nebylo, a právě naopak. Co se týče změny ochrany autorských práv, tady si úplně nejsem přesně jistý, co ten tazatel myslí. A je to hodně filozofická otázka, jako ty autorský práva toho duševního obsahu, co byste tady mohli povídat celý večer, ale nevím, jestli by to jako normálního diváka bavilo.
1: Mimochodem, kolik tomu dáváte šanci, tomu prosazení té Facebook a těch...
2: Toho zákona?
1: Mm-hmm. Myslíte, že to má šanci projít?
2: Tak šanci to má určitě, ale jako ne velkou samozřejmě, protože takový ti všichni proevropští lídrové se jako vůči tomu budou vymezovat, co to půjde, a zastrašovat ty svoje řadové poslance. No, podepsalo to asi 34 poslanců, tuším. Podepsal bych to určitě daleko víc, ale já už jsem jako to šel podat, no, takže uvidíme. No. Jako velkou šanci...
1: To se chodí podat do zákon?
2: No jasně, určitě.
1: To se píšete?
2: Ten zákon napíšete.
1: Fyzicky máte
2: normálně papír, jako kde se napíšete sám sebe. Jako
1: a jdete vás
2: někam? Nebo? No ne, jdete ještě, buď to nesete na vlastní partaj, že vám to podepíše, jako že to podává ta strana, anebo jdete, nebo to dáte sám, anebo to dá skupina poslanců. Mm-hmm. Já jsem to vlastně dal, jako aby tam byli zástupci všech parlamentních stran, jsem se snažil teda.
1: Na komu se to dá? Teď se ptám na ten, pro zajímavost.
2: No fakt to jde na nějaký organizační výbor, co je v parlamentu, tam teda chodí můj asistent a někde ty dveře jsou a ten to tam jako podá normálně, když jdete podat daně přiznání.
1: Dobrý den, já nesu nový zákon, prosím, tady
2: ano, je. Ano, návrh zákona, dostane to číslo, a je to nahraný do systému, pak já nevím, je měsíc, než se k tomu vyjádří vláda, pak to jde jako do parlamentu, do takzvaného prvního čtení. A tam se to buď dostane, nebo ne. Ono taky je spousta zákonů, které se nikdy nedostanou na pořad jednání, jo? Protože tam je strašně důležitý, který ty zákony jsou jako daný dopředu, že se na ně dostane. Takže když je třeba máte zákon, který je číslo 60, to je teďka zákon o homosexuálech, jo? Ano, už to nechce, takže je to odsunutý dozadu a už na to jako nedojde, čili on není zamítnutý, ale tak tam jako
1: hně vzadu. Zákon o manželství osob téhož pohlaví, jasně. No a to mi ještě řekněte, pane Klausi, jde to říct velmi krátce, řekněme jedním souvětím, jaký by byl ideální stav po tom přijetí teda vašeho zákona, dělo by se co? Jde to říct nějak jako velmi...
2: To je to říct krátce, no, já nechci, aby správci a provozovatelé těch obrovských veřejných sítí, které mají statisíce, miliony uživatelů, blokovali nebo zakazovali jako tam působit českým lidem, dá se to tak říct, jo, takže zkrátka fakt, že tam nedávají nic trestného nebo v rozporu, hrubém rozporu s dobrými mravy a tak dále, tak prostě nemůžou být zablokovány z důvodu toho, že se to tam prostě někomu nelíbí.
1: No. A teď si představte, že jsem já majitel toho a říkám si, ty, tady mě poslanec České republiky, ještě bohu ví, kde to leží.
2: To chápu, ale na druhou stranu my regulujeme 1001 věcí, jo. My máme radu pro rozhlasové a televizní vysílání, která reguluje naprosto jako soukromý vztah mezi soukromou televizí a nějakou babičkou v Orlických horách, co se dívá na seriál, jo. Kecají do toho. Máme 1001 regulací na všechno. Nemůžete prodat firmu, když jste moc velký, nemůžete tohle, to nemůžete tamhle to, nemůžete říct, že do vaší restaurace nesmějí děti, že tam chodí lidi na pracovní obědy, nemůžete říct tam, nemůžete kouřit, nemůžete, jo, čili ten svět je totálně regulovaný, čili zrovna...
1: Nesmím nakupovat o svátcích.
2: Taky. Jasně, jo, čili zrovna regulovat to, kde chci hájit ústavní právo na svobodu slova a chci bojovat proti tomu, že skutečně čím dál víc lidí názorů, řekněme, konzervativních, nebo jak to říct, je z toho veřejného prostoru jako vytlačována a blokována, tak to je prostě vážná věc. Já si myslím, že lidi jako Trump a Brexit a tak dále vyhráli hodně díky sociálním sítím, protože dokavať jako všechno řešili ty velký, zvlášť veřejnoprávní média, takže dřív to bylo určující, co odvysílala v 8 televize nebo v 7:30, to bylo tématem, když řekli, že jste zlí, tak jako lidi věřili, že jste zlí a tak dále. Těžko se proti tomu bránilo. Fakt to vlastně ten internet totálně rozbil. Ty lidi vlastně si ty informace berou i tady z vaší televize, že jo, malý a tak dále, z 1001 různých kanálů. No a ti dobráci různí jako vládní si to všimli a teď je velká snaha v té Evropské unii v Americe dostat ten internet pod kontrolu. Takže oni už dělají dohody s těma Facebookama, s těma velkýma gigantama, jaký jako názory by se tam měli potlačovat, co by tam být nemělo. A teďka třeba Evropská unie celá bezostyšně s tím cílí k těm evropským volbám, jo? Který má velkou kampaň, má nový cenzory, který zkoumají, co je špatná informace, co je dobrá, co se má zastavovat. Ve Francii už Macronoví úředníci jsou přímo ve Facebooku, aby kontrolovali, že se jako maže pořádně, tam asi hlavně Le Penová a její sympatizanti. Jo? Neuvěřitelný.
1: No
2: a já jsem toho prostě zásadním odpůrcem a tak jsem, nebo právní kancelář mi vypracovala ten návrh zákona.
1: A ještě teda, pane Klausi, jak by se to vymáhalo, tady ta věc, kdyby to prošlo, ten zákon?
2: No tak je to přestupek, jo, když vás tam nějaký ten úřada, jak si, já nevím, tam něco dáte, něco třeba lehce kontroverzního, ale nikterak trestního nebo vybízejícího k nějakému násilí nebo genocídě a oni vás zablokujou, že to tam prostě dávat nebudete, takový ten názory, no tak byste normálně dal podnět a byl by to prostě přestupek, stejně jako když, já nevím, v ovci někdo, ten, kdo vás smazal, stejně jako když někdo rychle jede autem, no, tak taky třeba to auto je firemní, no, tak se dotážete, že jo, kdo to auto řídil, kdo to panu Veselýmu smazal tady tu jeho celou televizi, že jo, a proč.
1: Mě už nikdo nesmaže, ale na vlastní doméně, ale...
2: To si nemyslím.
1: Na mojí doméně?
2: No jistě, že, jak jistě, to? Že, no kdo? Tak tam ten tlak různě, co jde tou Evropou, už jde samozřejmě na provozovatele těchto velkých, těch, kterých vám udělují domény.
1: Jo, oni, tak to troši...
2: oni taky můžou dojít k tomu, že se tady publikují nezdravý názory a že prostě radši vám to odeberou. Jo? To tam určitě taky máte v těch podrobných podmínkách, co jste s těma kapitalistama podepsal, než se tady rozděl. Jo?
1: No jo, ale ještě víte, když to někdo bude dělat soustavně, tak je to pořád přestupek, nebo to může dojít do nějaké fáze, že to za to bude obří pokuta někoho, nebo
2: no tak tam vězení, je, tam zase ty pokuty jsou docela velký, jako pro toho jednotlivce, teďka není z hlavy přesně, co je tam napsaný, ale pro tu společnost je tam třeba 50 milionů až, jo, čili to zase už není tak málo. No. A kdyby to bylo jako, že to je schválně, jo, že to je nějaký závažný narušení a vědomí svobodný diskuze, jako typově, že by vypli celou politickou stranu před volbama, tak je to tam i jako trestný čin. Jo? Jako, že by se třeba domluvili ty provozovatelé, že vypnou, já nevím, Topku a Socany, protože nevím, jo, tak to už...
1: Tak, teď je tady paní Soňa Davidová, píše, pane Klausi, co říkáte na nápady oranžových žen, Valachové, Maláčové a tak dále, například dluhová amnestie, proč to dělají s otazníkem?
2: Já nejsem volič ČSSD a nikdy jsem nebyl, čili jako nechci na ty dámy nějak tady zbytečně v tuhle chvíli útočit. Já ten svět vidím jinak a hlasuji jinak a prosazuji jiné hodnoty.
1: Čili... Já vím, ale ta dluhová amnestie třeba, co tady uvádí paní Davidová, do 100 000 korun, to je přece úplně šílený.
2: No tak, že kdyby byl člověk chytrý, tak si jde rychle půjčit někam 100 000, ne jo?
1: No jo, ale ve finále to někdo zaplatí, nebo jak to bude? Kdyby toto prošlo, nedej bože.
2: tak jo, tak to máme tu inkluzi šílenou, teď jsem vám hovořil tady o té reformě financování, máme tu invazi migrantů do Evropy, máme 1001 věcí, které, jako kdybyste se před 20 lety to někomu vyprávěl, tak si budete říkat, no teď je to šílený, no, tak tohle je jaký šílený, no, jako představa, že se nemají platit dluhy a že to jako někomu odpustí. Jiná diskuze je, že samozřejmě začátkem 90. let ty dluhy byly strašně špatně vymahatelné. Bylo to naopak, jo, lidi schválně opravdu neplatili nebo pozdě hrozně a řada slušných podnikatelů s tím měla obrovské problémy. Dostali se ty tzv. Druhotné platební neschopnosti. Jo. Mm-hmm. Já znám několik mých kamarádů, mělo obrovské problémy, že jim prostě někdo nezaplatil a teďka udržet tu firmu při životě. No, ale teď se to otočilo, že jo, naopak ty věřitelé mají obrovský práva, že jo, ty exekutoři mají strašnou jakoby sílu, často si z toho dluhu naberou tak obrovskou část, čili tohle by se, řekněme zase, lehce na svátek srovnat mohlo, ale určitě není řešením, jako že lidi, kteří si naberou půjčky a nesplácejí, tak se jim to jako odpustí a jede se dál. To by...

0: znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme strašně divit, co tady jako bude.
1: Přeci vládnul.
0: Co tady bude. S komunisty, no jasně. A teď konec.
1: Tady vládnul nic takového, co tady přeci nedělo.
0: Přesně tak. Vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
1: Mluvte o sobě, prosím.
0: No, tak, no, a Ivan Bartoš... my tady máme plán těch prvních 100 pracovních dní vlády.
1: Ale nemáte ministry.
0: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně celou vládu.
1: Odborníky Ivan Bartoš.
0: Nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, koho tam bude.
1: Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
0: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Připravil nebo zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako ministr 4. země Evropské unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. Můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
1: A máte tam i to, že spackal digitalizaci 600 000 stavebního řízení.
0: Tak co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5000 online žádostí týdně.
1: Tady sice kandiduje za přísahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Ne tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
0: No počkejte, tak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadily ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje z 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
1: A Ivan Bartoš, vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení za digitalizaci?
0: Ale Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok. Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem. To řeklo, že z toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

pokročil čas. Váš poslední drink pomalu dopít. Barman už zhas, vrát nejzývá, pár minut zbývá. Na pozdrav odpoví, přijďte zas.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Postavím se dům z obilí, stěny budou ze zelený papriky. Uvnitř stůl z tvrdýho papíru, do oken světlo, jak záclony natáhnu, v krbu z hrušky pak sluncem zatopím.

0: Radio Xaver. Xaver.
1: A to nejlepší na závěr, aneb co bychom se bez Trumpa v Bílém domě nedozvěděli, a to je i financování některých českých médií. Tady v tom případě se ukázalo, že hlídací pes získal od ambasády Spojených států amerických významné peníze. Parlamentní listy se zeptali na pana Neumanna z hlídacího psa. K tomu řekl, dotace z ambasády Spojených států amerických na nás nemají vliv, tvrdí novinář, 200 000 dolarů pro hlídacího psa. Oslovený expert řekl, ztráta prestiže, pád do žumpy tohoto investigativního webu. Jak to vidíš ty? Můžeme mluvit ještě o nezávislosti toho webu Hlídací pes?
2: Tak to není jenom tenhle web. Tím, jak se to zveřejnily ty informace, velmi záslužně se zveřejnily informace o všem, co tady bylo financováno ze Spojených států, tím, jak Donald Trump zrušil tu vládní agenturu, ale ono to proudí ještě jinými směry, to ono to přes ministerstva, různá zahraniční obrany a tak dále, ale tím, že se zveřejnily ty částky, tak jakoby se ukázalo trošku, kdo je kdo, nebo jakoby co za čím mohlo stát, a pak jsou ty jakoby motivace mnohem zřejmější, že jestliže sem skutečně proudí ročně kolem miliardy na nejrůznější projekty, které se tváří velmi, velmi nezávislé, velmi bohulibě, takové ty evropské hodnoty a Open Society Fund a Bakala Foundation a podobně, to jsou všechno jako bohulibé projekty, které jako šíří svobodu, demokracii a nevím co, ale všechno je to tedy silně dotováno Spojenými státy, což je sice hezké, že chtějí Spojené státy tady mít demokracii, ale oni to samozřejmě nedělají, protože by měli přebytek státního rozpočtu a nevěděli, co s penězi. Oni dobře vědí, proč to sem dávají a proč to různě přes americkou ambasádu či přes jiné nějaké nadace sem proudí, protože to, co tady Rusové, Číňané, já nevím, kdo další, humpolácky dělají přes agenty a přes nějaké ovlivňování tímto směrem a přes nějaké hackery a dezinformace, tak Spojené státy dělají mnohem elegantněji tím, že tady jako prostě sem naženou obrovské peníze.
1: A páchají tady dobro.
2: Páchají dobro, ale oni tím samozřejmě prosazují nějaký svůj vliv, svoje zájmy, tady podporují projekty, které podporují Spojené státy a ovlivňují veřejné mínění. 4 z velkých agentů jakoby měření veřejného mínění jsou placeny z amerických peněz. Částečně, neříkám, že úplně, ale tak to je, pak z toho vzniká takový kruh, že novinář pracující v médiu, které je podporováno Spojenými státy, píše text, kde cituje různé agentury, které jsou podporovány Spojenými státy, dá k tomu průzkum, který je podporován Spojenými státy a dostane za to novinářskou cenu, kterou uděluje organizace, která je podporována Spojenými státy. Jo, to je krásný koloběh jako života a minimálně je dobře to vědět.

0: vidíš, to jsou jenom Havajdou. Pečlivě se to připravuje všechno. Veranda v lese se to jmenovalo.
1: Ano, ano. Jo, no, jo, jo, no, ty.
0: A začátek druhé půlky.
2: Jak se jmenovala ta figura?
0: To je jedno, ta moje, ale byli jsme manželé s Táňou Medveckou. A připravený za spadlou oponou, že jo, máme zahajovací dialog a tam jenom Jana Hlaváčová s náma. A já koukám na tu Táňu a říkám, Táňo, ty jsi nejsi těhotná, nečekáš? Jak to víš? Jo, to se říká, já mám takový dar, že to na ženských poznám, člověče. A co, máte jméno už na to jako? A on říkal, no ne, no tak já ještě to, a ty jsme se takhle bavili a to jméno Táňa, tam Táňo, bude se Táňa jmenovat Táňa a ona se jmenovala Káťa.
2: V tom,
0: věře. A já jí mám říct, Káťo, měla bys jít dovnitř, víš, v jakém seš stavu, že jo, tak ať jsi v pořádku. A jo, ale já v té souvislosti mě napadlo, že ona by mohla být taky jako to, no. No a teď ta opona vyjela a já říkám, Káňo, Meňa, Máňo, hele, a teď jsem jí, Fáňo, neřekl jsem vůbec, vždycky dvě slabiky a vždycky špatně. A ta dostala bubliny u nosu Hlaváčová a neřekla nic. Ne, odešla pryč, protože prostě nebyla schopna vůbec mluvit.
3: Prosím, jak to bylo s tou rejží, jak jste na toho Pepika vytvářel no, to tenkrát, to bylo pěkný.
2: Počkej, on se vždycky tak
3: pumpoval. On se pumpoval. To byl ty
2: šel to byl Vaček.
3: On se tak vždycky pumpoval v šále.
0: Já jsem odcházel vždycky do proseniové lože po schodech, tam byly plechové schody, já jsem tam odcházel a byla nějaká 20. repríza a Petrovická, když jsem zalez do té lože, tak, a tam seděl vinkář připravený na výstup a ona říká, teda pane Postránecký, i na těch zkouškách hlavních, i na té generace a teďko těch 20 repríz, vy jste ještě nikdy do těch schodů nešel stejně, vždycky máte připravenou nějakou takovou zvláštnost. Vy jste vyložený, vy jste rozený komik. A Vinklá říká, no to já to nechápu, to ředitelství tady, že mu něco takového nedají, že jo, protože to je jeho parketa, komik, a tím mě nasral, že jo, protože... Tak já jsem si počkal, a když on začal se, já jsem mu říkal, že to je první český pneumatický herec, protože on se přifukoval.
3: Ano.
0: On takhle se jako překysličil se a teď s tou vervou, že, s tím temperamentem, který měl takhle dohoněný těma nádechama, tak šel na to jeviště. A když byl nejnasycenější tím kyslíkem, tak jsem mu říkal, Pepiku, jak ty dlouho vaříš rejži?
2: A vešel pravdivě.
0: A vešel vyprázdněnej konečně jako člověk.
3: Ale tohle dělal Hudeček, když si režíroval taková to byla férie, jak šly ty scény jedna za druhou a převlíkali se na jevišti, já jsem tom teda nehrál, ale byl jsem na té generálce, kdy se to stalo. Pepa měl takovou věc, že vždycky, když potřeboval a šel na tu forbínu a potřeboval něco říct důležitě, tak se takhle chytil za klopy. A za tí klopy a takhle to všecko říkal.
4: Jo. No, máš pravdu.
3: Ano. A teď tam byl for takovej, jakože Vašut tam hrál a přebíhal a najednou ho měl oblíct do lékařského pláště nějakýho a on měl jít právě dopředu, vzít se a tam měl nějaký zásadní monolog. A ten Vašut ten plášť zapomněl, neměl ho, takže vběh za šálu, tam stál pan Dvořák v bílém plášti. Tak on z něho serval ten plášť, oblík ho tomu Pepíkovi a zapomněl na to, že ty garderoběři tady mají naši ty mají ty jehly zastrkány.
0: No jehly, pendlíky.
3: A měl ten pocit stonásobně větší. Pak ho honil po divadle, teda pravda. To jsem zažil, už to jsem viděl, jak ho hnal toho Vašuta, že ho zabije. Myslím se, že to asi nás...
0: Pamatuješ, jak nás honil Pepa Sombre v Hamletovi? Vždycky víš, když měl ten monolog, že tě máme odvést, tak nás takhle měl ruce.
4: Ano.
0: Tak my ho chytli jeden zprava, druhý zleva a on nám kroutil ty prsty a přitom naprosto perfektně říkal ty verše
2: až Vaška napadl geniální nápad. Pokračuj.
0: No, že jsme si nakydali do těch rukou odličovací vazelínu.
2: Ale takhle.
5: Kopec.
0: A on si říkal...
2: A teď on dal ty ruce a teď to udělalo. A teď on se nemohl podívat.
5: Co tam má?
0: Ne, do čeho to...
2: A teď nevěděl.
0: Co to je?
2: Víš, co ti běží hlavou, co všecko
3: tam se to patlá.
0: Do Furiante.
2: To je krásná.
0: Kdy Munzar zásadně Milanovi Stehlíkovi, který měl tupátko, protože hrál toho mladýho
2: toho
0: a
2: Václava.
0: Už byl plešatej, že jo, tak měl tupátko a on mu ho vždycky takhle klepnul a postavil mu to. A ten Milan říkal, co já mám dělat, jak já se mu mám pomstit tomu Munzarovi, že mě tohle to dělá, takovýhle věci. A já jsem mu říkal, hele, tam je takový místo, kdy přinesou panáka tomu Munzarovi a on si ho vezme a ten říká, ten dopis jste psal vy a on říká, ještě jednou to řekněte. A jak v tom rozšílení si po kapetu tu ruku,
2: jak mu to cáká,
0: po tomhle tom. A já jsem řekl, domluv se a nalejte tam med do toho panáku. Protože to nevycáká.
2: A bude dělat cokoliv.
0: A on s tím mlátil, nešel tak to vzal a hodil to do šálu. A šel bezpečně za tím Milanem. Já jsem z toho vyvázal.
6: Franto, v Hamletovi, pamatuješ, ta scéna s hrobníkem. Franta Filipovský hrobník je uvnitř v hrobě na velké scéně Smetanova divadla. My jsme každý v jednom portále a povídáme si a na určitou repliku má hrobník vyndat tu lepku. A on říká,
5: Jurikovu,
6: v té lepce, jak to je, ta lepka mývala když rozum, něco takového. No a dojde k té replice a nic, Filipovský špatně slyšel, jo, a žádná lepka nikde, ale dlouho. No tak já hrál Horácia, ten jenom poslouchá. Že jo? Ten je tam od toho, aby to ten Hamlet mohl komu říkat. Tak jsem si říkal, já to zachraňovat nebudu, já se na to vyprdnu. Jo? A si s tím Franta poradí. A Franta si poradil a začal. V tom hrobě je možná lepka. Začal v tu chvíli, to slyšel Filipovský a vylítla lepka jak granát. Vylítla ven a začala se kutálet k orchestřišti. Místo, aby vstál, šel a zved si tu lepku, tak se tam Filipovský, aby nás jako neviděl, tak se plížil. A to byl konec.
3: Já jsem v tom představení hrál jednou, zaskakoval jsem tady Ježkovi, za přítomného Petra Štěpánka s Václavem. Do dneška nevím, jestli jsem dělal Rosenkrance nebo Guildensterna, to je jedno.
2: To je podle toho, jak jsi to hrál.
6: My jsme věděli přesně.
3: Kdo je kdo. Ale já měl tak sevřenou prdel z toho všeho, protože a strašný nervy. A on mi ten macháček, tak jako ta byla zkouška, tak to proběhlo a já jsem Hamleta znal ještě z těch varů, takže to pro mě nebyl zas tak velký problém. A teď se to odehrálo a ten macháček tam nebyl a já jsem si říkal, sakra, to je špatný, no tak to je děste. A on byl tady u Lužického semináře a já jsem šel od Vacka, tenkrát to byly ještě potraviny a nesu dvě tašky a on proti mě. Já říkám, dobrý den, pane režisére. A on, dobrý den. A minul mě a tři kroky asi a najednou se otočil. Knope! Já jsem se otočil a on říkal, vysoko! Vysoko! Já jsem říkal, to byl výkon. A on říkal, ten hlas musí od tři tóny níž.
7: Já jak byl ty nervy, tak já byl ještě vejš.
2: A že jste vzpomněli Smetanovo divadlo. My tam hráli Nápadníky trůnu, že jo, Ibsena, v kůžích. A bylo všecko otevřený. A jak ta technika, všichni, celý ten personál je zvyklý, že ty šály jsou dole, tak my s Luďkem Munzarem obrovský dramatický dialog nahoře na takovém cimbuří a já najednou vidím, jak jde hasič od, vlastně z horizontu úplně vzadu a nese si pivo. Půl litr piva. a šel a tak ho fascinoval ten půl litr, že se nepodíval, jestli se kolem ní, ale aby to nevylil. A prošel takhle. A diváci si možná říkali, to je scizák.
8: Tak když se pravda vloudí na jeviště.
2: Ano, ano.
8: Jsme po nějakém představení Hamleta nějak byli v klubu a ten Macháček byl děsně nerůdný, že jo. Přišel a říkal, všechno je to zkažený, jo, to je, všechno je to v pytli. A co se stalo, co jsme provedli, to jsme byli tak otřesný, jsme se po sobě koukali, nechápali jsme, jako o co jde, že jo. Až pak z něj vypadlo, máš vopar. Jak může mít Hamlet vopar? A všechno bylo zničený tím pádem.
6: To přecházení přes jeviště, něco se hrálo v komedii, byla to nějaká Srágora, jo, režíroval to Karel Svoboda. A přišel Kemr, který v tom nehrál, v tom svým dlouhým plášti skoro až na zem, v tom civilním hacafraku, a v portále povídá, je tady Voska, potřebuju s ním mluvit. A inspicient mu povídá, je teď na druhé straně, za chvilku půjde na scénu. No to já spěchám. A šel a přešel normálně, to jeviště, jak oni hráli, v civilu normálně přešel. Heď, všichni koukali, co, a on si toho nevšímal a prostě vyřídil si to svoje. Hlášení, průšvih a byl na koberečku. Komise byla ředitel Ornest, režisér Karel Svoboda, ještě někdo k tomu, za KSČ nebo za ROH, to nevím, tam byli, a přišel Kemr. Chtěli mu dát důtku a 500 korun pokuty. A on jim vzal vítr z plachet, protože přišel a říká, za prvé se kaju, samozřejmě zaplatím 1000 korun, je to nehoráznost, co jsem udělal, a měl monolog on, jak je to hnusný, a oni neměli co říct. Rozumíš? Tak byli úplně zoufalí. Takže děkuju vám, děkuju a naschledanou. A ten Svoboda, který byl na něho nadržený, tak povídá, no ne, tak už málem odešel Kemr, tak říká, no nezlob se, Pepíku, ale to je jako kdyby si šlápnul do obrazu Rembrandtovi.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, díl 26. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den.
1: Natáčíme tento 26. díl těsně před 17. listopadem. Předpokládám, že všechna ta léta po sametové revoluci ten 17. listopad pro vás osobně hodně znamená. Co všechno vy připravujete, váš jako soukromý program na 17.
2: listopad? Tak já shodou okolností musím promluvit na nějaké velké konferenci v Ženevě, takže toho 17. tady nebudu. Ovšem, jakkoliv to je klíčový milník našich moderních dějin, tak já myslím, že jeho slavení dneska už začíná být velmi, velmi sporné. Ta Národní třída už byla dávno ukradena a já myslím, že tam jít nemá smyslu, protože tam se člověk může potkávat s lidmi, kteří využívají této chvíle jakékoliv příležitosti, aby pískali na někoho, hrozili na někoho a tak dále. A to, jak tam někteří politici chodili v 5 ráno, v 6 ráno, to prostě pošlapání našich dějin. A já myslím, že ta Národní třída už bohužel skončila. Já jsem mluvil z těch 30 let 20krát nebo kolikrát na druhém místě, které je spojeno s tím 17. listopadem, a to je Hlávkova kolej. To znamená, to je to připomenutí toho prvního 17. listopadu 1939. A tam jsem mluvil mnohokrát. No teď v poslední době už myslím, že nevím, co se s tou Národní dá dělat. To si uzmuli určité anarchizující skupinky a mě to nebaví a netěší.
1: Dobře, ale to, co každý si neseme v sobě, tak to nám nikdo neuzme. Tak teď by mě zajímalo, na co vy si nejčastěji vzpomenete z toho období těsně před revolucí, během revoluce, anebo možná po?
2: No tak to je teď na knihu, takže zrušíme všechna další témata dnešního rozhovoru.
1: Já jsem v klidu, mě to moc zajímá.
2: Při a po, abych vzpomněl, to nevím.
1: Tak před,
2: tak
1: začneme.
2: Já bych hlavně řekl to, že 17. listopad pro dnešní generace nebyl žádný blesk z čistého nebe. Prostě všechno už řekněme v průběhu celých těch 80. let a zejména v jejich druhé polovině směřovalo k tomu, co se stalo 17. listopadu. To je moje první teze. Já už jsem několikrát citoval slova mého přítele Dušana Třísky, který potom se mnou byl na ministerstvu financí, a ten říkal, no ten rok 89 už byl tak horkým rokem, že my s Klausem už bychom si nedovolili ten rok vzít ani den dovolenou. Protože se jako každou chvíli čekalo, že se něco přihodí. Tak to je pro ty první poznámka, kterou já bych chtěl říci. Druhá snad důležitá poznámka je, že tváříme se strašně hrdinsky, ale ze všech zemí střední a východní Evropy, bývalých komunistických zemí, tahle ta změna u nás proběhla až jako předposlední. Ve všech dalších zemích už se něco stalo dříve než u nás. To je prostě otázka, kterou bychom si také měli nějakým zásadním způsobem zodpovídat. No a třetí věc je, že se nám unikátně podařilo hned rychle něco potom udělat. Já myslím, že svou roli sehrála pro ten start, svou roli sehrála skupina lidí kolem Václava Havla, která už nějak spolu byla organizovaná, uměla se svolat a tak dále. A proto hned ty následující momenty už jako se začala rodit něco, co se pak pojmenovalo Občanské fórum a co potom tahlo ty první chvíle té transformace. To jsou tak ty tři věci, které bychom měli teď zmínit.
1: Řekněte mi, pane prezidente, v které chvíli, v kterém okamžiku už jste si sám pro sebe řekl, teď už se to zlomí, teď už se to nemůže vrátit. To bylo toho 17. listopadu v okamžiku, kdy jsme se dozvěděli, že se něco děje na Národní třídě.
2: No tak zaprvé já myslím, že já už jsem ten zlom cítil v tom roce 89. To se mi zdá naprosto evidentně. Já jsem měl tu čest být v Polsku, teď nevím, které to bylo přesně datum, v září, neboli dva měsíce před tím listopadem. A zažil jsem tam najednou víkendovou změnu vlády a Polsku už se k tomu schylovalo, tam byly ty kulaté stoly už od léta. Ale já jsem tam shodou okolností byl a přijel jsem do Polska nočním vlakem a čekal na mě na nádraží někdo jiný, než na mě měl čekat. Já jsem říkal, kde je ten a ten. Ježiš, to pak to nevíte, ten se včera stal členem vlády. Jo, prostě najednou celá řada mých známých polských se najednou dostala do té první revoluční vlády, postkomunistické vlády. A já jsem je měl připraveno při týdenní návštěvě, že navštívím toho. No a já místo, abych chodil do zapadlých komůrek Akademie věd a vysoké školy, tak jsem prostě najednou chodil k ním na ministerstva, kdy oni tam měli najednou hromadu sekretářek a podobně. Cítili se nesví v té své roli. No nicméně já jsem si ten zlom Polska prošel a tak jsem se jako vracel s tím, že takhle nějak to bude dopadne u nás. Takže já ten zlom cítil, že nastane, když jsem fakt věřil, že to bude jasné. Já shodou okolností jsem potkal svého syna, který se vracel z té studentské demonstrace u nás na sídlišti na Proseku a ten byl zničený, zděšený, bílej, zelený nebo já nevím co, protože prožil tu brutální akci té policie. No tak teď už se mi zdálo, že něco je. A můj starší syn tehdy pronesl větu, kterou už jsem možná i tady opakoval, ale on řekl tu slavnou větu, když mě to dopovídal před domem, to má 9:30, 10 večer nebo něco takového na sídlišti, tak říkal, no a teď my děti už jsme udělali, co jsme mohli a teď musíte vy, tatínkové. Takže to byl pro mě takový další impuls k tomu, že se to obrací. Mně se spíš ptají na otázku, jestli jsem se bál, že se to někdy zvrátí zpátky, a to já bych řekl, že ne. To se mně už zdálo, že to jelo po jasné koleji a mohlo to mít své zádrhele, ale myslel jsem, že ten proces už je hotový a konečný. Ten komunismus už byl slabý, slaboučký, ochablý, zemdlený, unavený, nebyl schopen ani ochoten se účinně bránit. Já jsem viděl, že už nebyl schopen významného odporu a proto provokoval jsem některé rádoby revolucionáře, když jsem říkal, že komunismus nebyl poražen, ale spíš se zhroutil sám. Takže to je můj známý výrok, já si za ním stojím.
1: Když vás tak poslouchám, přemýšlím nad tím, kolik jsme slyšeli v té době nejrůznějších výroků a krátce po sametové revoluce z úst tehdejších členů Občanského fóra, posléze politiků a směrem k budoucnosti. Mnohé to byly výroky, které ti politici nikdy neřekli, ale nějakou dobu, někdy desítky let se s nimi nějakým způsobem tahli. Což je možná i případ vašeho opasku, není to tak? Protože se říkalo, Klaus říká utahování opasku a ten výrok nejde dohledat, ale kdyby se vás tenkrát někdo zeptal, zkuste odhadnout, kde budeme v roce 2022, zajímalo, co byste řekl? Budeme na úrovni Švýcarska, Rakouska?
2: To bych zaprvé na tu otázku protestoval, že by se měli zeptat některých našich futurologů, jako známého prognostika futurologa Miloše Zemana, to bych je rovnou v tom listopadu 89 poslal za Zemanem, aby jim odpověděl. Pro nás nebyla otázka, co bude v roce 22. to uvažování bylo více krátkozraké. To tam spíš provokoval Komárek, Walter Komárek se svou markou za 3 koruny, nebo já nevím za kolik. To nás provokovalo a to my jsme ekonomové, někteří jsme věděli, že prostě nesmysl, věděli jsme, že to bude proces, který bude trvat určitou dobu, a to ještě s vědomím dvou věcí. Za prvé, že bylo evidentní, že se ten Západ nezastaví úplně, aby na nás počkal, to je naprosto jasné. A za druhé, očekávali jsme různé brzdičky, ale že budou tak silné, jako to, co se nastalo dneska právě v dnešní době se všemi zelenými díly a různými bláznivosti Evropské unie, tak to se špatně odhadovalo, to nemůžu říct.
1: Víte, pane prezidente, já se ptám vlastně na to, kam jsme došli, nebo jestli jsme došli tam, kam jsme chtěli. Pozoruji mezi občany, a že s řadou z nich hovořím, že spousta lidí není spokojená tam, kde ta naše země je. Jiná skupina lidí, a ne úplně malá, si myslí, že se kruhem vracíme někam, kam bychom určitě nechtěli. A tak se ptám přímo, jste zklamaný z toho vývoje? Píše se teď rok 2022, bavíme se v listopadu.
2: Já jsem realistický politik. Já bych nepoužíval slovo zklamaný, nesklamaný. Prostě já vážně říkám, že jsme v úplně jiné situaci, než v jaké jsme uvažovali v době naší sametové revoluce, že budeme. Prostě mysleli jsme, že ta společnost bude v roce 2022, kdybychom si zrovna vzpomněli na rok 2022, že bude tak svobodná, že bude nepřetržitě směřovat k větší prosperitě, větší celkových svobodách, jak se nám to zdálo na počátku, ale tenhle proces se zastavil, takže dneska jsme někde úplně jinde, než jsem si já v roce 1989 myslel, že budeme.
1: Mohl bych vám teď odfajívkovávat nějaký seznam toho, kdy jsou naše svobody kráceny. Možná by to začínalo nějakým protikuřáckým zákonem, končilo spalovacími motory, nevím, Bůh ví čím vším. Co je ta záležitost, co je ten element, který nás formuje do té situace, v jaké teď jsme? Jak je možné, že toto vítězí?
2: Tak zaprvé bych řekl, že nejsme nositeli těchto myšlenek. Prostě zvítězily další ideologie a další izmy. My jsme si mylně mysleli, že všechna tato omezení svobod jsou výlučně spjata s jediným možným systémem a s jednou jedinou ideologií, to byl ten komunismus. A mysleli jsme většinově, že prostě když nebude ten komunismus a zapomeneme na všechny marxismy a takovéhle věci a zrušíme systém jedné strany a tak dále, takže už bude všechno v pořádku a bude svět s jistým samovývojem se pohybovat vpřed. Prokazuje se, že to tak není. Prostě, že pořád s námi bojují nejrůznější izmy a nejrůznější ideologie, které chtějí omezovat naši svobodu. A my jsme mylně mysleli, že to je až tak moc spojené s tím komunismem, prostě není. Já musím říci, že jsem brzy, raně prohlédl, že zhouba přichází ze strany zelené, když už mírně polevila z té strany červené nebo rudé. A to jsem věděl opravdu od roku 70-72, když byl založen ten Římský klub a vyšla ta jejich Bible Limity růstu, tak v tu chvíli já jsem to zlo té zelené ideologie viděl. Bál jsem se jí od samého počátku. Že bych si někdy mohl myslet, že může kvést tak mohutně, jako se rozkošatěla prostě dneska, to mě určitě tehdy napadnout nemohlo, ale že jsem v tom hlubokou hrozbu prostě viděl, a ukázalo se bohužel, že to je tak. Takže i tahle ideologie zakáže, zabrzdí tisíce věcí a jestli teda něco mě děsí v posledních chvílích, tak je to zrovna právě teď probíhající stávka na našich některých vysokých školách za klima, nebo já nevím co. To prostě je úplně směšné, úplně nedůstojné a jestli někdo si myslí, že ta zelená ideologie je horší, než byla ta hnědá, anebo než byla ta rudá, tak to já myslím, že začínala stejnýma okupacemi, ty začínaly stejnými okupacemi škol, jako to vidíme dneska u našich zelených.
1: No, na toto se pojďme podívat, protože ta stávka některých podotýkám vysokoškoláků by mohla být takovým dalším levelem toho, o čem mluvíte, jestli tomu dobře rozumím. A já jsem teda se díval, víte, pane prezidente, na jejich web, jenom co tam mají třeba program, jak to všechno bude probíhat a já ocituju několik věcí z toho jejich programu a zajímá mě váš názor. Třeba pondělí v 16.30, jo, video o Křetínském, věřte, nevěřte. V úterý v 19 hodin čtenářský kroužek, tam budou mít čtení z feministického románu Křehkost a debata o ekofeminismu, například. Ještě vydržte. Pak jsou tady zajímavosti typu také v úterý, jo, budou se dívat na film, jak dlouho začnou pejska pálit nožičky, když stoupí na dálnici od Anny Petru Želové s následnou debatou. A taková hezká tečka z toho výběru mého, abyste věděl, co se tam bude dít, přednáška Lenky Klodové z kurzu pornostudií s tématem ekosexualita a obnovení lásky plného vztahu k zemi. Já bych vás prosil, abyste se tomu nesmál.
2: Ne, protože... Já se tomu nesměl, že já jsem to také viděl a já to taky mám někde vytisknutý, že nepotrhával jsem si to, jen jsem tak očima
1: prolítával před
2: těmihletěmi názvy, ty jsou neskutečné, ale já znovu varuji, to v těch 20. letech, když začínalo to hnědé hitlerovské hnutí, tak se lidé taky smáli těmhletěm věcem. A zrovna tak se smáli někdy, když se rodilo to hnutí komunistické. Já to vůbec nepodceňuji, já to považuji za zásadní formu ohrožení našich svobod.
1: Když jsme u těch požadavků, které mají studenti, tak já například, vláda si musí vytyčit řešení klimatické krize jako prioritu. Vláda musí co nejdříve představit konkrétní kroky k dosažení bezemisní budoucnosti. Už jenom tyto dva požadavky, je to legrační, pane prezidente?
2: Ne, není to legrační. To zelené hnutí dlouho hledalo svou nosnou myšlenku. Ono opravdu možná začínalo čištěním studánek a říček a potůčku a tak dále, ale to jim prostě nestačilo. Tak dlouze hledali nějakou nosnou myšlenku. Nejdřív mysleli, že to bude ta ozonová díra, ale to taky prostě nestačilo. No tak utekli k té změně klimatu, že to je bezvadná věc. To se nedá nahmatat, to se nedožijeme. Jestli se něco bude měnit, tak to bude za 100 let, to už nikdo nebudeme žít. To určitě pořad XTV bude existovat, teda, ale za těch 100 let. Takže to oni získali naprosto geniální myšlenku, se kterou se dá politicky zle hrát. Že to je nesmysl, že lidmi způsobené globální oteplování neexistuje. Že sice jsme ve vzestupné fázi teplotního cyklu, když se naše planeta posouvá z té malé doby ledové, která nás trápila v závěru středověku a počátku novověku. To je naprosto jasné, ale s lidskou aktivitou to nemá nic společného. To, že se podařilo těmhletěm šíleným lidem vnutit lidem myšlenku, že to způsobuje člověk, je pro mě konec světa. neumím se s tím vypořádat. Boju s tím nekonečně dlouho. Už před 15 lety jsem napsal svou knížku Modrá, nikoli zelená planeta. Mám pocit, že všechny ty myšlenky, které jsem tam řekl, bychom mohli přečítat dneska platí. Nevím, nedojedu si to vysvětlit, ale lidi jsou pomílení a tyhle ty studenti zvlášť. Všimněme si ale, že jsou to primárně studenti z měkkých oborů. Jsou to studenti různých filozofií, sociologií, gender studies, evropských studií a tak dále. Není
1: pane
2: to ČVUT a podobně.
1: Já k tomuto chci takovou drobnost citaci z článku Ivo Strejčka.
2: Našeho kolegy, ano.
1: Ano. A já, on to říká velmi hezky. Není vůbec žádným překvapením, že do stávky okupující auly škol vstoupili studenti škol uměleckých, škol nabízejících výuku sociologie a takzvaná evropská studia, budoucí právníci a pedagogové. Na seznamu zúčastněných vysokých škol naopak chybí školy s technickým zaměřením budoucí stavaři, strojaři nebo elektrotechnikové. A já myslím, že to pan Strejček vystihuje dobře a vy mě řekněte, čím to je.
2: No tak ty měkké obory, ty se nemusí tolik studovat. Ty prostě, to nejsou vážné věci. To je prodlužování podivného pobytu ve školách pro spoustu lidí, kteří by v normálním systému těžko udělali maturitu. No a teď dnes, když už tu maturitu díky měkkosti našeho systému dneska na některých školách snadno udělají, no tak se s nima něco musí dělat a oni nechtějí do práce, no tak studují tyhle ty obory. To já jsem nemilosrdný v této věci.

0: nesmíme dodávat na Ukrajinu další zbraně. To je v současné době jenom prodlužování utrpení a krve pro lidi, které už nikam nevede. Přece všichni víme, že ta válka je u konce, všichni víme, že ji Ukrajina prohrála. Proč tam budeme dodávat další zbraně? Víte, já jsem viděl včera zprávu o plnění...
1: Prohrála.
0: No jednoznačně, no. Tam už není co řešit dál.
1: Ale tak pane doktore, teď se bavme teda jako solidně, tak nekapitulovala zatím. Takže i zatím neprohrála. Zatím ten zápas běží, to mě překvapuje, že zrovna vy, jako sportovec, ještě je 20 minut do konce a vy už říkáte, že Sparta prohrála.
0: No tak ono je taky o tom, že je 20 minut do konce, prohráváte 10-0 a můžete přijít ještě o další klíčové hráče, které na hřišti máte pro ten příští zápas. Prostě pokud Ukrajina neuzná tu situaci a nepodívá se realitě do očí, tak přijde o další území, přijde o další stovky tisíc lidí. A já vždycky říkám, podívejme se na tu válku, ne očima 4. září 2025, ale 4. září 2028. Kde budeme za 3 roky, pokud budeme dál tam lifrovat zbraně a peníze, kde budeme za 3 roky? Ukrajina přijde o další stovky kilometrů čtverečních svého území, přijde o další 100 000 lidí a jinak budeme tam...
1: A co vy to vlastně naznačujete? Vy vlastně říkáte, že Putin už si svůj obsadil, že tím to skončilo a že když budeme dodávat zbraně, bude pokračovat válka, takže on bude obsazovat další.
0: A jasně, samozřejmě. Samozřejmě. Tak to je, kdybychom uzavřeli ten mír před 3 lety, tak Ukrajina měla celé Záporoží a celou Chersonskou oblast. Zcela jednoznačně. A v Istanbulu 2022 v dubnu byla na stole dohoda, která už byla parafovaná, byla předložena ukrajinskou delegací, to je naprosto prokazatelný fakt, kdy v podstatě by Ukrajině zbyla celá Chersonská oblast, celá Záporožská oblast a ta Doněcká a Luhanská oblast by měla vysoký stupeň autonomie a mohla by si vyhlásit referendum. Jediné, o co by Ukrajina přišla, by byl Krym. A tehdy Boris Johnson přijel a řekl, nikoliv, my to nebudeme podepisovat, budeme válčit dál. A výsledek toho jsou 100 000 mrtvých a obrovská ztráta území. Čtvrtina území Ukrajiny je v tuto chvíli pod kontrolou.
1: Takže vy vlastně úplně na férovku říkáte nechat Putinovi to, co chce a složit zbraně.
0: Protože lepší už to nebude. Lepší už to nebude, pokud budeme pokračovat, tak jediné, čeho dosáhneme, budou další oběti, další promarněné miliardy a další ztráta území.
1: A kde máte jistotu, že on teda, když se mu to teď přiřkne, že nebude chtít další a další a Kyjev a posléze Košice, Bratislavu a Průhonice.
0: Přijede
1: to není, pane doktore, vůbec k smíchu?
0: Mě, pro mě to k smíchu je.
1: Fakt,
0: je. Fakt. Protože tohle tvrdí lidé, kterým nejde o vůbec naši bezpečnost, o naši budoucnost. Tohle tvrdí lidé, kteří chtějí jenom pokračovat v těch zbrojních kšeftech.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Radio Xaver. Xaver Radio.
1: Na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
2: Já to poslouchám.
1: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
2: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála $35. V 80. letech jsme byli kolem $300 za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo $850 za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
1: V rozbouřeném světě.
2: V rozbouřeném světě.
1: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou, pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak soudru Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
2: Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách. Že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.

0: vtrženo sečteno a Miroslav Korecký. Vítám vás po čase. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kde máte hokejový dres?
1: No už jsem odložil, nerad. Jako. Ani mým dětem se z toho špatně svlékalo, ještě chodili v pondělí, myslím, že byli ještě v dresech ve škole a pak v úterý ještě říkali, že to už jsem řekl, to už stačí snad.
0: Já jsem viděla, jak jste intenzivně fandil, to jste si užil. No jo, všichni jsme si užili.
1: Všichni, ale jako pro ty děti je to jako historický zážitek. Já když si představím, že bych v jejich věku viděl zlato doma na krku našich hokejistů, tak
0: to se podařilo. Já jsem taky byla na hokeji a představte si, bylo to velmi zajímavé, protože já jsem byla ve Skyboxu, hnedka vedle Skyboxu, ve kterém seděla naše vláda a bylo hrozně zajímavé pozorovat, jak se dělá PR, jak přišel pan ministerský předseda, usedl společně se svými ministry a teďka naběhla kamera, naběhl fotograf, fandíme, tu dvoječku vína pojďme dát stranou, to by nevypadalo dobře, tak schovat.
1: Ústřit se schovat.
0: Ústřit se jsem teda nevěděla. Ale tak to bylo takové zajímavé, i když to PR, Petr Pavel také má velmi intenzivní PR a moc mu to nepomáhá. Někde jsem zaznamenala, že mu...
1: Nějaký pokles. Tak když kvůli tomu nemusel opakovat zápas, že se to nepovedlo na poprvé natočit, tak ještě jednou to odehrám kluci.
0: Tak teď už nechám mluvit vás. Začneme ano, Petrem Pavlem, který ocenil generálního tajemníka NATO Stoltenberga, udělal mu řád TGM třetí třídy. Proč zrovna třetí třídy? Jsem si tak říkala, jich pět těch tříd, tak jako zlatá střední cesta? Nemohl se rozhodnout?
1: Tak možná, aby tam byl ještě nějaký možný posun, kdybych jsme mu chtěli dát ještě lepší, ale je vtipný vlastně, že Petr Pavel se svojí minulostí agenta proti NATO předává vyznamenání člověku, který v mládí byl velký aktivista proti válce, proti NATO a tak, takže jak se ty lidské osudy zašmodrchají a teď jsou to oba zasloužilí tady funkcionáři NATO a Západu a demokracie, tak to tak chodí, no.
0: Určitě jste zaregistroval slova Jense Stoltenberga o změně používání zbraní pro Ukrajince, kteří by třeba právě ty americké zbraně mohli používat tak, že by mohli bombardovat Rusko, ruské území. Co jste na to říkal? Může to být eskalace konfliktu, nebo to ten konflikt třeba nějak uklidní?
1: Je vidět, že v situaci, kdy jakoby Ukrajincům se stále méně daří na frontě, Rusové postupují, byť ne rychle, ale setrvalé, kousek po kousku, pár vesnic tu a tam a jakoby, že ta nervozita stoupá, no, na obou stranách samozřejmě, protože Západ tedy najednou vidí, že celou tu politiku, do které nainvestoval spoustu energie, ale i peněz a zbraní, tak najednou, že to jde nějak vníveč a tak se to snaží tímhletím způsobem nějak zvrátit. Do toho francouzský prezident Macron se svými světovládnými nějakými nápady, jak skutečně zasáhnout tam vlastními vojáky a podobně, ten se skutečně chopil své role v Evropě velmi, velmi dynamicky. No, je to rozehráno hodně divoce. No. Je jako v situaci, kdy tady má každá velmoc tlačítko se sjedenými zbraněmi, tak si tam už zasahovat dovnitř ruského území. Z hlediska Ukrajinců to samozřejmě chápu. Oni jsou napadení, tak oni samozřejmě mají plné právo zasahovat svého nepřítele v jeho nejcitlivějších místech. Ze strany Západu je to věc, která by se měla vážně zvažovat, promýšlet.
0: Ale kde to skončí?
1: No s tím, jak najednou začaly být jakoby úvahy o tom, tu a tam ojedinělé výroky, že by se mělo jednat, ale mezi tím zase se jako zase utichly, zase najednou se začíná mluvit o tom, že tady se bude na Rusko útočit i na jeho území.
0: Byli jsme v Budapešti za maďarským premiérem Viktorem Orbánem, ten tu válku na Ukrajině vidí samozřejmě jinak, to všichni vědí, že jeho názory jsou protichůdné, ten by konflikt na Ukrajině naopak izoloval, neeskaloval a mimo jiné pro XTV řekl, válku na Ukrajině musí od generálu převzít politici, kdyby byl Donald Trump prezidentem, tak válka není. Evropská unie nás vydírá, chceme ji změnit, ne vystoupit. Co si z toho vyberete?
1: Tak
0: je něco, s čím třeba vyloženě nesouhlasíte?
1: Tak skoro bych řekl naopak. No. Jako, v podstatě od začátku té války bylo jasné, že jako, tady to pořád nějaké hry na... jednak pomáháme Ukrajině, ale jednak se snažíme jakoby, nějak uvažovat o tom, že kdyby se něco dalo dohodnout, ale nikdy se nic nedohodne, pokud do hry nevstoupí silná Amerika. A tady prostě Joe Biden na to nemá evidentně, jako dává ruce pryč, nebo jestli je to záměr, ať se to tam jako bez naší účasti nějakým způsobem vyřeší, ale myslím si, že Donald Trump, pokud by byl zvolen prezidentem, měl by být jeho velkým úkolem ukázat se jako státník a jakkoliv je to člověk velmi nevyzpytatelný a kterého se tady bojí půlka světa, že je schopen úplně všeho, tak za jeho skutečně vlády v Spojených státech zahraniční politika nebylo možné co vytknout. Tam on skutečně nezahajoval žádné války, naopak je uklidňoval, rozšiřoval spojenectví a tak dále. Čili jakoby on je skutečně tím mužem, který by do toho mohl snad jediný v tuto chvíli vnést nějaký nový směr a nějakým způsobem minimálně to dotlačit k nějakému příměří.
0: Ano, k tomu se upíná i Viktor Orbán. Mluvil o tom v tom rozhovoru, že Donald Trump tu válku zastaví, že bude vyjednávat. A na otázku, zda se něco takového stane za Joe Bidena, nebo co se bude dít, kdyby byl znovu zvolen Joe Biden, tak první, co řekl Viktor Orbán, bylo, že se budou modlit. Tak asi příliš nepočítá, že by za Joe Bidena došlo k nějakým změnám.
1: Na druhou stranu myslím, že pokud by Joe Biden dostal druhý mandát, takže už vlastně by snad nešlo jako s tím nic nedělat, že jako ta role Ameriky ve světě, jakkoliv její váha se snižuje ve srovnání třeba s dalšími velmocemi nastupujícími, ale pořád je to velmoc číslo jedna a jako není možné tady jako další roky a roky jakoby čekat, až se ukrajinský národ tady vybije do posledního muže. To je jako podle mě, ta Amerika má nějakou odpovědnost za svět a za demokracii, za přežití téhle planety. Jako, myslet si, že to vyřeší někdo jiný, že to vyřeší paní Ursula von der Leyenová nebo někdo jiný, jako toto je naprostý nesmysl.
0: Ano, ale teď Ukrajina, Rusko absolutně se neprotnou v těch názorech na území, komu co má zůstat, protože Volodymyr Zelenský trvá na tom, že Rusko musí absolutně opustit Ukrajinu, odejít z území Ukrajiny, takže by musela Ukrajina poslechnout Spojené státy americké, protože já si neumím představit, že by Vladimír Putin odešel z Ukrajiny. Vy si to umíte představit?
1: No, tak určitě ne z celé. Jako tam, to je strašně těžká věc, jakoby toto řešit s Ukrajinci, je to jejich země, někdo je napadl, oni přišli o část území. Na druhou stranu tomu předcházela spousta věcí, celé té válce, které se staly, na kterých se podílel Západ, velmi nešťastně tam měl nějaké aktivity a dělal nějaké naděje Ukrajině na vstup do všech západních společenství. Teď sklízíme ty plody a je prostě potřeba diplomacie, je potřeba silný tlak ze strany Spojených států, minimálně to dotlačit k příměří na nějaké úrovni, na nějakých hranicích, které jsou opak vyjednávat, tlačit Vladimíra Putina k nějaké rozumné dohodě. Sen o tom, že Ukrajinci někdy ještě se dočkají Krymu, je úplně jako nulový, to prostě je ten nesmysl, že se některé ty takové ty republiky na pokraji Ukrajiny a Ruska někdy ještě stanou plnou enklávou Ukrajiny, to je podle mě také nesmysl, ale jakoby dotlačit Putina z těch území, která dobil, navíc podle mě je reálné za příslib třeba nějakého neutrálního statutu Ukrajiny, nějakého společného jakoby ne spravování té země, ale jakoby společných záruk, Západ versus Rusko, obě ty země nebo ty celky by poskytly nějaké záruky bezpečnostní, mírové, nevím, já nejsem ten, kdo to bude vyjednávat, ale tohle to napadá mě na první dobrou a věřím, že jsou snad lidi, kteří jsou chytřejší a které napadá mnohem víc věcí.
0: Myslíte, že změnou přístupu řešení války na Ukrajině může přinést i obměna Evropského parlamentu? Že i to by mohlo hrát roli?
1: Tak snad pokud nastane ten posun Evropského parlamentu trošku směrem k těm nacionálnějším trendům, trošku konzervativnějším trendům, ubyde ten zelený levicový směr, tak jakoby ta naděje tam trošku je, ale ta role Evropského parlamentu v tomto případě nebude velká.
0: Evropský parlament určitě bude dál řešit migrační pakt. I migrační pakt jsme probírali s Viktorem Orbánem, který vlastně vůbec nepřipustil, že by migrační pakt měl někdy být jakoby realitou. Samozřejmě přibývají státy, které se proti migračnímu paktu staví. A tady deník To si všimnul zajímavé informace, která se podle něj Fialovi a Rakušanovi líbit nebude. Francouzský premiér Attal prozradil, jak to bylo s naším podpisem migračního paktu.
1: No, tak, jako
0: tak jak to bylo s podpisem?
1: Slyšet zvenčí o tom, jakým způsobem Češi přistupovali k tomu migračnímu paktu, je někdy nejenom v tomto případě, v jiných případech, kdy skutečně někdo popisuje, jakým způsobem Češi jako doma mají jako velká slova, jak tam hájí české zájmy a pak tam stáhnou otca skutečně a jako odhlasují všechno, co jako tam, s čím přijde tam nějaká ta spojenectví Německo-Francie, tak to je někdy smutné a jenom to ukazuje jakoby tu naší roli v Evropě, ale hlavně tu naší chabou jakoby pozici, chabou malou odvahu, malé sebevědomí, to, které má třeba Polsko, které má Maďarsko, které si dokáže vyvzdorovat některé věci. To se promítlo i do toho, jak jsme jako dost trapně se pořád zdržovali hlasování, i když jsme s tím úplně nesouhlasili s celým tím migračním paktem. No. To, že tam jakoby Češi tedy podpořili něco, co Čechům evidentně jakoby není, pro Čechy není výhodné, je to výhodné pro západní státy, některé, zejména pro ty přímořské státy, že tedy pro státy, které některé z nich sem otevíraly náruč uprchlíkům a najednou chtějí, aby se někdo s ním na to podílel. Státy, které měly koloniální minulost a svým způsobem tam způsobili rozvrat některých těch zemí v posledních desetiletích, také jakoby mají máslo na hlavě. My jsme nic to neudělali, ale budeme platit jak mourovatí za to, že se zbavíme snad aspoň jakoby těch uprchlíků.
0: No to budu možná ještě rádi, že budeme moci platit, ne?
1: No, jako nějaká výjimka, o které mluví pan Rakušan, to je úplně nesmysl. Samozřejmě to spláchne jako jedno hlasování v Evropské radě nebo Evropské komisi a nezískáme nic.
0: Tak, dobrá zpráva přišla ze Slovenska. Robert Fico by měl už být doma v tuto chvíli, propuštěn do domácího léčení. Novinky.cz napsali, k atentátu na Fica přispělo chování opozice, míní podle průzkumu většina Slováků. Přes 60% Slováků si myslí, že právě opozice může za tu tragédii, která se stala. Z toho průzkumu také vychází, že 56% protivládní strany, 55% mainstream. Tak to si myslí Slováci. Co si myslíte vy?
1: No, bylo až humorné, jak všichni od toho pána, který tedy zmáčkl tu spoušť šestkrát, tuším, nebo kolikrát, tak jak dávali ruce pryč, že v životě s ním neměli nic společného a tam byly fotky různé, s panem Šimečkou starším, jakoby evidentně byl v kontaktu a s dalšími a jakoby ideově spadal do té nějaké, nazveme to podle českých nějakých té terminologie, do nějaké slovenské kavárny nebo bratislavské kavárny, nebo jak by se to řeklo, tak ta byla evidentní, no, že samozřejmě, že nikdo mu z opozičních politiků neříkal běž a zastřel Fica, ale to, co se tady odehrávalo, jak na Slovensku, ale musím přiznat, že i v Česku, tady prostě to evidentní jakoby dávání najevo, že ty nejsi hoden toho, aby se s tebou sešel náš prezident, ty nejsi hoden z toho, aby se s tebou scházela naše vláda, tak to jsou takové nálady, které prostě vyvolávají, jako, že je jako někdo méně cenný, že prostě my s takovým člověkem vůbec jednat nebudeme a jako takové nálady pak jako v nějakém lehce chorém mozku prostě pomůžou k tomu, že ten člověk skutečně si nabije tu pistoli a chce toho netvora zbavit života.
0: Já jsem se přeřekla, 56% mohou podle toho průzkumu protivládní protesty. Protivládní protesty, které se konaly vlastně i těsně předtím, než Roberta Fica postřelili. A myslím, že jeden protest se měl konat dokonce v ten den, kdy Roberta Fica postřelili. Já myslím, že to bylo na podporu RTVS, ale nejsem si jistá. Každopádně Miloš Zeman řekla v rozhovoru pro Parlamentní listy, že nevěří mýtu o osamělém vlkovi a že se takový atentát stane i u nás.
1: tak jako měli jsme tady různé házení kde čím, kamenama a vajíčkama, já nevím kde čím, jsou to jako sice trošku jako úsměvné věci někdy, ale tak už ten kámen, když jako třeba v případě Mirka Topolánka kdysi, když vás praští do hlavy, tak už to není jako zase úplně taková legrace, ale tak tam jde vždycky o to nějaký osobnostní nastavení toho jedince. Já zase jako nejsem velkým přítelem nějakých spikleneckých teorií, že by to tam bylo nějaké jakoby organizované, a teď nemyslím politiky už vůbec ne, ale i nějakou podzemní skupinkou, která chce zničit pana Fica. Spíš si myslím, že to fakt byla jako psychiatrická záležitost, ale která vyplývala z nějaké nálady v té společnosti, na které se výrazně podílejí politici. A teď nechci říkat, jestli jenom jedni nebo druzí, že on, Robert Fico, má také jako dost másla na hlavě. On je taky člověk, který vyznává velmi tvrdou konfrontační politiku, takže on jako akce plodí reakci. Slováci si to takhle zařídili, my jsme těch za 5 minut 12 ještě o kousek jako za nimi, že jako to není ještě takhle vypjaté. Že...
0: Myslíte?
1: No, skoro si doufám teda, jako z toho, co pozoruju, jako to jsou takový to kočkování ve sněmovně, no, to je takový folklor, ale jako, že by se tady odehrávaly věci, jako tak vyšponovaná atmosféra, jako byla na Slovensku před volbami minulý rok, nebo vlastně i od těch voleb to pokračuje a bitvy kolem právě veřejnoprávní televize a podobně, tak to tady v tuhle tu chvíli teda úplně nevidím.
0: Takže můžeme být v klidu, respektive naši přední politici mohou být v klidu,
1: no,
0: myslíte?
1: To si netroufnu vůbec někoho uklidňovat, ale jako doufám, že tady tak minimálně ten blázen nemá tak jakoby nabito tou atmosférou, že by cítil se jako vyvolen zbavit společnost nějakého takového břemene.
0: O Robertu Ficovi mluvil Fix TV s Xaverem také Václav Klaus, řekl na atentát na Roberta Fica, aby neměl sedat prach. Výroky paní Vašáriové o spodině a fašistech vedou k nenávisti. Novým zajímavým politikem je Filip Turek. Tak. No a máme tady ty výroky. Spodina, fašisti, ruský slouha. A podobně.
1: Výroky paní Vašáriové, to tady přímo souvisí s touto televizí, které teď sedím, ale no, jako...
0: Ale tak spousta lidí nevědělo o tom, jak se...
1: Nemá se zapomínat na to, jako, že pokud někdo mluví o část voličích jiného politika, jako o spodině, tak je to tak daleko od toho, co slyšíme u nás, extremisti a populisti a šváby a já nevím co, to je vlastně velmi podobná retorika, no.
0: Dobře, když jste zmínil Xavera, tak ano, ale díky tomu, co on řekl, tak se spousta lidí i dozvědělo, co paní Vašáriová říká, protože spousta lidí vůbec nezaznamenalo spodinu a fašisty. Hmm. A teď nevím, co jsem se vás chtěla zeptat.
1: Možná na pana Turka. Nový zajímavý obličej na české politické scéně.
0: Má šanci podle vás?
1: Tak jako zatím to vypadá minimálně, že třeba by se mohl stát on europoslancem. Nemyslím si, že by jich bylo víc té kandidátky, ale minimálně to, že já myslím, že tam o to tolik, jemu asi jo, jemu jde o ten mandát toho europoslance, motoristům také určitě o to jde, ale jako fakticky o to tolik nejde, že našich 21 poslanců druhý den se tam tak rozplynou v tom moři, to je těch 720 či kolika europoslanců, že je úplně jako zbytečné vlastně si o toho dělat nějaké naděje, že by tam některý ten poslanec něco dokázal, ale jenom...
0: Nepodceňujte je, no, spojí se s jiným europoslancem z jiné země.
1: Ale jo,
0: třeba z Maďarska.
1: Pokud posílí nějaký proud, který je tam je trošku z mého pohledu zdravý a umírní některé to bláznění, které se tam odehrává na denním programu, tak jako určitě dobře, ale spíš si myslím, že je to dobře, že se tady vůbec objevují nějaké nové síly. Já nejsem úplně stoupenec, že by v každých volbách museli kandidovat nové strany a jak lidi vždycky se upnou na nějakého nového spasitele, ale na druhou stranu ta personální vyčerpanost české politiky je dlouhodobá, vidíme to, že s tím bojují všechny strany, v žádné straně už se skoro nebojuje o předsedu, protože nikdo není, nikdo vlastně si o to neřekne ani o tu funkci, tak ti předsedové, často velmi špatní, tak tam přežívají dál a dál a ty strany se tak nějak jako plácají na 5% a podobně, tak minimálně pan Turek zaujal v televizních debatách výraznými výroky a je jedním pro mě motoristé s přísahou, jsou jedním ze dvou skokanů těchto voleb, druhým koalice Stačilo, která sice jakoby vstává z mrtvých, komunistická strana, nevím, máme-li z toho mít radost, ale realita to je, že jakoby určitě minimálně v té volební kampani zaclonila další levicové strany, včetně sociální demokracie, Kateřině Konečné, při vší úctě se prostě podařilo zaujmout tím poskládáním, trošku schováním toho, té rudé hvězdy a té značky KSČM. Možná jako lidi trošku zapomněli, že kdo byli její předchůdci a tak dále, ale tak proč ne, ať se něco hýbe na té politické scéně.
0: Tak a myslíte si, že volby do Evropského parlamentu budou referendem o Fialově vládě, jak se říká?
1: Z části asi, z části, jako vidíme už ty průzkumy, co říkají, že to nebudou tak jako drastické výsledky, které by asi tu vládu měly shodit, protože jakoby tato volby do Evropského parlamentu jsou složitá disciplína pro opozici, která jejíž voliči jsou většinou vlažnější vůči Evropě, vůči vůbec evropským volbám, nechodí k těm volbám, takže se to asi nepodaří Andreji Babišovi, Tomio Okamurovi či dalším těm lídrům opozičních stran jakoby rozpumpovat tu náladu v té společnosti tak, aby tam ty lidi došli. Já to aspoň tady necítím. Já jako po ulicích vidím tu a tam billboard, takže bych cítil takovou tu už jako týden před volbami, takovou tu vyšponovanou atmosféru, jako vidíme třeba před parlamentními volbami. To necítím, jakkoliv z televizí se hrnou různé diskuze, ale jakoby to napětí tam není. Jako ukazuje to tu váhu skutečně těch evropských voleb.
0: Takže myslíte si, že to nezvedne lidi ze židlí, z gaučů,
1: část,
0: migrace hrozící?
1: Zatím z toho nemám pocit, že by se to asi Andrej Babišovi zejména a Tomio Okamurovi třeba podařilo tak, jak si představovali, že by skutečně ty konec aut na spalovací motory, povinné zateplování domů a já nevím co dalšího, jakoby dostali tak do povědomí lidí, že by se lidi naštvali a šli jakoby tu vládu sundat, že takhle už dál ne.
0: Pane Korecký, zkusil jste někdy kokain? Taková otázka na tělo.
1: Je to možná hanba, ale neskusil.
0: Já taky ne, ale ve sněmovně ho testují. Kokain ve sněmovně, všichni vědí, kdo to tam nosí, i Pekarová. To řekl bývalý náměstek brněnský Holan. Tak ví, co ví Pekarová. Je to jako problém, není to problém. Paní Pekarová se nechala slyšet, že je překvapená tím, že policie zatajila to, že tam našla někde kokain, tak věděla, nevěděla.
1: No, jako to, že se ve vysoké politice nějakým způsobem nějaké drogy konzumují, to je asi jako pochopitelné relativně, protože jako se konzumují asi v celé společnosti a politici jsou lidé se slušnými příjmy, kteří si mohou dovolit i právě drogy, jako je kokain, které jsou poměrně jako úplně laciné, ale často asi i pro svou práci potřebují nějakou stimulaci, jako někomu to asi pomáhá a viděli jsme tady před 2 lety aféru Dozimetr, kde kokain byl taková červená nit, která se tam táhla celou tou aférou, takže jakoby
0: být takže toho, bychom nad tím neměli zvedat obočí, neměli bychom se nad tím nějak...
1: No, že bych se z toho pohoršoval úplně, ne? Že si tam někdo šňupnul kokainu, to se úplně nepohoršuju, jako je to asi v situaci, kdy to jakoby tady je nějaký vztah k drogám takový, jaký je a ještě se nepodařilo zejména Pirátům tady udělat nějakou změnu, že tady se to dekriminalizuje, že to bude tedy zcela volná záležitost a jenom se to zdaní a podobně, tak asi ten politik by měl jít trošku příkladem, ale jako jsou to lidi. No, tak někdo nezřízeně pije, někdo si ho prostě tadyhle udělá z bílýho prášku lajnu.
0: Ano, alkohol myslím, že chtějí omezovat, ne? Nebo zakazovat ve sněmovně. Už mají náhradu plnou.
1: To se líp schová tohle.
0: Já moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
1: Děkuji za pozvání, hezký den.
0: Podtrženo sečteno a Miroslav Korecký.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zástupci umělců v poslední době stále intenzivněji upozorňují na nejistoty, které provází práci v kultuře.
2: Kdo jsou ti zástupci? Máte to tam? Kdo to je? To mě zajímalo.
1: Počkejte. Ne?
2: To.
1: Ne, ale cituji tady nějakého básníka Jonáše Zbořila. No to je jasný, když jste básník, jednou inspiračku máte, jindy ne, jednou jste tvůrčí, jindy jste v útlumu, potýkáte se v depresi.
2: Paní Karol, já mám nápad.
1: No, jsem s ním.
2: Co kdybychom tam napsali, aby tam bylo ještě doplněno, že teda dobře status umělce a že případně ještě může být status vyžírky. Co je na tom?
1: No,
2: skončí školu, nějakou divadelní, 3 lidi, nemají do čeho píchnout, zařídí si divadlo pod stolem, nebo divadlo u popelníku, nebo něco, dostanou na to milionek na premiéru, z toho ten rok nějak přežijou, mají premiéru ve svém divadle pro 42 lidí, na premiéru přijdou příbuzní, takže mají z půlky plno, ale rok žijou. A to, co se takhle děje, nevím, jestli to víte.
1: Pravda.
2: A já bych těmto lidem dal status vyžírka a my jako společnost, my, co platíme ty obří daně blbci, jako já třeba, tak bychom byli smíření s tím, že toto platíme.
1: Jo, anebo bychom mohli mít zdarma lísky na představení.
2: Ježiš, a tak to já bych nemusel.
1: No, ale já bych byla ochotná.
2: Já si rád koupím lístek na představení, který mě ovšem zajímá, milá paní Karol.
1: Ježiš, vy do toho pletete nějakou vaší dobrovůli a vlastní vůli, to nemůžete. Stát vám nařídí, na co se povinně budete dívat. Stát vám nařídí, za co budete utrácet své těžce vydělané peníze.
2: Já vím.
1: To by to dopadlo, kdyby si každý občan rozhodoval o svých penězích sám a rozhodoval si o tom, na co půjde do divadla. Ale já bych byla ochotná váš návrh na ty vyžírky podpořit, jestli vy podpoříte můj návrh na zavedení statusu břídila.
2: Podpořím.
1: No, tam bude Fiala se Stanjurou.
2: Paní Karol, kde se prodávají takový ty stojánky, jak mají malíři a ty plátna a tak?
1: Stojánek, co mají malíři? Já nevím, můj pan malíř má štafle.
2: Abych tam dal takový ten, taková ta čtyřnožka. Já si koupím a já začnu malovat o víkendu, já chci mít v pondělí status umělce.
1: Hele, začněte něčím jednodušším, kupte si bílý plášť a baret.
2: Pardon?
1: No bílý plášť a baret, to vás vyjde levně než ten stojánek. Tak ježiš, malíři vždycky v baretu,
2: jo,
1: s bílým pláštěm, ne, už tam takhle
2: no, ale za mě budou hovořit moje díla. Já budu šmrdlat štětcem a všichni budou říkat, o, to je tak zajímavé a já v tom vidím něhu a tady dole takový smutek a rozhořčenost.
1: Který pětiletý chlapeček to asi kreslil.
2: A teď oni ti profesoři kolem toho budou chodit a budou říkat, ty, to je to umění, ty.

0: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
1: Ksavere je, a ne ledajaký čtvrtek. Je nám zavřít Tokio.
0: Zavřít Tokio?
1: Zavřít Tokio.
0: Já jsem se díval, že názorná agitace dneska je, takže jsme ho naposled dali na tabulici.
1: Asi jo, to si musíme užít, ne?
0: Okamura, přítel lidu.
1: No, já se obávám, že spíš nepřítel lidu, ne? Teď pro režim.
0: No, přítel. No,
1: takhle, já vidím, že tamhle to červenec, léto, seno, sex. Já myslím, ano. Že pro Okiho to teď úplně není slogan nejlepší.
0: No jo.
1: Ale všim jste si, Xavere, tak nejdřív nám začali soudit Babiše. Čapí hnízdo.
0: Čapák, no.
1: Pak vyrazili a vytáhli po Konečný s propagací komunismu a teď jdou po Okim.
0: Ještě se něco odehraje, pane holče, já vám to říkám.
1: No Xavere, já se obávám, aby se neodehrálo to, že po volbách zavřou je za tohle všechno.
0: No ne, tak počkejte, on, jestli něco způsobil...
1: Oky?
0: Oky. A to je za ten plakátek s tím chlapcem jaksi z jiného etnika?
1: Já myslím, že je to za ty preference, Xavere. A za to, jaký je hrozný volební výsledek. A za to spojení na tu společnou kandidátku s PRO, Svobodnýma a Trikolorou a tak dál.
0: A jaký vy na to máte názor, na ten plakát? Já jsem si říkal, dovolím si názor, jo?
1: A dovolte, pak vy, jo? Dovolte.
0: Já bych to tam nedal. Mně to přijde jako že to postrádá for, ale...
1: Jenom vás upozorňuji, můžu vás zažalovat za to, co řeknete.
0: No říkám, že bych to tam nedal.
1: Je to ošemetná záležitost.
0: Ale, že bych z toho dělal nějakou soudní kauzu a že bych říkal, je to škodlivý a je to nepřítel všeho lidu.
1: Přitom nepřítel všeho lidu.
0: Přitom nepřítel. Tak to bych zase jako nedělal. A co vy myslíte?
1: No, já s váma víceméně souhlasím. Bylo to esteticky brutální, ale...
0: Bylo to esteticky brutální.
1: Ale nebylo to nic pro boha, kvůli, nebo za co by někdo měl být trestně stíhaný. Snad jít do vězení nebo platit nějakou pokutu, nebo takhle. Víte, o co jde? Vyřadit Okiho z politický soutěže, ne? To obavíme.
0: No to je jasný, ale ta cesta není dobrá.
1: No, není dobrá. Je taková méně hodnotová, ne?
0: No, já si hlavně myslím, že když by to vedlo k tomu, že SPD nakonec nebude kandidovat, tak budou lidi v ulicích, věřte tomu.
1: No, já, kdyby se stalo tohle, tak doufám, že by byli lidi v ulicích a po celém Česku a že by někam vynesli premiéra Fialu.
0: Ale nebuďte zase takové jako...
1: No ne, tohle to se děje kvůli téhle vládě, to vidíme, co se začalo dít v justici.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Filip Turek je naším hostem. Vítám tě v XTV.
2: Děkuji za pozvání. Ahoj, dobrý den.
1: Filip Turek, europoslanec, čestný prezident hnutí Motoristé sobě, za které kandiduje do poslanecké sněmovny, si jedničkou ve Středočeském kraji. Diváci si zajisté všimli, že ti tykám, protože se dlouhodobě známe, takže si tykáme, ale ani tykání nám nebrání v tom, abychom uskutečnili tento rozhovor. Filipe, co považuješ za svoji největší chybu, kterou si zatím udělal v kampani?
2: No, to je dobrá otázka, protože jich určitě bylo dost. A myslím si, že největší chyba byla, že kandiduju. Ne, to je legrace. Největší chyba byla asi, že taky poměrně dlouho jsem se rozmýšlel, jestli kandidovat nebo ne. Protože já jsem opravdu jako tu kandidaturu měl asi oznámit mnohem dříve, jenomže pak už spadly preference motoristů ve STEMu, takže to neberu vážně, já si myslím, že ta realita byla jiná. Ale prostě začali prezentovat, aby poškodili stranu motoristů 2,8%. Tak v ten týden já jsem s nějakým jako zpožděním oznámil kandidaturu a to podle mě byla velká chyba, že jsem to neudělal dřív, protože potom už se to rozjelo. A možná i naučit se neříkat věci tak upřímně a nebýt tak upřímný vůči médiím a trošičku jako používat jednodušší věty.
1: A to už jsi se naučil?
2: Ne.
1: Myslím tím nebýt upřímný k médiím, používat bohužel kratší věty, aby tě jinými slovy nemohli někde nachytat?
2: Tak já řeknu složité nějaké souvětí a oni z toho souvětí vytrhnou tu jednu větu v rámci toho souvětí a to se mi děje neustále. A jsem příliš upřímný a říkám věci na rovinu a to budí agresi v mých jako v oponentech, novinářích a tak dále. Takže to si myslím, že je moje chyba, že prostě jsem takový upřímný. No. Je to možná nějaká vada.
1: V tom si vybavuju, že byl dobrý Miroslav Kalousek, který co věta, to byl headline, že tento měl
2: vychytaný. To se mi bohužel daří, bohu dík i bohužel zároveň. Je to výhoda i nevýhoda.
1: Filipe, takže ty považuješ za svou největší chybu to, že jsi lavíroval s oznámením toho, zda budeš či nebudeš kandidovat?
2: Tak ono to bylo složité, protože mě jako zvolili druhým nejvyšším počtem preferenčních hlasů do europarlamentu jako v historii všech českých voleb. To číslo bylo velmi vysoké a vysvětlit těm mým voličům, proč vlastně kandiduji z europarlamentu o stupeň níž do českého parlamentu, jako bylo velmi složité.
1: A myslíš, že se to podařilo vysvětlit, protože když si oznámil tu kandidaturu, tak ty preference zase tolik nerostly tak rychle, jak jste si možná představili. Nerostly skokově.
2: No, tak ještě před 14 dny jsme měli na stánku dotazy od lidí, no kdybyste tak přemluvili toho Turka ke kandidatuře. Prostě to tak není, že něco oznámíš, neznamená, že se to dostane hned mezi lidi. A samozřejmě to není odvislé jenom ode mě. Jo. To samozřejmě motoristé mají perfektní kampaň za mě, velmi rozsáhlou, kontaktní, ale problém není s myšlenkou nebo s informací, problém je s distribucí té informace mezi lidi.
1: Jak moc si myslíš, že motoristy poškozuje to, když vaši členové se účastní různých debat a pak musí váš předseda Petr Macinka upřesňovat to, co ten daný člověk chtěl říct. Teďka mám na mysli Karla Berana, bývalého diplomata, který kandiduje za motoristy a který zvedl ruku pro to, aby Ukrajina byla v NATO.
2: Já se přiznám, že jsem to neviděl, jak zvedl ruku, a myslím si, že mě někdo říkal, že u toho zvednutí ruky řekl s výhradou, ale stejně je to samozřejmě chyba a myslím si, že je to možná naše taková malá slabina, že jsme prostě úplně nová strana a že nemáme úplně synchronizované všechna témata, tak aby všichni ti lídři měli prostě tu pozici úplně stejnou, úplně dochytanou. Mně se to stává občas, že právě v debatách, včera v superdebatě, že vlastně mě někdo se ptá, někdo z motoristů řekl, nebo Petr Macinka řekl, povinná vojna, přitom jsme se domluvali, že nepovinná a tak dále. Prostě to je těžké.
1: Ale on řekl povinná vojna.
2: Já si myslím, že to nešťastným způsobem někde řekl, nicméně v programu je nepovinný vojenský výcvik. Důležité, co je v programu, na čem jsme se shodli. A to, že jsme možná měli chybu nebo problémy s nějakou komunikací, je možná nějaká slabina. Na druhou stranu jsme prostě nový subjekt, chováme se všichni hodně autenticky a upřímně. a ta synchronizace je poměrně důležitá. Ale je potřeba si uvědomit, že máme opravdu jako všichni dostali noviny volební do schránek, asi 5 milionů lidí. Jenomže ten skutečný program není těch 5 stránek těch novin, ale je to těch asi 40 stránek nebo 35 stránek velmi podrobného textu a většina expertů se shoduje na tom, že ta témata jsou propracována úplně nejhlouběji. A když jsem mluvil, já nevím, na zemiživitelce, ze zemědělce, z potravináři, řekli, to je, jak kdyby jsme to napsali my. To mi řekli i lidi z průmyslu a to mi řeklo mnoho dalších lidí na tato témata. A my jsme ten program s Petrem Macinkou dávali dohromady poměrně dlouho a každý z nás, kdo je expert na to téma, tak poslal hromady podkladů. Nejhorší byl Pikora, ten poslal asi 140 stránek, tak z toho se potom těžko.
1: Něco si zase moc upřímný, Filipe, dávej si na to pozor.
2: To byla nadsázka, to je samozřejmě v pořádku, že Vláďa jako to vzal takhle zodpovědně. Jenom říkám, že my opravdu máme ty věci realisticky krok po kroku všechny podložené, máme na to expertní analýzy.
1: Dobře, takže to, co je obrany, v těchto 44, si říkal, strach.
2: 34 nebo 35.
1: To je jedno, tak to platí.
2: To platí.
1: Tam tedy nějaká výhrada ohledně vstupu Ukrajiny do NATO?
2: Ne, tohleto my nesouhlasíme s tím, aby se vůbec o tom, jako aby o tom rozhodovala nějaká politická strana. To má přísná pravidla. Jsme jako určitě jako politická síla, jsme proti tomu, aby Ukrajina teď vstupovala do NATO. Ale je prostě pravda, že pokud polovina nebo třetina nebo 20% Ukrajiny zůstane pod ruskou správou, tak je jasné, že Západ bude dávat nějaké bezpečnostní záruky západní Ukrajině. To je logické. Jo? Takže to, jak to bude vypadat v následujících desítkách let, je jako otázka. To, jestli ta válka bude pokračovat ještě měsíc nebo 3 roky nebo 10 let, je taky otázka. To, jak bude Ukrajina vypadat okolik...
1: Ale nemůžeš vyloučit to, že by Ukrajina jednou vstoupila do NATO.
2: To nelze vyloučit, teď Rusko mělo vstupovat do NATO dvakrát. Opravdu ta historie se nějak vyvíjí a dokonce Vladimír Putin se ptal po roce 2000, se ptal v té době šéfa NATO, kdy nás pozvete do NATO a on nám říkal, tam se posílá, tam my vás zvát nebudeme, tam musíte poslat žádost. Takže dokonce i v 50. letech vznikla Varšavská smlouva právě proto, že Sovětský svaz nebyl přizván do NATO a přesto Chruščov tuším to chtěl. Takže pokud je mírová doba, tak se samozřejmě o těchto věcech jedná a za Jelcina se otevřeně mluvilo o tom, že jednoho dne se Rusko stane součástí NATO, protože NATO se nerozpadlo po rozpadu vojsk Varšavské smlouvy. Pokud někdo se o ty mezinárodní vztahy zajímá do hloubky a já mám na expanzi a intervencionismus a na NATO a na to mám diplomovou práci. Takže já jako o tom poměrně dost dohloubky vím a myslím si, že pan Beran tím, že je celoživotní diplomat, tak o tom má tolik informací, že na to taky nechce odpovídat ano, ne. Že na tyhle věci nejde odpovědět ano, ne. Pokud se ptáme...
1: A to byl asi ten důvod zvednuté ruky, tedy?
2: Já to nevím, to se zeptej pana Berana.
1: Pojďme od pana Berana. Teďka v neděli vám...
2: Takhle, v tento moment. Ano. Ukrajina v žádném případě nepatří do NATO, v žádném případě nepatří do EU. V žádném případě.
1: Ani
2: to
1: do EU.
2: Jsou na to velmi přísná kritéria. Pokud by je splňovala Turecko, může tam být. V následujících 20-30 letech je rozhodně nemá šanci splňovat prakticky nikdo z těch dlouhodobých žadatelů.
1: Dobře. Děkuji za upřesnění. Tak, pojďme k průzkumům, protože agentura STEM vám jako motoristům sobě v neděli dala, nebo vyšlo vám tam v průzkumech 6%, nicméně třeba včera Median už vás zasedal v volebních preferencích na 5%. Zajímá mě, jak vysvětluješ případným potenciálním voličům, že hlas motoristům není propadlý hlas. Že je jistota, že se tam dostanete do té sněmovny, protože jste stále kolem té hranice 5% nutné pro vstup do sněmovny.
2: V kontaktní kampani většinou lidem vysvětluji, že asi nebudeme mít 15-20%, čemuž oni věří, protože si pamatují evropské volby, kdy jsme měli 47%. STEM nám ukazoval 47% na celý týden a v neděli se objevilo 10,26%. To je více jak dvojnásobná částka nebo dvojnásobné číslo. A pokud bychom to přepočítávali, tak si myslím, že se určitě dostaneme. Máme interní průzkumy a ty průzkumy jsou v podstatě jenom nástroj, mechanismus na to, jak poškozovat nové malé subjekty.
1: Čili myslíte, že průzkumy, to, že teda, a to jsou vlastně všechny, ať vezmeme skoro všechny agentury, dokonce i tady SANEP, který dělá exkluzivní agentury pro exkluzivní výzkumy pro XTV, tak ani ten vás určité měsíce nedával přes 5%.
2: Určitě. To je...
1: Tak myslíš si, že všechny agentury cílí na to, aby poškodili motoristy?
2: Myslím si, že ne všechny, ale my máme krom toho, že ty hlavní agentury evidentně se snažily nás poškodit už několikrát, takže ta čísla neberu vážně. Tak je tady ten faktor, že my máme neměřitelné voliče. Neměřitelnou část.
1: I má STEM, asi každá strana určitě.
2: Ale my jich máme nejvíc. A STEM to dokonce to potvrdili, dokonce o tom veřejně mluvili, že neumí měřit některou bublinu třeba mých fanoušků. A já mám jakoby přibližně nějakých 300 000 fanoušků, což samo o sobě 5% jako voličů.
1: Musí přijít volba.
2: Jasně, ale i kdyby z nich přišla třetina, tak je to 1,5% a ne 2%, které oni těžko změří.
1: Čili vy si děláte nějaké své interní průzkumy a tam vám vychází, že se určitě do poslanecké sněmovny dostanete.
2: Ano.
1: A kolik procent tam to vychází?
2: Já se tím nezabývám, ale jako teď aktuálně myslím, že je číslo kolem 6,5% realita. Jakoby co tak máme informace a máme ty informace... Oni ty informace si hlavně dělají ty velké strany, jako Spolu, ANO a tak dále, si dělají svoje vlastní průzkumy, protože ty na to mají peníze. Jo, na to je velmi drahá věc. A většinou, já mám pocit, že občas někde někdo z těchto stran pustí informaci. Ze spoluprávy jsem, myslím, nebo někde jsem zaslechl nějakých 6,5, že máme reálně. Uh-huh. I proto ty velký subjekty nás berou jako vážně a jako nechtějí se nás úplně rozházet.
1: Takže máte i průzkumy interní z jiných velkých
2: stran. Ne, ale
1: stran.
2: Tak jako na rovinu tyhle ty informace se šíří, že jo.
1: Dobře. Filipe, vy jako motoristé sobě stojíte ve frontě de facto na koaliční spolupráci s hnutím ANO.
2: Ne, takhle bych to nenazval.
1: Nenazval bys to?
2: My určitě nestojíme ve frontě. Naopak, my chceme vládnout pravicově. A pokud nám to nějaký subjekt umožní, což bude vítězný subjekt, pravděpodobně ano.
1: No tak kdo jiný by nám to mohl umožnit,
2: tak my budeme mít ano. Velmi tvrdé podmínky pro to, abychom byli součástí.
1: Dobře, a ty podmínky mě zajímají. Zajímají mě, co budete chtít po hnutí ANO, aby dodrželo, aby dal do programového prohlášení. Přesto nejede vlak a pokud nebude dodrženo, tak odcházíte od jednání.
2: To je skvělá otázka, moje asi nejoblíbenější, protože já jsem nepřišel do politiky.
1: Pak ti to tady za pár měsíců připomínám.
2: No to můžeš. Já jsem nepřišel do politiky vydělávat peníze, to bych zůstal v europarlamentu a nešel na pětkrát nižší peníze do Českého národní parlamentu. Já to jenom dělám pro tuhle republiku, žádný jiný důvod nemám. A dělám to proto, protože v Bruselu vidím ty hrůzy, co se na nás ženou. Oni nás uvolili do kordon sanitér a ty strany, které říkali, že budou bojovat proti Green Dealu, tak hlasují pro Green Deal. Všichni ho hlasovali. Chat control, šmírování nás všech. Hlasovali proto všichni, výjima asi dvou europoslanců. Vládní strany, opozice, všichni, skoro všichni pro to hlasovali. Já prostě trvám na tom, že EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, chat control a ještě důležitá věc, migrační pakt, kterou nám ratifikoval pan ministr Rakušan, STAN a podporovalo ji, samozřejmě podporovalo to Spolu, podporovali to Piráti a všichni, tak tohle to my chceme odmítnout. Prostě migrační pakt zajišťuje relokaci ze západní Evropy jejich migrantů k nám, případně bychom se finančně podíleli na tom, pokud je budeme odmítat. Že to EU ETS 2, emisní povolenky pro domácnosti, které by měly zdražit život všem domácnostem, které prostě normálně topí plynem, koksem, jezdí na benzín, na naftu, nemají úplně ten správný energetický štítek ve své nemovitosti. Ty nemovitosti se v roce 2033 budou muset všechny zateplit. Jedná se o statisíce domácností v České republice, které jsou ohroženy a tak dále. To všechno souvisí s těmi plány Green Dealu. Takže EU ETS 2, migrační pakt a máme tam i inkluzi ve školství. Já nejsem expert na školství, ale kolegové z motoristů trvají na tom a prostě trváme na tom, že to je prostě špatně a že to nefunguje a že to je i zbytečný výdaj.
1: Bývalý ministr školství, kolega, zřejmě i budoucí, říká, ale že zrušit inkluzi nelze. Znova se zeptám, co musí být splněno, abyste se účastnili vlády? Nebo abyste podpořili vládu Andreje Babiše?
2: Tak, já si myslím, že je brzy na to opravdu vyjednávat o tom, jak to je po volbách. Ale na rovinu, za mě osobně, je to otevřený spor s Evropskou unií kvůli Green Dealu, kvůli EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, to je první bod. migrační pakt, odmítnutí migračního paktu, to znamená relokace a placení pokut za to, že nechceme z Německa, z Francie migranty. A třetí bod je ta inkluze. Motoristé v podstatě budou se snažit tvrdě vyjednat, že prostě inkluze se musí zrušit, pokud máme podpořit příští vládu.
1: Když jsi zmiňoval ETS 2, Lukáš Kovanda, ekonom...
2: Omlouvám se, ještě ten chat control bych já považuji za něco, co se musí odmítnout, ale to pravděpodobně odmítnuto bude, protože o tom se jedná na radě 14. října a Německo samo už po nátlaku, který budujeme v Europarlamentu, tak trošičku změnil názor, takže já si myslím, že ten chat control, ta druhá verze, úplně nepronikne mezi lidi, ale jenom bych chtěl upozornit naše diváky a možná i tebe. Chat control 1.0 platí od roku 2021 a odhlasovali ho všichni. Opozice, naše současná vláda, a v podstatě chat control 1.0 znamená, že už dneska každá diskuze pod Microsoftem, Metou, Googlem je, může být šmírována. Jo, ta verze 2.0 jenom by znamenala, že to budou muset dělat úplně všechny komunikátory pro všechny. Tak to doufám neprojde.
1: To znamená WhatsApp a tak dále. Ano. Ale ty jsi říkal, že už se o tom hlasovalo a že většina našich europoslanců hlasovala pro. Ano. Kromě asi dvou.
2: Kromě Pirátů a kromě paní Konečné. Tak hlasovali v podstatě tak... všichni. No to bylo v roce, to jsem ještě nebyl v Europarlamentu. Teď, když se hlasovalo znovu, tak už najednou všichni začínají brát zpátečku. Ale když se to odhlasovalo v roce 21 a 23 nebo 24, když se hlasovalo prodloužení, tak v podstatě většina zvedla ruku, protože jak funguje Europarlament jako automat na prohlasování, že v podstatě ti všichni řeknou, no tak vy nechcete bránit šíření pedofilního nějakého materiálu a tak dále, takže oni v podstatě začnou doslova kvičet a začnou terorizovat ty lidi, kteří by hlasovali proti. Nehledě na to, že absolutní většina europoslanců a našich jako zástupců v Evropské unii neumí ani číst ty materiály, které tam dostává, vlastně neví, o čem hlasuje.
1: Mm-hmm. Hlavně ten boj s tou pedofilií by toto opatření neřešilo.
2: Ne, vůbec.
1: Byly by další cesty a možnosti. Ty jsi zmiňoval ETS 2, otevřený spor s Evropskou unií, soudy a tak dále, což by něco stálo. Mm-hmm. Přišli bychom o výnosy z emisních povolenek. Říkáš, stálo by to za to?
2: Stálo by to za to, protože nevím, jestli běžná domácnost má kolem 80, možná i 100 000 korun ročně, aby se jí zdražil život, když
1: tak promiň, já ti přeruším, protože tohle třeba, jak ty říkáš, vyšší desítky tisíc je odhad i ekonoma Lukáše Kovandy, kterého jsme tady měli. Ten vzal, on to tady popisoval, kdo chce, tak se podívá na ten rozhovor s Lukášem Kovandou. Včera jsme tady měli ale Mikuláše Peksu, představ si, což je bývalý místopředseda Pirátské strany, teď kandiduje za Volt Česko, a ten řekl, že Kovanda lže.
2: Tak pan Peksa je demagog, jako je dost chytrý. Počkej, na to, aby...
1: Hřib řekl o tobě, ne, že jsi demagog?
2: Hřib o mě řekl úplně všechno už, jako, že i horší věci možná. To je úplně jedno, co říká pan Peksa. Pan Peksa všechny tyto věci schvaloval, když byl europoslanec a hlasoval pro všechny tyhle ty nesmysly, takže on to samozřejmě musí hájit. A teď mají Piráti plán, že lidem teda jako ukradnou dalších asi 90 nebo 100 tisíc korun ročně a laskavě těm nejchudším 9 tisíc ročně vrátí. A ještě takže tvrdí, že to je jejich plán. Není to jejich plán, je to mechanismus v rámci EU ETS 2, který navrhla Evropská komise v roce 2021 a 2022 ho schválila tato naše vláda. A ten Evropský sociální fond obsahuje 86,7 miliardy eur. Z nich 60% je z 50 tisíc emitovaných emisních povolenek tradičního typu, které fungují od roku 2005, a 20% je částka, na kterou se skládají národní státy. To je mechanismus, který je Evropský sociální fond, klimatický sociální fond, a není to nápad Pirátů. Oni tvrdí, že to je jejich plán. Není. Je to normální mechanismus, který má část těch peněz, které vlastně jako vezme lidem, vrátit těm nejchudším, protože jsou jasné propočty na to, že bude až 10 až 15% obyvatel i v České republice a i v jiných zemích na hranici energetické chudoby. Hmm.
1: A ty jsi tedy přesvědčený o tom, že má pravdu v tomto případě ekonom Lukáš Kovanda a že to zatížení domácností ročně budou vyšší desítky tisíc.
2: Já si dokonce myslím, že pan Kovanda to nespočítal úplně komplexně, protože nelze odhadnout, jaké škody budou ještě do budoucna za těch pár let na průmyslu úplně přesně, a nedá se do toho tedy započítat jako ty externí jevy.
1: Takže ty dopady můžou být ještě dalekosáhlejší.
2: Určitě, určitě. I díky špatné situaci, jako co se týče migrace, i díky tomu, jak se bude vyvíjet nebo nevyvíjet válka na Ukrajině, jestli potom budou se za rodinami s dětmi sem vracet. Má milion faktorů na to má vliv, jaká tady bude za pár let situace ekonomická, a ta ekonomická situace potom bude zhoršovat celkový ten stav, jak to na ty lidi dopadne, protože my jsme zažili inflaci za Fialovy vlády dohromady skoro 35% nebo kolem 35%. To znamená, že 1000 korun, který má každý z nás někde schované v šuplíku, poslední 4 roky má najednou hodnotu pod 700 korun. Já nevím, jestli si to lidé uvědomují, ale pokud do toho spočítáme všechny tyhle ty faktory a co všechno to ještě bude znamenat pro Českou republiku. A především možná, že, a já teda absolutně uznávám to, jak to spočíval pan Kovanda, ale já se bojím, že to bude ještě horší, protože já bohužel za ten rok v Europarlamentu jsem všechny ty cíle, které se tam připravují, zaznamenal, všechny jsem je studoval a v roce 2022 česká vláda nejenom, že schválila EU ETS 2, tyhle ty emisní povolenky pro domácnosti, a Česká republika, Fiala a Jurečka, který byl šéf té delegace, tak to schválili pro celou Evropu laskavě. To je úplně neuvěřitelné. Oni udělali takovou škodu pro celou Evropu, kterou si nikdo neví představit. A další z těch faktorů byl CBAM, což jsou emisní cla. To jsou cla, že když někdo někde po světě vyrobí nějaký produkt, tak aby ho prodal do Evropské unie, tak za to bude muset vystavit certifikát. Za mnou byli Američani, kteří mají obrovský koncern a říkali, my máme desítky zaměstnanců, asi 260 zaměstnanců po celém světě, kteří jediné, co mají za práci, je vůbec vytvářet, jakoby číst tu legislativu Evropské unie, jak ten CBAM bude fungovat, jak ty emisní cla budou fungovat a jak budou vystavovat ty certifikáty, aby vůbec bylo možné obchodovat s Evropskou unií. Tohle všechno může tak strašně zdražit produkty, tak strašně zdražit život v Evropské unii vůbec, ale i v České republice, protože když tady někdo řekne, že vystoupíme z Evropské unie, že zruší Green Deal, tak úplně neví, o čem mluvíme. My máme 80% trhu v rámci exportu do Evropské unie a my jsme prostě integrováni na trhu Evropské unie a všechny zákony, 60-70% zákonů, které ročně my implementujeme, jsou vytvořeny Evropskou komisí, parlamentem a v rámci trialogu potom dál implementovány v České republice. To znamená, i kdybychom teď vystoupili z Evropské unie, tak by nám tady furt platili tisíce šílených předpisů, které bude roky trvat deinstalovat, a jenom bychom neměli na tu stávající legislativu vliv a neposílali by nám peníze z kohezních fondů a vlastně my bychom už nebyli příjemce těch peněz, které tam automaticky posíláme díky této platné legislativě. Takže je to složitá situace.
1: Co bys potom řekl třeba na slova Viktora Orbána, maďarského premiéra, že Evropská unie je ve stavu rozpadu a dává jí 9 let, jinými slovy, že v roce 2028 se staví poslední rozpočet, který je na 6 let do roku 34. A to bude konec Evropské unie, pokud se radikálně nezmění.
2: Já to tvrdím taky. Viktor samozřejmě je s náma v Patriots for Europe. Já si myslím, že my máme poslední šanci ve 5 minut po 12. A tím nechci říct, že chci zachránit Evropskou unii, ale chtěl bych, aby ten její pád byl, aby to bylo přistání do měkkého.
1: Takže jinými slovy, je to ten důvod, proč ani nevystupovat z Evropské unie, že se rozpadne sama?
2: V žádném případě nelze vystupovat z Evropské unie, to je úplná blbost. To opravdu jako fakt, ta evropská legislativa má nějaké mechanismy, které nelze urychlovat. Jo. A je potřeba, a proto já kandiduji do Národního parlamentu, obnovit V4, obnovit práci na té mezinárodní úrovni, protože Evropská unie není Evropská komise, Evropský parlament, ale je to Rada ministrů. Ti volení ministři mají největší sílu a mohou blokovat všechny tyto věci. A v tom selhala naše vláda, když těm ministrům dokonce předsedala. Takže je potřeba, aby příští česká vláda se spojila s maďarskou, s polskou, já jsem byl teď na inauguraci Karola Navrockého, ti jsou připraveni absolutně bojovat proti migračnímu paktu, odmítli EU ETS 2, odmítají prostě velké části Green Deal, mají výjimky na uhlí. Tohle to za nás bohužel bývalé vlády neudělali a všechno to odsouhlasili. Všechny bývalé vlády odsouhlasili tyto nesmysly. A je potřeba, aby tam byli motoristi a aby pohlídali, že ta příští vláda prostě za každou cenu bude v tomhle tom spolupracovat s Poláky, se Slováky, s Robertem Ficem, a můžeme s tím souhlasit, nesouhlasit. Robert Fico teď při podpoře sankčního balíku Ruska říkal, že má požadavky pro automobilový průmysl a podpoří ten balík, až když ty požadavky budou splněny.
1: Je označován za vyděrače.
2: Ty požadavky jsem mu připravil já. Posílal jsem je přes Erika Kaliňáka, domluvili jsme se na to. To jsou aktuální požadavky pro automobilový průmysl. A je potřeba vydírat Evropskou komisi.
1: Čili my bychom měli postupovat stejným způsobem jako Robert Fico, měli bychom něco požadovat za to, že odhlasujeme sankce.
2: My bychom měli vytvořit blokační menšinu, měli bychom vytvořit blokační bariéru ze Slováky, z Maďary, z Poláky, z Italy, z Rakušany a s dalšími. Ve Francii se dějí velké věci. V
1: no,
2: Evropě
1: velké věci.
2: Budou sedít ještě velké věci.
1: Opravdu?
2: Určitě ano.
1: Myslíš, že tento premiér, který tam teď byl instalován, že vydrží déle než jeho předchůdce?
2: Jordan Bardella určitě dříve nebo později a bude úspěšný, věřím tomu. To je šéf naší evropské frakce Patriots for Europe. Máme velmi dobré přátelské vztahy. Věřím, že dokážeme v rámci obnovené V4, která by se měla okamžitě začít obnovovat po těchto volbách, pokud uspějeme, to je jeden z mých cílů zahraniční politiky, budeme blokovat Evropskou unii v rozpočtech, v sankcích, ve všem, pokud nezačne postupovat racionálně, tak aby zachránila průmysl, nejenom automobilí, aby zachránila naše zemědělce, naše potravináře, naše obyvatele, naše spotřebitele a abychom my jako východní a střední Evropa jsme se zbavili jejich komplexu z kolonialismu a ze špatné sociální politiky. My prostě jejich migranty přijímat nebudeme, to byla moje poslední řeč teď ve Štrasburku a v žádném případě já to prostě nedovolím a doufám, že pohlídáme příští vládu, aby to nedovolila a prostě pokud máme být její součástí, tak my budeme ti, kteří pohlídají, aby se to tak dělalo.
1: Tak teď trochu mluvíš jako budoucí ministr zahraničních věcí. Pokud bys jim byl, tak už si naznačil nějaké evidentní změny v zahraniční politice České republiky. Zajímalo by mě, když jsi zmínil Roberta Fica, nedávno se účastnil oslav v konce druhé světové války v Pekingu, jednal s mnoha státníky, včetně Putina a Xi Jinpinga. Zároveň se podivoval a říkal, že je velkou chybou, že tam nebyl nikdo jiný z Evropské unie. Byla to chyba? Měli jsme tam být my?
2: My máme opravdu jako jiné vztahy jiné vztahy ne s Pekingem. S Pekingem máme pokrytecky tvrdíme, že s nimi vztahy nemáme, přitom obchodujeme s Čínou. Každý obchodní kontrakt, který je uzavřen, znamená, že respektujeme politiku jedné Číny. Naši politici aktuálně jednu věc dělají a jinou věc říkají svým voličům a pak jezdí na Tchaj-wan. Je to trošičku jako směšné, protože opravdu každý kontrakt znamená, že souhlasíme s jejich politikou.
1: Cesty na Tchaj-wan nebo za Dalaj Lámu přeci potom poškozují ty vztahy.
2: Ano.
1: I ty obchodní.
2: Ano, poškozují a prostě já jsem realista a jde o to, s kým máme největší obchodní výměnu. Prostě ty mikrofony, ty telefony, to všechno je postaveno v Číně, dokonce Škodovka má u Šanghaje továrny a tak dále, my prostě Čína je náš největší obchodní
1: partner. Byla chyba, že jsme tam nebyli, měli jsme tam být?
2: Já si myslím, že jsme tam být opravdu neměli teď aktuálně, ale to neznamená, že nemáme mít dobré diplomatické styky a že máme mít aktivistickou zahraniční politiku. Nemyslím si, že by bylo teď rozumné nějak jako silným způsobem zlepšovat třeba vztahy s Ruskem na té bázi, že bychom aktivisticky tam nějak jezdili a zlepšili s nimi vztahy nebo se s nimi snažili nějak dále obchodovat.
1: Dělá Rusko chybu Robert Fico, že jedná s Putinem, že jedná se s tím Pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
2: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My s nimi obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medvedevem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
1: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
2: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé, že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem na 5x, 10x, 100x dráž.
1: A stále je to ruské?
2: Jak
1: to, co kupujeme?
2: No tak to pokrytectví, jak jsem naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině. Ale pokud my od nich ty zdroje neodebereme, tak Čínská lidová republika, která už dlouhodobě trpí takzvaným přehříváním ekonomiky, protože expanduje strašně rychle, tam jsou města, které mají 18% růst HDP ročně, tak oni všechny ty suroviny si velmi rádi odkoupí. Rusové nedávno deklarovali, že mají nedostatek plynu. Prostě oni to takovým způsobem exportují do Číny a horší ještě je, že ta Čína si samozřejmě dokáže lépe diktovat ceny než my. Takže pro nás je to velmi nevýhodné. A já jsem mluvil teď třeba s velvyslancem Turkmenistánu, řešili jsme právě energetickou strategii a díky zeleným magorům v Evropské unii nemáme přímý plynovod jako z Turkmenistánu. Takže Turkmenistán prodá plyn do Ruska, Rusové nám ho prodají 10x dráž a pro nás byl stejně nejlevnějším možným zdrojem energie, který jsme dokázali koupit a teď to jde oklikou různými jinými cestami a je to 100x dražší a pořád vlastně jako na to máme. Takže takhle funguje ta energetická struktura, je to poměrně dost smutné a je potřeba být kapitalista jako Američani, Francouzi, Němci obchodují samozřejmě s Ruskem úplně naplno, stejně jako s Čínou.
1: Musím tě zastavit, děkuju, mám tady samozřejmě další téma, obranu, zbrojení a tak dále, ale musíme si ho nechat na příště. Dobře. Moc děkuji, že jsi přišel.
2: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Filip Turek.
0: Hraje vám
3: All My Music
0: Radio Xaver.

0: Myslel jsem, že se mýlíte ve dvou věcech, vy se mýlíte v jedné, tu jednu jste vysvětlil. Samozřejmě, že celý včerejší projev Fialy, který si vymínil, jak velmi správně říkáte, vyžádal, vymyslel, prosadil. No. Měl jenom jeden jediný účel. A to, jako když sedíte na lodičce na rozbouřeném moři a už jako kapitán máte pocit, že všichni ti pasažéři začnou zvracet, tak říkáte, podívejte tamhle na břehu, jak je ten kopec tam nahoře bouří sopka. Prostě odvedete a oni ty vole, sopka. A zapomenou na to, že jsou na chvilku na rozbouřeném moři. To bylo typický, se vším všudy odvedený pozornosti, je to průhledný úplně totální.
1: Je to amatérský, protože to nebylo udělané chytře ani v tomhletom ohledu.
0: Druhá věc, které vy se mýlíte, je ta, že v této zemi už je jenom jeden jediný člověk, jeden jediný, který naskakuje Fialovi na toho Babiše a který ho to rozčiluje. A to jste vy. To už nikoho nezajímá. Jenom to, vás to vydráždí vždycky.
1: Ne, to není
0: pak
1: pravda.
0: Pak si tady pokoutně berete Diazepam desítku.
1: Ne, to není pravda. Podívejte se na reakce lidí.
0: To ti právě lidi už to neberou.
1: Všimli si toho všichni. Naopak, v tom se mýlíte vy.
0: Ne.
1: Lidi tohle to slyšeli, protože čekali. Samozřejmě, že se tam mihne ta kauza. Že tam ten člověk jako vlastně jim dodá nějakou pozitivnější nebo optimističtější budoucnost, že ta vláda něco udělá pro ně konečně. A to, že tam byl ten Babiš, tak to prostě dneska vidíte, reakce všude jsou, lidi mají uši. A tohle to tam prostě bylo tak křiklavě, že to bylo proto za mě fušerský. Že to, kdyby měl kolem sebe chytřejší lidi, tak to udělá rafinovaně nic.
0: No tak to jo, pozor, to jo. K tomu mám technickou. Já jsem čekal, milý pane Holče, že včera, když si ten projev vybojoval, že splatí dluhy, který má
1: v exekuci,
0: premiér vůči nám občanům. A je jich několik, co nám má říct. Jo.
1: Co vám dluží?
0: No vám taky.
1: Jo.
0: Nezlehčujte to. Vezměte si, co všechno říkal před volbama a nemůže většinu těch věcí uskutečnit. Měl nám to přiznat, že to nejde.
1: No to snad byste
0: nečekal. Já čekal.
1: No tak, jste
0: zrovna tak bych čekal, vážení, teď se musíte, budou energie, všechno, a řekl by, i já jsem udělal tu chybu, že jsem si založil neziskovku, kde jsem svýho syna zaměstnal, Bůh ví koho, tetičku z Doudle, možná nevím, a vyčerpali jsme několik desítek milionů ze státních peněz, ne listovek, a ty by se teď hodili. Já se vám za to omlouvám, byla to chyba, po ženách v Barmění nic není, byla to, potřeboval jsem uživit syna, protože není třeba tak šikovný v normálním životě a tak, ale chce taky jedna dovolenou a chce mít iPhone. Propadl jsem tomu, omlouvám se a odteď už budu dobrým premiérem. Toto měl všechno říct. To jsem čekal.
1: Ta barma ale je.
0: Ve mně to je.
1: Já to vidím.
0: Protože já jsem se třeba díval do monitoringu a teď dostanete hádanku. Kolikrát o tomto podnikání premiéra Fialy, tedy o tom čerpání, to na ten státní cecík, jo, napojení, a jak tam tekly ty desítky milionů do časopisu Kontexty a na brožurky pro práva žen.
1: No ale musíte uznat, časopis Kontexty stojí za to, když jsme ho tady měli.
0: Časopis Kontexty
1: je hezký, je hezký.
0: A to jedno, no pane Hodže, když mě dáte tady 30, 40, 50, 100, 200 milionů, já vám udělám tak hezký časopis.
1: Ale vy byste si koupil auto další, já vám znám. A pan profesor udělá časopis hezký.
0: Profesor udělá časopis za naše prachy. A já bych byl raději, kdyby si profesor dělal za svoje prachy časopis.
1: To já taky.
0: Tak jako my tady máme rádio z peněz našich příznivců, kteří věděli, jak nám pomáhají. XTV, někdo v tom riskuje peníze, že žádný dotace. A tak, ale teď ta kvízová otázka. Já jsem se vám díval do monitoringu. Kolikrát myslíte, že Česká televize informovalo o tomto podnikání premiéra Fiala?
1: Já si myslím, že Česká televize ani jednou, ale vím, doteď si pamatuju, že Český rozhlas o tom informoval jednou.
0: Čistá nula.
1: A počkejte, a napsal, že to prověřili a že to je v pořádku.
0: Ale
1: tady to podnikání barmský premiéra Fiala.
0: Že by to nebylo z hlediska práva v pořádku, nikdo neříká. Já jenom říkám, že premiér má vůči nám občanům dluh. Kdyby nebyl předsedou vlády, tak by řekl, no je to jeden z těch, prosím, jak se řekne slušně, to vychcanejch, vymočenejch, nebo jak se řekne,
1: vyčuranejch, vy jste z toho smíchova, jak utrženej ze řetězu.
0: Utržený, jako, promiňte, no, ale chci být upřímný k vám.
1: Si nechte na anděl.
0: Takže jeden z těch vyčuranejch členů ODS, kteří věděli, jak se nasát na velký státní peníze. Na peníze pana Holce, pana Xavera a všech občanů celé planety.
1: Na kolik mi dluží, řekněte mi to.
0: Počkejte, já vám to neřeknu. Ale najednou se stane premiérem, tak se k tomu musím nějak postavit. Takoví ti ODSáci, kteří se jmenovali Ouský a Cabrnoch, členové ODS, kteří vykradli 1,7 miliardy, pane Holče.
1: No tak co to je?
0: Ticho! 1,7 miliardy z IZIPu. Jo, to bylo...
1: Já vím.
0: To byly členové ODS. Tak ti nemusí vlastně tak nějak vysvětlovat, choděj kanálama pravděpodobně.
1: Nechoděj.
0: Ale nejsou předsedové vlády.
1: Nechoděj kanálama.
0: Ale on, který se... Já to vidím jako v tom velkou podobnost. Mhm. Tak je předsedou vlády, proto to považuji za dluh. Promiňte se tak dlouho.
1: Ale víte, mě by zajímalo, víte, kolik dluží mě? Protože já bych ho teď kontaktoval jako svého premiéra a řekl bych mu, já si nepůjdu spočítal s hrdostí pro ten příspěvek na bydlení, jak jste říkal v projevu, abych se u toho nestyděl, abych si tam zašel na tu sociálku. Mně by stačilo, kdybyste mi poslal zpátky to, co mi dlužíte za tu barmu. A nevíte, kolik to je? Mně by se to šiklo, já nejsem zámožný člověk jako vy.
0: No, taky tolik nepracujete. No povědejte něco, no? Já vám to najdu zatím.
1: No a tak to já udělám. Vy jste mě to nasměroval.
0: Nevadí vám ten kouš?
1: Správnou cestu. Vadí, ale já už jsem si tady zvyknul. Pak skočím za ombudsmankou firmy. No a i vám by něco mohl vrátit. Byste si konečně načepoval plnou nádrž. Co?
0: Já už nikdy nebudu mít plnou nádrž.
1: Ne? Mm-mm. Já jsem si všiml, že tady teď i po večerech parkujete, že už nejezdíte autem radši?
0: Já už chodím pěšky.
1: Jo.
0: No povědějte.
1: No co to? Hledáte teda, kolik mi dluží? Mm-hmm. Já si to zjistím.
0: Tak to vezmeme tak odhadem jenom.
1: Podívejte, teď jenom na dovolenou, tak by se nám to mohlo hodit, ne?
0: Časopis Kontexty, tak tady 4 miliony, 5 milionů, 6, 7, 8.
1: Jenom, jo. A stojí to fakt za to ten časopis? Co?
0: Pak počkejte, to je 8, teď tady 24, smlouva o partnerství, to je 32, další 3 miliony. Počkejte, 32, 35. A smlouva o partnerství s finančním příspěvkem, projekt Občanský průkaz kompetence pro demokratickou kulturu.
1: Občanský
0: ještě
1: průkaz?
0: 13, tak to je 35 a 13 je kolik?
1: 48.
0: 48, jasný. Tak a teď vezměte 48 milionů.
1: No.
0: Děleno.
1: 10 miliony.
0: Děleno 10 miliony. Tak to já z hlavy nedám.
1: No tak to je 4,8. Je to tak. 10 milionů krát 4,8 je 48 takže, milionů, ne?
0: Jakže to bylo?
1: Víte?
0: Dohromady?
1: 48 jste říkal, ne?
0: 48 milionů děleno.
1: No to spočítáte,
0: teď
1: ne?
0: Jsme tady za úplný blbce.
1: Já jsem to spočítal. Je 4,8, ne? 10 milionů krát 4, no počkejte, ne? Krát 4,8 milionů. To by bylo moc peněz. To je 4,8 koruny.
0: No.
1: 4,80.
0: Takhle mi to vyšlo, ale to není možný. 4,80.
1: Je to tak?
0: Krát 10 milionů.
1: Je 48 milionů.
0: 10 tisíc, 100 tisíc, milion, 10 milionů. No.
1: Je to tak?
0: Takže každý,
1: 4,80.
0: Každému z nás dluží 5 korun.
1: No.
0: To je nějaký úroky, tak řekneme 6 korun, ne? Každému, včetně nemluvňat, důchodců, no. Všech.
1: Tak to já se stavím asi ve Strakovce pro
0: to. A to jsem čekal, že zítra se s tím vyrovná a u mě by stoupla vážnost. Zatímco to bylo celý a teď on není na tyto projevy.
1: Nejde mu to.
0: Bylo to jak přecvičování, když bylo takovýto cvičení s rozhlasem vždycky.
1: Jo, ráno.
0: Bylo vidět, že to je postříhaný, nebylo to živák, takže naživou promluvu si netroufnul. Blbý střihy, který to na něj prozrazovali a on na to není zkrátka u mě klesnul spíš než stoupnul tím. Musím to říct.
1: Taky, já dokonce to považuji za drzost, co udělal. Vlastně opravdu takhle úplně flagrantně zneužít svoji pozici premiéra, říct, vynutit si ho nebo vyžádat si projev v televizích čas, prime time, a udělat tohle, úplně projev s informační hodnotou nula a vlastně odpoutání pozornost od korupční megakauzy vlády.
0: Všichni čekali, že se vomete o ten slepičák.
1: No jasně.
0: A řekne slepičák, je vás by už je to dobrý všechno.
1: Ještě záleží, to prezentuje tak, jako když vysílá signály, že potřebuje sdělit nám něco důležitého. No tak čím teď celá země žije? Slepičákem.
0: Říká se v kuloárech, že novým ředitelem dopravního podniku bude Jiří Kajínek.
1: No ten by to konečně postavil do latě, ne? No,
0: dal do
1: kopy. Aby se nekradlo.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lístkových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
3: Máme novou ministryni spravedlnosti, paní Dekroa. Myslíte si, že řádně to vyšetří, anebo zamete pod koberec, jak ji někteří obvinují?
4: Tak já teďko si budu odporovat, jo?
3: Račte.
4: No, věřit tomu, že místo předsedkyně strany vyšetří něco závažného v chování člena významného téže strany, to je hodně naivní.
3: Takže tam ten koberec to spíš vidíte.
4: To je naivní, velmi, velmi, velmi. Přičemž ale možná, že na úrovni osobní to nemusí být až tak, jako jsem to říkal.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente.
2: Zdravím tě, Xaveru.
1: Začnu věcí smutnou. 26. července odešel Jiří Krampol. My jsme Jirku Krampola oba znali, řekl bych i jaksi na přátelské bázi. Jaká je tvoje nejsilnější vzpomínka Miloši na Jiřího Krampola?
2: No podívej se, zatímco jiní budou vzpomínat dojatě a smutně. Já vycházím z toho, že Jiří Krampol rozdával úsměv. Takže i moje vzpomínka bude úsměvná. Ty si vzpomeneš, co to byl pořad Nikdo není dokonalý. Právě pořad Jiřího Krampola. A já jsem tam jednou seděl s Walterem Komárkem blahé paměti. No a když jsme se tak bavili, tak jsem se vytahoval, že jsem byl jediný člověk, kterému v Bílém domě před setkáním tehdy s prezidentem Bushem povolili kouřit. Walter Komárek se zamyslel a říkal, Miloši, nebyl jsi jediný a nebyl jsi první, před tebou tam byla Monika Levinská. A Jiří Krampol se minutu smál, úplně vypadl z role. A téměř hrozilo, že pořad bude ukončen.
1: No, dobře. Tak ano, to je takový ten humor, který musel vyhovovat tobě i panu Komárkovi.
2: A konec konců i Krampolovi.
1: Tak a jdeme, prosím tě, na věci, které jsou také vážné, nicméně nejsou o smrti. A nebo možná, nevím. Má-li člověk ve studiu prognostika, nemůže se nezeptat, jak dopadnou volby. Takže, milí Miloši, teď, když pozoruješ cvrkot okolo voleb, už jsou odevzdané kandidátky, už víme, jaké budou přiznané koalice, jaké budou nepřiznané koalice, víme, co se všechno seběhlo, tak já prosím teď odbornou prognózu.
2: Dobře, tak já bych předeslal, že je starořímské přísloví, které zní haruspika potkajíce, oba se smějí. Výklad. Haruspikové byli starověcí prognostici. Mimochodem, věštili z ovčích jater. A když se potkali a smáli se na sebe, tak se smáli proto, že oba dva věděli, že jejich prognózy jsou falešné, cinknuté, vymyšlené. Prostě ovčí játra na rozdíl od počítačových modelů nefungují. My teď vycházíme z počítačových modelů, to předesílám. Takže jak vypadnou volby, no jak se budou přát voliči, ale tahle odpověď tě asi neuspokojí. Můj názor je, že volby vyhraje opozice, ale co je ještě důležitější, že tentokrát nepropadne zhruba milion převážně levicových hlasů, protože se dokázali zejména na levici politické strany spojit v předvolebních koalicích. Poněkud horší je to na pravici, kde motoristé se nedokázali dohodnout s přísahou.
1: Takže podtrženo sečteno, volby vyhraje opozice, a to je pro mě málo.
2: Dobře.
1: Vyhraje je tak, aby mohla sestavit vládu?
2: No, tam spíš jsou dvě varianty. Buď je vyhraje tak, že bude jednobarevná vláda Andreje Babiše, nebo bude dvoučlenná koalice ANO a SPD. No a jak tomu dodám ještě třetí variantu, protože prognostika je o variantách, rozumíš? Ne o jedné jediné možné budoucnosti. Takže ta moje třetí varianta je, že bude uzavřena opoziční smlouva číslo 2. Přičemž strana, která bude tolerovat jednobarevnou, byť menšinovou vládu, za odměnu dostane významné funkce v obou komorách parlamentu. Tak přemýšlej, kdo by asi byl onou vládnoucí a onou tolerující politickou stranou.
1: Ale já vím přesně, o čem mluvíš. Ty myslíš samozřejmě STAN? Samozřejmě, že myslíš STAN.
2: Samozřejmě, že ne.
1: No samozřejmě, že ano. A já ti řeknu proč, Miloši. Já jsem totiž včera poslouchal podcast Keci a politika, no, což je komentátor Pečínka a pan Michopulos. No. Oni tam mimo jiné říkají, že volby dopadnou tak, jak chce Zeman a Klaus. Každý má pomohl nějaké té části opozice a tak dále. Ale mimo jiné tam taky říkají, že je potřeba teď vypouštět nejrůznější balónky typu Babiš bude vládnout se STANem, Babiš bude vládnout s ODSkou. A ten jeden říká, a proč to nedělají? A ten druhý říká, no protože nejsou tak chytří jak Zeman, ten to dělat bude. A ty tady teď sedíš a shodou náhod to říkáš. Takže pak už to může být jedině ODSka.
2: Ani ODSka, ani STAN, ale bude samozřejmě velká koalice mezi ANO a TOP 09. A když jim to nebude stačit, přiberou ještě lidovce.
1: Ty si myslíš...
2: Tak prosím tě, tohle to jsem řekl jako vtip. Nikoli
1: ano,
2: jako
1: doufám,
2: prognózu.
1: Ano, ano.
2: Nikoli jako prognózu.
1: No, ty vylučuješ, Miloši, že by po volbách Andrej Babiš se uměl dohodnout například se STANem?
2: No, podívej se, všechno je možné. My jsme se také svého času dohodli s Klausem. Ale na druhé straně, pokud má možnost, řekněme, nabídnout Okamurovi funkci předsedy poslanecké sněmovny, a Okamura už jednou udělal místopředsedu, takže to umí, no tak proč by v tom případě nešel za tím, se kterým prakticky shodně hlasuje v poslanecké sněmovně, a proč by šel za tím, kde hlasuje zásadně opačně?
1: Rozumím, ale mám pocit, že SPD, tedy Tomio Okamura, tentokrát bude mimořádně drahá nevěsta.
2: No, řekl jsem oběma aktérům, že Tomio Okamura udělal chybu, když Babiše nepodpořil ve druhém kole prezidentských voleb. Myslím, že si to uvědomuje, že to byla chyba. Takže tato chyba poněkud sníží jeho cenu v povolebním vyjednávání.
1: Teď už se začínají dít nejrůznější věci, kdy si člověk hlavu může ukroutit. Například kauza pana Otto Klempíře, což je člověk, který kandiduje za motoristy, mimo jiné je to velmi známý hudebník z kapely J.A.R. Můj žánr to není, žádnou písničku neznám, ale vím, že se pohybují na té scéně. Ti hudebníci, ta kapela pana Klempíře vyhodila právě proto, že jde kandidovat, a možná i za to, že jde kandidovat za motoristy, byť to vyloučili. Co si o tomto myslíš?
2: No tak oni prohlásili, že to není kvůli tomu, že kandiduje za motoristy. Já tu kapelu vůbec neznám, protože upřímně řečeno, toto není můj svět. To málo, co o tom vím, a sebekriticky přiznávám, že je to opravdu málo, mě spíš vede k závěru, že pan Klempíř se byť zhruba v 20 letech uvázal státní bezpečnosti, což sám přiznává, zdůvodnil to tím, že byl mladý a blbej. No, ve 20 letech už nejseš tak úplně blbej. Mladej ano, ale blbej ne. A co horšího, tak tvrdí se, já jsem to jenom čet, nic víc, že udal asi 70 lidí. No, tak s takovým člověkem bych asi karty nehrál. Šachy taky ne.
1: Mám na to jiný názor, myslím si, Miloši, že ve 20 ještě prostě blbneš. Ještě seš...
2: To můžeš blbnout i v 30, 40, 50. Blbost není takto ohraničeno.
1: Dá se toto v okamžiku, kdy se člověk omluví, nezapírá to, říká, byla to chyba, dá se toto odpustit?
2: No, kdyby nebylo těch 70 případů, tak asi ano. Ale tady je údajně, zdůrazňuji údajně, těch 70 případů.
1: Dobře, to nevím. Byla chyba, nebo bylo chybou, že se motoristé nespojili s přísahou Roberta Šlachty?
2: Byla to stejná chyba, jako byla chyba, když se Maláčová nechtěla spojit s Konečnou.
1: Nechtěla, nakonec se spojila.
2: Nakonec se spojila, měli rozum.
1: Tak tím máme prognózu za sebou, ale ptám se ještě, jestli bitcoinová kauza i v této fázi, tak jak je teď, jak, v jakých podivných kotrmelcích končí, jestli je schopná ovlivnit ty volby?
2: Ano, samozřejmě, že všichni průzkumníci veřejného mínění říkají, že už to odeznělo. Já myslím, že to zůstává hluboce v paměti voličů, a že to nakonec ty volby ovlivní. Samozřejmě v neprospěch koalice Spolu. A jeden z důvodů pro takové tvrzení je i to, že ta kauza pokračuje. Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministrině, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude. Což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci.
1: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
2: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat s útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru a pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
1: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
2: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby. A když jsem přemýšlel o jeho motivaci, ono je to prosté a lidské, mohl se pochlubit a také se zpočátku chlubil tím, že sežene miliardu korun pro své ministerstvo, pro svoji vězeňskou službu a tak dále. A toho tak zlákalo, že si neuvědomil, že jde, nechci říct do pasti, protože to asi nebylo pro něj předem připraveno, ale prostě naběhl si. A teď tedy to končí jeho osobou. A samozřejmě, jestliže ministr Stanjura tomu všemu nejenom přihlížel, ale jeho úředníci se na tom aktivně podíleli, tak je řada na Stanjurovi.
1: Pojďme dál. Miloši, blíží se konec války na Ukrajině?
2: Jo, já si myslím, že ano. A upřímně řečeno, nebudu to zdůvodňovat tím, že geniální Donald Trump jako mírotvůrce, jemuž se už podařilo urovnat konflikt mezi Kambodžou a Thajskem, Indií a Pakistánem nebo Kongem a Rwandou. Takže tento geniální Donald Trump urovná konflikt na Ukrajině. Myslím si, že důvodem ukončení tohoto konfliktu bude vyčerpání obou stran, ale především ukrajinské strany. Vojenští odborníci, a já nejsem vojenský odborník, tvrdí, že hrozí prolomení fronty u Pokrovsku, což je významný úzel, a možno i zhroucení fronty jako celku. A i kdyby tomu tak nebylo, válka trvá dosti dlouho, Ukrajina má omezené zdroje. Ty víš, že se teď už i veřejně připouští, že na ukrajinských náměstích se chytají dospělí muži a odvádějí do armády. Toto vše mě vede k závěru, že válka skončí vyčerpáním obou, zejména však ukrajinské strany.
1: Může mít alespoň sebemenší vliv ten zásadní krok Donalda Trumpa, který říká, že všichni, kdo budou od Ruska odebírat plyn, možná i ropu, na ty země uvalí 100% cla. Myslím, že hlavně to směřuje v této chvíli na Indii.
2: A Čínu.
1: A Čínu, ano. Může to mít vliv?
2: Může to mít určitě vliv. Trump nepoužívá cla primárně jako ekonomický, ale jako politický nástroj. Vezmi si třeba 50% cla na Brazílii, když přitom Brazílie má vůči Americe docela dobré saldo zahraničního obchodu. Ale tam jde o Bolsonaro, já to neumím vyslovit, Bolsonaro, o toho prezidenta, k němuž má Trump sympatie. No a podobně teda to bude politický nástroj vůči těmto dvěma zemím, přičemž u Indie bych předpokládal, že tento nástroj bude účinný.
1: V zásadě si to Trump představuje tak, že on prohlásí milá Indie, milá Čína, budou 100% cla, a oni přestanou brát nebo nakupovat suroviny od Ruska. Víš, mně to přijde jako celé složité a za jak dlouho by se to projevilo? Myslíš, že ten, že Putin prostě tomuto podlehne a přestane, začne válčit?
2: No tak Trumpovo ultimátum bylo zpočátku asi 50 dnů, teď se to ještě trochu zkrátilo.
1: Do 8. to je tento pátek.
2: No takže do té doby vypadáme oba zdravě, asi přežijeme. A pokud přežijeme, tak si na příštím našem setkání řekneme, jak to dopadlo.
1: No, co se může stát po 8. srpnu?
2: Putin si možná najde po setkání s Vitkovem nějakou záminku, aby minimálně přistoupil na příměří. Takovou záminkou by mohla být dohoda o summitu s Trumpem s tím, že před tímto summitem a samozřejmě i během něho by bylo vyhlášeno oboustranné příměří.
1: To jednání tuším probíhá dnes zrovna. Ten Witkoff je dnes v Moskvě, říkám to dobře.
2: Ano.
1: Dokonce je domluvený nějaký telefonát mezi Zelenským a Trumpem.
2: Uh-huh.
1: Máš pocit, že oni dva se můžou dohodnout?
2: Teď mluvíš o kom?
1: No, promiň, mezi Putinem a Zelenským jsem slyšel, že jsou schopni telefonovat.
2: Podívej, jestli já to o tom dost pochybuji a pokud k tomu dojde, tak mě to překvapí. Nejsem věštec, nejsem všeználek, nejsem haruspik a nemám ovčí střeva, nebo játra, ne střeva. A v každém případě by mě to překvapilo, protože politika je přece jenom o jistých osobních pocitech a mezi těmito dvěma ty osobní pocity jsou velmi, velmi vyhraněné. Ale konec konců už jsou v historii případy, kdy se i velmi odlišní lidé dokáží dohodnout.
1: Jsem rád, že jsi tady byl, Miloši. Těším se na další naše povídání a pro dnešek je to všechno. Ahoj.
2: Ahoj a protože 8. se blíží, tak se na zářijovém setkání, které možná bude po 11. září a pokud bude po 11. září, tak si u něčem popovídáme.
1: Oho.
2: No, ale nech se překvapit. Tak v každém případě si myslím, že to bude opět zajímavé setkání jako mezi náma dvěma vždy a všude.
1: Těším se, Miloši, ahoj.
2: Já také, ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Radio Xaver.

0: Jiří Vítek je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jedna věc, která výrazně patří k Praze 8, je Heidrichova zatáčka a celá vůbec akce Anthropoid. Jestli tím žijete také, je tam teď krásný památník. Zajímá mě kolem toho několik věcí. Co to zaprvé znamená pro vás jako pro městskou část a pro vás pro místo starostu?
1: No tak strašně moc.
0: Žijete tím?
1: To tak jsem patriot.
0: Jo, jsem patriot.
1: Celý život na Praze 8 žiju. Narodil jsem se, z Bulovky mě odvezli do paneláku na Praze 8. Samozřejmě pro nás je to jako pro Prahu 8 jedno z nejvýznamnějších míst, který tam máme. Kromě samozřejmě ještě střelnice, Kobylské střelnice, Jablického hřbitova, který se také prolínají samozřejmě do tohohle toho odboje. Ale teď jsme dělali vlastně 80 let oslav, operace Anthropoid, a to jsem měl teda na starost jako radní pro kulturu. Myslím, že to dopadlo velice dobře, bylo to důstojné. A kolega, vlastně co má ještě, co je se mnou tam radní, neustále vlastně provádí, dělá komentované prohlídky té oblasti, kde byli ty odbojáři. Udělali jsme stezku parašutistů, že kdo navštíví Libeň a okolí, tak narazí na informační panely, kdo bude v tomto domě žil, tady se stalo a tak dále. A shodou okolností jsem vám přinesl tady bankovku, kterou jsme vydali jako městská část.
0: Jak říkáte, shodou, přinesl mám bankovku, ale to je krásné.
1: Je to vlastně, to mě napadlo, když jsem viděl bankovku zoologické zahrady někdy minulý rok a řekl jsem si, že bychom se mohli spojit s tiskárnou cenin a vydat vlastně tuto bankovku.
0: A proč zrovna Kubiš a Gabčík? Proč ne ti ostatní?
1: Protože samozřejmě...
0: Ti byli na místě.
1: Ano, byli na místě. Jsou spojeni přímo s tím atentátem na té Praze 8. Ale samozřejmě vážíme si všech těch sedmi, kteří v kryptě samozřejmě ukončili svůj život.
0: No a osud jistého Čurdy...
1: Ano.
0: Ten je také nějak spojen s osmičkou.
1: Je spojen asi tak, že vlastně to okolí Libně je velmi provázáno s tím odbojem. Ty ulice se jmenují po těch obětech, odbojářích. Paradoxně Karel Čurda, ten, který teda zradil výsadkáře parašutisty, dostal byt nadaleko místa, kde tyhle ty hrdinové žijí. Tam máme například... Samozřejmě teďka budeme připravovat památník nebo připomínku Jindřišky Novákové, nejmladší, vlastně oběti toho řádění, té Heidrichiády, skoro okolností nedaleko on bydlel.
0: Pane místostarosto, když projedu dnes teoreticky tou Heidrichovou zatáčkou, ujedu pár metrů a podívám se takto na chodník po pravé straně, tak tam donedávna uprostřed plotu bývala taková jako trafika, něco, takový domeček, jako kiosek nebo něco.
1: To nespomenete si? Nevybavuju, že bych
0: nabízím sásku. Vypadalo to jak trafika z filmu, stará.
1: Hlejte, je to možný.
0: Po pár metrech. Nevíte, co s tím je? Nevíte.
1: Netuším, to jste mě nachytal, ale fakt si vybavuju, po pár metrech výjíždím do Holešoviček a žádnou trafiku si teda nevybavuju.
0: No ono to takové nenápadné.
1: Jestli to tam nenechali filmaři třeba.
0: Ne, to tam bylo leta, nevím, jestli tam ještě je. A taková, si toho všimněte, to je. Ještě k této věci, jak moc to zajímá třeba některé občany nebo odborníky ze zahraničí, přijdou se podívat?
1: Jo. Opravdu tohle téma, které zajímá jako širokou veřejnost a zahraničí strašně moc, jako lidi. Opravdu je to událost, která rezonuje celou Evropou, si myslím.
0: Takže asi, kdybychom dělali nějakou hitparádu, tak je to nejdůležitější nebo nejznámější věc, co se odehrála.
1: Za druhé světové války. Myslíte jako historicky?
0: Na osmičce.
1: Jo, takhle, na osmičce. Pravděpodobně ano, ale samozřejmě jsou tam nějaké ještě historické věci, ale určitě tohleto přebíjí. A máme tam Hrabala a tak dále. To jsou
0: Hrabali, ale v Libni dole.
1: Ano, a to je také osmička.
0: Ano, vím.
1: Takže to jsou věci, které taky jako přetékají do zahraničí. Ale Anthropoid i díky prostě i když nepovedeným filmům Hollywoodu, tak i tak oslovují prostě jakoby ty zahraniční návštěvníky nebo vůbec historiky.
0: Ještě mi řekněte, dům, ve kterém leta žil Karel Gott na Osmičce, což je, myslím, Zenklova ulice.
1: Nejsem si jistý.
0: Je to pod Vlachovkou, když jedete Heidrichově zatáčce, ale na druhé straně, jako i dneska činžák to. Kolikrát jsem se díval, jestli už tam je nějaká cedulička, protože tam možná strávil víc času než na Bertramce.
1: Dobrý tip. No a můžeme se tomu začít věnovat samozřejmě. My jsme teďka dávali vlastně pamětní desku Věře Čáslavský, která taky teda na Osmičce žila, ale samozřejmě Karel Gott je dobrý tip, Karla Gotta mám rád.
0: No a teda když jsme u těch pamětních desek, já jsem také žil na Osmičce.
1: Tak počkáme.
0: Počkáme, dobře. Na co, legrace samozřejmě, na co se vás nejčastěji teď, když se blíží ty komunální volby, ptají občané na ulici, když vyjdete? Pane starosto.
1: Místo starosto?
0: Místo starosto.
1: No, nejvíc asi rezonuje buď zahušťování sídlišť, to znamená prostě takový ten tlak paradoxně hlavního města zahušťovat sídliště, pak je to samozřejmě doprava, parkování, to jsou nejčastější problémy.
0: No počkejte, ale ta Osmička, zrovna když vezmu Kobylisy, Bohnice, možná Ďáblice částečně, nevím jak dole, potom Líbeň a tak, tak já tam nevidím, a to jsem tam často jako problém s parkováním, jako třeba na pětce, na dvojce nebo na jedničce.
1: V těch sídlištích ten problém skutečně je, že jo? Protože tam je to omezený prostorem, ty auta přibývají. Tam, kde jsou modré zóny, jako v Karlíně, pravděpodobně to pomohlo, ale na sídlištích modré zóny nejsou. Je to problém s dodávkama a tak dále, které samozřejmě podnikatelé mají, je víc podnikatelů a zabírá to víc místa. Takže to je to problém. Parkování prostě na sídlištích je velký problém.
0: Cítíte mezi občany, protože určitě teď před volbami jste v terénu, obavu, strach, nejistotu, co se týká cen energií, cen základních potravin, zejména u starších spoluobčanů. Je to věc, do které radnice asi nijak nezasahne, ale komu to mají ti lidé říct, že?
1: Je paradoxně, jako to říkají hlavně nám, protože jsme nejblíž. Když bude problém s tím, že nebudou platit například v obecních bytech, tak se to dotýká samozřejmě radnice. Ano, lidi to vnímají. Podle mě ještě ne, tak skutečně stále se tomu nechce věřit, že by mohlo přijít něco takového strašného, dá se říct, za desítky let, možná za 70 let něco, co by poznamenalo tuhle společnost výrazně. Jo, je to cítit. A cítíme to i jako v okolí, v rodině, všude. Jo.
0: Připravujete se na to nějak? Jednoho dne můžete jít mezi občany, řekněme někoho, kdo řekne tak, a já ode dneška nemám vůbec.
1: Víte co, já nechci být takový ten generál po bitvě. Ono tady se desítky let řešily nějaký green dealy a vymýšlely se různé věci. Já už jsem asi v roce 2014 natáčel taková videa o tom, že například panelové domy mají plochou střechu a jsou ideální na sběr dešťové vody nebo na solární panely. Znamená, kdyby už se tohle začalo řešit a ty velké panelové bloky by byly soběstačné energeticky, tak by ten dopad byl asi menší, kdyby se na tom dělalo 8-10 let, ale on se neudělal vůbec nic. No, měly se nabíječky na auta.
0: Ale to je kdyby.
1: To je kdyby. To je problém blackoutu, o něm se mluví 10 let, taky se v této věci nic extra neudělalo. Ale v tuhle chvíli ta samospráva co může? Snížit daň z nemovitosti, požádat magistrát, aby vypnul modrý zóny, aby lidi neplatili, možná snížit cenu za svoz odpadu nebo nějak to dotovat, ale to je tak všechno.
0: Víte, jak je to s tím blackoutem? Stejně jako s ukládáním dat, zálohováním. Každý začne zálohovat až tehdy, až jednou o všechny data v počítači přijde.
1: Jasně. Tak já jsem prepper x let, takže já jako tyhle věci nějakým způsobem řeším. Je to moje hobby, solární panely, nabíječky, světla, různé externí věci. A jenom zmíním, paradoxně jsem udělal takový manuál za krizové, co dělat, kdyby došlo k nějakému válečnému konfliktu. Asi 20 stránek jsem udělal takovým komiksovým způsobem. jděte do metra, vemte si sebou tohle, takový ty rady typu nečekejte, že tam je jídlo v tom metru, je tam stálá teplota, takže se radši oblíkněte, když je léto. No a paradoxně spoustu lidí mi psalo, že na mě podá trestní oznámení za šíření poplašné zprávy, za to, že jako radní pro bezpečnost jsem vlastně chtěl udělat nějaký manuál, který jako vlastně uceleně není. Jo. Tak takhle ta společnost, on je to ochranný mechanismus u spousty lidí.
0: Ještě jedna věc, a to jsou ti patrioti, tedy strana, které vy velíte. Pro mě popravdě trošku nečitelná, protože úplně nevím, co o to očekávat. Toto jsou patrioti pro Prahu 8. To znamená, že na jiných místech jsou to jakési franchízy, nebo jak tomu mám rozumět?
1: Je to tak, jako franchíza je asi silné slovo. S těmi lidmi se znám léta, setkal jsem se. Máme nějakých 35 základních organizací. Jindřichův Hradec, tam máme starostu například, po Frenštát pod Radhoštěm. Ty lidi osobně znám. Není to strana založená na nějaké ideologii, prostě je to o tom, jsem patriot, chci měnit věci okolo sebe nejdřív. Znám je, žiju tady a vím, co je potřeba udělat. Nemáme ambice nějaké velké politiky, komentovat nějaké zásadní politické věci, protože si myslím, že i já, který teda jsem 4 roky místostarosta, určitě jsem nedozral do toho, abych tady vám říkal, jak ukončit nějaký konflikty nebo a tak dále.
0: Jo, takže ambici řešit to celonárodní problémy, to nemáte. Takže to musí být patriot.
1: To jednou přijde, musí se vykrystalizovat. Ono je spoustu lidí, kteří naskočí do politiky a přeskočí to střední odborné učiliště. To je, řekněme, ta komunální politika. A tohle, když přeskočíte, dostanete se do velký, tak to je velký průšvih.
0: Vy budete za patrioty kandidovat? Pomýšlíte si v duchu na pozici starosty?
1: Nepomýšlím.
0: Takže co je
1: cíl? Je to špatný to takhle říkat, protože lídr by měl říct, že pomýšlí. Já bych chtěl, aby tam zůstala koalice, která tam je, protože máme fakt skvělýho starostu. Je soudesky.
0: To je pan Gross.
1: Pan Gross. A opravdu je to jako výborný starosta. Nedosahuje jeho kvalit.
0: Dobře. Držím palce, těším se, že se třeba do voleb ještě uvidíme a jsem rád, že jste přišel. Na shledanou.
1: Děkuji.

0: Česká a americká country na rádiu Xaver.
1: Country.
2: The absolute best.
1: All the time.
0: Rádio Xaver.
3: Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaili, zažil jsi někdy orgazmus?
4: Ano. Pardon.
3: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
4: Takhle, a bereš to jako z pohledu, že jsi zpíval, jo, já tě neznám
3: jako zpíváka. Můžeš to nějak vysvětlit.
4: Rozvíst. Tak já nevím, jak to uchopit, jo.
3: No ne, prostě, já si říkám.
4: Ano.
3: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií pro tebe není nějak spojený se sexualitou.
4: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
3: Pravě.
4: To je tak
3: souvisí to nějak.
4: Věc. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale ten orgasmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgazmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgazmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, a Queeny. A my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo? Ale,
3: dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou a ta harmonie, je to tak?
4: Je to tak?
3: Říkáš, cítím to v celém těle.
4: Baví
3: prosím
4: to.
3: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
4: To je blbý.
3: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
4: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je na stydle nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale,

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Podtrženo, sečteno a dnes říkám s velkou radostí Vadim Petrov. Dobrý den.
2: Ksavere, dobrý den.
1: To léto. To léto.
2: To léto.
1: Co to je?
2: Takhle já to znám, Ksavere, když jsem byl malej. My jsme takhle měli takovýhle léta, proto jsme jezdili do Jugoslávie, proto jsme všichni chtěli k moři, do Bulharska, Jugoslávie. Někdy k Balatonu, ale Balaton, to nebylo zase tak daleko, to počasí to nebylo o to dobrý. A proto všichni jsme chtěli ty vězní drožky, protože v Jugoslávii bylo to horko a to sluníčko. No a tohle já znám, tohle, hele, děti, jestli jste jezdil na nějaký tábory, tak tohle bylo, takový počasí bylo, bahno, zima, pršelo, chodilo se s chlebníkama někde na nějaký blbý vejlety, na nějaký hrady, couvral, pláštěnky jsme museli mít, holinky jsme museli mít, pořád to bylo na blátě. Ano, to je české léto.
1: Někdy to tak bylo, ale tento rok je to extrém.
2: A říkali to dokonce meteorologové, 9 z 10 meteorologů říkalo, že takhle je to normální. Aspoň takhle to bylo dřív. A že to není třeba hezký, že to naposledy bylo v roce 2008, před 17 lety, taky říkají, což je možná pravda, to já nepamatuju, ale takhle si pamatuju dětství. Když bylo takový to třeskutý horko, že opravdu jako jsme nemohli jakoby dýchat to, co je teď třeba někde, já nevím, v tom Španělsku nebo v Paříži, snad bylo takový obrovský vedro, tam máte někde až 50, to je neuvěřitelný. To my asi bychom tady jako snad nevydrželi. Tak takovýhle léto máme, tady nemáme nikdy, to bychom asi taky nevydrželi, ale zároveň prostě tohle léto je normální, Ksavere, já to tak beru.
1: Je to normální. Tak, pane Petrove, mám pro vás dneska jedno téma, speciální, zařazené v průběhu, které jsem vám ušil na míru.
2: Hele, Ksavere, ještě než ho řeknete, nebo až ho řeknete, my jsme se viděli naposledy před tou volbou ředitele České ano. televize. Tak jak jste spokojený s tím, co jste udělali, co jste zvolili, koho jste zvolili? Jste spokojený?
1: Jste mě zaskočil. Zatím ne.
2: Já, když jsem to tak sledoval, jestli jste se k sobě dohodli, tam ty různý party, které tam jsou, nebo nedohodli, nechci do toho, teďka nejsem moderátor, ale mně to přijde dobrý deal. Ty dva, Fridrich a Chudárek, si myslím, že teda jako je vlastně z toho, co jste mohli udělat, je to dobrá volba. Fakt?
1: Ano. Bylo to možná umění možného, já spokojený nejsem a příjemné mi to není. Mně to přijde trošku jako taková šmelinka.
2: Asi jo, ale zároveň je to takový vyústění jako pragmatický. Z těch ostatních, kteří tam byli, Ksavere, já jsem slyšel kus toho grilování. Já jsem měl někam autem a pustil jsem si pár těch lidí. Za prvé Milan Fridrich byl brilantní. To, co on tam říkal, tak jak zná tu televizi, tak co si představuje, že by všechno mohlo být. Druhá věc, jestli to umí udělat a jestli vůbec jako je na to vůle udělat nějaký ty jeho nápady. Ale prostě ty lidi, ty ostatní, ty mě teda opravdu hodně, hodně nepřesvědčovali. Já jsem si uvědomil jednu věc.
1: Ani paní Šmuclerová?
2: No, ani paní Šmuclerová, ale to jsem tak jako tušil od začátku. Paní Šmuclerová přece jako rostla v tom mediálním světě na straně privátních médií. Ksavere, a no, tam je to jiný.
1: To Petr Dvořák také.
2: No, Petr Dvořák je finančník, ten rost na straně peněz. A kromě toho, že vlastně rost na straně peněz, tak měl neuvěřitelnou kinderstube a diplomatické chování. On to dokázal se stranami jako dobře jednat a tím, že byl výsostně, nebo je výsostně inteligentní a vzdělaný a tak prostě jako to uhrával hezky. Ale když jste ten manažer na straně té Novy nebo vlastně těch CNC jako Líba Šmuclerová, tak tam je poměrně brutální prostředí. Tam jako není žádný vlastně, tam ty odbory televizní, který kdyby jako chtěli něco, tak tam prostě jim řeknou takhle ne, přátelé. Ale v České televizi odbory, ty jsou velmi silný a tam je úplně jiný prostředí. Taky ta televize byla rozdaná producentským skupinám, zástupcům různých těch vnějších firem. Je to propojený, já tobě, ty mě. To je jako něco jiného.
1: O rodinných klanech nemluvě, ale já se domnívám, že to je na krátkou dobu, protože po volbách se v té věci určitě něco změní a já jsem pro propojení Českého rozhlasu s Českou televizí.
2: Já myslím, pokud se něco změní, a to když se řekneme, jak se to vede, tak se změní to, že a to se změnit musí nutně, protože to je křeč, nesmysl a už je to opravdu jako mimo logiku, těžce mimo logiku a to je to, že poplatky musí platit firmy. To prostě je zbytečnost, je to, nemá to opodstatnění. Tak to by, jestli Babišova vláda, doufejme, že to bude teda jiná vláda než tato, pokud ne Babišova, tak tím by měla začít. A jestli dejte ještě k něčemu jinému. Já myslím, že ta nová vláda bude mít tolik starostí a tolik problémů, že zase jako na velký změny v České televizi nedojde. Ale tohle to by měla udělat. Ne?
1: Nevím. Mám spoustu zajímavých témat. Víte, že máme potrženo sečteno dneska?
2: Jo, jasně, jdeme na to.
1: 6 minut za náma, ano. Tak, stát neměl přijímat bitcoinový dar. Nepostupoval obezřetně, zjistil audit. Najednou, otočka.
2: Já jsem se koukal na tuhle paní Dekroa. To je strašně krásný jméno. Takový šlechtický.
1: Je, to je vznešený.
2: Ona je to D, není to D, Kroa, je to Dekroa. Já jsem si myslel, že třeba ten manžel je nějaký šlechtic, ale pak mi někdo říkal, že je kuchař nebo něco, tak je to nějaká pomluva, já nevím, abych nevím, tak jestli byl kuchař nebo je kuchař nebo nevím, ale zaprvé paní Dekroa ministrině vypadá moc hezky a má moc hezký takovej, já tomu říkám psí pohled. Ona, když vám něco říká, tak zvedne obočí a ona ho má stejně nakreslený vejš, než je to její původní, jo? Ona ho má nakreslený vejš. A když ty holky si takhle zvednou to obočí, tak ten pohled je hrozně upřímný, Xaver. Takový musíte mu věřit. Ona se kouká takhle a teďko ještě řekli poradci, že ať se mluví o čemkoliv, ať prostě mluví nebo nemluví, musí se usmívat. A ona se, nechci říct řechtá, to ne, ale usmívá se strašně, strašně sympaticky, mile. Ať se říká cokoliv, když to zůstane, bude mluvit o nějakých mrtvých, a bude se furt mrtvých a bude se takhle pořád usmívat, bude to blbý. Ale ona prostě má ten důvěřivý pohled s tím, veselý pohled s tím zvednutým obočím a vypadá děsně důvěry. Takže já de facto za chvilku vždycky přestanu jako poslouchat, co ona říká a říkám si, říká mi pravdu. To je vidět na tom výrazu.
1: No vám se to líbí, když tam mají tak nějak vytetovaný ty to obočí, to mají Ukrajinky většinou.
2: Mně se to moc nelíbí, je to otázka, jestli to nechá udělat dobře. Mně se opravdu, mě vadí, když to mají tak jako vytrhaný, že se jim to jako zvedne na to původní obočí.
1: Takhle, jestli vás to potěší, tak já to do příště hodím tady takhle.
2: A nedělejte to, Xaver, nechte to přírodně. Já bych to u vás už taky nechcete být minister, protože ono by vám to zvedlo, vlastně rozjasnilo ten pohled. Oh. Nechte si ten svůj takový trošku temnej. Paní ministrině, no a co se týče celý té kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
1: myslíte
2: co,
1: pana Uhlíře?
2: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce?
1: Já jsem četl, že 160 dostal.
2: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To je prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad, Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci a oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák, jako a unavený, už byl takovej celý. A on chce říkat nějaký věci, které nebyly v protokolu.
1: Dobře, pane Petrové, ale znamená toto konec Bitcoinové kauzy, nebo to jde dál?
2: Já fakt nevím. Já myslím, že určitě se to dá na hromádku těch dozimetrů a kampeliček a teďko tam bude bitcoinová kauza a odvolání a navrácení pana Uhlíře. Já nechci zase karigovat příliš tuhletu vládu, protože za těch 30 let, co tady jako jsme si udělali tu demokracii, která vláda dovládla jako v pohodě, jo. Bez nějakých takových kauzy, to bylo v historii taky hrozný, co se dělo, Topolánek a já nevím, všechny tyhle ty konce těch vlád, Klausovy vlády nakonec. Takže rozklad, my jsme účastníky rozkladu této vlády v přímém přenosu. Čekáme na říjen s nadějí, že přijde nějaká nová, dáme jí zase nějakou energii a bude se něco dít. A za 4 roky to budeme mít tady znova.
1: Takže v říjnu budou volby, lidi budou stát u těch uren a budou si říkat, tak mám volit dozimetr, bitcoiny nebo čapí nízdo. jedeme dál. Nebudu dělat stafáž lžím. Pekarová odešla ze sálu při projevu šéfky ruského senátu. A podívejte se, rovná jako pravítko, vzedmutá hruď a hlava zhůru. Takto jsme nastupovali na okresní konference SSM.
2: Šátkování, možná taky pionýrský, jo. Jako ta hrdost je tam vidět a celý ten štrudl za ní. Hele, ale Xavere, ona to nevěděla, ta Pekarová, když tam jela, že tam Ruska tam bude?
1: Ne, ona mi nevolala tentokrát, jindy volá
2: tak teda. Tak měla brnknout TC asistence, což nevím, jestli bude ta druhá v řadě, a říct, hele, zjistí mi, jestli tam je nějaká Ruska, kvůli který já bych tam jako nechtěla být a nevydržela bych její přítomnost. To se asi dalo zjistit. A kdyby zjistila, což to asi nebylo tajný, a kdyby zjistila, že tam byla, tak by mohla říct těm organizátorům, ale my tam nejedem, protože s ní nebudem v jedné místnosti. A nebo jestli chcete mě, tak pozvete mě a nezvete jí, to si vyberte. Mohla říct, jo? A pokud vlastně to všechno jako neudělala a potom takhle demonstrativně odešla a ono to stálo nás, daňový poplatníky, už vemete lístky, ubytování, tohle možná pár milionů by to stálo, tak co, jak se to chová? To je jenom kvůli těm kamerám, kvůli tady tomu záběru.
1: To samozřejmě.
2: Ale to je poměrně drahý záběr teda tohleto.
1: To je velmi drahý záběr.
2: Tak ať se na to vykašlo. Říkám, stačilo telefon a říkám, pokud tam bude tohleta Mitvěnko, nebo jak se jmenovala, tak já tam prostě nebudu a vyberte si, kdo je vám blíž.
1: Naštěstí jediná polehčující okolnost je, říkáte drahý záběr, ty šaty paní Pekarové jsou zjevně z Lidlu, ty nebudou drahý. Tak to je jediný, na čem se ušetřilo. Ale jinak je to něco, co je pro mě jako pro občana nepřijatelné.
2: Oni už hrajou jenom pro ty kamery. My ztratili schopnost jako vědět, proč tam jsou. Oni mají mít nějaký názor. Samozřejmě pokud vlastně ona s ní nesouhlasí, tak si to mají prostě nějak vybojovat někde, nebo se toho světa neúčastnit, když s nimi jakoby nesouhlasí. Nebo na té konferenci povstát a říct si do očí, co si o ní myslí, mít o to, já nevím, cokoliv. Ale aby takhle kráčeli demonstrativně, no je to hamba, Xavere, je to hamba.
1: U nás ve studiu byla Jana Bobošíková A řekla mimo jiné, ano, také patří do Fialova gengu. Mimo parlamentní strany se spojili. Sjednotitel ale není. Jsme svědky neuvěřitelného vůk levičás.
2: Já mám pocit, že teďko, ano, to bylo vždycky, jo, ale to jsou takový ty seznamy, vlastně tomu říkám nějak sentimentální lexikony, jo, jako slova, které jsou v kurzu, které se říkají, když je naučíte, tak dokážete vlastně být in, jste v době. Jo. Tady gang, woke, levičáství. Jo, celá řada těch populárních slov se teďko říká a když se správně naučíte, tak potom vlastně můžete jako se účastnit spousta debat a vypadáte velice kvalifikovaně. No.
1: Tak z toho bych ale jenom Bobošikovo nepodezíral.
2: No, já jsem se pouštěl ten rozhovor k Xavere, teda. Je to těch slov tam říkala správně celou řadu. Jenom prostě ty, jak je vždycky navázala dohromady, jenom mi z toho jako nevypadávaly takové nějaké myšlenky, které už bych dřív jakoby neslyšel, nebo které by byly zajímavé, které by byly třeba originální, které by mi to jako nasvětlili nějak jako jinak, nebo pojmenovali, nebo dali nějaký příklad. Jasně, my se pohybujeme přece ve světě, kde většina věcí je už nějak pojmenovaných a se rozhoduje, kdo je jenom na té nebo oné straně. A když už chcete slyšet jako povídání na nějaký téma, tak ať je to aspoň jiný.
1: No a patříte mezi ty, kteří mají Janu Bobošikovou zapsanou jako kvalitní novinářku? A nebo se těšíte spíš na to, stane-li se političkou?
2: Pro mě je to vlastně takový Jaroslav Tvrdík v sukních. Na co Jana Bobošíková sáhne? A potom tráva neroste 7 let. Normálně já jí...
1: Což se o pražské slávě říct nedá.
2: Ale dobře. Ale celá ta čínská kauza a potom, co mě aerolinie.
1: Ministerstvo obrany.
2: Ministerstvo obrany. Já měl rád jejího manžela. To byl strašně příjemný chlapík. A ten byl moc fajn. A Pro mě je to typ osobnosti videomaker. Jo. To byly takový ty kocápky anglický, ty škunery, který prostě šli ke dnu a dělali z těch námořníků ty vdovy. Proto se jim říkal videomaker, jako ty, který jako vyráběli ty vdovy. Ona kam přijde, tam si myslím, že prostě to rozvrátí. Fakticky si nemyslím, že takhle neočekávám od ní něco jako konstruktivního. I když bych si přál, aby v té sněmovně byla, protože si myslím, že když tam bude Markéta Šichtařová a Bobošíková a ještě pár takových lidí, tak ta sněmovna dostane grády a bude to tam jako jízda.
1: Jo, vy nastolujete téma ženy v politice. Já jsem to pochopil. Já jsem to pochopil. Vy jste mi to tak podsunul. No, tak když jsme u toho, tak dobře.
2: Ženy politici jsou daleko větší bojovnice než chlapi. Chlapi nakonec tak mě vždycky fascinuje, jak oni teda jako ty poslanecký sněmovně se tam sekají, říkají si nehorázné věci za tím pultíkem. A pak jdete do té restaurace, tam jsou všichni kamarádi. Mě to pořád jako ještě by nešlo tohleto. Ale ženský se umí sekat víc a líp ale, a ostřejc. A ostřejšíma zbraněma.
1: Ale prosím vás, viděl jste to před chvílí, jak kráčela paní Trapená v červeném kostýmu. Tomu říkáte ty ženské zbraně v politice, je to k smíchu přece.
2: No, ale to nebylo domácí prostředí. Ona, když ta někoho vedle Pekarová staví jako do latě, tak říká takový ty řeči, já se teď nevybavuju, jako už toho bylo dost a okamžitě, jo, jako ten autoritativní tón, takový ten rodičovský, když nějaký nevycválenýho smrada vyloženě krotíte, jak se dřív říkalo, tak takhle umí paní Pekarová mluvit na půdě domácího parlamentu. To teda jo.
1: Nevím, myslím si, že to platí ve chvíli, kdy žena je mimořádně chytrá. A to nás teď dlouho nepotkalo.
2: Fakt je, že když teda srovnám, vrátím se k těma dvěma, k Markétě Šichtařový a Janě, tak Bobošíkovi, tak bych řekl, že když poslouchám tu Markétu Šichtařovou, že teda mě to baví. Ta to říká, prosíte, taky tak trošku naučení. Já vždycky mám u těch dvou pocit, že něco mluví, a pak je ta Markéta a já, díváme se na to něco, co mluví, a tak to posloucháme. Jo, jakože to je takový, jakože buď to mají tady čtou z hlavy, nebo to prostě mají naučený, anebo jako vysílají, že to není osobní. Ale ta Markéta se mi líbí hodně.
1: Dobře.
2: Ta to říká dobře.
1: Okamura. Fialova vláda manipuluje volby. Stíhání účelové, říkali na první zprávy.cz.
2: Xavere, tohle už takový standard. No, ale funguje mu to. Okamura ne, udělal s tím spojením, vlastně tím, že má kolik, nějakých 12% teď v průzkumech?
1: No, má v některých víc.
2: No, má, ale to bylo dobrý, on je dobrý. On prostě se dohodne s Reichlem, dohodne se prostě se Svobodnýma, no to je úžasný, jako dobrý, dobře to dělá. A když bych měl kritizovat, že mě tohle téma o něj nebaví, tak zároveň si říkám, že tomu nerozumím a že on tomu rozumí víc. Jo? Že vlastně tato kampaňovitost tady celý tý kauzy od začátku, prostě, že to prostě vede dobře. Samozřejmě, že to je účelový, že do jaký míry on teda měl se dá obhájit nějaký domorodec s nožem v ruce na plakátě, jakože nám jde sem dělat doktora, to nevím, to asi ne, ale jako do jaký míry to od začátku od něj byla provokace, taky nevím. Takže já mu na to nepůjdu, tohle to já s ním nehraju, ale dělá to dobře.
1: Tak, Trump dal ultimátum Putinovi. Hrozí cly a opatřeními, pokud neučiní kroky k ukončení války. A dnes jsem četl ráno, že to je do 8. srpna. Což je, tuším, dneska je prvního.
2: Dneska je prvního.
1: Takže 7 dní. Příští pátek.
2: A jestli on nepojede třeba na nějakou dovolenou mezi tím, zase to neposune. Ale on s tím, dobře, on jako pro řadu lidí je směšný, pro řadu lidí je šílený, pro řadu lidí je to stařec, který už neví, jako co říká, ale rozhýbal to. Všechno to nějakým způsobem rozhýbal. Do jaký míry on je schopen hejbnout s Putinem, já to moc jako nevěřím. Když se kouknete na ten globus, no to jsem několi, on je strašně velký. Jsem poslouchal tuhle Marhoula, který zasvěceně povídal o tom, že na vojně to jako ani Ukrajina nemůže prohrát, když ji budeme jako dodovat, ani Rusko neprohraje, a že to Rusko imploduje, jako, že se zbortí dovnitř. Rus, protože teď mají všechno, co potřebují, oni jsou naprosto soběstační. Navíc samozřejmě, že ještě tyhle ty hrátky startují země BRICSu, takže to není jenom o tom Rusku, je to o Indii, je to o Číně, je to o Jižní Americe. OK, dobře, tak mu to teďko zkrátil, tak aspoň se to posune rychleji, budeme vidět, co udělá jako další krok.
1: Věříte mu? Nebo je to jenom takový manévr, vy říkáte, mezi tím pojede na dovolenou? Já si myslím, že příští pátek něco udělá.
2: No, tak
1: a jestli... A nebo příští čtvrtek skončí válka.
2: Jestli chce zatížit, já nevím, kolik set procentní daní, jako ty, který dovážejí tu ruskou ropu a plyn, a jsou to Indie a Čína, když teď horko těžko dohodli nějaký ta celní podmínky s tou Čínou. Je tam spousta jako technických nesmyslů. Já si myslím, že ty, který sem pozvete a který tomu rozumějí v detailu, tak vám to vysvětlí, jak je to vlastně jenom... I ta dohoda s tou Ursula von der Leyen, jako co se týče vlastně tady toho velkého vítězství, jak se dohodli, že jo, když si to začínají rozklíčovávat, co je v těch 750 miliardách na co a za plyn a za zbraně, jako to je mimo to na to, nebo už ta minulá smlouva je do toho zahrnutá. Ono to začíná být taková hra s čísly a my si pořád myslíme, Xavere, že tyhle ty lidi, že to vidí nějak lepší než my, že mají ty poradce, mají ty analytiky, mají prostě ty chytrý všechny ty, kteří to rozumí a všechno, co nám říkají, že to je jakoby skutečnost. A já si fakticky myslím, že jako nepřeceňujeme to, že oni to si nám taky říkají, jenom to, co je tak jako občas napadne. Mm-hmm.
1: No a teď pro vás mám, pane Petrové, tu specialitu, to speciální téma, protože vy jste hudebním skladatelem, mimo jiné to každý ví, aktivní muzikantem taky. Váš tatínek byl velmi uznávaným a velmi slavným hudebním skladatelem, tak já mám teď hudební téma. Překvapí vás to. Trable s novou slovenskou hymnou. Stála přes milion, ale zřejmě není podle zákona. No, víte co? To jsou takový ty hymny. Má se do toho hrabat?
2: Hele, když si poslechnete americkou hymnu v tisíci různých provedeních...
1: Mě nebaví hudebně.
2: Ale já jsem slyšel jazzovanou, já jsem slyšel rapovanou, já jsem slyšel zpívanou fakticky jako hranu na kytaru, prostě na elektrickou, jako big beat, jako úžasný, protože jako ta melodie je jedna věc a samozřejmě celý to ustrojení harmonický a celá ta stavba, to se z toho může postavit lecos, tak se mi na tom líbí, že to není svatá věc, na kterou princezna, který se jen čuchá. Jo? Jako, že ta americká hymna, že se s ní prostě, že jde na lidem volně, ať si s ní dějí, co chtějí.
1: Americká klidně.
2: Ale bacha. Ale teďka já nemluvím o oficiálních platformách. Oficiální. Tam souhlasím s tím, že by vlastně ta hymna měla, ta její podoba, ten její kabát, by měl podstupovat nějakému jinému režimu, než ať si s ní dělá, kdo chce, co chce, protože prostě to patří všem, tak jestli s tím všichni dějí, co chtějí. Dobře, a na té oficiální úrovni to bych řekl, že to má být docela složitější ten proces, jak měnit kabát. A oni změnili ten kabát. Já si myslím, že lidem tam na tom Slovensku ani tolik nevadí, že jim měnili kabát. Ale jak to udělali? To jsou fakticky jako Alexandrovci, když to zpívají. Je to prostě široká strana moje rodná já ve slovenštině. A v těch politických konotacích, které tady zrovna jsou, jasně, ať to zpívá mužský sbor, no, on to není ani mužský, tam jsou tam ty silný hlasy, to je smíšený sbor. Ale ono to tak nebylo, ty Slováci nejsou takový národ, který má takový, tu historii, není tak patetické, jako jsou ty Rusové. Jo. Vlastně oni ty Slováci hudebně vycházejí z toho středoevropského prostoru. Já jsem si dokonce myslel, že mají blíž k Maďarům, a oni nemají blíž k Maďarům. Oni mají blízko k Polákům, k nám, k Rakousku, Uhersku jako takovýmu. A hudebně vlastně tam to byly takový ty fujary, takový ty halekačky, že jo. Mají taky ty zajímavější stupnice, takový ty módy s těma různýma intervalama. Jo, ale nebyli vůbec nikdy Rusové a nikdy nebyli Maďaři.
1: Rozumím. A teď to řekněme tu důležitou věc, že před pár lety se snažili někteří umělci vylepšit tu naši hymnu. Pamatujete si to?
2: Jo. Oni zaranžovali, udělali to pro velký symfoniák, udělali tam nějaké harmonické modulace, takže ji udělali jakoby zajímavější. Ale my to tak nechceme. My chceme tu prostou, kde domův můj, jak ten slepý.
1: Tak, a to tenkrát jsem to slyšel, měl jsem pocit, že je to tak složité, že to ani sám autor nepochopil toho, té modulace nebo toho rozšíření. A k té české hymně, víte, že ono je těžké ji zahrát u táboráku. Co zahrát? Zaspívat je těžké. Ona totiž je hrozně, ty tóny jsou tam od sebe hrozně daleko. Zkoušel jste to někdy? Jen tak jako pro někoho u táboráku je půlnoc, je, a někdo, tak si dáme hymnu, to každý zná, to zaspíváme. Ono je to strašně těžké.
2: No jasně, protože
1: máte ten... to tam nízko na začátku a potom to jde hrozně vysoko.
2: No proto bylo to taky na ty housle, protože ten tón na ty housle je dlouhý, můžete ho táhnout, no je to tklivá píseň, že? Je to prostě smutná, nostalgická, prostě tak, jak my jsme tady všichni. My dokážeme být prevíti, ale máme v sobě takový zase, jako my si rádi popláčeme. Tak, jako, a to je ta píseň, no tahle ta jako písnička vlastně, ta nostalgie v ní, to je moc hezký, je to typický a určitě jako dobře vybraná pro ten symbol hudební té naší země.
1: Zaspíváme si nakonec.
2: Ne, zaspíváme. My jsme schodili celý
1: třeba,
2: pořad.
1: Třeba do chemie se to nehodí. Víte, jak to je? Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
2: Díky za pozvání, Ksavere.
1: Podtrženo sečteno a dnes pan Vadim Petrov.
0: Radio Ksaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Petr Hampl je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Doktor Petr Hampl je jeden z nejznámějších a určitě nejčtenější český sociolog, spisovatel. A dočetl jsem se na internetu, pane Hample, že jste nacionalistou. Jste nebo nejste nacionalistou?
1: Já se k tomu slovu hlásím v posledním roce nebo v posledním půlroce už ne tak nadšeně jako předtím, protože nacionalismus se teď hodně skloňuje v souvislosti s Ukrajinou a nejen s nějakým úsilím ukrajinského národa, ale že i s takovými velmi krajními skupinami, které mi nikdy nebyly sympatické. Tak jak já rozumím svou nacionalismus, nebo já jsem mu vždycky rozuměl, myslím, že hezký výklad podává kniha Chvála nacionalismu, kterou před pár měsíců si vyšla v češtině ta kniha, napsal izraelský filozof Hazony. A on tam vysvětlil, že jsou dva pohledy, nebo dva směry, dva způsoby, jak se dívat na svět. Mm-hmm. Jeden pohled je takový, ten podle něj nacionalistický, že svět je rozdělen do národních států a v rámci těch národních států, které jsou samostatné, probíhá nějaký společenský život, ekonomický život, lidé si tam nějak pomáhají, hádají se spolu, prostě normální život. A každý z těch států si to těší po svém, má svoje pravidla. Mm-hmm. A potom je ten druhý pohled, nenacionalistický, což je pohled impéria. Ten říká, že celý svět má být podřízen jednou impériu, třeba římskému, nebo sovětskému, nebo klidně americkému, to je jedno. A že dokud nebude celý svět podřízen tomu impériu, tak nenastane mír, nenastane spravedlnost. A vlastně to znamená, že to, že se nějací lidé snaží být samostatní, vlastně brání té krásné světové ideji, krásné světové spravedlnosti. A nezbývá tedy než vést válku proti každému místu, které je ještě samostatné, které je nacionalistické, dokud nebude celý svět podřízen tomu impériu a pak budeme všichni šťastní. To je ten římský mír, nebo možná dneska americký mír. Takhle to vykládá Hazony jako dva způsoby, jak se dívat na svět. Já si myslím, že to je dobrý výklad a já se hlásím k tomu nacionalistickému.
0: Když se vás zeptám jako člověk, jako vědce nebo odborníka, sociologa, tak musí to slovo nacionalismus mít vždycky nějakou nehezkou, nahořklou souvislost?
1: Já si myslím, že by nemuselo, ale...
0: Protože se říká ten nehezký tvar toho.
1: Ano.
0: Ten říká se nácek,
1: ano,
0: je to tak.
1: Já tomu rozumím, ale mně se totiž nechtělo jít tím, jak to říct, tou ústupovou cestou, že tedy řekneme, tak nacionalismus je ten špatný, tak my to můžeme říkat patriotismus. A někdo za pár let začne říkat, patriotismus je taky špatný, tak opustíme svůj patriotismus a necháme si, já nevím co, něco jiného. A takhle se budeme postupně vzdávat jednoho termínu za druhým. Já bych řekl v tomhle spoprém, nehádejme se o význam slov, jestli někomu tak strašně vadí nacionalismus, použijeme jiné slovo, ale jde o to, že by měly existovat samostatné národní státy, které si žijí po svém. To si myslím, že je ta klíčová myšlenka.
0: Písničkář Karel Plíhal je vám znám,
1: motorizovaný, no,
0: tak říkal na nějakém vystoupení takovou vtipnou hlášku, jestli pak víte, co děti nacionalistů mají nejraději na svačinu.
1: Ne, nevím to.
0: Plíbinácek. To je typický humor Karla Plíhala, ano, viděl jsem.
1: Ale tak jako, ano, i ty vtipy k tomu patří. A konec konců i to, že v každé zemi je jiný humor, je také vlastně nacionalistické, když to tady řeknu.
0: Ale shodneme se teda na tom, že sprosté slovo to není.
1: Já si myslím, že by to nemělo být sprosté slovo. Konec konců ta kniha Hazonyho se jmenuje Chvála nacionalismu. A já upozorním ještě na jednu věc, a sice ono vlastně ta idea moderních národů se objevila vlastně až v 19. století se to formovalo. A ono tak, až taky v 19. století se formoval rasismus. Ještě v 18. století lidé neznali rasy v našem slova smyslu. I když si vnímali, že lidé jsou trochu jiní, tak prostě ta myšlenka ras tam nebyla. A já mám za to, mohl bych se tady odvolat na knihy profesora Budiva, který to vykládá hodně sofistikovaně, hodně podrobně, že nakonec máme na vybranou, jestli přemýšlet národnostně nebo rasisticky. A že to někteří lidé přemýšlejí více v kategorii rasy, někteří více v kategorii národa. Ale že se velmi obtížně spojují tyhle myšlenky. A naopak, že nakonec stejně každý člověk, dříve či později, ať chce nebo nechce, inklinuje k jednomu k druhému. A uvedu to na příkladu z posledních let. Vemte si, jak kolik lidí takových těch globalistických intelektuálů opravdu je protinárodnostních a protinárodních. A jak snadno přecházejí na tu myšlenku protibělorského rasismu. Jo, prostě když chcete být protinárodní, když vám vadí to, že jsou samostatné národy, to, že mají státy, já bych řekl skoro, že jste odsouzen k tomu stát se rasistou, ať chcete nebo ne.
0: Co se, pane Hample, pane doktore Hample, přihodilo, že v posledních letech, a já to často sleduji, když se někdo prezentuje jako vlastenec, nebo národovec, možná řekněme spíš vlastenec, tak je odsuzován, stavěn na pranýř a neměl by se s ním někdo bavit. Co se v naší společnosti přihodilo, že vlastenectví je tak zatracováno?
1: Já mám za to, že to souvisí s tím, o čem jsme mluvili minulý čtvrtek v rádiu, o tom, ano. Jak jste připomínal to hujerství, které je u nás zvláště silné, ale ono to souvisí, mám za to, se všemi, u všech malých národů. Protože si vemte, jestli jsme malý národ, jestli jsme poměrně chudý národ, třeba v porovnání s jinými západními národy a státy, tak potom to znamená, že lidé, kteří jsou hodně ambiciozní, často i hodně schopní, to vnímají tak, že v rámci toho malého rybníčku nemohou dosáhnout svých cílů a potřebují se dostat do nějaké globální struktury, na nějaké světové ředitelství nebo něco podobného. Toho je asi jasné. A protože tam je obrovská konkurence, ne každý je tam nadšený z toho, že tam přicházejí noví čeští manažeři, tak to, co ten člověk může udělat, je, že, jak to říct, prostě vysaje kus z toho svého národa, z toho svého státu, ukáže, že je super lojální k těm světovým špičkám, udělá vlastně něco proti svému státu a proti svému národu. V důsledku toho ty národy jsou na tom hůř a hůř, nebo ty malé státy, tím pádem je ještě větší motivace dostat se do toho světového centra, tím pádem lidé ještě víc vymačkávají ty své národy a já myslím, že třeba na té Ukrajině vidíme, k čemu to až může dojít, protože já teď nechci říkat, kdo má pravdu v tom konfliktu a nemá pravdu a tak, ale v každém případě to, jak zkouší Ukrajinci, jaké obrovské oběti přinášejí, kolik tam mají mrtvých, jak je národ zničený, to je vidět, že se nehraje v jejich zájmu. Ale ti lidé, kteří jsou třeba Ukrajinci a sedí někde v Londýně, z jejich pohledu to je super výhodné, protože oni dostávají ty různé zajímavé nabídky a jsou zahrděny. Mm-hmm. To myslím, že je přesně ono.
0: Já vím, že vy sledujete ten rusko-ukrajinský konflikt, nebo můžeme říct válku, skrze některá zahraniční média, vím, že se tomu hodně věnujete. Co si myslí v některých částech světa, třeba ve Spojených státech amerických, jaká je nálada obyvatelstva vůči tomu konfliktu, protože my v naší části, nebo v naší zemi tím žijeme hodně.
1: Co se týče těch Spojených států, myslím, že bychom tady mnozí u nás byli překvapeni, jak málo to Američany zajímá. Američany zajímají ceny benzínu, když jde o nějakou politickou záležitost, tak je třeba velice zajímá ochrana jižní hranice s Mexikem. Když jde o nějakou velkou zahraničně politickou záležitost, tak je zajímá Čína. A to, že někde u Dněpru nějaké dva druhy Rusů se tam zabíjejí mezi sebou, to opravdu pro ně není nějaká věc číslo jedna, ani věc číslo dvě. Já občas dokonce v amerických komentářích narážím na termín ruská občanská válka. Tedy jako, že Rusové si tam něco vyřizují mezi sebou. Samozřejmě Američané taky na to mají nějaký zájem, to nikdo neskrývá. Rádi, aby vyhrála ta ukrajinská strana, ale aby to pro ně bylo nějaké velice důležité, to rozhodně není. Mm-hmm.

kolik drahocených rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil. Co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou poněl rozrazil. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlející. Ani nevíš, co bych dal za tvé oči.

0: kolik obrázků a skic. Si tuškou z narpy pro mne maloval a z malých kostek stavebnic nejvyšší věžák světa budoval. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlející, ani nevíš, co mi dá za tvé oči hřející. Ani nevíš, co bych dal za tvůj úsměv na líci.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Jana Bobošíková je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jana Bobošíková je novinářkou, hlavní tvář webového nebo YouTubeového kanálu, aby bylo jasno, publicistického lomeno zpravodajského, jak jsem pochopil v poslední době, a zejména kandidátka nebo lídrně kandidátky Stačilo ve Středočeském kraji v podzimních parlamentních volbách. Co byla poslední kapka, paní Bobošíková, že jste se rozhodla kandidovat?
2: Ono to, pane Veselý, vyplynulo, řekněme, z dlouholeté činnosti, aby bylo jasno. Protože, ano. My jsme si, aby bylo jasno, velmi všímali toho, jak je fragmentovaná mimoparlamentní poslanecká scéna, mimoparlamentní politická scéna. A když začaly ty velké demonstrace v září 22 na Václavském náměstí, tak jsme se zpětně podívali na výsledky voleb 2021 a tam nám došlo to, co dnes už všichni vědí, že opravdu víc než milion hlasů zůstalo mimo sněmovnu. A já nezakrývám to, že aby bylo jasno, jsme se snažili co nejvíce informovat právě o té mimoparlamentní politické scéně, co nejvíce hovořit o tom, co se děje na těch demonstracích, co se děje i v těch menších, drobných mimoparlamentních stranách, a víceméně jsme se snažili prostřednictvím i toho vysílání, i informování o tom, co se děje na této scéně, směřovat k tomu, aby se ta mimoparlamentní scéna nějakým způsobem z té fragmentace začala spojovat. Aby opravdu ty hlasy lidí, které byly slyšet jenom na tom Václaváku nebo jenom na těch demonstracích, tak aby postupně mohli získat hlas i v té poslanecké sněmovně. A z toho potom takovou cestou, kdy nejprve kandidoval náš kolega, nyní už europoslanec Dostal, který měl u nás, aby bylo jasno, svou právní džungli, kdy k nám začali chodit lidé, kteří se opravdu politicky na té mimoparlamentní scéně angažovali, jako například paní doktorka Dernerová, pan Klusáček, paní Konečná, europoslankyně. Tak víceméně touto činností bych řekla, že jsme vpluli do toho proudu Stačilo.
1: Vy říkáte vlastně, že aby bylo jasno, ten YouTubeový kanál, který děláte, že to byla ta poslední kapka, když jste se dívali, jak je fragmentovaná ta scéna. Já to jenom dokončím. Řekněme, jak je rozdělená ta scéna politická. Povedlo se tedy sjednotit a dát dohromady to, co, nebo to, co vysvětlujete, povedl se ten záměr?
2: Já si myslím, že do jisté míry ano. Já osobně mám radost, když vidím, jak Tomio Okamura dokázal na SPD nabalit mimo parlamentní politické strany. A jsem také velmi ráda, že něco podobného se, doufám, daří nebo zadařilo Danu Sterzikovi ve Stačilo.
1: Ale přesto, my co to pozorujeme zvenku a nikam nekandidujeme zatím, tak si říkáme, že tu a tam je cítit takové skřípání. Třeba vy s motoristy, SPD vůči Stačilo v mnoha případech. Čeká se stále na toho spasitele, na toho sjednotitele, nebo už tady je?
2: Já si myslím, že pro tyto volby tady sjednotitel není.
1: Není.
2: Ale myslím si, že pro tyto volby je tady společný jmenovatel. Jestli mohu to rozvést?
1: Určitě.
2: Tak jako současné strany vládní čtyřkoalice, dříve pětikoalice a někdy říkám i šestikoalice, protože v některých rozhodnutích i hnutí ANO patří do toho Fialova gengu, mají svého nejmenšího společného jmenovatele, tak si myslím, že zrovna tak parlamentní opozice v roli pana Okamury a mimo parlamentní opozice, ať už jsou to motoristé, anebo především Stačilo, tak už má taky své společné jmenovatele. A to je třeba velmi silný kritický hlas vůči Evropské unii. Takže já si myslím, že se rodí ti nejmenší společní jmenovatelé a že třeba časem dojde k tomu, neříkám v těchto volbách, ale časem dojde k tomu, o čem velmi často hovoří pan profesor Petr Drulák, který je patronem hnutí Stačilo a který hovoří o tom, že by se měla vytvořit napříč pravicí, levicí široká vlastenecká konzervativní fronta.
1: Když vás poslouchám, je to milé, to, co říkáte. Asi s tím budou naši diváci i souhlasit. Ale vy říkáte na línii levice, pravice. Co pak je to možné?
2: Myslím si, že to je možné. V tuto chvíli vysvětlím, proč. My jsme nyní svědky toho, že nám vládne garnitura, která si říká středoprava.
1: Ona si někdy říká pravá, paní Bobošíková.
2: Nebo si říká pravá, také si říká správná, nebo nejlepší, to je jedno. Ale v rámci té pravicovosti vidíme prvky neuvěřitelného woke progresivistického levičáctví, které zasahují do řady politik té vlády nebo toho Fialova gengu, který si říká pravicový. A já si myslím, když se dívám, co se děje v Evropské unii a i když se dívám konec konců na to, co se děje po nástupu Donalda Trumpa ve Spojených státech, takže vedle pravolevého dělítka je taky, zde také dělítko mezi konzervativním a progresivistickým. Chcete-li mezi konzervativním a liberálním. A je otázka, nakolik si necháme vnutit buď to takzvaná chlebová témata, na základě kterých se rozdělí ta společnost, řekněme, na pravici a levici, kdy pro levici je základem práce, pro pravici kapitál, anebo zda si necháme vnutit ta woke, progresivistická, kulturní témata, která tu společnost rozdělují v úplně jiném řezu. Na jedné straně je LGBT problematika a manželství pro všechny, na druhé straně je tradiční rodina. A to potom záleží na síle politiků, na síle médií, na síle třeba i vzdělávacích institucí a toho prostředí, které je u nás vytvořeno.
1: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
2: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, o které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně, prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
1: Ono to vlastenectví, jak říkal F.L. Vick, není žádná sinekura. Si vzpomínáte, jak to tam několikrát bylo řečeno. S tím nelze než souhlasit. Nevadilo by vám, paní Bobošíková, kdybychom se chvíli bavili o vás?
2: Prosím.
1: Mě zajímá vlastně, s čím vy teď jdete žádat o naše hlasy, co se změnilo u vás. To všechno, co jste řekla, jsem asi ochoten i podepsat. Ale váš pohled na svět, předpokládám, že se nemohl změnit tím, že nějaká vláda je dobrá nebo špatná a že jsou nebo nejsou nějaké procentuální odvody. Já se ptám, jestli vy jste se změnila a nebylo by to nic špatného.
2: Tak já si myslím, že každý člověk se mění každou vteřinou. Každá jeho buňka se mění každou vteřinou, ale wow. nechci odvádět tímto směrem ten hovor. Podívejte, mě je dneska 60 let, mám dvě dospělé děti, bohužel jsem ovdověla a samozřejmě, že je možné, že možná mám i jiné názory než těch 25. Ale spíš je to na vnějších pozorovatelích, protože já jak jdu životem, tak já to tak nevnímám. Já neustále pracuji, já si pořád myslím, že se lidem má pomáhat, já si myslím, že lidé mají stát na vlastních nohách, já si myslím, že se mají opírat o rodinné vztahy, že se mají opírat o práci, která za nimi zůstává, že mají mít dobré vztahy uvnitř rodin a to je prostě něco, co mě neopouští po celou mou životní dráhu, ať už jsem pracovala kdekoliv.
1: Zkusím to ještě jinak. Váš pohled na ten život kolem nás a červen politiku, na to všechno, o čem mluvíte, rodina a tak dále, ten bychom teď měli chápat jako pravicový nebo jako levicový? Vy totiž víte, kam mířím.
2: Nevím, určitě. Ale jestliže víte co, uděláme to jinak. Jestli mohu poprosit, řekněte vaší definici pravice a vaší definici levice, protože to je něco, v čem dlouhodobě jsou tady zmatené pojmy. Když si vzpomenete na ta 90. léta, tak byla pravicová vláda, která ale nedokázala zprivatizovat banky. Byla pravicová vláda, která jako první, když Václav Klaus odcházel od moci, tak založila na deficitní rozpočet. Říkám to nerada, ale to jsou fakta. A pak přišla levicová vláda Miloše Zemana a ta udělala něco, co s tou levicovostí nemělo v té době vůbec nic společného, ale ty banky zprivatizovala. Takže teďkon, to není, že bych chtěla být nepříjemná nebo protivná, ale pojďme si tady definovat, co to je v roce 2025 pravice. Znovu říkám, pro mě pravice, tak jak jsem ji vnímala, byla vlastenectví, úcta k práci, úcta ke svobodě, úcta demokracii, úcta k rodině.
1: Asi bych to udělal málo kdy, ale já na to přistoupím. Pojďme to udělat jinak, jak jste říkala. Já vám to rád řeknu, protože, a teď možná projevím velkou neprofesionalitu, ale můj pohled je pravicový. A já vím proč. Já vím to, že bych chtěl štíhlejší stát, že by se každý měl především postarat sám o sebe, že bychom neměli být závislí na dotacích, že by neměli královat neziskové organizace. To je můj pohled. To je můj zhruba pohled na pravicovost. A já se ptám, jestli ještě ty naše pohledy, když říkáte, pojďme to udělat jinak, a vy se ptáte, tak jestli jsou podobné.
2: Naše pohledy jsou podobné, ale v čem je to zmatení pojmu? Vy jste pojmenoval pravicovost.
1: Tak jaký vnímám já? Ano, tak, definici
2: tak,
1: tady nemám,
2: tak,
1: promiňte.
2: Tak jaký vnímáte vy? My se tady bavíme ve studiu XTB, vaše televize má velký dosah, ale rozhodně třeba nemá takový dosah při vší úctě, jako mají nejrůznější proslovy Petra Fialy.
1: Určitě.
2: A Petr Fiala říká o té vládě, že je pravicová. A přitom tam vidíme stále bujnější stát, stále více dotací, stále více úředníků, stále větší zasahování do práv rodičů nebo do výuky. Neboli to nemá s pravicí, tak jak je definována činnost této vlády v tomto státě, a na začátku jsme se shodli na tom, že ta vláda se definuje jako pravicová, tak to nemá nic společného. A my jsme nyní ve zmatení pojmů. A já tady mám program Stačilo. A my samozřejmě máme v programu Stačilo to, že se bude ořezávat. Ale rozhodně ne tak, že se budou třeba zvyšovat daně těm nejslabším, jako to udělala Fialova vláda. Já nevím, jestli si úplně teďkon rozumíte. Rozumíme, vy jste řekl pravicové principy. A já říkám, my žijeme v zemi, kde je vláda, která si říká, že je pravicová, ale její principy pravicové absolutně nejsou.
1: Jo, souhlasím a byl bych rád, kdybychom na chvíli třeba odložili to, co je teď, protože my se bavíme hlavně o budoucnosti, souhlasíte?
2: Jednoznačně.
1: Bavíme se o tom, jak bude vypadat třeba politika stačilo v nejbližších měsících a letech, protože to bude ovlivňovat a formovat to, jak žijeme v naší zemi. Souhlasíte?
2: Ano.
1: A kdybychom nechali ty všechny chyby a ty pohledy, které máme podobné na to, co se děje teď stranou a ptali se na to, jak se na to díváte vy, tak se dostáváme možná k podstatě. Mohu já očekávat, že stačilo a vy budete zastávat takové pozice, takový program v poslanecké sněmovně, který vyhoví tomu, jak svět vidím já, byť z levé strany politického spektra?
2: Já si myslím, že jednoznačně ano. My už dnes víme, kde by se ve státním rozpočtu dalo ubírat a kde by se naopak dalo přidávat těm nejpotřebnějším.
1: Dobře, a řekněte mi, jak třeba v této chvíli, jaká panuje shoda nebo neshoda uvnitř stačilo na váš vztah k NATO? Protože já jsem teď nedávno někde s překvapením četl, že Jana Bobošíková nechce NATO. Já si říkám, ale může to být taky dezinformace. Já si pořád říkám, že NATO nám dává kus bezpečí. Si myslím já naivně, ale já jsem prostý chlapec. Jak se na to díváte vy ve stačilo?
2: My se na to díváme ve stačilo tak, že občané by měli mít právo si rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí být součástí Severoatlantické aliance. A to je první pohled.
1: A vy?
2: Já osobně se na to dívám tak, že svět se mění. Já jsem minulý týden poslouchala J.D. Vance v jednom velmi známém podcastu, který se jmenuje All In, a on tam říkal naprosto nezakrytě, že ho navštívil premiér jedné významné země Severoatlantické aliance a že s ním hovořil o tom, že NATO v této podobě už by nemělo existovat, že by se mělo začít velmi rychle měnit, že by v rámci NATO měly vzniknout i odnože mimo NATO. Neboli já si myslím, že takovéto rigidní nepřipouštíme si, že svět se může měnit. Nepřipouštíme si, že názory mohou být různé, tak to já považuji za nesmírně škodlivé. A byla bych ráda, abychom z této rigidity vystoupili a abychom jako Česká republika byli účastni i těchto diskusí, které třeba v tuto chvíli nejsou mainstreamové, ale které se vedou. A samozřejmě, pokud by šlo o tak zásadní krok, jako je opuštění Severoatlantické aliance, museli by o tom rozhodnout občané po velké diskusi. Její součástí by byl jasný plán, jak by vypadal den poté. To samozřejmě nelze udělat bez hlavě, lusknutím prstu, ale po hluboké diskusi. A třeba by to občané ani nechtěli.
1: Vy stačilo, vy Jana Bobošíková, chcete opustit NATO v této chvíli?
2: V této chvíli ano.
1: A co bude den poté, když použijí vaše slova?
2: Já nevím, co bude den poté. Vy mi kladete otázku, jestli chci v této chvíli. Já říkám ano, ale zrovna tak jsem vám řekla, že o tom nerozhoduje jednotlivec, o tom by museli rozhodnout občané v referendu. A součástí toho referenda by musela být obsáhlá diskuse o tom, co bude den poté. A vy sám víte, že jednu chvíli Donald Trump říká, Spojené státy opustí NATO. Druhou chvíli říká, neopustí NATO. Pak je další diskuse, kdy různé země říkají, vytvořme jinou platformu, než je NATO, na základě technologického sjednocení, třeba prostřednictvím některých zbraňových systémů. Takže ta situace se vyvíjí. A myslím si, že politici by měli takzvaně mít palec na tom tepu doby a vnímat tyto změny a ne se rigidně tvářit, že NATO je něco neměnného, že je to něco, co tady bude navždy. Tak to přeci není.
1: Sledoval jsem na vašem kanále, aby bylo jasno, vaše rozhořčení v tom případu rozhovoru pro deník, myslím, to bylo pro deník, kdy vám do titulku podsunuli něco, co tam nepatřilo a bylo vytrženo z kontextu. Já to řeknu svými slovy. Ukrajina přijde o svá území, no dobře, něco podobného tam bylo. Oni ho pak opravili, bylo to velké svinstvo podle mě v tu chvíli. Myslím, že jsem vám druhý den psal, přijďte na rozhovor. Já si totiž myslím, že toto je špatně. I kdybych si stokrát myslel, že nesouhlasím třeba s tím, jak vystupuje Stačilo, třeba stokrát nesouhlasil s tím, co říkáte vy jako politička budoucí, tak toto považuji za křivdu. A pojďme to tady narovnat. Mm-hmm. Třeba se to alespoň pár diváky takzvaně prolne a bude jim jasno.
2: Děkuji.
1: Řekněte, paní Bobošíková, jak by měla skončit válka na Ukrajině?
2: Mírem.
1: Souhlasím, k tomu je ale dlouhá cesta. A když použiju slova Ondřeje Hejmy z jedné jeho knihy, tak on tam říkal, z čeho se vyrábí ten mír?
2: Z diplomacie. A z dobré vůle. A gram míru je podle mě lepší než tu na zbrojení a tu na války.
1: V tuto chvíli si pojďme říct, abychom se vrátili k té kauze a zazněl váš jasný názor. Měla by válka na Ukrajině skončit i za cenu ztráty území Ukrajiny?
2: Je otázka, čemu říkáte konec války. Vysvětlím. Jsou války, při kterých je uzavřeno příměří, ale nejsou považovány za ukončené. Ale v rámci toho příměří dojde k určitému územnímu rozdělení, ale mezinárodně to není uznáno jako něco, co je definitivní. Takže já nejsem mezinárodní právník ani mezinárodní diplomat, ale trvám na tom, že co by mělo skončit, je zabíjení. A pak by si měli sednout diplomaté ke stolu a měli by si říct, jak si to představují. A pak už jsou ve hře nejrůznější třeba i dočasné statuty. Neznám všechny mezinárodní nástroje toho, kdy není jedna strana označená přímo za vítěznou a druhá přímo za tu, co prohrála. Ale já si myslím, že nejdůležitější je, aby se teď ukončilo to zabíjení.
1: Souhlasím. A myslím, že nejčastějším koncem války, na tom se shodneme, je kapitulace. Jedné ze stran.
2: Někdy je to i příměří, nemusí to být vždy kapitulace.
1: Ale příměří není konec. Já se totiž ptám, aby to, co jsem já cítil jako křivdu vůči vám, v tom deníku, v tom titulku, tak aby tady zaznělo, aby bylo jasno, jak vy říkáte. Protože ono totiž podle průzkumů víc než 70% občanů naší země má za to, že by měla válka skončit i za cenu územních ztrát. Já si to myslím také, jestli je to potřeba říct. A ptám se, jak to vidíte vy?
2: Já se na to dívám takhle. Není to naše válka. Na tom trvám. To, že je to proxy válka Spojených států proti Rusku, to si myslím, že řekli už i Američané po nástupu Trumpa několikrát. A já si myslím, že o tom, jak ta válka skončí, se nebude rozhodovat u nás. A myslím si, že Ukrajina by se měla podívat do své minulosti a do toho, jak se chovala. Rusko by se mělo podívat do své minulosti a do toho, jak se chovalo. A v tomto sporu by mělo být za mě úplně jedno, co si myslí kdo v České republice. Protože znovu říkám, to není naše válka. A já si nedělám nárok na to, abych řekla fajn, ať si veme Rusko Krym nebo ať si veme Donbas. To si musí vyříkat oni.
1: No, souhlasím, ale já jsem se na to ptal proto, že znovu se vracím k tomu případu. Tam vám bylo podsunuto.
2: Já jenom vysvětlím, jak to vzniklo. Paní redaktorka se ptala, tuším, něco v tom duchu, proč tedy říkám, že to není naše válka, když může Rusko přijít i do Prahy, když může prostě Ukrajina nás má bránit před Ruskem. A já jsem řekla, že bych očekávala v tomto okamžiku, že pan premiér předstoupí se seriózními výsledky zpravodajských služeb, ze kterých bude jasně vyplývat, že jsme v jasném ohrožení před Ruskem, že Rusko, že ta zjištění jsou tak závažná, třeba od vojenského obraného zpravodajství, že Rusko se opravdu nezastaví na tom Donbase, že se nezastaví ani na tom Slovensku, ale že prostě opravdu půjde do Berlína, do Paříže,
1: což
2: do Londýna.
1: Což se neděje zatím.
2: No a tam v této souvislosti bylo řečeno, že ať si na Ukrajině dělají, co chtějí, jestli mají tyto informace, ale my jsme v České republice a jestliže máme neustále slyšet, že to je naše válka a že jsme ve válce a tak, a že se musíme bránit těm hordám z východu, takže si myslím, že by mělo být toto zveřejněno a pokud to není možné zveřejnit jako zpravodajskou informaci, čemuž ji rozumím, tak ať vystoupí vrcholní ústavní činitelé a řeknou na naší čest osobní, říkáme, že tady je prostě toto horké nebezpečí, že opravdu musíme dát 5% na zbrojení, že musíme zvažovat povinnou vojenskou službu. Takže v tomto kontextu byl ten rozhovor veden. A to, ať Ukrajina a Rusko, to bylo řečeno v tom kontextu, že rozumím tomu, že jsou informace, že Rusko na Ukrajině postupuje a že tam má svoje zájmy, ale my v České republice takové relevantní informace, že Rusko chce dobít Prahu, já jsem je tady neviděla.
1: Já řeknu, že kdyby to někoho zajímalo, tento speciální případ nebo ta kauza, tak existuje o tom celé video, aby bylo jasno.
2: Ano, se nemýlím, část jednoho videa,
1: kde to vysvětlujete a jak se to potom narovnalo a změnilo. Držím palce ve volbách a jsem rád, že jste přišla po čase do XTV a doufám, že se brzo uvidíme. Díky a nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Bobošíková.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Prostě náhle tu stojíš přímo přede mnou a já v dálce už slyším tiché zvony znít.

0: Motor cicle. Motor cicle. Máte motor cicle na tričku.
1: A já jsem si nevšiml, že všechny...
0: Nejsou to motor cicle?
1: Že všechny ty trička mají prapodivný, skoro pubertácký aplikace na zádech. Uh-huh. A paní uklizečka říká, co to máte za tričko?
0: Pane Zvolský.
1: Pane Zvolský. Tak jsem to musel tam obhajovat před paní.
0: Uh-huh.
1: No, tak abyste věděla, co novýho.
0: Motor sisle, to je možná něco jako motorová myš, tak vy jste motorový sisel teď.
1: No a bubuji, co to znamená. A to jedno nemůžu vůbec nosit, protože tam je taková úplně smrtka.
0: Uh-huh.
1: Já jsem se nepodíval, co je se zadu. Taková, jako, jak se tomu říká, hlava od smrtky.
0: Myslíte lepka?
1: No lepka, ještě to má jeden, no lepka, uh-huh. Náty, takový jako brutální.
0: Aha, no to mi trošku připomnělo historku, když mi, to jsem ještě na základní škole, tak mi maminka od někud, buď to z Tuniska nebo z Egypta, přivezla takový krásný kožený batůžek.
1: Uh-huh.
0: Moc se mi líbil, já jsem si ho vzala do školy a teď jsem si všimla, že spolužáci se tak jako chichotají, tak samozřejmě, když máte nový batůžek, tak čekáte obdivné mručení a ne chichotání, tak jsem se na ten batůžek podívala lépe a na přesce byl nápis Cunda.
1: Cunda.
0: Přesně takhle to bylo napsané na batůčku.
1: Termín, jak jste říkala, že čekáte co? Mručení nebo co?
0: Obdivné mručení, takový to jako
1: Takový klauzovský.
0: Ano, no, to je ale opravdu, pěkný batůžek.
1: Mimochodem byl tady.
0: Já jsem viděla.
1: A byl výborný.
0: A byl tak hezky neformálně oblečen, byl to úplný švihák.
1: No tak zas to paní Karol. Držte se, budu říkat potom,
0: ne,
1: že...
0: Ne, já když se vidím pana ex-prezidenta, já se pouštím, já se držet nemůžu.
1: Jestli v tom nebude láska. Že?
0: Je, ano, vidíte, dneska máme hudební okénko společně.
1: No, jen tak mě to jako napadlo. Ale musím říct, že naše paní produkční také má k němu takový vztah.
0: Tak s námi ženami to dělá ledacos.
1: Ten intelekt nebo?
0: Všechno dohromady.
1: Všechno dohromady.
0: To fluidum, to charisma,
1: fluidum?
0: Které sála. Na vás to charisma nesála? Když
1: sála.
0: Jsem... No tak vidíte to.
1: U pana Klause, jo. Ale u komunisty toho dnešního, tam nesála na mě vůbec nic.
0: Myslíte Fialu?
1: Ne, toho Lampasáka.
0: Jo, takhle, no, tak on s tím Fialou to není moc lepší.
2: Úplně šedivej panáček na druhém konci světa, jednou se tiše rozčílil, proč na cny dětí má zvadlá dospělost, u

0: kapu, klidně si vykopu bezinku. Na přes rok vyroste znovu, kouzlo je ve správném koření, bez něj je život jen šmíra.
1: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
2: My se k vašim politickým ambicím ještě samozřejmě dostaneme, ale zůstaneme ještě u vašeho soudního procesu, který běží už 3 roky, který stále ještě neskončil. Vy jste teď nepravomocně odsouzená. Kdyby jste se mohla vrátit v čase, věděla jste, co všechno vás čeká, změnila byste něco na průběhu té osudné hodiny? Vybrala byste třeba pro to kritické myšlení jiné téma, třeba Blízký východ, který tolik nepolarizuje společnost?
3: Když jsem nad tím přemýšlela, tak jediné, co bych změnila, že bych se v té hodině pravděpodobně vyjadřovala spisovně. Nemluvila bych tak, jak
2: Ale obsah by zůstal zachován?
3: Obsah by samozřejmě zůstal stejný.
2: Podle soudu, který vás původně osvobodil a který řekl, že skutek není trestným činem, tak ale zároveň řekl, že jste pochybila v etické i pedagogické rovině. To připouštíte?
3: Nepřipouštím. Já myslím, že to byla taková úlitba, že paní soudkyně už prokázala teda ohromnou osobní statečnost tím, že vynesla zprošťující rozsudek, tak aby alespoň tam zazněl takový nějaký soudní nesouhlas, tak tam bylo řečeno toto, ale samozřejmě nepřipouštím, já jsem měla veškeré podklady pro to, co jsem řekla, nevařila jsem z vody, měla jsem všechno zdokumentované, měla jsem vše podložené, čili nebyl by důvod měnit jediné slovo.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad na Férovku a proti mě samozřejmě ve studiu sedí politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím a přiznám se, dneska jsem teda hodně napjat, protože jsem byl nalákán jak jinak na peníze. Ano, budeme se bavit i o zvyšování platů ústavních činitelů a chci k tomu něco říct.
1: To je proto, že já už vím, že tě do studia prostě na natáčení nedostanu jinak než přes prachy.
2: Hele, ale já slyším jenom na slevy, německý platy a provokativní témata.
1: Jo, německý platy, mimochodem, to je ten nejlepší způsob v Česku, jak dostat padáka. Říct si o německý plat. A brzo už to bude bez udání důvodu možná. Ale zatímco tady natáčíme, tak náš senát ctěný má znovu možnost prokázat, jakou je pojskou demokracie, jak si senátoři rádi říkají, když si moc brzo ráno loknou tý laciný slivovice v kantýně. A sice rozhodují o tom, jestli teda posvětí to, co jim tam poslali hlavně vládní poslanci, asi se zvýšení platů politiků o 7%. Ale to není jediná věc, která teď prošla, nebo možná projde senátem. Ona hlavně senátem před pár jenom dníma prošla, nebo prošel zákon, kterýmu se oficiálně říká zákon o sběru informací pro cizí moc. Lidově se mu už hezky česky říká pendrek na kolaboranty. A sice je to zákon, kterého se lekli i senátoři, i vládní senátoři. Lekli se ho i některé organizace, které mají i zkušenost s komunistickou totalitní legislativou. A i oni řekli, prosím vás, asi jste se zbláznili, tohle to fakt připomíná stejný pendrekový zákon komunistů z hluboké totality. Ale co je ještě horší, vláda ten zákon poslala do sněmovny jako přílepek. On ho tam přilepil poslanec Stanu Exner, což je taková hezká ještě ironie historická. On je to syn komunistického poslance bývalého a celoživotního komunisty Exnera. No a
2: jak to tak bývá? V
1: jak už to bývá, to jablko nepadá daleko od stromu. Tak ona je to jako Danuše Nerudová. Ona,
2: jak to bylo? Staré tváře s novým obsahem? Nebo opačně? Starý
1: stará vlna s novým obsahem.
2: Hele, ale je to přesně u Exnerů v podstatě komunistické metody, jenom malinko jiném hálu.
1: No, o co jde, že tenhle ten příšerný pendrekový zákon prošel senátem. Senátoři sice se jako snažili oportunisticky bránit, my jsme ale byli proti němu. On ovšem prošel jako přílepek celého toho zákona Lex Ukrajina, takže prostě ze senátu vyšel a je na cestě, nebo už je přímo na Pražském hradě u prezidenta Petra Pavla, který se má rozhodnout, jestli ho podepíše nebo ne. Ale mezi tím se začaly dít věci a sice sám spoluautor toho příšerného zákona, sice minister spravedlnosti Pavel Blažek, se lekl záhy vlastního díla a řekl, že ten zákon přepíše. Takže sotva teda zesměšnil i vlastní senátory tím, tak řekl, ten zákon je tak příšerný, že potřebuje přepsat.
2: No, je to otočka Víta Rakušana. Vem si, migrační pakt nejdřív nevysvětloval, pak tvrdošíně přemlčoval a pak argumentoval tím, ale on je stejně špatně a měkej a my ho změníme a už teďka pro tu změnu vyjednáváme podporu. Jo. Petr Fiala se poučil s Green Dealem, nějak to nedopatřením proběhlo, my to teďka razantně budeme měnit a Pavel Blažek má taky svůj Green Deal v oblasti lidskoprávní, bude přepisovat.
1: No, ono totiž zaprý je, myslím, znovu se vrátila do hry otázka, jestli vůbec si máme platit takovýhle senát, když posílá dál a procházejí skrz něj takovéhle příšerné fakt totalitní zákony. A jak jsem říkal, senátoři si rádi říkají pojistka demokracie, ale jestli teda mohli ukázat, že jsou pojistkou demokracie, protože tenhle ten zákon opravdu jde proti demokracii, tak to mohli prokázat teď, ale oni znovu selhali. Já jsem zvědavý, jak rozhodnou o těch platech, o tom 7% zvýšení platů, protože to je další velmi sporný akt vlády a řekněme vládní sněmovny, protože vláda nejdřív zkusila 14%, To se setkalo s velmi negativní odezvou, jestli se nezbláznili úplně, tak si řekla, tak co, zkusíme půlku. Půlka nakonec prošla. Já myslím, že mnozí vládní poslanci tuší, že co si způsobili za reputační škodu, ale prostě přesto si nemohli pomoct. Opozice teda...
2: To byš pověstný vrabec v hrsti.
1: Jasně, hnutí ANO a SPD navrhovali zmrazit platy politikům na 5 let, aby, jak si pamatuju pořád slova ministra dopravy Martina Kupky, aby ukázali, že dýchají s národem. No, tak... Jsem zvědavý, jak to dopadne teď s tím pendrekem nebo kladivem na kolaboranty. Za prvý, jak se k němu postaví Petr Pavel. Za druhý, jak ho pak přepíše ministr spravedlnosti Pavel Blažek a jak se senátoři postaví k tomu zvýšení platu.
2: No, není to úplně jednoduché, protože to je navíc atmosféře, kdy Petr Pavel vlastně slaví 2letku od momentu zvolení.
1: Tak to je dárek k narozeninám, by si mohl nadělit.
2: Je to takový, jen si říkáš, proč mě to ten parlament dělá, protože asi bych chtěl podepisovat jiná témata a být hrdiným bojovníkem. Na druhou stranu na populárnějších tématech. Tady má jednu obrovskou výhodu, že pokud chce prokázat, že opravdu se demokratizačně poučil, odžil si to, odpracoval, uvažuje jinak, tak by měl opravdu využít prezidentské veto, kterého zatím nesmírně šetří a fakt ten v úvozovkách, já jsem si to musel napsat, protože ono to je fascinující, ten název neoprávněnou činnost pro cizí moc odmítnout.
1: Já slyším ten název a už vidím to někdejší auto oranžovo-bílý VB, veřejné bezpečnosti.
2: A hlavně všude, naprosto všude a samozřejmě ideálně tendenčně, že? Což je to nejděsivější, že ono to je celý jakoby záměrně gumový a ještě jako ta univerzalita je taková jako někdy jinak, někdy ne. Já jenom doplním, že Pavel Blažek alibisticky couvl v samotném závěru, asi mu to nějak proteklo mezi prsty, ale proti dlouhodobě nejvyšší soud, dokonce vlastně budoucí nejvyšší státní zástupkyně Predáčová, kuriozně její odcházející předchůdce, Stříž to zase naopak hájí a říká si, to není možné zneužít, protože se musí dohodnout všechny vyšetřující orgány.
1: Její,

0: když jsem četl třeba rozhovor právě s odcházejícím nejvyšším státním zástupcem Střížem, kde on říkal, to nejde zneužít, když tak se kdokoliv v rámci vyšetřování ozve, tak už jenom prostě denunciace je trest. A země, která není schopná zejména závažnou trestnou činnost odsoudit v nějakém relevantním čase, aby ta spravedlnost fungovala i optikou rychlosti a vymahatelnosti, tak už jako jestli u nás někdo padá na úbytě, tak jsou přesně ty věci.
1: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
2: Krásný květnový den.
1: Vy jste z toho května nějaký vedle?
2: No tak klasici říkají, hrličin zval ku lásce hlas. Je. Tak to zkusíme pojmout nějak něžně.
1: Kde co říkají klasici? Ale pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
2: Lev 14.
1: Přijal jméno Lev 14. Sympaťák, ne?
2: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
1: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
2: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
1: No ale to, že Američan, že?
2: Tak by to tak mohlo být?
1: Zvláštní.
2: No, mohlo by to tak být, že jo?
1: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
2: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko, co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje. Jo? On, určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečené, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
1: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
2: No bože. To by byl duhovej.
1: Já jsem zkoumal, jestli má na té packe, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
2: No ale kdyby to tam měl, tak říká to něco?
1: Tak nevím.
2: Snad ne? Ale to uvidíme.
1: Neumím si to u papeže představit.
2: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda. To vím jistě. Tady v západní Evropě už vůbec ne.
1: Teď navrhuji usnesení.
2: Ano.
1: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuji hlasování.
2: Jo takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
1: Já ještě nevím vůbec.
2: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
1: Dobře. No, do Moskvy na oslavy dne vítězství letí i český europoslanec Ondřej Dostál, zvolený za stačilo. Je to prostě podle vás projev odvahy, nebo je to politická chyba, nebo co to vlastně je?
2: Tak zaprvé na ty oslavy dne vítězství můžou mít různí lidé naprosto protichůdný názor. To za prvé. Tak ten, co tam letí, tak autenticky oslavuje. Identifikuje se s tím dnem. To je jisté.
1: Zároveň autenticky provokuje.
2: Výborně. To je totiž bod 2. V každém případě mu to zajistí publicitu. Dokonce bych řekl, do dneška jsem nevěděl, že existuje. Už to vím. Jo? Mm-hmm. Takových jako já bude víc. Takže jako reklamní, mediální tah je to účinné. Dostane se do médií, leckdo ho pozná, leckdo se doví, že zastačilo. A to už máme dva dobrý důvody, který má určitě ten pán v hlavě. Naženeme ještě nějaký jiný? No to stačí, dva dobrý důvody stačí.
1: No a letěl byste tam?
2: Letěl byste tam?
1: To otázka. Já ti, Karle, nevím.
2: No, víte, odpověď na tuhle otázku pro nás dva si myslím, že je typická odpověď 51/49, jo? Jako je potřeba říct, že to je na dobré zvážení. Prostě proto, že jsou dobré důvody ano, letět, a pak jsou taky dobré důvody neletět. A teď si umím představit, že v různých hlavách to poskládáno těch 51/49 bude různě. Já teď odpovím trošku nepřímo. Jo? Já jsem v roce 1991 pobýval týden v Kyjevě. Mám tam z toho různé dojmy, nebudu je všechny líčit, ale jeden si pamatuju. Já jsem tam taky zašel z hotelu někam směrem do nějaký děrevně a viděl jsem ten venkov kousek za Kyjevem a i jsem si tam s někým povídal a pak jsem si hlavně občas dál povídal s různými Ukrajinci a já vám chci ukázat to 51/49. Když potkáte Ukrajince nebo rodinu nebo přijete k ním domů, doporučuji první se zeptat, jestli si myslej, že větší vrah byl Stalin nebo Hitler. Jo? No protože vstoupíte do rodin, kde vám řeknou, že jasně ten jeden a ten druhý ten nebyl tak hrozný. Pak jsou ale rodiny, kde vám řeknou, že oba. A tenhle ten názor na to, že strašnější byl Hitler nebo strašnější Stalin, ten vede až k tomu, že se mezi sebou perou.
1: No a kdo byl strašnější? Já teď nevím, kdybyste jim položil takovou otázku.
2: Hromadní vrazy oba.
1: No jasně, no.
2: No.
1: Ale pro mě větší
2: teroristi,
1: prase...
2: Teroristi oba.
1: Větší prase byl Hitler.
2: No jak to chcete měřit, no? Počtama mrtvých, zavražděných ve vlastních vězeních, nebo zavražděných jiných.
1: Koncentrační tábory.
2: Jo, koncentrační tábory a gulagy.
1: No, tak no. Přesvědčil jste mě.
2: No, já se vám snažím ukázat, že pravdivé hodnocení je stejný. To se tam na té Ukrajině výjimečně dovíte, že stejný. Většinou vám tam odpovídají, že strašný byl jeden a ten druhý byl osvoboditel.
1: Takže usnesení.
2: To je mimochodem problém dnešní Ukrajiny. To pořád trvá.
1: No, tak...
2: Tak, tak tam letí, no. My bychom dlouze přemýšleli.
1: No tak my, já jsem o tom vážně přemýšlel, kdyby mě pozvali. Na té pozvánce, když je taková to úroveň, vysoká, jo, zvou vás tam, tak je na té pozvánce uvedena menáž?
2: To nevím, já jsem nikdy takovou nedostal. A teď mě něco napadlo, jak jsem se pokoušel to 51/49. No, Stalin, když vyhnal Hitlera, tak to byl záslužný krok proto pro nás, že Hitler s náma neměl dobré plány. Stalin a spol taky ne, no, ale jenom nás taky nakonec okupovali, jo? Taky nám nainstalovali zbraně, taky chtěli, aby jsme pro ně pracovali. Méně Čechů odvezli stalinisti do gulagů, než Hitler odvedl do koncentračních táborů. Méně.
1: Méně, jo?
2: Ten méně, jo? Tak když tam hledal nějaký asi dost zřetelně méně.
1: No a teď řekněte, máte mu to za zlé nebo ne? Že tam letěl? Se ptám?
2: Já si myslím, že to je úplně jedno, teda jemu je to jedno. On ví, že tím získá nějaký voliče a...
1: Zdržíte se hlasování?
2: Je mi to fuk.
1: Tak se...
2: Ať si každý dělá, co chce.
1: Taky se zdržuju v tomto no. Bodě. Polní kuchyně, nátelníky, děla nebo rakety. Armáda má na nákupy více než 70 miliard. Představte si, pane Tlustý.
2: Představuju, no.
1: To je peněz.
2: Já jsem si v posledních týdnech na tohle tu otázku vytvořil názor, tak já ho tady hned uplatním.
1: No jo, to jo.
2: Tak já si myslím, že nakupovat by se měla jenom ta technika, která posílí obrany schopnost naší země.
1: Tak to jsou ty nátělníky třeba, ne?
2: Ty jsou neutrální.
1: Rakety?
2: Ale třeba dělá rakety, no. Dělá rakety, no. Rakety proti raketám. Tady z té mý teze vyplývá. Rakety proti raketám, ano. Rakety, které by někdo chtěl někam posílat do nějakých velkých jiných měst, ty ne. Rakety proti raketám, ano. Protože, a to je ten můj pohled na to současný, já si myslím, že východisko pro nás je podržet se ústřední myšlenky NATO, to jest, že to je obranná formace a my bychom podle mého názoru měli začít říkat, obranu my budeme budovat, útok vám garantuje, že nebude. My už nikdy na někoho útočit nebudeme, my potřebujeme být obrany schopní, potřebujeme, jako má Izrael, ochranu proti cizím raketám a dronům, ale taky potřebujeme, jak to nazvat, já tomu budu říkat domobranu nebo národní gardu, jako to mají ve Švýcarsku, to je tam odsud okoukaný. Prostě když se něco děje, tak aby jsme měli koho poslat na hranice, aby jsme měli koho poslat, když někde jsou nějaké záplavy, protože teď bohužel nemáme, máme málo. Dokonce máme přednostně ty, které chceme posílat někam do zahraničí a to bych nedělal. A tak já bych přišel s myšlenkou dobrovolníci a dobrovolnice, zadarmo řidičák, zadarmo zbrojní průkaz, zadarmo výzbroj a výstroj, školení na dva měsíce.
1: To radíte někomu volební program?
2: Radím. Já doufám, že to někdo ujme a já hned budu říkat, to jsou šikovní kluci a děvčata, ano. Školící střediska, uzbrojnit dobrovolných hasičů, přistavěný garáže a sklady, aby ti dobrovolníci a dobrovolnice se měli kde v případě potřeby vyzbrojit. Byli by tam čistě dobrovolní, žádná základní vojenská služba. Byli by motivováni, kromě toho, co jsem říkal, tak já bych jim třeba navrhnul snížení daně z příjmu o 3% na celý život za to, že mají zájem o vlast a jsou připraveni pro něco udělat. No a předpokládám, že takhle motivování mladí chlapci a dívky v počtu tak odhaduju 50, 100, 150 tisíc lidí by byli připraveni, až jim na mobilní telefon přijde zpráva, tak něco udělat. V těch garážích by měli potřebnou techniku, zbraně. Tak to si myslím, že je rozumný projekt.
1: Ani se mě na to téma nechce žartovat, ale napadá mi několik...
2: Jsem s tím.
1: Ne, no tak je to takové snílkovské, ne?
2: Není vůbec, ve Švýcarsku to mají.
1: No jo, mám vám vyprávět, co všechno mají ve Švýcarsku.
2: Já vím, oni tam mají hlavně Švýcary, že jo? No, ty my nemáme, to je zásadní rozdíl, ale tady ten mechanismus, kdy nemají povinnou vojenskou službu, ale přitom jsou schopni se bránit, všimněte si. To je taky odkoukáno tam odsud bránit. To všechno mají, no. Tak já vím, nemáme Švýcary, ale já jsem kdysi udělal zkušenost s dobrovolnými hasiči. Dospěl jsem k závěru, že myslím, že 5 000 jich je těch organizací po celé republice. Když se někde něco špatného stane, například povodně, já jsem tehdy věděl, to jsou ty jediný, které opravdu fungují plošně. Je jich dost na to, aby něco udělali. Tak já si myslím, že by se mohlo trošku rozšířit to jejich působení, mohly by se stát páteří toho, čemu říkám Národní garda, plus dobrovolníci zvýhodnění, jak jsem tady říkal, možná ještě víc zvýhodnění, to se musí promyslet, ale je to rozhodně jednovým jistě. I kdyby to bylo snílkovství, je to mnohem lepší než F-35.
1: To jo.
2: No.
1: Tak jedeme dál. 140 tisíc padlých rudoarmějců, 116 Američanů. Držme se faktu. Heydrich plánoval genocidu Čechů. Fico Západu nevěří. Válka bude pokračovat. Pravil Lubomír Zaorálek v novém pořadu XTV, který se jmenuje Za čárou. A je to o souvislostech zahraniční politiky. No to je tak.
2: A to je hodně témat.
1: No.
2: Tak zkusíme od toho nejsnažšího. Ano, Heydrich opravdu plánoval genocidu Čechů, byť do té doby, než on to začal vymýšlet, se říše na Čechy koukala jako na užitečné včeličky a mravenečky, kteří vyrábí relativně v klidu krásné zbraně a proto je třeba je nechat v klidu, aby vyráběli. Jo, ty zbraně byly pro říši potřebné. Nevím, co způsobilo, že pak vymysleli radši genocidu, než je nechat pracovat v čiličky. Nicméně připadá mi logické, že když on tohle vymyslel, ten Heydrich, pak někdo vymyslel, že bude genocida lepší v jeho případě.
1: Yes, jo.
2: A byl atentát. Je velmi zajímavý sledovat dokumenty o tom, jak rozdílné byly názory na to, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. To si rád poslouchám, protože ty, co říkali, že je to špatný nápad, říkali správně, že ta pomsta zase z říše proti Čechům, kteří udělali atentát, bude strašná. Jestli Fico západu věří nebo nevěří, nevím, to nebudu komentovat. Asi tady pan Zaorálek to ví. Tomu tématu 140 tisíc padlých rudoarmějců a 116 Američanů, to jsme už začali povídat trošku. No, držme se faktů, no ono to nemohlo být jinak, když se na tom domluvili. Jo, prostě někde, myslím v Jaltě, se vítězní mocnosté, Stalin, Churchill a tak dále, domluvili, že to takzvaná, všimněte si zase, demarkační linie, kam dojedou jedni a druzí, bude znamenat, že malá část území tehdejšího Československa připadla osvobodit Američanům, veliká část Rudé armádě, no pak taky logicky podle velikosti toho území, taky velikosti odporu, oni totiž Němci tehdy začali prchat do amerického zajetí, takže taky kladli menší odpor, když prchali. To byla taky důležitá okolnost. No, pak to takhle dopadlo, já bych to víc nevyvozoval. Prostě realita tehdejší doby vedla tady k tomu výsledku. Byť to někdo chce interpretovat jako větší nadšení jedněch a menší nadšení druhých, ale to já v tom moc nevidím. To říkám rovnou, ale nejzajímavější je to téma, válka bude pokračovat. Já teď budu říkat svůj dojem, protože si myslím, že víc než dojem to nemůžu tvrdit, jo, dojem. Já si myslím, že pan prezident Trump už docílil velikého úspěchu v těch jednáních o míru na Ukrajině a to je to, že má podepsánu smlouvu o tom, že bude podepsána v parlamentu, potvrzená a tak dále, smlouva o vlastně náhradách za peníze, které Amerika investovala do války na Ukrajině v podobě nerostného bohatství Ukrajiny. Tady bych hned dodal, všimněte si, že my nemáme nic. Brusel taky nemá nic, ale Trump už má smlouvu, která bude podepsána a kdy bude kompenzováno to všechno, co tam oni do toho poslali. To je třeba jako hodně pragmatický přístup. Jo? Na prvním místě vraťte v podobě nerostu. Tak to je první poznámka. Že on už vlastně úspěch má, byť válka pokračuje. Druhý komentář. Já myslím, že i on si všimnul, že ty dva hlavní aktéři se do toho podpisu míru nehrnou. Ani Zelenský na mě nedělá dojem, že by chtěl mír. Já se dost divím, ale dělá to na mě dojem, že si myslí, že tu válku vyhraje. Nevím sice jak, ale myslí si to. No a u Putina si myslím, že by ještě radši kus Černomorského pobřeží. Tak taky teď zrovna ještě ne, teprve až trošku popojedem po tom pobřeží. Takže ty aktéři, kteří by měli podepsat ten mír, tak ty se nehrnou. Ten Trump už to asi pochopil. A teď jim říká oběma. Vlastně trošku vyhrožuje. Tomu prvnímu říká, no tak jo, no tak bojuj dál, no. Tak jestli máš pocit, že jsi přišel o málo území a chceš ještě víc přijít o území a ještě si myslíš, že by bylo dobrý, aby Rus měli Sevastopol třeba, jo, tak to vyzkoušej, se jen koukat. A Rusovi říká, ty mě nějaký neštvi, jestli se takhle půjde dál, tak až toho budu mít dost, tak tam zase ty rakety pošlu. A je to vlastně takový ten stav vyjednávání, kdy hrozí oběma stranám a čeká, až obě ty strany přijde a řeknou, tak jo, tak radši končíme.
1: Dobře.
2: Ale není to bohužel dneska. Já jsem se těšil, že by to mohlo být, jo, dneska nebo zítra. Tohle to vypadá, že to ještě nějakou dobu bude trvat.
1: Tak. 15.2. Souček končí jako generální ředitel České televize. Respektuji, ale z důvody nesouhlasím, uvedl.
2: A to bych teďko se měl já ptát. A vy byste nám to měl vysvětlit.
1: Já o tom nic nevím.
2: My o tom totiž nic nevíme.
1: Já jsem tady.
2: 15. Tak jste si řekl, ať jde zpátky do Brna.
1: Takhle jsem si to neřekl, ale řekl jsem si, že dost bolo.
2: No. A já tady k tomu tématu umím říct jediný. Já zásadně protestuji proti zvýšení koncesionářských poplatků.
1: To už protestuji. Zcela zbytečně?
2: Já vím, ale tak můžu říkat, no tak to teda ne, jo. Mm-hmm. To teda ne, tady ty nás nebudou kasírovat, ono je dost jiných, který nás chtějí kasírovat. Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spol. To není možné. To nejde. Tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný. Jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné. Všichni to platíme, slouží jenom některým. To se musí změnit. Takže doufám, že až přijde nová vláda, že se něco udělá, až budou vášnivé diskuze na to, kdo má být novým ředitelem, tak já bohužel, mě to jedno. Já si totiž myslím, že se musí udělat něco s tím principiálním problémem. A já třeba budu říkat, dobře, tak když vybíráte koncesionářské poplatky, začněte rozesílat lidičky těm médiím, které posloucháte. Jinými slovy, když už si musíme někoho platit, tak si budeme platit ty, kterými posloucháme. To znamená, aby koncesionářský poplatek byl takzvanou daňovou asignací, nebylo bylo možno na internetu, na poště říct, Xavera poslouchám. No, ten si zaslouží peníze ode mě.
1: Pošlu mu 14 korun.
2: Pošlu mu, no. No a Xaver bude růst, bude silnější médium, přibudou mu posluchači, přibudou mu peníze, nebude závislé jenom na reklamách, jo? Najednou, teď přeci Xaver, my tady děláme veřejnou službu.
1: O tom já vůbec nepochybuji.
2: No, a když děláme veřejnou službu, tak já jako plátce poplatku chci říct Xaverovi.
1: Jestli děláme veřejnou službu, neměli bychom teda angažovat toho Součka? Když je teď volnej? No to ne, to už je taková.
2: On bude zkažený.
1: Bude zkažený.
2: No, on je zvyklý rozdělovat ty miliardy. A teď tady u nás najednou, ježiš, to by bylo strašné, kdybyste mu řekl, jaký máte rozpočet, to on by nemohl uvěřit. On by se ptal, jestli je to v eurech.
1: Merz měl kvůli migraci vyhlásit v Německu stav nouze. Vláda to ale popírá. Bylo včera večer na TNCZ. Strašně zvláštní člověk ten Merz. Na podruhý až. Sledoval jste?
2: Já samozřejmě nevím, kdo má pravdu. Já jenom vím, že tam mají zlé. A ještě víc zlé mají ve Francii. Já jsem naštěstí občas projíždím, nebo i chvilku pobývám, tam či onde. Ježíš Maria.
1: A co pak?
2: No, já jsem si přečet jedno chytrého pána, myslím, že je to Láďa Henek, ten chytrý pán, on psal, když se k vám nějací jiné víry začnou stěhovat do města, jakýma to prochází fázema? Že oni na začátku jsou hodní a vděční. To oni tam v Německu a Francii prožili už, jo, tak kolik? 40-50 let zpátky. Jo? Napřed jsou hodní a vděční. Pak začnou mít pocit, že jsou ošizený. Jo? Že dostáváme sice nějaký peníze, jakž takž tady za to žijeme, dokonce ani pracovat nemusíme. A my jsme taky chtěli sedmičku Bavoráka. Tady jezdíme nějakým Citroenem, jo? tak pak nastupuje fáze, já si ten článek úplně přesně nepamatuju, ale pak nastupuje fáze, kdy říká, s tím musíte vy něco udělat, to takhle nejde. Jo, my jsme tady ošizený, to je fáze. Jsou vděční, jsou ošizený. Něžně ošizený, jakože ještě nemávají žádnýma klackama. Pak přichází, my jsme vám dali dost času, abyste s tím něco udělali vy nic, my mám to musel připomenout.
1: No.
2: To už se děje. Jo, to jsou ty nevysvětlitelné hromadné útoky, desítky mrtvých. To se připomíná, jsme tady, nejsme spokojeni. No a myslím, že ten Láďa tam potom píše něco, že oni čekají na to, abych bylo dost. No. Napřed politicky, třeba, že rozhodující silou ve volbách se začínají stávat tyhle dobře organizovaní, nespokojení. A oni pak říkají, no ale my budeme volit jenom ty politické strany, které nám to zlepšejí.
1: Takže teoreticky to chápete, že by to bylo možné?
2: No já bych dokonce říkal, že by to měl udělat.
1: Že by to měl udělat.
2: No a dokonce ještě dodám, zatímco si myslím, že ve Francii už to nejde udělat, já si myslím, že v Německu ještě pořád je dost těch, kterým si říká, připlaťte si, ať se tady ty mají dobře. A oni už tam mezi nima rychle přibývají ty, kteří říkají, ne, ne, ne, my nic platit nebudeme, ať koukají makat. Jo? No, a to se teďko odehrává. Já myslím, že tady ten pán toho musí mít plnou hlavu, já tam teda bej, tak mám toho plnou hlavu. Ale ono to udělá tak, aby se to nezdramatizovalo. Protože já si umím představit, že dneska už jsou města, ve kterých francouzská nebo německá policie, když oni tam vemou ty baseballové pálky, nic nezmůže.
1: Mm,
2: jo? A pak už jsou ty hořící domy a hořící auta.
1: No a abychom končili
2: něco nějak radostného.
1: Optimisticky, tak jak vy prožíváte ten květen? Řekněte, jste plní lásky, chodíte na Petřín.
2: Ne, ne, ne, to nechodím.
1: Ne.
2: To
1: ne. Čtete literaturu.
2: Já bych řekl, doufám, že se mě to nemůže vyhnout.
1: Dobře, těším se na příště, nashledanou.
2: Také se těším.
1: Podtrženo sečteno a naším hostem byl pan Vlastimil Tlustý.
0: Radio Xaver.

0: Petr Hampl je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Předpokládám, že vy se na tu problematiku díváte očima sociologa. Z tohoto úhlu jsou to dva ruské národy? Nebo dva druhy Rusů, jak jste řekl?
1: Já mám za to, že to nejsou dva druhy Rusů. Protože ve chvíli, kdy ti lidé se cítí národem, což Ukrajinci se cítí národem, tak prostě je to jiný národ. A my nemusíme zkoumat, jestli tedy nějak etnicky nebo jazykově, jestli to je spojeno nebo není. Prostě stačí, že se ti lidé cítí národem a Ukrajinci, nebo já bych řekl mnoho Ukrajinců, se v tuto chvíli zjevně cítí jiným národem, jsou Rusové. Ale rozumím tomu, že z pohledu Američana, pro kterého jsou všichni Slováni, všichni mluví jakýmsi skoro ruským jazykem, všichni jedí stejný boršť, že to je pod jeho rozlišovací schopnost.
0: Tak když se bavíte s průměrným Američanem, tak ten i nás má za Rusko.
1: Já mám za to, ano takže... že my bychom se do toho klidně mohli dostat jako další druh Rusů, ano.
0: Pane Hample, co to znamená teď aktuálně ta válka na Ukrajině? V této fázi 12. července natáčíme pro naši zem. Už to tady utichá, protože už nevidím ty vlaječky na tramvajích, už nevidím ani tolik těch ruských aut třeba v ulicích Prahy. A co je horší, ještě nevidím už tu solidaritu mezi lidmi, naopak vidím tu a tam mírné ostny. Co to teď znamená, tato fáze, v které jsme?
1: Já odkážu na data, která před pár dny vydala agentura STEM. Mm-hmm. Ano, je to skutečně STEM. Mně se totiž jednou stalo, že jsem v Prymě zaměnil STEM a IVVM. A když jsem ta data ocitoval správně, pak u mě psali články, že jsem dezinformátor. Protože lžu, protože jsem vyměnil agentury. Ale je to opravdu STEM. Oni ta data, že nezveřejnili celá, což je veliká škoda, byť je to za státní peníze, nemůžeme se na ně podívat, takže vidíme jenom tu tiskovou zprávu. Ale je z toho vidět, že současnou strategii české vlády podporuje zhruba třetina společnosti a že ji podporuje stabilně. Ty dvě třetiny jsou proti a jsou stabilně proti. To nemusí znamenat a neznamená to, že by sympatizovali s Putinovým režimem, ale to znamená, že lidé mají za to, že bychom měli přijímat jenom takové sankce, které příliš nepoškodí nás, že bychom tam neměli dodávat zbraně a že bychom tam měli poskytovat nějakou humanitární pomoc. Tohle je jednoznačné většinové stanovisko české veřejnosti. Zdá se, že to je stabilní a že ani ty 3 měsíce takové masivní mediální masáže s tímhle tím nedokázali pohnout. Potom máme tu třetinu obyvatel, ta by válčila, ta by ještě ideálně, nechci říct, že všichni by chtěli jadernou válku, ale někteří z nich možná ano, protože se ani nevědí, co to znamená to slovo a jiní se tak jako navzájem hecují. Takže máme tu třetinu, která je taková válečnická a 2/3, které nesouhlasí s tím, jako vláda dělá a chtěli by jenom poskytovat tu humanitární pomoc. Pak je tady druhá záležitost a to jsou uprchlíci nebo migranti z Ukrajiny a tam vidíme na těch číslech, že ta solidarita dramaticky klesá, rychle klesá a vypadá to podle těch křivek, že to bude ještě pokračovat.
0: Je to věc emocí?
1: Já si myslím, že to není věc emocí, že to je poměrně racionální a sice zase my nevidíme celá ta data z tému, takže já teď mohu jenom spekulovat. Ale mám za to, že ten problém je v chudších vrstvách. A já jsem na to upozorňoval už od začátku, ta ukrajinská migrace tady byla používána jako zbraň proti chudým lidem. Od začátku jsem viděl na sociálních sítích ty různé, já nevím, ředitele fabrik a různé manažery, kteří říkali, Češi nechtějí pracovat za tyhle ty peníze, tak teď máme Ukrajince a ty za to pracovat budou. Jo, takové vysmívání se těm lidem, to není, že by Češi byli tak líní, ale prostě mají nějaké životní náklady, nemůžou jít pod něco. Teď jsou ty případy, kdy někde se děti nedostanou do školy, někdy do školky. Lidé to prožívají velmi špatně a vidí, že vláda nemá chuť jim pomoct. To si myslím, že kdyby viděli nějakou celkovou solidaritu, viděli, že je tady chuť postarat se o všechny, naše i cizí, že lidé by v zásadě nebyli proti Ukrajincům, jo, protože všichni vidíme, že tam válka je strašná a musím říct, že na země kouli není nikdo, kdo byl vhodnější k integraci tady jako stát se v další generaci Čechem, než jsou Ukrajinci. Takže v tom, já myslím, že to tak opravdu je, že ty lidé jsou prostě přizpůsobiví, jsou nám docela podobní, i etnicky tady zapadnou, že bletí prostě barvou očí. Takže z nich by byli jako snadno Češi, jo, řekněme za 1-2 generace. Ale když lidé vidí prostě, že je to zneužíváno proti nim, tak samozřejmě jsou naštvaní, to se jim nedivme.
0: Jakou roli pane doktore Hample, v celém tom konfliktu, který sledujeme už několik měsíců, hraje strach. Je to významný element a myslím teď na obou stranách. My se můžeme obávat jednak vysokých cen energií, jaderné války, něčeho. Na druhou stranu Putin asi dobře ví, že strach je dobrá zbraň. Tak jak moc to platí s tím strachem? Protože strach je emoce, to mě dáte za pravdu, ne?
1: Souhlasím. Takhle, já nedokážu říct, co se děje na ruské straně, nerozumím ruské mentalitě a ani bych se neodvážil, jako kdy, třeba když občas jako vidím nějakou zprávu nebo čtu nějaký text, tak se neodvážím říct, že mu rozumím, protože prostě ta ruská mentalita je jiná. Nicméně čtu ruské analytiky, čtu americké analytiky, co oni říkají o Rusku, věřím, že snad oni možná rozumí o něco lépe než já. A to, co tam oni hodně zdůrazňují, že mají za to, že ruská strana je v tuto chvíli vedena strachem. Že se Rusové cítí zahraní do kouta, že Rusové měli pocit, že když nezahájí ten, že když prostě nepodniknou tu invazi na konci února, že to pro ně bude znamenat něco naprosto katastrofického. A obecně ti analytici upozorňují na to, že v dějinách jsou právě nejnebezpečnější ty situace, ne když je někdo agresivní a domáhá se dalších území, ale že jsou velice nebezpečné ty situace, kdy se někdo cítí zahrán do kouta, a teď ještě, když se cítí zahnán do kouta a má ten jaderný arzenál, tak to je recept na katastrofu, na obrovské riziko. Protože můžu dělat něco, co je totálně nepředložené i z jeho strany, ale on má v tu chvíli pocit, že vlastně nemá jinou možnost.
0: Dá se už v této chvíli, pane Hample, odhadnout, jak bude vypadat, nechce se mi říkat, poválečné uspořádání Evropy. Ale vlastně ano. Jestli se něco změní v okamžiku, kdy ta válka skončí, a já doufám, že už je to tedy na dosah, tak bude Evropa vypadat jinak?
1: Určitě bude. A já bych řekl, že i svět bude vypadat jinak.
0: A jste říkal před chvilkou, že to Američany vůbec nezajímá.
1: Jedna věc je, že to Američany nezajímá, druhá věc je, co se bude dít.
0: Jo.
1: Za prvé, nezapomínejme, že to není jenom otázka Ruska, že to je otázka rusko-čínské aliance. Ten velký a silný je Čína. Bez podpory Číny by si do toho Rusové netroufli. A Američané to tak chápou, že jejich hlavním soupeřem je Čína, nikoliv Rusko.
0: Já tam žádnou podporu nevidím.
1: Ekonomicky, morálně.
0: To, že kupují jejich plyn?
1: Například.
0: To vám garantuju, že budeme kupovat taky ještě hodně dlouho.
1: Dobrá, ale není to jenom tohle. Veškeré stanovisko, všechna čínská stanoviska jsou pro Ruska. Ekonomická spolupráce tam funguje naplno. My nevíme, jaká další spolupráce tam funguje. Zcela jistě Vladimír Putin pravidelně volá do Číny, aby informoval o tom, jak se ty věci ví. Já teď nechci spekulovat o tom, jestli to dokonce ze strany Číny není taková jakoby proxy válka. Ale nevím. Jo, prostě já nechci o tom spekulovat. Nicméně to, co zaznívá v těch prohlášeních, je to, že v tuto chvíli už cílem není jenom posunout nějakou hranici na Ukrajině. To bych řekl, že z hlediska obyvatel České republiky může být úplně jedno, kudy tam vede nějaká hranice. Ale to, o čem se dneska mluví, je zlomit americkou dominanci, zlomit americkou hegemonii, způsobit, že dolar přestane být náhradní měnou, změnit světové hospodářské poměry a podobně. A to by se podobně mohlo stát.
0: Počkejte, vy teď mluvíte o případu Švédsko-Finsko?
1: Není to jenom tohleto. Já mám za to, že tím terčem těch aktivit není Švédsko, nebo Finsko, nebo Česká republika, my jsme všichni malí a bezvýznamní. Že tím cílem je změnit světové uspořádání tak, aby už nebyl jeden hegemon, což jsou Spojené státy americké, hospodářsky a politicky, ale aby ten svět začal být takový mnohovrstevnatý, mnohopolární.
0: No počkejte, to říkáte tak populárně, protože s tím by se dalo i souhlasit.
1: No tohle je otázka, jestli souhlasit. Protože z nějakého pohledu to může působit jako sympaticky, už nebude na světě jedno impérium a bude mnoho těch malých impérií, budou se vyvažovat moci, což je...
0: Počkejte, to vám přece, pane doktore, musí být jako nacionalistovi sympatické.
1: Co
0: říkáte?
1: Mně to může být do nějaké míry sympatické. Mně se také nelíbí svět, ve kterém je jedna supervelmoc, která všechno určuje. A byl bych rád, aby Česká republika měla více samostatnosti. Nelíbí se mi, jaký vliv tady mají Spojené státy. Nelíbí se mi, jaký vliv tady mají americké firmy. To samozřejmě, tohle je jedna věc. Druhá věc je, že nevím, co by ten nový řád znamenal. Nevím, jak se budou chovat Číňani, když budou když posílí, nevím, jak se budou chovat Rusové, když posílí, já na to nechci mít názor, nevím to prostě. Ale nicméně vnímám to, že ze strany těch, řekněme, soupeřů Spojených států, což je v tu chvíli především Rusko, nejde jenom o to posunout nějakou hranici na Ukrajině nebo zabránit tomu, aby se na Ukrajině instalovaly rakety nebo vstoupila do NATO, že cílem je ukázat, že Američani už nejsou tak mocní, že nedokážou ochránit svoje spojence, že je to všechno složitější. A zdá se, že na tohle to dobře reagují africké státy, že na to dobře reagují latinskoamerické státy, které v zásadě také mají plné zuby té americké dominace.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
0: Jsem ochoten vsadit dolar proti fazoli, že pokud Andrej Babiš vyhraje volby, tak Tomio Okamura bude předsedou poslanecké sněmovny.
3: A vlastně ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo vnitra jsem četl.
0: To je jedno, co chce.
3: Okay, mě to baví, protože určitě jako teďko, že vlastně jsou ty motoristi, kteří jsou pořád pod těmi 5%, jestli je za tomu, že Turek, že se nechá fotit prostě na dálnici, jak jede přes 200 km v hodině, nevím, ale prostě ty motoristi se musí schopit a musí se dostat přes tu hranici, protože taky potom oni něco budou chtít a pak to bude zajímavý. Když tam bude víc těch lidí, jestli stačilo přeleze, taky bude chtít nějaký benefity a pak to bude obchodovat Andrej Babiš.
2: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
2: Už jsme tu zas, Xavre.
1: Už jsme tady zas. A dneska takový hezký čtvrtek, bych řekl.
2: Jo, čím?
1: Pak venku, sluníčko.
2: Jo?
1: No, to vy ne, jako Ital musíte milovat.
2: Jo, a vidím, vy záříte.
1: Já zářím nad agendou.
2: Nad agendou, no, jo?
1: Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mm-hmm. Květen měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které přinesl tady do jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
2: Ksever, já to nebyl.
1: A kdo to byl?
2: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejný.
1: A co to?
2: Já kradu, já se beru, co můžu, to mě víte.
1: A kdo řekl něco tak chytrý?
2: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
1: Hodnotář?
2: Šéf strachovky Petr Fiala, jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
1: A nechybí tam nějaký dodatek?
2: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete.
1: Dneska jo.
2: Krédo vznešený.
1: Dneska jo.
2: Jste si jistý?
1: No tak mám to takhle v zádech.
2: To totiž nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně. Víte?
1: Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno. A dodatek je jak komu, jo?
2: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
1: No tak tam to je jasný.
2: Po té čtyřletce ničivý Xavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
1: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečkou.
2: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
1: I Bolek byl.
2: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
1: Byl na Masaryčce to bylo,
2: jo? Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
1: No, vy jste tam byl?
2: Nebyl. Já musím pracovat.
1: Ale co jste to za reportéra?
2: Já nejsem reportér už dávno.
1: Takže ne?
2: Ne. Já

0: Musím se živit, Xavere, a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
1: Na
0: Já
1: Ukrajinu.
0: nemám čas na nějakou Masaryčku a
1: Já
0: Fialovskou
1: jsem
0: kampaň.
1: posílal hodně na tu Ukrajinu.
0: No, víc než jsem.
1: No, a víte co? Mně to přišlo rozpačité.
0: Teď jde o všechno, ta kampaň? Je to přiš... Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
1: To se
0: Tak na
1: říká.
0: mě, jo.
1: To je
0: Mezi
1: pravda
0: elitou,
1: možná.
0: mezi elitou.
1: No tak mezi
0: No.
1: váma.
0: Tak takhle to na mě působilo. Ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho jako zoufalství.
1: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus a jdou do toho, jdou do plnejch.
0: Tak já nevím, nějaký brus teda
1: No
0: plivli.
1: ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
0: To bohužel možná jo. To je
1: No.
0: asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
1: Problém každé kampaně.
0: No jo, ale s takovýhle ještě, ne?
1: No, já vám můžu říct, že uklizečku v našem baráku.
0: Chytlý, už chcete říct?
1: Cože?
0: Chytlý?
1: No ne, tak my tam máme novou. To jsem vám říkal.
0: Jo?
1: No a já jsem se snažil navázat kontakt a tím, že jsem teda uctivě zdravil.
0: A jak zdravíte?
1: Dobrý den.
0: Aha.
1: No, ale už jsme jako, je to relativně mladá paní a stěžovala si, že u nás ve výtahu někdo nalepil na stěnu výtahu nálepku Donalda Trumpa, samolepku.
0: To jste byl vy.
1: Nebyl. Já jsem takový, ale říkala, co s tím má dělat.
0: Jo?
1: No,
0: No a jak
1: a
0: se
1: já
0: tomu
1: jsem říkal,
0: postavíte?
1: teď už nic. Říkal jsem mi, teď to musíte přelepit nálepkou Petra Fialy. A ona se dívala, no nechápavě, jakože kdo to je a tak. A tak mávla rukou, posléze i hadrem a tím to skončilo. Ale chci říct, že teda moc lidí ještě nezasahli.
0: No, počkej, takže rezumé je, že nevěděla, že teď jde o všechno
1: No,
0: ještě?
1: tak ta nevím, určitě, a ta, myslím, že ani nevěděla, kdo Petr Fiala a
0: To je ale lepší zase.
1: znamená to, že někteří lidé se o to nezajímají.
0: To určitě, a
1: Těm je
0: Xavier,
1: jedno, nevědí ani, kdo je Babiš třeba.
0: vy jste mi vnuknul myšlenku. Kdybych já tak nevěděl, kdo je Petr Fiala, víte, jak mě by se žilo?
1: Ale vy jste posedlej jim, úplně.
0: Já vidím, co páchá.
1: Ale pácha, no tak teď rozhodneme my,
0: Voliči?
1: občané, to
0: Plebs?
1: mluvím za náš obvod,
0: Jo.
1: za Praha 5, jako
0: Já se za váš dům, za váš výtah.
1: jo. Tak klidně za náš
0: Jo.
1: dům a nějak rozhodneme. A buď to se tady ukáže, že občané chtějí tady tu katastrofu, anebo že nechtějí. A já jsem z toho celkem nervózní.
0: No já taky. A vy agitujete v domě?
1: Já agituju hodně.
0: A děláte výlet poctivě?
1: No tak u nás je to teď složitý, nejde dělat výlep, u nás se rekonstruuje
0: A.
1: část baráku, takže máme jenom půlku parkoviště k dispozici a poctiví ukrajinští chlapci
0: Poč.
1: tam prostě chodí s kýblama a já nemám u koho
0: Vy to...
1: agitovat, oni tady nebudou
0: Já
1: volit.
0: tam cítím trošku ironii, Xaver.
1: Jak
0: Vy
1: to?
0: nevíte, že oni dotují náš státní rozpočet? Tak o nich mluvte, prosím
1: Ale
0: vás,
1: já jsem říkal, že
0: hodnotově a
1: jsou
0: úctivě.
1: poctiví.
0: Jo, já jsem viděl s takovýmhle výrazem.
1: Jako kdykoliv přijdu, tak tam sedí.
0: Ksavery, není vám, nejde vám věřit ani slovo, jste jak Fiala teď.
1: Já vím, tak já jsem to chytl od něj. Ale víte co, pane Holče, já bych vůbec, vy už jste plný optimismu, já to na vás vidím, ale já teda ne ještě.
0: No ne, pozor, to nejsem. Pozor, já se bojím.
1: Bojíte
0: Někde
1: se?
0: hluboko uvnitř se bojím, jak se říká.
1: No. A já jsem vám dnes chtěl přinést, ukázat truhlík. Jak nám vyrostla nenávist.
0: Roste?
1: Nebo co jsme to sázeli, ne
0: No určitě
1: nenávist.
0: nenávist taky,
1: Strach.
0: ale strach a nenávist je
1: Strach už
0: rostou.
1: je takhle vysoký.
0: No?
1: Ta kopřiva nějaká, nebo co to je. A myslím, že to svědčí o tom, že jsme jako dobří hospodáři.
0: No počkejte, co my jenom? Víte, jak nám vyrost tady v Česku strach?
1: To nevím.
0: 54% Čechů se bojí víc Fialy než Putina. To je z průzkumu STEMu a teď si představte, víte, kdo si to
1: To
0: zadal?
1: není
0: No, počkejte,
1: možný.
0: víte, kdo si to zadal? Vnitrák Rakušan. A tohle mu z toho vyšlo, tady to zlo, že se 54% Čechů bojí toho, že víc, že volby ovlivní Petr Fiala než Putin.
1: No, tak to já jsem viděl průzkum teď Sanepu, se kterým XTV spolupracuje, a ten je na téma média. A víte, kolik procent lidí oslovených z vzorku 2650 se nedívá na českou televizi?
0: Tak to bude tak kolem, no bude se to, jak se říká, limitně blížit stovce?
1: Ne, limitně se to blíží 77%. Respektive je to něco přes 77%.
0: A proto nám vláda zvýšila daň za českou televizi.
1: No jasně.
0: Aby jsme se mohli, jak říkáte, aby jsme měli no tu možnost se dívat ještě víc.
1: Ale ta ostuda.
0: Je to příšerný, ale já to, že se Češi bojí víc Fialy než Putina, tak tomu říkám opravdu triumf vůle Petra Fialy. Protože
1: ale
0: tohle
1: dokázat... schválně někdo, ne?
0: Co?
1: To mu dělal schválně někdo, ne?
0: No, Rakušan.
1: Rakušan.
0: Jenomže počkejte, to se týká celý vlády. Samozřejmě v jejím čele je Fiala.
1: Jasný, ale Rakušan hraje svoji? Vy jste to ještě nepochopili?
0: Jasně, že jo, ale ona je tam změněná celá vláda. Jako.
1: Jo, jo, jo. No a to je hrůzný výsledek. Mimochodem, když jsme u toho, co si myslíte o tom, jak se jmenuje ten pán Fico, se jmenuje Robert, ne?
0: Slovenský premiér?
1: Premiér.
0: Nevíte, jak se jmenuje.
1: No tak se vás zkoušel. On se jmenuje Robert Fico, mimochodem myslím, že včera to bylo rok o to atentátu.
0: Jo.
1: Nebo dneska to je, to bylo takhle nějak. A co říkáte na to, že on jel do toho Ruska? No, trošku to byl přišlapné, nebo ne?
0: Pojďte, mě by...
1: já bych tam nejel, pane Luč.
0: Když tam pojedete vlastně úctít jenom památku padlých sovětských vojáků...
1: Těžko vysvětluje.
0: Jasně, ale pojďte, mně se na něm líbí, že má odvahu k této i době, kdy se tady přepisují dějiny, tak jako říct, takhle to bylo, nějaká historie Slovenska, a tak proto já tam jdu dělat tohle. Pak je velký problém, jestli tam vlastně se necháte vtáhnout do Putinovy propagandy. Putin je prostě zručnej manipulátor, chytrej hráč, no.
1: Jo? Něco jako paní Nerudová?
0: No to ne, tak to je blbuše, ne?
1: Já nevím, ona je taky manipulátorka trošku.
0: Ale hloupá.
1: To nevím, hloupá. Ale tak vy máte takový názor. Ale řekněte, válka byla v Maďarsku, ne? Druhá světová.
0: No, jasně, ale tak
1: že Maďarsko... Lišák tam nejel.
0: Maďarsko stálo trošku na jiné straně, no.
1: No ne, tak já jsem čekal, že Orbán pojede. A myslím, že to
0: no tak
1: čekal...
0: on tam nemohl jet Orbán, když vzhledem k tomu na jaký straně bylo Maďarsko tehdy. No.
1: No ne, ale teď se snaží...
0: To jo, ale tohle prostě maďarský premiér nemohl udělat. No.
1: Nemohl, jo.
0: No.
1: No a za nás tam byl ten pan Dostal a byl tam nakonec.
0: To byl, no jasně.
1: Byl, jo.
0: No jasně.
1: Dostal vízum, jo.
0: dostal vízum, jo. Jo?
1: No jo, a vy si teda myslíte, že ta politická cena, kterou platí chudák Fico za to, že je adekvátní?
0: No já právě si, nesmíte to brát, tu politickou cenu počítat podle obrazů v českých médiích, které jsou posedlý Ficem. Vemte si, kdybychom si udělali rešerše médií, titulků v českých médiích, tak zjistíme, a já to vím, proč to je, víme to oba, že víc titulků tady generuje slovenský premiér úplně... jak je to na ruby, než český premiér, který tady vládne a je zodpovědný za situaci v Česku. Ale já to chápu, že jeho propagandisti vlastně to celý zakrývají Slovenskem a nenávistí k Ficovi. Takže usuzovat na to, jakou cenu on platí z českých médií, se absolutně nedá. Ne. Možná, když si to otočíte na ruby, že se té ceně můžete přiblížit.
1: No, pane Holče, my bychom měli ale teď zmínit, proč je dnes na tabuli cti námi oblíbený pan Foltín.
0: To je borec, co? Pojďte se na ně.
1: No.
0: Ten já, plán, co? Vidíte to?
1: Nedávno hovořil na jedné recepci s panem recepčním, abych jeho...
0: Já myslel tady s panem Foltým.
1: Ne, a on říkal tak vtipnou věc, nevím, jestli to není protistátní, ale říkal, co ten Foltým? A říkal, no co, jako já o něm nic nevím, tak cenzor hlavní ne a tak. A pán říkal, já když se dívám na ten obrázek, představte si, když si Usáma bin Ládin sundá ten šátek a zkrátí vousy. A víte, že
0: no, Ksever, jasně.
1: To tam je, jakože ta podoba i na
0: člověka
1: neštěstí.
0: Napadne, jestli ty Američani fakt zabili Usámu, ne? Jestli dostal, jestli ho nevzali do toho, jak se to říká, systém ochrany svědků?
1: No tak...
0: Neposlali ho sem?
1: Na Netflixu je o tom dokument, který jsem viděl, a tam jsou záběry autentický, jak tu mrtvolu nakládají do
0: Ale to se
1: vrtulníku.
0: může, Severe. Já, ten Usáma tam je, ne? Že já vám něco řeknu.
1: Já
0: Víte, co jsem se...
1: nevím, to je takový
0: Ale ne.
1: nejhledanější terorista, to má k němu daleko
0: Hele,
1: tady náš,
0: víte, co
1: ale
0: jsem
1: je to
0: se
1: humorný, tady ne, tak to můžeme říct.
0: dočet, že normálně do takového programu vzali nějakého slovenského mafiána a s novou identitou si představte, se svolením českých autorit poslali žít do jižních Čech. A on páchá činnost na trestno. Chápete, jak je to možný?
1: No chápu, protože v té naší policejní a justiční soustavě je možné úplně všechno. To
0: Tak
1: jste
0: to jsem
1: ještě
0: nevěděl.
1: nevěděl,
0: No.
1: to se podívejte jako schválně. Ale díval jsem se, že v dozimetru je nějaký zvonek.
0: Soudci nám to nechtějí soudit pořád, Severe.
1: No ne, ale je tam nějaký ten uhlomínia, nebo jak se jmenuje.
0: Počkejte, no jo, dobře, tak ty
1: A
0: se...
1: ten zvoní prej.
0: No ten zvoní, ale víte, co teď soudce, který to má...
1: Dovhomilia.
0: No, soudce, který to má teď soudit, tak řekl, já jsem uzavřel s těma dvěma tady ty dohody, tak obhájci těch dalších by teď mohli mě navrhnout, abych se, že to, bych to neměl soudit pro podjatost. A my řekli, no my to asi navrhneme, což znamená další odložení soudu do zimetr.
1: No jo, tak
0: Té.
1: je to těžký, jako musíte.
0: Jo, je to, ale
1: Chtějí spravedlnost, pane
0: ten
1: holče.
0: Vítek je borec. Já, ten Vítek je borec.
1: No, jenom abychom se nedivili, že bude budoucím premiérem.
0: No to já se
1: I
0: divit
1: když oni,
0: nechci.
1: i když spolu nakonec bude skládat vládu, tak vám říkám, že nebude Fiala. To je jasný, ne?
0: Když bude vládu skládat kdo?
1: Já si myslím, že to tak dopadne, že nakonec stan je předběhne.
0: Spolu.
1: To jsou takové moje teorie.
0: Já vím, já vím, já vím.
1: Myslím si, že se Piráti nedostanou, že je to takový teď jakože zdání, jo? A myslím si, že se dostanou nakonec motoristi, myslím si, že se dostanou komunistky a tak. To jako, všimli jste si té drobné jazykové říčky?
0: Jaké?
1: Že se dostanou komunistky?
0: To je nádhera. Ksavere, vy jste básník.
1: No ne,
0: Vy
1: tak
0: jste...
1: to je fóry pro fanšmekry.
0: Je, tak vy děláte humor pro
1: Ne, ne, ne, já
0: fanšmekry.
1: nedělám žádný humor, ale toto se mně mimořádně povedlo. Teď musím to říct.
0: Já vám nebudu tleskat, vy si zatleskáte sám.
1: No,
0: Co?
1: no, no.
0: Tím bych vás i urazil, ne?
1: No. Já se bojím, že...
0: Já se na něj musím dívat.
1: Na koho?
0: A na plukovníka.
1: Ale on je
0: Je
1: dobrý.
0: skvělé, je skvělé. A víte, co se mi líbí? On teď oslavil rok narosky první ve funkci, která měla trvat půl roku. O které on sám říkal, nebude to trvat déle než půl roku, moje
1: Jak to?
0: angažmá. No to
1: To...
0: angažmá, ta funkce měla trvat půl roku.
1: Tak ono to zachutnalo, ne? Trošku.
0: A ty hodnoty moc přeci jenom.
1: Hodnoty moc, kačky na to jsou. Já
0: Jo,
1: nevím,
0: jo,
1: já
0: jo.
1: nevidím jediný důvod, proč by nebyl ve funkci. A on určitě má nějaký aparát, ne? Nebo tam sedí sám?
0: No má kluce majora si vzal teď. Říkal, že nikdo jiný než vysoká šajba vojenská se na to nikdo nehodí. A daří se mu, má výsledky taky, ne? To je potřeba říct. Co? Nám tady založil klub sviní,
1: Já
0: Savere.
1: teda, no to váš klub sviní, jasný, ale já žádný výsledky nevidím teda.
0: No tak.
1: No to mi řekněte jeden.
0: Takže jsou lidi svině, klub sviní taky,
1: Dobře, takže jsou lidi svině, plácne
0: komunikační karty, Savere,
1: trouba, no to je,
0: komunikační
1: a to je
0: karty.
1: nesmysl, no. Ale úspěch,
0: Mě to
1: matatelný úspěch,
0: mě
1: je
0: baví
1: třeba,
0: tak, podle mě jede satiru ten člověk.
1: je to možný,
0: No.
1: je to možný, že jede satiru, že nakonec se ukáže, že celou dobu ten Foltýn, že to byla převlečená pazděrková. Je to ještě, pozor, toto
0: Takže
1: ještě
0: ne u
1: ve...
0: sama, ale i jo.
1: No, no, no, no, no. Ale pane holče, my jsme nějak přišli velkoryse a to mě znervozňuje, to zvonění toho, on se jmenuje Dovhomilia, ne? Má nějaký divný jméno, nějaký člověk,
0: Není
1: Dovhomilia.
0: to ten, co mu říkají Gucci?
1: Gucci? Já nevím, jak mu říkají.
0: Já si myslím, že by to mohl být on.
1: Já
0: No asi
1: si...
0: se šatí u Gucciho, ne?
1: U Gucciho? A to je, Gucci je prestižní, jo?
0: Taková trošku
1: Tak
0: drahá značka
1: já šiju
0: italská.
1: u mistra Meity.
0: Jo, tak vy jste takový movitější člověk než nějaký Dovhomilia.
1: No ne, tak já nevím, Meita je víc než Gucci, ne?
0: To jasně.
1: Tak jasný. To je klan Gucci je film, ne?
0: Taky, dobrý.
1: No, tak to zase díval, to mě nebavilo.
0: Jo?
1: Jo, tak mě už vlastně baví jenom chalupáři, už se to blížil.
0: Blížíte se k tomu, jasně.
1: Ale já to říkám celý proto, že my bychom si měli, pane holče, udělat poznámku, že když budeme dávat ceny roku, tak na cenu zvonek roku, v Brně se říká tomu, kdo bonzuje, že chodí zvonit.
0: Jako zvoník,
1: Zvonek.
0: jo?
1: No, že chodí zvonit, jako to se
0: Aha.
1: říkalo za totáče, když byl někdo spolupracovníkem, tak se mu říkalo
0: A vy
1: zvonek.
0: jste zvonili tak jako víc, jo, v Brně? Jste takový charakterové větší, nebo...
1: To nevím, ale znal jsem několik lidí,
0: Co zvonili?
1: kterým se dávalo za jméno do závorky zvonek. Jo. Pozor, zvonek. A my bychom měli udělat na konci roku speciální cenu zvonek roku. A nominovaní budou
0: No.
1: Dovomilia a Jan Souček. Ten teď zvoní,
0: No, ten zvoní slušně, ale víte,
1: zvoní
0: se jmenuje, víte,
1: neuvěřitelně.
0: kdo založil
1: Ten už
0: zvonění?
1: zazvonil i na
0: Jo, to se
1: tykače.
0: mi líbí, jak zvoní. Ale víte, kdo založil masový zvonění?
1: To nevím.
0: Pamatujete si předchůdce, kdo byl jeho? Michal Klíma, první
1: Jo, to
0: cenzor
1: byl pan
0: vládní.
1: Klíma.
0: A on po nějakém čase ve funkci přeci se ozval a řekl, on prezentoval taky výsledky svojí práce a řekl, jde to dobrým směrem, jak říká Fiala, lidi posílají spoustu udání a oznámení na sebe a postek si, že má kluce nedostatečný aparát, aby všechny ty bonzy mohli zadministrovat a ty lidi šetřit. Takže zvonit se začalo za Michala Klímy.
1: No a zvonek roku dáme, ne?
0: Zvonek roku.
1: Máme
0: Je
1: první dva
0: potřeba.
1: kandidáty.
0: Jo.
1: No a pane holče, teď vám ještě musím říct, že jsem se díval v neděli na Primě, když tam byl ten náš oblíbený pan minister věcí zahraničních. Já nevím,
0: Knedlík.
1: se jmenuje Knedlík? Ne, on se jmenuje jinak.
0: Knedlík. To je Knedlík, samozřejmě.
1: On se jmenuje
0: Lík.
1: Lipavský.
0: Že
1: Říkal
0: už mu
1: jsem mu
0: jinak
1: Knedlík.
0: neřekne jinak než Knedlík.
1: Kdo
0: Po
1: mu
0: celém
1: říká?
0: světě známe jako Knedlík.
1: Jak to?
0: Tak se na ně podívejte. No. On tak i se vyjadřuje, tak
1: Dobře,
0: je to Knedlík.
1: a jak by říkali mě teda?
0: Nevím, jak vy jste
1: Tak,
0: vážená
1: jak by
0: figura.
1: říkali mistr třeba?
0: Tak.
1: Tak, aby se to nějak
0: Jo.
1: vyvážilo. Ale, tak to se vám, to už jsme tady probírali a víme to ze zdrojů velmi blízkých,
0: Z diplomacie.
1: že se mu neříká tam jinak, než ta mastit to.
0: No nebuďte slušnej,
1: Ne,
0: nebuďte
1: mě to
0: slušnej.
1: mastikulka, že jsem
0: No.
1: říkal. No, ale jestli knedlík, nevím. Ale mně vám ho přišlo líto v neděli.
0: Myslíte, když dostal na Lžínov od Filipa Turka?
1: No, naložino je asi slabý slovo. Pane holče,
0: Ono přejel normálně tím
1: Turek
0: Mercedesem, ne?
1: se mu prošel po zádech rychlostí 240 km za hodinu. Tam a zpátky, tam a zpátky, tam a zpátky. A už jsem si říkal, pane Turku, brzděte.
0: No.
1: Nebo to pan
0: Knedlík, říkejte, to je
1: ministr
0: lepší.
1: Knedlík je hrozně ponižující.
0: Tak on je ponižující, no. On
1: On
0: nás
1: je.
0: ponižuje jako zemi. Tím, jak nás reprezentuje. Ale máte
1: Ne,
0: pravdu. Já
1: neexistuje nic
0: bych řekl.
1: horšího, než o ženské řeknete, že je knedla.
0: No. A já
1: A
0: to
1: to je
0: říkám.
1: prostě.
0: A Filip Turek Lipavskýho, on mu přejel ty záda, co on předtím ukázal Lavrovovi, ne?
1: No. Nebylo to hezký už.
0: No tak on je fakt nedůstojný a ponižuje nás
1: Dobře,
0: opravdu.
1: ale pan Turek už měl brzdit
0: Neměl,
1: trošku.
0: neměl. On potřebuje opravdu přijíždět furt za to, co tady dělá, jak se chová a jaký je fakt pitomec. Vemte si ty
1: No
0: jeho.
1: tak,
0: Jasně,
1: pane
0: je,
1: holče.
0: Xavere, on už je tak zoufalý, že štve už i vlastní.
1: Fakt?
0: Jasně. Tak teď řekl o Putinovi, že je zbabělec a on se chová, jako
1: A
0: kdyby.
1: je, no, tak není, on je spíš ranař, ne,
0: On
1: teď.
0: je
1: No.
0: trošku hustý.
1: Jako zbabělec bych neřekl, že to.
0: Ale víte co, on je minister zahraničí, je to prostě formální funkce diplomatická, kde se diplomati a ministři zahraničí nějak chovají.
1: No, formální.
0: A on, a, no,
1: Velmi
0: diplomacie není úplně
1: výkonná.
0: neformální, jako, že jo.
1: No, tak v
0: Že si
1: tomto
0: potrpí
1: smyslu,
0: na formálnosti. A on se chová takhle prostě jak pubertální knedlík. A on se chová hlavně tak, jako kdyby měl moc vymazat Rusko z mapy a jako, že Rusko už nebude nikdy existovat a vůbec nevidí dál než prostě za svoji funkci
1: ano.
0: nějakou,
1: Neříkejte
0: no.
1: mu knedlík.
0: Vždyť je to
1: Ale je to
0: knedlík.
1: tak zlý, pane holče, já na
0: No tak je to
1: knedlík
0: takový
1: jsem.
0: věrný.
1: Já tady ty některé věci já prostě neříkám.
0: Já vím, tak vy jste
1: Knedla je hnusný, když se o někom řekne, že vemeno, je to hnusný. Prostě a knedlík je hrozný.
0: Knedlík, tady jsme národ knedlíků, tak on je knedlík. Co je na tom ošklivýho?
1: Tak jo, tak já
0: Co?
1: jsem taky knedlík. Ne?
0: Hm?
1: Já jsem knedlíček.
0: Vidíte.
1: Ale játrové aspoň.
0: Nok.
1: Nok, nok. No a já jsem si říkal, když tam promlouval pan Lipavský, chvilkama, když ho ten Turek...
0: Tak promlouval není možná úplně...
1: No, když ho nechal Turek nadechnout, tak jsem si říkal, že bychom ho měli napsat do knihy hříchu.
0: No ten si to zaslouží, to je jasný.
1: Mám to udělat?
0: Dobre, já jsem, víte, že my ani jeden nikdy neříkáme, že se stydíme za našeho premiéra, nebo tohle není můj prezident, když vyhrál volby, lidi se ho zvolili,
1: tak
0: fajn.
1: Za Lipavského se trošku stydím.
0: Ale já se právě stydím za Lipavského. Poprvý musím říct, že se stydím za to, že knedlík takovýhle reprezentuje ve světě mojí zemi.
1: Já se někdy stydím za vás, když třeba řeknete tam tu nehezkou věc o mé oblíbené paní Danuši.
0: No. Že je blbuše?
1: No, tak to já nemám rád. Dneska je 15. května.
0: Mě zradikalizoval Fiala. Těma nálepkama, víte? Já už nálepkuju.
1: No to jo, to vy
0: nálepkujete. Nedlík, blbuše.
1: Tak
0: se na to budu muset dát pozor.
1: Jak se jmenuje pan Lipavský?
0: Mastíku?
1: Vlastík?
0: Já jsem říkal Mastíkulka.
1: Ne, tak to se tady napíše. Tady se musí psat
0: jinak. Jasně, Jan Lipavský.
1: Honza?
0: Honzík.
1: On je bakalář, ne?
0: Já nevím. Nebo je Tak si víte, jak si říká.
1: Řekněte, jak takovýhle člověk může být ministrem zahraničí, já to nechápu.
0: Já taky ne, Ksavere. Ale vidíte, co všechno je možný.
1: A navíc ještě od těch takový Bazilišek, víte, jak podrazil ty Piráty.
0: Tak podrazil, trošku je zradil, ne? Co?
1: Tak podrazil, no, pane Holče. Víte, co tady píšu? Že ho dáváme
0: tak
1: do knihy.
0: Takový krysařík, co?
1: Za všechno, co říká.
0: Jo. Za všechno, čím je.
1: Vším, čím byl. Pane Holče, teď to tady podepište vlastní krví. No, a když jsme u té agendy,
0: no,
1: my jsme minule nepoděkovali některým našim příznivcům, kteří nás podporují na transparentní účet a hlavně oni neví, že zatím pořád nám posílají peníze jenom na advokáty. Tak na transparentním účtu XTV, takže vy teď poděkujete,
0: no,
1: a já založím knedlík zpátky do knedlíku.
0: No tak víte, jak jste si to osvojil.
1: Jo, ale já bych byl opatrný.
0: Tomáš Pokorný, na přístav pravdy, který příkladně oslavuje svátek práce břitkým slovem a humorem sobě vlastní.
1: Je to pravda?
0: Jo. Viktor Hervik na podporu ředitele Součka, vidíte, Ksavere?
1: Ukaž to tady možný.
0: A jeho boj s pravdou a láskou v čele s hodnotovým radním Ješkem.
1: No, tak je něco na tom, no.
0: Tak co, komu to hodíte pak to? Asi železnímu, ne?
1: Cože?
0: No, říkám, komu to hodíte v příští volbě? Asi železnímu, ne?
1: Já nevím, na co
0: dobrý ptáte, ředitel.
1: Takže. Železný...
0: Jakubovi.
1: Jo, myslíte ve volbě ředitele?
0: Tak jak jim říká, že mu nejde vůbec o funkci, ale jak se zachránit Václava Moravce.
1: Já všude čtu, že budu odvolaný, tak mě už se to asi netýká.
0: Třeba to ještě stihnete. No, ale Václava Moravce je potřeba zachránit, ne?
1: No to je jasné. No.
0: Tomáš Sova, Wilsonova 920 na Zahradníka pro XTV, vidíte, na náš truhlík nenávisti a strachu.
1: To je dobrá idea, ano.
0: Jeden volný je na Hradě, flanelku a náření má vlastní, ale je pekelně drahý. To teda je.
1: A ještě příspěvek na manželku.
0: Jo. Ale na Davídková, na Vilzonku od Azalky, děkujeme. Jiří Vidžovský, V10, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Tomáš Pokorný, chytrý a nešifrovaný poplatek za možnost sledování přístavu pravdy i bez pana generálního. Vidíte? Jak si to osvojili, tu možnost
1: jako sledovat? Nešifrovaný je fakt,
0: ano,
1: dobrý.
0: Daniel Klement, na Vilzonku přístav pravdy. Marcela Skořepová, Ksavere, ta nás podporuje taky furt. Moc vám fandím, pan Holec má skvělé názory. To víte, ne, taky, co?
1: Jak které? No. Ale některé.
0: A
1: ano.
0: Pan Ksaver má
1: super účest.
0: Kostky, nebo? A hosty.
1: Má super jednoutky.
0: Z té jedničky. To vám
1: jo.
0: Musí Marcela, ne?
1: Co?
0: jednoubky.
1: Marcelovny nosí, tak no, ano, nosí, dá se tak říct, už několikrát, takzvané utopence.
0: Jo. Tomášová, Vilozonová 920, na odchodné platy pro generálního ředitele ČT. Xavere, já jsem se vám dočetl, že on dostane snad 3,5 milionu nebo kolik?
1: Co to je dneska?
0: Jo? Po inflaci to máte pravdu.
1: Je to.
0: A nezapomeňte v kanceláři zasnout a komplet ČT vypnout. Vidíte, jak radikalizují lidi? Jak si osvojí moje názory?
1: Jako
0: správné?
1: 77% lidí nesleduje, to už je fakt hodně, pane Holče.
0: Tak se vede, tak už se zradikalizujete taky a vypněte
1: já,
0: to tam.
1: Já jsem ten typ, co by se radikalizoval.
0: Archiv dejte XTV.
1: Jo, a archiv to je něco jiného.
0: Ksavere, musím vám říct, víte, že je čas stát na správné straně.
1: Já stojím.
0: A není nic mezi, nebo jinde, nebo mimo.
1: Já stojím na straně dobra, pane Holče. Vy to ještě nevíte?
0: Jo. Alena Davídková na Vilzonku od Azalky, Naděžda Formánková, Vilzonova 10, malý příspěvek pro přístav pravdy a jeho skvělé komentátory. Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, jak ten přístav pravdy, tady je to znovu Daniel Klement
1: to,
0: a Tomáš Pokorný.
1: Jsme to my.
0: Na šíření svátečního poselství a vyváženého oboustranného dialogu přístavu pravdy bez ohledu na demarkační linii. Víte, děkujem. Sávr, vemte si oboustranný dialog. Vemte si, jaký štěstí, že ten Nitrák Rakušan to ještě nestačil úplně spustit, co? Oboustranný rozhovory a jednosměrnou nápravu.
1: Tak, pane Hodže, teď mě řekněte, teď se rozbíhá všude ta kampaň. Myslíte, že to bude špína? Nebo že to bude v takovým klídku?
0: Volební kampaň?
1: Protože teď.
0: Teď jedete satiru, ne?
1: Teď jedete o všechno.
0: Jo. Teď jde o všechno. Teď musíme ukončit režim Fialy. Co?
1: Víte, co on bude muset ještě vytrpět? Co on si bude muset vyslechnout o sobě do těch voleb?
0: Fiala? Tohle mi tím vůbec netrpí.
1: Ne.
0: Ten je mimo ten člověk. Úplně.
1: No tak někdo mu to, třeba rodina nebo něco. Podívejte se, jak se zastává maminky ten pan od Koňolampy. Ten chlapec.
0: Jo.
1: Jako ten za ní bojuje, tak ten to čte, toho to dráždí, bolí a tak. Já to chápu. Tak u Fialu to bude něco podobného, ne?
0: No ale Petřík, premiér, ten je, ten to nevnímá vůbec Xavere, ten žije ve svém světě úplně jiný.
1: A když prohraje, co myslíte, bude na Ukrajině nebo v Barmě?
0: Já vám říkám, že když neprohraje moc, tak normálně on je tak drzej, že se bude snažit všechny kolem sebe přesvědčit, že
1: drzej není vůbec.
0: Je, že je? Musí pokračovat dál v tom boji za demokracii, za pravdu.
1: A tak já myslím, že mu lidi nezapomenou.
0: Do Barmy určitě nebude mířit, protože tam neposlal ani korunu. Tam by po něm, co to by vystoupil na letišti, tak by možná ho sebrali.
1: Ne, tam jsou ty brožury.
0: Nejsou, tam není nic, Xavere. Ale na Ukrajině tam by ho možná dali někam do bunkru, co?
1: No, jsem na to zvědavej, co bude. Pane Holče, jsme na konci dnešní Vilzonky. Já jdu točit do vedlejšího studia a vy už jdete domů, ne?
0: Co domů? Xavere, teď jde o všechno.
1: Tak vy vyjdete ještě někam? Jdete šířit osvětu, evangelium.
0: Jo.
1: Ok. Tak a máte karty?
0: Mám, to víte, jo.
1: Plný auto.
0: Jo.
1: Tak se těším na příště.
0: Já
1: shledanou.
0: Na shledanou.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A mám zásadní výhradu. Motoristé sobě, že to jedete, že? Do těch voleb, ale já se s tím názvem necítím dobře.
1: Jak to?
0: Mně tam chybí motoristé i motoristky.
1: Jo, ale to
0: vy jste
1: je...
0: zaspali, vy jste zpátečničtí.
1: Pozor, teďka se na mě obrátila nějaká dáma. Opravdu, teď je to 2 dny zpátky. A ptala se mě, jestli máme na kandidátce motoristů ženy a jestli by je mohla vidět, jako na kterých místech a tak, jo. Tak jsem odpovídal, jak jsem to spočítal. A zjistil jsem, že motoristé sobě, na kandidátce motoristů sobě je 34% osob ženského pohlaví. Tak jsem mi to napsal, s tím, že jsem se teda podíval ještě na ty ostatní strany. A zjistil jsem, že Piráti mají 37, není tak moc víc. Čižinského Prahasovi má 29. Ty by teda měly být daleko rovnostářtější. Ano, má tuším 32, takže taky míň. No a když jsem potom přišel na ODS TOP 09, tady ty progresivisty úplně nejvážnějšího typu, tak ty měly 18,5 mají. Mm-hmm. A tak jsem to ty paní napsal a ona teda byla úplně perplex z toho, že ta ODSka má jenom 18,5 a že teda, jakože aspoň my, tak že čekala, že my jsme hluboce skončili někde v 18. nebo 19. století, ale byla překvapená,
0: a
1: že...
0: A to ještě... To...
1: Ale moment, ještě dořeknu. A já to jako, proč se na to ptala, že ona zastupovala nějaký spolek 50 na 50, mě psala. Jo? Kteří tady tohle rozebírají. Tak jsem se díval na vedení spolku 50 na 50 a jsou tam 3 osoby ženského pohlaví jenom. Takže to není 50 na 50, to je 100-0. Takže možná my bychom mohli vzít ještě tadyhle založit pana kameramana a jít se tam k ním jako přidat?
0: Ale víte, že jo.
1: Aby jsme jim to tam vyrovnoprávnili.
0: Ale líbí se mně, že to máte takto. Máte tam také na kandidáce nějaké nebinární motoristko?
1: No když jako... To ještě na tom budeme muset asi jako zapracovat, jo.
0: Sáno.
1: Já se totiž jako nechci na to lidi ptát. Mně to je takové žinantní.
0: Jo, takhle.
1: Ale máme tam kolečko.
0: Je tam pan Kolečko.
1: Je tam pan Kolečko, který scéna. Se této problematice věnuje ve své tvorbě.
0: A takže... skvěle. Sadím se, že až půjdete na Český rozhlas a bude tam některá z těch aktivistických moderátorek, tak bude říkat motoristé i motoristky sobě. Poté, co říkala, že je sněmovna lordů a lordek.
1: No, konečně začíná ten svět být takový
0: vyvážený,
1: takový vyvážený a korektní.
0: Tak, jdeme na to, pane Macinko?
1: Jdeme na to.
0: Já teda ještě řeknu, já nevím, já to asi musím říct.
1: Co?
0: No, že očekáváme v našem kolektivu významnou událost.
1: No, očekáváme významnou událost, no.
0: Jeden z nás má dneska termín porodu. Máteme teď. Pan Macinka totiž dnes má porodit a my se na to všichni
1: těšíme. No včera, jo, ale včera už malý mu se moc nějak nechce, takže...
0: No komu by se chtělo na tento svět, pane Macinko?
1: Já už bych ho potřeboval.
0: Potřeboval?
1: No protože já jsem měl včera narozeniny a tak jsem se těšil, že jako se vyklube v ten den, kdy měl. A nějak mě štve.
0: Já jenom doufám, jestli dostojíte svého slova a bude se chlapec jmenovat Xaver. Ale nechám se překvapit. A je to otázka minut, hodin, že?
1: No,
0: a třeba dotočíme.
1: Asi budeme ho muset nechat si vybrat, ne? To je teď taková ta móda, že si každý může zvolit, jak se cítí. Třeba se bude cítit být Xaverem.
0: Ježišmarja, ale to je dobrý.
1: Měl byste natočit nějaký pohádky pro děti a já mu je budu pouštět a on potom...
0: Řekl, já chci strejdu. To je 50 na 50. Jdeme na to, pane Macinko. Událost naší země, jo, posledních dnů. Máme tady nový hvězdný pár už několik měsíců a my jsme ještě se o něj vůbec tady nějak neotřeli. Ani v dobrém, ani ve špatném. Agáta Jaromíra Soukupa. Pár chystá na televizi Barrandov reality show.
1: No to je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný, jak multifunkční pan Soukup moderátor je a co všechno má, jo. Tohle je bezva. Ale vzpomeňte si, jak on začínal tu tu svoji takovouhle moderátorskou kariéru, jo? Že on první, co měl, tak on byl přece výhradním, a to možná i vy jste na něj žárlil, on byl přece výhradním moderátorem pořadu s prezidentem Zemanem.
0: Ano, ano.
1: Takže to byl jeho začátek tady v tomhle, v téhle sérii byl Miloš Zeman Jaromíra Soukupa.
0: Jo? No.
1: Tak se spolu tam nějak rozmotřili, nevím, co zatím bylo nebo nebylo, to asi jedno, tak se přeorientoval, zřejmě zjistil, že se cítí být už ne jako moderátorem pořadu Miloš Zeman Jaromíra Soukupa a nastavil si, že má teďka, myslím, každý čtvrtek má pořad Miroslav Kalousek Jaromíra Soukupa.
0: Jo, vlastně ano.
1: Ty tam chodí a ten mu visí na rtech, ten Jaromír Soukup a ten Kalousek to tam takhle, tak to tam dává, ne? A teď teda přichází, rozšiřuje svoji rodinku a dává Agátu Hanichovou Jaromíra Soukupa. To je neuvěřitelný, co ten člověk všechno tam, který mluví o tom. Víte, jak se jmenuje pes Jaromíra Soukupa?
0: Já to nevím.
1: Pes Jaromíra Soukupa.
0: To je zlý.
1: Ale... Takže některé pořady mu tam ještě chybí. Já si myslím, že takový to chcete mě, Jaromíra Soukupa, když jsme u těch pejsků. Počasíčko taky by tam mohl být nějaký, jestli si pamatujete a tak.
0: Jo, jak se slíkali. A jaký tomu prorokujete, tomuto hvězdnému páru, vývoj? Já jim přeju štěstí, ale tuším někde v dáli, že do 3/4 roku místo paní Hanichové tam bude paní Žilková.
1: Jo, že by to byla...
0: Ta je teď nešťastná, protože ji opustil pan Stropnický.
1: Žíla Jaromíra Soukupa, jo?
0: No a Jaromír ji udělá šťastnou.
1: No, ale podívejte se, jak je to hezký pár.
0: Je?
1: Ale pozor, musím teda fakt uznat, já nesleduju moc žádnou televizi, nesleduju kromě XTV, ale nesleduju ani teda moc Barrandov, jo? Ale je jako zajímavé, že pokaždý, když člověk tak přepíná, tak tam ten Jaromír Soukup má některý ze svých všech pořadů, co tam jsou. A on jak byl vždycky takovej trošku Matěj a byl takovej jako směšnej a jako moderátor nic moc a pak točil ty seriály, tomu se prostě všichni úplně vysmívali, tak on se fakt naučil. On opravdu, jak teď tam jede to vaření a tak, tak prostě teď to je jeho moravec. Život, takže možná to je tím, že tady Agáta vidí starý furt v práci. Víte, já ho vidím v televizi, musím, abych ho viděla, tak musím s ním mít aspoň 3x týdně nějaký pořad. Jinak prostě...
0: Nejde na to dobře, tak ty holky jsou mazaný tam.
1: Ale... Možná by mohl na ní potom ještě přepsat půl království. Takže může mít třeba půlku televize Barrandov.
0: Mimochodem, víte, jakou má přezdívku?
1: Ne.
0: Jsem se dozvěděl nedávno. Ti lidi, co pracují na Barrandovi, údajně mu dali už před nějakým časem moc hezkou přezdívku Stifler.
1: Jo, Stifler, jo.
0: A víte, kdo je Stifler?
1: Ne.
0: No to je hlavní kápo z filmu Prci, prci, prcičky. Je nějaký Stifler.
1: Ale víte co, já tomu moc, jako, tomu moc nevěřím, protože vy si myslíte, že na tom Barrandově jako někdo pracuje, kromě...
0: Tak já jsem několikrát byl, je tam pár kameramanů.
1: Fakt? Jako, že tam někdo ještě kromě Jaromíra Soukupa je? Není to, a není tam on?
0: Ne.
1: Není to jako, že se sám maskuje,
0: jako
1: sám se
0: točí. Jako nelíčil mě Soukup.
1: Sama já se drátuji, tetuji a letuji.
0: No, tak. To bylo takové letní osvěžení. Nutno říci, že paní Žilková mladší...
1: A vypadá dobře.
0: Vypadá jako
1: tak, když
0: dobře.
1: Když je takhle vyretušovaná, vypadá skvěle.
0: Ona je prostě krásná žena. To se nedá vzít. No.
1: Taky jít, se tváří se jako šťastně.
0: By mohla jít do té ODSky, aby jim zvedla ty procenta, ne?
1: Aby vyvážela toho z těch řepory, ten je takový nevzhledný, tak kdyby se stoupla vedle něj, ne, tak...
0: Pavlík náš, to je krasavec.
1: Jo.
0: No, ježišmarja.
1: Tak já jsem ho dlouho neviděl.
0: Všechny ženy z řepory ho budou volit.
1: No, tak tomu teda blahopřejeme předem.
0: No jasně, tam je to asi jasné.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
2: Tenhle ten díl, kdo to zaplatí, točíme krátce potom, co Španělsko a Portugalsko v podstatě zhasnul bezprecedentní blackout, vypadla jim elektřina a už máme ze Španělska potvrzené, teda, že to způsobili ten šok energetické soustavě soláry, ale vidíme, že reakce na to, místo aby se tím někdo mediálně skutečně zabýval, protože to hrozí všude i v Česku, tak je ticho a hlavně o co dá, co budeme řešit v tomhle díle je to, že přesně tohleto zapojování alternativních zdrojů energií nám zdražuje elektřinu a že i to je důvod, proč máme v Česku, kde vyrábíme lacinou elektřinu a vyvážíme, tak máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV.
3: Na XTV.
0: Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Petr Dimun je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Petr Dimun je novinář, který publikuje zejména na webu Info.cz a má také svůj podcast, který je zaměřený na justici a který nese jeho jméno Dimun. A já ho velice ráda sleduji a s nadšením jsem také sledovala

0: vaši debatu s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem ohledně úniků z trestních řízení do médií, kdy Pavel Blažek říkal, že udělal jako ministr nejvíce pro to, aby se to nedělo, odsuzuje to, brojí proti tomu, ale viděli jsme v posledních týdnech kauzu fakultní nemocnice Motol, velké úniky, sledujeme to de facto v přímém přenosu a ještě určitě o té kauze hodně v médiích uslyšíme. Tak jak to, že to nejde zarazit a skutečně ministr udělal všechno, co šlo?
1: Tak zrovna Pavel Blažek je člověk, který opravdu aspoň veřejně dává najevo, že ho to mrzí, že se takovéto věci dějí, kritizuje to na rozdíl od jiných politiků, kteří raději mlčí. Snažil se, navrhoval i jako opoziční politik některé změny zákonů, ale jak jste viděla sama v podcastu, už to vzdal. V té formální stránce už prostě si nebude nic navrhovat. Otázka je, jestli se nepřipojí k něčemu, co v poslanecké sněmovně aktuálně vzniká. My teď tady sedíme, tak v poslanecké sněmovně probíhá na ústavně právním výboru debata o novele trestního zákona, trestního řádu, kde, jak jsem zaslechl, mají někteří poslanci předložit návrh, který má nějakým způsobem řešit právě úniky už nějakým hodně jaksi tvrdším způsobem, tak aby k tomu nedocházelo. To má absolutní zákaz a jasně řečeno, že úniky trestních spisů jsou nezákonné v rámci toho přípravného řízení.
0: Tak vidíme. Současná vláda, sněmovna už asi těžko stihne takový zákon schválit.
1: Myslím, že to je jediný zákon, který má ještě šanci ještě projít. Byť teda, jak jsem to dneska počítal, tak je tam dohromady asi 25 pozměňovacích návrhů. Jo, faktem je, že valná většina z nich se týká konopí, zbytek se týká jiných oblastí, takže o tom konopí asi bude velmi bouřlivá debata, ale doufám, že ta část, která se týká těch důležitějších věcí z mého pohledu, takže má šanci projít.
0: Tak, a kdo by měl být trestán?
1: Primárně ten, kdo poskytuje, nebo kdo poskytne tyto informace, to znamená pravděpodobně v tomto smyslu nejčastěji ukazujeme na policisty, ukazujeme na státní zástupce, někdy bohužel to jsou i advokáti. Já jsem toho názoru, že situace dospěla tak daleko, že by tu odpovědnost měli nést i novináři, kteří by se měli před soudem obhájit, že se jednalo o veřejný zájem.
0: Prezident Petr Pavel i Miloš Vystrčil z ODS, ty říkají, že nebo shodují se na tom, že by měli být odpovědní ti, co informace poskytli, nikoliv však novináři. Vy si myslíte, že už nazrála doba na to, aby i novináři, protože samozřejmě nikdo je nenutí to zveřejňovat, nikdo jim nedrží pistoli u hlavy, že musí ty informace zveřejnit, ale samozřejmě je to pro ně čtenost.
1: No samozřejmě, jako jsou to kliky, co si budeme povít a všichni v těch médiích nějakým způsobem působíme a víme, že to je samozřejmě prostě lákavá věc. Na druhou stranu, aspoň já a pár ostatních máme žoldek a když se k těm informacím dostaneme, tak je samozřejmě prostě, já případem nezveřejňujeme, já jsem také dostal nějaké policejní informace k zásahu v Motolu a musím se přiznat, že do dneška jsem si to ani neotevřel. Nezajímá mě to a v rámci duševního klidu to dělat nebudu. No, co si budeme povídat? Samozřejmě novináři jako takový mají svůj obhajobu a říkají, no tak jako my máme veřejný zájem obecně na té věci, nebo veřejný zájem na tom, aby veřejnost věděla, co se v té věci děje. A když to neuděláme my, tak to udělá někdo jiný, tak to někdo novinář, no tak dneska v těch jako si realitě sociálních sítí, tak to někdo zveřejní na sociálních sítí. No, já si myslím, že to je výmluva.
0: A řekněte mi, jaký je veřejný zájem na tom, když třeba právě zmíním tu kauzu Motol, když vidíme, jak vedou v poutech ředitelé, například mimo jiné ředitelé fakultní nemocnice.
1: Tomu už nezabráníte. Jo. Tam ty kamery bohužel prostě jak si někdo pustil. Myslím si, že předseda toho rozhodujícího senátu, který rozhodoval o tom vazebním řízení, si měl domluvit z justiční stráží jakoby způsob tak, aby ti novináři nemohli zabírat prostě jak si tady jsme všichni viděli, jak se tam ti lidé schovávají a podobné věci, ale to je na odpovědnosti těch lidí, kteří jaksi jsou součástí toho rozhodujícího nebo rozhodovacího řízení.
0: No, protože samozřejmě přicházeli k soudu, který teprve rozhodoval o vazbě, jsou samozřejmě nevinní.
1: To bych novinářům nevyčítal.
0: To byste jim nevyčítal.
1: Vyčítám i zveřejňování policejních informací. Jo, tohle tomu nezabráníte. Jo.
0: Jako zabráníte, my dneska nemáme... nepustíte tam ty novináře.
1: Ano, to je odpovědnost, jak říkám, předsedy soudu, předsedy tohoto senátu, aby jak si z justiční stráží domluvil, aby tam pokud možno ti novináři prostě jaksi nemohli přijít s těmi kamerami. To, že se to nestalo, tak to je chyba jich. A možná tady prostě je role pro ministerstvo spravedlnosti, aby nějakým způsobem metodickým řízením k tomu vedla, aby tohle se nestávalo. Ale to si myslím, že není tak jako podstatné v té celé věci. Podstatné je to, že my v době, kdy jaksi ti lidé jsou ještě vytahováni z postelí, seznamují se s těmi policejními informacemi z toho, co jim kladeno za vinu, tak už v té době média zveřejňují prostě podstatné části těch věcí, včetně třeba odposlechů. To je podle mě zásadní problém.
0: Může to ohrozit teď to trestní řízení? Může s tím pracovat obhajoba? Může to tak tím pádem zpochybnit, když došlo k takovým únikům?
1: No tak když jste říkal, že jste viděla ten podcast s Pavlem Blažkem, tak ten tam řekl jednu podstatnou věc, že jako
0: ne,
1: advokát...
0: Naši diváci to viděli, tak proto...
1: Že jako advokát by byl ten, kdo by velmi dbal na to, aby se ta otázka řešila a že by byl ten, kdo by to dotáhl až k Evropskému soudu pro lidská práva. Protože samozřejmě potom otázka, zda při tak masivním úniku do médií je dodržován standardní spravedlivý proces. Já si myslím, že ne, on si myslí, že také ne a tohle je otázka, která by se měla řešit možná právě u SLP s jeho přísnými standardy.
0: Tak
1: a možná mimochodem se to vyřeší už velmi brzy v případu Davida Ratha, kde pokud vím, je to jedna z věcí, která je součástí vlastně tohoto podání k Evropskému soudu pro lidská práva.
0: Ano, protože tam byly také masivní úniky.
1: Dokonce kniha, která vyšla, jmenovala se Spis rád.
0: Ano, masivní úniky do médií. Nicméně náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. Ano. V paragrafu 180, ano. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
1: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházelo. A měli by se zamyslet i nad tím, zda ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zda jaksi je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
0: No, presumpce neviny je základní hodnota právního státu.
1: Jedna z.
0: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
1: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, a s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje. Jak jsem tady říkal, vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Ale jako druhá věc je, a to říkám ruku v ruce s tím, je se bavit o tom, zdali ten systém je toho schopen. Zdali zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.
0: Tak necháme, ať se každý dosadí sám. A zajímá mě další věc, protože v posledních letech i narůstá částka, která je vyplácená právě za chyby v řízení a ta částka neustále narůstá. Dokonce, vy jste mi říkal, že v loňském roce no, 500 miliard, v roce 2023
1: se navyšuje i na příští rok asi o 100 milionů korun v rozpočtu.
0: Takže se už očekává, že to bude, více lidí ano, bude bránit. Bude vyšší.
1: Pravda je, že ne všechno se týká nezákonných trestních stíhání, jsou tam i průtahy, ale zvyšuje se ta částka na, jaksi, na úhradu nezákonných trestních stíhání. A nákladů s tím spojených.
0: Tak, co je na vině?
1: Tak samozřejmě na vině...
0: Nebo kdo je na vině?
1: Na vině jsou samozřejmě prostě policisté, státní zástupci a systém, který, jak si nás teď budeme obecně mluvit, ale to jsou konkrétní případy, který není schopen buď včas si dovést tu věc k nějakému rozhodnutí pravomocnému, anebo jsou to nekvalitní obžaloby, které potom soudy projednávají a zastavují a nebo vracejí.
0: Těch případů, samozřejmě těch mediálních, je celá řada od paní Parkanové, pan Hala z ŘSD. Ještě bych asi, kdybych vzpomínala, vlastně já nemusím chodit daleko, já mám jeden takový případ doma. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář dostal, skoro 6 let byl vláčen vlastně médii, teď má v ruce 3 rozhodnutí 3 soudů pravomocné o tom, že se nedopustil ničeho nezákonného. Samozřejmě čeká se omluva od ministra spravedlnosti, a bude požadovat náklady samozřejmě na svého advokáta, ale zase je to součást těch peněz, které tady zmiňujeme, že neustále narůstají. A kdo to zaplatí? Zaplatíme to my, daňoví platníci. Neměli by to platit ti, kteří to způsobí? Proč to máme platit my?
1: Samozřejmě, u těch extrémních případů bych si to dokázal představit a dokonce zákon s tím počítá. Ale opět jsme u toho, že systém je nastaven tak, že to reálně není možno vymoci. Je tam takzvaný regres. To znamená, že ten, kdo pochybil v tomto případě, když bychom se bavili o tom trestním řízení, tak například státní zástupce, který podal nedůvodnou obžalobu, tak by musel v kárném řízení jaksi být konstatováno, že se dopustil kárného provinění s tím související a teprve na základě toho by mohl být tedy prostě podána takzvaná regresivní žaloba, kdyby se vymáhala škoda tím způsobená po něm do výše jeho platu. Takže žádný takový případ se ovšem nestal.
0: Ale takže lze to.
1: Lze to, ale jaksi to kárné řízení vlastně nikdy nebylo podáno na státního zástupce pro nekvalitní obžalobu, snad možná s výjimkou jednoho případu, jestli si dobře vzpomínám, byl to případ právě Postoloprt. Jeden z těch případů právě, který byl velmi ostudný, tak tam byla podána kárná žaloba Marí Benešovou a kárný senát tehdy hraničně konstatoval, že nebylo, že postup státní zástupkyně paní Pavlišové nebyl jaksi kárným proviněním, ale velmi hraničně. Tenkrát si dal práci předseda senátu pan Mikeš s tím, aby sepsal, tuším, že 60-stránkové odůvodnění, které bylo velmi zvláštní. Na jednu stranu, jak si zprošťovalo paní státní zástupkyni, ale bylo to 60 stránek teda absolutní kritiky její práce a jejího postupu. Ale i to, jak vidíte, vlastně, jak si nevedlo k tomu rozhodnutí, že by se kárného provinění dopustila. Tam se jednalo o to, že žalovalo 11 členů zastupitelstva Postoloprt za to, že prodali dům údajně podhodnocený. Nicméně, jak se později ukázalo, tak i v přípravném řízení paní státní zástupkyně měla dostatek informací pro to, aby věděla, že se jaksi nejednalo o podhodnocený prodej a že naopak se jednalo o velmi výhodný prodej.
0: A přesto, je to správně nastaveno?
1: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne a že je potřeba prostě jaksi pro možná budoucího ministra spravedlnosti nebo budoucí ministry spravedlnosti, já už jsem trošku v tomhle tom jako obušený, že si nemyslím, že by to jeden zvládl, tak pomalu a polehoučku ten systém navrtávat a měnit. No, jako podle mě je to i součástí nějakého tlaku o těch věcech mluvit, o těch věcech psát. Bohužel ve chvíli, kdy vám tady vláda bez nějaké velké diskuze jmenuje člověka, který 12 let stál v podstatě v čele toho systému, který my tady kritizujeme, tak asi na dalších 7 let prostě jaksi to bude o mnoho složitější.
0: Tak teďka asi zmiňujete paní Lenku Bradáčovou, která se od dubna ujme postu nejvyšší státní zástupkyně.
1: Mimochodem paní Pavlišová, kterou jsem tady jmenoval státní zástupkyně z Postu, tak je součástí týmu paní Lenky Bradáčové na vrchní státní zastupitelství. Takže normální člověk by čekal, že po takové ostudě ten člověk, když už teda zůstane v soustavě, tak zůstane na tom okrese a bude tam dělat jako krádeže slepic, když nechci být ošklivý, ale prostě, ale ne, je za vyšší plat ještě na vyšší pozici.
0: Jak myslíte, že se cítí teď třeba paní Parkanová, když si přečte, že paní Bradáčová míří na nejvyšší státní zastupitelství?
1: No tak co vím, tak jako to víte, nadšená moc není, ale myslím si, že jako její boj ještě nebyl dobojován. Myslím si, že dobře, že jak si se rozhodla podat dovolání k nejvyššímu soudu, kde je ta podstatná věc, ještě další, která je pro mě naprosto skandální a kterou si myslím, že je potřeba také připomínat ještě do doby, než paní Smrdáčová bude jaksi nastupovat do funkce. Že ona se tam dovolává i věci, že přestože mám v ruce pravomocné rozhodnutí, tak jsou tady lidé, včetně Lenky Bradáčové, kteří mají tendenci v médiích neustále toto pravomocné rozhodnutí zpochybňovat a říkat, no tak jako sice soud rozhodl, ale my si myslíme, že to teda prostě jako rozhodl špatně a že tam ty důvody prostě jako byly. Což je samozřejmě špatně, jo. Tady padlo rozhodnutí. Státní zástupce je zástupce státu, musí respektovat prostě vyšší bere rozhodnutí soudu, může si o tom myslet, co chce, v hospodě o tom může mluvit, kde chce, možná na přednáškách právnické fakultě může rozevírat důvody, proč si myslí, že to bylo špatné rozhodnutí, ale do médií má říkat, respektuji rozhodnutí soudu. Tečka.
0: No, jaký je to zkaz potom společnosti, když ani státní zástupce nerespektuje to, co soud uloží a to, co řekne?
1: Ta společnosti je to samozřejmě, jak to říct jednoduše, no, hloupý, blbý, špatný. Ale leccos to vypovídá o tom člověku. O tom člověku, který si má zastupovat stát, který je v čele vysoké instituce. Já jsem měl v podcastu i pana doktora Baxu. A pro mě bylo překvapením, že on velmi kriticky se na tuto věc dívá a sám říká, já tak si říkám jednu věc, že na místě těchto vysokých funkcí, justičních funkcionářů by měla být jistá pokora a schopnost si přiznat i chybu. Konec konců paní Bradáčová říká, že není důvod, aby se omlouvala, že zákony to neukládá, což si myslím, že teda prostě jaksi je opravdu, jak to říct, no, docela smutné vyjádření, protože v pozicích, ve které ona je, ať už je to vrchní státní zástupkyně nebo nejvyšší státní zástupkyně, tak těm svědčí jistá velkorysost a jaksi tam zákon nemusí věci říkat. A máme už zde mimochodem i rozhodnutí soudu, které říkají, no sice zákon soudcům neukládá se omlouvat za špatná rozhodnutí, no ale také jim to nezakazuje. A dokonce etické kodexy a Benátská komise dokonce doporučuje k si soudcům, aby přiznali chybu, pokud se jí dopustí.
0: Ještě něco, co byť třeba paní Bradáčová nepřijímá jako svoji chybu, tak vy byste jako její chybu viděl?
1: To bychom tady museli asi jako sedět na samostatný pořad. Jo.
0: No
1: Já
0: moment,
1: o
0: i
1: ní
0: bude to
1: píšu.
0: nejvyšší státní zástupkyně, tak těch chyb snad nemohlo být příliš, když
1: Teď
0: míří
1: jsem za vámi
0: na takový
1: šel,
0: post.
1: dostal jsem SMS-ku od jednoho nejmenovaného předsedy jednoho vysokého soudu, který si poslechl podcast, o kterém tady mluvíme, s panem ministrem Blažkem, o Lence Bradáčové a říkal, nejhorší na tom je, a je to vlastně vzkaz o české politice, o české situaci, že jediný, kdo klade zpochybňující otázky směrem ke kandidatuře Lenky Bradáčové na nejvyšší státní zástupkyně, je novinář z Infa. No a vlastně v
0: Nemůže to
1: podstatě,
0: být.
1: tak jsem to já, no ale jako bohužel, jo, tak jako vlastně,
0: A čím to?
1: já si myslím, že z něj mají z nějakého důvodu všichni strach a obavy.
0: No ale to musí být taky na základě něčeho, ty
1: Někdo má strach
0: obavy.
1: z toho, že když prostě se ošklivě vyjádří o Lence Bradáčové, takže její spřízněný novináři o něm napíší, že je v podstatě mafián. Konec konců ona v nějakém teď aktuálním rozhovoru řekla, že prostě jaksi kritici toho státního zastupitelství vlastně jsou součástí jaksi polomafiozní struktury, protože zpochybňují tu soustavu a to je jeden z těch prvků jakoby té obhajoby těch mafiánů. Tak jsem si řekl, tak za chvilku já prostě jako budu ten, který mu zaklepou prostě na dveřích policisté a budou mě prostě vyšetřovat. Už to tady jednou bylo pro sabotáž nebo prostě pro neoprávněnou kritiku nejvyššího státního zástupce. Bojím se toho a vlastně, ale zase na druhou stranu se vracím zpátky k tomu, na co jste se ptala. Je to odpověď na to, proč prostě jaksi se ti lidé nechtějí pouštět do kritiky Lenky Bradáčové, protože je mocná a oblíbená u novinářů.
0: Tak vy jste sami upozorňovala, že ty rozhovory, které vycházely, byly velmi vřelé, nekritické.
1: Ale
0: Ano.
1: tak jako je to profesionální, jakoby, profesionální přístup její k médiím, jo? To zase jako všechna čest.
0: Má
1: Ona
0: být
1: si vybírá.
0: státní zástupce, nebo potažmo potom nejvyšší státní zástupce, nebo vrchní státní zástupce, pokud ještě budou vrchní státní zástupci, tak to být často viděn v médiích, poskytovat rozhovory, je to dobře?
1: Pokud títo politici osvědčují tím, že ji neustále jako posílají výš a výš, tak jako to asi dobře prostě v úzovkách je, tak pro ní teda. Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne. Ale je to o jejím nastavení a jako jste říkal, já samozřejmě si z toho dělám srandu, jo, ale je to o novinářích, kteří na ty rozhovory chodí a dělají s ní rozhovory typu otázka, jak to děláte, že jste tak úžasná. Jo, to je ale o nich, to není o ní. Ona odvádí v tomto směru profesionální práci, protože si velmi si profesionálně hlídá svůj mediální obraz a umí s tím velmi profesionálně pracovat. Ona je velmi schopná. Nikdy jsem já třeba jí nevyčítal, že by byla neschopná. Ona je chytrá, schopná, pracovitá, ale je to kosatka.
0: Dobře. A co navrhuje, teda co si myslíte, nebudu používat slovo kosatka, když paní Predáčová chce zredukovat státní zastupitelství soustavu ze 4 na 3, vypadly by vrchní státní zastupitelství. Je to dobře, je to špatně?
1: No, tak když to vezmeme obecně a šířej, jestli se dnes v justici baví se soudci a státní zástupci a odborníci o změně takzvané justiční mapy, to znamená, jestli je potřeba tolik stupňů soudů a státních zastupitelství, tak se baví o tom, že jestli by někde mělo dojít nějaké redukci, tak jsou to ty nejmenší okresní soudy, okresní státní zastupitelství. Máme tady soudy, kde je 5 nebo 6 soudců, když 2 onemocní, tak ten soud je prakticky jako vyloučen z provozu. A jsou tam státní zastupitelství o 3 lidech. Šéf, náměstek a jeden referent. To jsou prostě absurdní situace, které prostě jako vedou k závěru, že jestli někde teda by mělo k rušení, tak právě tam. Vrchní státní zastupitelství se nabízí, ale zase jako jsou důvody, proč ho zachovat. A jeden z nich je i to mimo jiné, že pokud by se zrušila ta koncentrace moci a jaksi vhled do konkrétních kauz přejde na nejvyšší státní zastupitelství spolu s Lenkou Bradáčovou. Což byl mimochodem jeden z argumentů, který já jsem slýchával právě od Pavla Blažka. Říkal: Petře, prosím tebe, to prostě jako, říkáš větší moc a tak dále. Ne, ona přejde do toho Brna, víš. A teď jako ztratí ten přímý dohled nad těmi kauzami. No, vládou jmenovaná Lenka Bradáčová vystoupí a říká: Tak jsem tady a chci zrušit ty vrchní. Tak říkám: Pavle, a máš to tady.
0: Tak a vy tady to vnímáte jako kumulaci moci.
1: Jedna z věcí určitě, to k tomu povede logicky. No, tím pádem prostě, jak si to státní zastupitelství, nejvyšší státní zastupitelství bude mít přímý hled do mnoha živých kauz, který nyní nemá. Má složitý a formálně dohled nad dohledem a další věci, ale jako do živých kauz v podstatě až na výjimky nemůže.
0: Teď jsem zaznamenala, že nějaký advokát podal proti usnesení o jmenování Lenky Bradáčové do čela nejvyššího státního zastupitelství nějakou stížnost, nebo chce to zvrátit? Je tam nějaká šance, nebo to je jenom nějaký výkřik,
1: Já nechci být
0: snaha?
1: ošklivý, ale ten pan advokát je poměrně známý soudič, docela problematický člověk, kdo čte rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, tak jako to jeho jméno zná, je poměrně časté. V tomhle tom Lenka Bradáčová má pravdu, už tuším, že napadal jmenování Igora Stříže, sám spochybňoval i to, že nemohl být jmenován někdy v 90. letech státním zástupcem, takže vede si svůj vlastní boj. Nicméně má v jedné věci má pravdu, a to je otázka zajímavá, byť si myslím, že ústavní soud se jí asi zabývat nebude. A to je právě to, jestli by měl, nebo jestli je správně, že nejvyšší státní zástupce může být člověk jenom ze státního zastupitelství, když to velmi zjednoduší. Což byl boj, který jsme prohráli, nebo který se jako vedl při změně zákona o státním zastupitelství a nemalá část politické reprezentace odborné veřejnosti prosazovala, aby nejvyšším státním zástupcem mohl být i člověk zvnějšku, ergo člověk, který není státním zástupcem nebo není aktivním státním zástupcem. Bohužel tlak právě primárně ze státního zastupitelství byl ten, aby to mohl být i jenom člověk ze státního zastupitelství. A tady ta jaksi skupina vyhrála a zákon tady je postaven, takže to může být jenom člověk ze státního zastupitelství. Já si myslím, že to je špatně a že do budoucna by se to mělo změnit, že státní zástupce je hlava soustavy. Pokud víme, že v té soustavě je něco špatně a že potřebujeme změnit filozofii a celý přístup, což si myslím, že je současný stav, tak není důvod, aby tam nepřišel špičkový soudce, nebo špičkový advokát, nebo špičkový akademik.
0: Což teď, v tuto chvíli,
1: To
0: je
1: všechno
0: možné.
1: mimochodem, takový člověk může být se stát ústavním soudcem, nevím, proč by se nemohl stát nejvyšším státním zástupcem.
0: Tak uvidíme, jestli se změny budou dít i ty, o kterých jsme se bavili větší část rozhovoru. No a doufám, že se u těch změn tady případně potkáme. Moc děkuji, že jste přišel.
1: Není zač, těšilo mě.
0: Naším hostem byl Petr Dymun.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Stojím v dešti,

0: Petr Hampl je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co se změní po válce tady pro mě? Klesne mi cena benzínu, nafty případně, plynu, elektrické energie, zruší se víza s Ukrajinou, protože tam máme vízovou povinnost, pokud
1: ano, ano.
0: Nebo nemáme? Dochází z Ruskem, máme určitě.
1: No v tuto chvíli si myslím, že je dočasně bez, že je jako ten vztah dočasně bezvízový.
0: Co se změní pro mě?
1: Dobrá. Myslím si, že Česká republika na tom bude teď nějaké roky špatně, a to bez ohledu na výsledek té války. Protože v jednom případě se nám podaří dobít Rusko, ale že tam si nebudou rozdělovat ta ropná ložiska Češi, bude si rozdělovat někdo úplně jiný a benzín nám určitě kvůli tomu neklesne. A bude se obnovat Ukrajina pravděpodobně za peníze, které by jinak se třeba mohly použít na něco u nás. V druhém případě naopak posílí Rusové, což může znamenat, že nás ještě více odříznou od různých zdrojů a podobně. Já mám za to, že pro nás je teď všechno špatné, a naopak mám za to, že právě malý národ, jako je náš, v téhle té veliké situaci, velice složité, kde se ty věci mění, nikdo nevidí dopředu, by měl hrozně myslet na sebe, hrozně myslet na to, že můžou být různé varianty vývoje, snažit se o nějakou maximální soběstačnost, snažit se mít dobré kontakty na všechny strany, a že ta strategie, kterou děláme my, to znamená, že jsme američtější než sama Amerika, že to je strategie v zásadě svévražedná.
0: Sociolog je, pokud si to dobře interpretuji, člověk, který mimo jiné umí odhadnout náladu ve společnosti.
1: Ano, měl bych schopen se podívat na data a něco z toho říct.
0: Tak, váš sociologický pohled, je možné, že ty obří nárůsty cen energie vyženou lidi do ulic?
1: Pokládám to za pravděpodobné, ale nečekám, že to, že lidé vyjdou do ulic, by měnilo poměry. Lidé prostě vyjdou do ulic, budou naštvaní, možná z toho bude místy nějaké neproduktivní násilí, za pár dnů se unaví, to bude celé. Vemte si francouzské žluté vesty, jak to vypadalo masivně, o dva roky později už nevíme nic. Takže ano, čekám nepokojnou situaci, ale nečekám, že by to změnilo poměry.
0: Vy máte, pane doktor Hample, novou knihu a předpokládám, že ta, co jí máte před sebou, že to je ona.
1: Ano, je to ona.
0: A já v tomto pořadu velmi rád představuji nové knížky. Pojďme o ní krátce pohovořit.
1: Dobře. Já jsem v roce 2018 vydal knihu Prolomení hradeb.
0: Ano.
1: To byl ten bestseller tehdy.
0: Velmi prodávanou, pokud ano. Si pamatuji.
1: A takže teď před týdnem je na trhu Prolomení hradeb 2. Jenom si to můžu ukázat někam do kamery.
0: To jsme tady. Prolomení hradeb 2.
1: A ona, ta kniha, je dvakrát tlustší, než byl ten první díl. A to proto, že fakticky ta druhá polovina je ten nový díl. A ta první polovina, tam jsem udělal to, že jsem přepsal ten první díl. Protože po těch 4 letech jsem musel uznat, že ta kniha nebyla až tak chytrá, jak jsem tehdy měl pocit. V tom smyslu, že některé věci, o kterých jsem si myslel, že se stanou, se nestaly, a věci, o kterých jsem myslel, že se nestanou, se staly. To znamená, že ta teorie obsahovala nějaké chyby. A v takovém případě je férové uznat, že to nebyla úplně správná teorie, a trochu ji změnit.
0: O čem je 2?
1: 2 obsahuje scénáře dalšího vývoje Evropy ve vztahu k islámu. Mám za to, že v tuto chvíli jsme sebevražedná civilizace. Někteří lidé mají za to, že to, co se teď děje, skončí tím, že se všechno usadí na takové jako nižší úrovni, kdy bude více cenzury, budeme chudší, ale budeme nějak stabilně žít. A já se v té knize snažím ukázat, že to nesměřuje k tomu, že by se to stabilizovalo na nějaké horší úrovni, ale že to, co tady děje, je čistá destrukce a čistý chaos. Tím pádem se stáváme územím, které může zase kdokoliv zvenku kolonizovat. A zdá se, že ten, kdo měl největší chuť, je ta poměrně agresivní muslimská civilizace, která je hned u sousedů a která, když vidí, co se u nás děje, tak dělá to, co by se od ní dalo čekat. To znamená, že pomalu kousek za kouskem to území kolonizuje, a kladu tady otázku, jestli během současné generace, tedy během života těch lidí, kteří jsou dneska mladí, bude islám vyhlášen státním náboženstvím ve všech evropských zemích, anebo ne. Mám za to, že spíše ano, ale mám tam různé scénáře, samozřejmě jsou možné i jiné scénáře.
0: O čem bude 3?
1: Trojka? Já už ji mám v hlavě.
0: No jasně.
1: A bude se jmenovat O společenské smlouvě, nebo tak nějak podobně. A sice ono, když se mluví o tom, jaké jsou ty elity strašné a jak jsou sebevražedné a co všechno dělají, tak je zatím často taková představa lidové revoluce, ty masy, které smetou elitu, udělají nějaký lepší stát a spravedlivější společnost. A já možná jak stárnu, nebo jak se více dívám kolem sebe, tak tomuhle tomu začínám být skeptický. K tomu, že by ta masa dokázala vymést celou elitu a udělat si nějakou svoji krásnou společnost. Takže mám za to, že, a tak to bylo i když se podíváme do minulosti, do různých revolucí, ano, ten lid samozřejmě hraje svoji roli a je důležitý, ale většinou to bývají i třeba nějací oligarchové, kteří se na tom přiživí a hrají v tom svoji roli, pokud se s těmi lidmi dokážou dohodnout. Bývají to takové sebevědomé vyšší vrstvy, třeba nějaký bývalí důstojníci nebo kupci nebo něco takového. To znamená, že by mělo spolupracovat více společenských vrstev společně. Samozřejmě vždycky to je, že každý má pocit, že on dává příliš mnoho a ti ostatní jsou líní, ale v zásadě dokážou spolu žít a v zásadě se dokážou podporovat. Mám za to, že něco takového se podařilo v Maďarsku, kde je ten Orbánův režim, ve kterém hrají značnou roli někteří oligarchové, ale dobře, oni bohatnou, ale normálním lidem se nedaří špatně, jsou chráněni proti válce, jsou chráněni proti velkým výkyvům cen a podobně. Je o ně docela slušně postaráno, takže z jejich pohledu, ať si tady oligarcha bohatne, když já můžu docela dobře žít. A to není jenom otázka vztahu mezi oligarchy a obyčejnými lidmi, to je spíš otázka vztahu vůbec mezi společenskými vrstvami. Tak tím bych se chtěl zabývat, jak to udělat, aby vztahy mezi společenskými vrstvami byly relativně harmonické.
0: Těším se na to, jsem rád, že jste přišel a těším se na příště.
1: Děkuju.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Jak vy jste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa? Jak to na vás celé působilo?
2: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já jsem si to velmi užila ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
1: to chodí.
2: A býval
1: i za Joea Bidena.
2: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, Trump, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska ve fik. Dneska to tam jako, dneska mu to sluší, že měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
1: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech, za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
2: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
1: A má to velký význam?
2: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, že si by nám dali víc vajíček. Jo, to je, to už taková to diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiná level, to je jiná úroveň, že zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže
1: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
2: Já mám ale pocit, ale no, nerada bych
1: ho
2: to. A tak to je zase nepochopení celé té situace, že...

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Hraje vám
3: All My Music
2: Radio Xaver.

ze sousedního bytu, poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají podpisy, a ty úřady, a ty počti si, kdo kde a kolik. Dík paní Šulcové, jejímu dopisu, rychle pan Svoboda dostal se do spisu.

svoboda na nějakou samotu, někde u náchoda, a já vím určitě, není to náhoda, a tak trochu se bojím, že brzo budem my hledat samoty, k bydlení nastálo, nejen o soboty, kvůli pár šulcovým, no a vím na tuty, o to nestojím. Usnívavej svoboda, mi totiž hrozně chybí.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a dnes je 18. září. Pozor.
2: Ksavere, už se nám to krátí. Neselý, nebo to, dva týdny dovoleb.
1: Že to za dveřma, už to ťuká.
2: Počkejte, to neťuká, to bouchá, to řeže, ne? Jako.
1: A představte si, že mě už se o tom zdá.
2: A ne.
1: Já jsem měl dneska se.
2: Ne.
1: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
2: To snad ne, to by si nedovolil.
1: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
2: To snad ne.
1: Já jsem byl podržtěžka.
2: A držel jste?
1: No, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít. A já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
2: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte.
1: No,
2: pozor na jazyk, Ksavere.
1: Jak to?
2: Já jsem tam nebyl jako politik český. Já jsem tam byl jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází, tyhle věci. Takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
1: Pane holče, řekněte, k čemu je toto dobrý?
2: No tak on je zoufalej, že jo? Teď si vemte. Nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z Dozimetru, Ksavere.
1: Dozík? Vy tomu říkáte dozík?
2: No dozík, helejte, mě to baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulej týden, že Míša Redl, toho jistě znáte,

0: platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Říkali, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
1: Trojku,
0: no tak trojčičku.
1: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
0: Jo, dobrá, trojčička.
1: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane Holče.
0: No, podle mě to je na kmotra 4, ne? Co?
1: Ne, to je přece jasný, že ten Riddle je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
0: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
1: Riddle. Riddle bude i jako starý, jak se jmenuje, Cornuton, jak se jmenoval, Corleone.
0: Corleone, vidíte srdíčko na dlaní?
1: Vidím srdíčko na dlaní a říkám vám, že Riddle do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
0: To se může stát, ale založí Rakušané.
1: To je možný. A Riddle říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
0: Jo, jo. No tak Vítek je čím dál tím lepší. A teď svemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
1: Jenže, pane Holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš minister vnitra stokrát mi říkal, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
0: Počkej, tak jsem si dovolil citovat Vítka.
1: A to víme, to neříká, že je blbost.
0: No to víme všichni, samozřejmě. No. Teď je to lhář, který mu nikdo nemůže věřit.
1: Tak ne? A on jde do naší sousedské země proti vládě. Já jsem si říkal, že ten Fico ho taky tam mohl chytit za ucho. A do Dolního Hrozenkova ho táhnout.
0: Sever, já bych to tak rád viděl, jako Fico, který je namakaný, chytne za to ucho fakt a odtáhne ho někam a zahodí ho. Ale vemte si fakt, padnul další milník, ne? Jak s touhletou vládou fakt se už jsme přijali, co jsme si říkali, že se nikdy už nestane. A teď máme za sebou i to, že první vicepremiér české vlády fakt jede na Slovensko účastnit se demonstrace proti vládě, s kterou ještě si vemte, teď on s těma lidma donedávna intenzivně jednal třeba o těch hraničních kontrolách.
1: Jasně.
0: Jak asi s nima může jednat? Ten člověk samozřejmě kvůli, jak je moci chtivej a šílený, tak poškozuje Česko v zahraničí, to je jednoznačný. Ale já jsem si dal takovou prácičku k Savera, říkal jsem si, jak jsem z médií, tak jak určitě ty, že tohle už nemůže zapadnout, ne? Tak jsem si dal prásičku rešerše toho, ty budou ty komenty, co si to dovolí, ne? A je tam negativní koment o motoristech na Seznamu a na Novinkách je taky něco úplně mimo, nic.
1: A o motoristech? To jsou naši.
0: Jejich ale ne. Takže takhle to tady chodí a vidíte...
1: No, počkejte, já tomu nerozumím. Negativní koment o motoristu... Tady obotoristy v souvislosti s Rakušanem.
0: Ne, ale Rakušana vymlčeli úplně.
1: Vymlčeli, jo? To se tady dělá.
0: To se zakryje motoristama, Babišem, SPD a tak dál. No.
1: Já nevím, jestli vám mám něco prozradit.
0: No nebuďte slušný.
1: No ne, musel byste říct, že jsem tady jako soukromá osoba.
0: To jistě jste. Jako, nejste politik přeci, nemáte jako, funkcičku žádnou.
1: Nejsem člen Rady České televize tady, ne v tom pořadu.
0: Tady určitě ne, dokonce nejste ani členem dozorčí rady klubu Sviní, tak můžete mluvit.
1: Takže já jsem tady jako soukromá osoba.
0: Vy jste tady jako Xaver.
1: No já, jestli chcete, tak vám jako soukromá osoba, když to takhle deklarujete, řeknu něco, co vás pobaví.
0: No tak jsem s tím.
1: My jsme včera na radě, my jsme měli radu.
0: Tý český televize,
1: myslím. No, dostali jakýsi předvolební plán, jak to bude vypadat, jako by jsme si mohli něco dělat.
0: Jo, vysílání jako.
1: Vysílání. A už tam byly některé odvysílané pořady. Pane Holče, a u nich byly výsledky sledovanosti. Mm-hmm. XTV prostě vítězí. Já nemůžu říct konkrétní věci, ale XTV vítězí nad všema těma předvolbníma pořadama. Například beseda Macinka Šlachta nebo beseda Duel a tak. Tak váš stream mm-hmm. je porážit takhle, jo?
0: Já...
1: Asi desetinásobně.
0: Já to
1: a
0: vím.
1: A počkejte, a na online vysílání na internetu České televize, protože to je tak nějak moderní a tak nějak ta doba nastupuje, tak váš stream je tam poráží třeba 200násobně. A já si říkám, že tak se mě to celou dobu šlo hlavou. Jsem si říkal, ten holec tady ve čtvrtek sedí. Ve středu. Nebo čtvrtek.
0: Ve středu, ve středu.
1: Jo, ve čtvrtek je náš den. On tam ve čtvrtek, ve středu večer sedí. Má tam 10, 11, 12 tisíc, mnohem víc, než mi ostatní, klobouk dolů. A teď, když se na to dívám, že vy tady sedíte sám a tam s váma sedí technik. A když si představím, kolik ten mizivý výsledek té České televize sledovanosti, kolik je tam dramaturgů, editorů, kameramanů, osvětlovačů, zvukařů, techniků a všeho možného. Pane holči, něco je špatně. Ale já nevím, co.
0: Něco je špatně. Mně napadly dvě věci, Xavere, logicky. Jedna je, jestli bych si tady nemohl začít rozepisovat, že jsem tady několikrát. Že jsem za prvý tady jako streamer, za druhý pak jsem třeba dramaturg, asistent dramaturga, asistent režie, že bych si prostě vypisoval třeba 4 faktury za ten stream, že bych se takhle, tak Česká televize je etalon, ne? Snad, no, to snad potvrdíte.
1: No to jo.
0: No a že bych to, já se inspiroval takhle taky, víte, to je jedna věc a pak mě napadla ještě jedna.
1: No.
0: Jestli není čas požádat o odklonění jisté části daně za Českou televizi do XTV.
1: Daňová asignace se tomu říká.
0: Přesně tak.
1: A já myslím, že s těma víc fakturama byste to mohl zkusit říct panu řediteli našemu a nevím, jestli byste se nezastavil až na Kavčích horách.
0: Já myslím, že pro ně je taky Česká televize etalonem, ne? Vzorem, ne?
1: Pro mě už ne. Pro mě už ne. A je velká novinka na radě, pane Honče, to vás povaví. Chcete? Já to nejpodstatnější řeknu až v pátek na streamu, ale to zásadní, taky řeknu vám teď. My teď můžeme jako radní si přinést na radu ukázku, vystříženou, video, anebo zvuk.
0: Cože? A čeho? Jako?
1: Čehokoliv. Už se to tam poprvé praktikovalo, takže...
0: Jako, ale jenom z České televize vysílá?
1: Z čehokoliv. Aha. Takže já teď na další radu mám cukaturu, mm-hmm. že vezmu ty výsledky jejich, řeknu, prosím vás, tady máte tu kolonku internet, živý vysílání, tak já bych vám teď pustil ukázku ze streamu pana Holce, jak se to dělá, když má 100násobný publikum. A za náklady, které se vůbec nedají porovnat. Prosím vás, takže pouštím ukázku a nechal bych tam tu hodinu a půl ten váš stream, a oni, protože oni mě musí dát slovo.
0: No. Máte moji podporu.
1: Špatný, ne?
0: Ne, udělejte to, máte moji podporu, Xaver.
1: Oni mě sežerou ti ostatní. Ale...
0: To se netroufnou, ne?
1: No, oni jsou ostří. A teď je tam, máme novýho místopředsedu od včerejška.
0: Kdo to je?
1: Pan Ježek.
0: A bejvalej šéf rozhlasu? Jo?
1: Hlava pomazaná.
0: No to asi bude.
1: To vám je tak chytrý člověk.
0: A on ale... tak jenom z funkcičky veřejný do druhý, ne? Co?
1: Ale tak férovej. To vám je tak férový chlap. No co řekne, to platí.
0: A jemu se nechce do privátu jít makat, ne?
1: To já nevím. To já ho tak dobře neznám. Jako říkáme si ahoj, ale nebavíme se moc. Ani u kafe. A... No, tak to jenom vám, mám poslední dvě cigarety. Tak jsem vám chtěl říct, tohle to vás přece musí těšit, ne?
0: No, teď říkám, máte moji plnou podporu. Já klidně bych tam přišel s váma na radu.
1: To a... můžete, pozor. To můžete jako veřejnost.
0: Ale mě viděli naživo.
1: No, a já bych řekl, zavolejte management celý, běžte se zeptat tady toho pána, jak se to dělá.
0: A na to už bych vybíral asi kasičku.
1: Kašlete na vybírání, to je morální přece, jako vítězství, jako prase. A já jsem si včera poprvé vám dal za pravdu, že si říkám, jestli je důležitý to platit. Protože jsou tady ty streamovací služby, Netflixy, já nevím co všechno, spousta youtuberů a logicky už ta Česká televize.
0: Xavere, jestli chcete něco, ale nedoporučuji vám to, ale jestli chcete vidět pravdu o České televize, pusťte si rozhovor s kardinálem Dukou.
1: Já jsem to viděl. Předevčírem. Úplně bez komentáře. No a tak počkejte, jak se vám líbí ten nápad?
0: No dobře, říkám, máte moji podporu.
1: Tak ve středu udělejte ten stream hodně dlouhý. A já budu říkat, dostal jsem slovo, pane předsedo, pro mě je toto důležitý. Mm-hmm. Tak mě zvolili, jsem tady členem, není jednacím řádem omezený moje vystoupení a toto je součást mého vystoupení.
0: Jak ve sněmovně, ne?
1: No, A hlavně vy tam musíte v tom streamu něco o té České televizi říct.
0: Tak já mluvím o České televizi vždycky mile, to víte. Mile. Konstruktivně.
1: Vy to řeknete mile. No. A vy řeknete mile. No, kolik pak lidí se dívá na takový pořad na ČT24, když ho obhospodařuje z našich peněz 40 lidí?
0: Ale já zase...
1: Mile to řeknete jo. Soudružsky, jako tak nějak kamarádsky.
0: Konstruktivně.
1: To vy umíte, já
0: konstruktivně,
1: vím.
0: Konstruktivně,
1: Aleksandr. To vy umíte konstruktivně, takže někteří lidi se tomu vyhýbají.
0: Aleksandr, zase musím uznat, jako úloha České televize v české společnosti a demokracii je nezastupitelná, protože co ráno, nevím, jestli to víte, ale 8.30 usedá do svého křesla, podobného jako máte vy, akorát je takový kaky hezky, Volodymyr Zelenský a mluví k národu, ovšem českýmu, prostřednictvím České televize. To je fakt každý ráno téměř. Jo? A večer se třeba ve zprávách dozvíme, že benzín a nafta zlevnili o 10 haléřů, takže to jde dobrým směrem.
1: Úplně šílenství. No jo, pane Holče, takže aby jsme ukončili kauzu Rakušan, je to, to, že byl na tom Slovensku, je to akt čirého šílenství a zoufalosti.
0: Totálně, ale tohle to, víte co, že si dá pivo nenávisti s Fialou a pak řekne, ale já chci být premiérem, protože Fiala to dělá špatně, to ničí jenom jedva. Že si jde dělat demonstraci, ministr vnitra pořádá demonstraci na svoje znovu zvolení, to je služba veřejnosti a demokracii, protože všichni vidějí, jaké je hnusný totalitář.
1: Počkejte, bude to ta demonstrace?
0: Jo, ale jenom, že o tom už přemýšlí a řekne to veřejně, to oznámí, tak je vidět, jak přemýšlí. To říkám, Saša Lukašenko, ten se diví a učí se, Putin asi taky. Že pozve voliče Pirátů zoufalství na svůj vlastní meeting, to je taky bizár, který nám může být jedno. Ale že fakt jako vicepremiér a první a šéf druhý nejsilnější vládní strany jde na protivládní slovenskou demonstraci, tak to už je poškozování Česka, to už je něco, to je jiná liga.
1: Jasně, ale teď mě začala trápit jedna věc, pane Holče. Jestli bude ta demonstrace...
0: Já tam jdu.
1: Jak já tam jdu? Co to já tam jdu? Tam snad promluvíme, ne?
0: No.
1: No a kde se můžu přihlásit?
0: Určitě bude něco, nějaký Vítek je zručnej na sockách, takže nebojte se, že to... Že...
1: A nemohl byste tam zavolat, nebo něco?
0: To radši ne, oni on rád poslouchá.
1: No, zavolat, že pan Xaver tam chce promluvit.
0: To ne, to se můžete registrovat, to já zase nechci přehánět.
1: Já bych o něm promluvil velmi hezky, smířlivě.
0: Já vím, ale pak to bude na mě, budu to mít na triku já.
1: No, tak vám pošle za to nějaký kačky redl?
0: Ten mi ještě nic neposlal.
1: No ještě,
0: vám myslíte, neposlal? Myslíte, že je s batohem, s trojčičkou?
1: Vám neposlal?
0: Ne, nic. A toto kontrolu fakt jako konto každý den. Nic. Nula.
1: To je divný.
0: Vůbec nic.
1: No ne, na konto on to neposílá.
0: No on jezdí s tím batohem.
1: Jezdí s batohem.
0: No tak já čekám, kdy přijdeš.
1: Pane Holče, normální čistokrevná mafie.
0: No je?
1: Je to nejhorší, co tady bylo vůbec. Jako všichni, o kterých jsme si říkali, říkám Zlatý Janoušek.
0: Kolibřík. Tak ten ještě přitom něco dělá.
1: To byl Kolibřík, ne?
0: Já nevím, který z nich byl Kolibřík a druhý byl Mazánek, ne?
1: Mazánek.
0: Nevím, a to je jedno.
1: Zlatý Kolibřík a já nevím, kdo všechno, to je normálně už propracovaná struktura, ale nedá se nic dělat, to je jedno. A teď jako si říkám, jak ti lidi uvažují před těma volbama?
0: Já doufám, že většina, jak by řekl plukovník Folty, jistá část společnosti už padla na dno a už je nezachráníme. Ti to asi Rakušanovi hodí, ale já věřím, že většina lidí ne, drtivá.
1: A vy už víte, komu to hodíte, že jsme tak indiskrétní?
0: Ještě přemýšlím. No, já teď jsme plný předvolebního dění, tak...
1: Já už nechci přemýšlet, já to hodím motoristům.
0: Jo.
1: A řeknu si, ať mají tu šanci. Mhm. Je to poctivý?
0: Tak jak o tom přemýšlíte, to je na vás, já nevím.
1: No ne, tak já to chci mít od vás schválený, abyste pak mě řekl po volbách, že jsem špatně volil.
0: No tak to se vám může stát, to se může stát každému. No tak to je risk voleb, ne?
1: Jo. Takže a já vám to vyfotím a pošlu vám to, abyste věděli, jak jsem čestný.
0: Není to trestný? Smí se to? Jako myslíte volební lístek?
1: No. Já nemyslím, že se to smí.
0: No, volba je tajná, ne?
1: No, je tajná, ale nikde nemám zakázaný říct, jak jsem volil. No,
0: já se jenom ptám.
1: No,
0: víte, vy jste asi neudělal nějaký průsek.
1: Vzpomeňte si, jak říkal Miloš Zeman, kdybych měl dva hlasy, jeden bych dal ANO a jeden bych dal sociální demokracii. Vzpomínáte si při nějakých
0: volbách? Jo, ani ne.
1: Tak já kdybyste měl tři hlasy třeba?
0: Tak asi Vítek, ne?
1: Ježišmarja, a já tady s váma sedím, protože si myslím, že jste slušný člověk. Vítek ne.
0: To je největší zlo, Xaver. To je největší zlo, ten člověk. Víte co, Fiala je chorobnej lhář, ale v rámci mantinelů nějakých. Ten člověk není... Fiala by tohle nikdy neudělal, že byl na protivládní demonstraci na Slovensku.
1: Já jsem si ještě před časem říkal, že bych chtěl raději za premiéra, kdyby bylo nejhůř, Rakušan než Fialu a...
0: No to snad ne.
1: Vrátil jsem se k Fialovi, pokorně.
0: Ksaveri, já jsem vám říkal, jestli by hrozilo to, že se z těchto dvou má stát premiérem Rakušan, já jdu pořádat demonstraci za zvolení Fialy.
1: Fialy?
0: Jo.
1: Že jo?
0: To je lhář jenom, no jen v úvozovkách.
1: To já bych Fialovi do té jeho kampeličky poslal 1000 korun.
0: To už není, to už si rozebrali.
1: Jak to?
0: To už si rozvezli v batozích.
1: Jo, to už
0: to už neexistuje.
1: Oh.
0: Tak, jak se říká, byla nechaná zbankrotovaná Českou národní bankou, protože se tam brali prašulky velký.
1: Tak, pane Holče, na druhou stranu někde se to vyprat musí.
0: To je pravda, ale tam to s těma batohama trošku přehnali. To bylo řádově víc, než rozváží Redl a Rakušan.
1: Opravdu?
0: No tak.
1: Really?
0: To byla jiná liga, to byla premiérská liga. Rakušan je vicepremiérská liga, Xavere, zatím.
1: Takže o to poschodičko, o to je to nebezpečnější, ale opravdu tam prali prachy.
0: A to konstatovala Česká národní banka, jenom upozorním.
1: Já si myslel, že se teď pere přes Bitcoin, jo?
0: To, no to potom, co skončila kampelička. Někudy to museli vyčistit, ne?
1: Jasný. No? Ale já bych to vůbec nezatracoval, ty Bitcoiny. Prostě někdo to musí udělat.
0: Někdo to musí udělat a jenom bych vám připomenul, že bitcoinová kauza skončila oficiálně.
1: Neskončila. Skončila. Pro mě neskončila, Xavere, pane Holče.
0: Evička Tričko řekla, že bitcoinová kauza skončila, že všechno bylo řečeno a vysvětleno.
1: No ale vy jste poslušná ovce. Já jsem rebel a říkám, že pro mě neskončila.
0: Já jsem redl.
1: vy jste redl. A neskončila, je to prasárna jako zvon. A je to potřeba, abychom to dovoleb ještě 10krát připomněli.
0: A vidíte, jak je ticho? Evička vyhlásí konec bitcoinové kauzy a nikdo už se neptá. Dokonce už ani ten Vítek.
1: Pochopil jsem, proč ji tam dali až teď.
0: Já to věděl od začátku.
1: Vy jste to věděl od začátku. Oni tam potřebovali prostě slabou i lidsky, i politicky osobu, aby řekli, my ti budeme pomáhat.
0: Jo.
1: To se tak říká. My ti budeme pomáhat, neboj se. Pomáhat. A oni pomáhají tak, že ji tahají na provázkách. Ale já už neznám jediného spoluobčana, pane Holče, v mém okolí, už vůbec ale u nás v baráku třeba. U nás v baráku je rodina, prostě bavil jsem se s něma skoro okolností dneska dopoledne tam u našich schránek a říkali, my jsme volili, já jsem s tím otcem té rodiny, já, manželka i dcera jsme volili spolu. Mm-hmm. A budeme volit Babiše. A mně vypadly noviny málem na zem.
0: No vidíte.
1: Tak vy budete volit Babiše, vy takový jako tady lidi odkojení Vltavou, narození v Praze, jo, a budou volit Babiše. A já jsem jim říkal, zvažte ještě motoristy.
0: No, já jsem ty noviny vylovil ze schránky dneska, Xavre, před vysílání.
1: Noviny?
0: Spolu, s Péťou. S Nuteliérem.
1: Mě urazily ty noviny, pane Holče, mě urazily, víte jak? U nás v baráku ty jejich noviny byly hozený takovejhle paklík pod schránkama na zemi. A já jsem říkal, no, já se mám ohýbat kvůli Fialovi a brát si jeho noviny. A tak jak to tam, už druhý den tam leží. Kdybyste chtěl, tak vám jich tak 10-20 můžu.
0: Nechci včera. Já je dostal taky, v tom jsou velkorysí.
1: No ne, tak můžete to u vás tam na vsi roznášet?
0: Ne, to nechci.
1: Nechcete? Mm-mm. Nebo aby vaše paní měla svoje separátní sousedi?
0: Ne.
1: A pro pejska taky. Máte pejska,
0: no,
1: že?
0: No, máme pejska.
1: Vy prý máte zlýho pejska, jsem slyšel, ale čertově.
0: No, on je hodnej, on by nevolil Fialu, ani Rakušana.
1: Pane Holče.
0: No,
1: představte si, než jsme šli dneska sem do studia, tak přišla SMSka, že ve dvou krajích České republiky má Babiš nad 40%. To je, začíná být jako brutální.
0: No jasně, ale počkejte, já se vrátím. Vemte si, že teď vyšel průzkum na rozhlasu. To si nechal udělat Český rozhlas.
1: To není možné.
0: Vládní Český rozhlas od Medianu. A tam vyšlo za první, že většina Čechů chce za premiéra znovu Babiše, ať se vrátí po 4 letech Fialy Babiš. A většina Čechů si přeje vládu buď ANO, anebo ANO s SPD. Po 4 letech Petra Fialy takovýhle výsledek. A teď to vidíte na těch preferencích v těch krajích. Ale vemte si, v Jihomoravském kraji, v domovském kraji premiéra Fialy, Vlastimila Válka, ministra zdravotnictví, a Petra Hladíka, lidovce, ministra životního prostředí, ANO má 30% preference a oni 20%.
1: Rozumím, my jsme satirický pořad. Kde se můžou říct i satirické věci?
0: Můžete metafory, hyperboly, jak chcete.
1: Tak já to využiju teď a řeknu, když ten průzkum byl na rozhlasu, že chceme premiéra Babiše, já vám řeknu, jaká je moje hypotéza. Ale je to jenom hypotéza, jinak je to lež jako věž a nemám proto žádný důkaz. Ale já tak trošku znám pana generálního ředitele Českého rozhlasu. Vítr fouká od Babiše, já mám hypotéku, já potřebuji být dál ředitelem Českého rozhlasu a vám garantuju, že ten už byl za poslední 2 měsíce 3x v Průhonicích.
0: No já ho znám taky, no.
1: A vždycky říkám, my jsme tady náhodou byli v parku tady, tak jsme zaťukali.
0: Cukrárně, ne?
1: Cukrárně. Ale to je správný, mně se to nakonec líbí, jako já nemám proti němu nic. A on bude ředitelem Českého rozhlasu za každého režimu,
0: jasně,
1: za každý vlády.
0: A zase berme to tak, platí si to Češi, je to jejich Český rozhlas. Už tam dokonce nevisí ani ukrajinská vlajka.
1: Tak to už mám pochybnost.
0: Tak on jde s hlasem lidu, ne?
1: On pochopil, že je ten okamžik, kdy se pomaličku ta ukrajinská vlajka, já bych, to je takový člověk, já bych za to moc nedal, že řekl sekretariátu, kupte ukrajinskou vlajku v různých velikostech a budeme ji tam dávat každý týden o centimetr menší.
0: Ne, Xavere, to se stalo náhle.
1: Náhle,
0: jo. A já bych rád viděl, jak se to stalo, protože já tam jezdím často, když jezdím vlastně sem, tak jezdím po Vinohradský. A vždycky jsem se díval, jestli tam ještě je ta vlajka. Protože musím říct, že, a teď budu slušnej a nebudu jmenovat, že jsem slyšel i z útrop a z nejvyšších patr Českého rozhlasu, že je tam ta vlajka strašně sere, ale že se bojí sundat, aby nenaštvali tenhle režim. No a teď najednou zmizela a mě by zajímalo, kdy a jak se to stalo a jak to odůvodnili. Protože kolem toho neuvěřitelný ticho.
1: Já vám to odůvodním, jo. Má to jednu hlavu nějakou.
0: To já chápu tohle.
1: Naslinil vítr a chytil. Jo, říkal si, ajajaj, ty brusku mě rychle.
0: Počkejte, ale nějak se to muselo stát, někdo tam musel prostě to stáhnout. A je mi jasný, že Zaoral to musel vysvětlit svým podřízeným, který z nich nemálo jsou pošuci prostě ohledně Ukrajiny. Takže to prošlo tak v tichosti, to mě na tom baví.
1: Jeho podřízení nejbližší jsou naprosto jeho lidi.
0: Já myslím, ty redaktory a tak, nemyslím úplně,
1: redaktorama,
0: víte, co tam
1: myslím
0: dokážou.
1: Myslím si, že nejedná a těm nejbližším, těm převodním článkům řekl, hele, chcete tady být ještě roky a platit hypotéku?
0: On s nima nejedná, ale vzpomeňte si, co se stalo, když chtěl tam zaměstnat Jitku Obzinovou, tak se mu tam zbouřil, jak se říká, newsroom, ne? Takže to on je opatrný taky ohledně tohohle.
1: Já bych byl taky opatrný, kdybych chtěl být ředitelem Českého rozhlasu.
0: Tak vy tady si necháváte vždycky ukrajinskou vlajku viset pořád, to se o vás ví.
1: No, pro jistotu.
0: A mně se líbí, že jste konzervativní a neměníte názory.
1: Pane Holče, já jsem se vám včera díval na YouTube, jak přiletěl ten Trump za královskou rodinou. Mně vám tekly slzy, to bylo tak dojemný. Mm-hmm. Krom toho teda, že Melča vystoupila z letadla parádní a myslím, že dobře sekundovala té od Williama, té paní.
0: Jo, ta... Gany, která, to je Mega, ne?
1: Megan je od Harryho, aha, to je ta herečka.
0: Jo,
1: ale
0: tak ta druhá.
1: Tato se jmenuje jinak, to jsme Kate.
0: Aha.
1: To jsme Kate. Jo. Tak musím říct, že obě dvě byly luxusní. Že opravdu,
0: jo?
1: Že obě dvě. Melča už tam už jsou ty roky vidět.
0: A nebuďte zlej, Xandre.
1: Ne, počkejte, protože oni šli od vrtulníku za Kamilou a za Charlesem. Ale Melča neudělala pukrle. To bylo první, co mě zarazilo. Jo? Měla udělat pukrle. Aha. Samozřejmě Trump, když podával ruku Williamovi, tak takový, tak on si přitáhne ty lidi, jestli jste to...
0: Jo, jo.
1: Přesně tak. William, vyšperkovaný, toto, hlava naleštěná, všechno byl absolutně... A oni vám je dali do toho kočáru a udělali s nima obíčku tam po parku, byla spousta koní a všeho. A já jsem si říkal, že kdyby tam pozvali nás dva a my bychom letěli za Charlesem a za Kamilou, do toho kočáru bychom nelezli.
0: Proč?
1: No oni to je na takových, já jsem to vypozoroval, na takových pérách, a kdyby jsme tam my dva sedli, tak ten kočár udělá toto. Musel byste přibrat tak 100 kilo.
0: Jo?
1: Aby se to srovnalo, a pak by museli možná dát o 4 koně víc ještě. Ale je to, bylo vidět, jak se tam krčí, a teď, jak ta Kamila už blbě vystupuje, to paní v letech, všechno, ale přesto to bylo dojemný a můj dojem zásadní a pointa je, že pane holče, až nás pozvou Charles s Kamilou, přijeďte, Wilsonova 10, sledujeme celá rodina, i Kate a všechno, tak my tam pojedeme a řekneme jako podmínku, tam zavolá naše paní produkční, že kočáru nepojedeme.
0: Ne, my si dáme jako podmínku, že každý budeme mít svůj kočár, ne?
1: No kolik, oni za tolik nemají.
0: Ale víte, co mě se líbilo? Ten banket byl úžasný a co měli. Všechno. Ale líbilo se mi, když přednášel projev Karel, tak on to zakončil tak jako fialovsky v Ukrajině. A Trump tam seděl, nevím, jestli jste to viděl, a pamatujete si, když takhle seděl někde Václav Klaus kdysi a nesouhlasil s tím, co slyší kolem sebe nebo nad sebou, tak dělal takový... A Trump seděl a ten ani nehnul brvou. A kamenej výraz a pak přednes svůj projev. Jediný slovo nebylo v Ukrajině.
1: No jo. A jestli jste si taky, nevím, jak jste to vnímal, ale to byla taková facka těm evropským lídrům, že on jede do země, která vystoupila z Evropské unie. Všechno. S veškerou parádou. Víte, co dělala v té chvíli ta Leyen? Ta seděla u televize, nepříčetná, měla tři ibalginy, jako rvá tam na rodinu, no, co tam, proč já? Není tady?
0: Já vím, co dělala. Ona byla nervózní, ksavr, klepala se a říkala si, tak co, zavoláme zase Trump a řekne přijeď, soudružko, a něco podepíšem. Vzpomeňte si, když byl minule Británie ve Skotsku na svém golfu, tak zavolal Uršula a řekl přijeď, počkrábnem to. Já ti řeknu, kolik budou ty cla. Ty řekneš, jo, jo, takhle to bude.
1: On teď ukázal úctu k Británii.
0: A tak má rád Británii.
1: Jasně, a k té Evropě, tady k těm... Jak to říct, k těm momentálním elitám, co nejsou bez elity, tak k těm se chová opravdu jako k dobytku. To je fakt drsný. A mně se to nelíbí, já jsem Evropan, jste taky Evropan, ne?
0: Já myslím, elita, že jste...
1: Elita ne.
0: A vy jste elita.
1: Ne, já jsem Evropan a myslel jsem, že vy taky.
0: Já jsem Evropan, já miluji Evropu. Za mě je to nejlepší místo k životu. Ale ne, já nesnáším, když někdo spojuje Evropu a Evropskou unii, když to už je horší.
1: Tak ta Evropská unie už pomaličku ne?
0: No já doufám.
1: Bych jako řekl, pane holče, víte co, naši tady fanoušci, co nás podporují na transparentním účtu, zaslouží, abyste jim poděkoval.
0: To jistě.
1: A oni všichni říkají, pan Holec bude děkovat
0: a pan Xaver bude psát.
1: Uklidní rodinu, dají si na hlas zvuk jako, a čekají na ten váš přednes. A já zatím připravím knihu Říchu. Hmm? Jak se řekne slovenský kniha Říchu, nevíte?
0: To já nevím, Xaver. Hmm?
1: Že bychom toho, tam napíšeme Rakušana dneska.
0: No tak, ta otázka je zbytečná.
1: A je na tabuli cti, protože je to vrchní rozvraceč vztahu mezi zeměmi.
0: A škůdce Česka.
1: Ale to fotku má pěknou tady, musím říct.
0: No, to jsme k němu byli asi zbytečně velkorysí, Xaver.
1: Ale proč? Je to hezký člověk, mladý.
0: Já myslím, že tak s takovýmhle kukučem a očima nastupoval, ne? Ale teď už je to horší. strašidelnější.
1: Ale podívejte se na ty ušiska, tam úplně cítím, jak přijímá ten signál, rozumíte, to je...
0: Myslíš z těch šifr telefonů? Ne, ty mají děti vlastně, ty mají děti.
1: A mimochodem, včera se tak lehce i na radě České televize, víte, jak ten pan Mrzena, že je zpravodajství, posílal ty SMSky těm radním, koho mají volit?
0: Jo,
1: tak,
0: jo.
1: Tak on tam včera moudře promlouval, jo.
0: Fakt?
1: Tam je vše odpuštěno a pan Mrzena se tam normálně považuje za šefa zpravodajství.
0: Jo.
1: A za profesionála.
0: Ale tak
1: člověk, který si trhnul takovouhle ostudu a on tam obhajoval otázky vás o Moravce.
0: No, tak to musí nesnát.
1: Musí, no, tak to víte, má za sebou ty... No a říkal, že hosté do otázek se zvou různými způsoby. Přes mail, přes telefon, přes SMSky a tak. Já jsem vzal slovo a já jsem říkal, no to věřím, však s SMSkama vy to umíte, ne?
0: A co on?
1: Takhle se dělal.
0: On se nezasmál dobrýmu?
1: Ne, ale všichni ostatní se zasmáli. Jen tak. Takže pane Holči, jeďte.
0: Ksavere, Marcela Skořepová nám posílá podporu.
1: Marcelo, já mám rád,
0: jo,
1: tak nějak, lidsky.
0: Taky.
1: Máte rád lidsky?
0: Jasně, stále vám fandím i z Říma, vidíte, ona je v Římě. Tak, ta se má.
1: Cože?
0: Je v Římě.
1: Co dělá v Římě?
0: A jí tam má příbuzenstvo přeci, ne?
1: Já Řím nevidím.
0: Proč, pro boha, nejhorší, větší město, super město.
1: Nejhorší město na světě.
0: Proč? Proč?
1: To už je lepší Novgorod.
0: Tak vy jste přes to Rusko, no to se...
1: To je Ukrajina, ne Novgorod.
0: Pro ruskej.
1: No to je na Ukrajině, ne?
0: Novgorod. Nižný Novgorod je v Rusku, ne?
1: Jižný Novgorod.
0: Ksavere.
1: No to je jedno. Řím prostě nebrat, no.
0: Pověřte si, kde je Novgorod.
1: Já nevím.
0: To je teď dneska velký rozdíl, jestli je v Rusku nebo na Ukrajině, Ksavere.
1: A Bůh jestli existuje, to mi napadlo.
0: Děláte to skvěle, díky panu Holcovi, Marcela a i díky panu Ksaverovi taky.
1: To tam píše.
0: No. Daniel Klement, na Vilzonku přístav pravdy mistru Ksavera Holce.
1: To je dobrý.
0: Alena Ravítková, jako vždycky, na Vilzonku od Azalky.
1: Azalka? To je kamuška.
0: Azalka, jo. Tomáš Sova, Vilzonova 920, na dvě sochy MPA. Vidíte, jednu ve svetru pro lepší lidi na Staromák a druhou v šatičkách pro holotu do Chanová. To je hezký, to je vtipný.
1: A víte, že si to umím představit, že ona by měla sochu, kdyby na sobě měla dva svetry.
0: Ale měla by
1: jeden by vylízal
0: a ten... Měla by jí mít.
1: No, mě,
0: pro, jak se říká, nezapomnění, ne? Co?
1: No jasně.
0: Nebudem si nějak angažovat v tom hodnotově?
1: Nemáme
0: na prachy. Co? Vy?
1: No já určitě
0: naplňte
1: ne.
0: Naplňte batu.
1: Ale Klub Svíní by na to mohl dát. To by nebylo hezký, kdyby Klub Svíní dělal sochu paní.
0: No, aby se mohla to. Já jsem spíš myslel, kdybyste vy s Batuškem nechtěl přijet.
1: No já nemám ani Batušek, no. Ale já, to se dá koupit, ne?
0: Jo. A oni vám ho možná, když půjdete do stanu, tak vám ho dají plnej.
1: Tam jich budou mít.
0: To víte, že jo. A pěkně plní.
1: Ještě bude v některým bude zapomenutý.
0: Jo. Míla Třinecká, Vilozonova 10, Míla Třinecká. Tak děkujeme všem.
1: Kníže Hříchu je Vít Rakušan za účast na demonstraci na Slovensku.
0: Já myslím, že Vítek se tady stává lídrem, ne? Pekla, co?
1: Jo.
0: A on teda jede, Ksavere. Ten se utrh ze řetězu zle.
1: Vám přestala, vidíte?
0: To jste udělal schválně.
1: Nepozor, to bude nějaký, nedávidlo.
0: Vyšší moc, já tam nedávám. To bude vyšší moc. Vítkova, ne? Co?
1: Jo, já už jsem přišel na to, proč mě to tak sere s tou tuškou.
0: No.
1: Protože jsem se díval na seriál nějaký, tam to takhle podepsal, dal tam tu tušku a šoupnul to sekretářce. A já ten nejsem žádná sekretářka.
0: A já jsem vás tak bral, že jste...
1: Jo, no? já jsem tady jako soukromá osoba.
0: No já jsem vám chtěl říct o kafíčko.
1: Já vám udělám kafíčko.
0: Jo, to byste bylo hodně.
1: Máme nový kafíčko.
0: Fakt?
1: Lepší? Máme, no lepší. Lepší v tom, že je takhle kafe a takhle pěný a mě to chutná.
0: Aha. Není to podvod nějak?
1: Ne, jenom kapku jaru dáte.
0: Tak to jo.
1: A
0: zapíní... Vy jste byl vždycky fančmekr.
1: Pane Holče, příští týden bude kolikátý už?
0: Dneska je kolik?
1: 25.
0: 18? Tak 25.
1: Příští týden už bude tak do tujího. Že já z toho mám úplně nervy.
0: Jo?
1: Přemýšlím, jestli příští týden nepozvím nějakého hosta do Vilzonky.
0: Hredla?
1: Ne, ty sousedy moje. Ne, tak Hredl by nepřišel. No, tak možná by přišel.
0: Tady jsem řekl, ať přiveze Batužek.
1: Co myslíte? Myslíte, že by přišel, ten pan, jak se jmenuje? Rakušan.
0: Vítek?
1: Že by tady s náma seděl?
0: Jo, tak Vítek, víte, že ten má rád kritický hlasy. Vzpomněte si na jeho turné bez cenzury.
1: Jako musím říct, že to je chyba, že to nikdy neděláme, protože s tím Reichlem to byla prdel tady. Mm-hmm. A strašně moc lidí mi to říkalo, že to bavilo.
0: No já to chápu.
1: Že Jindřich, ale on už nepřijde, protože vy jste do něho hrozně šel.
0: Kde?
1: Ale, no tady. Do Reichla, jak tady s náma seděl Reichl, ne?
0: Co lžete?
1: No vy jste byl na něho hrozně, vy jste si z něho dělal prdel.
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne.
1: Já jo.
0: A jestli tak hodnotovou, vy?
1: No. Dobrý, příště domluvíme něco takového. Před volbami byste mohli mít hosta. Hmm? Nepřišel by bába?
0: No, jasně.
1: On na to by mít čas.
0: To ale, už skončí kam? Páň, ale čtvrtek před, počkejte, den před volbama. To začínají v pátek.
1: Kdyby přišel, já mu zkusím napsat.
0: No. Budeme tady mít premiéra v podstatě.
1: A když ne, Babiš, tak aspoň konečná.
0: Jasně.
1: Pane Holče, to je všechno. Těším se na příště. Naschledanou.
0: Já taky se.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu. Proti mě, jako pokaždé, sedí politolog Jan Kubáček. Honzo, nevidím v tvojí tváři pláč ani plačtivost. Ty nejsi správný Evropan.
2: Mně už došly slzy. Petře, po tom, co teďka vidím, čemu čelíme, tak mně došly slzy, tak půvabně jako někteří mnichově to neumím. A občas mě docházely i slova, když jsem prostě viděl, že na zásadní prohlášení velkého světa, přátelé, všechno okolo vám ujíždí. A vy tady řešíte brčka a řešíte, jestli budete plakat a jestli budete skanzenem. Tak naši evropští politici zareagovali prázdným setkáváním a prázdnými večírky pod Emmanuelem Macronem, kam nás ani nezvou.
1: No, tahle férovka je samozřejmě o tom, i Česko stihnul další Mnichov, protože do Mnichova na bezpečnostní konferenci tradiční zamířili delegáti a představitelé nové americké administrativy Donalda Trumpa a Evropa to tam schytala jako nikdy, dostala v podstatě vlastní medicínu, protože ku příkladu americký viceprezident J.D. Vance Evropanům řekl, že potlačují svobodu slova, demokracii, ruší volby a utíkají před realitou. A jestliže Evropa chce být takováhle, tak Amerika pro ní nemá žádnou pomoc. A my víme, že bez Ameriky NATO je jenom kus papíru, protože bez vojenských síly Ameriky v podstatě je to k ničemu. No a co se stalo v Česku? V Česku vidíme, že teda velký zděšení, ale další popírání reality místo, aby jsme procitli. A zvlášť, že naše vláda, která všechno vsadila na tu ukrajinskou notu, všechny, kdo to kritizovali, nesouhlasili s ní, tak z nich dělala dezoláty a šváby a kolaboranty, tak teď, co točíme Férovku, tak v riádu už jedná Amerika s Rusy o vyřešení Ukrajiny. A náš ministr zahraničí Jan Lipavský zatím zkouší vyhlašovat další balík proti ruských sankcí. Tak vidíme, že tady ani slzy zatím naše vládní politiky neprobrali.
2: Ne, na tohle nestačí ani slzy, když se blázní, tak je dobrý bláznit ve dvou, zatím jsme ve fázi, že to vypadá, že budeme bláznit sami, že se tady hraje soutěž poslední zhasne a my ještě hrdě říkáme a s plnou parádou zhasneme. A něco tím mě říká, že jak nás zklamala Amerika, jak nás zklamala Unie, jak nás zklamal svět, Číňan, Rus, ne teďka už i Ukrajinec, protože ani Ukrajinci se s Emmanuelem Macronem nepřimluvili k tomu, aby nás tam pozvali, tak o to více zaměříme na Slovensko a Maďarsko.
1: Já si myslím, že
2: tam bude čekat zase hraběcí chrad.
1: Ale máme nového spojence, máme Rumunsko teď, protože společně s Rumunskem jsme si stěžovali, že jsme nebyli pozváni k Macronovi do Paříže. No, on ten Mnichov znamenal ještě jinou věc, a sice J.D. Vance vlastně mluvil jako naše opozice, která taky tady vládě vyčítá, že tady zavádí totalitu jménem demokracie a Ukrajiny. Fialova vláda je první vládou, která tady všem ostatním říká populisti, extrémisti, antisystémáci a tak dál. Tak vlastně i pro opozici je to další, bych řekl, živá voda. Uvidíme, jak s tím dokáže do vole pracovat, protože teď Andrej Babiš, Tomio Okamura a další můžou říkat: tak prosím vás, kdo nás teď vede na západ a na východ? My teď vlastně mluvíme jako Američani.
2: Hele, zlatý sever a jih se ukazuje a hlavně se ukazuje, že si bude muset Petr Fiala teďka sakra rozmyslet, co zase vyvěsí na billboardy, protože on vždycky přijde s nějakým tématem a to se okamžitě rozstřelí samo.
1: No, já jsem teď jel kolem jeho jednoho plakátu, kde je západ nebo východ, a viděl jsem, že západ už umazávají, takže už tam bude jenom východ. Petr Fiala podle všeho nás teď povede na východ. Každopádně Férovku můžete poslouchat na platformě gazety.com a taky Apple Podcastech a Spotify.
2: Je to rozhodně lepší než plakat a za to vám děkujeme.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Jiří Weigl je naším hostem. Vítám vás Fix TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jiří Weigl byl vedoucím kanceláře prezidenta Václava Klause a byť měl nabídku od Miloše Zemana pokračovat jako kancléř, tak ji odmítl. Spolu založil Institut Václava Klause, který vlastně dodnes řídí. Institut, nikoliv Václava Klause.
2: Ano, je to tak. Institut řídím. Snažím se o to.
1: Tak, pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
2: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu bylo jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti.

0: vlastně svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
1: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup. Každopádně Hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klause, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení, nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
0: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality. Já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu zavděčit, nebo nevím jak, ale každopádně teda v dobách, kdy jsem hradní administrativě šéfoval já, tak by bylo nepředstavitelné a u prezidenta by mi nikdy neprošlo, že bych opomněl pozvat Václava Havla, třeba to se nedovedu představit. Mm-hmm.
1: A že mezi pány prezidenty ty vztahy nikterak neskvétaly, to není tajemství, že si nebyli nějak blízko?
0: Byly to naprosto rozdílné osobnosti svým založením, vzděláním a tak dále, politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně a slušně.
1: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale s neuctěním společenských pravidel a státní kontinuity. Vnímáte to také tak? Nebo je to už ostré?
0: No, já to tak vnímám, že to je taková, taková ta degradace těch pravidel slušnosti, které aspoň na téhle vrcholné úrovni tady vždycky platila. A myslím, že je to ještě o to smutnější, že vlastně oba nepozvaní páni prezidentové byli vrchními veliteli toho současného. Čili to má ještě tento charakter, čili ke svým bývalým nadřízeným by se měl člověk chovat slušně.
1: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
0: Já jsem ho zaznamenal. A myslím, že je to prostě v kontextu toho, jak se ta část veřejnosti, která, jak jsem viděl v médiích, s takovým škodolibostí přijala to, že dva bývalí prezidenti nebyli pozváni, tak jak oni se chovali k prezidentu Zemanovi, když nepozval některé rektory, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezovali, tak mu bylo připomínáno, že to není jeho soukromá akce, že to není jeho soukromá oslava, že nemá co selektovat mezi hosty, ale že má dodržovat tradici a protokol a tak dále. Takže je vidět, že ten dvojí metr tady platí stále velmi silně a že to, co je dovoleno, jak je to latinské přísloví, quod licet jovi, non licet bovi, takže to tady prostě platí. Takže že pan Turek to pozvání nepřijal. To je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se takto vymezovali zase vůči prezidentu Zemanovi.
1: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
0: To si neodvažuju odhadovat.
1: Neodvažujete si odhadovat? Vy, bývalý kancléř, blízký spolupracovník Václava Klause?
0: Ne, prezident Klaus je velmi, velmi v tomhle ohledu velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil, ale pokud by byl v republice, tak myslím i bez ohledu na to, co by si myslel o programu třeba toho shromáždění nebo o projevech pronesených a tak dále, tak určitě by na tu akci šel.
1: Mluvili spolu někdy mezi čtyřma očima, myslím tím prezident Klaus, prezident Pavel?
0: No to mluvili spolu mezi čtyřma očima určitě v dobách, kdy prezident Pavel tehdy jako možná ještě jako plukovník, nebo nevím, jestli možná už byl generálem, byl jedním z adeptů na vedoucího vojenské kanceláře prezidenta republiky.
1: To ano, ale jako prezidenti, jako hlavy
0: jako
1: státu,
0: jestli spolu mluvili. Asi spolu mluvili, myslím, před 28. říjnem, před tím státním svátkem, před tím večerem, kdy vždycky je takové setkání těch ústavních činitelů a bývalých prezidentů v reprezentačních prostorách přilehlých k Vladislavskému sálu. Takže tam asi spolu mluvili, ale já jsem u žádného jejich setkání přítomen nebyl.
1: Tak, Petr Pavel na těch čtvrtečních oslavách Dne vítězství pronesl, že dnešní Rusko v některých ohledech se chová podobně jako v minulosti nacistické Německo. V posledních týdnech, vlastně i měsících, se to hodně hemší těmi paralelami. Mohu připomenout, často vídám a čtu Mnichov 38. Která ta paralela podle vás obstojí?
0: Já bych s těmi paralelami byl velmi opatrný z řady důvodů. Ta jednak nesrovnáme druhou světovou válku a válku na Ukrajině. V druhé světové válce bojovaly milionové armády, miliony mužů na obou stranách, vlastně desítky milionů byly zmobilizovány, desítky milionů také padly. Byly spáchány nejstrašlivější zločiny v dějinách lidstva, genocida, holokaust, vyhlazovací tábory, plynové pece. Prostě ta apokalypsa té druhé světové války byla nezměrná a já mám pocit, že taková, ono je to na jedné straně pochopitelné, třeba Ukrajina je ve válce, vede válečnou propagandu, tam je v zemi ve válce je dovoleno skoro všechno, že jo, používat k posílení morálky, ale u nás my bychom si přeci jen měli dávat pozor, protože na jedné straně tím jakoby snižujeme závažnost toho, co se odehrávalo před těmi 85 až 80 lety. Ono je snadné všechny válečné zločiny a že se jich na Ukrajině nepochybně páchá spousta, o tom není sporu, nazvat genocidou, ale genocida je něco úplně jiného. Genocida není nějaké zvěrstvo spáchané nějakými opilými vojáky někde v nějakých sklepeních. Nejsou to přestupky důstojníků, kteří porušují pravidla civilizovaného v uvozovkách vedení války a tak dále. Ale genocida je státem organizované vybíjení nějakých velkých skupin lidí s použitím celé té státní mašinerie jakožto oficiální politika toho státu. To, to je vlastně to, co Němci provedli židovskému obyvatelstvu Evropy.
1: A když se toto spojení používá s Ukrajinou, tak...
0: A jestliže říkáme, že bez ohledu na to, jak drastické třeba ty jednotlivé zločiny na Ukrajině se odehrály, tak pokud ale to nazveme genocidou, tak tím vlastně relativizujeme holokaust. Relativizujeme to, co se stalo za té druhé světové války. Navíc většinou tedy se na Ukrajině se bojuje na tom východě, na tom ruském východě, ruskojazyčném východě, obývaným Rusy, takže genocidu asi Rusové na Rusech těžko spáchají. Čili to je jeden z příkladů těch falešných paralel, které se objevují.
1: Tak a vy jste přinesl knihu, kterou jste napsal se svým spolupracovníkem Ivo Strejčkem a právě se věnujete 80 letům od konce druhé světové války a věnujete se právě i těm paralelám.
0: Věnujeme se...
1: Nebo jste opatrný právě, jak jste...
0: No to, ono to není, ta kniha není o srovnávání druhé světové války a války na Ukrajině. To není jejím obsahem. Ta knížka vlastně obsahuje dva rozdílné texty. Já bych pohovořil o tom svém, jestli je stručně, o čem jsem se tam snažil psát. Vlastně ta druhá světová válka odkryla spousty takových, jak bych to nazval, mýtů a takových zbožných lží, které si sami o sobě, o naší zemi, našem státu, jeho vzniku, o první republice, o Mnichově, o vzniku druhé světové války, o jejím průběhu, o osvobození a dalších věcech vlastně jsme si zvykli říkat, aniž se příliš zamýšlíme nad tím, jak to tedy bylo skutečně a jestli si náhodou sami nemalujeme tu minulost naší vlastní na růžovo. A tak s tímto záměrem jsem se snažil k tomu tématu přistoupit.
1: Tak já tu knížku se takhle půjčím, ukážu ji na kameru, k dostání je v IVK, respektive na vašich internetových stránkách.
0: Na našich internetových stránkách a potom také ji dáváme do knižní distribuce.
1: Tak, a co vás přimělo k tomu napsat takovou knížku, protože vy říkáte, mnozí nebo někteří si malují tu historickou tragickou zkušenost na růžovo. Vidíme i v současné době, že se zaměňují určité historické, řekla bych, historické věci, které jsou jasné, tak najednou tak jasné nejsou. Tak byl to ten důvod?
0: Já za ta léta dlouhá, kdy jsem se pohyboval v blízkosti té vrcholné politiky, tak jsem téma druhé světové války zažíval velmi intenzivně. Na počátku 90. let vlastně přišel ten atak na tu naší interpretaci druhé světové války a jejich důsledků zvnějšku. Přišel s otevřením, s pádem komunismu, s otevřením bran Evropy pro bývalé komunistické země, tak najednou se objevily v našem sousedství hlasy, které říkali, tak teď se na tu minulost podívejme nově, vy jste ti nově příchozí, vy chcete být těmi demokraty, vy chcete být těmi Evropany, takže ta druhá světová válka a ty její důsledky musíte pojmout zcela jinak. A ta válka samotná, ten průběh, ty zločiny a okupace a to všechno, o čem jsme si tady jen tak krátce zmínili, tak ty jako byly odsunuty stranou, ale jako by ta historie začala až v tom roce 45 a odsun a Sudety a sudetští Němci a majetky a vyrovnání a odpuštění a termíny, odsun, vyhnání a to všechno, tak to byla velmi podstatná zahraničně politická agenda 90. let. A byl to skutečně závažný problém a nebylo jasné, jakým způsobem vlastně celým tímhle úskalím proplujeme, protože i na české straně byly velmi významné síly a hlasy, které se solidarizovaly s tím tlakem zvnějšku, kteří říkali ano, to, co se stalo z české strany po válce, tak to musíme odčinit naše viny. V podstatě tady probíhala snaha ty viny symetrizovat. Češi jsou vini stejně, jako byli vini Němci, takže Němci už se ze svojí minulostí vyrovnali, teď je třeba, aby se vyrovnávali Češi, že jsou známé případy táboru v Letech a těch jiných pracovních táborů, kde byli internováni většinou Romové za druhé světové války, tak to bylo velké úsilí, které bylo tlačeno zvnějšku, aby vlastně tyto tábory byly vylíčeny jako české koncentráky, protože dozorci tam byli Češi, čili najednou byla snaha to interpretovat jako to, co se tam dělo, ty hrůzy, které tam ti internovaní zažívali, že to je vlastně česká kolektivní vina, že my jsme tedy také měli koncentráky vlastně české, že jo, a takhle se to prostě přehrávalo do těchto poloh. A ignorovalo se samozřejmě, že my jsme byli německý protektorát, že tady vládli okupanti, že tady vládli Němci a říšské zákony a že národnost jednotlivců v těch táborech nebyla rozhodující. Bylo by to asi stejné, jako kdybychom tvrdili, že ti dozorci ve vyhlazovacích táborech třeba v Polsku, kteří většinou nebyli ani německé národnosti, ale byli to různí etničtí Ukrajinci nebo Litevci nebo Lotyši, takže to byly tábory těchto národů. Tak to prostě nebylo. Byla to snaha pro tu historii druhé světové války takovýmhle způsobem překroutit a přepsat. A dneska se to posunulo trochu jinam. Dnes ten tlak na přepsání historie druhé světové války nejde zvnějšku, protože s Německem se nám podařilo v roce 1997 tuhle kapitolu aspoň na oficiální úrovni uzavřít tou česko-německou deklarací, kterou dojednal Václav Klaus a Helmut Kohl. Ale dneska tady přichází snaha o revizi dějin ze strany české a bohužel tedy zdá se, že přímo ze strany té neoficiální vládní, kdy se veřejnosti snaží vnutit představu, že vlastně těch 9/10 českého území, vlastně, že ta naše republika nebo obnovená nebyla osvobozená, ale že byla sovětskou armádou okupována. A je to,
1: čím je to nebezpečné, pane doktore?
0: No je to součást té antiruské hysterie, iracionální antiruské hysterie, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí i ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí. U nich má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvováni ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
1: Pane Dufr, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
0: No, zaprvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus, vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu. A sugeruje se tady představa, že to Rusové nám vnutili komunismus, ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. Prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali, my jsme se komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě. A my jsme po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946. Voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne, drtivá většina, měla 46%, ta strana, to od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že jsme to, my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy, ten strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční dekret.
1: Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý. Ne. O to více. Ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra Zelenského tady v Praze a k tomu, jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšly navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady?
0: Tak ono těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já si odvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl a záměr. Nic bezpečnostní opatření bych ani nespochybňoval, ta země je ve válce a je možné, že se může stát cokoliv, takže se nedivím těm, kteří mají bezpečnost té návštěvy na starosti, že podnikli všemožná opatření, aby předešli jakýmkoliv rizikům. Mě spíš zarazilo to, že s jakou úporností se ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit, že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá. Nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
1: Je to proti
0: velmoci, že jo, největší, a je to tak, je to velmi velmi zvláštní, protože vlastně tak v zahraniční politice platí taková osvědčená pravidla, že země by měla mít dobré vztahy se sousedy na prvním místě a také dobré vztahy s velmocemi. A ta naše zahraniční politika si vůbec tyhle cíle neklade. Se sousedy máme vztahy docela problematické, se Slovenskem velmi špatné, s Maďarskem, které už teda není, ale vnímáme ho stále jako souseda, velmi špatné. Polsko se nás příliš nevšímá a já pamatuju doby, kdy, když se v Německu ujal vlády nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci. Nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud jde o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
1: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední půl, tři čtvrtě rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně, teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
0: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství. Čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko. Tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje. Mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy. Trpí nepochybně tím, že jsou vlastně v tom počítány do regionu, kde probíhá válka. Takže je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali tahle ta rizika. A na druhé straně oni také vnímají, že to Rusko nikam nezmizí. Ono je blízko nich a přiblíží se tím, jak ta kolik toho ukrajinského území podrží nebo nepodrží, ale prostě určitě z té války vejde mocensky posíleno, hospodářsky, možná i krátkodobě vojensky třeba bude oslabeno, ale mocensky prostě prokázalo, že je to velmoc, se kterou jako je třeba počítat a je třeba se jí bát. Oni teda hledají nějak cesty, jak s tím Ruskem koexistovat. No takže ta hysterie, která se tady spustila vůči Robertu Ficovi, je prostě naprosto přehnaná a se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je, a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat. Jako, tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevili vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne, když Macron nebo německý kancléř pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
1: Asi nebudeme bránit v přeletu nad naším územím.
0: Bránit přeletu
1: nebo a takováhle
0: gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách, tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
1: Tak sám jste říkal, že Rusko nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my? Myslím tím Česká republika a její představitele.
0: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že to nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
1: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
1: Naším hostem byl Jiří Weigl. Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Přejem dobrý vítr, lahvím trosečníků.

0: Petr Kolečko je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Petr Kolečko je scénárista, zejména režisér a také dramaturg. A když se podíváme na vaše nejslavnější, možná diváky, pro diváky nejznámější díla, Okresní přebor, Most, Trpaslík, Osada, Lajna, Vyšehrad, pro mě teda také Liga mužské moudrosti, tak je z toho jasné, že jste zaměřený na humor. A já slyším v médiích, pane Kolečko, dennodenně, že žijeme v hrozné době, ve zvláštní době, a skoro to vypadá, že pro humor tady není prostor. Existuje něco, z čeho je, nechci říkat zakázáno, ale z čeho je nevhodné si dělat legraci?
1: Za mě asi ne, když bych se musel možná ocitnout v té situaci, že bych volil Sofinu volbu, jestli z tohoto si dělat srandu nebo ne. Spíš si myslím, že asi na takovou věc bych já těžko narazil. Jestli žijeme v době, myslím, že ta doba vlastně naopak ten humor si žádá, protože ten humor vždycky byl už za druhé světové války, prostě v koncentrácích si se dělalo divadlo, aby ty lidi nějak z toho jako vlastně, aby to celý přežili, takže myslím, že čím tvrdší doba, tím ten humor se stává jako tou nejojedinělejší cestou, jak z toho ven.
0: Je podstatné, kde má ten autor tu hranici, nebo na to jsou důležité takzvané třetí nebo druhé oči?
1: Je jako pravda, že když něco takzvané za hranou, já teda beru většinou za hranou, nám takhle, já bych zase nekecal, nám se stalo moc krát v těch různých týmech, že jsme něco si řekli, že je to za hranou, protože v té chvíli je to nevhodný, ale myslím si, že to spíš je jako takový, že třeba v té situaci ta postava nemá ten důvod nebo ten charakter na to, aby řekla něco takhle, až takhle nekompromisního nebo nekorektního bytě. Já se tomu slovu poslednímu snažím vyhnout, protože si myslím, že to nemá vůbec existovat. Ale takovým věcem jako došlo mnohokrát, že toto je za hranou. Ale opravdu si myslím, že to je spíš, jako není to nějaká autocenzura obsahového typu, ale spíš toho, řekněme, dramaturgického typu. Jestli to je, jsem to řekl dost srozumitelně.
0: Já myslím, že ano, ale řekněte mi ještě, jak často se setkáváte se souslovím přestřelený fór?
1: To velmi často, to jakoby vlastně velmi často mi i v té realizaci, jako když někdo něco režíruje, tak velmi často se ukáže, že ten fór, který třeba na papíru vypadal nepřestřeleně, je v té realizaci přestřelený, takže s těma setkám pořád a v každém díle, každého seriálu máme spoustu věcí, které prostě nakonec řekne, to je moc a to je úplně běžný.
0: To řekne kdo?
1: To řeknu někde já, někde nějaký můj dramaturg, někdy se na to shodneme, když si to čte režisér nebo kreativní producent, někdy to řekne režisér až na place, když auto vůbec nejsem. Takže to může říct dokoliv, v kterýkoliv fázi, jako stává se to velmi často.
0: Je rozdíl, pro jakou platformu to dílo připravujete?
1: To má jako podle mě dvě roviny tady ta otázka. Jako já se tím moc nezabývám, nebo beru to spíš tak, myslím, že to dělám jako organicky, jako nějaký rozdíl to asi, ale spíš ale v tom smyslu, že ta platforma si prostě určitý druh komedie, pokud se bavíme teda o těch komediích, jako prostě nevybere, jo. Takže já jsem dělal párkrát pro řekněme ty jako komerčnější nebo spíš limonádovější televize, snad jsem teď nikoho neurazil. A tam samozřejmě bych se třeba 80% svých děl jako nedostal a nějakýma 20% jsem se tam dostal. Jo. Takže samozřejmě ono to spíš směřuje na nějaké ty platformy, ty moje věci. Jsou mezi tím nějaké průsečíky. Já tady nechci házet ty jména těch televizí, to asi nevím ani, jestli to je vhodný.
0: Můžete házet čímkoliv.
1: Ale prostě ono se to někde překrývá, že nějaká z těch věcí je vhodná na tuto a na tuto. Tam je nějaká osa těch platform, řekněme od nějaké jako televize jako pro opravdu nějakou ambiciozní tvorbu pro něco, co jde výrazně po sledovanosti a po prostě, aby se diváci zpříjemnili prostě úterní večer. A tam někde mezi tím jsou ty moje díla a některý se prostě překrejou, že končí tady, teď to není vidět, jo, jak to ukazuju, že končí tady na té ose a některý prostě zase překrejou sem, dostanou se sem a některý se prostě tady sem vůbec nedostanou, takže takhle.
0: Já jsem možná neúplně přesně položil tu otázku, moje chyba.
1: Já jsem na ní asi velmi nepřesně odpověděl.
0: Tím slovem platforma jsem myslel to, jestli si člověk zkrátka víc dovolí, když něco vzniká pouze pro internet, pro YouTube třeba, nebo když to vzniká pro televizi, notabene pro televizi třeba veřejné služby?
1: Takhle, samozřejmě skoro na mezině a Liga mužské moudrosti, což jsou věci, které jsme dělali jako s ostravskou skupinou okolo Vladimíra Skorky, režiséra, tak jsou asi věci, kde by to bylo složitý to v té televizi jako dělat, ale nemyslím si, že vlastně, ale stejně se to nedá vyloučit, jo, jako myslím, není vůbec důvod, aby ČT1 nepustila prostě v 11 večer skoro na mezině. V 11 večer asi proto, že to je samý zprostý slovo, teď jsem chtěl říct to slovo, ale tak nebudu tady mluvit prostě. Nemyslím si, že by to, a je to řešení, a to řešení je hrozně jako punkový i v tom provedení. My s tím samozřejmě počítáme, že my samozřejmě víme, že na to nemáme ty peníze, máme jenom peníze od lidí, takže prostě ty věci děláme jako tak, že vlastně toto se stává třeba devízou, nebo ten způsob myšlení je takový, že to vlastně celý takový punkářský, takže proto ono by to v té televizi opravdu velmi zvláštní. Jo. Myslím, že třeba Lajna se určitě v televizi vysílá dál, na Slovensku se v televizi vysílá, u nás vlastně dneska, když řeknu, vlastně televize Seznam jako je vlastně terestriální televizí dneska. To znamená, to je věc, která začala jednoznačně jako internetový dílo a vlastně dneska je prakticky televize. Já na Slovensku dává normálně prostě televize Joj, což je naprosto regulární jako velký televizní hráč. Takže si myslím, že asi bylo by to obtížné, ale ty hranice jsou daleko, myslím, zamlženější, než se lidi myslejí. Myslím si, že by se divili, že by se divili jako tomu, že by se vlastně ty internetové věci dali v té televizi vysílat. Takže teď jsem vlastně sám došel k tomu, že si myslím, že ten rozdíl takový není. No.
0: Liga mužské moudrosti, to je můj oblíbený seriál.
1: To bych tak čekal, no.
0: Pardon.
1: Že bych tak čekal, že
0: mám to brát jako osobně.
1: Ne, naopak, já myslím, že je to menšinová věc, kterou my jakoby narážíme nezvykle na nás hodně.
0: Je to strašně vtipný.
1: No, ale asi evidentně jak pro koho, no.
0: Můj největší hrdina je nebinární soudce Jardo.
1: To můj taky.
0: Takže jsem všechny ty tři díly zatím a viděl možná 5x, 6x všechny, ale řekněte mi, kdy bude čtvrtý díl?
1: Velmi záhy. My bychom, teď už to asi můžu říct, my jsme dali dohromady nějaké ty peníze, které na to máme. Bohužel máme tam nějaký problém u třetího dílu blokace YouTube kvůli nějakým prostě tématům, které se tam objevujou, kde ten YouTube jakoby zablokovává některý způsob, jak tomu pomáhat, takže tam je výrazně, a to lidi by se asi všimli u těch čísel, že tam je výrazný pád v té sledovanosti, ale takový, že je jasný, že to není křivkou toho seriálu, je to vlastně zablokováním částečným. Takže tohle asi, nebo nevím, jestli teď jsem neřekl něco, co je nějakou interní informací, myslím si, že snad ne. Takže vlastně, když jsme to dali tak dohromady, peníze od lidí a tak, tak vlastně nakonec se nám podaří natočit to, co jsme původně chtěli, to znamená 5 dílů. Samozřejmě ta věc vznikla v obrovských bolestech, protože jsme opravdu měli jenom ty peníze od lidí, co nám zbyly ze skoro na mizině. Za to jsme dokázali napsat první díl a pak jsme museli velmi dlouho čekat, než se nám sejdou zase ty peníze na ten druhý a třetí díl, což jsme teda odvysílali, pokud by měli před měsícem a půl až dvěma. Teď bychom měli čtvrtý, abych na to opět, čtvrtý a pátý díl bychom měli točit v srpnu a v září a pak vlastně okamžitě někdy na podzim to dát a tam by se teda ta série měla uzavřít.
0: Tento rozhovor předpokládám, že si vyslechli několik desítek, možná stovek tisíc lidí a mezi nimi budou fanoušci Ligy mužské moudrosti, jako jsem já. Jak vám můžeme ekonomicky pomoct? Nestyďte se a řekněte to.
1: No musí každý pošle jako každý pošle stovku jako na náš účet, který máme, tak to bude určitě super.
0: Tak kam ty lidi směřujete? Já vám pošlu dnes.
1: No my máme, pustíte každý ten díl, tak na konci vlastně i s QR kódem.
0: Když tam mluví ti tvůrci, to já vypínám.
1: No to já chápu, no. Tak jedině, že bychom to dali jako tak, jako když se prostě dělá světluška, že se to jede furt pod tím, ale já to číslo teda z hlavy nevím.
0: Rád bych tomu pomohl, screenshot. Tak řekneme to takto, že kdo si pustí Ligu mužské moudrosti, na konci je QR kód a přátelé, jestli můžete podpořit to, já to podpořím, je to velká legrace. Líbí se mě, že se nebojíte si dělat srandu z témat, kterých se mnozí lidé bojí. A ono to chvilkama vypadá, že to vyžaduje kus nějaké odvahy. Byl jste připravený na to, že vás za to někdo smázne?
1: Já teda opravdu z tohohle se jako hodně nebojím, no.
0: Fakt jo?
1: Moc ne. To je jako,
0: jste že... ještě moc nezažil teda.
1: No, tak jako já jsem hodně, jako musím říct, imunní vůči těm, a nebyl jsem vždycky, jenže dřív to bylo takový menší míře, já jsem dost imunní vůči nějakým internetovým, nějakým diskuzím, napadením a vlastně mě by musel někdo napadnout nějak strašně jako veřejně v nějakém opravdu velkém prostoru a někdo asi dost důležitý, aby nějak vůbec jsem přemýšlel o tom, jestli mě to nějak dotýká, ale já opravdu jako tím, že moje pozice vůči vůbec nějakým reakcím na některý, že se někdo něčím cítí dotčený, mně to opravdu přijde jako naprosto pod moji rozlišovací schopnost. Já prostě si myslím, že v tom humoru opravdu je povolený vše, že řešit, jestli se komedie nějaká, která zpomíná lidi, dotkla něčeho moc vážného nebo ne, je jako ve smyslu, jestli prostě to tvůrci jako nepřehnali s něčím, tak mě to, já vůbec to nejsem ani schopný na tohleto přistoupit, na tohleto jako uvažování. Mm-hmm. Já samozřejmě, co je úkolem Legie mužské moudrosti, tam je důležitý to, že se to dotýká opravdu docela podle mě závažných témat. A tam samozřejmě může vznikat to, že což jsme si tak vyhodnocovali, protože opravdu byly ty reakce hodně různý, hodně skalních fanoušků, hodně lidí, kteří naprosto nepřijali. Je pravda, že ono potom tam začne vstupovat ten faktor, který u té lehké komedie moc nevstupuje, protože já když budu dělat přes prsty volejbalový, tak asi nikoho se nedotkne můj názor na beach volejbal nebo na nějakou lásku muže a ženy. Ale tady vlastně do toho pocitu toho diváka začne vstupovat nejenom to, jak se mu to líbí, ale taky to, že on si o tom tématu, o kterém to je, něco myslí. Jo? A tam, když já jsem vlastně v tom nějakém protinázoru nebo dělám se stranu z něčeho, co on bere jako vážné, tady samozřejmě jsou to v té zemské moudrosti, řekněme, stoupenci toho dnešního jako mnohopohlavního a hyperkorektního světového vnímání.
0: Tak já v tom čtu i Green Deal a...
1: No a Green Deal a Greendealista a tohle. Tak samozřejmě potom já tohle diváka, kterýho jsem absolutně měl chycený ve skoro na mizině, tak já ho tady můžu ztratit, protože prostě opravdu prezentuju nějaký názory, se kterým on se naprosto nestotožňuje a pak i kdyby náhodou některý ty vtipy byly dobrý, tak on už to nevnímá, protože ho to celý prostě štve. A takových lidí asi hodně, co viděli tolik u mužské moudrosti.
0: A v tomto vy jste nad věcí a říkáte si...
1: No nad věcí. Já jsem jako, protože si nemyslím, že ta Liga mužské moudrosti to staví jednoznačně, tam jsou prostě postavy a já vlastně málo kdy to dělám, tak i Most byl dělaný, takže málo kdy to je, že se to jasně přiklání na nějakou stranu. Tam jsou prostě nějaký postavy, které nesou nějaký názor a soudce Jardo, bipolární soudce Jardo, tam má některé věci, ve kterých má jednoznačně pravdu, který říká ze svý bipolární, jako třeba věci o Bohu a tak dále. A, tak jako vlastně místy tam má pravdu a vlastně i Petr Čtvrtníček umí přejít jako do nějaký vážnější polohy, když je to potřeba, takže ono to tak není, jo. Oni ty lidi musí vnímat a to já s tím mám, to s tím teda se potýkám pořád, to mě mrzí hrozně, že vlastně jedna věc je, co říkají ty postavy, jako pozice Mostu taky nebyla, jakože jako rasista Luďan jako nemá nikdy pravdu, nebo má někdy pravdu, lidi se v tom ztráceli, je to prostě postava, která jako, a navíc ten svět je paradoxní, a je to prostě postava v tom díle, ale to žádná z těch postav neprezentuje jako můj názor, to spíš jako dohromady ty postavy prezentují nějaký můj svět, jo. Já vlastně nemusím mít tu tezi na konci, jako autor.
0: Já tomu rozumím.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz Posloucháte

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Jindřich Reichl je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
1: Doktor Jindřich Reichl je předseda strany PRO.
2: Přesně tak to je.
1: Právník a k toho času kandidát do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD v severo
2: Moravskoslezském
1: kraji. Na severní Moravě jsem chtěl říct. Teď se, pane Reichle, v těchto dnech my pozorujeme v médiích, jak finišují ty kandidátky a tak. A myslím, že včera proběhla v médiích zpráva, že nakonec motoristé a Robert Šlachta se nedohodnou. Je to pro vás, pro lomeno SPD a třeba ještě Trikolora nebo Svobodní, je to pro vás sladká píseň?
2: Víte, ani ne. My bychom se samozřejmě mohli tak nějak radovat nad tím, že tady nedošlo k dohodě, ale já to vidím jinak. Já si myslím, že z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhletu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
1: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
2: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne. Aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně, ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání se SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany PRO, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
1: Pane doktore, máte rád Rusko?
2: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem hrdý.
1: Opustíme laciné odpovědi.
2: Ne, to není laciné.
1: Proruský politik, pane doktore Reichle.
2: Nejsem. Jsem čistě pročeský politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
1: To, co popisujete, není to nacionalismus?
2: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu, že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují. Ale primárně se starat o dění v České republice a o české občany. Okay. A já k tomu jenom dovolím si jednu větu. Já si právě myslím, že po volbách, a velmi bych o to usiloval, aby ta témata typu Ukrajina, Brusel, na to, aby byla upozaděná a aby se zase na první místo dostal prostě život obyčejného českého člověka, protože tady je spousta lidí, kteří skutečně na tom nejsou dobře. Milion lidí je pod hranicí chudoby, 2 miliony na hranici chudoby. Je už jenom 1/5 nejbohatších si může pořídit své vlastní bydlení. A vlastně ono je to všechno skryto do té jedné otázky toho 14-letého studenta na Petra Fialu, jestli by vyžil za 25 tisíc. Ale tady je spousta lidí, kteří těch 25 tisíc ani nemají. A já jsem tady proto, abych se věnoval jim. Takhle je to jednoduché.
1: No, přijde mi to, jako byste vůbec nepřipouštěl, když říkáte, nechci už slyšet o Bruselu, my jsme v jedné partě s Bruselem. Většina našich zákonů, vy nesouhlasně kýváte hlavou, ale je to tak, ať chcete nebo ne.
2: Nesouhlasím, no, s tím. Musím říct, že s tím nesouhlasím, protože...
1: Vy nesouhlasíte s tím, že ano. Většina právní úpravy...
2: To ne, to pozor, která... to ne, s tím souhlasím, bo to bohužel s tím souhlasím, že většina právní úpravy jde k nám z Bruselu, ale nesouhlasím s tím, že jsme v jedné partě. To nesouhlasím.
1: Teď máme společnou kasu z Itálie, ze Španěly, z Němci.
2: To ještě neznamená, že jsme ve stejné partě.
1: Dobře, tak klidně se...
2: Její zájmy jsou odlišné. Zájmy Bruselu, zájmy Německa, zájmy Francie nejsou v korelaci se zájmy České republiky.
1: Dobře, beru zpět jednu partu. Řekněte mi, existuje ještě něco, čemu by se mohlo říkat české národní zájmy?
2: Ano, samozřejmě je to celá řada věcí a právě vlastně ve vztahu k Bruselu a ve vztahu k Německu jsou ty české národní zájmy naprosto klíčové. V momentě, kdy Petr Fiala zrovna předevčírem prohlásí v Německu, že je dobře, že se státy V4 nescházejí a že premiéři spolu nejednají, no tak já to považuji za absolutní zradu na české národní zájmy, protože naopak zájmem České republiky je mít co nejtěsnější spolupráci v tom V4 prostoru. Ostatně Milan Rastislav Štefánik kdysi řekl, že zvítězíme, pokud Čechy a Slováky nikdo nerozdělí. A pokud se to někomu podaří, tak pak s námi bude zle. To je citát Milana Rastislava Štefánika a Petr Fiala pracuje na tom, aby Česko a Slovensko bylo rozděleno. A já jsem naopak velkým příznivcem a fanouškem československých vztahů a vztahů v rámci V4.
1: Vidíte, já jsem si doteď myslel, že jste právník.
2: Já jsem si to myslel taky, ale...
1: No ne, tak
2: Česko... jsem dezolát, jenom.
1: Ne, pane Reichle, to jako neschazujte. Vy jste dnes člověk, který se uchází o naše hlasy.
2: Je to tak.
1: Člověk, který chce rozhodovat o tom, jaké budeme platit daně, kdy budeme chodit do důchodu a tak dále. Takže já bych to neschazoval, ale na druhou stranu nám netvrďte, že Česko a Slovensko nejsou rozděleny.
2: Jsou, ale můžou velmi úzce spolupracovat. To je ten obrovský rozdíl.
1: Vám vadí ta krátkodobá přestřelka česká vláda, slovenská vláda?
2: Ano, a není to jenom česká vláda a slovenská vláda, ona ta V4 se rozpadla v podstatě na V2+2. Já jsem měl možnost mít dlouhý rozhovor s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártem, mimochodem člověk, kterého si hluboce vážím, nesmírně inteligentní člověk, politik. A on vlastně říkal, že když se scházejí ministři zahraničí V4, takže to je absolutní brána, nebo absolutní zeď mezi těmi ministry zahraničí Polska a České republiky a ministry zahraničí Slovenska a Maďarska. A to si myslím, že je prostě špatně a že nás to oslabuje v rámci Evropy. My bychom měli naopak být co nejjednotnější a co nejjednotněji postupovat. Víte, já dám jenom teď jeden krátký příklad. Evropská unie přišla s tím šíleným novým rozpočtem. 2 biliony euro. Paní von der Leyenová říká, že to je nejambicioznější rozpočet vůbec v historii. A tam je totální zkrácení částek a dotací pro zemědělce. Fakticky se jedná o likvidaci zemědělského sektoru. A naopak je tam 100 miliard pro Ukrajinu z našich peněz. No a kdo se proti tomu ozval? Maďarsko, Slovensko a překvapivě Německo. Dokonce i pan Merz s tím nebyl spokojen. No. Česká republika zase mlčela. My prostě eurohujersky přijímáme všechno, co z toho Bruselu přijde a já jsem velmi kritický oponent vůči tomuto postoji. Já si myslím, že my si musíme vyvzdorovat mnohem lepší podmínky a být daleko tvrdší vůči Bruselu. Daleko tvrdší. Něco jako Trump. Trump, když přišel do úřadu, tak měl jasnou politiku. America first. Nic jiného ho nezajímá než Amerika. A já myslím, že potřebujeme v tuhle chvíli politiky, kterým nebude na prvním místě ležet na srdci Ukrajina, Brusel nebo Washington, ale kterým na prvním místě na srdci bude ležet osud a život občanů České republiky. Takže je to jednoduché.
1: To, že Brusel nebo Evropská unie nám lajnuje naše životy, ať chceme nebo nechceme, a vy případně, když se dostanete do sněmovny, zákonodárci, s tím nic nemáte šanci udělat. Na tom se shodneme, víte, pane doktore?
2: Neschodneme. Neschodneme.
1: Vy jste dneska takovej útočný.
2: Ne, já jsem dneska takový v opozici učívám, ale
1: no ne, no tak.
2: Je to tak. Já musím říct, že přece vidíme ten obrovský rozdíl mezi Maďarskem a Českou republikou. To, co dokázali si uhrát Maďaři, no tak pojďme se podívat třeba na stavbu jaderné elektrárny. My v podstatě jsme schrbili záda, dali jsme tam notifikaci pěkně do Bruselu, oni nám určili podmínky, za jakých můžeme stavět, dostavovat naši elektrárnu v Dukovanech, za naše peníze, na našem území, přesto musíme splnit přesně podmínky Bruselu. Zatímco Viktor Orbán si dostavuje Pákš, dostavuje si to s Rosatomem, za cizí peníze, má tam daleko větší podíl jaksi výnosů pro maďarské firmy, a k tomu ještě vlastně nemá ty povinnosti dodávat tu elektřinu na Lipskou burzu a podobné nesmysly, jako máme my. To je přece obrovský rozdíl. Maďarsko je také členem Evropské unie, ale Orbán si vyjednal lepší podmínky než my.
1: Dobře, a tak vyjednal, ty jsou dány, a vy mě nedáte tedy za pravdu v tom, že naše životy řídí Brusel?
2: Já myslím, že je řídí částečně a že my bychom měli dělat všechno pro to, aby je řídil čím dál tím méně, a za pár let aby je neřídil vůbec, protože podle mého názoru Evropská unie se rozpadne, a ještě jednou si půjčím Viktora Orbána a Donalda Trumpa, kdy Trump se zeptal Orbána, proč ještě nevystoupil z Evropské unie. A Orbán řekl, ještě nenazral čas. A to si myslím, že je nejlepší odpověď v současné době na naše pokračování v rámci Evropské unie.
1: Nemýlím se, když řeknu, že dnes je 71 dnů do voleb?
2: Myslím si, že tomu tak je, ale nemám
1: 70.
2: to spočítané.
1: Jedna, bych. Není už to okamžik, kdybyste měl přestat dělat legraci?
2: Já si myslím, že to není legrace. Víte, z mého pohledu je to o tom, že člověk musí ty věci brát vážně, ale zároveň si musí udržet určitý nadhled.
1: Ne, ale legraci v tom, říkám nadneseně, že přece to, že si Maďarsko vyvzdorovalo nějaké výjimky a my jsme v uvozovkách takovým lokajským způsobem k tomu přistoupili, s tím už se nedá přece hnout, pane doktore.
2: Ne, já myslím, že dá. V celé řadě další věcí, notabene, budeme asi dostavovat i Temelín. Myslím si, že by to měla být naše priorita. A otázka je, jestli budeme v tom lokajství našem pokračovat, anebo jestli si zvolíme politiky, kteří jasně řeknou Bruselu, že dost bylo jejich diktatury. To je podle mého názoru v tuto chvíli naprosto klíčová věc.
1: Teď a vy byste i vystupoval z Evropské unie?
2: Já myslím, že jak už jsem řekl, podle mého názoru, já v to vidím úplně stejně jako Orbán, že Evropská unie se velmi brzy rozpadne a že není naším úkolem jaksi vystupovat z Evropské unie, ale naším úkolem je připravit se na ten rozpad.
1: Velmi brzy je takový pojem, no, co to znamená velmi brzy?
2: Orbán říká do roku 2030.
1: Říká Orbán.
2: Já s ním souhlasím.
1: A myslíte, že v roce 2030 bude ještě někdo vědět, kdo je Orbán?
2: Myslím si, že ano.
1: Jo, že to takhle...
2: Já ty průzkumy tam, že tam je ten pan Maďar, kterého tlačí všechna ta mainstreamová média, on je takový ten favorit právě těch bruselských oponentů Viktora Orbána, tak podle mého názoru to pan Orbán zvládne, tak jako to zvládl vždycky.
1: Pane Reichle, teď se pojďme podívat na Ukrajinu, protože to vy také říkáte, že by to neměl být náš nebo váš hlavní zájem politiku.
2: Určitě.
1: Ale my občané máme obavu z toho, co z toho může všechno vzniknout a tak. Ale na Ukrajině včera, pokud vím, dnes je 24. července, probíhaly jakési nepokoje, jakési demonstrace vůči prezidentu Zelenskému díky tomu, že on určil jakéhosi prokurátora kvůli korupci, když to řeknu úplně zjednodušeně, nebo na potírání korupce, který měl spadat přímo pod něj a měl mít neuvěřitelné pravomoci, například zastavovat ta řízení.
2: Ano.
1: O čem to svědčí?
2: No, že si chtěl pan Zelenský přivázat na obojek a na vodítko agentury, které jaksi vyšetřovaly korupci v jeho okolí.
1: Chytrej.
2: Chytrý možná, ale skorumpovaný zcela jistě.
3: Myslíte?
2: No, jednoznačně. Podívejte se, to už dneska vidí vlastně ti Ukrajinci, proto do těch ulic šli. Oni to sami dobře vědí a ví to celý svět, že se tam ty peníze ztrácí, že se tam opravdu ve velkém rozkrádá veškerá ta finanční pomoc a vojenská pomoc, která se tam posílá. A reálně tam byly dvě agentury, jedna se jmenuje NABU a druhá se jmenuje SAP. A oni už začali vyšetřovat lidi z velmi blízkého okolí Volodymyra Zelenského. Dokonce vlastně ten jeden jeho blízký přítel a přátelili se i manželky, tak už byl obviněn, složil kauci 102 milionů hřiven, nevím, kde to na to vzal, ale budiš mu to přáno. No a už se spekulovalo, už ti novináři kritičtí k Zelenskému, ukrajinští novináři, začali spekulovat o tom, že vlastně NABU a SAP mají v ruce důkazy o korupci samotného Zelenského a že je hodlají předat Američanům, protože Trump už jasně ohlásil, že chce zkontrolovat ty prostředky, které na Ukrajinu plynou. No a v momentě, kdyby samozřejmě tyhle dvě protikorupční agentury předali ty důkazy Američanům, tak je to Zelenského konec. No a tomu chtěl on zabránit, takže v zoufalém pokusu se snažil přivázat ty dvě agentury na vodítko. On vlastně poslal tam speciální komando, zatkl ty detektivy, tam jsou obrázky, jak jsou složení na zemi a podobně, a jmenoval si nového prokurátora, kterého by si přímo posadil pod sebe a kontroloval by jeho činnost. Tím pádem by měl pod kontrolou vlastně veškeré vyšetřování své vlastní osoby. Takže to je jasná věc. A mimochodem, samozřejmě záminka, proč to udělal, jako vždycky obvyklá napojení na Rusko. To je fantastická záminka, ta dneska funguje úplně ve všem.
1: Zajímavé je, že se kriticky vyjádřili i naši čeští politici. To s tím určitě...
2: Já myslím, že už přišly trošku nové notičky, protože tohle všechno, co se děje na Ukrajině, by bez souhlasu Spojených států amerických sedít nemohlo. Takže já myslím, že budeme postupně sledovat Zelenského pád.
1: Pane předsedo, vy se ucházíte o hlasy voličů, chcete se podílet na moci. Jak to tak vypadá zatím podle průzkumu, tak se asi dostanete do poslanecké sněmovny, budete ten jeden hlas hlasující tam z těch 200 poslanců, říkám to.
2: Ano.
1: Tak váš názor a vaše cesta je taková, zastavit pomoc Ukrajině.
2: Zcela jednoznačně.
1: Jako úplně.
2: Ano. Ano.
1: Celý šmitec.
2: Vy jste říkal, že řada občanů má obavu, co z toho může být. A samozřejmě ale ta obava bude pokračovat, přetrvávat a bude sílit, pokud ta válka neskončí a bude nabývat na intenzitě. A jestliže tam budeme dodávat další množství peněz a zbraní, tak ta válka bude pokračovat. To znamená, pokud chceme zastavit tuhle obavu, co z toho všechno může vzniknout, jestli může ten konflikt eskalovat, no tak pojďme se dohodnout co nejdřív na mírovém řešení. Ta možnost, ta varianta tady na stole je a je tady celou dobu. A já za sebe říkám, že v současné době ta válka je prodlužována zejména lidmi, jako je pan Starmer, Merz, Macron, proto, aby si prosadili ono schéma, kterému říkají European Defence Mechanism, Evropský obranný mechanismus, to znamená, aby prosadili to zvýšení výdajů na zbrojení na 5% HDP. A to je něco, co je likvidační pro českou ekonomiku. Každý, kdo má jenom trošku všech pět pohromadě, tak musí vědět, že dávat 5% HDP na obranu, tedy čtvrtinu všech příjmů státního rozpočtu, je absolutní destrukce tady celé české ekonomiky. To může vyústit buď to v to, že budou muset dramaticky zvýšit daně, dramaticky se zadlužit, anebo dramaticky se škrtat současné dávky, jako jsou důchody a různé sociální dávky. Jinak ty peníze nemůžou, těch 400 miliard nemůžou vygenerovat. A já prostě osobně nechci, abychom tady platili za tanky, BVPčka, polní kuchyně, přilby a servis tanků, těch Leopardů. Já chci, aby tyhle peníze šly do škol, do nemocnic, do stavby bytů a našim lidem. Takhle je to jednoduché. Myslím, že je naprosto relevantní debata a relevantní úvaha našich voličů, aby se rozhodli, jestli chtějí své peníze investovat do tanků, anebo do škol a do nemocnic. O tom budou 4. října rozhodovat.
1: Pane doktore Reichle, řekněte, vy poslední měsíce máte takovou docela tvrdou, někdy až zesměšňující retoriku.
2: To já mám pořád.
1: No já vím, ale teď chcete být tím váženým poslancem. Myslíte, že je dobré tu označit někoho za demolition mena a paní ministryni spravedlnosti Dekroa, takovou váženou osobu, tak vy ji označíte Já se jí teď nechci dotknout, protože je to progresivní žena za šaškyni.
2: Podívejte.
1: Vy jste řekl, že je šašek, ale ona je progresivní, tam bude to hostka. Šaška.
2: Šaška.
1: Vy jste ji označil za šašku.
2: To jsem tenhle výraz mě ještě nenapadl.
1: To od vás není hezké.
2: Ale obohatil jste můj slovník. Děkuju moc krát. Já mám tyhle
1: je to dobré?
2: Novotvary rád. Podívejte se, já jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény. Mně vadí česká politická korektnost, kdy se neustále snažíme chodit okolo nějakých věcí, jako okolo horké kaše a nenazvat je prostě tak, jak jsou. Zbyněk Stanjura je demolition manem českých veřejných financí. To přece všichni vidíme. To, jak on zadlužil naši zemi, jak zasekl sekeru do našich státních financí, já jsem někde použil ten příměr, to kdyby prostě viděl Rašín, tak ho nemusel ten komunista střílet, tam by se zastřelil sám ten rozpočet. To je něco naprosto šíleného, co tady Stanjura předvedl.
1: No a paní Dekroa šaškyně?
2: Paní Dekroa, já teda ani si nepamatuju, že jsem tenhle výraz použil.
1: No to jste použil.
2: Možný to je.
1: No.
2: Nevyluču to, ale realita je taková, že paní Dekroa přece i v tuhletu chvíli přišla na ministerstvo spravedlnosti zametat celou tu bitcoinovou kauzu. Ona nemá jiný úkol, než zamést tenhle obrovský skandál pod koberec.
1: No na druhou stranu řekla, že nevznikla naší zemi žádná škoda, což mě uklidnilo, pane doktor.
2: No, to je skvělý výraz, který svědčí o tom, že nevím, co v té Francii studovala, ale právo to asi nebylo, protože při legalizaci výnosu z trestné činnosti nikdy nevznikne škoda. Ono, když vám někdo převede na vás něco, co ukradlo, no tak jako nejste škodný, jo? To vyděláte většinou, ale pořád je to trestný čin.
1: Je to.
2: To znamená, z hlediska toho, že nevznikla škoda, to není vůbec žádný argument. To žádný advokát, žádný právník nemůže vyslovit, protože logicky při majetkových trestných činech tomu, kdo má z ní prospěch, nevzniká žádná škoda. A v tuhle chvíli byl tím subjektem, kterému vznikl prospěch z tohoto trestného činu stát. Legalizovali jsme jednoznačně výnosy, které pochází z trestné činnosti, o tom nemůže být nejmenšího sporu a lidé, kteří to udělali na prvním místě, pan Blažek a pan Stanjura, by za to měli nést odpovědnost. Mm-hmm.
1: Vy říkáte, nechci platit válku, chci platit školství.
2: Je to tak.
1: Což určitě pochválí spousta lidí v této chvíli, ale možná si někteří lidé řeknou, jenom aby bylo nějaké školství, kdyby Putin sednul do těch tanků a jel směrem Pelhřimov. Tak opravdu z toho nemáte obavu, že ta válka může vyeskalovat a dotknout se nás?
2: Ne, víte, my posledních 10 let žijeme v období vykonstruovaného strachu. Nejdřív to byla klimatická změna. CO2. Tak zavedeme emisní povolenky a když lidé budou souhlasit s tím, že budou platit obrovské peníze za emisní povolenky, tak se vykoupí z tohoto strachu. Pak to byl COVID. Ale naštěstí lidé měli možnost zaplatit si za vakcíny a vykoupit se z tohoto svého strachu. No a teď je tím novým strašákem Putin a jediné, o co jde, není vůbec o nějaké zastrašení Putina. Copak pořízení polní kuchyně za 4 miliardy zastraší Putina? To už se tomu může opravdu někdo jenom smát. Realita je taková, že Rusko ad jedna nemá žádný strategický zájem v útoku na naši zemi a ad dva, a to především, ono na to nemá. Nemá na to lidskou, technickou ani ekonomickou kapacitu.
1: Jinými slovy, toho se neobáváte?
2: Vůbec.
1: Mm-hmm. No a
2: já odmítám žít ve strachu a odmítám neustále lidem říkat, vykupujte se ze svého strachu. Prostě když si spočítáte peníze, které naši lidé museli zaplatit na emisní povolenky, na vakcíny, na zbraně a tyhle peníze byste investoval do naší budoucnosti, právě vzdělávání, zdravotnictví, výstavby bytů, na to, aby naši podnikatelé měli třeba nějaké pobídky k tomu, aby investovali v těch regionech, kde je méně práce, kde je vyšší nezaměstnanost, tak tahle země by byla úplně někde jinde. A my musíme přestat platit peníze do Bruselu za emisní povolenky, do Pfizeru za vakcíny a do Rheinmetallu a dalších zbrojovek za zbraně a musíme je nechávat tady v České republice. To je základ celého mého politického programu.
1: Ještě jedna drobná věc a požádám o stručnou odpověď. Ta bytová politika, to je taková tragédie tady už mnoho let.
2: Ano.
1: Někteří politici říkají, že to není v tom, že by se stavilo málo bytů.
2: Mm-hmm.
1: Někteří odborníci říkají, že to je v tom, že příslušníci jiných zemí, inostránci zejména, si ve velkém tady ty byty nakupují. Navrhnul byste nějakou daň, jako paní Maláčová má představu 100% daň pro někoho, kdo by třeba z Ruska nebo z Ukrajiny si tady kupoval byt?
2: Ne, to si nemyslím, že je správné řešení a myslím si, že by to bylo i velmi těžko právně prosaditelné, upřímně.
1: Z mého právně zákonem, ne?
2: No, ale to podle mě není prostě úplně možné, jakoby tady nějakým způsobem...
1: Tak ve světě to je.
2: Vybrat některé země a říkat, vy budete tady platit, když si něco koupíte, to je, podle mého názoru, to není vůbec žádné řešení, to by nepřineslo...
1: Vaše řešení
2: to jaké? By nepřineslo vůbec nic. My máme ohledně bytové výstavby v programu kombinaci rakouského a holandského modelu. Rakouský model, který funguje ve Vídni velmi dobře a převzalo ho o Slovensko. To znamená, že developeři, kteří se zaváží investovat do výstavby bytů přes 500 milionů euro, tak jsou osvobozeni od DPH. A to zásadním způsobem zlevňuje tu výstavbu bytů. A ten prvek toho holandského modelu je to, že obce v Holandsku vkládají svoje pozemky do družstva, bytového družstva, na kterým právě ti developeři staví. A díky tomu je vlastně zlevněná cena toho bytu a ten pozemek. Ale aby se s těmi byty nekšeftovalo, tak je to tam uděláno tak, že když si někdo koupí ten byt, respektive ten podíl v tom družstvu, a pak ho chce prodat, tak ho musí prodat zpátky tomu městu. Aby vlastně nedocházelo k tomu, že někdo se dostane levněji ke startovacímu bytu a pak ho okamžitě prodá s nějakým ziskem za tržní cenu. Takže tady je ta pojistka a ta kombinace holandského a rakouského modelu by fungovala naprosto perfektně pro nás.
1: Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
2: Já děkuji za pozvání a přeji všem divákům hezký den. Děkuji.
1: Naším hostem byl Jindřich Reichl.
0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty z pátku. Chlebíčky, oschlé chlebíčky, ztroskotaly na svých cestách. Už delší čas jsou z ledničky, nikdo po nich ruku nevztáh. Chlebíček s vajíčkem je nejsilnější ráže, host hubu otevře jak vrata do garáže. A už tam zajíždí ta velká sněžná fréza,

chlebíčku humrový, no vida i ty si tu. Kolik let byl si pro nás symbol blahobytu. Všichni jsme žasli nad tou zvláštní receptúrou. A plátek citrón, ten jedl se i skůr.

kuličky, oschlé chlebíčky, pohrobci včerejších svátků, ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty zpátku. Pak je tu chlebíček, který si vždycky počká, z něj hledí osamělá sardelová očka.

oschlé chlebíčky po hrobci včerejších svátků, ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty z pátku.

0: proschlé chlebíčky.
1: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Počkejte, zachytil jste ten jeho tweet, když umřela Dana Němcová?
1: Chartistka.
0: A jak on jí pochvál za ten disent a to, za tu statečnost? Nepochopil, že to bylo namířený proti němu.
1: To je,
0: celý.
1: To je normálně...
0: Hele, ten borec nemá záklopku na to drzosti.
1: Na to je taky terminus technicus.
0: Jo. Na Pavla.
1: Ne, na tu situaci. Nachcet někomu na hrob.
0: To se řekl nádherně.
1: No, ale to se říká.
0: To se řekl nádherně.
1: A to je hrozný, když prostě aparátčík komunistický. Tady ježišmere, ten měl chodit po špičkách a říkat, a proba, ať už je to 3 dny, ať se mě na to nikdo nezeptá, na tu Němcovou. No to je úplně šílený.
0: Hejte, já už se nemůžu dočkat letošního 17. listopadu. Já vám říkám, že on půjde ten průvod z Albertova na Národní.
1: Ne, to už máme, to už jsme řešili.
0: No, říkám, ale jak ho sleduju,
1: tak to vy chcete uzavřít sázku, mimocí, že jo?
0: Už jsme nějakou uzavřeli, nebo ne?
1: Ne. Já vám říkám, že bude na dovolené. Jestli jenom trošku chytrý, bude na dovolené.
0: No a teď se ukazuje, že není, že on je tak drzej. To není chytrost, on je tak drzej. Víte, proč to je? On pochopil vlastně, co mu společnost naše umožnila, co mu jeho voliči umožnili. Vlastně, že už ta minulost je pryč, tu smil v těch volbách. Takže už není žádný rozvědčík, agent Pávek a to je Havel. Má tu koloběžku, takže už se vlastně může chovat jako Havel a to mu projde. To nemá nic společného s chytrostí, to je jenom to, co mu fakt dovolí společnost a média.
1: Pane Holče, pozor, brzděte. Co mu projde? U koho mu to projde? Mně se z toho zvedá kufr a já jasně. Vždycky budu říkat, že to je na poblití a že jsme dosáhli, ten kocáb má absolutní
0: pravdu. Jasně, ale já vám říkám, my jsme disidenti.
1: My jsme disidenti, když se to může.
0: Protože jsme menší, ale já...
1: Kdyby na nás klekli, tak budeme taky
0: zpívat. Protože jsme, myslím, disidenti metaforicky, protože jsme menšině. Prostě... To se sem přinesl vy z České televize.
1: Já jsem to měl dělat.
0: A víte proč? Protože prostě u většiny společnosti a v médiích mu to projde. Kdyby to udělal Babiš, tak je okamžitě estébák a všichni si z něj budou dělat prdel a to. Tady máme Pavla, který má ještě horší minulost a vlastně mu to projde. A na Twitteru má 1000 lajků za to.
1: Víte, co mě nejvíc vytáčí, když někdo řekne, že to odpracoval?
0: Jo, a nebo, počkejte, to je jedna věc, a že z toho vyrost.
1: Nebo že z toho vyrost. No tak já nevím, jestli někdo, když někdo zavraždí, tak potom to odpracuje, nebo...
0: Já jsem na něj, já vám musím říct, já jsem na něj včera koukal, on je menší než Petr Fiala, jak z toho mohl vyrůst?
1: Kdo?
0: Pavel.
1: On je menší.
0: Jo. Tak jak z toho mohl vyrůst?

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Některé věci říkáš otevřenějíc, než je zvykem. A vlastně hovoříš o tom, kolik žen si za život zažil v těsné blízkosti, když to řeknu velmi decentně. Jak je možné, že tebe ještě nepotkalo to mýtu?
2: No, mě by museli popravit. To prostě... Mýtu je idiotská věc. To je nesmysl. Já to respektuji jedině, když jde o násilí. Jestli pěkný ženský řeknu, že bych jí pozval na kafe, nebo že jí ukážu sbírku motýlů, to je velmi slušná nabídka. A ona řekne, ne, jdeme každý po svým. Ale aby prostě, to jsou všechno ženský, které potřebují prachy, tak chodí a ty soudci jim to žerou. A neřekne jim, milostivá paní, to jste si měla rozmyslet předtím, a ne teď po 30 letech jste bez koruny, bez dolarů a chcete se hojit na někom, kdo vás poplácal po zadku. Nehledě k tomu, že poplácání po zadku není přečin, to je projev přízně, obdivu, a když je to vkusně udělaný, tak je to přece, ta ženská by měla být potěšená, že je o ní zájem. A ne, když jí otevřu dveře, tak půjdu na 2 roky do vězení. Mm-hmm. Je to postavný. Svět se zbláznil. Ale opravdu. Dějou se prostě věci. Já to nechápu, a protože už je mi 81, tak už se tomu většinou směju. Byla 3králová sbírka. Viděli jsme ji všichni. Všichni 3 bílí. A Baltazar má být černý, ale ne otrok, jak si mysleli ty pseudorasisti. To byl mudrc, to byl černošský král, a on tam není, že někdo řekl, helejte, ať jsou radši všichni 3 bílí.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: To je fenomén posledních let. Já to vždycky slyším, že je taková a taková teplota venku, ale pocitově taková a taková. Jo. Že je taková vlhkost, ale pocitově.
2: Jo.
1: A my, když dostáváme výplatu,
2: tak, tak pocitově je to slabší, ne?
1: Pocitově je to slabší, ale je nám řečeno, že by bylo dobrý.
2: Já myslím, že tohle totiž, máte pravdu, že je z toho velký fenomén, z pocitový teploty. No. Ale že by se to mělo zavést a aplikovat na veškeré vyjádření premiéra Fialy, ne? Pan premiér Fiala dneska oznámil toto, ale pocitově je to naopak.
3: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio. Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě, Vadime.
2: Ahoj, Alex. Já ti vlastně tykám a ty si nikdy nevysvětlovala, proč si tykáme, že si tykáme. Já jsem se koukal na toho Filipa Turka, jak si s ním na povídání. A tam si na začátku vysvětlovala, když si se neomlouvala, jako že si tykáte, že si tykat budete, že je hloupý, abyste si vykali, když si tykáte. Ale on je politik, tak jako je to nebezpečnější si tykat s politikem, než se mnou s pouhým muzikantem. My si jako tykáme normálně, nikdy jsme to nepotřebovali vysvětlovat, ale přece jen přijde Filip Turek a máš potřebu to vysvětlit.
1: Tak dobře, tak až budeš kandidovat, tak to budu vysvětlovat i u tebe, jo? Vysvětlovala jsem to poprvé a naposledy a my jsme tady prostě zkrátka jsme se domluvili, že tady nebudeme hrát nějakou komedii, že mu nebudu říkat pane europoslanče, ale prostě Filipe, protože se zkrátka známe. Tak, ale aby si měl dost času na to okomentovat témata, která jsem vybrala pro podtrženo sečteno, tak začneme u pana prezidenta Pavla. Volby se blíží za 14 dní, de facto, bude jasno. Deník CZ napsal, pokud chce být Babiš premiérem, Agrofert může být problém. Naznačil Pavel. Ty náznaky, to není první náznak, že by Andrej Babiš v čele vlády mohl být problém. To už je několikátý náznak. Jak soudíš ty kroky pana prezidenta? Nezasahuje nepřiměřeně už do té, řekněme, předvolební nějaké debaty, předvolebního klání?
2: Já si myslím, že zasahuje, ale teď jde o to, jestli jako odpovídal na otázku, pak bych respektoval, že říká svůj názor, anebo nějak aktivně má potřebu, jako aby to lidi slyšeli. Protože on v tom článku říká, no, jsou ankety, kdy říkají lidé, že by chtěli za premiéra Andreje Babiše, a jen tak jako upozorňuji, když to převyprávím, co on vlastně jako

0: říká. A jenom upozorňuji, že taky být premiérem nemůže, protože prostě pokud bude vlastnit Agrofert, tak mám zákonný důvody ho nejmenovat, aby se stavoval tu vládu. A navíc je tam ještě Čapí hnízdo, tak on tak jako vysílá takový signály. A teďko, abych jako nebyl zlej, tak jestli to říká opravdu, že odpovídá na otázku, tak chápu, že vlastně takhle odpoví. A jestli si to jako tak jako říká jako takovou jemnou message voličům, říká, hele, to Andreje možná jako tam nakonec mít nebudete, možná zkuste toho Fialu, nebyl by lepší volit prostě někoho úplně jiného, který to určitě...
1: Velká otočka, ale...
0: Určitě tomu Fialovi... No, zkusit to můžeš. Určitě tomu Fialovi já bych jako dal to sestavování té vlády. No, zvažte to. Další otázka. Říká on, ale můžeme pokročit dál do vozu, jak chceš.
1: Tak ano, ale on tam vlastně říká, viděl jsem průzkum, ve kterém vévodí Andrej Babiš, že ho lidé nejvíce chtějí, aby byl premiérem, ale tak zřejmě asi neví, že už má zase ten Agrofert zpátky a tak jako, a samozřejmě a zmiňuje ten soud a zmiňuje to, že ten soud už nemůže rozhodnout, musí rozhodnout o vině, musí stanovit nějaký trest a tak dále, tak jako by to připomíná a
0: jo,
1: já se tam
0: jo,
1: je to nutné.
0: To je to, co já říkám, jakože, že on vlastně... Jako on to využil pro vzkaz těm lidem, hele, ten Babiš prostě ne, já jako, tak jestli mi řeknete, že má sestavovat vládu, tak já mám s tím nějaký problémy, je tam Čapí hnízdo, on vlastní ten Agrofert, takže se novináři ptali Babiše, co on teda na to, a on říkal v případě teda jako, že po volbách a pokud vlastně jako my máme vstoupit do té poslanecké sněmovny s nějakým tím výsledkem, tak já splním všechny zákonné předpoklady. Což zase není až tak složitý. On zase dá Agrofert svěřenskému fondu, nebo ho dá někomu jinému, nebo Havlíček bude premiér, nebo cokoliv. No tak jo, tak až všichni budou mít nějaký výsledky na stole a řeknou si, tak fajn, tak my jsme vlastníci takovýhleho podílu ve volbách a to nám umožňuje něco a co teda jako musíme udělat, aby jsme to mohli realizovat, tak ta doba je až potom. A tenhle ten jeho balónek, který Petr Pavel vysílá, já mu prostě moc nerozumím, on si z té otázky mohl dostat stejně jako Babiš, aby mohl říct, hele, pojďme to řešit po volbách. Prostě Babiš musí splnit veškerý zákonný předpoklady, jako všichni ostatní, a pokud je nesplní, tak já ho nepověřím sestavení vlády. Tečka.
1: Tečka. A nebo, pokud by byl nadstranický prezident, řekne třeba, pan Fiala má taky své věci, pan Rakušan má taky své nějaké jako kauzy. Já vím, že to nebrání v tom jej jmenovat, ale prostě, okay. Že když jako trochu podsouvá lidem, koho volit, nevolit, tak, takže...
0: To už by si chtěla asi moc, to si myslím, že,
1: moc,
0: že vlastně to zase není až tak osobní, jsou to kauzy vlastně těch stran, ale dobře, já to nechci rozporovat, máš určitě pravdu, ale já jsem k němu jako vstřícnější, já si myslím, že to už by jako nedal tohle takhle, ale mohl se z toho vykroutit a říct si, hele, víte co, pojďme se jako Babiš, pojďme se o tom bavit po těch volbách.
1: Tak.
0: Navíc, ale to je to, co je zvláštní, že prostě on má zkusku k těmto věcem, který nastavou po volbách s Babišem už před volbama. Co to je za zkusku? Proč?
1: Ano, mají se potkat, ale a také má pan prezident ještě mít projev k národu.
0: OK. Já jsem četl, víš co, jak se dneska má, já nevím, kolik hodin to bude, ale jak se mají odhalit ty poslední slova
1: TGM,
0: jo? Mm-hmm. Kolik to je, nevíš?
1: Já myslím, že už to proběhlo, že to bude dopoledne.
0: No já jsem se zrovna koukal, ještě ne,
1: máme
0: protože někdo 12, je poslal...
1: 21.
0: Poslal poslední slova TGM, který drží Petr Pavel v ruce a tam na tom vzkazu bylo napsáno, nikdy nedopusté, aby na Hradě byl zase komunista. Nebo aby tam byl komunista. TGM. Tak jsem si říkal, tak to je dobrý for, tak co řekl, opravdu. Ale ono je to 5 stránek nějaký, ono je to dlouhý.
1: To 5 stránek, myslím, že jenom tak rychle jsem četla, že to má být v angličtině, také se to týká uspořádaního pohřbu. Už se cítil asi, že je konec. Myslím, že to mělo být z ledna 34. Ten dopis, já
0: 37.
1: Myslím, že...
0: 37.
1: No, někdo upravil, že právě ne 37, ale že 34 z ledna a že on zemřel 37, ne? Ale pojďme dál, ať nám neubíhá čas, ale to, co si ty četl, to jistě v těch papírech nebude, ale samozřejmě je to vtipné, aspoň tedy pro někoho. Tak, do voleb může zřejmě zasáhnout i ústavní soud. Novinky.cz napsali, ústavní soud všeho nechal a bude prioritně řešit skryté volební koalice SPD a stačilo.
0: A taky zase říkal, že když je to priorita, ten Baxa, že jo, šéf ústavního soudu, tak říkal, že to nestihnou, zřejmě teda jako do těch voleb, a že si teda po volbách přijdou s tím, že ten jejich volební výsledek je neplatný, protože prostě jako ta koalice nebyla proti v souladu se zákonem. tak se ty hlasy přerozdělí, vlastně nový volby nebudou, tak na tom vydělá zase nejvíc ANO, vydělá na to, myslím, že SPD se dostane do poslanecké sněmovny, že překoná těch 12%, takže se posílí ty všichni ostatní, oslabí to komunisty a hlavně to naštve všechny ty, kteří chtějí volit, stačilo. Teda jako. A to nejsou jenom KSČM, ale to je celá řada jako lidí, kteří prostě jsou už tak naštvaní, že budou volit teda tu konečnou. A tak to je teda opravdu, to bude jako velký zásah a velký negace spojený. Kdyby to ten ústavní soud takhle rozhodl, no tak to bude velice jako zrušená situace v zemi, si myslím.
1: Zrušená situace v zemi, myslíš, že až tak, že by lidé vyšli do ulic?
0: Ne. Tyhle ty lidi, kteří budou volit, stačí do ulic ani nevídou. To jsou na vesnicích, jsou to starší lidi, i v Praze je hodně, neříkám, ale to nejsou ty, kteří jdou do ulic a berou ty transparenty. To by musel někdo svolat a to zase asi konečná dělat nebude. Jo. Takže si myslím, že to ale bude zásah prostě do důvěryhodnosti ve stát a důvěryhodnosti v tyhle ty volby a pro vládnoucí establishment. A do toho počítám i ústavní soud, upřímně řečeno.
1: Pokud by se měli nějakým způsobem vymezovat nebo definovat koalice, tak mělo by to se týkat těchto voleb? Nemělo by to být později? Neměl by být ústavní soud zdrženlivější? Právě kvůli té, řekněme, účelovosti, že z toho může být cítit.
0: K tomu dostal v běžném pořadu jednání, k tomu podnětu, kdyby to teda jako nechtěl dělat prioritně, tak řekne, tak fajn, tak vzhledem k ostatním věcem, který my tam máme, tak se k tomu dostaneme někdy třeba v červnu, v září 26. No, tak co s takovým výsledkem potom? Co s tím? Takže on to teďka dělá prioritně, bude to taky po volbách. Když ještě nebude ustavená vláda, tak budeme znát výsledek. No, jako je to těžká situace. Na druhou stranu, Alex, já si myslím, že když tenhle ten podnět ten ústavní soud dostal, že nějak se k tomu postavit, jako je musí. Jo? Takže já vlastně ani mu nějak nevyčítám, nebo neříkám, že je spolitizovaný. Uvidíme ten výsledek, no ale jo, tak jo, patří to k demokracii a pokud ten ústavní soud nějak rozhodne a bude to v neprospěch stačilo, tak uvidíme, co to udělá.
1: Ale lidi v ulicích nečekáš.
0: Ne.
1: Slovenský velvyslanec vyjádřil na ministerstvu zahraničních věcí protest kvůli účasti Rakušana na demonstraci. Minister vnitra se účastnil demonstraci progresivního Slovenska na Slovensku, které mířilo proti konsolidačnímu balíčku a úsporám, které se na Slovensku chystají. Je taková účast vhodná? Může si minister vnitra dovolit nebýt ministrem vnitra, najednou být obyčejným člověkem a jít na demonstraci na Slovensku v sousedním státě?
0: Víš co, já jsem na tě přemýšlel vlastně, kdy je to vhodný, kdy mluvíš sama za sebe a kdy jako ústavní činitel už nemluví sama za sebe a de facto jako za sebe by si mluvit neměla a mluvíš už jenom za ten úřad, za tu funkci, za tu stranu, za ty voliče, kteří tě dostali. A je to strašně těžký. Já si myslím, že člověk by se zase neměl zbavit možnosti a práva vystupovat sám za sebe někde. Na druhou stranu, tohle je taková vztahová záležitost mezi sousedy, je to názorová věc, není to zásadní, jo. Když prostě sebe postaví se někdo za zbytečnou smrt nebo nesmyslnou smrt Charlieho Kirka, tak tomu rozumím, tak je to osobní postoj a bez ohledu na to, jestli jsem ústavní činitel nebo kdokoliv, tak můžu říct, že s tím prostě nesouhlasím a že to považuji za strašný. Jít na demonstraci na Slovensko, když jsem politik ve volbách, tak jsem si říkal, za prvé je to nevhodný, ale za druhý jsem si říkal jako obecně, jako když ty tak vemeš, jste sousedi, teď jsou tam manželský páry, ty manželky se kamarádě, jedna si stěžuje, ty druhé říká, hele, u nás je to opravdu strašný, ten můj manžel, to je takový parchant a to. A teďko, tak přijď, já tě pozvu k nám do ložnice a tam mu to řeknem, tam budeš demonstrovat, že jsi prostě na mý straně, jo. Tak to je podobný, jo. Jako teďko přijde manžel do ložnice a má tam dvě a to říká, jsi špatnej, tady kamarádka, sousedka to říká taky. Jako my máme stejný názor, že vlastně tady demonstrujeme proti tobě. Je to vlastně stejný jako v té ložnici. Prostě do určitých věcí prostě nemáš zasahovat. Nemáš zasahovat to, co se děje tímto způsobem v druhé zemi, protože to je jako stejný jako v sousedských vztazích.
1: No, pan Bývalý primátor Hřib, šéf Pirátů, nám to tady objasnil, proč to tak se stalo, že pan Rakušan zamířil na Slovensko. Říkal, že progresivní Slovensko a STAN mají stejného předvolebního stratéga.
0: No dobře, ale
1: je to vysvětlení?
0: Není to vysvětlení, je to možná mu řekl, hele, tak jako tak jak ten strateg přijde a řekne, tak pane Rakušane, tady máte tohle mítin, tamhle teďko pojete v tričku někam mezi lidi, budete tam veselý klapec, odvedle jsem teďko slyšel někde, jako, že byl jste sympatický. A taky tady máte Slovensko a ten Vítek Rakušan řekne, dobrý, Slovensko, dobrý. A tak to takhle veme a nepřemýšlí o tom. No to samo vypovídá o tom vlastně, jaký ty lidi jsou, že prostě nedokážou posuzovat tyhle ty rady, které oni dostávají vlastní hlavou a nějakým citem pro tu situaci. No.
1: Myslíš, že to na jejich voliče právě naopak může zapůsobit, že ministr vnitra přijel podpořit Slováky?
0: Ale já myslím, že v zásadě asi jo, že prostě oni říkají, hele, ale tak tam ten Fico, to je taky takový tohle, on tam přišel, ten náš Vítek a postavil se na tu správnou stranu. Já myslím, že na voliče STAN, že to jako funguje, no.
1: Že přišel podpořit Slováky před něčím, co my tady nám udělali vlastně taky. Taky jsme měli svůj konsolidační balíček a
0: ale
1: další.
0: Ale já bych to právě jako vzal za ten jiný pohled a to je jako zasahování do života druhých, jo. Já ještě, jestli to bylo nesrozumitelný s tou ložnicí, já ještě jako řeknu jeden takový příklad. Když jsem byl mladý, tak kamarád, manželé měli, ona měla milence. A teďko to všichni věděli, jenom to nevěděl on. A já jsem byl jejich velký kamarád. A já jsem si říkal, no mám já jako říct, že je to kamarád, tak dělá pitomce, že on to neví a všichni to víme, tak mám mu to vlastně, tak se to jako naznačil, jo. Tak jako naznačil, on to tak nějak jako pochopil napůl a vlastně si to ani nechtěl připustit. No a pak co se stalo? Pak milenec skončil, ty se zase vrátili k sobě, měli se rádi, řekli si to a já byl ten nepřítel, protože já jsem jim zasahoval do něčeho, do čeho mi vlastně vůbec nic nebylo. Jo. Neměl jsem jim zasahovat vlastně do jejich vztahu, byť prostě jsem něco věděl a on to nevěděl, žil jakoby v klamu. Ale tohle to jsou tak citlivé věci a my tohle to dělat nemáme. Nemáme zasahovat a vměšovat se do života druhých a poskytovat nevyžádané rady.
1: A já myslím, že to přesně dělají Slováci. Přeci Slováci by nás mohli kritizovat za spoustu věcí. Zdražení, inflace, bitcoinová kauza, dozimetr, nezvládnutá digitalizace a tak dále. Tady se přeci nepovedlo takových věcí. A mlčí.
0: No, protože prostě jako nevím, jestli chci říct, že jim nechybí Kinderstube, ale já myslím, že to je otázka vlastně nějakého konzervativnějšího, uměřenějšího pohledu na svět, že vlastně ta naše progresivně liberální scéna je taková to, že ti chce určovat vlastně, jak máš žít a určovat ti to dobro a říkat ti to, že se mýlíš. Prostě ona ti chce zasahovat do svého života a ta druhá část, která momentálně ta konzervativnější vládne zřejmě na tom Slovensku, jako si říká, jako žít a nechat žít. Tak žít nějak, ale prostě třeba můj názor nemusí být jako úplně nejsprávnější pro tvůj způsob života.
1: Další téma, vlastně velké volební téma, první zprávy CZ, emisní povolenky urychlí inflaci a zasáhnou každou domácnost. Souhlasíš s tím, nebo pan Kovanda nemá správné informace a propočty a odhady?
0: Ale oni to celkem přiznali, že to tak jako dopadne a teďko oni říkají, jestli to bude za 45 euro, za 400 euro a když to bude za 300 euro, jaký dopady to bude mít, někdo vypočítal až 100 000 na domácnost při dvou dětech. No jasně, teďko oni to zastropovali, zase vysvětlovali ekonomové, že vlastně cenu povolenky nemůže zastropovat, protože to je jako cenný papír, takže vlastně jako v tom je obchod, takže když ji zastropuješ nahoře, tak jako popíráš to tržní chování, ty ceniny jako takový. Ale zase jakoby zpátky, jo. Já bych řekl, to vlastně je svým způsobem navazuje to, co jsme si říkali před chvílí. Oni, ta Evropská komise nebo Evropa jako taková, i naši poslanci, kteří to schválili za celý ten Green Deal, tohle je klacek na lidi, dřív to byl klacek na firmy, to, co už jako běží v těch povolenkách, a tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kupovat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
1: Je to takový donucovací prostředek? Je to donucovací prostředek, povolenky.
0: Přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají. Ty, kteří si to nepořídí, jak to zaplatí. Jo? No teďka ale my říkáme, dobře, ale to je, jako zaprvé je to složitý, ne na to každý má peníze, že jim dáte dotaci, jedna věc, ale tohle je zase ne každý také, jak by chce udělat. Ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co jasně jako výrazně nesouhlasím, že jsme se dostali do situace v té Evropě, že prostě nějaká parta lidí si něco vymyslí a řekne, my, aby jsme zachránili planetu, my ani nezachráníme s tím podílem, když my to všechno tady splníme, tak to neznamená, že ta planeta, to je tak mizivý procento, jako na co my máme vliv, že se něco hne, že se hne lísteček, jako v té klimatické změně. Ne. Pořád prostě ty ostatní země budou chrlit ty emise a všechny tyhle věci. A my se tady budeme takhle bičovat navzájem pro nějakou partu fanatiků, který rozhodli, že vlastně takhle to bude. A teďko vlastně ty povolenky jsou trest, bič na lidi. Pokud teda jako se nebudete chovat, jak my říkáme, tak budete prostě si to platit a budete prostě schudnete. A to je to, co se říká, že tady je nějaký sociální fond, že vlastně se tam půjdou ty peníze. Ale z toho sociálního fondu půjde jenom těm nejchudším jako ta pomoc. Takže střední vrstva se propadne na tu chudší, ty sociální dostanou prostě nějakou podporu, která je z toho zase jako nedostane ven, ale dejme tomu neumřou hlady. No a ty bohatší, ty to zaplatí a zase jich to netkne. Jo. Takže vlastně tohle je způsob, jak si to rozdat s lidma a buď ta poslechneš, anebo prostě budeš výrazně chudej.
1: Donucovací prostředek, tak. No a je to jedno úskalí, Seznam zprávy, Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
0: Já jsem měl, mám, ale na to ne na elektřinu, ale na sluní, na vodu. No a já když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem. A
1: tam se
0: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
1: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout? Ale myslíš, no, až jako tak daleko by to mohlo jít?
0: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaký ty směrnice, já jsem studoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, v tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
1: Je tam jiná válka, buď v klidu.
0: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechny propojené a soláry a hybridy a jen co všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže ten to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. Ona říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
1: Bojovat musíme.
0: Ocelový vody kobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
1: To je děsivý, ale...
0: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
1: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
0: To možná, že to je 19. století.
1: Zakázané slovo. Tak. V XTV byl v našem pořadu za čárou, byl profesor Petr Drulák a mimo jiné řekl, záměr Izraele je vylidnění Gazy. Podpora Spojených států amerických je obrovská ostuda. Macron se staví do role evropského vojevůdce, doma vše prohrál. Řešením jsou nové volby. Nové volby ve Francii.
0: Ten Petr Drulák rozumí té Francii, tam já to beru, ale on je vlastně zarputilej, nezarputilej, ale odmítá vlastně. Je řada lidí, kteří nenávidí opravdu to Netanyahua, je řada lidí, kteří s ním nesouhlasí a mají k tomu spousta informací a spousta důvodů si to myslet. Já ten rozporuju, protože já to tak jako neumím, to téma. Ale co se týče genocidy v Gaze, já si myslím, že genocida tam neprobíhá. Že to je přece jenom, tam není hlavní záměr zabít ty lidi. Ten hladomor není hlavní nástroj. Tam je válka s Hamasem. To je hlavní důvod, proč vlastně ten konflikt tam jako je. A že jsou u toho velké ztráty, že prostě se to dá možná jako z nějakého úhlu vidět jako opravdu jako likvidace toho národa. Já to nerozporuju. Hladomor, ty lidi prostě jako ten Hamas je používá jako lidský štíty. Je to strašný. Ale říci, že vlastně cílem Izraelců je zlikvidovat palestinský národ, že to je primární jejich cíl? Já myslím, že ne. Protože kdyby to tak bylo, tak vlastně ten konflikt toho září, 7. září 23, to bylo myslím, to, co provedli tehdy vlastně ty Hamas bojovníci, tak byla rozbuška, která tohle to celý strhla. Předtím to nebylo. Tak pro mě vlastně to je válka s ohromnýma ztrátama lidí, majetku, hodnot, všeho, je to strašný, ale za genocidu já bych to nepovažoval.
1: Ale za pokojné vylidnění Gazy to taky nepovažuješ.
0: Ale co vlastně je, jak to tam je, prostě síla, ono se ukazuje jiný příklad, že ta síla je ten pragmatická politika světová, prostě pořád je v té síle, že ten, kdo má sílu, ten, kdo má spojence, ani mají Američany, no tak dělá nějakou politiku a můžeme to vykládat, můžeme říct, že to je prostě genocida, že to je prostě, já nevím, zabíjení lidí a že to je strašný. Jasně, ale ta síla pořád rozhoduje. Jo. Takže my jsme neměli zapomínat, že ten svět takhle odjakživa byl postavený. A my až v posledních desetiletích to chceme měnit a říkat, že hodnoty mění svět. No dobře, no tak tady vidíme, že vlastně ty hodnoty tam se dostávají na frak, protože ta síla vítězí.
1: Choval by se Benjamin Netanyahu jinak, kdyby neměl v zádech silného spojence, Spojené státy americké. Petr Drulák to komentoval, že je to obrovská ostuda, ta neutichající a bezmezná podpora Spojených států amerických Izraeli.
0: Byl by jakýkoliv prezident, americký prezidentem, kdyby neměl podporu izraelský a židovský lobby v Americe. Když to znáš, tak do té Ameriky si asi jak jezdila, že jo, tam prostě ten židovský vliv je obrovský, na tom vlastně je spousta prostě lidí, kteří tam odešli za všechny možné války, to byla země svobody, tam vybudovali ty finanční impéria, podnikatelský korporátní impéria, no bez jejich vlivu prostě žádný americký prezident jakoby nevznikne, tak co, tak to je prostě nějakým způsobem, jako to vyvažuješ, no, tak takhle to je a já si nemyslím, že by jakýkoliv americký prezident jako řekl, tak já přestávám podporovat Izrael, protože si myslím hodnotově, že se dostal někam jinam.
1: No, takže ani tu hypotetickou otázku, nebo odpověď na otázku, zda by se Izrael choval jinak, pokud by neměl v zádech takového spojence, jako jsou Spojené státy.
0: Já si vlastně nepřipouštím, protože on prostě to jakoby jako není možný, no. Z principu to není možný, když víš, jak prostě ta lobby, nevím, jestli správně říkám židovská, ale prostě ta tam je obrovská, no.
1: Ale přeci Izrael zaútočil i v Kataru. Katar je přeci něco jiného pro Spojené státy. Profesor Drulák tady říkal, že se tím Spojené státy tak trochu stávají směšnými. Tím, že všechno vím, tak bez reakce přechází, nechávají to být.
0: Jo, jako
1: jenom Donald Trump vždycky řekne, nepotěšilo mě to, nebo nedělá mi to radost, nebo něco takové.
0: Ale jako dobře, tam je to nějak, jako by ten svět je teďko srozumitelnější. Trump říká sice nějaké věci, které chtějí slyšet a tak lidi, ale zároveň je jasný, že stojí na straně Izraele. Ve válce s Ukrajinou on prostě stojí na straně silného Ruska a nechce dopustit, aby ten konflikt posiloval zbližování Ruska s Čínou. Takže když mi je to takhle jasný, Víš co, ona to jsou vlastně dva různý druhy jako i politik. Je reál politika a pak je ta idealistická, ta hodnotová, ta normativní politika.
1: A to je to, neděláme to radost.
0: To je takový to, že se říká, buď seš reál politik a odhaduješ věci tak, jak asi jsou, a říkáš je tak, jak asi jsou, což jsem já, a mě strašně rušuje ten druhý způsob, ale uznávám, že to je způsob. A ten druhý způsob je, že říkáš věci tak, jak by si chtěla, aby byly.
1: A přestože jsou nereálné.
0: No, přestože jsou nereální. A já se s tím nedokážu vyrovnat, protože já to mám nastavený v hlavě. Takže že pořád odhaduju, jak ten svět asi jako dopadne, ať je to dobře nebo špatně, tak se snažím číst a předpokládat, že půjde nějakou cestou, kterou já vidím a považuji za logickou. Ale pak jsou ty druzí, kteří říkají, to jsou ty voliči ODS a Spolu a vlastně ty Evropy a celého Green Dealu, a říkají, no ne, to není důležitý. Když prostě se řekne, jak by to mělo být a budeme o to usilovat, tak ono to tak dopadne.
1: Jo. A není to cesta do pekel?
0: No, nevím, no, jako oni se tyhle techniky, že jo, to jsou to ty koučovací, ty veřejné afirmace, oni říkají, že když to pojmenuješ, když to řekneš nahlas, tak to zmotníš, a když řekneš, že prostě do roka bude mír na Ukrajině a Putin stane před válečným soudem, tak je z velké části zajištěno, že to tak bude, když to řekneš.
1: Opravdu?
0: No jo. To říká vlastně ty kteří prostě jsou ty idealisti. Oni říkají, musíš vlastně věci chtít. To je celý s těma emisníma povolenkama. To je vlastně, jsem sledoval teď nějakou debatu a tam ministr Kupka říkal na otázku Pavlíny Wolfovi, to bylo na CNN, co teda jako budeme dělat, když jako to nedohodneme, to zjemnění těch povolenek, a on říká, budeme jednat. On říká, dobrý, to je plán A, to je ideální plán. A plán B, jaký je plán B? On říká, není plán B, my budeme jednat a my to dojednáme. No a to je to co mě rozčiluje, protože pak tam byla ta opozice a on říká, no, když to nedojednáme, tak my jsme připraveni k národní nespokojenosti nebo protestům, jo. A nebo to neuděláme, nebo to neimplementujeme. A Kupka říká, budete platit všechny ty sankce a všechny tyhle ty pokuty a všechno, ano. Bude, my budeme jednat. A ona pořád říká, třikrát se ptala, no, čtyřikrát. Dobře, a když to nedojednáte, jaký je plán B? No, my to dojednáme.
1: Mm-hmm. Máme plán, to tady ukazoval za ně Hřib. Vadíme, moc děkuji, že jsi přišel.
0: To je všechno, tak děkuji.
1: Je to všechno, strávili jsme spolu krásnou půl hodinku.
0: Děkuji za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov.
2: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Vítězslav Jandák je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Vítězslav Jandák je bývalý sociální demokrat. To
1: ano,
0: můžeme říct.
1: Ano.
0: Člen Rady Českého rozhlasu.
1: Stále ještě.
0: Stále ještě. A v této chvíli muž, který si užívá, řekněme, důchod. Je to tak?
1: Zasloužený důchod.
0: Zasloužený.
1: Tak, ano, to tak. Slovo bych. Prosím.
0: A, ano. Pane Jandáku, s jakým pocitem teď sledujete sociální demokracii?
1: No, ono, kde nic není, se nedá sledovat. Kde máte sociální demokracii?
0: V Lidovém domě.
1: Například. V Lidovém domě možná je, ale já mám pocit, že tady je nějaká aréna, politická aréna, je to jedna z nejstarších stran vůbec, tak by měla ta sociální demokracie trošku více býti slyšet a býti viděna. A to mně připadá, že není. Ono, když se na to ale podíváte, je to trend celoevropský. V podstatě veškeré levicové strany jsou dneska, řekl bych, jednak reakční, což je zajímavé, a potom za druhý jsou to strany, které se trošku vytratily všade. Lidi k ním přestali mít důvěru. A to je to, co odnesla i zdejší sociální demokracie plus lídři sociální demokracie, což nebyly nejšťastnější volby.
0: No, vy říkáte, je to trend, děje ano. Se tak všude možně, ale s tímto vysvětlením bych se úplně nespokojil. Řekněte mi, kde se stala chyba v českých podmínkách, protože...
1: Ne, prosím vás, nemluvte někde o českých podmínkách, o českém vlivu. O české mocnosti.
0: Proč bych nemluvil? Já žiju v Čechách,
1: můžete,
0: pane Jandáku.
1: Ale nic se... No dobře, tak si tady budeme takhle plácat bábovičky. Ale teď do toho nemáme v podstatě co mluvit. Nemáme do čehokoliv, nemáme. To, co se teď odehrává, v podstatě je souboj, či předem daná dohoda velmocí. A ty o tom rozhodujou. Takže Česká republika se svými 10,5 milionu obyvatel opravdu nemá žádnou sílu.
0: Dobře, ale vy se na to pořád díváte z toho velkého, z pohledu toho velkého světa. Ale ano. My žijeme tady. Co se přihodilo, že sociální demokracie po letech nepostoupila do poslanecké sněmovny? Je to vyprázdněnost personální třeba, nebo je tam nějaká
1: taky.
0: Vážná chyba v programu?
1: Taky. A potom bych řekl, že to je to, že se vedení sociální demokracie v podstatě odtrhlo od členské základny a začalo koketovat s něčím, co je takové módní, a nebo se tomu říkalo, já nevím, jestli se tomu ještě říká, pražská kavárna. Tam sociální demokracie nepatří, protože sebe více polezou do zadku pražské kavárně, přesto je pražská kavárna nebude mít ráda. A nebude a nikdy je nevezme vážně.
0: Počkejte, tak do pražské kavárny sociální demokrat nepatří, patří do poslanecké sněmovny?
1: Myslím si, že by tam měli být sociální, ale nejsem si jistý, jestli v této podobě by měli být.
0: Uh-huh. Jak jste spokojen s aktuálním předsedou? Vím, že vám to může být jedno.
1: Já ho neznám. Já ho neznám.
0: Jistý pan Šmarda.
1: Ano, pan Šmarda, starosta, vím, já jsem neměl tu čest se s ním nikdy nějak sejít nebo něco takového. Byl to velmi nenápadný člověk a pak, jak se mlela historie sociální demokracie, tak se prostě dostal na to čelo té sociální demokracie. Mm-hmm. Já si myslím, že to není definitivní stav, nepřeji mu nic špatného, ale myslím, že toto není definitivní podoba sociální demokracie, jak bude vypadat třeba jednou.
0: Žijeme v době, kdy pár kilometrů od naší země zuří válka, pane Jandáku,
1: pane redaktore, neříkejte, že je to pár kilometrů.
0: Tak
1: co když byla válka v Jugoslávii?
0: No to bylo také pár kilometrů.
1: No tak to bylo opravdu pár kilometrů. No. Ale tady je to trošku jaksi, třeba na východní Ukrajině zatím ta válka vůbec není. Takže jako neříkejme o pár kilometrech.
0: Ale tak neříkejme si vzájemně, co kdo máme říkat. Já se budu ptát...
1: To ne, to bych si nedovolil, ježišmarja. No, má tak... úcta vůči vám. Ale prosil jsem o opravu jenom.
0: Jsme ve válce?
1: Ne.
0: Jak to, že ne?
1: A vy jste? Kdo komu vyhlásil válku? Vy jste někde čet, že Ukrajina byla napadena Ruskou federací, tak jí vyhlásila válku. Bylo by to normálně, bylo by to logický. Nebo Rus má určité připomínky k tomu, co se děje a o svou bezpečnost ze strany Ukrajiny. Vyhlásí válku Ukrajině. Zatím, ať hledám, kde hledám, nikdo nikomu žádnou válku nevyhlásil. Jediný, kdo o tom naposled mluvil, byla Jana Černochová, že jsme ve válce. Ale to zas není tak moc podstatné.
0: No, nechcete mi říct, pane Jandáku, že ti ruští vojáci jsou na Ukrajině na dovolené?
1: Na dovolené určitě ne, ale máme mnoho stavů, nebo řekl bych, jaký je to stav dneska. Oni říkají, že to je prostě nějaká bezpečnostní akce, denacifikace a podobně, ale válka to není. Takže válka to není.
0: Obáváte se toho, že ať tomu říkáme jakkoliv, ať je tady, a tady po vašem válka to není, ale je to něco, ne. Je to nějaký konflikt, to můžeme říct?
1: Konflikt. Je to konflikt, dvou sousedících zemí, které mají velmi dlouhou společnou historii a nějak se na sebe naštvali.
0: Teď k té otázce, může se stát, nebo obáváme se, obáváte se, že ten konflikt nabobtná tak, že nějakým způsobem zasáhne naší zem.
1: Už proto zasáhl.
0: Počkejte, pane Jandáku, já řeknu k tomu ještě drobnost.
1: Prosím.
0: Protože často slyším od pana Fialy, od různých politiků, že se na Ukrajině bojuje za Prahu.
1: A to se zase opičejí o Španělsku. Když byla válka ve Španělsku občanská, tak se říkalo, tady bojujeme za Prahu. No tak ty si to vzali, to jak s tou výstavkou teď toho v podstatě těch trosek, které jsou na Letný. No tak dělali to Němci ve 40. roce, no tak to dneska Ukrajina jako PR použila. Myslím si, že to není nejšťastnější PR.
0: No dobře, ale teď k té otázce.
1: Ano.
0: Máme obavu z toho, že ten konflikt tak nabobtná, ne. Že se bude střílet tady za humny někde?
1: Ne, určitě ne. Podívejte, možné je všechno, dobře, přistoupím na vaši hru. Je to možné, protože nikdo dodnes neví, co má Putin jako úmysl. A samozřejmě my děláme všechno proto, abychom to dostali do toho velkého konfliktu. To děláme, posíláme zbraně, říkáme, my jsme solidární, všechny věci a v podstatě tu válku neustále jakoby podporujeme. Já si myslím, že to není šťastné řešení. Každá válka je blbá a dnes jsou to lidi. Já si myslím, že neustále by se mělo pokračovat v tom, že budeme jednat, jestli v Istanbulu, jestli v Bělorusku, kdekoliv, ale jednat, začít jednat, neurážet. Já si vzpomínám vám, když jsem četl nedávno a doporučuju knížku, krásnou je to životopis Reagana, který tam mimo jiné píše jednu věc. S Rusem můžete válčit, s Rusem můžete se prát, můžete cokoliv, ale Rusa nesmíte urážet. To říkal starý dobrý Reagan a měl pravdu. A co děláme my? Neválčíme, ale urážíme. Štěkáme, jak to řekl papež. Tak dlouho se štěkalo u vrat Ruska, až to nějakým způsobem bouchlo. Takže já si myslím, že politika souvisí samozřejmě s diplomacií, ale taky to souvisí s psychologií. Já musím mít toho partnera či protivníka přečteného. A mně to připadá, že Evropská unie, která je ten praporečník toho všeho, v podstatě tohle vůbec nedělá. Ona jenom vykřikuje kváka a dodává Ukrajině šrot.
0: Pane Jandáku, co... Nebo jak jste spokojen s tím, jak se k tomu konfliktu na Ukrajině staví naši představitelé, naší země? Myslím tím čelní představitele, předsedu vlády, předsedkyni poslanecké sněmovny, v tomto případě i ministryni obrany třeba, paní Černochovou.
1: Ta Jana je velmi záludná, skutečně, protože když si vezmete, že ona tady postaví americkou základnu a Američané o tom ani nevědí, tak je to určitý politický trilek,
0: tak
1: to je
0: pravda.
1: Tak ona
0: chtěla překvapit.
1: Ona chtěla překvapit. Já myslím, že skutečně překvapila. Já bych být na místě našich čelných představitelů méně překvapoval svět. Méně bych škrtal Čajkovského a Puškina a snažil bych se o sklidnění situace. Že co je politika? Politika znamená se na něčem dohodnout. Všichni jsme jiný, každý jsme zvláštní a každý má jiná přání, jiné přání, jiné touhy. A teď mluvím o státech. A teď jde o toto sklidnit, že tak to bylo vždycky, války byly, jsou a budou. Ale my bychom spíš měli myslet na jinou věc a o tom se tady vůbec nemluví. My bychom měli myslet na to, že jednou bude po válce. Každá válka jednou skončí. A co bude potom?
0: No tak to začínáme tušit, co bude potom. Vy si říkáte o otázku, ale já bych ji položil i tak, kdybyste mi tam neutekl, pane Jandáku. Protože jeden z důsledků války jsou teď ty ceny energií. K
1: Které? Proč? Ty ceny se začaly zvedat už před válkou.
0: No takhle extrémně.
1: No samozřejmě, od října, od listopadu.
0: Takže vy si...
1: To válka začala až... No, já si myslím, že tohle není. Rusko, aspoň podle mainstreamu jsem četl, že zvýšilo dodávky plynu a nafty o 20%, takže já nevím, jako v čem je problém, proč se musí zvedat ceny a podobně.
0: No,
1: já tomu
0: to
1: nerozumím.
0: To se ptám já vás.
1: No, já na to odpověď neznám. Já se bojím, že ani naši představitelé ji neznají.
0: Čelní představitelé, myslím.
1: Čelní, samozřejmě, ty ostatní představitelé ty nebereme.
0: Ale vy jste roky seděl v poslanecké sněmovně,
1: ano,
0: hlasoval
1: jsem.
0: Jste o zákonech, spoustu věcí jste se tam dozvěděl, tak vy byste mohl mít povědomost, kde udělali soudruzi chybu.
1: No, já si myslím, že tu chybu udělali tím, že bezmyšlenkovitě oproti třeba Maďarům a jiným zemím, ale i Chorvatům, v podstatě i Polákům, začali bezmyšlenkovitě kývat na cokoliv, co přišlo z Bruselu nebo z Washingtonu. My jsme ztratili jakékoliv samostatné myšlení. A hlavně jsme ztratili, naši představitelé čelní, podle mého názoru, ztratili jednu věc, že jsou tady proto, že je zvolili český lidi. A že by měli hájit české zájmy. Protože jestli pan premiér říká, no, když bude nejhůř, oni se s náma podělej. No. Nejsem si jistý, kdo se s náma děje.
2: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
3: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
2: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
3: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal. Proti plísním.
4: Posloucháte rádio Xaver.

0: jsem rád Blaška jak svojho synka. Z jedného hrnka jsme kafe pili, vymetli jsme kina, takoví jsme byli, a žádnou srandu jsme neskazili. Žizeň jsme hasili v knajpě na nadráži, a jak byl v ráži, jak už ho měl, do jedné tlápy chytnul dva chlápy, a i do lochu bych místo něho šel. Loni se u nás povyšovalo na vyšší místa, za vyšší plat. To se robí vždycky, automaticky, jak který si chachar zdrhne na západ. Za ten den pluvnul by jsem si do ksichtu, bo jsem se zdržel u jedné ženy, a jak jsem po absenci přišel na šichtu, tak už byl Blažek povyšený. Tým pádem Blažek mi včel robí šéfa, tuž to je trefa, tuž to je gol, tuž to je drama, takový fláma, ulice máma, otec alkohol. Dejte se všetci přejeď rychlíkem, kozla zahradníkem jste zrobili, a pytláka hajnem, a zloděja tajnem, to jste se pěkně vybarvili. Teď je to gauner a svině zprosta, duševně silně zakřiknuty, na prstách zbídu počíta dosta, a vy šmatlané nosí buty. Od jisté doby nemám rád Blažka, k svatku mu ruku nepodám, a jak na mopedu přes kaluž pojedu, schválně ho vždycky ochlustám.
1: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
2: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí, a se mnou ve studiu sedí jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, tak přišel účet z Ameriky.
3: No a nakolik je ten účet?
2: No já to neumím ani dohromady radši spočítat, nebo jsem to nepočítal, ale já jsem si to vypsal, jednotlivě ty položky. Takže 600 miliard dolarů budou investice evropské v Americe, včetně zbraní. 750 miliard dolarů zaplatíme za energie americký, hlavně plyn a ropu, když tak. 210 miliard pro změnu korun zaplatíme jako Evropa za americký patrioty pro naše přátelé z Ukrajiny. A do toho máme ještě už nadšeně odsouhlasených 5% HDP na zbrojení, což samozřejmě převážně schrábnou taky Američani, protože budeme nakupovat americký zbraně. Tenhle ten účet se sfinalizoval v Británii, a k němu ještě teď přišlo 15% clo na import z Evropské unie do Ameriky. Bylo to provedené s krásným trumpovským stylem, kdy si do Británie přiletěl zahrát golf. Já myslím, že z golfu zavolal soudružce Ursula von der Leyenový, šéf se Eurokomise, ať za ním přiletí a počkrávne mu to. Ona tam přiletěla, udělali takovou krátkou tiskovku, kde teda ona oznámila, že s tím Evropa souhlasí, 15% cel na evropský import do Ameriky a v podstatě nic na americký import do Evropy, ten vlastně ještě mnohým je snížený, než byl. Tomuhle se říká fialovský vítězství, ale jasně, americký prezident Donald Trump je businessman a americký prezident hájí americký národní a v tomhle případě ekonomický zájmy, a vůči Evropské unii si jen dovolil to, co prostě může, protože vidí, že Evropská unie politicky i ekonomicky, teď nevím, jestli říct, je k smíchu nebo k pláči nebo k obojímu. Ona ještě přišla taková reakce z Evropské unie, jakože to je úplně drtivá porážka a ponížení Evropy a tak, a že my jsme teda měli jako recipročně

0: uvalit cla na Ameriku nebo na americký import do Evropy. Ty politici, kteří to vykřikují, tak vůbec nepochopili, že to by jsme se potrestali ještě po druhý, protože samozřejmě, pokud by jsme hodili cla na americký import do Evropy, tak Evropanů neboli nám zdražíme tohleto zboží, protože bychom to zaplatili my. Nechme teď, jak se vypořádá Amerika s těma clama na evropský import do Ameriky. Někdo to samozřejmě vždycky bude muset zaplatit a to se uvidí, kdo to odnese nejvíc, jestli koncoví spotřebitelé nebo Američani, nebo dovozci, nebo přímo výrobci, možná se to rozprostře někde mezi. Ale my jsme Evropani, takže nám jde o Evropu a v Evropě tady i novináři nepochopili tohle to, o čem mluvím. Já vím, že vy jste byla v české televizi, kde jste říkala, když se vás ptali, jaká reakce by měla být Evropy, tak vy jste řekla, no nejlíp žádná, protože prostě cla vždycky zdražují a trestají všechny a jsou špatně. A ta moderátorka to vůbec nechápala, já jsem to viděl, ona na vás koukala jako na zrádkyni, jako kdybyste nerozuměla ekonomice, tak jenom vysvětleme na začátek tohle.
1: Přesně, tady pořád si většina lidí myslí, nebo nevím, jestli většina lidí, ale minimálně většina novinářů má pocit a taky většina politiků, že ta cla jsou nějaké zbraně, které my používáme vůči té druhé straně. Ale to není zbraň, kterou my používáme proti druhé straně. To je zbraň, kterou my obracíme proti sobě. Protože když uvalíme clo na třeba americké zboží, tak tím, kdo to nejvíc zaplatí, bude náš evropský spotřebitel. To ten spotřebitel zaplatí to clo ve skutečnosti. A hrát si na to, jak tady se u nás říká v médiích, že musíme ukázat dostatečné sebevědomí a na americká cla reagovat recipročně našimi cly, tak tím jenom říkáme, když si Američané zdraží evropské zboží, tak my si musíme zdražit to americké. To je idiocie s prominutím. To je úplně nepochopení toho, jak funguje ekonomie. Ono je důležité totiž říct, co tomu všemu ještě předcházelo. Ono to nezačalo tím, že si Ursula von der Leyenová a Donald Trump dali dostaveníčko ve Skotsku. Ono tomu ještě předcházelo podobně potupné jednání evropské reprezentace v Číně, kdy Evropané odjeli do Číny s tím, že si teda chtěli stěžovat na to, že obchodní deficit s Čínou dosáhl už nějakých 300 miliard eur, což je zhruba dvojnásobek toho, co platilo před 10 lety. Tak logicky, protože Evropa stagnuje a Čína se rozvíjí. Ono v podstatě nejenom, že Čína se rozvíjí, ono to je tak, že když se podíváte na dlouhodobé křivky vývoje HDP na hlavu, tak Evropská unie už zhruba 20 let, 15 let určitě, stagnuje. Ta křivka to je prostě rovnoběžka s podlahou. Zatímco všechny ostatní zóny světa, ať už to je Afrika, ať už to je Indie, Čína, v podstatě celá Asie, Amerika, tak jdou nahoru. Teďka jenom otázka je, jestli Čína jde nahoru rychlejším tempem než Amerika, jestli ta Čína tu Ameriku jednou předežene nebo nepředežene. Ale o čem není vůbec nejmenšího sporu je, že se rozjíždějí nůžky mezi Evropskou unií a celým zbytkem světa. A ta Evropská unie si za to může sama, naprosto sama, může si za to skrze tu svoji hloupou dekarbonizaci, skrze všechny ty regulace a nařízení a vnitřní bariéry obchodu mezi jednotlivými zeměmi v rámci Evropské unie. A potom se ta Evropská unie strašně moc diví, že se jí nedaří prosazovat se na zahraničních trzích. Ale ona si za to může sama. Ona prostě svoje vlastní zboží svým vlastním rozhodnutím činí nekonkurenční. Schopné. A potom jezdí plakat do Číny, že Číňané nechtějí stále méně kvalitní a stále dražší evropské zboží a že Číňané jsou schopni do Evropy vyvážet pořád ještě levné a stále kvalitnější čínské zboží. Krásně to je vidět u stavebních materiálů, krásně to je vidět u aut, A my s tím nejsme schopni udělat vůbec nic, protože my nejsme zatím v Evropě ani v nejmenším ochotní odbourávat ty překážky. A naopak, místo, aby jsme přemýšleli, jak zlevnit a učinit kvalitnější naši produkci, tak přemýšlíme, jak ji ještě víc zdražit a jak uvalit cla. Takže vlastně tohleto potupné jednání, kdy v podstatě odjeli teda Evropani jak spráskaní psi z Číny, protože tam se nesetkali vůbec s žádným pochopením, tak předcházelo tomu jednání s Amerikou, kdy Donald Trump uviděl, jak potupně to jednání v Číně dopadlo a pochopil, že teď je jeho příležitost, že když teď na Evropskou unii zatlačí, tak teď právě vyjedná ty nejlepší podmínky a přesně to se taky stalo.
0: No já bych řekl vlastně, ač Evropan, tak Trumpovi děkuju za to, že Evropu takhle ponížil, že vlastně tahle ťavka další, ono už je to xtá ťavka v pořadí, kterou schytáváme, takže by mohla sloužit tomu, že se začneme probírat a že začneme ty sebezničující opatření prostě odbourávat a že otočíme kurz, ale co chci říct, když se zmínila Čínu, tak Donald Trump to zkusili na Čínu a Čína samozřejmě dobře si spočítala svoji situaci geopolitickou i bezpečnostní a ekonomickou a prostě řekla si, že může s Donaldem Trumpem hrát otevřenou partii a on za chvíli mrknul, jak se říká, a v podstatě couvnul a teď jsou v nějaký mezidohodě, že se asi dohodnou na mnohem volnějším trhu, když to řekneme, ty cla původní, který Trump vystřel, tak prostě nebudou platit, protože zjistil, že i Amerika je nebezpečně závislá na čínském importu. Což ovšem není případ Evropské unie. A tady ještě to souvisí s tím, že Evropská unie prostě škemrá u Ameriky, aby jí bezpečnostně, nebo aby nás bezpečnostně chránila před teď zlým Putinem, ale může to být kdokoliv. A Donald Trump není žádný idealista, ale realista a biznismen a všechno prostě dělá přes má dát i dal a tu situaci, jak bezpečnostní, geopolitickou, tak ekonomickou v Evropské unii čte velmi dobře a ty cla, ta potupná dohoda je prostě toho jenom výsledkem a proto říkám, my jsme to naznačili, že Evropa se ničí sama a co všechno udělala pro to, aby se do téhle situace ponižující dostala, tak já jenom, jak říkám, vlastně bych to bral tak, že i evropský průmysl, někteří politici by mohli říct, podívejte se prostě tohleto, na konci téhle cesty je skutečně zkáza a bída, tak pojďme otočit kurz. Jenom ještě doplním tu ekonomickou situaci. Evropská unie versus Amerika. Já vím, že v roce 2010 Evropská unie v průměru měla HDP na hlavu velmi blízko Americe a bylo to asi 92% HDP Ameriky. Čili opravdu jsme se blížili jedna ku jedný ohledně bohatství na hlavu. Teď po 15 letech jedný politiky úspěšnější než druhý Evropské unie, tak jsme na 61%, což je, jak jste i řekla, tak dneska nás trumfuje už i Afrika, dokáže růst rychlejc. Tak by se dalo říct, že možná něco neděláme dobře.
1: No jasně, to je přesně to, o čem jsem před chvílí mluvila, že vlastně Evropská unie pořád tak nějak drží tu svoji hladinku HDP na hlavu a všechny ostatní zóny světa rostou. A Evropská unie si tu hladinku drží jenom díky tomu, že v podstatě žije z podstaty, že spotřebovává už vytvořené hodnoty, ale není schopná posunout se kamkoliv dál. A při tom jednání s jakýmikoliv dalšími zónami světa, Evropská unie prakticky úplně ve všech oblastech, na které si vzpomeneme, tak tahá za kratší konec provazu. Problém Evropské unie je, že Evropa nemá k dispozici třeba některé vzácné kovy, vzácné prvky, které jsou potřebné pro tu tak strašně moc Evropany vytouženou elektromobilitu a elektroekonomiku. My jsme se rozhodli jít cestou, ke které ty vzácné kovy potřebujeme, potřebujeme baterie třeba, ale my ty prvky nemáme. Má je Asie, má je Čína. Takže my jsme na Číně závislí. Když si Čína vzpomene odstřihnout nás, tak my v tu chvíli prostě jsme úplně na hraní, my nemáme nic. Zároveň Evropa se vmanévrovala sama sebe do situace, kdy v podstatě eskalovala, nebo pořád ještě eskaluje válku na Ukrajině. Do toho se hystericky buď bojí Ruska, anebo předstírá, že se bojí Ruska, aby teda nějak prodala to svoje zbrojení, ale každopádně prostě válku na Ukrajině eskaluje. K tomu potřebuje zbraně a potřebuje americké zbraně. No a Trump teďka řekl, už nedám, pokud nebudete platit. Mm-hmm. Takže my teď nejenom, že musíme platit za suroviny Asii, my ještě musíme platit za zbraně Americe a začínáme na tom být závislí. Takže my v tuhletu chvíli, jo a ještě samozřejmě tam jedna věc, a ještě jsme se naprosto dobrovolně, vědomě svým vlastním rozhodnutím odstřihli od levných surovin, což mimochodem nám teda vyčetli i Číňani. Oni řekli, že co chceme, jak si můžeme myslet, že s nima zmenšíme obchodní deficit, když jsme drazí a drazí jsme proto, protože nemáme přístup k levným surovinám. A my víme, že tady teda visely billboardy v České republice, kde se pan premiér chlubil tím, že se odstříhnul od ruských levných surovin. Takže to je čistě naše rozhodnutí. Takže my vlastně teď úplně ve všech oblastech, ve kterých bychom si mohli polepšit, tak taháme za kratší konec provazu a my vlastně nemáme vůbec žádnou vyjednávací pozici. Když jakákoliv jiná část světa, i kdyby to byli Afričani ve střední Africe, tak na nás se rozhodli uvalit cla, my s tím nenaděláme nic, protože i ta Afrika má třeba kobalt nebo má některé další prvky, které my nemáme. Takže teďka v tuto chvíli má na nás páku úplně každý.
0: No, pojďme si říct, jak my jsme chytří v Evropě, díky Evropské unii. My jsme, to co jste řekla, my jsme se hrdě odstřihli od ruského plynu a ruské ropy, které jsou kvalitní a jsou levné a na tom byla dost závislá naše ekonomická prosperita v Evropě. A zvlášť v Česku průmyslovém a energeticky náročném průmyslu. No a my jsme teda to odstřihli a tyhle ty energie s velkou slevou jsme poslali do Číny, která díky tomu má, a protože je taky velmi energeticky náročná a průmyslová, tak díky tomu může krásně růst a vyrábět levně a v podstatě nás válcovat. Tak tohle to je jedna velmi chytrá evropská politika, fantasticky zničující. A druhá věc je, že když jsme u Číny, tak Čína vlastně, jak je geopoliticky, ekonomicky chytrá, přestože furt slyšíme, že je to totalita a komunistická země a tak dál, tak Čína, protože pochopila, že aby byla dost geopoliticky, ekonomicky soběstačná, tak si vlastně ten celý ten výrobní proces pojišťuje už od začátku a ty potřební minerály a nerosty tak si zajišťuje i v Africe tím, že prostě tam dělá ekonomickou geopolitiku. Tak. A Evropa dělá co? Šíří gender a duhový vlajky případně vyvěšujeme. Takže teď sklízíme plody na několika frontách a přesně já jsem si přečet, že 750 miliard dolarů za tuhletu částku jsme se teď, nebo nás zavázala Ursula von der Leyenová jménem Eurokomise, že máme odebrat americké energie, hlavně teda plyn a ropu, které jsou dražší. Tak co jsme udělali? Takže už tím, že jsme poslali ty ruský levnější do Číny, tak jsme se zničili jednou. Teď se ničíme po druhý, že si vlastně ještě tohleto zvyšujeme a ty náklady na naší ekonomickou produkci a v podstatě Američanům dáváme biankošek, tak máte to kam prodávat za ty vaše ceny, budete růst. Takže my se nemůžeme divit, že jak Amerika, tak Čína se nám prostě začínají vzdalovat a my na ně nebudeme mít ani politicky, ani ekonomicky.
1: No tak to už nemáme další dobu. Tak pojďme si říct, co to zaplatí.
0: To se bohužel obávám, že vím.
1: No, v Americe to zaplatí teda hlavně spotřebitelé. Oni taky neudělali to úplně tak dobře. Samozřejmě třeba skvělý majstrštyk Donalda Trumpa byl, že jsme se mu zavázali k těm investicím 600 miliard dolarů do americké ekonomiky, nebo těch 750 miliard za energie. To jednoznačně prostě pomůže americké ekonomice. To nás hezky podojí. Kde nás tak úplně nepodojí, kde teda spíš podojí své vlastní spotřebitele, tak to jsou ta 15% cla na evropské zboží. Na druhou stranu, ono stejně to evropské zboží není až tak moc žádané a až tak moc v kurzu, aby o něj Američani nějak, kdo ví jak stáli, prostě pro Američany v tuhletu chvíli je zajímavější Asie a čínské dovozy. Takže vlastně ano, zaplatí to teda samozřejmě do jisté míry američtí spotřebitelé, ale hlavně tím hlavním, kdo to zaplatí, jsou hlavně evropští výrobci. A teď já jenom říkám, zaplať pámu za to, že ještě nás teda nenapadlo, uvalit ta cla na Ameriku, že to jaksi neměli politici politickou sílu, že to prostě nezvládli, protože oni by určitě hrozně rádi. Protože tím by ještě teda byli podojeni evropští spotřebitelé. Zaplať pánbu, že se to nestalo. Ale teďka v tuhletu chvíli tím největším plátcem toho všeho budou hlavně evropští výrobci v průmyslu a také v zemědělství, protože na co hlavně se to clo vztahuje? Tak vztahuje se to samozřejmě na auta, vztahuje se to na mobilní telefony, počítače, spotřební elektroniku, vztahuje se to na oblečení, vztahuje se to na stavební materiály, potraviny, ať už to je maso, nebo já nevím, kukuřice, obilí, brambory, prostě zemědělské produkty. A ty zemědělské produkty pálí zejména samozřejmě takové země, jako je Dánsko, Nizozemsko, ale Francie. A Francie tam má velké, řekněme, velkou tradici různých nepokojích. Takže já teď čekám, kdy vypuknou nepokoje mezi zemědělci v Evropě, další vlna zemědělských nepokojů. A to je právě to hlavní centrum, které nejvíc doplatí na ta cla, protože evropští vývozci teď v podstatě přicházejí o jeden velký trh. Pravda, Česká republika nevyváží až tak moc do Ameriky, my jsme hlavně subdodavatelé pro Německo a Němci vyváží do Ameriky, ale zprostředkovaně se to teda dotkne i nás. Už teďka se mluví o tom, že minimálně 0,5% bodu na HDP nás to bude stát, Českou republiku. Od příštího roku spočítala to Česká národní banka, takže tam ji nepodezírám, že by to byla nějaký vyloženě politický kankul anebo nějaká jenom jako politická proklamace. Ale zejména teda ti průmysloví vývozci ze západní Evropy, naši subdodavatelé do západní Evropy a obecně evropští zemědělci, to jsou ti, kteří budou v některých případech výslovně krachovat. A jestliže budou krachovat, no tak samozřejmě to jsou efekty, které se rozlévají potom do celé ekonomiky. Když máme menší počet producentů, tak máme vyšší míru nezaměstnanosti, máme nižší reálné mzdy, chudnou i naši spotřebitelé, zkrátka ono se to propisuje do úplně celé ekonomiky.
0: No ono to totiž, ona už první ťavka ještě před těma clama a to ponížení přišlo, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a vlastně za prvý jedním podpisem zrušil americký Green Deal a teď vlastně ještě mají nový zákon, který snižuje nebo prodlužuje to snížení daní a deregulaci. On už mimochodem dereguloval během svého prvního prezidentského období, kdy ten efekt v ekonomice byl velmi citelný. A když tohleto viděli už tehdy evropské firmy, velké firmy, tradiční, německé, holandské, ale i české firmy, tak řekli, no tak my i bez toho závazku Eurokomise, 600 miliard dolarů na investici do Ameriky, tak tam v podstatě jdeme investovat dobrovolně, protože v Americe se prostě podniká líp. No a co udělala Evropa? Další zpřísnění Green Dealu. Místo teda, aby se inspirovala Trumpem a ten zničující evropský zničila taky. To je jedna věc a pokud jde o energie, tak my slavíme úspěchy na všech frontách ve světě, protože evropští politici i naše šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová se velmi chlubila tím, jak v Kataru nám zajistila plyn, který nebude teda ten válečný a krvavý ruský. A Katar teď řekl Evropské unii, no hlejte, my na vás asi s tím naším plynem kašleme, protože ty vaše Green Dealovské nároky si strčte někam, my to prodáme někde jinde. Takže vidíme, že my opravdu jako vítězíme na všech frontách tady s tím. No a do toho teď ty americký cla překryly jakoby všechno, veškerý cla, který na světě existují, ale Mezinárodní měnový fond udělal zajímavou, počítal teda taky v Evropské unii a zjistil, že vlastně mnohem víc zničující na Evropu nejsou cla od Donalda Trumpa, americká cla, ale že my máme v Evropské unii, která si říká bezcelní unie a jednotný trh, tak v podstatě existují 44% clo, akorát se mu neříká clo, je skryté, na zboží v rámci Evropské unie a dokonce 110% clo na služby. A co to znamená? Jsou to nejrůznější komplikace a bariéry, kvóty a nejrůznější administrativní, byrokratické požadavky, které si země vlastně na sebe uvalují, aby chránili svůj vlastní trh. Ale že bychom slyšeli od šéfky Eurokomise, že by se pustila do těchto skrytých cel, já jsem neslyšel ani slovo.
1: Přesně, to jsou to, čemu já obrazně říkám vyplňování ESG tabulek, protože jestliže, abyste mohli prodat nějaké zboží v sousední zemi, tak potřebujete vyplnit mraky nějakých tabulek a zaměstnat na to dalšího člověka. tak je to vlastně skrytý náklad, který ve skutečnosti se chová, jako kdyby na to zboží bylo uvalené clo. A vy jste říkal, že je levnější podnikat ve Spojených státech. Já k tomu teda doplním, že ono je taky levnější nakupovat spotřební zboží z pohledu spotřebitele ve Spojených státech. Protože právě kvůli těmto vnitřním bariérám, tak spotřební zboží je ve Spojených státech podle toho, v jaké skupině, o 25 až 45% levnější než v rámci Evropské unie. Takže i po započtení třeba dovozního DPH, ten americký dovoz pořád bude vycházet pravděpodobně levnější. I po těch clech do Evropské unie bude vycházet levnější než to mnohé evropské zboží. Takže ono je dost dobře možné, že třeba Ježíška budeme nakupovat vlastně z Amazonu amerického. I po těch clech, protože pořád nám mnohé zboží vyjde vlastně levnější z Ameriky, než nás vyjde v rámci toho vnitřního trhu v Evropě. To je naprosto bizarní. A ještě teda chci upozornit na jednu věc. Představte si, že když teď se najednou na nás uvalí nějaké 15% clo na dovoz do Spojených států, dejme tomu, že předtím jsme měli clo 2,5 nebo 5%, zase podle toho, jaké zboží, tak teda, ať nežeru, tak řeknu, že bylo 5% clo v průměru. Tak ten rozdíl mezi tím 5% clem a tím novým 15% clem my vlastně můžeme vnímat jako jakousi daň za naše členství v Evropské unii. Protože kdybychom nebyli členem Evropské unie, tak by si Česká republika mohla vyjednávat se Spojenými státy svoje vlastní celní podmínky, tak jako si to třeba vyjednávali Britové. A pravděpodobně bychom neměli 15% clo. A to, že máme to 15% clo, to je vlastně jenom daň, kterou my platíme Evropské unii za to, že jsme členy Evropské unie. Takže když se tedy lidé ptají, co by nás stálo vystoupení z Evropské unie, tak jedna z možných odpovědí je, že by jsme přestali platit 10% daň za americké zboží jenom vlastně plynoucí z toho, že jsme členy Evropské unie.
0: No tak ono, a to už jsme říkali, když se počítají ty náklady za členství v Evropské unii, tak teď už budeme čistí pláci do Evropské unie, do společné kasy, takže to saldo začne být mínusový a ono začíná být skutečně mínusový na víc a víc frontách. To, co jsme teď tady vlastně popsali, tu situaci, je skutečně 15 let, bych řekl, intenzivní práce v Evropské unii a hlavně v Evropské komisi na tom, jak zničit evropský nejen průmysl, ale vůbec evropskou ekonomiku, hlavně jménem zeleného spasitelství, který samozřejmě je úplně k ničemu, jak víme, ale nechceme se toho vzdát. A teď jenom potřeba vlastně si říct, jestli vidíme v Evropské unii vůbec nějakou sílu a možnost, že by došlo k politickému zvratu a prozření, že takhle už to dál nejde, a nebo jestli, že nedojde a my skutečně bychom si mohli klidně říct, v tomhletom klubu už je sebezničující být i pro nás.
1: Tak já si myslím, že Evropská unie dosáhla do bodu, kde Sovětský svaz v 80. letech byl naprosto paralyzován sám sebou a všichni chápali, že už to je nereformovatelné, ten moloch, protože kdyby kdokoliv chtěl cokoliv reformovat, tak by musel začít propouštěním státních úředníků a musel by začít zmenšováním státního sektoru, čímž by vlastně došlo k tomu, že by úředníci propustili sami sebe. Takže do toho nikdo z toho stávajícího evropského establishmentu a z evropských úředníků neřízne, protože by tím podřezával větev sám pod sebou. Evropská unie v tuto chvíli je nereformovatelná. Neříkám, že ten projekt byl od počátku míněn špatně, ale špatně se zvrhnul. A já si myslím, že jediná možnost, jak se ekonomicky znovu nastartovat, je v nějaké jiné Evropské unii, mimo Evropskou unii, ale prostě nepůjde to s takovou Evropskou komisí a s takovým politickým uspořádáním v Evropské unii, jaké teď máme.
0: No tohle to je rizí antisystém. No jasně, je to pravda, protože ono totiž ten problém a obrat k horšímu začal přesně v době, a já teď nevím přesně rok, kdy z toho názvu Evropské unie vypadlo to slovo ekonomická, který tam bylo od začátku tradičně, nebo velmi dlouho, ale dneska se z toho stala hlavně politická unie a my vidíme, že i Evropská unie, do kterými jsme ještě vstupovali v roce 2004 a o čem jsme si rok předtím v roce 2003 udělali referendum, tak byla politicky určitě demokratičtější, lidsky pro nás občany byla svobodnější a hlavně byla víc prosperující a svobodnější i ekonomicky. Takže teď jsme členy úplně jiné Evropské unie a můžeme si říct, že na všech frontách je to jenom horší. Takže jestliže dneska někdo žádá referendum o našem členství v Evropské unii, tak za prvý to patří do našeho systému a za druhý, proč si tohleto neskusit a neověřit v momentě, kdy jsme skutečně členy úplně jiné instituce, než do jaké jsme vstoupili.
1: Přesně tak. A víte, co mě úplně nejvíc děsí možná? Že já tady často používám porovnání Evropské unie se Sovětským svazem v 80. letech. Ale ten Sovětský svaz v těch 80. letech měl aspoň nějaké kámoše. On se kámošil s Kubou, s Vietnamem, se Severní Koreou, s Čínou, prostě s těmi tradičními komunistickými, socialistickými baštami. S kým se kamarádí Evropská unie dneska?
0: Já vám to řeknu.
1: Evropská unie je pro smích úplně každému.
0: Máme přátelé v Ukrajině.
1: Ukrajina.
0: Máme přátelé v Ukrajině a když jsem teď sledoval rozpravu v ukrajinském parlamentu o tom zákonu proti zákonu z ruky Zelenského, který se týká korupce, kde se strhla rvačka a kde jsem teda zjistil, že poslanci ukrajinští chodí do parlamentu v triku a skoro v teplákách, no tak podobně jako jezdí po světě jejich prezident, tak jsem si řekl, že by to bylo hezký kulturní obohacení, kdyby se stali členy Evropské unie, kdyby takhle mohli obohatit jak Eurokomisi, tak Evropský parlament. Takže ano, nám zbyla Ukrajina, ale tý jsme pro smích taky, protože tý v podstatě dáváme peníze a zbraně, jak ona si řekne. Takže asi tak, no. Na závěr, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a sednul k tomu svýmu stolu, tam v oválné pracovně, a začal podepisovat ty dekrety a jedním z nich teda bylo zrušení Green Dealu amerického, tý jejich verze vlastní, tak já jsem si řekl, že možná teď pomohl Evropě, že Evropa zjistí, že prostě na to nemáme a bude se něco muset změnit. Teď ještě chci živit nějakou naději po tom, co na nás hodil, nebo provedl tohleto ponížení s těma clama a už předtím jsme se tam zavázali ke všem těm platbám a investicím do Ameriky, takže by se tohleto mohlo sejít a že by nám to mohlo pomoct jako v neštěstí, že tohleto může být pro nás malý aspoň štěstí v neštěstí, co myslíte?
1: Já myslím, že ano, protože vždycky se říká, že aby feťák přestal fetovat, tak si musí dosednout na úplné dno a vyžrat si to dno. A já jsem prostě dlouhodobě přesvědčená o tom, že pokud to nepůjde v Evropě ještě víc kopce, pokud opravdu lidé neporozumí tomu, že když nic neudělají, když se nepostaví té Evropské unii, takže hold přijde chudoba, tak jim to nezapálí, v čem je ten problém. Takže tohleto ten proces urychlilo.
0: No tak snad poprvý končíme pořád Kdo to zaplatí optimisticky. Zdravím posluchače a diváky pořadu Kdo to zaplatí.
1: Nashledanou.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: podtrženo, sečteno a dnes vlastnímu ústu. Dobrý den, rád vás vidím.
1: Krásný den.
0: Vy jste slavnej teď strašně, pane ústu.
1: Jdeme nahoru?
0: Zaprvé u nás máte skvělý čísla, ale viděl jsem vás na Primě, jak jste tam promlouval. Bylo to taky depresivní trošku, ale poslalo mi to, ten odkaz, 70 lidí.
1: Manželka mi říkala, že mám s těma pravdama přestat. A že to lidem nedělá dobře.
0: Musím se přiznat, co jsem těm 70 lidem odpověděl. Děkuju, to všechno jsme u nás naučili. No, a tím pro dnešek máme vyčerpanou humornou vložku, protože teď
1: ne,
0: už
1: ne,
0: to...
1: Ne, nemáme. Já se budu řídit tím... Jo?
0: Zděs, jak se říká v Rusku. Ano, vyvolá hlasování o nedůvěře vládě. Lidé jí nevěří, říká paní Schillerová. Je to tady?
1: Tak jí taky ne.
0: Dobře.
1: Ale teda, se všechno zlepšuje. Ceny energií jdou dolů nebo půjdou dolů. Potraviny budou čím dál levnější.
0: Jo, takhle.
1: Máme vládu, která nemá v hlavě nic jiného než naše dobro. V Bruselu taky myslí jenom na nás, na Českou republiku. Němci prý, dokonce říkal to jeden ministr, ti si prý od úst urvou plyn a budou ho dodávat nám levnějc, než ho v Rusku kupujou.
0: Všechno něco mě uniklo.
1: No, Putina to převálcujeme. Jo, to buď ho porazíme, nebo někdo zabije. Všechno je báječný. Teda čtvrtina lidí si to myslí.
0: Čtvrtina?
1: Čtvrtina lidí, no.
0: To je málo.
1: A tak ono nevadí, že jsou to všechno lži, bláboli. To je plně. Hlavně, když tomu část lidí věří. A vlastně opravdu jediná dobrá zpráva, že jich ubývá.
0: Toto samozřejmě neprojde. Je to symbolická věc, co myslíte?
1: No tak kdyby to inicioval kdokoliv jiný, tak bych říkal, dobrý, mají k tomu mandát. No a teď tu tragédii tyhle začaly. No jo, ty strašný dluhy. Na začátku všeho byly ty stovky miliard dluhů. Tam ta paní, co se tak mračí, tak to
0: no
1: byla
0: ona
1: ta...
0: ona je taky mračková.
1: To byla ta, ta vedle se mračí ještě víc. Tak ta to začala. Ta začala s těma stavkama miliard dluhů, na to konto přišla inflace,
0: jako vidělák, logicky. No.
1: Ne, to už je zpětně zjištěno, že z těch stovek miliard dluhů tady tý paní, tak maximálně třetina souvisela s covidem. Ten zbytek, kdo ví, kde to skončilo. Ale ty dluhy máme, natiskly se peníze, máme inflaci, myslím, že jsme jedni z nejlepších na světě. A taky vlastně dobrá zpráva.
0: Inflace je strašná.
1: Tak těch našich 20% to je já jsem nejlepší v Evropě.
0: Kolikrát takhle v noci probudím a teď, jak je to ticho a ležím a čumím, já vám slyším...
1: Ty kliky, jak to toče a tisknu ty prachy, ne?
0: Já
1: ne?
0: Slyším, jak narůstá inflace.
1: Jo, vy slyšíte ten takový šelest.
0: Takový zvláštní chrastění, ale... Pane Tlustý, tak ono to nakonec vypadá, že se to opravdu obrací v dobrý, protože paní Pekarová Adamová říkala, že toho Putina usvetrujeme.
1: Převálcujeme, jak jsem říkal. No, ten je vyřízený.
0: Uzbrojíme to, tak někdo říká,
1: že... Jak má proti sobě tuhletu strateg... To ani vyslovit neumím. Tuhletu strategicky myslící ženu.
0: Strategoku.
1: No, tak je vyřízený.
0: Ty gendry nám dělají jako
1: no,
0: ještě.
1: Jo. Až dobydeme Moskvu, tak se tam budou parcelovat nějaký, no, tam.
0: Proč se, pane Tlustý, řekněte mi jako praktik politik, proč se toto dělá, když oni předem ví, že to neprojde díky 108?
1: Co kdyby?
0: Jak, co kdyby?
1: No, co kdyby tam se někdo lek té situace? Tak teď já nevím, kde to proběhne,
0: jako,
1: jo?
0: Že by někdo zradil, jo, myslíte?
1: No, vylekal se. Vylekal se.
0: Dobře, ale to nikdo neudělá.
1: Zatím.
0: No, říká se, já nevím, jaký
1: já jsem chtěl říct, že strašně záleží, jestli to hlasování bude před těma volbama, které budou už brzyčko, nebo po nich.
0: To bude před.
1: Ne před.
0: No.
1: Tak před ním bych odhadoval, že to nemá šanci. Ale po nich, víte, kdyby si to nechali, tak týden po těch volbách, až se ty strany nám vládnoucí dnes doví, jak dopadli ti jejich starostové a ti jejich senátoři, jak dopadli, jak ty tři čtvrtiny lidí, kteří to nevidí tak růžově, jako jsem tady začal říkat, jak to projevili ve volbách. To by se mohl někdo vylekat. Už. Z toho.
0: Jo, takže to se dělá jako takový pokus. Kdyby náhodou...
1: No to je vlastně to jako test. Vážení poslanci vládní koalice, víte vy už, že je s váma konec? Víte to? Jestli to víte, možná budete přemýšlet o tom, jak to zabránit.
0: Vy jste dobrý v počtech, na to by tam by muselo zradit 9 lidí, jestli počítám dobře, nebo 8?
1: Mě stačilo, aby se vylekalo, no. No, je potřeba aktivních 101 pro vyslovení nedůvěry. 101 musí být.
0: 101. 101 hlasů.
1: 101, no. Takže by musela opozice, která má dneska kolik, 92, získat 101. To je 9 hlasů.
0: 9 lidí, říkám to dobře. No, by, 4 piráti teoreticky.
1: By museli říct, je s náma konec. Radši ručník do rinku. No, já nepředpokládám, že to stane, jo, ale ono, jak se ta situace bude zhoršovat, v rozporu s tím, co jsem tady vylíčil, tak oni budou slábnout nervy.
0: Teď se připravuje na 3.9. velká demonstrace v Praze na Václavském náměstí, tuším ve 14 hodin, a já slyším od spousty lidí, že půjdou demonstrovat, na těch sítích to vidím, jo. Když by tam přišli 10 000 lidí třeba.
1: No ty, kdyby mohli hlasovat, tak je po vládě.
0: No, ale oni nemůžou hlasovat. Ale je to něco...
1: Zatím.
0: Pro tu vládu?
1: Ale už v těch volbách budou moct hlasovat.
0: Jo, jo,
1: no,
0: jo.
1: No, no.
0: Je to průšvih pro ty naše moci pány, když mají plný náměstí, nebo ne?
1: To vás nepotěší. Protože to je zřetelný důkaz toho, že váš pocit, že jste nejlepší pečovatel o blaho vlastního lidu, začne slábnout. Přeci problém té dnešní vlády je v tom, jak ona si je jistá, že to dělá dobře. Zatím. Já teda už pozoruju...
0: To si fakt myslíte? No, zatím.
1: Já už vidím na některých výrocích, že začínají pochybovat. Jo? Dosud si byli úplně jistý, že jsou skvělí. Například si myslím, že oni se dlouho spoléhali, a teď jim začíná docházet, že to asi nebyl úplně dobrý nápad, že to zachrání ten Brusel. Víte, jak tam sedí ty úředníci a nemají v hlavě nic jiného, než jak vymyslet, aby Češi se měli dobře. Takže něco ten Brusel vymyslí, něco udělá s těma energiema. Myslím, že zrovna včera pan premiér něco takového říkal, že když se na tom v Bruselu shodnou, takže něco udělají. No. On zjevně netuší, že tam odsud se pomoci nedočká, ale začíná pochybovat. Jo? Ještě před týdnem by mluvil, jak bych to řekl, odhodlaně, jistě, řekl by, je to pohoda, všechno to zmáknem, lidi si připlatí o 200 tisíc ročně víc a my jim z toho 15 dáme.
0: Jak byste to říkal na ty primě, že to je vláda národní katastrofy?
1: Ano, zatím. Já bych byl strašně rád.
0: Ještě nějaký další stupeň?
1: No až ta katastrofa přijde. Teda ono už přichází,
0: jo.
1: Ale teď zatím dneska platí, že je to vláda národní katastrofy. Já bych se odvážil je vyzvat lidi, vzpamatujte se hlavně, nebo jenom kvůli sobě se vzpamatujte. Teď to přeci není možné, aby se takhle špatně dopadli. Něco udělejte. A nespoléhejte, že Brusel to vyřeší. Přeci jestli je něco z covidové krize a z válečné krize jasné, tak je to to, že v Bruselu to nevymyslej. Nezachrání.
0: Jedeme dál. Lipavský si předvolal ruského velvyslance kvůli slovům o Černochově.
1: Když jsem to říkal, to Putina porazíme, rozparceluje Moskvu a ten to bude řídit.
0: No. Já musím říct, že mně teda to taky nebylo sympatický, co napsala ta Černochová.
1: A tak to je skoro jistě trestný čin. Já jsem se díval, pár lidí už dostalo na tvrdo, myslím, že 5 let za výroky, které byly soudy českými soudy. oceněny jako výroky vyjadřující sympatie k teroristickému činu. Ona sice paní ministrině teďko se to snaží interpretovat tak, že to nebyly sympatie, že jenom odmítla litovat. Odmítla litovat teroristického činu. No jo, ale když někdo odmítne litovat, tak vyjadřuje, ne? Souhlas s tím teroristickým činem. To budou posuzovat soudy. Já bych se to nepouštěl, jo?
0: Já bych se ale pustil do toho, představte si, že ona také, paní Černochová, je ve vysoké funkci a dělá různá nepopulární rozhodnutí, která se někomu nemusí líbit. A kdyby její dítě za to někdo vyhodil do vzduchu...
1: No, ona, myslím, děti nemá, ne? Má?
0: To nevím.
1: To nevíme, no.
0: Předpokládám, že má.
1: A tak já s váma bez výhrad souhlasím, ten její výrok je nepřijatelný, samozřejmě naprosto nepřijatelný.
0: Ale přijatelný, je to prostě odporný.
1: Je to odporný, no.
0: Vzpomeňte si, když ona říkala taková...
1: No a tady ten kašpárek, tak ten si kvůli tomu zve ruského velvyslance, aby mu to vysvětlil, jak ona to myslela, nebo... Co, to je strašný, ne?
0: Já bych u toho chtěl být, když
1: já bych tím tak mlčím.
0: No.
1: Tak.
0: Čím to je, že na jedné straně voláme po tom ženském elementu v politice, ale když si vzpomenu ještě na výrok paní Richtrové v den, kdy zemřel Petr Kellner, co napsala na sítě, že ty ženy dovedou být tak krutý. Co v tom?
1: No, jako? Tak jestli v tom není to, že ty ženy, které se prosadí v politice, jo, to si žádá určité předpoklady, se pak takhle projevujou, jo? Ty, který se neprosadí v politice, třeba jsou ten element.
0: No, dobře.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Hraje vám
4: All my music.
3: Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den. Pozor na to. A dnes 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
2: Sevre, já to viděl. Já jel povinnohradský sem do televize.
1: Chápu.
2: A tam už šely tanky. A první? Pan prezident a vedle něj paní prezidentová politička.
1: Neříkejte mi
2: to. Jo, jeli, jeli. Slavili. Tak zaspomínali. Teď to pro ně byly šťastný časy.
1: Já vím, že jo.
2: No.
1: A je tak strašná ostuda.
2: Ostuda?
1: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, ne slavit, ne, připomenout pětně, to je hrozný.
2: Ale oni si to odpracovali, Ksefer, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. No. Vy to nevidíte, sledujete to?
1: Já to vidím a je mi z toho trapně.
2: No a víte, kdo je v druhém tanku?
1: No to neříkejte mi, že on. Obrácená helma, neříkejte, jestli...
2: Jel tam Knedlík, Ježiši. Jel tam Knedlík.
1: Ježiši.
2: A měl to v obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
1: No já ho sleduju, pana, já nebudu říkat Knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
2: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejný, tak...
1: No, tak mě můžete potom říkat jako super Knedlík.
2: Kdybyste chtěl.
1: Nebo já nevím, jak.
2: Tak u něj se to ujalo. No, tak.
1: No pozor, já jsem se vám díval na internetu dneska v noci. Na mě skočila nějaká a bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
2: Jahoda.
1: Tak jsem nasranej zavřel tu stránku, jaká jahoda, co to je za potupu.
2: Ale na Knedlíku není špatný, Ksavere. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
1: Pro mě ne.
2: Je dobrý.
1: Tak,
2: myslím, lipánka.
1: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím, na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct, krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám v takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
2: Zdech je dobrý.
1: Mirka Němcová, paní Němcová. Paní. Ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
2: Ne, Mirka.
1: No ne, tak má jaký titul určitě. Ona... Bakalářka? Jako já?
2: Ne, rohlíkářka.
1: Rohlíkář?
2: Rohlíkář.
1: Co to znamená?
2: Tak ona měla nějaký, má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse, nebo...
1: Tak je rád rohlíky.
2: Zůstane.
1: Jo, tak to...
2: Vybíráte si rohlíky, jeden si odložíte do kapsy a odejdete s tím.
1: A to je taková legenda, to nebude pravda.
2: Jo, jasně.
1: Myslíte,
2: tak co?
1: Že...
2: Já mám legendy rád, ne?
1: Legenda je to dobrá.
2: V nás se taky povídají legendy, tak co?
1: No, o nás se teď bude povídat, protože já jsem teda se díval i na tu siluetu, jak byste se jmenoval vy, jo, a u vás tam bylo Adonis.
2: Adonis,
1: no,
2: to je hezký.
1: A já si myslím, že bychom mohli tady teď vnuknout našim divákům, že to není Wilsonova 10, ale že to je podcast Adonis a Jahoda. Jahoda je strašně potupný. A Adonis, pane holče, to jste vy.
2: Ksavr, a to, já myslím, že jeden čičí tornádo v televizi stačí, ne?
1: Jeden čičí tornádo? Jedna?
2: Jedna, nebo jedno?
1: Jedno?
2: Jedno čičítko?
1: Čičítko je, pozor, je čičítko.
2: No počkejte, a co to je? Čičí, co to je? Odpovězte mi, vy jste fundovaný ohledně české televize. No, chichy.
1: No to je umělecký jméno.
2: Ale je to chichy ona, chichy on, nebo ono? Nebo oni?
1: To je to tornádo.
2: To je... Já jsem se na hru Ksavere teď dočet na Seznamu a když se něco napíše na Seznamu, tak je to pravda, že je to svěží vítr v televizi. Svěží televizní vítr.
1: Psal někdo?
2: Čičinka.
1: Jo.

0: to psal?
1: Já nevím, jeden z takových těch, co foukají ty svěží větry. No.
0: Ježiši Kriste. No, my máme příští středu, pane Holče, Radu České televize a já doufám, že to tam zazní.
1: A přijde Čičinko mezi vás?
0: Myslíte Čičinu?
1: Čičinu.
0: Myslím, že by mohlo přijít tornádo.
1: To si můžete vyžádat, ne?
0: To nevím. Vůbec nevím, jestli to umožňuje jednací řád a bojím se na to zeptat, protože když se zeptám na něco, co umožňuje nebo neumožňuje, protože ne všechno ovládáte, tak proti mě sedí pan kolega radní Řehák, který si v tu chvíli na 22 minut vezme slovo a má kolem toho projev. A já už to nevydržím. Už jsem starý člověk. Taky.
1: A pan kolega Řehák, on sedí na té správné straně?
0: To nevím, já mu, ale je to takový poctivý člověk.
1: Tak to jsou tam všichni.
0: Když přišly stížnosti na mě na radu, tak víte, co udělal pan kolega Řehák? Ty stížnosti tam přečet, ocitoval.
1: Všechny, jo?
0: Nikdy se žádná stížnost na radě nečetla. A tak jsem si říkal, že bych teď, jestli je tam stížnost nějaká na Čičinu, že bych to taky přečetl a řeknu tady po vzoru pana Řeháka.
1: Jo, a tak to je tam taková partička dobrá, ne?
0: Dobrá, dobrý, to je zlatý kolektiv. Člověk.
1: Dobrý kolektiv.
0: Zlatý člověk. A teď má různý takový ty přirovnání hezký a tak mluví jako kniha, to jste nevěděl.
1: Fakt? Má metafory, jo? Hyperboly, jo?
0: Má všechno. Má všechno, je to normálně, říká se tomu odborně šprecher.
1: Aha.
0: Ale jak jsme říkali s jistým doktorem Kravkou, doktor Kravka byl dnes asi je důchodce pracující, letitý dramaturg České televize Brno, a my jsme často vedli učené disputace o hudebních pořadech a tak.
1: Wow.
0: A vždycky to skončilo, a to je, teď se odvolávám k tomu projevu, těm dlouhým projevům na radě. Je to výborný, ale nikoho to nezajímá. To je základní dramaturgický postup. No tak prosím vás, já se teda stydím. Myslíte, Čiči tornádo tam bylo taky na tom 21. srpnu?
1: To jsem tam neviděl.
0: Ne.
1: A jenom jsem chtěl vám ještě říct, že my jsme zatuchlí. To bylo to v tom titulku. Čičina je svěží vítr a zbytek je zatuchlý.
0: Tak jak to? My jsme taky svěží vítr. My jsme Adonis a Jahoda.
1: No.
0: Pane Holče, to je zlý, co? A můžeme dát Adonis, Jahoda, Knedlík, Čičina. Udělat takovou partu.
1: No ani ne.
0: Ne, ne. A víte, co mě teď zarazilo? Já jsem sledoval, jak bylo jaro na Aljašce. A promiňte, jenom řeknu, to, že přijdou dva asi nejmocnější muži světa, podají si ruku, usmějou se na sebe, vypadá to, že se začnou řešit problémy. Pravda a láska začne vyvádět.
1: Točit Alexandra Voním, to mělo magický účinek, ta Aljaška.
0: Jak to?
1: Vracím se ke Knedlíkovi, protože Knedlík vystrčil prst, udělal se odkud fouká a začal chválit Trumpa.
0: Vážně.
1: Vážně. A to není žádný převlékač kabátů, to pozor. Lipánek drží jak Knedlík. Co? To můžem říct asi, ne?
0: Víte, jak se říká těm lidem, kteří opustí tu loď, aby doplavali k jiný lodi.
1: No vzpomeňte si, jak nepodrazil piráty a nezradil.
0: No, tomu se říká krysička.
1: No, tak bude spíš větší krysa. Oný.
0: Spíš krysa. A jednou proždy mu to zůstane. Promiňte, můžu říct vychcanost?
1: To je lirický výraz, bych řekl.
0: Tak řekněme, že mu zůstane ta vymočenost.
1: Myslím, vymočenost je horší než vychcanost, jo?
0: No ale ne, tak vymočit se není vulgárně.
1: Všimte si, že on má ty charakterové rysy ve tváři, tak?
0: Tak já
1: jsem ho pozoroval a říkal jsem si, to je fakt splynutí umělce s dílem. Takhle vypadá krysa.
0: Splynutí? Tak to musím říct, že tam necítím. Já tam necítím nic. Ten člověk nic ještě jako, nic prostě, je to... Je to ňuňátko usměvavý, který opakuje to, co mu někdo říká.
1: Takový větší ňuňátko.
0: A to je jedno ňuňátko. A to je lepší než Knedlík, ne ňuňátko?
1: Všechno je to dobrý, mastikulka.
0: Mastikulka. A neříkejte mi, že byste toho pana Lipovského, že byste ho nepochoval takhle, když
1: to nejsem, ne? Já na tohle nejsem.
0: Ne?
1: Ne, ne, ne. A vy jo, vy byste si
0: jak ho pochoval? Jak se s ním?
1: Honzí.
0: Honzí. Jo, Honziku.
1: Vy byste si ho pochoval?
0: Jo, jo, jo. Já bych se pochoval.
1: A to by byla teda ale facha, jak se bude pochovat si Nedlíka. No tak mu není úplně jako,
0: tak,
1: pan doktor Pospíšil si bere pejsánky, štěňátka do náručíku.
0: No, já bych si vzal pana
1: Lipovského. A to není štěňátko úplně, Lipánek, to pozor.
0: Ne?
1: Už takový vyrostlejší pejsek.
0: Jo, takhle. A kdybyste, vy jste ten reportér, kdybyste náhodou byl někdy dělat reportáž, on tam byl, řekněte mu, že pan Xaver by si ho rád pochoval.
1: Já už nedělám žádný reportáže.
0: Neděláte?
1: Ale když ho uvidím, když ho se potkám na Vinohradský v tanku, tak mu to řeknu.
0: Jo, to udělejte, no. Prosím vás. No. A teď, prosím, to pokračování v Bílém domě. Pane Holče, já jsem z toho byl úplně, úplně mimo, co se tam odehrávalo. Dvě fotky, které vás poprosím, abyste vy jako vzdělaný člověk, jako pan všeho míra, jako člověk, který má ten přesah, jo? I do té historie, i do té budoucnosti.
1: Já vůbec nechápu, proč jsem tam neseděl já.
0: No, to vám vysvětlím, proč jsem neseděl. Ale dvě fotky mě, prosím vás, okomentujte. Jedna je, jak on sedí, prostě pan ředitel školy, a takhle sedí ti žáčci, evropští lídři, a sedí jako čekají, co pan ředitel řekne. Je to naprosto nedůstojný, trapný. A to jsem si říkal, tak to je vrchol. A pak jsem viděl ještě jednu fotku, jak sedí na chodbě, jak u zubaře.
1: Čekáš pan doktor, až sestřička otevře dveře a řekne?
0: Další.
1: Jo.
0: Jak to mohl někdo připustit? Proč v tu chvíli neřekl nefotit? A pak stojí, pak ještě fotky, jak všichni stojí. A Ursula úplně nalevo sama.
1: Xavere, víte, proč to mohl někdo dopustit? Protože když se ocitnete v takovéhle situaci, ponižující, kde fakt jste úplně jak mopslík, tak už to nemáte pod kontrolou, proto takhle dopadá. Dokud to máte pod kontrolou a jak se říká, diktujete, tak byste řekl a nefotit, ven. A když tam sedíte takhle a čekáte, až se otevřou dveře a pozvou vás na křeslo pod vrtačku, tak už nic nekontrolujete, tak už se jenom bojíte a třesete.
0: Mě tam strašně chybělo, jakože z toho měl být nějaký video, kdy ten Trump řekne, chcete někdo bonbon? Otevře tu bomboniéru. Ale aby ukázal to dobrý srdce.
1: Jo, a víte, kdo mi tam chyběl?
0: No náš?
1: Náš světový lídr.
0: Světový lídr Fiala, on prý byl na dovolení.
1: Proto to taky vypadalo.
0: On plaval.
1: Protože kdyby tam seděl světový lídr, Xaver náš, tak to vypadá úplně jinak.
0: No není to potupa pro nás Evropany. Pane Holče, my jsme Evropani, ne?
1: My jsme Evropani.
0: No to, tak on nás potupil, ten Trump.
1: Já si myslím, že vím, kde je chyba.
0: No to mi řekne.
1: My musíme na Ukrajinu začít posílat ještě víc peněz.
0: Porazit Putina.
1: Jo. A porazit tam tu korupci. My to prostě uplatíme.
0: Tam je korupce?
1: Trošku.
0: Na Ukrajině
1: trošku,
0: korupce?
1: Trošku, někdy, trošku.
0: No počkejte, to je vážné obvinění.
1: Říkám trošku. Trošku si občas někdo něco strčí do kapsy. Ale trošku je linku.
0: I po té, co tam byl sám pan Fiala a sám Knedlík? Když ti tam přivezli plný vlak demokracie a jeden vagón byl plný toho, jak se to má dělat? Plný.
1: Ten byl plný demokracie.
0: No?
1: Jo. Tak i poté, Xaver.
0: I poté, pane Holče, to je šlendrián.
1: Tam totiž, víte, proč to je? On tam nepřijel na kontrolu Zbyněk, Stanjura. Pamatujete si, jak vyhlásil, že bude jezdit po benzínkách na ty kontroly?
0: Ne.
1: Aby nebyl cenový kartel na benzín? No, nějak na to pak zapomněl a trošku došlo nahoru ty ceny, ale...
0: No, z toho pana Stanjury si nemůžeme teď jako utahovat, protože on prý mele z posledního. On prý má
1: je
0: kapačky.
1: Teď na infuzi? Pořád nevíte?
0: No. Ona mu prý do toho, ta paní z Brna, ta primátorka posílá...
1: Markéta Vaňková?
0: Posílá nějaký pitlíky, říká, tomu tam přisypte. To mu dělá...
1: Bílej prášek, myslíte? Jo. Jde na pozbuzení?
0: Jo.
1: A to je na dobrou náladu, ne? Všichni se svijou?
0: Je to na dobrou náladu, tak. Je to rozdrcený asilpirin prej.
1: Tak tomu ten státní rozpočet teď půjde jako úplně od ruky sám, ne?
0: No. A já teda být panem Stanjurou, tak chodím kanálama.
1: No tak on radši leží v nemocnici, ne? Na těch kapačkách.
0: No ne, on chodí s kapačkama na výstup tam na rysy nebo na co. Pozor.
1: Jak zavol.
0: To je jako Stachanovec.
1: A to fakt jako budilo dojem velký budoucnosti, ne? Stanjura s kapačkou v paži a říká, my toho Babiše porazíme.
0: Já jsem se díval včera na kandidátky. Taky jste se díval, ne? Už jsou uveřejně.
1: Víte, že ani moc ne.
0: Ne? Vy jste takový, ale vy jste hrozně jako tak obrouhnul, pane Holče.
1: Proč obrouhnul? No tak ještě... já znám ty lídry, jako to myslíte, nemůžeme chtět všechny kandidáty.
0: Ještě u posledních voleb jsme tady seděli a říkali, že tam bude kandidovat Kolotočář a tam bude to Zelinářka a Meda a všechno. A teď, jak kdyby se nás to netýkalo, vy tady
1: týká,
0: sedíte
1: a říkali, tak ty známe, ale mě stačí tyhle, Ksevere.
0: Umíte si představit, co se stane v tom Moravskoslezském kraji?
1: Umím, docela dobře.
0: Já vám řeknu, oni z toho Stanjury udělají paštíku.
1: Paštíku, no tak...
0: Proti němu jde Konečníková, pan...
1: Konečná, Ksevere, neřekl.
0: Co jsem řekl?
1: Ksevere, nechte to.
0: Řekl jsem něco špatně?
1: Jo.
0: Paní Konečná, pan Reichl, Babišák.
1: Zazvoní zvonečkem, no. Co?
0: Babišák, motorista, pan Gregor, nemůže zbít z toho Stanjury ani no, prosím nic.
1: Skončí popel. Na té kapačce, Ksevere. Ale on je zase férovej chlap. Víte proč? Protože říká, asi nevyhraju.
0: Prognostik ještě.
1: To je transparentní, ne, jak se říká, co?
0: To je velmi transparentní, pane Holče. Já si netroufám při vašem vzdělání vás nějak opravovat, ale vy jste řekl, že on je férovej chlap?
1: Jo. Že to přiznává tu porážku, ne?
0: Já jsem vám slyšel úplně něco jiného.
1: No tak s rozpočtem třeba trošku občas podvede, ale to jsou drobný, Ksevere, ne? To už nám řekl pan premiér.
0: Já a právě... To jsou takový drby, já nebudu nic říkat, ale moji známí, co v tom, tam bydlí v té Opavě...
1: Chcete říct, že nějací lidé by si mohli myslet?
0: Že, někteří lidé by si mohli myslet, že tam má strašidelnou pověst té Opavě.
1: Jako třeba s manželkou by tam něco, tak?
0: Z estetických důvodů se mi o tom nechce hovořit.
1: Jako na, třeba IT by vás napadlo? Nebo?
0: Prosím vás, teď mě podsouváte něco, abych to řekl a pan Hrušinský nás pak zažaluje. Jo.
1: Jež, Marie, hlavně ne, Honzík.
0: Honzík, ne, bojovník, pozor.
1: Je dobrý.
0: On teď bojuje za to, aby byla uznaná ta anticharta asi. To je tak směšný. Čtete jeho příspěvky?
1: Je to smutný, ne? Ksevere, vlastně když člověk zná jako díky tomu jejich otci té rod, ne? Což byla taková jako autorita herecká i, já bych řekl, jako společenská a teď vlastně ten syn je takovejhle, ne?
0: Tak navíc on byl, tatínek byl národním umělcem. Pan Hrušinský, kterýho si vážíme všichni. Český Gaben. Byl národní umělec. A to dával kdo tady ty národní umělce?
1: No tak režim, ale...
0: Režim?
1: Režim, no, Ksevere.
0: Ne, wow. To nedával ten svaz těch herců a tak?
1: Já myslím, že národní umělce... Neli, jestli to předával jako na Pražském radě, ne?
0: Ne, pane Holče, to nemohl.
1: Ale jako, co?
0: Pan, já myslím, že by si tento pan Hrušinský, ten by si od komunistů nic nevzal, to mi neříkejte.
1: Můj si to vzali, no, Ksevere, ale dobrý.
0: Já bych si to taky vzal.
1: Já bych
0: si s dovolením toho národního taky vzal.
1: Ale počkejte, já si myslím, že my k tomu směřujeme ještě, dovoleb. Že to dostaneme.
0: Jako kdo?
1: Já už jsem slyšel...
0: Jako Adonis a Jahoda?
1: Zákulisí, že nás to nemine.
0: Co to je nás?
1: No, vás a mě. Že budeme pozvaní do Strachovky a dostaneme...
0: Diplom?
1: Taky, že budeme umělci.
0: Jako registrovaní umělci za 6000 měsíčně nebo na kolik?
1: Já teda budu národní, vy budete zasloužilej.
0: Mě by stačil zasloužilej. No. Já bych to... A kdyby mě to komunista na Hradě dal, tak já bych se nestyděl za to, tak jako se nestyděli ti národní umělci, no. Že si to vzali od komunistického prezidenta, tak já vám říkám, že bych se nestyděl za to, že si to beru od komunistického prezidenta.
1: Tohle není žádný komunistický prezident. Má to odmakaný, Ksevere?
0: No tak má to odmakaný ve straně a ve vládě, no. Tak nebo pro stranu a vládu. Je to komunista, jednou komunista, vždycky komunista. Víte, jak se říká jednou fízl? Vždycky no. Fízl.
1: A nevíte, nepřednesl už dneska nějaký projev?
0: Kdo?
1: No, Pávek. Já jsem od něj trošku dostal strach. Dneska, víte.
0: Jak to?
1: Tak... No, říkal jsem si, jak jeho řídějí, že jo, ty jeho investoři a loutkáři, jak on je takový nesvéprávnej v té funkci. Takže dneska to je na 20. Tak aby náhodou nevyfás ráno nesprávnou komunikační kartu a aby tam nebyla ta obhajoba té okupace, kterou praktikoval do roku 89.
0: No, v tom životopise.
1: Tam. Aby mu, to může být škodolibost třeba, chápete?
0: Rodiče mu vysvětlili, že vstup vojsk 21. bylo v pořádku.
1: Ano.
0: A on to přijal.
1: A hrdině to obhajoval a šířil to. A tak jsem si říkal, že vlastně v jeho případě by bylo nejlepší, kdyby nám dneska zopak ten novoroční eurovej projev, ne?
0: Měl?
1: Kdyby, říkám, kdyby se vyvaroval, tenhle ten projev vždycky udělá radost každému. Navíc, když premiér Fiala řekne, že přijmeme euro, až to bude výhodný.
0: Já musím říct, že říká se mi to těžko, pane Holče, a vás to zabolí taky. Ale on ze všech porevolučních projevů nebo ze všech porevolučních prezidentů má nejhorší projevy. Prostě mluví blbě, mluví jak Bilak.
1: Já teda se musím trošku ohradit.
0: To byl Vasil.
1: Já si Vasila pamatuju. No. Musím se trošku ohradit, protože ten eurovej projev už jako piluje a dostává se do situace, kdy to už je tam méně toho
0: Tak to je atmosféra.
1: Jo, dokážu už tam propojit těch pár vět.
0: Jo? Tak já jsem teď poslouchal nějaký podcast,
1: kde... Ale to nebylo o euru, tam to ještě neměl vypilovaný. Jo. Ale jako v tom eurovým projevu zadrhává méně už teď.
0: No a on má přece nějaký podcast s tím panem Půrem, ne?
1: To víte, myslím, že asi ne.
0: Víte, kde je pan
1: Půr? Michala Půra znám dobře, ale myslím, že už asi ne.
0: To je velmi talentovaný člověk, pan Půr. A on má podcast s panem prezidentem.
1: Já myslím, že udělal jeden díl, ne?
0: Tak ten jsem já slyšel. A to už
1: a to
0: nepokračuje.
1: To už je tak dva roky, ne? Nebo...
0: Fakt to nepokračuje? By byla
1: škoda? Já si myslím, že ne. Tak když jste slyšel jedničku, tak jestli jste pídil po dvojce a není? Tak...
0: No, já jsem se právě moc nepídil.
1: Aha.
0: Celkem bylo jedno.
1: Není to škoda?
0: Tak je to škoda, ale říkám vám před chvilkou, teď budu jak Miloš Zeman, kdybyste mě poslouchal, tak jsem vám před chvilkou říkal, že mě nebaví, jak on plká.
1: Ale já vás poslouchám.
0: A vás baví, jak plká? Já vám znovu říkám, že mluví jak Bilak.
1: No je to ostuda, ne? Na prezidenta.
0: No.
1: Jak Bilak, on mluví jak gumák, jak se vede.
0: Gumák? Hm? Co to je?
1: Jako lampasák.
0: No to
1: tarpí,
0: je,
1: no.
0: Lampasák. No.
1: A to není náhoda, ne? Když jim byl, tak aby tak nemluvil.
0: No já už přemýšlím, pane Holče, kdo bude po něm? No to za chvilku.
1: Ale dobře taky mluví ta jeho manželka, Eva. Ksavere, kdo bude po něm? Já vám řeknu, kdo bude po něm. Petr Pavel. No to bude druhá pětiletka.
0: Myslíte?
1: To vám říkám.
0: Počkejte, tak já už jsem si založil, registroval doménu Ksaver na hra, takže ještě mám počkat s tím?
1: No, můžete to zkusit, ale já vám říkám, že to bude druhá pětiletka.
0: A on mluví jako Bilak a já bych mluvil jako Kapek.
1: Taky to nebyl, bylo dobrý.
0: To nebyl taky žádný velký řečník. Ale pan Kapek se zasadil za některý herce. Když jsme se bavili o hercích, tak jim dával doporučení do divadel některým a tak.
1: Tak to byste mohl taky, ne? Tu jste z umění jste vzešel, ne?
0: Zkušený. Jak jsem vzešel z umění?
1: Teď jste drnkal, zpíval, ne? Hrál jste na kytaru, jste velký kytarista.
0: To hraju pořád.
1: No, tak vidíte, jak jste vzešel z umění, říká.
0: A proč mluvíte v minulém čase? Já jsem umělec veskrze národní.
1: No to já vím. A jste registrovaný už? Už jste se registroval?
0: Ale teď jsem byl jeden den v Chorvatsku a večer, jak jsme seděli, tak jsem tam přítomným hrál na kytaru a zpíval asi tři písničky. Pane Holče, jedno oko nezůstalo suchý.
1: No to chápu.
0: Jo, tak to jenom,
1: abyste... Kdy byl u Luxíka?
0: U Luxíka ne.
1: Ne?
0: Já jsem byl u Stredy Pavla číslo 2.
1: A
0: Luxík musel nastartovat loď a přijet za mnou. Ze Zadaru do Splitu. 5 hodin jel.
1: Jo?
0: Aby se mohl poklonit mému umění.
1: A vybíral jste, ne? Nehrál jste no, gratis snad, ne?
0: Tak vybíral, řekl jsem si 20 Eček za to.
1: No, tak
0: to není tolik,
1: jo.
0: Ne? Za 3 písničky. Mimochodem, nechcete zahrát písničku?
1: Teď ani ne, ale jsi říkal,
0: já bych vám dal slevu.
1: Kolik bere Iva Pasterková? Trošku zvyšte tarif, Xavere.
0: Tak já beru za písničku 10 euro. Když si objednáte 3, tak máte slevu a jednu zdarma, takže 20 Eček.
1: Jste Xavere čípák, fakt musím říct, mě to trošku uráží, že tady s váma sedím. Pojďte se,
0: tak
1: kolik,
0: 20 euro a já vám
1: se, kolik dostane Bolek Polívka za jedno slovo na mítinku. To je tak podle mě 800 tisíc.
0: Tak Bolek, jo.
1: Už, Bolek. Už dostal od brněnský ODSky tak 30 mega, tak když si vezmete, že on těch slov moc už nedá, no tak kolik stojí jedno jeho slovo?
0: Víte, že to je, to je moje slabý místo, ten Bolek.
1: No je taky, já bych to taky kasíroval.
0: Ale ne, tak on je...
1: Xaver je to smutný, ne? Když se stane z talentovanýho klauna prodejnej klam, ne? Úplatnej.
0: Já nevím.
1: Co?
0: Říká se mi to těžko, no. Nebudu ho hájit, ale nebudu... V Brně jsou podle mě dva velcí umělci. Byli tři, než jsem se přestěhoval do Prahy.
1: Jasně.
0: A teď jsou dva, a to je Hana Ulrichová a to je Bolek Polívka. A jsou to pro mě jako ikony.
1: No tak počkejte. A Petr Fiala, ten... To není podle vás velký umělec?
0: Ne.
1: Vy jste neviděl teď jako...
0: To se za Loutkový divadlo se to neudělal.
1: Vy jste neviděl Xavere, vy jste nebyl v jeho cirkusu, kde vystupuje s Pasderkovou?
0: Já jsem to viděl na Facebooku.
1: Vy jste nesledoval, když přestahoval program teď? No, to bylo nejlepší, Xavere, to bylo nejlepší sledoval. Číslo.
0: Pane Holče, a to mě vyděsilo. A jak vidíte, tak tady máme, prosím vás, názornou agitaci. Mm-hmm. A za to, za tento proevropský krok jsme dali profesora na tabulici, se slouží. Zrušíme korunu, zavedeme euro.
1: Ale pozor, ono je to zavedeme i nezavedeme. To je profesorský, to je fialovský.
0: No.
1: Protože tam je ten dovětek, až to bude výhodný.
0: No ne, ale... tak víte, proč to dělá? On potřebuje, jak se říká v Brně, nachcat na nohu té Uršule.
1: Vy jste dneska nějak plný chcanek, nebo co?
0: Ne, to se říká, to je přirovnání.
1: Jo?
0: No.
1: Vy jste opravdu alternativní tam z Brna.
0: My jsme velmi To ještě jsem tady panu Filipovi říkal jedno přirovnání brněnský před vysíláním a jemu se moc líbilo a hned se zapisoval do mobilu.
1: Jo? No jaký?
0: Z estetických důvodů to nemůžu říct.
1: Jo, dobře.
0: Je to přizprostlý zase.
1: A jo, tak
0: ale je to výstřižné.
1: Od vás čekám.
0: Nebudem to říkat. Kapitalismus nedáme. A víte, proč tady je? My ho totiž prodáme.
1: Jo.
0: A já se bojím o náš kapitalismus, pane Holče. Proto názornou agitaci a každý, kdo sem přijde do této místnosti, povinně se postavit tady před ten stůl, nahlas přečte a dokonce tady někdy dáváme takový stoleček, když je tam někdo takovýhle vážený jako pan Fiala,
1: jo,
0: abyste pod tu tabulici mohl položit kytici rudých květů.
1: Já myslel hromádku eur.
0: Nebo hromádku eur, ale tu můžete klidně převodem na to charitativní konto Xaver v nouzi.
1: Vy jste takový loupežník.
0: Poslal jste tam někdy něco?
1: Ne.
0: Na konto Xaver v nouzi?
1: Ne.
0: To vy jste takový na kačku zase, no.
1: Nejsem, já posílám těm klukům z Milionu chvilek.
0: Posíláte, jo?
1: Posílám, tak oni teď vyjeli s kasičkou.
0: A jak se to posílá? Já tam taky pošlu něco.
1: Pošlete. Protože už chystají tady demonstrace a akce, takže...
0: Oni mě vždycky dělají, když útočí proti mě ten Michprt. Víte, co je Michprt?
1: No, počkejte, tak... nemluvil byste tam někdy na jejich akci? Na mítinku? Nepozvali vás?
0: Nepozvali, ale mají mě vždycky, když na mě něco, což je tak jednou za čtvrt roku, kvůli Radě České televize, tak mají moc hezkou grafiku na mě.
1: Jo?
0: Mají tam jahodu a...
1: No, tak.
0: Na vás budou mít Adonise.
1: No.
0: Já, pane Holče, 48. zápis, 21.8.25 a já bych tam zapsal profesurka.
1: Za tu zradu, Xavere. To je zrada jak toho 21. v 68. ne?
0: No právě proto, víte, ono to nese...
1: Xavere, má on ještě něco, nějaký slib, který on nezradil?
0: Má on nějaký synom.
1: Víte, že já jsem pamětník. Víte, komu se tady díváme do tváře?
0: Ne.
1: Mimo jiné, prvnímu signatáři petice ODS za zachování české koruny navždy a vyjednání trvalé výjimky České republiky z přijetí eura.
0: Ne.
1: Ano. To je on, pan profesor. Chápete to? Já už nevím, ten chlap. Ksevre, ten si z nás fakt dělá prdel.
0: No co? Tak on nemůže jinak.
1: On to nemá v té tváři, ale on si z nás dělá prdel nonstop.
0: Tak já vám říkám, že ten to má v té tváři úplně natvrdo napsaný.
1: Jo? Hm.
0: Vy jste moc mírný člověk.
1: Jsem, no tak to takže... se o mě ví. No tak držím zpátky. Jako...
0: Jsou lidi, kteří říkají, že jste hrubián a cynik.
1: Fakt? Cynik? Možná, no. Ale... Já chci v profesorovi vidět to dobrý. Co?
0: Kam jste dal tu tušku?
1: Do toho.
0: Proč? Co to, to je za zvyk, pane holče? Jako vy jste jako generální tajemník tady, nebo?
1: To jsem. To jsem.
0: Tušku vložit do...
1: To jsem.
0: Tady naší krásné knihy hříchů.
1: Všude musí být generální tajemník, ne, Xavere, co byste si tady počal?
0: Já vím. Však tak, víte, jak to je. Udělejme teď děkovačku. Ona je totiž dneska vtipná.
1: To je můj 21. srpen, Xavere, tohle. Co?
0: No, protože je potřeba poděkovat těm, kteří nás podporují na transparentním účtu. Už to říkáme půl roku, ještě pořád to tak je, zatím jenom na právníky.
1: Jo.
0: A to jenom v jednom případě, ale my o tom nesmíme mluvit.
1: Aby se no, ale, mohl poslat.
0: Ale no tak já to asi budu muset společně s váma potom doplatit to, co nám nezbude, ale to je jedno. Máme mlčet, tak mlčíme.
1: Jo. Michal Ševera. Byl znova 10 i v Parnu se na vás těšíme. Vidíte, Ksever?
0: Michal je výborný.
1: Je?
0: Víte, že to je Michal Spíšel? Hmm? To vám je tak chytrý člověk.
1: Tak se dívá na nejchytřejší pořád.
0: Já jsem s ním byl na večeři, on mě pozval do vietnamské restaurace, tak jsme jedli vietnamské jídlo, což jako bylo celou diskuse, jsem to už nikdy nechci, ale dobrý. Ne? A pak jsme seděli v kavárně na Andělu, dlouhý dým jsme jeli, a on některým věcem rozumí líp než vy. A jste v prdeli.
1: To je možný, Xavere.
0: Jo.
1: To je možný.
0: Tak.
1: Tomášova na hodnotové kapičky pro soudruha Staniru, aby přežil kandidaturu, a na duhové plavičky pro vrchního nuteliéra. Ševre, víte, co teď zjistili, když je tady nuteliér? Že ten jeho nákup slavný s tou nutelou v Německu,
0: no.
1: Takže ty nůžky se dál rozevírají, že je to znovu v Německu ještě levnější, než to bylo před těma dvěma rokama.
0: Neříkejte mi to.
1: A on to tam neměl v tom programu. Já jsem poslouchal, kdy řekne, že Nutella bude v Česku levnější než v Německu. Protože tehdy říkal, že se na to podívá. Že takhle to nejde.
0: No.
1: Co? Tak já nevím.
0: A hlavně říkal, že teď jde o všechno.
1: To jde.
0: A já se teda pořád si kladu otázku, o co šlo doteď. Doteď šlo teď, jenom o něco.
1: Teď jde i o Česko.
0: Teď jde o všechno.
1: Teď jde i o Česko. Ksavr.
0: Já si myslím, že dopadne strašně on, volba, protože lidi ho nemají rádi kvůli Ukrajinců.
1: Já bych mu to přál k sebe. Zasloužíš
0: ne.
1: Si to. Jo,
0: já mu to nebudem nikomu přát nic špatného.
1: Jo, jo, jo, já jsem hrubián a cynik.
0: Když je to zlatý člověk, kdy ten pan posl do má tak rád. Bernd,
1: jo. Dagmar Kadlecová na Wilsonku od Azalky. Ksavere, vidíte. Ne, to je, pozor, to je Alena Dravítková na Wilsonku od Azalky. A tady Dagmar Kadlecová. Tady je chyba asi.
0: Takže poděkujeme oběma, ne?
1: Alena Dravítková a Azalka.
0: No. Azalka Krušnohorská.
1: No.
0: Je z Krušných hor.
1: Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. Naděžda Formánková posílá malý příspěvek na piškoty pro pejska. Pane holce, vidíte.
0: Piškotky, to jsme tady
1: paní doktorka, to...
0: probírali, no.
1: To se hodí, to jsem rád.
0: Ale vy nedáváte, ne, jste říkal.
1: Dávám.
0: Že granulky dáváte, jste říkal.
1: No to je žrádlo, piškot je za odměnu. To mi si vymáhají, Xavere.
0: No já si taky vymáhám už kolik let tady. A zkuste to někdy. Uvidíte, jak já funguji, mi dáte piškotek a
1: jo? Jedu.
0: No.
1: A budete hodnej?
0: Budu kňučet a tak, zkuste to někdy.
1: Daniel Klement na Vlzonku, přístav pravdy, mistrů Xavera a Holce. Tomáš Pokorný na špunty do uší pro mistry z přístavu pravdy, ať k ním dnes nedolehne nic z těch pokryteckých blábolů krále Dutohlava na Vinohradské. To vidíte, Xavere, no? Já jsem říkal, že už se mi tam potkal v tancích.
0: Jsou to hodně lidi.
1: Jsou, to jo, to jo.
0: Byl jsem vám od covidu poprvé v supermarketu.
1: A kde nakupujete jinak, Xavere?
0: Já nenakupuju.
1: Vy máte nějakého posluchače?
0: Tak já nemám peníze. To jste vy, lepší lidi chodíte nakupovat.
1: Já ne, já jsem zjel, když jsem mi řekl, že máte osobního barbera, jak tomu říkáte.
0: No to jo, to no. Mám. To mám.
1: To si ale... může dovolit jen Šlechta a paní Pekarová.
0: No ale ten to dělá jako charitu. Vidí starého pána, tak přijde a zadarmo...
1: Samozřejmě, vy jste bídnej lhář, jak tady ten.
0: Jo,
1: jo.
0: Ale chci říct, že jsem byl v Lidlu a že je tam všechno tak strašně drahý. Pane Holče, ta inflace...
1: Inflace není, Xaver. To nešište jeden z info. Inflace není a nebyla.
0: Kdo to říkal? Jo? No, tak já vám říkám, že...
1: No nebudete lhát.
0: Na všechno. Chtěl jsem si koupit Hermenin, pak jsem ho dal zpátky. Všechno je tak drahý.
1: Chcete říct, že zdražilo jídlo, nebo co?
0: Zdražilo všechno.
1: To snad ne.
0: I poštovní známky.
1: Já jsem
0: i vločky na poznámky.
1: Xavre, teď začíná země živitelka. Myslíte, že vyrazí nuteliér? Přednést, jak zlevňuje jídlo a potraviny?
0: Já si myslím, že on tam nepůjde, protože on... Jednou se tam stalo, že hovořil on a po něm Václav Klaus. A je to... Prostě, bohužel, prý rozdíl několika, mnoho kategorií.
1: Tenhle je lepší, ne?
0: Běžte si napsat projev, někam ho přednést a po vás prezident Klaus. Tak je to takový jako ostrý. A on ví, že on není ani karikatura.
1: Jste zlej dneska.
0: Tak já jsem
1: podívejte zlej. Se na něj.
0: Na koho?
1: A řeknete o něm, že není ani karikatura, jako kdyby byl nějaká kreatura.
0: Je to 2% Klause, ta hlava. A řekněte, že ne.
1: Ksevra si furt říkám, jak se nám tohle mohlo přihodit, když se na něj dívám.
0: No zlobili jsme, no tak zlobili jsme, tak máme fialu.
1: Přišel trest.
0: Nedá si zjet. Podívejte, máme krásný čas, dneska musíme každý si věnovat tichou vzpomínku za chvátčiky. Za chvátčiky jsou ruský okupanti. Za chvátčiky. Brežněv na to byl alergický. Že neříkal, že když mu řekli v té Moskvě za chvátčiky. A poděkovat teda i těm, že jsme to přežili, že? Že nás tady obsadili ty spojenecké armády, neboli i Ukrajinci.
1: A musíme děkovat i profesorovi, ne? Za to, jak se máme dobře. Dneska jako je děkovnej den, ne?
0: No, tak co? Měl by, jestli potkáte nějakého garince, tak zeptejte, co pak dělal dědeček před 57 lety. A on řekl, no seděl na tanku a střílel na Národním muzeum.
1: To snad ne, co?
0: Ne, to ne.
1: Já jsem se vrtěl kolem toho dětského rozhlasu od té Vinohradské a tam ta ukrajinská vlajka furt vle.
0: No, protože pan ředitel je před posaránek.
1: A nevíte, oni Ukrajinci platí daň za Český rozhlas?
0: To nevím. Myslím,
1: já si myslím, že ne.
0: Ale mají svůj kanál. Ale rozumíte, ten
1: kanál?
0: Ten ředitel, no, mají kanál,
1: na Českém rozhlase?
0: Vysílá tam něco ukrajinsky, no.
1: Fakt?
0: To tak bylo, možná už to není, ale bylo to z kraje války něco. To je jistý pan René Zavoral. Nebo Nevoral,
1: jak jsem.
0: A on odezírá zertu těm, kdo je právě u moci. Takže když Fiala poprvé, když ho uviděl v tom vlaku na Ukrajinu, tak uprostřed noci jezdil po Praze a hledal ukrajinskou vlajku, aby už na tom rozhlase ráno nosila.
1: Ale počkejte, a na Kavčích horách chcete říct, že není ukrajinský kanál?
0: Ne. A ani vlajka, nikdy jsem tam neviděl.
1: Tak to se nadáte do pořádku, ne?
0: Tak to je v pořádku, ne? Pane Holče, jsme na konci, děkuju a dnes zásadní sdělení Adonis a Jahoda. Je to tvrdý, ale je to tak.
1: No, čičinku netroufám se.
0: Čičinu netroufáme, čiči tornádo. Děkuju a nashledanou.
1: Já taky, Xaver.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a se mnou tady jako vždy sedí politolog Jan Kubáček. No, slavíme velký výročí, 2 roky od zvolení Petra Pavla prezidentem a stala se nám taková nemilá věc. Petr Pavel vyhlásil větrání po Miloši Zemanovi, když nastoupil na Pražský hrad a po 2 letech najednou z Pražského hradu jakoby mluvil Miloš Zeman, protože Petr Pavel, a nejen on, ale i jeho šéf poradce politický Tomáš Lebeda, najednou nám začali říkat, že prezident není žádný automat na schvalování ministrů, že si může pohrávat po volbách, z koho pověří a nepověří premiérem a tak dál. Vidíme tady prostě přípravu na vstup Petra Pavla do volebních záležitostí a do volebního roku.
2: No, ukazuje se, že Pražský hrad tě pozře, chtě nechtě, že se větralo málo, nebo mám teorii, protože pan prezident je hodně pryč, teď zrovna ho zase hledám, kde je, protože mě překvapilo, vrátil se z Dakaru, aby si v podstatě téměř hned vyhlásil dovolenou, a to v době, kdy mu na stole přistál podpis, nepodpis případného zvýšení platů politiků nebo ústavních činitelů a soudců, aby byl přesný. Do toho tam ještě stále má velmi kontroverzní definování trestného činu pomoci pro cizí moc.
1: Pendrekový zákon takzvaný.
2: Tak, tam já jsem hodně zvědav, jaký Petr Pavel teda vlastně nám tady vládne, jestli podepíše, a pak teda mám dojem, že z 89. si neodnesl nic, nebo nepodepíše a ukáže, že opravdu jako se poučil a něco si odžil. No, ale každopádně já tím mám prostě teorii, že jak on je hodně pryč na té dovolené, že tam začal najíždět Miloš Zeman, a tím, že je pracující důchodce, pro něhož to je vášní, tak mu tam prostě nechává denní rozkazy a tak to odpovídá. Ale téměř se chce s únorem, aniž bych jakkoliv utíkal k únoru 48, si tady povídat o tom, jak je nebezpečné, když máš neviditelného, unaveného, anebo prostě prezidenta, kterého to příliš nebaví a nechává okolo sebe vládnout politiky a tu podhradní politickou scénu. Není to dobře?
1: No, každopádně letošní rok volební, myslím, ukáže skutečně, jak se říká, pravou tvář Petra Pavla, jak naloží s výsledkem sněmovních voleb, jak se bude účastnit polovních jednání, a teď vlastně uvidíme vybarvení ohledně toho, jak se postaví k těm 2 zákonům, protože ono čeká, oba ty zákony jsou samozřejmě nemilý pro něj určitě. My vidíme, že před nima utíká, jak může. Každopádně je potřeba říct, že v zákonu o vyšších platech pro nejen pro politiky, má i první historický plat pro svoji manželku Evu Pavlovou 100 000 měsíčně za jakousi nějak blíže nespecifikovanou reprezentaci státu. Tak záhy se dozvíme, jak se k tomu Petr Pavel postaví. Každopádně pořád na Férovku můžete poslouchat na platformě gazety.com a taky Apple Podcastech a Spotify.
2: My vám za to děkujeme a pevně věřím, že pan prezident se pochlapí, protože zatím vede paní prezidentová. Prosadila se zatím výrazně víc.
3: Posloucháte Rádio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Arnošt Drost je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Arnošt Drost je místopředsedou představenstva Sdružení českých taxikářů.
2: Ano.
1: A také muž, který taxikaří 35 let.
2: Ano.
1: V Praze, takže tu branži dobře zná. Pane místopředsedo, co myslíte, mají taxikáři, speciálně pražští taxikáři, dobrou pověst?
2: No tak řekněme, že

0: Má nejlukrativnější místa v Praze. Jo? A svým způsobem magistrát si je pěstoval, jo? Protože vlastně, když se o něčem mělo psát, přišla nějaká kauza ve státní správě na magistrátu, no tak se vytahli taxikáři, že jo? Taxikáři kradou. Jo? Takže se vytahli. No a
1: zatímco byli čistí jako okvětí bílé lilie, je to tak?
0: No, dá se říct.
1: Dá se říct, jo. Tak já mám vlastně zkušenost, já jsem z Troje jel taxíkem jednou na letiště za 1800 a jenom protože jsem spěchal, tak jsem to, takže moje zkušenost je jiná, ale...
0: A vy jste si bral taxíka na ulici, nebo jste si ho volal?
1: Toho jsem si volal.
0: Nechápu, protože já jsem jezdil 25 let u profesionál taxi. A
1: to bylo to Profi Taxi?
0: Profi Taxi, no to, ono to bylo oficiálně Profesionál Taxi, SRO, ale zkráceně Profi Taxi, obchodní značka. Takže Profi Taxi, já si myslím, že mělo vcelku slušný renomé. Tam korporátní zákazníci měli největší slevy, ale i běžný retail z ulice jezdil, když byla cena 27, tak jezdil na nějaký 24,80.
1: Zkusím to ještě jinak. Čím si myslíte, že se přihodilo, že v některých bedekrech bylo napsáno, jedete-li do Prahy, dávejte si pozor, okrade vás taxikář? Což je prokazatelně, to tak v jisté době bylo.
0: No, tak na to měly podíly cestovní kanceláře, který to psali, že jo. A samozřejmě pak se na tom podepsal i pan Kvasnička, protože pan Kvasnička starší, jo. Ten vlastně dával ty svoje reklamní letáky, už to měli cestující připravený v takových těch kapsičkách, letadlech, aby jezdil jenom ze společností 3A.
1: Jinými slovy, u taxikářů problém nebyl, mohli za to ti co dávat letáky.
0: No, svým způsobem ano. Svým způsobem ano, a vemte si to tak, bylo to 200 lidí na počet zhruba 3800, jo, není to zanedbatelný procento, je to zhruba nějakých 6-7%, ale v jiných branžích, ať je to v hospodách, barech, u řezníka nebo u zelináře, tak tam vás okradou taky. Jo, takže já to beru spíš
1: tak sportovně. Tady sedíte vy, tady nesedí žádný zelinář, ale pojďme teď k tomu, co vám nejvíc vadí teď vám taxikářům. A pane místopředsedo, pokud vím, tak vy teď nejvíce válčíte s těmi alternativními dopravci, což je Uber a což je v našich podmínkách Bolt, je to tak?
0: Jasně.
1: Co vám na tom tak vadí?
0: No tak na jednu stranu mě vadí to, že jezdí za dumpingové ceny a Úřad pro hospodářskou soutěž v tom nedělá vůbec nic. Jo, podali jsme několik stížností a oni se tváří, jako kdyby ten problém neexistoval.
1: Nabídka, poptávka?
0: No, pokud podnikáte, tak musíte podnikat za účelem zisku. A jestliže vám z toho kilometru, za tu cenu, za kterou oni jezdějí, zbyde 60 halířů, tak asi to není normální.
1: Za jakým účelem tedy podnikají oni?
0: No to já nevím, za jakým účelem podnikají oni. Já to doopravdy nevím, já to nechápu. Jo, já když si spočítám, ať zleva nebo zprava, tak on ujede 350 km denně, strží 4 000 korun. Z těch 4 000 korun odevzdá 25% firmě, která mu to zprostředkuje, to znamená Uber, Bolt nebo Liftago. K tomu musí zaplatit z té tisícovky za tyhle ty dvě firmy, nebo vlastně za tyhle dvě firmy musí zaplatit DPH, tak to už jsme na 12 stovkách. K tomu musí zaplatit denní pronájem vozidla, to začíná někde na 800, tak už jste na 2000, k tomu zaplatíte 1000 korun za pohonné hmoty a jste na 3000 korunách. Takže vám zbyde 1000 korun. Z té tisícovky vy musíte odevzdat zdravotní, sociální a daň z příjmu. Takže co vám zbyde?
1: Co tím naznačujete, pane místopředsedo?
0: No tím naznačuju to, že je něco zchnilého ve státě dánském, protože o tohle to by se měl zajímat Úřad pro hospodářskou soutěž. Jo? Tady, každý tady z nás podniká za účelem zisku, a ne, aby teda tady byla nějaká firma, která záměrně ničí celý trh, aby ho potom převzala.

0: Aha, už tomu rozumím. Takže vy vlastně si myslíte, že to teď někdo dotuje, proto aby zničilo vás taxikáře.
1: Klasickou taxislužbu, ano.
0: A jim to potom zůstalo, ten trh, a zvýšili ceny. Tak to mám rozumět.
1: Tak to zhruba asi tak bude. Protože dneska nás rozdělili na vlastně dotovanou, nebo respektive regulovanou a neregulovanou taxislužbu, pan ministr financí. A neregulovaná taxislužba, ta si může účtovat, co chce. Jo, já jsem schopný doložit, že za půl kilometru si účtuju 360 korun, za jízdu z Olomouce do Prahy, vzdálenost zhruba 300 kilometrů, 23 tisíc korun.
0: Mluvíme teď o těch, o tom Uberu třeba?
1: Mluvíme o Uberu a o Boltu.
0: Jo, zatímco regulovaný taxikář?
1: Regulovaný taxikář si sice na jízdu mimo Prahu může říct, co chce, teoreticky, protože ta cena je regulovaná pouze v Praze. Nicméně normálně uvažující člověk, a já předpokládám, že mezi tím zbytkem je nás 1800 dneska, takže mezi tím zbytkem, co tady zůstal, tak si nikdo za 300 kilometrů neřekne 30 tisíc. Jo? Pokud by se jednalo, řekněme, o přepravu více místním autem, tak ta cena by tam mohla být někde na 12 tisících.
0: Kam spadá v tom, co popisujete, ta služba, která se jmenuje Liftago? Protože tu já třeba využívám s velkou spokojeností a mám pocit, že to má jakousi úroveň. I čistota vozu, i ceny jsou dobré a tak. Nevím, jestli to tedy spadá do té takzvaně dotované, jak vy říkáte, aby ovládli trh, ale Liftago je ještě něco jiného než Uber a Bolt, ne? Nebo se mýlím?
1: Ne, to je, Liftago je takový hybrid mezi, jo. Liftago vlastně dává, a to víte sám, vlastně vám dává cenovou nabídku a vy si vybíráte.
0: Chci, nechci. Jo?
1: Chcete, nechcete, jo? Ale vybíráte si, já nevím, asi mezi čtyřma řidičema nebo čtyřma cenovýma nabídkama.
0: Jakdy, jo? No.
1: Kdežto u Boltu nebo u Uberu, tam vám ta cena přijde a buď ji chcete, nebo ji nechcete. Jo? Ta cena přijde i tomu řidičovi a ten řidič s tou cenou nemůže nic dělat. Klasická taxislužba je regulovaná nějakým stropem. A když ke mně přijde zákazník a ptá se, tak a jede třeba někam dál, no tak já mu řeknu, dobře, můžeme se dohodnout, cena nebude 4 tisíce korun, já vám udělám slevu, bude třeba 3,5 tisíce korun. Jo? Protože já z toho neodevzdávám žádnou provizi. Ty řidiči od Boltu, od Uberu i od Liftaga odevzdávají minimálně 25% provizi. Platí za ty dvě firmy, první Uber a Bolt, za ně platí DPH. Tyhle dvě firmy, které tady jsou u nás na trhu, u nás neodvedou jedinou korunu na daních, jedinou korunu na DPH, všechno za ně musí zaplatit řidiči, a ty dvě firmy, každá jedna z nich odsud vyvádí 1,5 miliardy měsíčně.
0: Jo, a jo, to je ty... nějaký oficiální údaj, jo?
1: To se dá lehce dopočítat a jsou to vlastně údaje, které si vytáhnete ze statistického úřadu, jo, a tak dále.
0: Pane místopředsedo Drozde, řekněte, vy jste slibovali před pár týdny, zablokujeme Prahu, že se nestačíte divit, už toho máme dost. Co chcete získat tím, že zablokujete Prahu?
1: No, my chceme hlavně získat, nebo my chceme dosáhnout toho, aby vlastně ty úřady začaly jednat podle práva. Jo? Viz, máme tady spoustu řidičů z východu. Jo? Já nebudu říkat jenom Ukrajinců, i když jich je zhruba 92%.
0: No, jo? Abychom byli úplně, vy jste pro parlamentní listy řekl dobytci z východu.
1: Jo, to jsem ale řekl v souvislosti s tím, jak se chovají na ulici, jak jezdí, jo, jaký mají respekt a jak se chovají vůči ostatním řidičům. Jo, nechovají se slušně, proto jsem použil to slovo dobytci.
0: Dobře, ale pojďme ještě k té blokádě. Takže chcete dosáhnout čeho?
1: No, chceme dosáhnout toho, aby státní správa, policie, městská policie, kontrolní odbor, aby začali doopravdy jednat podle zákona. Protože já, když si přijdu požádat o kartu řidiče na taxíka, tak já musím doložit výpis trestního rejstříku, výpis karty řidiče, zdravotní potvrzení. A na základě toho, pokud jsem čistý, tak dostanu kartu řidiče taxi.
0: Ano.
1: Lidi z východu sem přijdou, mají svého takzvaného klienta nebo jejich zástupce, ten udělá hromadnou žádost, prostě 20-30 lidí, s tím přijde na ten odbor toho dopravního úřadu a tam ty žádosti podá. Jo? A nedokládají vůbec nic, doloží to čestným prohlášením.
0: Vy tedy oslovujete zákonodárce jakýmsi dopisem, v kterém mimo jiné zaznívá, že to spojení s válkou na Ukrajině tam je, ne, že není. Jak jste říkala před chvílí, že část zde působících řidičů mohou být bývalými vězni propuštěnými Zelenským.
1: To je pravda. To je pravda. Tam nikdo neskoumal, jestli mají čistý trestní rejstřík, jestli nebyli trestaný za drogy, znásilnění, loupeže. Na to se nikdo neptal. Tam stačí, když doložíte čestný prohlášení, no a papír snese všechno, že jo?
0: Já vím, ale proto máme nějakou, nechci říkat důkaz, ale třeba nějakou zprávu nebo nějakou informaci, že to jsou bývalí propuštění vězni prezidentem Zelenským.
1: Kam by ty pánové z té války utekli?
0: Do války.
1: Když mu jich uteklo přes 80 tisíc.
0: Dobře.
1: Dezertovalo.
0: Dobře, jo, a předpokládáte, že část z nich jsou teď...
1: Část z nich utekla do Polska, část z nich utekla přes Slovensko sem.
0: Já vím, ale část z nich jsou teď taxikáři v Praze.
1: Klidně můžou být.
0: Mimochodem, taková ta nešťastná věc, kdy, případně mě opravte, kdy ukrajinský taxikář srazil tu paní tak nešťastně, která skončila na vozíku, je to tedy pár let.
1: To je 10 let zpátky, no.
0: No, to je jedno, jak je to dlouho, ale ptám se, jestli už se to nějak vyřešilo.
1: Ne,
0: jestli...
1: to se nevyřešilo a nevyřeší se to nikdy.
0: Nechte mi říct tu otázku. Jo. Jestli se třeba zkoumalo, na základě jaké licence ten ukrajinský řidič jezdil, jestli byl dohledán, jestli byl třeba nějak popohnán ke spravedlnosti, nebo jestli se někde ukryl na šedé Rusy.
1: Ne. Tak ten řidič z toho vozidla zmizel okamžitě.
0: Zmizel.
1: Tu paní našel řidič, který jel okolo, viděl dopravní nehodu, tak se tam šel podívat a našel tam tu paní těžce zraněnou. Zavolal teda záchranku, paní převezli do nemocnice. Řidiče nikdy nedohledali. Ví se akorát z výpovědi té paní, že si objednala firmu Uber. To bylo všechno. Firma Uber od toho dala ruce pryč, že to byl, jak oni to říkají, jejich spolupracující řidič, že to není žádný jejich zaměstnanec a že on musí být pojištěný. Jo? A v té době neměli povinnost pojišťovat vozidla jako vozidla taxi, kde ta pojistka je o 100% vyšší.
0: Ti bývalí řidiči taxislužby nebo současně řidiči taxislužby z bývalých zemí Sovětského svazu, ať jsou odkudkoliv, tak vy tvrdíte, že jsou špatnými řidiči.
1: Jsou?
0: A jak si to mám představit? Jak mi to můžete vysvětlit?
1: No, tak podívejte se na nehodovost v Praze, jak narostla. Zeptejte se lidí, kteří mají, to jsou takový ty dispečeři, kteří jezdí těma hlídkovýma autama u dopravního podniku, to takový ty zásahový vozidla a podobně, tak já tam mám dva známý. A on mi říká, hele, 4 až 6 dopravních nehod v noci, kolize tramvaj Bolt, autobus Bolt, nebo autobus Uber, autobus tramvaj Uber, jo. To jsou prostě dopravní nehody, které nikde nikdo, vlastně oni neřeknou, že to byli řidiči z východu, jo. Aby to nerozmazávali, tak noviny píšou taxikář.
0: Dobře, ale vy říkáte, že chcete změnu těch předpisů, že chcete
1: ne,
0: stejné...
1: Chcete. Nechceme, my chceme.
0: Ale chcete, píšete zákonodárcům, chcete zpřísnění podmínek pro všechny.
1: No, zpřísnění. My chceme, aby se vrátili zpátky zkoušky.
0: Ano, to je ten místopis a tyhle ty
1: ano,
0: věci.
1: Ano, ano, ano.
0: Jazykové schopnosti.
1: Jazyková schopnost, místopis, znalost právních předpisů.
0: A to i pro ty služby?
1: Ne, kompletně pro všechny.
0: No ne, počkejte, tak Uber a Bolt nemůžeme považovat za taxi. Je to nějaká ale přeprava nebo něco takového? Ne?
1: My jsme v roce 2019, kdy se chystala novela zákona 111, tak jsme předkládali svoji novelu, která se všem moc líbila.
0: Co to je svoji novelu?
1: No, novelu toho zákona.
0: Dobře, a vy nemáte právo navrhovat zákony.
1: My ho sice nemáme, ale může to předložit poslanec. Že?
0: A dobře, klidně. A co v ní bylo teda?
1: No, jednoduše řečeno, bylo ty podmínky byly udělané tak, aby to bylo pro všechny úplně stejný.
0: To znamená i pro ty alternativy.
1: Ano, to znamená, že všichni by měli stejné podmínky. Všichni, jako v Maďarsku, by měli taxametry, měli by střešní svítilnu a měli by firmu a cenu veřejně na dveřích. Mm-hmm. Jo? Takhle to funguje v Maďarsku a problém s tím žádnej není. Jo, všechny auta jsou žlutý, všechny auta mají cenu, všechny auta mají nahoře transparent. Na tom transparentu je buď zeleně Bolt, černě Uber, anebo je to žlutý transparent a je tam klasický taxi. A funguje to.
0: Na druhou stranu připustíte, že to je jakási výhoda, když mám aplikaci například Uber a přijedu kamkoliv na světě, vylezu z letiště a jenom kliknu adresu. Takže to je možná lepší, než když byly klasické taxíky jenom k dispozici. Říkám to teď uživatelsky. Určitě také sám cestujete a občas někam přijedete.
1: Tak používám klasického taxíka.
0: Jo, i třeba, já nevím, kdekoliv na světě. Jo,
1: jo, v Istanbulu, nevím, v Seville. V Paříži jsem používal klasického taxíka, v Itálii jsem si najmul klasického taxíka.
0: A vy byste do Uberu teda nesednul z principu?
1: Z principu nesedám ani do Uberu, ani do Boltu. Já je nehodlám podporovat, protože říkám, tyhle společnosti vyvádějí 1,5 miliardy, 18 miliard ročně a nenechají tady z toho ani korunu, neinvestujou. U Boltu vím, proč to je, protože u Boltu, když nedělíte zisk, u té společnosti, když nedělíte zisk, tak u nich, to je tuším, že estonská společnost, lotyšská, to je jedno, tak nedaníte. To znamená, že ta společnost kumuluje zisk, nedělí ho mezi svý akcionáře, jenom dává výplatu. Jo? Takže se to nedaní. Oni můžou investovat, oni můžou vyplácet jakoby mzdy, platy, ale pokud to není rozdělení dividend, tak se nic neděje.
0: Čím to je, že jste vy jako taxikáři neuhájili pražské letiště?
1: Úplatkem. To vám řekne každý. Na pražském letišti jde jenom o prachy.
0: Ostatně.
1: Pan Kvasnička nabízel 4 koruny za hlavu, neboli 4 koruny za každého člověka.
0: Já nevím, který je pan Kvasnička.
1: To je majitel radiotaxi AAA. Uh-huh. Jo, bývalý nájemce. Takže oni nabízeli 4 koruny za jednoho člověka. Uber nabít 8. Jo, je to jenom o penězích, o ničem
0: jako
1: jiném to
0: úplatek
1: není.
0: Za...
1: No to není úplatek, to je platba.
0: No
1: to
0: ne, jste začínal tu odpověď tím, že to úplatek.
1: No jasně, vy se musíte nejdřív někam dostat, pak musíte někoho podmáznout, aby vám řekl, kolik nabízí protistrana, no a pak ho přebijete, že jo.
0: Jo, takže tam došlo k tomu, že se nějak, asi někdo nějak motivoval podle vašich slov. A na druhou stranu ty vozy, které vidím po Praze z letiště, a je tam airport, Uber, tak vypadají velmi kultivovaně a samá nová auta. A říkám si, jestli to není náhodou, takže o to tak trošku šlo.
1: No, nechtěl byste to jezdit. To auto stojí 42 tisíc v holým nájmu.
0: Proč bych to nechtěl jezdit?
1: No, protože na to nevyděláte. Tam ten řidič je otrok. Otrok svý práce. Jo? Vemte to tak, že...
0: No ten můj za těch 1800 na letiště otrokem určitě nebyl.
1: Jasně, to chápu. Jako... To chápu. Jo? Ale vemte to tak, že ty kluci platí 42 tisíc měsíčně za pronájem toho vozu. Platí si pohonné hmoty. A zase můžeme to jednoduše spočítat. Průjezdnost Prahou je 12 až 16 km za hodinu. Kolik on těch zakázek může udělat z toho letiště? Kdyby mu trvala jedna zakázka přivíst někoho dolů, hned zpátky obsazený nepojede, takže se vrací prázdnej, tak mám to najetý, trvá to 55 až 70 minut. Tak udělá jednu za hodinu. Jo, když bude jezdit takhle, kdyby jezdil 8 hodin a doopravdy hned po tom příjezdu na to letiště stál před tou halou, hned naložil, tak udělá 8x 720 korun, což je 5 720 korun. Jo, a platí za to 42 tisíc. Takže ty kluci tam dělají, řekněme, 16-hodinové směny, jezdí jako magoři po evropský, a stejně jim ty peníze moc nevycházejí.
0: Zase
1: na to vydělá jenom firma.
0: Zase by mě nutilo se na to dívat pohledem tím spotřebitelským. Řekněte mi na závěr, pane místopředsedo, kdy máme očekávat my Pražané, že vy taxikáři město zablokujete?
1: No, víte, my se nejdřív obrátíme na soud, protože tady je jedna zásadní věc a to je to, že je povinnost výměny řidičských průkazů právě u těchto těch lidí. Je to ze zákona. Ze zákona, pokud jim je udělený povolení k pobytu, tak do 3 měsíců si musí vyměnit řidičský průkaz, ale zároveň s tím ruku v ruce musí udělat teoretickou část v autoškole a složit zkoušky. A nějak na tohleto, nějak ministerstvo dopravy nějak na to zapomnělo, ministerstvo vnitra na to nějak zapomnělo, takže my teď podáme 2 nebo 3 trestní oznámení a obrátíme se na soud.
0: A jinými slovy, blokáda je v nedohlednu.
1: Není. My předpokládáme, že ta blokáda by mohla být první týden v září. Při tom největším šrumce se lidi začnou vracet z těch dovolených, aby to stálo za to.
0: Takže nás, občany, potrestáte?
1: My nebudeme trestat vás, my budeme trestat neschopnou vládu. Že? Vy běžte se stížnostma na tu vládu, proč vlastně odpovědný úřad je, proč odpovědní úředníci nevymáhají zákon tam, kde by vymáhat měli.
0: Jsem rád, že jste přišel. Držím palce na
1: shledanou. Já děkuju. Mějte se pěkně.
0: Na shledanou. Naším hostem byl Arnošt Drozd.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver. Country. The absolute best. All the time. Rádio Xaver.

0: Dovolím si i jeden vzkaz pro mladé Slováky. Chápu vaše zklamání, ale nestrácejte naději. Věřím ve vaši schopnost udělat ze Slovenska ještě lepší místo. Máte v sobě obrovský potenciál. To nejhorší, co byste ale mohli udělat, je rezignovat na všechno a přestat se zajímat o vaši zemi. Vím, že dokážete velké věci. Já vlastně musím říct, že obdivuju spoustu lidí v tom, jak oni dokážou vyšroubovat tu kýčovitost. Jo, mně úplně to přijde. Jolandě se říkalo, že to byl generátor náhodných slov a mně takový lidé, jako je třeba paní Nerudová, přijdou jako generátory náhodného kýče. A povedlo se. Rusko zvítězilo na Slovensku, sápe se na moc v Česku. Ale na Ukrajině bude poraženo. No tak to jsem ráda, paní Džamilo, že aspoň ta Ukrajina vám to zachrání. Rusko je odsouzeno. Zmítá se v agonálních křečích. Je mrtvé a chce nás stáhnout sebou do hrobu. Ale dějiny nepíšou kolaboranti za krvavé ruské prachy. Dějiny píšou ukrajinští hrdinové na bitevní poli. Musím říct, že když jsem tohle četla, tak jsem si vzpomněla na text jedné písně od skupiny Kabát, kde se říká, ke koksu se nečuchá, pane. Já nevím, co tohle může způsobit, ale je opravdu na tom vidět, jak ti lidé najednou se totálně odhalí. Jak se stane nějaká vyhrocená situace, ale každý to prostě musí ustát. V podstatě nikdo z nás nejsme v těch slovenských volbách osobně zaangažováni. Je to naprosto jako běžná záležitost a navíc pořád zůstává pravdou, že je to záležitost těch Slováků v prvé řadě a nejdůležitější řadě. Když už jsme u těch šílených dam, nebo řeknu šílených prohlášení dám, tak, abych byla trochu kulantnější. Tak pojďme tu paní Nerudovou a paní Džamilu Stehlíkovou symbolicky završit ještě nějakou třetí paní do krámu. Protože máme tam video s paní Vašáriovou. Bylo poměrně dlouhé, my jsme pro vás vybrali jenom takovou tu, řekla bych, největší perlu, takže jsem s tím.
1: Hrálo se podle vás v těchto volbách i o zahraničně politické směřování Slovenska, nebo to byla, nechci to zlehčovat, ale jen předvolební rétorika?
2: To nevieme. To nevieme, čo bola predvolebná retorika. Budeme sa musieť pozrieť, koľko percent voličov vlastne fašistov alebo neofašistov, neonacistov získal Smer tou svojou kampaňou.
0: Fašistou, neonacistou, fašistou. No, jednak je sama o sobě iluze. Tady zase některých našich novinářů, některých komentátorů a politiků, že voliči se ve volbách rozhodují podle nějaké zahraničně politické orientace. Pro ty voliče zkrátka bylo důležité to, že vláda, která tu přišla po Ficovi, tak dokázala se ta vládní garnitura od ústavní většiny. Oni, přátelé, v tom roce 2020 měli ústavní většinu. A oni se dokázali za 3 roky, sice teda ještě nemáme po 10. hodině, ale já ten termín řeknu, oni se dokázali za 3 roky od té ústavní většiny, a neřeknu to, ještě není na 10. hodinu, řeknu nějaký kulantnější termín. Dokázali se dostat od ústavní většiny přes 3 premiéry, nebo 2 premiéry ke 3. premiérovi, který byl úřednický premiér a následně až k předčasným volbám. Tohle je situace, kterou dokázala tahle odcházející politická garnitura, která se tvářila taky jako ta naše žezná řešení, že zbaví Slovensko Fica, že ví, jak vládnout, že bude vládnout lépe než on, že Slovensko zbaví korupce a tak dále a tak dále. Co z toho bylo? Z ústavní většiny jeden premiér, druhý premiér, úřednický premiér, předčasné volby, Fico se vrací nazdar. Jestli někdo chce hovořit v souvislosti se slovenskými volbami o konci liberální demokracie, Tak konec liberální demokracie nenastal v sobotu večer a v neděli ráno. Ten nastal v okamžiku, kdy ta odcházející vládní garnitura na Slovensku propadla a prokaučovala důvěru voličů takovým způsobem, jakým ji prokaučovala. To je přece ten hlavní problém, to je přece ten hlavní důvod, proč se Fico vrátil. Kdyby tahle garnitura tak fatálním způsobem neselhala, tak dneska po Ficovi s vysokou pravděpodobností neštěkne ani pes.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
2: Že udělají tedy co přesně?
1: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
2: Ano.
1: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
2: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
1: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje.
2: Já myslím, že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne, ve skutečnosti žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a on bude realizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá, bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře. A včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
1: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Čem bude jiné?
2: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo? A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
3: Hej, ve mně na kosmický vandr, přece bys v tom brácho nejel sám. Jen si zbalím ten svůj bagl a odpálím čundr ke hvězdám.

0: nechat se šoupnout na jinou planetu, třeba támhletu a říct hej, ve mně na kosmický vande, přeci bys v tom brách nejel sám.
1: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
2: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí, ve kterém se s ekonomkou Markétou Šichtařovou ptáme, kdo to zaplatí a že tentokrát se fakt máme na co ptát, protože Evropská komise představila takzvaný plán na čistý průmysl, což je ve skutečnosti plán na čisté zničení našeho průmyslu evropského, ale že je fakt zle tentokrát, tak to potvrdil Luděk Niedermayer, europoslanec TOP 09 a STANu, protože i on řekl, jsem poněkud zaskočen ambicí tohoto plánu.
3: Tak já, když jsem slyšela pana Niedermayera, že zaskočen, tak já se začala opravdu už bát.
4: Celý rozhovor sledujte na XTV. Na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Roman Šmucler. Dobrý den.
2: Krásný den vám a hlavně divákům, že jste si udělali na nás čas.
1: Pane docente, jaké máte léto?
2: Příště si zasloužím, nemám rád, když Češi fňukají. Pracuju a nefňukám. A hlavně moje léto, já to mám jako v obráceně než Češi, to nechci říkat jako s nějakou píchou nebo něco, ale já, teď jsme zjišťovali, kdybych sem zase mohl někdy přijít a zjistil jsem, že tak nejdřív na Mikuláše, protože jsem vlastně každý týden v cizině. A teď já přebírám nějak jako příští rok, bude v Praze kongres stomatologický, já se musím starat o celou země kvůli stomatologii, takže vlastně furt budu v letadle. Takže můj pracovní týden je, že jsem v letadle. A teď byly ty krásné prázdniny, kdy jsem nikam neletěl. Moje jakoby volno a dovolená byla v českých Luzích a Hájích. To znamená, byl jsem tady. Ta země je krásná, takže já strašně miluji tuto země, dělám pro ní, co můžu, že kritizuju stát, hele, stát je SROčko. To je trošku jako jiný příběh. Ale jako ta země je nádherná, tak jsem si ji užil a teď bohužel už se musím každý den do letadla, každý týden do letadla.
1: Vy se ani trošku nebojíte v letadle?
2: Někdy i jo, zažil jsem tam jako hrozný věci, zažil jsem dvakrát, že už nám jako řekli, že spadneme, že jako řekli, aby jsme si jako nedělali legraci, že tady chcete, máme čas na veselý historky, jak nejstrašnější historka byla, jedno jsem letěl z Bostonu do Londýna a nějak asi hodinu a půl něco třískali do toho letadla, to mě bylo i divný, do těch motorů, tak se mi to zdalo jako hrubá práce, pak řekli, že můžeme nastoupit, tak jsme jako letěli, za chvilku ty letušky začaly plašit a říkali, že jako jeden motor odešel, že se nemůže letět přes Atlantik s jedním motorem, ale že jeden motor je jako v pohodě, ale že pro jistotu poletíme zpátky. No a za chviličku jako ty letušky, které to má jako uklidňovat, tak byly v úplném jako hysťáku a začali tam křičet, že jako tě fakt jako posloucháme, že i ten druhý motor jako vypadává a letěli jsme hrozně nízko, že jako aby to letadlo mohlo jako přistát na plochu, kdyby jako aby jako se neřítilo z nějaký velký výšky a takové věci a fakt jako docela dlouho jsme byli tam v těch místech, kde ten Titanic se potápěl a takové ty věci, takže to byl docela dlouhý návrat zpátky ale co bylo dobrý z toho letu je, že já jsem potřeboval zpátky do Prahy asi za nějakých pár hodin jako nám nabídli další let a to nás v tom letadle bylo fakt asi do pouzírovaného Mariáše, všichni ostatní jako byli jako u psychiatra a museli dávat se dohromady a všechno a já jsem prostě musel do Prahy a nebylo to jako nebyl dobrý pocit. Jo? Jedno jsem zažil hrozný turbulence, že byla válka v Iráku nad Irákem, taky nebylo úplně dobrý, ale taky s čím kdo zachází, tím taky schází a to je u mě letadlo.
1: Dobře, tak pojďme na to. Představte si, Rakušan tvrdí, že odmítá plošné šmírování lidí. Za zavřenými dveřmi mluvil jinak, oponuje pro fant.
2: Já jsem to sledoval, tu kauzu nějak do detailu, už to samozřejmě teď se to jako vyrojilo, ale známe to dlouho, jak to je. Je to klasický případ, kdy ta naše reprezentace zase zaspala, čili když jezdím jako do Bruselu, tak velmi často v tom jako potkám, vždycky říkám, co tam jdeš řešit, já tam jdu řešit zuby, ty tam jdeš řešit tohle. A co tam budete řešit, jak budete bojovat do tu Českou republiku? No, my máme nařízeno být ticha, že je to jako domluvený, tak já tam budu jako sedět těch x hodin a něco a takový. A tohle to je, myslím, taková klasika, kdy ta Evropská unie, my říkáme ta Evropská unie. Musíme říct, že my jsme ta Evropská unie. Čili jestli to projde, tak ty šmíráci jsme my, jako já, vy, jako většinově ta demokracie. Ne, že to my třeba chceme, jo? A není ta Evropská unie a my. To znamená, buď se my musíme jako podílet, ty lidi, když tam letějí, tak musí říkat, tohle fakt je jako hustý a měli to dávno už odstřelit. A nebo musíme z té Evropské unie vystoupit. Ale tohle to tam jako někdo řekl. A to mohl být, já ani nevím, kdo to byl, jako kdo byl na tom začátku, to kolikrát může být úplný blázen, tam

0: se něco přihodit. Čili musíte se tomu jako hrozně věnovat. A já myslím, že tomuhle se nikdo nevěnoval, to znamená, já si nemyslím, že ty Češi by nějak hrozně chtěli šmírovat, ale někdo je zase opil rohlíkem, že jim říkal, jak ještě spousta z nich neumí jazyky z těch politiků, ty říká, hele, to je záchrana dětí, jako dětská pornografie, to je fakt hrozná věc a my s tím něco jako uděláme a my řekli, že to je super a tak dále. Jo. A už jim vůbec nedošly ty konsekvence, že jakmile někdo rozlomí ty kódy, tak to bude cokoliv. Samozřejmě to povede k tomu, že já nevím, no, já jsem nikdy nedělal to, co dělají politici, jsem znal nějaký politiky, jak říkali, pojď se mnou volat kodovaným telefonem nebo přes nějaký kodovaný věci. Já to nikdy neměl, no a tak možná to budeme muset dělat, že když si budete, já nevím, pošle vám někdo z rodiny fotky dítěte, no tak už já myslím, že rovnou půjdete na policajty, ne? Protože někdo řekne, tady vám paní Nováková, pane Šmucler, poslala fotky dítěte. Já řeknu, no to je synovec druhý ruky. Můžete to dokázat, já to dokážu, aby to dobrý. Jo, ale ta AI jako nepozná, když mě pošlou dvouletý dítě, jak běhá v nějakých plenkách nebo tak, tak ona nepochopí, že ta paní, která se na to bene jinak jmenuje. Jo. Takže z toho bude strašně nepříjemností už ta, jako ta pornografie. No a samozřejmě to někdo rozlomí a různě to použije. Čili jako bej to jako nesmí, je to samozřejmě hrozná věc. A ty co jsou ty zlí, co chceme jako chytat, no tak si zařídějí jako aplikace jiných zemí, čili já jako lítám po celý zeměkouli, takže když letím do Číny, kde mám strašný problémy s vízem a se vším, i když tam jedu jako se setkat s jejich nejvyššími představiteli, protože prostě Česká republika jim furt hrozí, tak oni nás aspoň trošku za to zase jako potrápějí, tak si musím zařídit všechny jejich aplikace, do kterých oni jako vidějí a naše aplikace nefungují. Takže já když bych jako byl nějaký zvrhlík, tak prostě budu komunikovat přes nějaký čínský aplikace, určitě se nějak najde způsob, aby ta Evropa se tam nedostala, hotovo, ale chceme to.
1: Jasně. Jdeme dál. Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
0: A to, ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. Že? My kdybychom ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. A to už se asi nestane.
1: Ano.
0: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s druhou stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadli žádný hlas. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
1: To slyším často.
0: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů. Některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle. Oni o tom systému nic nevědí. Ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají zubní implantáty zdarma. Říkám, to je bezvadný nápad. Tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili, já nevím, jak to dopadne. Jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli tam travo dostane.
1: Jestli.
0: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, se ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalic. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc strán a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, aby neměli průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdeme z té SPD. Jo? Takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jako že to je takový blok. A pak samozřejmě se budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna. No, snad to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý, to asi my nevyřešíme.
1: Tak. První zprávy CZ. Americký minister financí je proti konfiskaci ruského majetku. Zatím je tady napsáno.
0: On je pořád.

0: proti němu. On je to jeden z nejchytřejších lidí světa. Já vím, že nezajímá Čechy, takže furt jako někdo píše, že hloupá americká ekonomika, hlupáci kolem Trumpa. A tohle je jako strašně chytrý člověk. Tady to má opravdu jako hrozně vymyšlený, to je jako na dlouhý povídání. A on pravidelně mluví, takže já ho pravidelně nějaký poslouchám. A jenom Čechy nezajímá, co říká Amerika, protože to je nedůležitá země, ještě mluví divným jazykem. Ale jako tenhle člověk to říká naprosto konstantně, tohle není jejich válka. Jo? Takže za prvý, jako Amerika nepůjde do sebezničení kvůli sporu o to, jestli Kramatorsk, ten spor je v zásadě o tom, jestli lidi v Kramatorsku, který jsou většinově Rusové a ve Slaviansku, to jsou jako hraniční oblasti. Na východ od toho, kde ta válka je teď, tak tam jsou to víc Rusové. A jestli tyhle ty Rusové budou mít ukrajinský nebo ruský pas. Má to spoustu konsekvencí, ale Američani vědí, že určitě se Putin nechystá zaútočit a nezaútočí na Slovensko. Čili všechny ty narrativy v České republice jsou nesmysl. A teď on prostě řeší, co bude dál, protože ty věci jsou složitý. A do čeho se mu vůbec nechce, je konfiskace ruského majetku. Protože samozřejmě Evropa, která je zadlužená až po uši, tak vidí 210 miliard, jsem si dneska našel ten majetek, jestli je to dobře, euro, jakože by to zalepilo, ale z hlediska Ukrajiny hele to zasyčí. Jo? Čili to tam zmizí jako nic, protože my jsme slíbili 100 miliard, jenomže koupíme zbraně od Američanů, že Američané říkají, když si chcete válčit, tak si válčete, ale budete nám platit ty peníze a ještě dáte nám nějaký fond rezervní 10 miliard, kdybychom do toho jako museli dát třeba letadla, že by lítali a tak. Takže, ale Evropa to dělá na dluh, 210 miliard by se hodilo, ale když vidíme, že 100 miliard jsou americký zbraně, asi chceme taky, teď se budujou velký zbrojovky v Německu, nějaký asi německý zbraně, ne? A pak musí z něčeho pan Zelenský platit důchody. Čili 210 miliard zasyčí za rok a půl? Jo, dobře. Ale někdo řekne, dobře, je to rok a půl, jako toho. No ale pak si musíme říct, co bude dál. Čili Amerika není ve válce týhletý nějak zásadně, ale je v neviděný válce s Čínou. Takže když si řekneme, že tohle je řešení jako konfliktu, no tak by asi bylo možný pak už, že třeba Čína zabaví Starbucky, že prostě zabaví tam kde jakou americkou firmu. Může se stát docela jako, že bude zvykem, že nějaký zemi, s kterou jsou problémy, já nechci jmenovat, abych nedělal konflikty, mají Američani problém, tak někdo přijde na bezvadný nápad, že zabaví, já nevím, Coca-Colu, dá jí svýmu bratranci, protože a tak dále. A pak prostě jakákoliv obchodní jistota ve světě přestane existovat a řítíme se prostě do pekel. A to oni prostě jako nechtějí připustit. A kdo je největší investor na světě a kdo má nejvíc toho majetku zahraničí? No Spojený státy. Že? Čili Spojený státy a Čína nechtějí připustit, že prostě se začne krást. A ono to kradení vypadá hrozně dobře. Dejte dobrý důvody. Když si vezmu, jako když si to Češi úplně zvorali, ten rok se jmenuje 1945, to byl definitivní konec, tak vlastně udělali několik rozhodnutí, které i třeba komunistům vyhráli volby a řekli, teď zbohatneme. Že? Takže nevrátili se ty Židi z těch koncentračních táborů, státní majetek, super. 3,5 milionu Němců pryč, náš majetek, super. Vrátil se Žid z koncentračního tábora, chudák. Co tvoje maminka na dotaz v roce 1929, když jsme se ptali, jakou řečí mluví maminka, co jste napsali? No, maminka mluvila německy, napsal jsem německy. To seš nácek. A Hitler přišel v roce 33, nic, běž těma Němcema do toho. Další majetek. A v roce, teď budeme brzo slavit, velký výročí, že my mluvíme v roku 48, ale my jsme přece ty bohatý a chytrý Čechy připravili majetek v 28. října 45. To bylo přece všechny podniky nad 500 lidí, plus, já nevím, ševci, protože kožedělný průmysl a takovýhle věci. Čili ten stát všechno všem sebral. A vypadalo to strašně dobře. Ty komunisti říkali, podívejte se, majetek Němců, Židů, bohatých Čechů, všechno je to naše teďka společný a jak se budeme mít dobře. Jo? A dobře se nemáme. Jo? V roce 89 jsme záviděli Němcům a Rakušanům, teď závidíme Polákům a blížíme se do situace, že budeme závidět Bulharům v řadě věcí. Čili ta cesta zabavit majetek, vyřešit si problém zabavení majetku, vede k dlouhodobým věcem, že prostě investoři a lidi nedávají peníze. Jo? Ten problém není v tom, jestli Rus nebo Číňan spravedlivý. Ten problém je, že lidi nedají peníze do zahraničního kapitálu. Čili nikdo nechtěl dát peníze dlouho do Československé republiky, když komunisti se chvilku snažili, protože věděl, že takhle někdo řekne, znárodňuje se. Jo? Čili a na začátku jako s tou pornografií jsou to ty úžasné věci, pomůžeme Zelenskýmu. Ale co to může být časem jinýho, že jo? A A teď já nevím, no tak máme zavolat, asi jsme mohli zavolat čínský věci, protože my jsme hodně na straně Tibetu, to nechci rozebírat, ale nepochybně Čína na ten Tibet zautočila, takže bychom asi mohli i třeba podobně dovodit, že dokud jako ten Tibet neuvolní, tak všechno, co je tu čínský, zabavíme, ne, a ty peníze pošlem Dalaj Lámovi, a kde to skončí? A je to jako hrozně podobný, takže oni ne, že by fandili Rusům, jak se tady říká, ale prostě chápou, že můžeme úplně rozbít nějaký princip mezinárodních investic, mezinárodního obchodu a vrátit se, teď řeknu s nadsázkou, do prvobytně pozvolné společnosti. No a tohle je chytrý člověk a bohužel většinou na těch náměstích křičejí lidi, kteří nejsou tak chytrý. No.
1: Pohotovosti ubude. Ministerstvo odmítlo jejich delší provoz i posílení personálu.
0: Tohle je strašně smutná věc, která ukazuje, proč je Česko v háji. Jo? Já jsem tohle strašně bojoval a jak jsem to jako ubojoval k nějaký hloupý remíze. Tahle třeba kritika je o té hloupý remíze, ale musím malinko ze šířka, aby to lidi pochopili. Jo? Je pár zemí na světě, je vůbec pár zemí na světě, kde třeba se drží zubní pohotovost. To když řeknu třeba v Irsku, v Americe, nebo tak, že existuje zubní pohotovost, tak jim to musím jako hrozně vysvětlovat. Jo. Protože oni mají jako pohotovost zubního chirurga, když si někdo přerazí čelist, když se stane hroznej otok, něco takového. A že někdo jako přijde v sobotu večer, že jako nechodí k zubaři, teď ho začal bolet zub, nebo že prostě něco, tak v těch Spojených státech prostě řeknou, hele, přes ulici je lékárna, vem si silný lék a tak dále. Já to nechci řešit. Jo. A jsou prostě země, je to hezký, jako Německo, já už jsme byli kulturní součástí, když ty pohotovosti začaly, který se prostě usnesli, že to bude v těchto našich zemích tak, že bude hodně se platit stomatologie, to znamená pět zemí na světě, kde se obecně vůbec stomatologie platí strašně moc lidem a jedna z těch pěti zemí je Česká republika. Jo? Komu se to chce podívat na Slovensko, to bylo součást Československé, jak to tam je a může jít jinam. Jo? A kromě toho, že se lukrativně platí ta stomatologie, tak jsou teda ty pohotovosti. Aby to mohlo fungovat, tak už za císaře požehnaného posledního France Josefa a pak později to Rakousko domluvilo, že to bude třístranně jako subvencovaný. To znamená, doktoři v rámci nějakých svých etických věcí tam budou chodit, budou to mít povinný, ale tak nějak se čeká, že nemusí nikdo jim kroutit ruku, že to je součást jejich nějaký slušnosti. Pak je druhá věc, že to budou platit pojišťovny ty výkony nějak trošku líp. A pak je třetí věc, že nějaká místní vláda jako posoudí, jak moc je to potřeba. Protože jsou třeba kraje v Čechách, kde se to hrubě zneužívá, Plzeň, Ostrava, kde prostě lidi si zvykli, že nejjednodušší cesta ke stomatologovi je stoupnout si do fronty. A nemusím se někde objednávat, nikdo mi neříká, jestli si čistím zuby, nečistím, prostě mě ten zub vytrhnu a já stejně nic jiného nechci. A pak jsou a ty kraje, ať si to řeší. To znamená, jestli ten Moravskoslezský kraj řekne, to je super bezvadný, ale má to platit. Čili on se na tom podílí a to taky způsobí, že nechce nesmysly. Teď, co já jsem v té stomatologii, formulujem ze široká, tak dalším peklem České republiky ve zdravotnictví je vznik krajů. To znamená, my jsme dřív měli ty okresy a ty okresy, tam se dělala nějaká paní 30 let a problémy s doktorama nebyly, protože ona věděla, že pan doktor Vorlíček pije nebo je hodně slušný člověk a řeší to. My teď máme, že vždycky někdo slibuje před krajskýma volbama, že pohotovost budete typicky 7 dní v týdnu pořád, pak si tam sedne. Většinou je tam za trest, protože prakticky nemáme, že by řídil zdravotnictví někdo z oboru. Takže on jako pacient zjistí, že jsou nějaký zákony, které něco říkají, že to stojí miliardy a začne to škrtit. A díky tomu se dostáváme k rozumnému kompromisu. Že to dělají kraje, je bolestný, protože každý 4 roky prostě to školíme znova. Když byly minulé volby, tak si jeden kraj probojoval, že už ho to jako nebaví řešit. Zrovna je mi líto, že tam je teda doktor. A řekl, že je to prostě jako nebaví. My jim to v každém jako okrese řešíme. I když vůbec nemusíme jako komora, tak přemlouváme kolegy, dáváme jim seznam. A s výjimkou dvou kolegů v České republice, s kterými se ty kraje soudili, kteří řekli, že soudit nebudou, jak Jan Hus, kdyby je měli upálit, tak ty lidi chodili do těch služeb a docela to jako fungovalo, ty kraje na to dávali peníze. Ale ten jeden kraj, kde zrovna teda je ten lékař, řekl, že si to mají dělat pojišťovny. A že nebude povinnost doktorů sloužit. Hele, to nejde řešit. Znáte, řeknete doktorům, že nemusí chodit. A když řeknete pojišťovnám, že to mají zařídit, který kolik mají do pojišťovny lékařů? Nula. Tak je konec. A jediné řešení, co můžou ty pojišťovny udělat, je zalej to prachama. Čili to, co se teďka jako děje, je, že ty pojišťovny, aby udržely provoz, který je teď, pro někoho, já bych řekl optimální, tak do toho budou lejt asi dvakrát tolik peněz. ty kraje ty peníze dají na to, což já se můžu vzteknout v oběžném republiku a vždycky mi někdo říká, tady je koncert, řekne nějakýho zpěváka, který já vím, že ho koncert stojí milion. A já řeknu, tyjo, to je dobrý, koupil si lístky. O ne, to je všechno zadarmo. Tyjo. A hejtmana starosta říkají, to je v pohodě, to máme dny obce, obce Dolní Bydlíkov a přijede sem Lucie a to je v pohodě. Jo. Takže to je zadarmo. Jo. Takže, takže oni použijou ty prachy na tyhle ty věci. A ta pojišťovna v tom jako lítá. Bude platit docela rozumný peníze, ale není zbytí, než počet těch pohotovostí postupně omezit. Jo. Ten stát místo, aby řekl tomu jednomu kraji, dejte pokoj, jste tady od toho, lejeme do vás miliardy, tak jim jako vyhověl. A teď jako vyhovuje tý VZP, že řekne, stanovíme počet na méně lidí a méně křesel. A ta služba sice bude, ale bude méně častá. Takže já moc děkuju, že nemohu vysvětlit. Vím, že to je jako složitý, vím, že jednoduchý obvykle v Čechách je říct, že něco je super nebo hrozný. Ale princip je, že potřebuje, jestli má být víc pohotovostí. Tak my potřebujeme, aby ty kraje, ty prachy, aspoň když už se na to vykašlo, tak aby aspoň ty prachy tam nechali. Aby prostě řekli těm voličům, hele, my ty pohotovosti chceme, aby to tam vypadalo hezky, aby to nebylo zaplivané. A my těch, já nevím, třeba 20 milionů nedáme do slavností piva a dáme do pohotovosti. Tečka.
1: Jedeme dál. Zelenský už ztratil veškerou sílu. Navrch má Rusko a nejsilnějším hráčem je Putin. V americké administrativě probíhá vnitřní boj, říkal profesor Drulák v tomto studiu.
0: Já jsem moc rád, tohle je na takový téma, tam nějaký, jo, kde to moc neřeknu, že pan profesor Drulák, jsem moc rád, že s ním děláte pořady, ví o tom tisíckrát víc než já a nevím, jak bych jeho mohl jako komentovat. Já jediný, že prakticky neposlouchám naše zpravodajství a poslouchám hrozně to americký, takže vím, jak to ty Američani, třeba All-in podcast, každému doporučuju, když prostě jako chce vědět, tam mluví přímo lidi, kteří jako s Trumpem sedí v kanceláři a takové věci. Takže tam to jako říkají. My jsme si tady řekli, já jsem to teďka říkal nějakým diplomatickým soare, že prvně, kde se mluvilo, že bude válka na Ukrajině, bylo XTV, konkrétně rozhovor nás dvou, kde když všichni viděli COVID, tak já jsem řekl, že bude válka na Ukrajině. Sleduju to od roku 1991. Ani jsem nezabíhal do těch podrobností, které jsou, ale tak si řekněme, že prostě Ukrajinci byli v obrovské zemi, ale národnostní menšinou, národnostní většinou byli Rusové, byla tam spousta dalších jiných národností a teď to mělo neuvěřitelné peripetie, na které nemáme čas. Ale prostě postupně se stala hrozná věc a nakonec ten Putin tam vlítnul, což je jako strašný, nemůžeme řešit války. A tomu já rozumím, ale čemu jako fakt nerozumím? Protože jim jde Rusům jako skončit ve Slaviansku a Kramatorsku, jak už jsme si řekli. Jo? A já nevím, jestli jsou schopní se tam dostat za měsíc, za 10 let, nebo nikdy. A strašně rozhodnou lidi v Pentagonu, jestli prostě řeknou, že ten Kramatorsk a Slaviansk jim dají, protože tam se ty Rusové chtějí zastavit z mnoha důvodů. A zatím tam zdaleka nejsou. Takže to je asi o této věci. Nevím, co je vnitřní boj v americké administrativě. Amerika volí blokově. To znamená, republikáni jsou samozřejmě rozdělení do spousty a spousty táborů, ale zdá se, že jako prezident Ryby jako měl tak pevně Ameriku v ruce, jako má v tuhle chvíli Trump, ještě nebyl. Ale všichni čekáme, co bude po midterms takzvaných. To znamená, až budou teďka volby v pololetí toho prezidentského období, tak uvidíme, jestli republikáni udržejí převahu v těch ostatních jako souborech a tam se teprve ukazují ty karty.
1: To je všechno.
0: Jo, tak to je škoda, že tady zase budu možná za rok.
1: Já doufám, že dřív. Pane docente, to musíme nějak vymyslet. Nejhorším přiletíme za váma někam do světa.
0: Přiletíme někam, kde to bude fajn. Nebo to uděláme nějaký telepřenos.
1: Děkuju a nashledanou.
0: Moc děkuju, mějte se všichni.
1: Potrženo, sečteno a naším hostem byl Roman Šmucler. Radio Xaver.

0: Miloš Zeman je naším hostem. Pane prezidente, vítám tě v XTV, již tradičně. Vidím, že jsi celý podovolené, protože jsi byl v Tatrách, viděl jsem to na sociálních sítích, dokonce jsi tam hrál na fujaru.
1: Falešně.
0: Z estetických důvodů to nechci komentovat, ale řeknu jenom, že znám lepší hráče na fujaru.
1: No, nějakého mistra světa, že? A já jsem hned druhej.
0: Dobře. No a vrátil se domů do reality a do předvolební vřavy, protože nás čekají přesně za měsíc volby. Dnes je totiž 3., takže je to přesně za měsíc a já tím musím začít. A začnu tím, co přináší ty předvolební mítinky, ty předvolební útoky, a to je rána holí, ještě k tomu zezadu velmi zbaběle, kterou schytal Andrej Babiš. Ty jsi zažil, Miloši, v politice kdeco, a je toto věc, s kterou musí politik počítat, notabene, je-li před volbami?
1: Já jsem si vzpomněl na Maxův citát: kdokoliv sáhne po klacku, dokazuje, že mu došly ideje. To je citát z Marxovy statě o pruské cenzuře, která byla cenzurována komunistickým režimem, takže tato stať nevyšla v Marxových sebraných spisech. No, samozřejmě, že s tím musí počítat každý politik, ať je to, já nevím co, Vajíčko nebo Sobotka dostal pěstí, nebo na mě v Albertově lidi hulákali, Paroubek dostal vajíčkem a tak dál a tak dál. Je to součást politika života těžkého, jo. Samozřejmě, že to odsuzujeme, samozřejmě, že je to zbabělé. Přejeme si, aby to skončilo alespoň tímto způsobem a nikoli hůř jako u Trumpa nebo u Fica. Nehledě na to, že Amerika je zemí atentátů, jak dobře víš. No a já se na to dívám z praktického hlediska, Xavere. A sice je to test schopnosti ochranky. Pokud člověk tu ochranku samozřejmě má, ale ty příklady, které jsem ti uváděl, tak tam všude ochranka byla. Vzpomeň si na Václava Klauze v Chrastavě, kdy byl zasažen airsoftovou pistoli. Naštěstí airsoftovou, ale to nikdo neví. Jenom to, vypadá to podobně, že a výbuch, co by to mohlo být. No a ochranka vůbec nezasáhla, vůbec si toho nevšimla. No tak jsem nastupoval po něm a první, co jsem udělal jako prezident, je, že jsem vyhodil tu ochranku, respektive odmítl jsem ji převzít. Jo. Čili chci tento dlouhý monolog skončit jednou úvahou. Ptejte se ve všech těchto případech nejenom na osobu atentátníka, ale také na tom, jak schopná nebo neschopná je ochranka.
0: A ptejte se také na celkovou atmosféru ve společnosti?
1: No, tak tenhle atentátník říkal, no atentátník, útočník, říkal, já jsem to viděl včera v televizi, že bude volit buď Spolu nebo Stan, takže z toho můžeš vyvodit, že ta atmosféra ve společnosti, kterou samozřejmě vytváří především provládní média, zajímavé je, že ne ani tak sociální sítě, jako ve velké většině tištěná média. No, Seznam zprávy například a podobně. Takže z toho vyplývá, že ano, že v každém případě atmosféra ve společnosti vedla tohohle člověka i k výroku, televiznímu výroku, koho bude volit.
0: Tak, Miloši, my už jsme tedy si řekli, že to ve společnosti trošku bublá, kvasí, A já mám pocit, a ptám se teď zkušeného harcovníka Miloše Zemana, jestli vidí nervozitu, nebo zkrátka, jestli vidí na té politické scéně, že někomu z těch politiků tečou, může být i tekou, že? Nervy.
1: Takový je staročeština, archaická.
0: No, ale krásný čeština. Slovo.
1: No, ano, samozřejmě, Fialovi a Rakušanovi. Podívej se, ta jejich dohoda, že nikdy nepůjdou do koalice s ANO, je něco podobného, jako kdyby, řekněme, ve 43. roce Německo a Itálie prohlásili, že v žádném případě nevstoupí do koalice se spojenci. Jo? Víš, jak tehdy vypadala situace na bojištích?
0: Jasně.
1: Takže ANO je pochopitelně nechce, ani jednoho, ani druhého. A oni se v podstatě dobývají do otevřených dveří. Nikdy se nespojím s tím, kdo mě nechce. A to je jediná věta, která je v této věci relevantní.
0: Já se přesto zeptám ještě jednou, jestli, jak to pozoruješ, jestli máš pocit, že někomu tečou nervy.
1: No těmhle dvěma.
0: Těmhle dvěma.
1: Právě tím, že udělají tento naprosto nesmyslný výrok, který je poněkud úsměvný.
0: Miloši, agentura SANEP pravidelně pro XTV exkluzivně zpracovává průzkumy. Já tady mám jeden, který, promiň, je pravda starý 14 dnů, nebo 3 týdny, to je jedno. My budeme mít za pár dnů nový, ale o něčem vypovídá. V tom průzkumu Spolu má 15,9%, neboli už je vidět bitcoinová kauza. STAN 10,1, Babiš a jeho ANO přes 33%, Piráti 8,7, stačilo 8,5 a ostatní motoristé, pravda 4,9, přísaha 2,1. Já se teď chci ptát, jestli ten slavný výrok, ta slavná myšlenka, kterou my tolik slyšíme tak často, že dávejme pozor na propadlé hlasy, neboli jak máme teď pohlížet na strany, které se pohybují těsně kolem 5%. Pro férovost řeknu, že poté vyšly některé průzkumy, kde třeba motoristé mají 5,1 nebo 5,5, ale pořád je to okolo. Co ty bys radil voličům?
1: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme 2% politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
0: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů.
1: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl, Xavere.
0: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. Je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
1: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli.
0: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
1: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.
0: Domníváš se, Miloši, jako prognostik, že nás při volbách potká nějaké velké překvapení?
1: No, jakože někdo zemře, nebo bude zatčen,
0: ne,
1: nebo
0: jako
1: něco podobného.
0: Někdo třeba skočí obrovským způsobem, protože, jak známo, a ty s tím máš velké zkušenosti, agentury některé věci měřit neumí. To znamená, že někteří lidé volí někoho, ale nikdy to nepřiznají. Často se to týká třeba SPD, případně teď nově i Stačilo.
1: Tak teď je otázka, co máš na mysli. Pokud máš na mysli takzvanou černou labuť, tedy něco, co někdo nikdy nečekal, a to může být úmrtí, atentát, jo, nemoc, ale také velká aféra, včetně sexuální aféry. To je všechno černá labuť, Ksavere. Ale ty teď mluvíš o něčem trochu jiném. Ty mluvíš o nepřiznaných sympatiích k nějaké politické straně. Ano, tak za celou dobu, co jsem v politice, komunisté nakonec měli na začátku až téměř 20%, jestli si vzpomínám dobře, ale v průzkumech vycházeli o polovinu míni. A tento rozdíl jsou právě ty nepřiznané sympatie. Mimochodem něco podobného měl i Sládek, republikáni. To už je tak stará vesta, že jenom my dva si na ně pamatujeme a někdo jiný. No, takže ano, těch nepřiznaných hlasů, zejména v případě výrazně radikálních stran, pro mě radikalismus není nadávka. Radikalismus je prostě druh orientace. Tak v každém případě si myslím, že i teď ty průzkumy veřejného mínění budou podobné a ty si sám na tomhle výzkumu prokázal oprávněnost teze, že bitcoinová aféra koalici Spolu zasáhne. A je to jediný průzkum, který to potvrzuje, všechny ostatní to popírají.
0: No, tím se dostáváme o krok dál, protože bitcoinová aféra zdaleka nekončí. A mě by zajímal, Miloši, tvůj upřímný názor na to, co se teď děje kolem ex-ministra Blažka. Mám na mysli jeho tweety, mám na mysli vyjádření paní Dekroa, mám na mysli vyjádření Petra Fialy tímto směrem. Prostě mám pocit, že bitcoiny jsou věčně zelená píseň.
1: No, tak když NCOZ, Národní centrála pro boj proti organizovanému zločinu, zahájila svoje vyšetřování, tak hned v úvodní větě uvedla podezření ze zneužití pravomoci, ne pravděpodobnosti, ale pravomoci veřejného činitele. No, na koho jiného by se to týkalo než ministra Blažka. Ale může se klidně stát, že se to nakonec vztáhne v průběhu tohoto vyšetřování i na ministra Stanjuru, protože podle všech dostupných informací o tom věděl, A ministerští úředníci ministerstva financí přitom asistovali. Takže ministr to téměř nemohl nevědět. Pokud není úplný hlupák, který neví, co se mu dělá s milionovou transakcí, u které svítí jeho lidé. Takže můj odhad je, a to může být i ta černá labuť, když je předvídatelná, že kromě ministra Blažka do toho NCOZ zatáhne i ministra Stanjuru. Ministra financí, který mimochodem nemá ekonomické vzdělání.
0: Jo, a kolik takových je na světě? Mimochodem?
1: Říká se, že dva, včetně jeho, ale nepatrejme raději potom, který to je, protože bychom byli velmi překvapeni.
0: Ano. Tak pojďme ještě k té bitcoinové kauze, prosím, jednu důležitou věc. To tady nezaznělo a já se asi zeptám úplně tak, jak to cítím. Mám pocit, že pánové Stanjura, Fiala, paní Dekroa, že Pavla Blažka obětovali a z toho, co oni říkají, v reakci na to, co říká on, mám pocit, že tam někde v dálce cítím tepláky.
1: Jejich nebo Blažkovi?
0: Blažkovi, bohužel.
1: Jenom Blažkovi?
0: Já ano.
1: No tak dobře, tak v každém případě už minule jsem ti řekl, že Blažek je obětovaný pěšec, zatímco Stanjura je věž, která zatím nebyla obětována. No a paní Dekroa je takovej střelec, dejme tomu.
0: No.
1: Nechci říct, že je středená, to by mě moje gentlemanství no. Nikdy nedovolilo.
0: To tvůj jemnocit, Miloši, to by nikdy nic takového určitě neřekl, já tě myslím znám dobře. Prosím tě, pojďme se podívat, slovenský premiér pan Fico jednal v Číně s Vladimírem Putinem. Já jsem o tom měl včera rozpravu u kafe, snad to mohu říci, s Oskarem Krejčím, který říkal, výsledek sice bude nula, ale je potřeba to dělat. Souhlasíš s tímto?
1: Takže lidi by spolu měli mluvit, což dokázal i Trump s Putinem na Aljašce, tak to je obecná pravda. Jo? Takové uraženecké nemluvení jenom dokazuje, že nemáš dost argumentů, které bys tomu člověku, který je ti nesympatický, řekl, omlátil mu je o hlavu a třeba pak hrdě odešel středem. Jo? Ale když s ním nemluvíš, tak mu ani nemůžeš říct, co ti na něm vadí. Jo? To je první poznámka. Za druhé, tady bude daleko důležitější jednání Fica se Zelenským, protože tam, jak víš, Ukrajinci drony bombardují trasu, kam proudí na Slovensko energetické zdroje. No tak podporovat Ukrajinu a nechat si bombardovat svoje dodávky je trošku absurdní. Nehledě na to, že Slovensko má v ruce velký klacek a sice může zastavit reciproční dodávky elektřiny na Ukrajinu. A to by byl dost velký zásah. Ale opakuju znovu, lidi, ať je to Fico, Putin, si nebo kdokoliv jiný, spolu mají mluvit a mají si jasně říci, co jim na nich vadí.
0: Tuto otázku v našem pořadu konkrétně tobě položím tak už po čtvrté, po páté, ale mám pocit, že to diváci čekají. Je konec války na Ukrajině v dohledu?
1: No tak já čekám, v minulém našem rozhovoru jsem řekl takovou krátkou prognozu, že očekávám summit. K němu došlo, takže náhodou jsem se strefil. No a teď bych teda očekával dva summity, případně summit spojený v jedno. To znamená Putin Zelenský a Putin Zelenský a Trump. Jo? Jestli do toho Trump bude chtít zasahovat od samého počátku, a nebo se přidá až ve druhé fázi, to nevím. Zaujala mě jedna maličkost, Xavere. Nedávno Trump volal Borisi Orbánovi, ale zase domníval, že se s ním dohadoval o Budapešti jako o možném místě setkání tohoto summitu. Samozřejmě, že přicházejí v úvahu i jiná místa, Istanbul, Ženeva a podobně. Ale mě by docela zaujalo, kdyby se to konalo v Maďarsku.
0: Vůbec tě nechci opravovat, hned se k tomu Orbán je Viktor, nikoli Boris, jenom aby nám někdo...
1: Boris? Já jsem řekl Boris. Ty
0: řekl Boris, jestli se dobře slyšel,
1: Maria.
0: To si pleteš s panem Šťastným. To je úplně někdo
1: jiný. A nebo s Borisem Jelcinem, to je druhá možnost.
0: A nebo s Borisem Beckerem.
1: To už ne, já nejsem tenisový fanoušek.
0: Dobře, ještě bychom našli jiné. Dobře, ty teda vlastně nechceš říct, že tvoje prognóza je, že do Vánoc se neválčí.
1: No, moje prognóza je, že velmi pravděpodobně ty summity budou pokračovat. Jo? No a podívej se, když už se ty lidi jednou dostanou k jednacímu stolu, tak je trapný, když od toho stolu vstanou a výsledkem toho setkání není žádná dohoda. Ať už o příměří nebo rovnou mírová dohoda. Mimochodem Trump podivuhodně změnil názor. Nejdřív chtěl příměří a najednou chce mírovou dohodu. Budiš. Takže, abych to shrnul, pokud nechceš být za šaška, který nic nedokázal, tak ten summit musí skončit nějakým sdělením a v podstatě jiné sdělení než mírová dohoda nepřichází v úvahu.
0: Miloši, znáš teorii o tom, že se lidé dělí na dva druhy? Jedni mají kompas a druzí mají radar? Slyšel jsi to někdy?
1: Nikdy v životě jsem to neslyšel. A jaký je rozdíl?
0: Ten, kdo má kompas, má jasný směr a jde. Někdy přes mrtvoly, přes překážky, tu a tam si narazí ústa, zatímco ti, co mají, a ví, kam jde. A ti, co mají kompas, tak vědí, že...
1: Radar.
0: Ti, co mají radar.
1: Přeřek pro změnu ty.
0: Promiň, jsem rád, že dáváš pozor. Ano. Ti, co mají radar, se umějí věcem vyhnout, pravda, nejdou tak rychle, nejdou tak tvrdě, zpravidla. Mě by zajímalo, jestli ty seš radar nebo kompas.
1: No, já bych chtěl být radar, nevím, jestli jsem, ale chtěl bych být. Z toho prostého důvodu, že jak jsi sám řekl, tak kompas tě neukáže žádné překážky na cestě. Jo. A někdy je to minové pole, někdy je to ještě něco horšího, jo, propast třeba, do které spadneš a už se nevyhrabeš. Takže ano, rozhodně radar.
0: Bys chtěl být.
1: Bych chtěl být.
0: A já pro tebe mám tedy špatnou zprávu,
1: no.
0: Protože jsme to s autorem tady toho, té teorie rozebrali,
1: no.
0: A ty seš ukázková, nebo ukázkový případ kompasu.
1: Je to zajímavé, protože mě obvinuješ, že si nevšímám překážek na cestě a tvrdohlavě jdu za svým cílem.
0: Chceš jít. Tak to je.
1: No dobře. Ale když si nevšímáš překážek, tak tě ta překážka překvapí.
0: Kteří z těch dvou teorií by si myslel, že jsou úspěšnější v životě?
1: Víš, Xavere.
0: Jednoznačně kompasáci.
1: Tak to nevím, tak v tom případě by mě to potěšilo. Ostatně díky bohu úspěšný jsem, takže to by odpovídalo. Ale některé překážky, které jsem v životě zažil, bych nechtěl zažívat po druhé.
0: Řekneš jednu?
1: Jo, samozřejmě zradu svých spolustraníků v roce 2003.
0: Takhle nemůžeme skončit. Musíme skončit něčím
1: optimistické zvolání. Takže možná, že už jsem ti to jednou říkal, ale ne, říkal jsem to Janě Bobošíkové v jejím pořadu. Musíme skončit něčím optimistickým Takže si vybereme Šoloma Alejchema. A tam je rozhovor v knize, která se jmenuje Lazik Reutschwanz. Rozhovor dvou přátel a jeden říká druhému. Pojďme se bavit o něčem veselejším. Jak to vypadá s cholerou v Oděse?
0: Není nic horšího pro moderátora, když si chce hosta namanipulovat do něčeho konkrétního a ono to nevyjde. Protože já jsem čekal, že se rozejdeme a půjdeme dál k světlým zítřkům na poli vědeckém, nebo jak to vždycky říkáš, když cituješ toho Kunderu, protože ano, jsem to ano, od tebe slyšel mnohokrát.
1: Ale to už jsme probírali, zatímco toho Šoloma Alejchema jsem ti myslím neříkal.
0: Neříkal, ale v tomto pořadu Kunderu taky ne, já to znám od tebe vždycky u kafe.
1: Tak víš co, tak jestli máme minutu, tak si to řekneme. Podměr. Máme minutu.
0: No jasně.
1: V 50. letech byl boj proti buržoázní genetice. Ale jeden staříčký profesor měl genetickou laboratoř. Konala se odborová schůze, vedená topičem z kotelny, která si odhlasovala, že genetika je buržoázní pavěda. Tato schůze ustanovila trestní komisi, vedená tím topičem a uklízečkou, která vtrhla do profesorovy genetické laboratoře. Profesor byl zrovna dovolený, tak uklízečka nejdřív sfackovala sekretářku, která jim bránila ve vstupu do laboratoře. Potom postříkali DDT mušky drozofily, zabili několik příliš tučných morčat, uctivě se vyhnuli vlčákům, kteří slintovali přesně podle pavlovovských reflexů, no a odešli vstříc dalším úspěchům na vědecké frontě. Takhle končí Milan Kundera tento popis a já občas svým přátelům, tedy především sobě, cituji tento závěr. No, někteří, kteří to neznají, se na mě nechápavě podívají a říká, kam kráčíš vstříc úspěchům na vědecké frontě.
0: Říkáš to často, když se loučíme, já si vzpomenu na před mnoha lety, když jsme vysílali od tebe z Lánského zámku Press Club, tak jak jsme tam potom seděli, ty si odříkal z hlavy celou tu stránku jako citaci a to jsem se divil několik dnů. Miloši, díky za to, že jsi přišel a těším se na příště.
1: Dneska kvůli mně jsme to trošku přetáhli, ale doufám, že diváky XTV ta kundorovská příhoda pobavila.
0: Děkuju, ahoj.
1: Ahoj.
0: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz Radio Xaver.

0: Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Pane prezidente, díl 65. A naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já bych dnes, pane prezidente, jednak upozornil. 65. díl, představte si.
2: Neuvěřitelné, to už budou 2/3 za chviličku.
1: To je krása.
2: Jestli umím dobře počítat.
1: A já bych také dnes začal výročím jedním, a to výročím Milana Knížáka, protože oslavil 85. narozeniny. Já jsem četl velmi laskavé přání vašeho institutu, a protože mám pana Knížáka rád, tak tímto chci začít a ocituju z toho vašeho přání: renesanční osobnost s pevným názorem, realistickým pohledem a vzpůrným duchem. To se mně líbí. A řekněte...
2: To je Knížák, to už, kdybyste mě to nepřečet, tak bych si tyhle to zobecnění Knížáka takhle dobře bych ho znovu po týdnu nedefinoval nebo neshrnul. To všechno ten Knížák opravdu je.
1: Říkal jsem si pro sebe, že je tady málo takových lidí, jako je Milan Knížák. A toto beru vlastně z toho pohledu, když jsem s ním takto měl možnost hovořit, že ty věci umí pojmenovávat velmi jasně a tvrdě. A řekněte, co je tady v té větě, jak to obsahuje, co pro vás on znamená? Vy jste, myslím, že přátelé, ale nepovažujete trošku osobnost Milana Knížáka za nedoceněnou?
2: No ne, tak zaprvé, já jsem chtěl komentovat nejdřív, že vy jste řekl 65., ale Knížákovi je o 20 víc, 85, to nevím, jestli to dotáhneme do takový délky, jako ten Knížákův věk, to je jedna věc. Knížák je samozřejmě nedoceněný, zejména nedoceněný v polistopadové éře. Prostě on je tak mimořádná osobnost. A já ne, jestli jste měl příležitost vidět, minulý týden vrátili zázračným způsobem Česká televize na svém Artu, vrátila hodinový pořad, který víceméně natočil Knížák o sobě v roce 91. Drtivá většina lidí, kteří ho dneska znají, jak vypadá, vůbec ho nepoznali málem. 35 let, to už je člověk opravdu jinak vypadající. Jestli mu tehdy bylo 50, no tak 85, to je opravdu velký rozdíl. No já ho znám dobře, mluvíme spolu nekonečně častokrát. Ale jako i já jsem byl naprosto překvapený tím filmem. Všude jsem telefonoval, pusťte si to, nebo pusťte si to následně. No prostě ty všechny charakteristiky, které tady byly řečeny, v tom prostě jsou. Ale navíc to ukazuje, že Knížák není jenom malíř. A nebo jenom sochař, to určitě ano, ale Knížák je umělec nejširšího typu. Málo kdo ví, že on skládá vážné symfonie a sonáty, které hrají orchestry různě ve světě. To málo kdo o něm ví. No ale on je hlavně par excellence toho umělce, který je umělec svým životem. Nejenom svými produkty, které vyrobí a někde vystaví, ale svým chováním, svým životem, a proto prostě vzácná bytost u nás. Když říkám nedoceněn, tak na straně jedné, jestli zase ne každému umělci se podaří, aby byl rektorem Akademie výtvarných umění, což je ohodnocení, takové to vnější ohodnocení toho člověka, a ne každému se podaří, aby byl řadu let šéfem Národní galerie, tak to zase ta vnější ocenění Knížákovi přišla a přišla ještě v jeho rozumné věkové chvíli, ale jako celek a ta šíře jeho je naprosto nedostatečná.

0: oceněna. My jsme mu dali před x lety, teď já myslím, že to bylo před 10 lety akorát, aby to bylo kulaté výročí, aby to bylo k jeho 75. výročí, jsme mu dali taky cenu našeho institutu a výsledkem bylo, že Ivo Strejček udělal krásnou knihu o Knižákovi, která je se spoustou jeho obrázků a to já musím příště přinést jako dárek
1: Ne, já
0: sem.
1: to ještě tedy doplním, že ještě dostal medaili za zásluhy v roce 2005.
0: Ano, to jsem s ním bojoval jak srdnatý lev, protože on tak odmítal papalášské ocenění, že si myslel, že všichni jeho undergroundoví přátelé ho prostě odsoudí a přestanou s ním kamarádit. A dlouze jsme o tom licitovali, než prostě kývnul na to, že půjde dělat papaláše, posadí se na Pražském hradě do první řady tam a přijme tu, no ale pak se nechal přemluvit.
1: Tak panu Knižákovi přejeme alespoň takto pevné zdraví a všechno nejlepší k 85. narozeninám. Když jsme u toho, ani nevím, jestli jsme, pane prezidente, v tomto pořadu už někdy probírali tu záležitost, ale zeptám se, takzvaný status umělce, já nevím, jestli jste o tom slyšel, to v naší zemi
0: Slyšel,
1: bude
0: slyšel.
1: možné teď, že se budete moci prohlásit za umělce, asi na to bude nějaká komise. Co si o tom myslíte?
0: Bezvadný, bezvadný. Já myslím, že Knížák taky stoprocentně jásá a myslí, že to tady, když to teď obrátím a drze použiju výrok, který on neudělal, ale myslím, že v jeho stylu, takže on by asi řekl, že to už bude definitivní popření umělectví a umění, když to bude status prostě. Takže když to bude statut nějaký, ne, šílenství vůbec nemá smyslu, skoro nemá smyslu ani trávit čas. Já myslím, že pro standardního posluchače našich rozhovorů a vůbec celé XTV je to nedůstojný hovor, protože já
1: No,
0: myslím, že pro všechny ty lidi je to jasný.
1: jednu věc k tomu říct musím. On je to takový vzorový příklad té doby. A ono totiž za statut umělce si můžeme dosadit jakoukoliv jinou podporu, jakékoliv jiné neziskovky, dotace, pane prezidente, Bůh ví čeho už. A já si říkám, jestli toto právě není, vidíte to okénko, kde vidíme přesně, kam se ta společnost dostává, tak já si říkám, jestli nebude
0: No ne,
1: příště
0: tak
1: statut tramvajáka nebo...
0: myšlenka vymyslet tento status je samozřejmě produkt šílenství progresivistické éry dnešního světa, ale jako myslím, že řada těch kvázi umělců, ne těch knížáků, těch antiknížáků, to se na to určitě strašně těší, protože oni myslí, že tím budou mít pravidelný příjem, pravidelný plat, že se nebudou muset starat o nic, že budou mít na věky důchod a tak dále. Takže já myslím, že těm neknížákovským umělcům o to v podstatě vždycky šlo. Ale všimněte si, že je zajímavý, že ani ten komunismus nevymyslel myšlenku status umělce. Já si myslím, jestli se nemýlím, tak to nikdo neudělal. Tam sice pár těch, kteří se mu nejvíc klaněli a nějaké mini zásluhy umělecké měli, ten režim vyznamenal nějakým titulem národní umělec nebo něčím takovým, ale to byla jako menšina a že by někdo chtěl celku dávat tento status. Ani to se ten komunismus neodvážil.
1: Tak pojďme na velevážné téma. Před pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta XVI. Když jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka.
0: Tak mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu XVI. To, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem XVI. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká, velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné. Že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné. No. Ale ne, nechci to hodnotit. Četl jsem před několika dny a kdybych tušil, že o tom budeme dneska mluvit, tak jsem to nalistoval znovu. V jednom německém dvouměsíčníku Kato jsem četl velmi sofistikovaný text jakéhosi docenta teologie v Římě na katolické univerzitě, který porovnával najednou pohled ku podivu viceprezidenta Vance jako velmi nábožensky myslícího člověka a papeže Františka. Článek velký, v velkém časopise porovnávající to dva lidi a ukazující zcela odlišný pohled. A jeden, že to je ten Ordo Amoris, který přichází z poloviny minulého tisíciletí, a druhý je takový ten dnešní moderní pohled. No a ten Vance nepochybně zastává ten první a papež František zastával ten druhý. Ten první názor je láska k bližnímu, ale strukturuje tu lásku. Krom toho, že má mít ten katolík největší lásku k Bohu, tak pak má mít ke své rodině, pak ke svému okolí, pak ke svému tomu a tak dále. Proti tomu je postaven postoj papeže Františka, který je opakem a popřením tohoto toho pohledu strukturované lásky a který je lásku ke všem. Lásku absolutně, proto teda on prosazoval fanatickou podporu migrace všeho typu, protože pro papeže Františka byl poslední migrant, nevím, z kterou zemi si mám zvolit, který doputuje, stejně cenný jako člen vaší nejbližší rodiny, sousedství a tak dále. No a to ten druhý proud toho katolického myšlení tvrdí opak. No a mě je samozřejmě bližší nikoli to Františkovo, ale to druhé pojetí.
1: Vy jste řekl, pane prezidente, že nechcete hodnotit.
0: No to už jsem začal hodnotit.
1: Ne, že? Ne, já chci. A také jste řekl, že papež jako osobnost daleko překračuje význam té církve. A teď se chci ptát, do jaké míry, ať se díváme na kteréhokoliv papeže, Jana Pavla, Benedikta XVI., Francesca, anebo toho, který teď bude, do jaké míry on je politickou osobností, která je schopná, to je to důležité, hýbat dějinami.
0: Já ne, jestli politickou, prostě veřejnou osobností v každém případě. My trošku tu politiku zužujeme na tu partaj politik, na tu stranickou politiku. Jo. Tak ty papežové, ty dva předchozí jako veřejně působící činitelé opravdu hýbali dějinami. Ten Jan Pavel II. Sehrál prostě svou významnou roli v pádu komunismu svým obrovským vlivem, který měl možnost šířit z Říma v téhleté své funkci, tak nejenom pro Polsko, ale pro celou Evropu. Já, nenáboženský člověk, nebo nenáboženský, aspoň v tom úzkém slova smyslu, tak já bych před 45 lety řekl, že v roce 80, kdo je největší osobností soudobého světa, já bych klidně tehdy jmenoval Jana Pavla II. Prostě a mám, já nevím, jestli jsme o tom tady někdy mluvili, my už jsme mluvili při těch 65 rozhovorech, já mám strach o všem, musíte mě zaražit,
1: vy jste
0: mladší a pamatujete si víc. Já mám mimořádný zážitek s Janem Pavlem II., kdy jsem byl na černo na konferenci v polských Sopotech, na černo ve smyslu, že mě tam samozřejmě můj zaměstnavatel v té době za komunismu v žádném případě neposlal, tak jsem si na to vzal dovolenou a hezky vlakem jsem jel do Sopot. No a představte si, byl jsem na konferenci, přes den se diskutovalo o složitých matematických, ekonometrických, statistických modelech. Večer jdu do pokoje hotelu a pustím si polskou televizi a najednou konec světa, došlo k atentátu na Jana Pavla II. Takže já jsem to prožil v těch Sopotech. Teď jako v cizím městě, v Polsku, odkud ten papež byl a tak dále. Tak já vím, když vyšli z hotelu a putovali se všema lidmi, tisíce lidí mlčky tahli městem, a došli k místní katedrále a prostě celé ty Sopoty se tam sešly. Pro mě událost naprosto mimořádná. To si dovedu představit. O Benediktovi bych také mluvil podobným způsobem a myslím, že nevím, co bych si takového já dokázal vybrat od toho papeže Františkovi, já to neumím definovat.
1: K tomu, co říkáte, poprosím jednu suvku. Opravte mě, jestli to tak není, ale já žiju nějakou dobu v tom, že vy jste se s Benediktem XVI. Vzájemně nějak ctili. Že vy jste se asi, nechci to přehánět, dobře znali. Jinými slovy, měl jste k němu blíž než k Janu Pavlovi.
0: Určitě. Ale Jan Pavel byl zase takovej, Benedikt XVI. Byl intelektuál v tom nejlepším slova smyslu. V tomto smyslu Jan Pavel II. Byl víc člověčí a tak dále. A všichni známe jeho obrázky, jak jeho kněz běhá na běžkách a podobně. To pro Benedikta to by bylo, já myslím, nedůstojné postavit se na takový směšný vynález, jako jsou lyžařské běžky. Ale Já, ten papež byl úžasný, on ten svůj úřad bral nesmírně vážně. Já vím, že jsem jednou se s ním loučil jako předseda vlády, kdy byl na státní návštěvě tady a prezident Havel nějak nemohl nebo co. A papež odlétal z Hradce Králové, z letiště do Prahy a do Říma teda určitě. A já jsem byl s ním a teď já viděl, že on vůbec nemůže jít. Prostě jeho pochroumané jako nohy, končetiny byly prostě. A teď měla být přehlídka čestné roty. A já jsem seděl v tom letišním nějakém sálku s ním a přemlouval jsem ho, aby se zrušila ta cesta prostě a ta povinná procházka. Ne, nesmysl, nebude tady, bude tady pár novinářů, nikdo to nebude to a tak dále. Přemlouval, on se nenechal prostě přemluvit a kulhal o holi a musel splnit svou funkci, prostě, kterou měl, že on je taky hlava státu, papež římský a tím pádem, tak já mám na něj takovéhle vzpomínky tohohle typu, no, které člověk nemůže zapomenout.
1: Určitě. Ještě jedna věc k tomu. Dnes dopoledne v tomto studiu seděl Lubomír Zaorálek, který velmi laskavě vzpomínal na předchozí papeže a mimo jiné říkal, že na pohřeb Jana Pavla II. Jste letěli společně letadlem, které muselo nouzově přistát v Innsbrucku. A tak vzpomenete si na tu situaci?
0: Ježíš, samozřejmě, to byla velmi dramatická chvíle. Já jsem byl na pohřbu i papeže Jana Pavla II. I Benedikta 16. naštěstí. A určitě nepojedu, nebudu nijak delegován na tento pohřeb. Ale no prostě my jsme najednou kdesi nad blížící se území Alp, někde už mezi Rakouskem a Itálií, tak najednou panika na palubě toho malého Challengeru, že prasklo přední sklo.
1: Dvě dokonce,
0: no,
1: říkal Zaorálek.
0: To je půl pointy, prasklo přední sklo a budeme se muset vracet. A já ve svý, byly 11 v noci, 11 nebo 10 v noci, tak nějak, a ráno byl ten pohřeb. Já jsem říkal, ne, v žádném případě se nebudeme vracet. Podívejte, my jsme teď nad hranicí Rakouska a Itálie. Jestli se nemýlím, tak je to stejně daleko do Prahy jako do Říma. Nemůžeme letět. No a v tu chvíli nastalo to, že prasklo i druhé sklo v tom letadle. Když já stál nepřipoután v té kabině té posádky. No, ty začaly řvát a vlekli mě na mé místo, abych si sednul a tak dále. No a ukázal jsem se, museli otočit a jet zpátky. No, tak jsme přistáli nouzově a čekali jsme, než přiletělo náhradní letadlo ještě Tůčko blahé paměti a tím jsme doletěli do Říma někdy ve 2 nebo ve 3 ráno. Vím, že do hotelu Plaza na Via del Corso jsme se dostali asi ve 4 ráno. No a někdy už půl 8 jsme jeli na ten pohřeb. Takže tyhle věci si člověk nemůže nepamatovat.
1: Pane prezidente, znamená něco zásadního, že se pohřbu papeže zúčastní Donald Trump?
0: Ne, já nevím, kdo byl z americké reprezentace na těch pohřbech. To by mě někdo asi rychle poučil, to si přesně nepamatuju. Na takovouhle věc v Americe výlučně z Ameriky, výlučně letali viceprezidenti. Jo, tak já bych tak typoval, že mohl tam být Biden za Obamu, když jsem byl na tom pohřbu toho předcházejícího. Tak nevím. Prostě létali tam prezidenti, no a...
1: Já vím, a já se ptám na toho Donalda Trumpa, jestli to gesto, že, protože v médiích bylo, že by se měl účastnit. Jestli to gesto, že se zúčastní Donald Trump, znamená něco pro tuto část světa?
0: Ale určitě ano, ale tak já myslím, že on se přihlašuje k západním hodnotám, že jednoznačně a celá jeho politika je vlastně pokus o obranu a znovu zrození autentických západních hodnot, západní civilizace. Tady všichni ječí na jeho cla, ale i to je přeci z jeho strany pokus prostě vrátit se k původní tržní ekonomice, která nebudou zatěžována žádnými státními zásahy ani cly, a proto ty cla přestřeluje a šermuje s nimi, aby ukázal, že to takhle tudy nejde a tudy nevede a musí se odstranit i ta necla, i ty další překážky světového obchodu. Takže já myslím, že on tím se přihlašuje plně k těm západním hodnotám a v podstatě je to logické, že sem přiletí.
1: Dobře, promiňte, ten váš termín nebo to vaše sousloví, západní hodnoty, promiňte, já jsem zcela dezorientován v tom, co to ještě je a co to není. Protože oni už se k západním hodnotám dnes, jak si hlásí i lidé, kterým to nemůžu věřit ani na vteřinu. Ona i paní Pekarová řekne, že ctí západní
0: hodnoty. Já jsem právě chtěl říct, já jsem, Xavier, já jsem vás chtěl jsem vám pomoct a samozřejmě, že jsem se neprozřetelně dotknul slova západní hodnoty. Já jsem tím chtěl toho Trumpa přiblížit k Evropě jako tou západní civilizací.
1: No, ale Trumpa už jsme řekli.
0: Západní civilizací, no ale já bych řekl, že západní hodnoty jsou jasně, můžeme to definovat úplně jasně, západní hodnoty jsou to, co dneska hlásí pan profesor Petr Fiala. No a tím máte úplně definováno, co to je. Můžete si přečíst jeho články, jeho
1: teď
0: projevy.
1: Teď bych opustil ironii,
0: okamžitě,
1: pane prezidente.
0: Okamžitě vidíte, že to je...
1: Ten váš sarkazmus a vaše ironie
0: to není
1: v těchto
0: ironie,
1: okamžicích, to já to těžko nesu. Pro mě je to důležitá věc a já to nevím, protože já když vidím, co všechno je považováno, anebo promiňte, snad i předstíráno,
0: víc
1: předstíráno a mnohdy i pokrytecky potvrzováno některými, tak já si říkám, co to teda jsou ty západní hodnoty.
0: Sever, já bych řekl, že to si člověk nejlépe uvědomí, když je ve světě úplně jiný hodnot. Já to vždycky říkám tím, že jsem už asi dvakrát nebo třikrát ve světě, někde v dalekém světě, na otázku, odkud jste, já jsem říkal, I am from Europe. Protože jak jsem si myslel, že říkat z nějakých Čech nebo z Prahy, že tam ty lidi vůbec by netušili, co to znamená. Já jedu za 14 dní, nebo ano, za 14 dní na pravidelnou konferenci do Istanbulu. A to je Euro-Asia Forum. Euro-Asijské fórum. Já tam na tomto fóru najednou se přistihuju, že taky použiju termín západní hodnoty, protože tam je evidentní, proti čemu to slovo říkám. U nás je to spíše ironie, když se tím někdo ohání a jestli jste to nazval sarkazmem, tak budiš, ale já to, tady to člověk musí díky všem Fialům a Pekarovým Adamovým spíše používat za ironickou nadsázku.
1: Mm-hmm. Dobře, a teď ještě teda navážu na vaše slova. Vy jste použil termín, tuším, na konferenci patriotů, která byla nedávno v Praze, varování před takzvanými falešnými křižovatkami. Jak se to pozná, která křižovatka je falešná a která je ta pravá, pane prezidente?
0: Ne, já jsem spíš jestli si dobře vzpomínám ten svůj projev, tak tam moje polemika byla proti tomu, že patrioti si dali heslo jako do čela Europe at the crossroads, jako Evropa na křižovatce. A já jsem polemizoval s tím, že si myslím, že Evropa na žádné křižovatce není. A definoval jsem, křižovatka je už to místo, kde prostě jsou takhle dvě cesty a vy teď musíte zahnout doleva nebo doprava. To je pro mě definice křižovatky. Zatímco já myslím, že ty patrioti tím chtěli říci, že jdeme špatnou cestou. To já s nimi souhlasím. Ale Evropa v žádném případě nedoputovala do situace, kde už stojí na té křižovatce, aby teď zvolila na jednou otočku doleva nebo doprava. Já myslím, že my jsme dávno daleko ještě před tou křižovatkou. My ještě bohužel budeme putovat těmito temnými vodami nebo temnými hvozdy, nebo jak se to, skalami možná. To ještě tam budeme dlouho putovat. Já myslím, že my nejsme v žádné chvíli obratu. Aby byla chvíle obratu, tak musí být dostatečné přesvědčení o tom, že už se musíme obracet, že už jsou politické síly, které jsou si toho vědomy. Prostě v roce 1970 nebo kdykoliv jsme si lidé jako já mysleli, že ten komunismus je naprosté zlo a že musí být zničen, ale nebyl to bod obratu, nebyla to křižovatka, bylo to pouze dlouhé ještě putování, myslelo si nás to málo. Já myslím, že i těch patriotů je strašně málo, aby si mysleli, že už se rozhodujeme.
1: Ale ta síla, říkám si naivně, je možná někde jinde, protože já nevím, jak často, pane prezidente, hovoříte s občany, s lidmi, kteří chodí do práce, živí rodiny a starají se o svůj běžný život.
0: Čítáte si, jak například často jdu v Kobylisích do hospody u Blekotů.
1: Já to nevím.
0: Kde jsou normální lidi.
1: Ale já vám řeknu,
0: tenhle týden jsem tam byl už nejméně dvakrát.
1: Ale nechte mě říct moji zkušenost. Já vám říkám, že ti lidé v drtivé většině vědí, že jakýsi Green Deal je slepá ulička. A ti lidé už dávno vědí, že tudy cesta nevede, že ty drahé energie, ty naše firmy a ty domácnosti jenom ničí a decimují. Oni už to vědí. Takže já si myslím, na rozdíl od vás, že k těm lidem už to doputovalo, že se teď jenom čeká na tu technickou část, že se to otočí.
0: To, aby se z myšlenky stala definiční hodnota politického souboje o charakter světa, mezi tím je strašlivá mezera. A já myslím, že to naše politické strany málo docenují. Proto často v kontextu jiných debat, ale často říkám vždycky, no ano, ale vy myslíte, když mě říkáte, že ten komunismus taky padnul, tak jako tady ten dnešní svět musí taky padnout, já říkám, a fakt myslíte, že jsme už v roce 86, 7, 8 a už je to do té míry nalomené, když bych použil tenhle výrok, že už to se musí jenom dolomit a že už jako není třeba moc pro to udělat. To já jim říkám, vážení, to mám spíš strach, že jsme tak na straně v roce 70 něco nebo něco takového. Ale to není pesimismus. To já myslím, že je realistické ohodnocení z toho, co prostě je kolem nás.
1: Ještě jedno důležité téma. Já jsem četl váš rozhovor pro časopis To.
0: Vy tak čtete v Obránox?
1: Vy máte dneska tak zvláštní náladu, pane prezidente.
0: Bezvadno, já oceňu, že jste četl i okrajový rozhovor můj.
1: Já než řeknu cokoliv, tak vy to přenesete.
0: Já to oceňuju.
1: Vy použijete tu ironii.
0: Nečekal.
1: Dokonce vám teda odpovím stejným nebo podobným tónem. Představte si, já opravdu spolehlivě umím číst. Vím, že na to nevypadám ve vašich očích, ale tak to je. A já jsem si tento rozhovor četl a jestli jsem četl správně a ta písmenka jsem si dával dohromady správně, tak jsem pochopil, že vy máte trošku obavu o průběh férových voleb na podzim letošního roku. A já se teď ptám jako čtenář vašich rozhovorů, z čeho ta obava pramení, protože spousta lidí má obavu.
0: No tak jestli spousta lidí má obavu, takže tak to není extrémní názor snad, který v téhleté chvíli nastává. No tak my jsme svědky v Evropě nevídaných jevů, že se najednou někde volby zruší těsně před nimi, nebo po nich se řekne, že takhle ne, budeme volit znova a tak dále. Tak toho, co by se v normálním světě zdálo jako nemožné, nepředstavitelné a podobně, tak to prostě v několika případech už nastalo. A některé výroky, které zazněly i od našeho, já ho teď nemůžu citovat přesně, ale od našeho nového předsedy Ústavního soudu, pana Baxy, ty směřovali také k tomu, že kdyby, to bychom museli zasáhnout. To přeci nemůže se stát, aby ty volby dali výsledek, který my s velkým prostě si nepřejeme a který si nepřejí soudruži v Bruselu a tak dále. Tak to já myslím, že tato varianta tady je a neměli bychom ji nikdo podceňovat. Nemluvě o tom, že jestli přidám slovíčko, ty prvky té korespondenční volby v tom dávají zase úplně jinou možnost nějakého posunu voleb někam jinam.
1: Předpokládám, že příště, až přijdete, že už mi přinesete knihu, to je drzost, co to takhle říct, ale že přinesete knihu ukázat tedy našim divákům od Beneše po Ukrajinu, a už se bude blížit to výročí 80. od osvobození Československa a tak bychom tomu mohli ten příští díl věnovat.
0: Ježiš, to určitě. Já jsem tu knihu psal opravdu, musím říct, že z iniciativy kolegy Strejčka, který přišel první pracovní den roku 2025 a říkal, musíme udělat něco většího, nejen psát každý týden naše hloupé nebo chytré glosy. No, tak jsme si řekli tohleto téma, takže vydává náš institut de facto dvě knihy. Jedna je nakonec moje samotná k těm 80 letům od konce druhé světové války a druhá je dvojice Weigl Strejček. Tak to budou dvě publikace, které tady mohou být přineseny. Já se opravdu a my se opravdu bojíme, že nastane další fáze desinterpretace té druhé světové války a jejího výsledku, jejich příčin. A podobně o tom snažím v té své knižce, která bude oficiálně publikována příští úterý, tak o tom se snažím v té knize diskutovat.
1: Těším se na příští díl velmi,
0: pane prezidente. Přinesu tu knížku velmi rád.
1: A děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
0: Já děkuji. Naschledanou.
1: Pane prezidente, díl 65. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Do to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, sedí ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, právě jsme oslavili Den vítězství, neboli konec druhé světové války. Hodně si dali záležet teda naši vládní politici. Z jejich podání se, já bych řekl, až zdálo, že oslavila konec války Ukrajina, ale to necháme stranou. Dvojí vítězství jsme totiž oslavili i my Češi. A sice Eurostat potvrdil, že i v druhém pololetí loňského roku jsme platili nejdražší ceny elektřiny v celé Evropské unii. A to musíme dodat, že jsme současně tu elektřinu si sami lacině vyrábíme doma. A druhý vítězství, takový Pirhovo, já bych řekl příznačný pro fialovskou éru, je, že soud zablokoval podepsání smlouvy o dostavbě Dukovan s Korejci, protože to zažalovali Francouzi, kteří byli z toho vyřazení. Takže nakonec došlo na to, že se podepsala aspoň smlouva o smlouvě budoucí. Tak nevíme, jak to dopadne nakonec, ale už teď můžeme říct, že ty škody budou nemalý, bude nás to stát určitě řádově miliardy to zpoždění. Bůh ví, jak to dopadne.
3: No, já bych řekla, že už nás to stojí miliardy teď a stojí nás to právě na těch cenách elektřiny, ve kterých jsme tak krásně na špici, aspoň v něčem jsme zase první v Evropě. Problém je, že ta dostavba Dukovan je vlastně do značné míry přeceňována. Ono totiž je to velmi často prezentováno jako počin, který by u nás měl ceny elektřiny zlevnit. Ale ono to u nás ty ceny elektřiny pravděpodobně nezlevní. A to z jednoho prostého důvodu. Totiž ty dva bloky, které se mají dostavit, a teď je ta jejich dostavba o to víc ve hvězdách, když to soud předběžným opatřením zatím

0: základní problém. Druhý základní problém spočívá v tom, že jaderná energie je sice absolutně skvělá, pokud jde o výkon, to, jak je levná, drahá, jak dlouho to vydrží, to zařízení, ta infrastruktura, ale pokud tu jadernou energii máme jako primární zdroj pro výrobu energie. Ale u nás se k té jaderné energii přistupuje nikoliv jako k primárnímu zdroji, jako k výrobě levné energie, ale jako k doplňku pro obnovitelné zdroje. A jako doplněk jaderná energie je naprosto nevhodná. A je nevhodná proto, protože u těch jaderných elektráren trvá poměrně dlouhou dobu z technologických důvodů, než ta elektrárna najde na plný výkon a zase nějakou dobu trvá utlumení toho výkonu. To, že se s tím hráli, tak víme, jak to dopadlo vlastně v Černobylu, kdy se snažili rychle zvyšovat, snižovat výkon. To asi úplně nechceme. A u nás vlastně byla ta dostavba těch Dukovan povolena, zdůrazňuji slovo povolena, to je teda opravdu legrační, pod podmínkou, že ta elektřina z Dukovan nebo obecně jaderná energie bude u nás uhýbat té energii obnovitelné. Konkrétně, když to vysvětlím, tak jde třeba o to, že v Baltu bude hodně foukat, dojde tam k velké výrobě elektřiny z větrníků, dojde k přepětí v síti a my musíme tu elektřinu z toho Německa, z těch obnovitelných zdrojů v tu danou chvíli odebrat a musíme vlastně utlumovat anebo nějakým způsobem mařit tu energii nebo třeba posílat ji do přečerpávacích elektráren, tu levnou energii a stabilní energii z těch Dukovan a z dalších jaderných elektráren. Takže ta naše elektřina, kterou my si umíme vyrábět a která je stavěná na to, aby nám dávala stabilní výkon, tak my ten stabilní výkon musíme vlastně posílat dopryč a uhýbat tomu nestabilnímu výkonu. A to je úplně technologicky vlastně zvrácené. Nedává to smysl a samo o sobě to vede k tomu, že vlastně ta elektřina dlouhodobě nemůže příliš zlevnit. Takže ty pohádky o tom, jak my si dostavíme jaderné elektrárny a v tu chvíli tady budeme mít po problémech s elektřinou a s nedostatkem energie, to jsou prostě fakt jenom pohádky. Ta dostavba, to je vlastně zachování nějaké základní bazální energie, abychom vůbec byli schopni fungovat, to je to naprosté minimum. To není vůbec nějaké navyšování našich kapacit.
1: No, mně se líbí, vy jste to zmínila, to za prvý, že nám to bylo povoleno, to svědčí o naší národní suverenitě, že si smíme dostavit jadernou elektrárnu, to už samo o sobě je zajímavý, ale i to, že přesně vláda Petra Fialy, protože ona je to obří investice, ta dostavba, tak nám vlastně jako kompenzaci začala lhát o tom, že nám to přinese levnější elektřinu, aby to nějak ospravedlnila, což už tehdy energetici samozřejmě říkali, to není pravda, to se prostě nestane, nelžete. Ale teď, když teda došlo k tomu zablokování té smlouvy, podpisu smlouvy, tak nám to vláda měla potřebu zopakovat znova, jakože aspoň tohle by snad mělo být Pyrrhovo vítězství, ale není to tak. Ale druhá věc, jenom dodám politicky, vláda, ono tu dostavbu už samozřejmě připravovala předchozí vláda, protože se o tom už se to připravuje delší dobu. A vláda Petra Fialy řekla, vlastně ona si jako zprivatizovala, že předchozí vláda neudělala nic, že je to celý jejich a že bez nich by vlastně se nic nestalo a že je to jenom jejich dílo a zásluha. A teď najednou tohle a ono, jak se říká, každá revoluce požírá nakonec své děti. Kdyby ta vláda byla férová a vlastně nelhala o tom, že to celý připravili jenom oni a že předchozí vláda nic, když je to není pravda, tak by teď mohla říct, no podívejte se, za to může Babiš, že jeho předchozí vláda, jak je jejich dobrým zvykem, ale teď je to 100% jejich, jak se říká, když něco rozbijete, tak to vlastníte 100%, tak to je jenom politicky, že se to nakonec Petru Fialovi vymstilo. Ale pojďme k tomu druhému vítězství národnímu, a sice, že teda Eurostat teď potvrdil, že i za druhé pololetí loňského roku jsme my v Česku jako domácnosti platili nejdražší ceny elektřiny, přestože ji u nás doma lacině vyrábíme. A ono, když se o tom systému perverzním řeknu, kdy my si vyrábíme lacině elektřinu a máme ji doma nejdražší, tak se o tom začal mluvit, když ceny elektřiny vystřelily do bezprecedentních výšek. A tehdy se to najednou začalo probírat v médiích a energetici

0: Tehdy říkali, tohle to samozřejmě nemůže, to je nevysvětlitelný jako lidem veřejnosti a vláda to nemůže prostě vysvětlovat do nekonečna, to se musí změnit, tenhle systém nemůže přežít, protože to samozřejmě ožebračuje nás jako Čechy domácnosti, protože to snižuje náš disponibilní příjem, za druhý to samozřejmě ničí i náš průmysl a ekonomiku. A teď to máme potvrzený znovu a současně se mluví i o tom, že by se dostátnil ČEZ, protože ČEZ je takový hybrid, on vzniknul už za totality komunistický, oni ho stvořili komunisti jako hlavní energetický závod tehdy v Československu a potom samozřejmě po pádu komunismu v roce 1993 se část akcí dala na burzu a on z toho vzniknul takový hybrid, že 70% vlastní stát, neboli i my dva, co tady sedíme, a 30% se nechalo drobným akcionářům, což jsou buď fyzické osoby, nebo i firmy. A samozřejmě, jak už to bývá, ČES, on mu stát vytvořil takový kvazimonopolní postavení a prostředí pro podnikání, ale ta 30% minorita soukromníků v podstatě to často ovládá a chovají se, jako kdyby ta firma byla jejich. A teď došlo na to, že se něco musí stát s ČEZem, aby vlastně se mohly snížit ceny elektřiny u nás. A došlo i na takovou jako paradoxní situaci, že i třeba zástupce části těch minoritních vlastníků Karl Schnobr začal říkat, no my jsme vlastně pro, abyste nás vykoupili, protože když nás vykoupíte férově, dáte nám nějakou férovou cenu, tak těch 30%, které od nás vykoupíte, tak 30% to bude, o to se navýší zisk státu. A tady je nutno říct, že ČES je firma, která ročně generuje asi 30 miliard zisku plus minus, a nějakých téměř 20 miliard dává do státního rozpočtu jako takzvanou dividendu. Takže teď jde o to, jak to ekonomicky udělat, aby ČES mohl fungovat podle strategických zájmů vlastně české veřejnosti, což znamená zlevnit elektřinu, a současně mohl nějak dál fungovat a rozvíjet se, aby to nebylo prodělečný.
1: Tak to je nakousnuto hrozně moc téma dohromady. Já to vemu od toho ČEZu a potom se dostanu k té ceně elektřiny, protože ono je to velmi často mediálně a politicky spojováno. V podstatě se klade rovnítko mezi tím, že zestátníme ČEZ a bude levná elektřina. A předtím teda chci hodně varovat, protože takhle úplně jednoduše to není. Za to zase je to další tak trochu fáma na podobné úrovni, jako dostavíme Dukovany a bude levná elektřina. Je to příliš zjednodušeně, takhle řečeno. Ten problém, proč máme u nás drahou elektřinu, je v podstatě někde úplně jinde, než že má ten ČES kvazi monopol. Ale čistě jenom k tomu zestátnění. Tak asi by ode mě nikdo nemohl očekávat, že bych byla ochotná sáhnout nějak, řekněme, násilně nebo nějakým vyvlastněním na majetek drobných akcionářů. To v žádném případě ne. Na druhou stranu, ono je fakt, že ti sami akcionáři v tuhletu chvíli už cítí, že vlastně ty ceny jejich akcií jsou poměrně tak vysoko, že už to asi o moc víc nepoleze a že teď je vlastně pro ně velmi příznivá chvíle prodat. Takže kdyby to probíhalo formou ne samozřejmě zestátnění, ale formou prostě, že stát nabídne tržní cenu.
0: To je potřeba říct, že takhle se to koncipuje, že nikdo vlastně nechce to jako dostátnit jako komunisti v roce 1948.
1: No, tak já si nejsem úplně jistá, co by třeba komunisti teďka zrovna v tu chvíli chtěli, jo? kdyby se dostali do vlády.
0: Většina opozice, tak řekněme.
1: Tak, ale samozřejmě, kdyby to teda probíhalo formou, že se jednoduše nabídne férová cena za odkup a ti minoritní akcionáři by v podstatě rádi prodali, no tak není možno protestovat proti tomu, že někdo rád prodá. A asi by tam pár jedinců samozřejmě zůstalo, kteří by prodat nechtěli. Na druhou stranu, ti by v tu chvíli měli tak malý podíl, že by vlastně přestali technicky za to ovlivňovat to směřování toho ČEZu a už by tam nic neblokovali. Na druhou stranu jsou tady ještě potom další záložní plány, co by se dalo udělat, kdyby tenhle ten proces té cenové nabídky, té nabídky převzetí v podstatě, kdyby neproběhl. Například někteří energetici navrhují, že by ten ČES bylo možno rozdělit na vícero divizí s tím, že třeba tu dostavbu těch dalších jaderných elektráren, teď už teda uvažujeme v tom smyslu, že by se jich třeba mohlo dostavovat ještě víc do budoucna, takže by to řešila ta státní divize, zatímco ta, která by zůstala více v těch soukromých rukách, takže by se zaměřovala na ty stávající kapacity. No, ať už to dopadne jakkoliv, já mám dojem, že tohle vlastně není ta úplně klíčová otázka, že to je trošku odvádění pozornosti. Protože ten důvod, proč je u nás ta elektřina tak strašně drahá, je v tom, že si u nás hrajeme na pseudo trh, ale on to vlastně tržní systém není. Ten tržní systém měl být reprezentován tím, že vstoupíme na lipskou burzu, což mělo v podstatě vytvořit dojem, jako že jsme teda na burze na volném trhu, že se s elektřinou volně obchoduje a že tím pádem by vlastně ty ceny měly být tlačeny dolů. Je to stejná iluze, jako třeba s emisními povolenkami, o kterých se tvrdí, že emisní povolenky jsou volně na trhu a volně se spekuluje o jejich ceně. No samozřejmě, že to takhle taky nefunguje a proto ty emisní povolenky zdražují elektřinu. Takže ta lipská burza totiž není v pravém slova smyslu burzou. Na té lipské burze se vlastně pouze provádějí aukce té aktuálně vyrobené elektřiny. Není tam možno obchodovat s nějakými existujícími zásobami, protože prostě elektřinu není možno skladovat. A vzhledem k tomu, že se tam prodávají hlavně přebytky té elektřiny, kterou vyrábí obnovitelné zdroje. Vzhledem tomu, že prostě ty obnovitelné zdroje mají nestabilní výkon, tak vlastně tam jde jenom o vytvoření nějaké obchodní platformy, kdo si kde ten přebytek koupí, ale ono by to úplně bez problémů šlo i mimo tu burzu. Ale to, že my jsme součástí té burzy a že my na ní musíme nabízet svoje přebytky, vede k tomu, že my se vlastně zbavujeme té naší stabilní a levné elektřiny, kterou my musíme nabízet v době, kdy zrovna je po ní velká poptávka. A ta poptávka je hlavně z Německa, protože Německo má tu ten hlavní problém. Hmm. Německo má tu nestabilní síť. Německo vsadilo na obnovitelné zdroje a tím, protože my jsme se přihlásili k lipské burze a k přeshraničnímu obchodování s elektřinou, tak tím to německé rozhodnutí vyrobilo problém i nám. My jsme se v tuto chvíli vlastně dostali do vleku německého rozhodnutí a tím, že jsme na té lipské burze, tak my v podstatě přenášíme to německé přepětí, podpětí i do naší přenosové soustavy. Francouzi, kteří teď nám dělají v uvozovkách problémky s těmi Dukovany, tak ti vsadili teda dlouhodobě na jádro a ti teď problém nemají, ale nemají ten problém jenom díky jedné jediné věci. Němci totiž, když vsadili na ty obnovitelné zdroje, tak oni tak trochu tiše a nevysloveně spoléhali právě na Francouze, že Francouzi je podrží v dobách, kdy jim prostě poklesne to napětí v síti. Jenomže Francouzi velmi rychle pochopili, že by vlastně tím museli tu svoji stabilní a levnou elektřinu vyvážet do Německa a tu drahou německou si přivážet k sobě, tak jak to děláme vlastně my.
0: Nechtěli být Čechama.
1: Nechtěli být v podstatě Čechama. No. A tak vytvořili ostrovní systém. Nejprve to bylo pod záminkou, je to jenom na nějaké dočasné období, ale oni už to neobnovili. Oni vlastně si vytvořili na území Francie uzavřený systém, ostrovní, kde vlastně oni jsou do značné míry nepropustní vůči Německu. No a tím si ochránili vlastně tu svoji levnou elektřinu, kterou nejsou povinni vyvážet. Sice Němci zuří, ale Francouzi mají levnou elektřinu. Něco podobného chtěli, nebo vlastně chtěli udělat Němci se Skandinávci, taky vlastně chtěli tam tu propustnou soustavu. A Skandinávci se taky zabejčili a taky řekli, ne, my do toho nejdeme. Ale my Češi, my jsme na lipské burze, to znamená, že my máme vlastně tu propustnou soustavu s Německem. A proto ten německý problém, ten německý fanatismus, že si zavřou svoje stabilní zdroje, se začal promítat do naší přenosové soustavy a proto máme u nás ty drahé ceny.
0: No, vy jste zmínila Francouze, to je, Francouzi jsou na rozdíl od nás nejen pragmatičtí, ale i sebevědomí, tak prostě nenechají se vydírat a ničit Německem. Ono mimochodem, když jsme u Francie, tak Francie vlastně, ona má obdobu našeho ČEZu, EDF, taky energetickou, tehdy polostátní a dneska už státní, vlastně téměř takový jaký kvazi monopol, který taky dostátnila během té takzvané energetické krize. Takže to jenom, že se to netýká jenom Česká ČEZu, že vlastně podobný problém úplně nebo obdobný řešili i jiný evropský země. A Ona ta, to dostátění ČEZu, ono se mluví o nějaký částce zhruba 200 miliard a že by se případně to mohlo zaplatit vlastně z peněz ČEZu a že by si na to nemusel v tu chvíli jako půjčovat sám stát, ale samozřejmě, kdyby se zadlužil ČEZ, tak je logicky otázka se nabízí, jestli by ta firma byla schopná vyplácet tu dividendu zpátky, posílat ty peníze do státního rozpočtu, což je jedna věc, jako vlastně jak ten ekonomický model, jak se případně vyplatí to vykoupení těch minoritních akcionářů. To je jedna věc, o které se mluví v souvislosti s drahou elektřinou. A druhá věc je samozřejmě to, že bychom měli odejít z lipské burzy. A já si pamatuju, když se o tom začalo mluvit, že přesně ten princip, který se teď popsala, tak nás prostě ničí a vydírá cenově příšerně. Tak si pamatuju třeba šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendu, který řekl, no to my prostě Němcům nemůžeme udělat, protože přes Němce k nám teče plyn a teď se ještě vrátím k bývalému ministrovi průmyslu a obchodu Síkelovi, který památně řekl, když nebudeme mít dost plynu, tak si Němci vypnou svůj průmysl kvůli nám. A Němci udělali jinou věc a sice zdražili nám tranzit plynu. Což jsme se vlastně potvrdili, jak to funguje v Evropě, jaká je solidarita. Není prostě všechny státy, které, když řeknu, si zachovali ještě nějaký zbytky důstojnosti a rozumu, tak prostě v první řadě vždycky hájí svoje vlastní národní zájmy. A až pak je možná prostor na nějakou, případně i přeshraniční sousedskou solidaritu. Tak teď jenom vysvětlit to, jak případně, jestli odejít z té lipské burzy, aby jsme se vymanili okamžitě z tohohle ničivého systému, který jste popsala?
1: No, ta lipská burza je v podstatě jenom nějaká platforma, která je spíš okrajová. Tady důležité je prostě mít to sebevědomí a tu odvahu v podstatě učinit na naše rozhodnutí tu síť vůči tomu Německu nepropustnou. Prostě když si řekneme, my sem nechceme pustit to přepětí z Německa, my jim ho tam necháme, tak to takhle udělat. A prostě je nesanovat to Německo tou naší levnou energií, což se technicky dá provést třeba tím, že odejdeme teda z té lipské burzy. A jestli by nám to prošlo, no tak jako Francouzům to prošlo. Samozřejmě, že jim to prošlo, že protože Francouzi versus Němci jsou jedna velmoc vůči druhé velmoci, jasně, tak není to velmoc na typu Amerika, ale jsou to už dvě zásadní země. My jsme tady spíš takový malý ocásek Německa, takže asi by tady bylo velké zle kolem toho, ale jestli chceme si zachovat levnou energii, tak nám nic jiného nezbyde. A vlastně ten recept na tu levnou energii by byl, a teď teda budu strašný optimista a řeknu, co se stoprocentně nestane, ale jak by se to udělat mělo, kdyby tady ta vůle byla. Tak nejprve se teda vymezit vůči tomu Německu a říct, že opravdu jsme ochotní udělat ten jakoby ostrovní systém. On to není úplně ostrovní systém, protože my si můžeme nechat propustnout vůči Polsku, Slovensku a tak dále, ale prostě vůči tomu Německu jsme schopni uzavřít se a odejdeme z lipské burzy. To je krok jedna. Krok dva.
0: Jenom, a to je čistě politické rozhodnutí, to není nic jiného.
1: Ano, to je v podstatě čistě politické rozhodnutí. Technicky, jak se to udělá, to už jsou víceméně detaily. Doplněno by to mělo být o to, že k tomuto kroku bychom se měli rozhodnout v okamžiku, kdy už máme nasmlouvaný plyn a ropu z východu, protože samozřejmě Němci by se nám mohli začít mstít a vydírat nás tím, že samozřejmě nám sem nepustí tyhle ty suroviny přes svoji západní větev. To znamená, nejprve bychom měli se ujistit, že opravdu my jsme schopni odebírat plyn i ropu východní větví všeho potrubí. A teprve potom můžeme teda se uzavřít proti tomu Německu v oblasti elektřiny. Další bod, ČEZ by měl přestat vykupovat automaticky ty solární, tu elektřinu vyrobenou ze solárních panelů, kterou mají jednotlivé rodiny na svých rodinných domcích nainstalovanou, protože zaprvé to teda působí strašný svinčík, troufnu si říct, v té síti. Kolísá tam napětí, nemá to kvalitní transformátory. A za další samozřejmě to opět vyčerpává vlastně ten čas, kdy za to musí platit. To není kvalitní elektřina. Hmm. Prostě ty soláry na střeše jsou vhodné pro případ nějakého blackoutu, pro jeden konkrétní domek, ale není to vhodné proto, aby to dodávalo v některých situacích, kdy zrovna svítí slunce, aby to dodávalo šťávu do té celkové sítě. Takže vlastně bychom to měli přestat jako stát vykupovat. No a měli bychom dostavovat jádro, i když to bude drahé samozřejmě, ale když jsem teda se ptala energetiků, jak oni odhadují, kolik dalších ještě bloků bychom potřebovali, abychom byli opět soběstační, tak oni teda dlouho přemýšleli, nedokázali se shodnout, ale v podstatě, když jako chci být akurátní, tak ta odpověď zní jako mnoha násobek toho, co teď dostavujeme. Mm-hmm. Určitě ne dva bloky, ale jako násobně víc. Takže rozhodně se v tuhletu chvíli přestat zaměřovat na zapojování dalších obnovitelných zdrojů. Když si je někdo chce udělat jako svůj ostrovní systém, není problém, ale nespoléhat na ně v té celé elektrizační soustavě a tu celkovou elektrizační soustavu postavit primárně na jaderné energii.
0: No, já se obávám, že tady máme jistotu jednu, a sice, že s touhle vládou se tohleto už nestane. Za prvý teda už zbývá, řekněme, 5 měsíců do voleb, to je jedna věc. A i kdyby se náhodou, kdyby v nějaký obdobě zůstala po volbách, tak si myslím, že na to nenajde odvahu ani potom, protože my vidíme od téhle vlády prostě v Evropské unii ohromnou servilitu. Pokud šlo o migrační pakt, pokud šlo o Green Deal, dokonce za našeho předsednictví Evropské unie byl Green Deal finalizován a podepsán v té finální podobě, od které teď ta vláda, která ho schválila nebo pomohla i schválit na půdě Evropské unie, utíká. A já bych teda nečekal, že tahle vláda, tahle parta prostě může najít odvahu udělat to, co jste popsala, sice, že uzavřeme svoji soustavu na přenos elektřiny Německu, i když dobře vědí, že přesně to je ten problém, tak to je jedna věc. Druhá věc, která je tam politicky taky neprůpustná, a to je to, že by si chtěli nasmlouvat energie na východě, protože jdou do voleb s tím, že nás odstřihli od energií z východu nebo hlavně z Ruska. Takže oni v podstatě, když to řekneme natvrdo, tak budou klidně nás jako občany i naši ekonomiku ničit tou nejdražší elektřinou v Evropské unii, jenom proto, aby nemuseli udělat nějaký politický úkrok a případně i najít sobě odvahu prostě pro politické prosazení tohodle řešení, což je ironie, protože jestli to by bylo tak populární mezi lidma, že by to museli před volbama všichni ocenit, kdyby tahle vláda ještě našla odvahu aspoň k jedné věci, zlevnit lidem elektřinu, kterou potřebujeme k životu všichni, tak ale oni to přesto neudělají.
1: No a je teda potřeba říct, že to by fungovalo poměrně rychle. Mm-hmm. Zatímco u některých jiných těch hospodářsko-politických opatřeních já často říkám, že i když uděláme malou revoluci dneska, tak ty plody budeme čerpat třeba ode dneška za 3 roky. Tak tady u té energie je to skutečně schopno začít fungovat velmi rychle. To znamená, že opravdu by se ta levná energie poznala celkem rychle a je to skutečně hlavně o politickém rozhodnutí. To je na tom právě ten největší paradox, že my víme, nebo jako energetici vědí, jak to řešit. To není nějaká černá krabička, do které nikdo nevidí. Jenom se o tom prostě veřejně nemluví.
0: No, ještě k tomu ČEZu zpátky, k tomu modelu nějakého dostátnění a vykoupení těch drobných akcionářů. Já totiž úplně nevím, jak vzniknul ten model a proč. Proč vlastně tehdy stát po pádu komunismu vlastně těch 30% dal na burzu a nechal to nějaký minoritě, protože i tím, že nechal 70% ve vlastnictví státu, kdy prostě, jako řeknu, exekutivní vedení a výkon té firmy jde skrz ministerstvo financí a stát i tehdy věděl, že je to prostě klíčová nebo strategicky klíčová firma, je to prostě kvazi monopol na zabezpečení energií u nás v Česku. Tak proč tohle nechal? Protože principem jakýchkoliv investorů a minoritních akcionářů je maximalizace zisku. Na tom není špatného, ale je to tak. Ale samozřejmě u firmy jako ČEZ, která přeci jenom má, za první, když se zmínila, trh s energiemi není volný trh a tržní prostředí volné, to je pravda. A je tady přesně nějaký v dobách jako teď strategický zájem, kdy vidíme, že je potřeba snížit ceny energií. Tak jak vy vidíte to případné vykoupení akcionářů a to, že by ČEZ se stal plně státní firmou?
1: No v případě, že by to opravdu probíhalo tím způsobem, že jednoduše těm malým akcionářům je nabídnuta adekvátní částka a oni se mohou naprosto svobodně rozhodnout ano nebo ne, tak s tím problém nemám. To je prostě obchod jako každý jiný. A když ten obchod bude férový, kdy se každý může volně rozhodnout, tak proč by prostě do toho obchodu nemohl vstoupit? To, s čím mám problém, je něco úplně jiného. Já mám ten problém s tím, aby náhodou tady nebyl moc velký tlak na ten výkup za každou cenu, třeba i za nízkou cenu, a aby nebyli ti akcionáři moc tlačeni do kouta, protože by si někdo mohl třeba spojovat, že když tento výkup uděláme u těch malých akcionářů, tak že by to mohlo něco změnit na tom trhu s elektřinou. A jak jsem právě před chvílí popsala, tak na tomhle tom ty vysoké nebo nízké ceny nestojí. To stojí na úplně čem jiném, a to je energetická koncepce. Takže jestli ten ČEZ bude ovládán ze 30% drobnými akcionáři nebo nebude, to přeci nemůže změnit to, jestli jsme nebo nejsme propustní vůči Německu a jaký tady máme objem těch obnovitelných zdrojů. Čili aby jsme si náhodou nemysleli, že tímhletím něco vyřešíme a nešli prostě do krajnosti a až někam za hranu toho, že sáhneme na soukromé vlastnictví, protože to je opravdu za mě víceméně vedlejší věc. Ano, může to v některých situacích to rozptýlené vlastnictví trochu komplikovat rozhodování ze strany státu, ale to rozhodování vlastně je problémové úplně někde jinde. Já třeba jako daleko větší problém vidím třeba celý ten biznis s emisními povolenkami. To je za mě daleko klíčovější, než řešit, jestli tady jsou nebo nejsou drobní akcionáři u ČEZu a kolik jich je. Kdyby se třeba ty emisní povolenky, tak já nechci říkat, úplně zrušily, to by samozřejmě byl ideál. Ale asi nikdo z nás neočekává od současné vlády, že by se dokázala vymezit vůči Evropské unii tak, že řekne, my rušíme emisní povolenky. To je nepředstavitelné. Ale aspoň kdyby to třeba udělala takovým způsobem, že dejme tomu, když teda nějaký podnik ty emisní povolenky zaplatí, tak mu to ta vláda ty vybrané peníze zase třeba vrátí nějakým jiným kanálem. Dobře, taky by to bylo porušení samozřejmě pravidel, ale prostě už se to nějak udělat dá, jo, aby se prostě vlk nažral a koza zůstala celá. Tohle to je to, co tu energii zdražuje. Ne to, jestli tady máme drobné akcionáře nebo nemáme. Takže to je pro mě vlastně až na x-tém místu. A já se trošku s obavou právě dívám na to, jak mnoho politiků tady hodně šermuje s tím, jakože se musí ty drobní akcionáři zrušit, protože pro mě to je odvádění pozornosti. A já v tom cítím takové to odvádění pozornosti, že oni jsou to hajzlíci, protože oni tady prostě v tom ČEZu nedovolí státu rozhodnout, a tak se na ně zaměříme, dobře, tak je teda nějakým způsobem vykoupíme a najednou zjistíme, že situace je úplně stejná, protože pořád máme emisní povolenky a pořád nám sem teče přepětí z Německa.
0: Ono jde vlastně o to, že ty politici uvádí i to, že, jak jsem řekl, ty drobní investoři a akcionáři samozřejmě chtějí maximalizovat zisk a pro ně čím dražší elektřina, tak tím lepší, tím větší zisk, to je pravda. Ale pochopitelně ČEZ tím, že je dominantním, je jedničkou ve výrobě elektřiny a současně i prodejcem, takže má opravdu velmi silné postavení v tomhle ohledu na trhu s elektřinou a přece jenom ovlivňuje významně naše ekonomické životy. Takže vlastně takhle oni to zdůvodňují, že by skončilo to, že by vlastně 30% majitelů ČEZu chtělo co nejdražší elektřinu, prostě protože chtějí co nejvíc vydělat a stát by tím pádem měl na řízení té firmy a třeba i to řešení větší vliv. Tak...
1: No, tak to podle mě odůvodní úplně špatně, protože oni tady se snaží tvářit, že si můžeme o té ceně volně rozhodnout, že akcionáři ČEZu mají nějakou možnost rozhodovat, jaká je cena elektřiny. Ale ta cena elektřiny je daná tím, jaká je nabídka versus poptávka. A my sice v tuhletu chvíli máme nejdražší cenu elektřiny, ale ještě pořád to není taková tragédie, jako to pravděpodobně bude od dneška za 4 roky, protože my víme, že nejpozději v roce 2007 už budeme deficitní, pokud jde o výrobu elektřiny. Teď je to pořád vlastně ještě legrace, protože my ještě pořád jsme schopni vyvážet. My vyvážíme do Německa, které je deficitní, a my vyvážíme do Rakouska, které je deficitní. A přesto to nestačí a ta cena je u nás drahá. A my ale víme, že nejpozději v tom roce 2027 budeme deficitní už i my. To znamená, že bude nedostatek elektřiny a budeme ji muset dovážet. To znamená, že bude ještě dražší. A když bude ještě dražší cena dovážené elektřiny, tak ji bude mít samozřejmě dražší i ČEZ, bez ohledu na to, jestli tam má nebo nemá drobné akcionáře. A já jsem se ptala ministra Vlčka, odkud ji hodlá dovážet. No, dočkala jsem se velmi dlouhého monologu, ale nedočkala jsem se odpovědi, odkud tu elektřinu hodláme dovážet. Podle mě to totiž vláda neví. Netuší. My pravděpodobně budeme muset dovážet ze Slovenska a z Maďarska. A teď si představte, jaký to je paradox, jaký to je bizar dovážet vlastně elektřinu ze států, které jsme dlouhodobě brali, jakože jsou méně průmyslově a energeticky rozvinuté než my. A najednou my na nich budeme závislí.
0: No, ne...
1: A navíc jsou to ty státy ještě, kterým se my posmíváme, jakože mají nějaké holporty s Ukrajinou a s Ruskem a tak dál.
0: Posmíváme, děláme z nich, udělali jsme z nich třídní nepřátelé svoje.
1: Děláme z nich nepřítelé, je, ano. No, a najednou z těch třídních nepřátel na nich budeme závislí vlastně. No tak už to vidím, jak nám to samozřejmě potom tu cenu osolí.
0: Já myslím, že jste ale udělala chybu, že jste se ptala ohledně energií, energetiky, ministra průmyslu našeho Vlčka, protože on o tom chudák nic neví. On byl asi možná populárním starostou, oblíbeným, ale o průmyslu a energetice neví nic.
1: No to jsem na to už přišla taky, ale on mě začal vyprávět o tom, že taky do toho musím trošku zapojit fyziku, abych tomu mohla
0: jo,
1: rozumět.
0: Jo, tak to je zajímavý. Taky vám mohl možná vyprávět o tom, jak běhal dobře 15-stovku. Ale vy jste taky zmínila to, že od téhle vlády nečekáte už nic. Já od ní čekám jednu věc, a sice, že na podzim skončí. A že jakákoliv příští vláda česká najde odvahu odejít z té lipské burzy a zlevnit nejen nám, občanům Česka, ale vlastně i průmyslu a našim firmám elektřinu, protože by nám to všem strašně pomohlo. Protože Česko ekonomicky dlouho stagnuje a primárním problémem prostě jsou drahý ceny energií.
1: Je to obrovský problém a my už tady máme takovou tradici, že většinou končíme výzvou k nějaké rebelii, tak já musím znova říct, že v podstatě cesta k levnější energii je jenom jediná. Rebelie.
0: No,
1: rebelie vůči Evropské unii. Bez toho prostě levnější energie mít nebudeme.
0: Rebelie, volby a konec vlády, výměna vlády. Tím se loučím s diváky a posluchači pořadu, kdo to zaplatí.
1: Nasledanou.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Víte, ono holky, když klub se stane táto, voníte mu efedrinem, LSD a má to. Budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Od božího rána dřehu svýho stroje, 8,5 hodiny nedá si pokoje, svačinu i vstoj, aby pro vás něco znamenal. Mandarinky, banana se pokaždé, když dobírá se, jenomže po nějakém čase každej prevít přejídá se, co je doma, počítá se. Ale neláká. Kachna se dá sice solit, zelí se dá octem polít. Vy kdybyste mohli mezi chlapy ještě jednou volit, vybrali byste si

takovej čenda, když se všechno daří, pracuje hned naproti či ve vedlejší kanceláři, šťastnější než ředitel, odcházíte z každé porady. Když udělá vrku, krátí se vám dech, srdce bě v krku, hadi lezou po zádech, utálej se jabka z rajské zahrady. Doma se to vleče, to už se někdy stává, většinou vás večer nějak popolívá hlava, komu chutná káva, pod okny je krám. Argumenty máte v ruce, peníze a papír, tušku, za 2-4 měsíčně mu nebudete dělat služku, dejte mu do rukou pušku, střílet už bude sám.

Dejte ono holky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Vy víte, co je vodit dítě do mateřské školy, když vás nohy pálí, močíte je v karlovarské soli, ale nechápete, jak to bolí, když vám berou sebevědomí. Zkuste si to někdy v zatáčky brát po dvou kolech, zkuste si to na pár týdnů v uranových dolech a na pívem politých stolech najít sebevědomí. A pak se divte tomu a mějte mu to za zlý, že posílá vám šeky, ale si dejma se mazlí. Po Evropě jezdí, dělá tyráka. On teď holka zdá se úplně jiný, lady stejně sladkým hlasem říká to svý baby, ale ani on už neudrží doma světáka.

0: Honíte majdánky, když kluk se stane tátou, honíte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal.
1: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.

0: promiňte, já jsem přemýšlivý chlapec, mě to nedá, když se ucházím o místo v kuřácké restauraci a budu podepisovat pracovní smlouvu, tak tam bude napsáno, že ten a ten pracovník pracuje v kuřácké restauraci, jako pracovali desítky, možná stovky let v tisících restauracích a neexistuje žádná studie. Žádná, kde by bylo napsáno, že servírky a číšníci v restauracích umírají dřív na rakovinu plic. A v uranových dolech se také neptáme. Takže já si myslím, že moje svoboda je taková, že když si vezmu svoje peníze, zařídím si restauraci, tak chci, aby mě do toho nikdo nežvanil. A když to bude, když budu chtít mít kuřáckou, budu mít kuřáckou. Vy ke mně nikdy nepřijete na večeři, ale přijdou jiní.
1: Přál byste si třeba kuřáckou nemocnici? Nebo kuřáckou školu?
0: Byl hospodách, kuřáckou
1: nebo
0: školu,
1: kuřácký, třeba kuřácký autobus, kuřácký taxi, kuřácké kino, kuřácké divadlo, kuřácký úřad. Ale tam také chodíte. A všechno je to pracoviště. Čili tam jde o to, že ti lidé tam pracují a nemají ochranné pomůcky. Samozřejmě, když budete pracovat jako brusič skla, tak budete mít ochranné pomůcky. Není to o těch hostech. Je to celé o těch zaměstnancích.
0: Ale přece já nejdu na úřad si posedět u kafe, u piva s kamarádem.
1: Taky tam nemusíte. Na ten úřad. Můžete to poslat online, že jo, teoreticky. Jo?
0: Dobře,
1: je to taková debata,
0: se,
1: je to vlastně debata, je to debata o tom, jestli
0: je
1: na
0: to
1: pracovištích...
0: Je to debata o svobodě.
1: Ano, a ta svoboda... Ta je to o tom, že stanovujeme nějaká pravidla, stanovujeme mantinely té svobody a je to také o tom, jestli v daném prostředí dáme svobodu takovou činou. Proto já záměrně nabízím, v minulosti tady byly kuřácké vlaky, byly kuřácká letadla, byly kuřácká kina, divadla a tak dále. Kouřilo se úplně všude. Ta doba se někam posunula, svět uznal, že více než 60 rakovinotvorných látek působí i na mé okolí, nejenom na mě samotného. A svět, respektive politické reprezentace, se rozhodli, kde budou ještě chránit kuřáka a kde budou chránit nekuřáka, a došlo k nějakému společenskému konsenzu.

0: Radio Xaver.
1: Až budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
2: Jo.
1: 56 mě. No. A takže mě tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na čtyřce. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
2: Ne. Od vás. Já většinou nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
1: Od vás byl ten iPhone, ne? No a paní Karol, já nevím tu značku, a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil. A tam mě to stouplo až na šestku.
2: Ano.
1: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to překročilo sedmičku.
2: Fakt jo.
1: Ještě do večera můžu být na dvojce, jo? To je jen tak, abyste věděla.
2: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
1: Vylepší?
2: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
1: Vy jste na horory?
2: Jo.
1: A to je pro děti, ne?
2: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho čtvrtýho večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
1: A bude to horor Hadí v letadle?
2: Ne, bude to V zajetí démonů.
1: Ježíši Kriste.
2: No, nejhorším by to po volbách mohlo být V zajetí pětikoalice.
1: Jasně.
2: Ale já jdu trénovat s démonama.
1: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nad ranc.
2: Ne, to je podle skutečné události.
1: Jo,
2: pozor.
1: Určitě.
2: No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon, nebo?
1: Ne.
2: Tak to byste to měla napravit.
1: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
2: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
1: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
2: To je možná tím, že máte ten vonavej sprchový gel.
1: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já mám prosklený ten sprchový kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
2: Jo. No, já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já se budu mít kvůli těm mladým jiný plány. No a co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
1: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše. Paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super. To vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct.
3: Život je šatnavý.

0: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den a dneska takový zvláštní čtvrtek.
1: Dneska mimořádnej, Xavr.
0: No jak?
1: No víte, co se děje ve sněmovně? Grillujou Rakušana a policajty kvůli...
0: Ne.
1: Jo. A víte, jak to vyřešil skvěle, jako vždycky.
0: Utekl.
1: Já doufám, že tenhle ten moment nastane. Že Vítek zdrhne. Že se lekne sám sebe a všech těch sviňáren, co udělal. Ale no, víte co, on, když došlo k té tragédii na Fildě, tak záhy vystoupil a prosil se, jak teda všechno bylo v pořádku ze strany policie. A on jako ministr vnitra to zaštítil, hele, perfektně. V podstatě zakázal jakýkoliv pochybnosti. V Česku se nesmí pochybovat, to víte, doufám.
0: To je, češme.
1: Teď na to máme Foltýna, plukovníka. A teď řekl, že to bylo špatně teda.
0: No.
1: Neboli víte, jak se tomu říká někoho prohodit? A to není poprvé, Vítek ten prohodí kohokoliv. Tak prohodil policajty a řekl, jo, tak to bylo špatně. A nemůže za to samozřejmě.
0: Jasný. Vy říkáte, že pan Rakušan je, jak jste to říkal, že je zazdil nebo?
1: Prohodil.
0: Prohodil a jo, a Jurečka to zazdil, ten to zazdil několika panákama.
1: No tak bratr tento umí zapít.
0: Ale nad bratrem se taky schylují mraka a to se vás musím zeptat za chvilku. Nicméně řekněte, jak to tam jako, co se to tak mele teď kolem té Fildy? To přece je úplně plná ostuda, výsměch.
1: No hlavně ostuda, výsměch, ale hlavně to úplně, nejhorší je to k těm rodičům těch obětí. Jako je to úplně neúctivý a je to prostě opravdu sviňárna. Ty rodiče, že jo, už Rakušana nenávidějí, protože on na tom půl roku sedí, že jo. On je to s ním stejný, Xavr. Vždyť je to migrační pakt, přivez nám ho z Bruselu a řekl, hele, to je výhra pro celý Česko, co jsem domluvil. Není tam žádná migrační kvota, je tam výjimka pro Česko. Pak se ukázalo, že tam nic není z toho, nebo respektive bohužel, že ta kvota tam je. Tak o toho dal taky ruce pryč, říkal, no on vlastně není úplně dobrý pro Česko, ten migrační pakt. Ale domluvil jsem to dobře. A teď je to samý s tou Fildou, akorát, že tohle není migrační pakt, prostě tady je, já nevím, 15 mrtvých mladých lidí plus další zraněný. A on na tom fakt půl roku sedí, tutlá to. A vemte si, to není náhoda, že se to děje dneska ve čtvrtek.

0: jsem to nesledoval. Já jsem totiž, pane Holče, abyste tomu rozuměl, proč jsem říkal, že je mimořádný čtvrtek. Já jsem se probudil v 7 hodin ráno. A no já vím, počkejte, ale snědl jsem jogurt. Představte si, ještě jogurt. No to je no. A já jsem pak hodinu cvičil.
1: Co jste dělal, Ksavre?
0: No já cvičím jenom tak, že chodím na pásu.
1: Já myslím, že ukážete nějaký cvičeníčko, co děláte.
0: No já jsem přemýšlel, že bych se naučil podle Jiřího Paroubka, ty.
1: Jo, jogu. Paroubkovou jogu, myslíte?
0: Ty, třeba to funguje, já, ne, já to vůbec neschazuju, ale ještě než jsem odkráčel na schůzku pracovní, to jsem měl v Novém Smíchově, mimochodem s panem podnikatelem, který je obří fanoušek XTV, no, a normálně mi vyprávěl z některých vašich streamů a z mých a z paní Karola tak, i z Vilozonky, že celý citace, celý věty, což je úžasný, a má zaplacený členství a já nevím, co všechno, a chtěl by s námi nějak spolupracovat. Bohužel pracuje, podniká v oboru, pro který my nemůžeme moc udělat, jo? Jako reklamně, ale to nevadí. Tak to jsem chtěl říct, a teprve potom, takže jsem měl cvičení 1,8 km schůzku a teprve jsem měl sem. Já jsem se napravil.
1: No tak to předpokládám.
0: A začínám trošku líp žít, ale mě to vydrží 3 dny, já se znám. Pane Volče, já vám ještě musím něco říct. Já jsem to ještě nikomu neřekl.
1: No.
0: A vy jste, i když jste na mě zlej a jako vlastně si tady se mnou jako vytíráte podlahu a to, tak
1: to není pravda,
0: já k vám zlížím tak jako otcovsky a, nebo synovsky. Já jdu v pondělí za psychiatrem, za lékařem, který je adiktologem a specializuje se na odnaučování kouření.
1: Jo.
0: A on říkal, tak za mnou přijď na tu kliniku, tam byla tam všichni uvidím, se procházím po psychiatrii, a no, dneska tak nebere. A takže já se od pondělí budu odnaučovat a sám bych hrozně chtěl.
1: A není to Jamila?
0: Není to Jamila, je to prostě člověk, který s tím má velký úspěchy. Aha. Hrozně bych chtěl, už mě to samotnému smrdí, obtěžuje mě to a všechno, ale zase na druhou stranu jako cítím, že to asi nedokážu.
1: Ksavere, tak já tady budu jedinej zpátečník. Podívejte se, já mám taky mimořádný den.
0: Já to mám
1: den,
0: taky
1: Ksavere.
0: Tady, já ještě...
1: Tohle to, podívejte se na ten nádherný doutník. Mám od pana Pisára, já mu za to moc děkuju.
0: A to budete teď hulit?
1: Teď ne. To si užiju doma. Budu k vám i ohledu plnej, když už zřejmě nechcete inhalovat.
0: Ne vůbec, já jestli přestanu kouřit, pane Holče, tak já budu první, kdo bude říkat smrdí to, ale kuř, protože vím, jak je to hezký. Je to prostě, nedá se říct, jak kdybych někomu říkal, když si někdo má chuť na Big Mac a chutná mu to a vidím, jak to vezme a teď to, jak kdybych mu říkal, nejez to. A tak to bych nikdy neudělal.
1: No to by bylo zlý.
0: No, takže já nebudu ten, ale sám tomu nedávám bohužel žádnou naději skoro.
1: No tak dopředu se vzdáváte, ne?
0: No nevzdávám, ale...
1: Vy jste člověk pevný vůle.
0: Myslíte? Jo. No tak na tom kouření to moc vidět není teda.
1: Já to vás vidím.
0: Takže jsem vám chtěl říct, že vlastně jsem ještě dneska nic nesledoval. Jenom jsem četl v médiích, že nějaký šílenec včera zase pobodal někoho na argentinské nebo kde. Ale a že se to množí tady to. No.
1: No já jsem poslouchal chvíli ve sněmovně policejního ředitele, ale myslím tý pražský policie, ne Vondráška. Já jsem to poslouchal, musím vám říct, že to bylo jak malý pitaval z velkého města. To bylo, to asi neměli dělat úplně, to nepomohlo důvěryhodnosti, fakt policie a toho zákroku u lidí, ale vemte si, tak oni to odložejí teď, ne? Jakože vlastně tak zapomeňte, vyšetřování skončilo, teď záhy po eurovolbách je tohleto slyšení a vlastně tam se probírá to ošetření GIBS, která šetřila teda ten zákrok, takže je tam několik sekanců a najednou fakt ministr vnitra, který předtím zakázal pochybnosti v celý zemi, tak teď na

0: pak se hlásí k tomu, že to bylo lehce spackaný a proto mě to tak štve a je to fakt ohromná neúcta k těm obětem a k jejich rodičům. Ale hlavně politicky, jaký on je levák, ale představte si,
1: no levák, ne.
0: Je to levák, Zemre, je to levák, je to levák. A myslíte, že by ho napadla takhle jako třeba rezignaci nabídnout?
1: Ale jak může rezignovat? Vy jste jak dítě.
0: Jsem.
1: Jak, chápete, že to je struktura mafiánská, která má svého bose?
0: Počkejte, on Redl?
1: Redl jsem, to říkáte vy a je to pravda. Teď
0: Redla nezná, Xavere. Nešiřte dezinfo, víte, Redla nezná. Co? To mi taky mohlo být slyšení, mě napadlo, co? Ve sněmovně.
1: No tak, rozumíte, ale pořád jako pan Holče, oni mají ve sněmovní většinu, jak si budou dělat, co chceme, to, co chtějí, ale to je největší zlo, tady tohle.
0: Kdo? Rakušan? No, no to je.
1: Stan a Topka, no. Je to úplná hrůza, teď jsem o víkendu mluvil s jedním pánem, který je starostou v malé obci. Aha. Na Moravě. A říkal mi nějakou jako zvláštně, říkal, mě to tak vadí, že to starostové, že oni parazitujou na nás. Pozor, a je tam starostou Jan čtvrtý období. Jo, miluje ho ta vesnice, všechno. A to je takový ten starosta, co přijde v monterkách do hospody. Tam, jo, ale...
0: No starosta s malým s, aby to bylo jasný.
1: Jasný, ale hrozně jim vadí a obtěžuje, že někdo si vezme tady ty úspěšný, neviditelný starosty, kterých je tisíce, jako rukojmí a řekne starostové. Protože žádní starostové nejsou.
0: Já bejt starostama s malým S, těma fakt, který makají v těch obcích a nejsou to kriminálníci, tak je zažaluju starosty s velkým S. Normálně jdu po nich, Xaver. Já to chápu, že jsou naštvaný, že si je můžou plést. No. Jako, teď vy jste od toho Vítka Rakušana.
1: Já?
0: No ne vy, starosta nějaký, že jo? A on řekne, ne.
1: Jo, takhle.
0: Já jsem starosta z malým S, já nemám s krimi bandou nic společného.
1: No.
0: Já bych je zažaloval.
1: No ale nevíme, jestli, kdo je kapo do tutily kapy. Jestli je to Redl, nebo jestli je tam ještě někdo, jestli to třeba, protože to přece vidíte, když to sáš k tomu Krejčířovi, podívejte se na celý ten dozimetr.
0: No ne, taky. Já znám tři kápa, to známe, který jsou tam.
1: Jo.
0: Jak to založili? Redl, Polčák, Gazdík.
1: Pan Gazdík, takový hodný no člověk.
0: To jste řekl učitel s
1: hodnotový.
0: Hodnotový hodně. Jak se jmenuje ta jeho... Jak tam?
1: Suchalos, ale...
0: A počkejte toho, protože je to, jak jste řekl, ten hodný pán, lehce jako nejtřeba obdařený úplně takovým tím myšlením, tak toho vystrčili před sebe tyhle ty dva. To,
1: no.
0: Ty dva mosci hlavní jsou Redl a Polčák.
1: No.
0: A před sebe ještě strčili Gazdíka, protože viděli, ty máš takový hodnotový obličej, to by budou lidi věřit, že ty seš tak prostoruchej, že by si žádnou levárnu nevymyslel. A takhle to táhli ve třech, tenhle triumvirát, dlouhý roky.
1: Jasně, no. Ale... Pane Holče, teď ty výsledky teda voleb ukazují, že to nějak kulhá, nebo že to má stabilní. Vy jste ten komentátor, no tak...
0: No, začalo to kulhat slušně.
1: Jo?
0: A mi se líbila Danuše Nerudová, řekla, zachránila jsem stan. Se vší skromností se znovu ozvala, řekla, zachránila jsem v eurovolbách stan. Beze mě by dopadl ještě hůř.
1: Já jsem... si říkal, že kdyby náhodou dneska tady zaznělo slovo Danuše nebo Nerudová, Tetuše a tak, Turek, náš kolega, dostal od někoho poštu.
0: No.
1: S dopisem. A v té poště dostal věc, kterou já vám musím ukázat. Jo. Pan Turek mě to promine, on je teď ten europoslanec, tak on musí být...
0: Jo, tak to je nádherný. Já mám... Xavere, víte, co já udělám? Já se...
1: A jen tam hele, dejte tu pusinku.
0: Já to, ne. Já to Filipovi zasedím, hele.
1: Ne.
0: To je na to ne, tak na...
1: Není.
0: Co?
1: To je, abyste si bucnul večer.
0: Ne, to je na to, abyste si bucnul takhle, Xavere.
1: Vy jste takový tvrdák.
0: No tak na co se hodí tady ta paní, ne? Co byste?
1: Tak já bych paní nepodceňoval, protože bude konec června. A to jsou daně. A ona je účetní. Pozor, nepodceňujte.
0: Myslíte
1: to.
0: Si, že si udělá nějaký podvůdek pro sebe? Aby bylo na koni lampu?
1: No já jsem si říkal, jestli, jak ona kšeftovala s těma diplomama, jo, paní docánek, jestli...
0: Půjďte mi to ještě, já to musím ještě jednou zase.
1: Ale pane oče, nebuďte takhle
0: zabere,
1: zlé.
0: Jo, jaký zlej? To je normálně to, podprdelník, ne?
1: Se tomu říká u vás?
0: U Narudu.
1: U nás se tomu říká polštářek. No a jak budete rád, až si vypůjčíte polštářek na víkend, paní vaše pojede někam za kamarádkama, vy budete sám doma a přijdete tady po kolenou a řeknete, mohl bych si ten polštářek půjčit, já bych večer si tak jako trošku s Danuší pomazlil. Já to úplně navážu.
0: Teď už ne, já už jsem se s ní pomazlil. Já už to mám za sebou.
1: Pane oče, nikdy neříkej nikdy, nevíte, co se vás probudí.
0: To necháme Filipkovi, ať se pomazlí po nás, ne?
1: Tak já myslím, že Filipek se pomazlí tak.
0: Jo? Ona ho mazlí hodně, ne, blbuška?
1: Neříkej mi to, pane Holč.
0: Tak ona, tak když je taková prostší, tak co?
1: Tak jako to, že řekneme, že to je prostá žena, tak to není nic špatného. To není. Je takové hodnocení, které...
0: A blbuška je milý.
1: Pro mě to není milý.
0: Proč? Tak je takový familiární.
1: Je to hodně familiární a je to přeci jenom dneska důstojná paní poslankyně.
0: Milosrdný.
1: A ona bude, prosím vás, četl jsem včera v tisku i v tlači, že je dost možné, že se ta paní Nerudová stane takzvanou europoslankyní komisařkou. Eurokomisařkou.
0: No počkejte, Xavere, vy jste to řekl možná nechtěně správně, že ona bude první ženou v Bruselu, která bude europoslankyní eurokomisařkou, ne? A záhy i českou premiérkou, až zazvoní ten telefon. Co?
1: No, já bych se tomu vůbec nedivil, ale mně, pane Holče, je trošku divný, to se přiznám. Ještě to je tak hezká věc, se toho člověk má zbavit. Mně je trošku divný, že ona nekandiduje na tu kosmonautku. Já ji úplně vidím v tom skafandru.
0: Z Brna, máte pravdu, Xavere. Ale to může být, počkejte, tak oni...
1: Ona je z Brna, ona je z Kuřima, Kuřimačka.
0: Jo. Oni to zrušejí toho Svobodu a počkejte, na kosmonautku se bude cvičit Nerudová.
1: Já vám říkám, že to cítím, že u nich doma to jede. Že se sejdou večer s manželem a se, ona má syna, ne? Syna, dospělého, ne?
0: Tak na hranici.
1: Na hranici, já vím, že jsem něco někdy četl.
0: Podle jeho vyjádření a chování to občas vypadá, že má k té hranici ještě docela poměrně daleko, ale myslím si, že
1: věkem... A on se vyjadřuje, chlapec?
0: Hodně teď maká pro maminku a je tak jako mentálně a myšlenkově ukotvený. Dá se říct, že je Nerudů prostě.
1: Tak to
0: nejsou žádné pochybnosti.
1: A kde to najdu? Já bych si taky rád početl.
0: Třeba na X-ku. Tam si počtete hodně.
1: Tam já nejsem, ale mám tam na X-ku účet. Ale nevím k němu heslo už několik let.
0: Nechcete, já vám udělám svodku, složku, no.
1: A složku.
0: Co?
1: No, ale sejdou se doma a řeknou, tak mámo, kam bys teď kandidovala? Ten Brusel jsme teda porazili. Co kdybys byla ta kosmonautka? A ona říká, no mně se dělá blbě z výšek. To nevadí, tam budou kačky za to, je na to miliarda a půl. No. Tak neříkej mi, že když na něco dají miliardu a půl, že se něco neutroudzí po cestě. A až se bude mět letět, tak ten den řekne, že se ti udělalo nevolno od žaludku.
0: Tak Severa, já se na to dívám teď pragmaticky.
1: No?
0: A představte si, že my vezmeme Nerudovou, posadíme ji do té rakety za miliardu a půl, vystřelíme ji a ona už se nikdy nevrátí na zem. My nakonec ušetříme, no, to vám říkám.
1: Ale já jí toto nepřeju.
0: Proč tak si může lítat někde na orbitu? Co?
1: Dobře, ale...
0: My o ní nebudeme vědět, bude klid.
1: Dobře, pane Holče, ale my jsme muži moudří a my víme, že nikomu nepřejeme nic špatného.
0: Počkejte, lítání na orbitu, v obíhání, to není špatného, ne?
1: Tak špatného, no tak co tam jako?
0: To už bych nechal na ní, tak ona je tvůrčí. Ona si něco vymyslí.
1: Tvůrčí to zase je.
0: No,
1: to zase
0: může psát do těch časopisů vědeckých, s tím má bohatou zkušenost.
1: Myslíte do těch predátorských?
0: No, víte, kolik by tam měla času na orbitu na to? Já bych to udělal a říkám vám, bylo by to k nezaplacení.
1: Pane Holče, teď mě napadá, proč my ještě nevydáváme nějaký predátorský časopis?
0: No, když už jsme ten nápad měli.
1: Vilzonova 10.
0: To je super plán. A podchytíme si i Fialu. Celý jeho gang rodiny. Ty budou solid, to vám říkám.
1: A kdo myslíte, že teď okolí Fialy a záložně a tak přijde o život?
0: Tam ještě? Já nevím, čekám vlastně už ten šéf té záložny, to je 2 týdny, ne? Tak myslím, že už začíná být na čase zase. No.
1: Si vzal život, no, to není taky...
0: A všimněte si, jaký je potom ticho, ne?
1: No tak...
0: Je to jenom záložna premiéra, kam si odnese milion, který náhodou tak najde doma. A vidíte?
1: Ne, záložna premiéra, no, tak to je, myslím, nějakých konkrétních lidí. Jejich jména tady ani říkat nechci a Bůh ví, jak to tam je, ale to, že někdo spáchá sebevraždu, myslíte, že tam bylo vyloučeno cizí zavinění?
0: Já nevím, Sabr, já bych na to posadil Rakušana. Stejně jako na střelbu na Fildě. Co? Ten ví?
1: Proč ještě nikdo pořádně nevyšetřil smrt pana Věška?
0: No, já myslím, že ji nikdo moc vyšetřovat nechce, ne?
1: Třeba kdo mu předtím volal? Z jakého čísla?
0: Ksavre ptá,
1: co říkal? Kde to bylo? Jestli to nebylo poblíž třeba nějaké rekreační chaty?
0: Ksavre, tyhle ty dobře vymyšlené a formulované otázky na Věška jsou na Vítka. Tak... Ten je ten pravej. I když počkejte, já teď nevím, znal Vítek Věška? Neznal Míšu?
1: Neznal
0: Redla.
1: Určitě.
0: Věška neznal taky, ne?
1: Neznal, tak... A Věšek byl jejich kasacink, jo?
0: No jasně, bankéř.
1: Bankéř. To je hrozný, pane oče. Máme dneska tak jako ponurý to trošku tu vilzumku.
0: No ne, teď jsme se dostali, nějak nám tady umírají lidi, ne, kolem téhle vlády a nic se neděje.
1: Pojďme od umírání k něčemu jako hezkýmu.
0: No počkejte, ještě se ve mně nedá spát ten kosmonaut.
1: No, kosmonaut pochopte, je téma jak bej.
0: Pochopte, já jsem dneska čet takový skvělý vyjádření Nuteliéra. Víte, co on řekl? Já teda vůbec jsem několikrát musel číst tu zprávu původní, že opravdu se budou snažit od toho kosmonauta za 1,5 miliardy, kdy tady nejsme schopni dostavit dálnice a tak, ale že...
1: To ty kuchařky v těch školách...
0: Za těch 18 hrubýho...
1: Budou mít radost, že mají kosmonauta.
0: Já myslím, že na to budou hrdý, protože Fiala zcela vážně...
1: Bude sedět a bude právě v té kuchyni a bude říkat, Mařino, už jsou ty knedlíky hotový. Víš, že máme kosmonauta.
0: A on řekl, Fiala, Československo kdysi bylo třetí zemí na světě, která prostě poslala kosmonauta do vesmíru.
1: No.
0: Tak teď bychom měli být znovu, ne, mezi nima. A ono zhruba ve stejný čas se objevila taková zase méně hodnotová statistika Eurostatu. Víte, jak Česko ku příkladu je první v ceně elektřiny podle parity kupní síly v EU. My máme nejdražší elektřinu. Tak si říkám, jestli musíme být třeba, jestli by se Fiala neměl snažit, aby jsme nebyli na prvním místě tady. Teď vyšla statistika, že my jsme vlastně téměř nejvíc schudli během těch posledních 2 let, kdy vládnul Fiala. A že máme pořád reálný mzdy, se ještě nedostali před tu krizi. A že už jsou tam jenom 3 země a Česko patří mezi ně. Já si říkám, že těch úspěchů Fialových už je tolik, že možná kosmonauta nepotřebujeme úplně. A mám takovou vlastně jako fakt jenom prostorukou otázku, jestli by se premiér spíš neměl zaměřit, aby jsme nebyli první v ceně elektřiny v EU a tak dál. Ale je to jenom...
1: Ježmarja, to jsou moje pane Holči.
0: Přízemnosti, ne populismus.
1: No, vy jste takový populista. Jak to můžete říct? Nejste vy nakonec spodina a fašista?
0: To taky. Já bych řekl dokonce, jsem extrémista v tom. To je extrémní, ne? Co jsem
1: to
0: řekl.
1: Je úplně extrémní.
0: Já nevím, kam na to chodím vůbec.
1: Já chci kosmonauta.
0: Že jo?
1: Prostě tečka. A 1,5 miliardy?
0: Jenom.
1: Fakt? Ježíši Kriste, to je peněz, pane Holče. Miliarda? Hmm.
0: No nic to není, ne?
1: Za miliardu a půl by Česká televize natočila nejméně 2 seriály.
0: Česká televize možná ne. Jiná televize možná jo, ale Česká tam si nejsem jistý.
1: K čemu to bude dobrý, že budeme toho kosmonauta?
0: Já to nevím.
1: Že bude chodit po besedách?
0: To ví jenom Petr Fiala.
1: Já mu to teda přeju. Ten
0: člověk, Fialovi nebo kosmonautovi?
1: Tomu kosmonautovi, ten nějaký pan...
0: Svoboda se jmenuje.
1: A on je prý vynikající pilot. Něčeho. Nějakých letadel, pravděpodobně. Hmm. A to je takový završení kariéry, že jsem tak, jak jsem to přál vlastně teď tomu Turkovi a Macinko, říkali, že to je životní úspěch, co zažíváte. A on jednoho dne nastoupí do rakety, ona na podruhý, na potřetí podletí a najednou bude prostě od České republice vědět, no to nebude, ono už se tak nebere,
0: ne.
1: To už ne. Ne.
0: Už tak, a jaký završení kariéry čeká no, vás Xavere od Fialy?
1: Mně?
0: No?
1: Pravděpodobně kriminál.
0: No, tak vidíte. Tam budete vystřelený záhy.
1: No, tak...
0: Možná, jako, možná i gratis.
1: Tak já jsem nebezpečný pro demokracii, jak víte, a teď ještě jsem velmi hrubý, protože jsem použil vůči paní Vašářové slovo, která vůbec nemají obdoby. Vůbec
0: no to, obdoby. To vím.
1: Něco tak hrozný. Hmm.
0: A už se to probíralo?
1: Tak proběhlo tak lehce, kolegové radní to vtělili do odpovědi, protože na mě tam přišlo několik stížností.
0: Udaníček, co?
1: No ne.
0: Bonzíčku?
1: Ne, to je jako, jak tam s ní můžete sedět a podobném stylu. A tam máme jistého pana Řeháka,
0: to taky je radní, jo?
1: Taky radní, a který se tou agendou jako asi trošku zabývá. A
0: jako slušného chování, nebo jak no, tomu tak, říkáte tam?
1: No bude tam komise na to.
0: Na slušné chování.
1: Předpokládám, že bude komise a že se bude bodovat. Jo? Každý měsíc, jak se kdo choval, jak chodil oblečený, upravený a jestli má vlajky Evropské unie v okénku doma. Jo? Ale to není důležité. Důležité je to, že tam se nikdy na radě nečte se tělo žádné stížnosti. Nikdy u nikoho. A najednou pan kolega určitě to neudělal programově, ten pan Řehák, ale přečetl tam asi těch úryvky z těch 12, 12 už je dost. To je jako...
0: Na vás jenom, jo?
1: Jako to, že, se fakt, tam...
0: Musíte být po Volkswagen.
1: To, že přišlo 70 stížností na tu debatu televizní, což je opravdu problém na rozdíl od toho.
0: To nikoho nezajímá.
1: Nikoho nezajímá, tak z té stížnosti tam necitoval ani z jedné, pan Řehák. A on je jaký spravedlivý, jako je to velmi vzdělaný muž, je to... ředitel nějaké knihovny nebo co.
0: A takže to projde, ta debata předvolební, ty tři lídři ze spolu, jo?
1: No to je velká sranda, to tam se včera probíralo na radě a říkal, dokonce tam pan radní Matucha se na to ptal a říkal, no a oni na konci od moderátora a moderátorky dostali šanci každý pozvat své voliče k volbám, takže to spolu si to projelo třikrát v té debatě. Neboli do nebe stříkající nespravedlnost a ptal se pana Součka generálně, jestli mu to přijde férové, na tomu Souček teda neodpověděl v té své odpovědi pro jistotu, ale říkal, že v Německu to mají taky tak.
0: Jo. A on teda nějak, Souček už se tam zabydluje, se zdá, ne, v České televizi?
1: Já to zatím neumím hodnotit vůbec, jako nemám na to vlastně žádný názor. Na jednu stranu vidím, že se snaží dělat kroky, některé problémové věci jsou řešeny, ale mám obavu, že podstata zůstává táž a že pane Holče, jo, tam nám dávají všelijaký průzkumy nějakých agentur a já na to vůbec nevěřím. Takže jsme se dozvěděli, že nejdůvěryhodnější je Česká televize.
0: No tak to je snad jasný.
1: A, no ale tak se zeptejme tady lidí na našem chatu, jo, a to jsou taky občané, oni taky platí.
0: Nejsou.
1: Oni se spodině neptají. To jsou ti lepší lidi.
0: Já jsem vám pomohl.
1: Máte pravdu.
0: Já jsem vám pomohl cestou sem na natáčení.
1: Jak to?
0: Viděl jsem váš vůz venku a z jedné strany jsem vám tam píchnul vlajčku EU a z druhý ukrajinskou.
1: Ježiš, to bych hrozně chtěl.
0: No, máte to tam.
1: Fakt? Mhm.
0: Takže budete v komisi pochválený za veřejný vystupování.
1: Tak to si tam nějakou dobu nechám. Pravda je, že příští radu se možná nedožiju, ale přesto to můžu vozit. Já jsem se, pane Holče, já si myslím, že ukrajinskou vlaječku do auta si může dát jenom idiot.
0: No to nemáte pravdu.
1: Jak to?
0: Ukrajinská vlajka je dneska vyznáním českého vlastenectví. To jste neslyšel?
1: Jo, tak právě proto třeba. Ruskou vlajku si tam může dát jenom mega idiot. Do auta ukrajinskou idiot, protože to přece není žádná demonstrace ničeho. To nic o ničem nevypovídá. Vypovídá to jenom jakési falešné jak to říct?
0: Jste pěkný zpátečník.
1: Takové jako jsou náležitosti falešné. A jestliže někdo chce něco udělat, tak ať se vykašle na fangličky a přemluví svého syna 25-letýho, ať vezme tornu a jde. Ne?
0: No to ne.
1: Ne?
0: To líp se bojuje tou vlaječkou.
1: Tady se bojuje vlaječkama.
0: Tou vlaječkou se bojuje. Aby si na budově České televize ukrajinská vlajka?
1: Já nevím, neviděl jsem.
0: Ne, protože já jsem jezdím kolem Českého rozhlasu a tam furt visí.
1: No jo, tak to víte, no. Oni se potřebují jako zalíbit a když strana a vláda žene tuhletu propagandu, tak taky byste chtěl být další.
0: Ale já nevím, proč na instituci, kterou já si povinně platím, máme daň Český rozhlasu, proč tam je pověšená vlajka mafiánského státu?
1: Mafiánského kterýho?
0: Ukrajiny.
1: No mafiánského, tak mafiánského. To taky řídí Rakušan tam?
0: Má tam přesah, ale tam je větší borec, protože tam to umí.
1: My to víme, že to je zem, kde se nepovedla transformace, že tam je korupce jako bejk a že my tam chceme teď vyvést nějakou demokracii, o kterou tam nikdo nestojí. Ale to, proč ty vlajky tam jsou, mě to, já se tím nezabývám, má to, protože vím pozadí. Strana a vláda to chce. A pan...
0: Která strana?
1: No tak strana vláda, Fiala, Rakušan a spol. A pan Zavoral chce být další roky generálním ředitelem Českého rozhlasu, protože chce dukáty a vliv. Tak proč by nevlezl do zadku tady Rakušanům? Je jednoduchý. Já jenom říkám, že běžte se projet po Vídni například, nebo po Norimberku, tam já mám přátelé, a ukrajinskou vlajičku v autě nenajdete.
0: Máte pravdu, ale já teď se pojedu projet po D5 Xavere, protože pojedeme na dovolenou.
1: Kam?
0: Do Itálie.
1: Oh.
0: A tam. A až budeme drncat po té D5, protože ona už začíná připomínat D1, tak si řeknu, ha, co nějaká D5, kosmonaut. Miliarda a půl Xavere. Na dálnice serem.
1: No jasný, to oni na to kašlou.
0: Kdo to potřebuje?
1: Počkejte, a tak shodneme se na tom, že kosmonauta chceme nebo nechceme?
0: Já kosmonauta nechci.
1: Nechcete?
0: Nebo ať ho tam Fiala pošle za svoji miliardu a půl. No tak. Ne, tak to vytáhne ze záložny a může to zafinancovat.
1: Jo, tak to bych taky chtěl.
0: Co?
1: Ale potom bych chtěl kosmonauta. Jestli to Redl zahajcuje, chce ten pár.
0: Jen se bojím, jestli už z té záložny někdo miliardu a půl nevytáh před kosmonautem Fialo.
1: Vytáhli do jiné záložny, to je jedno.
0: No, to máte pravdu.
1: Prachy jako nejsou vzduch, to někde leží. Tak potom jo, pak jsem pro.
0: Tak to se shodneme.
1: No. Jako, mě to nikdo nenabídnul.
0: Ten program?
1: No, že bych letěl.
0: Já se divím.
1: Já se taky divím.
0: Podle mě buďte ještě, čekejte.
1: Ne, tak oni mě ani nezavolali.
0: Já jsem myslel, že jste kvůli tomu, že chcete přestat kouřit.
1: No to taky.
0: Abyste byl do toho, do centrifugy zdravý.
1: Ale představte si, kdyby mě strčili do té centrifugy a zatím šel kouř takhle. Dělalo. No ale zase neříkejte, že nebude, kdyby jsme napsali na Evropskou unii, neříkejte, že nám dají pár milionů na program, který by se jmenoval Zkoumání důsledku kouření na oběžné dráze.
0: Určitě dá.
1: A řekli, tady je kuřák, který spolehlivě vyhulí krabičku a půl za den, pošlete ho tam, dejte mu skafandr, popelník a my budeme zkoumat, jak to tam funguje. A já bych seděl v tom skafandříku v raketce, kolem by byli ti vědci, dělali by zápisky, měli by ty čidla, měřili by to všechno.
0: Jo.
1: No neříkejte mi, že to není důležitá věc.
0: No je to důležitá věc.
1: No tak.
0: Tak to zkusíme.
1: Mám tam napsat? Dobře. A můžu tam napsat, že i pan Holec si to myslí?
0: No určitě. A musíme si k tomu dát nějaký, seženeme si někoho, kdo nám dá, jak si říká, půvar. Víte, kdo tomu dodá jako věrohodnost, kde na správné straně, kdo není povl.
1: No tak skočíme do sněmovny, ne?
0: Třeba, no.
1: Dobrá.
0: Jo.
1: Jako ta to udělá 100%. Vezmeme flašku vína. Tak.
0: Jo, a tam stačí krabičák, ne? To není moc. Co?
1: A co je krabičák?
0: Krabicový víno. Třeba tady na nádraží je populární.
1: A to je nějaký horší než...
0: Trošku levnější.
1: Ježišmarja, ale pane Holče, vy opravdu jste z velkého světa.
0: No ne, to zas ne. Ale tak, jak se řekl, je trošku třeba horší, no.
1: Já jsem si před pár lety říkal, ať mám doma nějaký víno, kdyby přišla nějaká návštěva a mám takové, to je vypadá to jak mlíko.
0: Tak takový to je, víte, co udělal jednou můj...
1: A jmenuje se to Moravský hrozen.
0: Moravský hrozen. Můj kamarád byl tehdy průmyslník, měl firmu velkou a můj sídli na Václaváku a v jednom z těch paláců tam, kde jsou ty pasáže a to bylo v zimě a do těch pasáží se natahovali bezdomovci na noc, protože tam bylo teplejc. No a on nějak měl u sebe nějakou hotovost vyšší a nějak jsme odcházeli večer později a on chtěl udělat dobrý skutek, tak tomu bezdomovci, já nevím, fakt třeba mu dal 5000 nebo 2, na ně ohromný peníze. A druhý den ráno brzo, on, že se nechával vozit do kanclu, tak ho tam našel a on tam byl prostě kolem sebe krabičáky prázdný, zeblité a on říkal, ježišmarja, já jsem ho málem zabil tím, že jsem mu chtěl pomoct.
1: No jo, tak no. Každý, jako rozumíte, my, co patříme mezi životní ztroskotance, máme pro tyto lidi pochopení.
0: Dobře.
1: Teď děkujte. No. Pane Holče, všem, kdo podporují nás na transparentním účtu a stále je to tak, že spoříme na právníka, takže jeďte.
0: Milada Čaloudová. V10, ještě že vás máme, jsme vám věrni, zůstaňte prosím i vy nám. Vidíte, Xaver, zůstaneme, ne?
1: Úplně dojím, pane Holče,
0: já to vidím. A to je správný, to je hezký.
1: No, to.
0: Víte co, vidím? Vy jste rakušanovský takovej, ta upřímnost. Vy se dojímáte jako Vítek.
1: Jo.
0: Tomáš Pokorný, na čtvrteční dny pravdy s mistry z Vilzonky, Xaverovo pokáním a rychlý internet pro kámošku Trutku.
1: Ježíš, Trutka. Já jsem ji teď neviděl. Trutka je geniální. Trutka.
0: Tak se má Trutka.
1: Jak uvidím, paní, já jsem teď neviděl. Jak ji uvidím příště, tak na všechno se zeptám, kdo je Trutka. Naprosto už to mám připravený.
0: Jo, zjistěte to. Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek, vidíte. Alena Davídková od Azalky, podpora, díky. Tomášova. Bilzonova 920 na špionážní úklidový set generálmajora Koudelky. No ten je tady s námi. Což je dobře, ne?
1: Jo, jasně, aspoň nejsme sami.
0: Josef Bulíček pro XTV a Bilzonovu 10 má to grády.
1: Říkal, jak přišel ke mně chlapík a zvonil a měl takový ten velký vysavač. A říká, já tady dělám po baráku, jestli chcete, tak vám v celém bytě vysaju roztoče. Roztoče. A já jsem říkal, co to je? Tak ho vysvětlil a já jsem ho vyhazoval ze slovy, říkám, když mě tady vysadíte roztoče, tak v tom bytě zůstanu úplně sám. A to
0: jo,
1: nechcete.
0: Jo, to nechcete, no.
1: A člověk se pomazlí s roztučkem.
0: Jo, vidíte, tak to nevím. To neznám, Xavre. Petr Bacho, Vilzonova 10, na pár minut práce právníka k obraně vašeho nehodnotového boje za dobrou věc. Stanu Mráz, Xavre.
1: Pozor na, není to na ten mráz. Stanu Mráz, jo.
0: Pavel Plouhár, zdravím pány Holce a Xavera a posílám něco málo na Vilzonku. Díky všem.
1: Pane Holče, toto vám tak jde. To já vždycky, víte, že já si toto, tu vaši děkovačku kolikrát i dokola pustím několikrát. No.
0: Já vím. A cvičíte to doma, co?
1: Cvičím.
0: Mě kopírujete?
1: Na pásu.
0: Jo.
1: No. Mrzí mě, že už nejsou v českém rozhlase takový ty, jak ráno tam cvičili, jak tam ten člověk hrál na klavír.
0: Jo.
1: A otočíme dozadu a jednu nohu nahoru a opakujeme všechno ještě jednou doprava.
0: Ale já si to pamatuju. A to, jak se dřív vstávalo tehdy, to bylo někdy po 6, ne? To tak chodilo.
1: Já nevím, kolik to bylo.
0: Jo.
1: Ale najdete to na YouTube. A je to teda strašná prdla. Rytmická skupina Jana Klába.
0: Fakt?
1: A vždycky ten člověk, který do toho plká, tady ty jako... To je vlastně začátek rapování.
0: Vidíte? Jo.
1: To je skutečný rap. Mm-hmm. Pane Holče, jsme na konci.
0: No jo.
1: Jsme na konci. A já se těším na příští Vilzonku zase, protože... Třeba už budeme mít kosmonauta příští týden.
0: dělat, ale na to budu myslet celou dobu během dovolený v Itálii.
1: Jo, to jsem vám zapomněl, no? Že tu dovolenou musíte zrušit.
0: Jo?
1: Ale to pak probereme.
0: Kosmický program?

ale sama dobře víš, jak se člověk svých snů těžko vzdává. A tak jsem na

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Michal Fischer je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Michal Fischer je místostarostou Prahy 15 za Občanskou demokratickou stranu.
2: Jsem nezávislý na kandidátce Občanské demokratické strany.
1: Ano. A budete tak kandidovat, k tomu se dostaneme. Neboli vy jste, pane Fischere, komunální politik jako vyšitý.
2: No, tak to asi úplně není, ale už vlastně druhé období.
1: No, ne, a teď mi řekněte, když sledujete, co se děje v komunální politice, v té pražské, tak nemáte obavu, že jste v nějakém odposlechu nebo něco?
2: Nemám obavu. Nebo s tím asi člověk musí nějak žít, že samozřejmě je více možná sledován, nejvíc na očích, ale když vlastně nemáte důvod se bát, tak se nedá nic dělat.
1: Co si o celé té kauze Hlubuček a spol myslíte?
2: Myslím, víte, že za ty leta, a začínal jsem někdy v roce 2005 se motat kolem komunální politiky, tak těch kauz proběhlo už desítky a desítky různých, s různými dopady. Nechávám to plynout. Lidé v politice se objevují různí, stejně jako v celém životě, a nějak to dopadne. Neumím se, nemám k tomu, prostě někoho někde možná s něčím chytli, možná ne. Je to smutný pro každého z těch lidí, ale nějak si to prostě vymysleli a chtěli.
1: No a ono se prý tak šeptalo různě po Praze mezi komunálními politiky, že to je doutnající věc už dávno, tak si jenom říkám, jestli jste někdy něco nezaslechl.
2: V tomto ohledu ne. Já jsem se s panem Hlubučkem potkal jednou v životě, v podstatě oficiálně na nějakém plese, kde jsme si chviličku povídali a asi jsme nebyli naladěni na úplně stejnou notu.
1: Vlastníte kódovaný telefon?
2: Ne. A přiznám se, že jsem o tom asi nikdy neuvažoval.
1: Pojďme na Prahu 15. Mě by některé věci... Ptáme se teď hodně komunálních politiků, zejména těch, co se ucházejí o naše hlasy, co od nich čekat. Vy jste, tím začneme, protože vy tady máte takovou krásnou ceduličku a řekněte na férovku, je to něco, čím se chcete pochlubit?
2: Ano.
1: Tak jsem s tím.
2: Je to něco, co bych hrozně rád představil a pochlubil se tím, protože je to záležitost v Praze nová, neznámá úplně, a je to jedno z prvních věcí, která se tak funguje. A je to kombinace mateřské školy a kombinace denního stacionáře pro seniory. Já říkám, že to je mateřská škola pro děti a zároveň pro naše seniory. Protože ráno si tam přivezete svého seniora a odpoledne si ho vyzvednete zpátky, stejně jako
1: jo,
2: své dítě ráno.
1: To je denní stacionář, ano. Takže vlastně...
2: Ano, denní uložení seniora nebo člověka, aby to ulehčilo život jak těm blízkým, tak tomu člověku, který tam bude mít možnost si odpočinout, setkat se se svými blízkými, mít tam o sebe celodenní péči. A zároveň, jak je to celé to centrum propojené, tak ta kombinace mezigenerační, ta vazba mezi těmi generacemi je úžasná záležitost. A jak ti seniori, tak ty děti fungují úplně jinak, protože víte, že není dneska úplně snadné, babičky, dědečkové, jsou zaměstnání, tohleto, tak i ta vazba mezi dětmi a těmi staříky je vždycky úžasná a nám se to daří trošičku už na jiných zařízeních, jako je naše DPS, dům s pečovatelskou službou, kam za seniory chodí na návštěvy děti ze mateřských škol a zároveň seniori chodí do škol, kde dělají pravidelné čtení pro ty děti, pohádek a podobně.
1: No a to, co vidíme na tom, to je vizualizace.
2: To je vizualizace. Nám se podařilo teďko získat tenhle ten areál od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví městské části s tím, že máme podmínku, že do 5 let tam musíme vybudovat tohleto zařízení. V tuto chvíli máme připraveno stavební povolení, které nám bylo vydáno a čekáme na jeho pravomocné rozhodnutí, takže to už by mělo být také hotovo. A v tuto chvíli na to budeme zajišťovat finanční prostředky. Je to trošičku složitý v tom, že je to kombinace i na dotace, na tohle to je kombinace sociální a školství. Tudíž se obracíme na obě dvě strany, ale doufáme, že magistrát nám v tomhle tom vyjde vstříc. Bylo to projednáváno s příslušnými radními, jak na školství, tak s paní Jónovou na sociálnu v současné době a doufáme, že tu podporu to mít bude. To samozřejmě asi nedokážeme finančně dát dohromady.
1: Takže to je věc, kterou plánujete, ano, s tím, jako vlastně jdete do těch voleb, by se dalo říct.
2: Jo? Jedna z těch věcí, kterou společně s paní místostarostkou Kolářovou, která má na starosti školství, jsme připravovali dávat dohromady.
1: Ta péče o seniory obecně, to je velké téma v poslední době, protože kde kdo se k tomu vyjadřuje, někdo říká, že je na to dostatek peněz, někdo říká, že se seniorům v tomto nějakým způsobem křivdí. Máte na to pro seniory dost peněz?
2: Ne.
1: Teď nemáte, jo?
2: Nemáme na to pro seniory dost peněz. Aha. Není to jenom v tom, že je to otázka nějakých celkových nákladů, ale je to i změna nákladů, které jsou dneska. To znamená energie, které nás tíží, nám se zvedly náklady trojnásobně na elektrickou energii, teď jenom na zálohách, co vstupujeme. A ty objekty, které spravujeme, což je dům s pečovatelskou službou a dům zvláštního režimu, kde už jsou vlastně lidé, kteří nejsou úplně pohybliví nebo ve složitější zdravotní a životní situaci, tak nám to tam samozřejmě narůstá. Ale nám se i v loňském a předloňském roce podařilo dobudovat další místa právě v tom domě zvláštního režimu, který jsme dostavili, přistavili jsme k tomu část s dalšími 30 lůžky za pomoci Ministerstva práce a sociálních věcí a magistrátu hlavního města Prahy, kteří nám na to přispěli. Dali jsme dohromady projekt a podařilo se nám a příští týden, 27. června, nevím, jestli to datum je tady správně, 27. června otevíráme tu druhou zrekonstruovanou část, protože jsme napřed postavili nové křídlo, tam jsme přestěhovali klienty a do toho starého teďko budeme nastěhovat dalších 30 lidí.
1: Jak toto, pane místostarosto, funguje? Protože ten dům s pečovatelskou službou je vlastně byt, ano, jestli tomu dobře rozumím. Ano. Tak zajímá mě, jak to vlastně chodí, jestli když tam přijdu, tak nic nepoznám, nebo je to nějak, je tam třeba nějaká recepce?
2: Poznáte, je tam recepce, je tam vstup bezbariérový, poznáte, je tam recepce, na kterou se hlásíte, je to celé připraveno tak, aby tam ty seniori měli co možná nejjednodušší život přístup.
1: Platí si to každý ten senior sám, nebo
2: ano,
1: jak to chodí?
2: Mají v podstatě nájemní smlouvu, může o to požádat senior, který je v nějakém věkovém minutu od nás 65 let, na to jsou pravidla, od 60 let dál si může požádat, dá si žádost, my pokud se nám uvolní nějaké byty, tak pravidelně se schází komise, která tyto byty přiděluje na základě potřebnosti a na základě těch pravidel, která tam
1: kolik
2: jsou.
1: Kolik toho je, těch bytů třeba?
2: Těch bytů je tam 98 celkově, ale vždycky přidělujeme, tak počítáme. Je to možná smutný to takhle říkat, protože to je samozřejmě, se po někom ten byt musí uvolnit, aby ho mohl dostat někdo další.
1: Někdo zesne.
2: Ano, někdo zesne, ale život. Takový je život. Takže po ní většinou přidělujeme tak mezi 3-4 bytama v rámci toho jednou za 2-3 měsíce.
1: A znamená to, že to ty potřeby Prahy 15 jako pokryje?
2: Potřeby Prahy 15 tento dům s pečovatelskou službou v současné době pokrývá. Myslíme si, že to stačíme nějakým způsobem mnoha dále dohromady. I se nám stává teď, že hodně z těch seniorů si podá žádost, počítá s tím a vlastně v okamžiku, kdy už má dojít k tomu, že se mají přestěhovat, že dostanou to přidělení tou komisí, tak druhý den se nám stává, že to odmítnou, protože když to děláme třeba před Vánoci nebo na podzim, tak jedna paní, a to je takový příklad vášní, byl asi 92 let, a řekla, no ale já si chci ještě doma napéct to pečivo a já prostě z toho bytu ještě úplně nechci, protože prostě jsem tady zvyklá. A to přemístění těch seniorů není úplně jednoduchá záležitost. Oni to prostě těžce nesou.
1: Co se děje, když se uchází o byt v tomto pečovatelském domě senior, řekněme, z Prahy 8?
2: Je tam podmínka, že by měl mít někoho z příbuzných nebo z blízkých příbuzných hlášeného na Praze 15. To znamená, aby měl třeba důvod, aby ho měli blízko u sebe, aby se o něj mohli starat a pečovat o něj.
1: No a teď jste ještě nezmínil, když jsme u toho, protože to je velmi důležitá věc a každého z nás se dřív nebo později dotkne. Tak jak je v takovém, buď to tom denním stacionáři, anebo v tom domě s pečovatelskou službou zajištěná zdravotní péče?
2: To nemá vysloveně zdravotní péči, ale jsou tam pečovatelky, které se starají. V domě s pečovatelskou službou jsou ordinace, je tam ordinace lékařů ORL, je tam ordinace obvodní dneska.
1: Praktické,
2: děkuju, vždycky zapomenu to správné slovo, jsem zvyklý na obvodní lékařku ještě. Takže je tam ordinace obvodní lékařky, ke které mohou docházet a která v případě nouze nebo pomoci se tam o ně stará. jsou tam napojeni na centrální recepci, to znamená v případě nějakého nebezpečí, ty lidi mají tlačítko nouzové, aby se spojili s recepcí, hned se volá nějaká další služba záchrana a tak dále. To je případ toho domu s pečovatelskou službou. U toho domu zvláštního režimu, tam je stálá služba, tam je stálá ošetřovatelská služba se zdravotním personálem, kromě lékařů, a tam je 24 hodin, jsou tam služby, protože tam jsou lidé, kteří opravdu potřebují.
0: Radio Xaver.
1: Vatikánská banka předpokládá, že sedí na velké množství zlata. Ono ano. Stačí se podívat.
3: Když to neboli Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
1: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude s jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v ano. tisku i v tlači, to ano. psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Je to pohádka, ale řekněte.
3: Nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
1: No to říkal už František, ale...
3: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
1: Dobře, to se může stát. Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační, ano. Protože jak nám říkala
3: Julia... Ale jsme Fix TV, můžeme.
1: Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Už jdeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
3: Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
1: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
3: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Tohle je pořád na Férovku, já jsem Petr Holes a se mnou ve studiu je jako pokaždé politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím a dneska možná překvapím, protože se jdu dívat úplně jiným pohledem.
1: No, dneska máme velký detox. Slíbili jsme si i sami sobě, že si dáme detox od Petra Fialy. Dneska se ani nebudeme pouštět potlesk, to jsme si užili minule. A zaměříme se na opozici, protože... Určitě opozice prostě bude chtít se dostat k moci po příštích volbách. Příští rok budeme mít eurovolby, které si myslím, že budou takovou rozsvičkou před krajskými volbami a hlavně sněmovními volbami v roce 2025.
2: Myslím si, že si zažijeme takovou malou Británii, že v podstatě uvidíme, jak Britové prožívali eurovolby, dokud byli v Unii, protože to vždycky byly nejbouřlivější kampaně, všechno bylo povoleno a veškerý politický marketing neznal hranic, protože se prostě mohli vynadávat na Evropu a zkoušeli si spoustu technik, které potom používali v dalších kampaních, anebo je zavrhli, protože prostě na ty Angličany, Velšany, Skoty a Severní Iry nakonec nefungovaly. Takže jo, pokud někdo má rád, jako tak se říká, takovou bojovkou hrou a miluje politické kampaně a miluje takový jako neortodoxní slovník a jak se říká, takovou tu arénu, vše povoleno, tak ať se těší, protože příští rok to bude zvláště na jaře a zvláště v eurovolbách.
1: No vypukne masakr. Vlastně ono u těch eurovoleb je zajímavý, jak to vychází do těch národních voleb různě, protože to v Evropě mají symbolicky pětiletku, my máme politickou čtyřletku funkční, takže v tomhletom se to sejde volebně zajímavě. A
2: bude co bilancovat?
1: To určitě. A no hlavně pro opozici bude výhoda, že si myslím, ty eurovolby, že se konečně, nebo v těch příštích eurovolbách se prostě bude bojovat o udržení normálního tradičního života. A myslím si, že i národní demokracie versus unijní technokracie, a že to už to bude o to zajímavější a palčivější v tom, že spousta těch důležitých přelomových věcí, které vlastně přicházejí, nebo které symbolizuje Evropská unie dneska Brusel nenáviděný, tak už se nás bytostně dotýkají, už to není žádná vzdálená budoucnost, ale zákaz spalovacích motorů, už máme termín, za chvíli zateplování domů povinný, pomalu zákaz grilování a tak dál.
2: Už se řeší kotle na uhlí, takže v podstatě už to jde opravdu, jak se říká, nám pomalu do lednice. Jo. Já si dovedu představit, že to bude souboj volebních letáků, kdy to nebudou letáky typu změníme tohle, zasadíme se o to, ale že vám opravdu přijde něco, co jsme zvyklí sledovat a pan ministr Nekula, kterého touto cestou zdravím, nám doporučuje sledovat pouze to. Takže já jsem se zaměřil teďka na nákupní letáky, pokouším se z toho najít ten sport. No ale myslím si, že to bude dobrá průprava, protože můj odhad je, že pokud budeme fakt kopírovat strategie některých zemí, kde opravdu ty evropské volby jsou vždycky taková jedna velká repélie a jedno velké referendum o tom daném kabinetu a o spokojenosti, respektive o nespokojenosti s poměry, tak tam v podstatě začne chodit něco a teď si doplňte jakoukoliv značku vašeho oblíbeného obchoďáčku a ještě oblíbenějšího nákupního letáku, kde prostě bude tentokrát jenom naboucháno to, že tam budete mít autíčko, budete tam mít práci, budete tam mít cestu do práce, budete tam mít, co se budou vaše dítka učit ve škole, budete tam mít, jestli budete moci ještě topit uhlím nebo nebudete moci topit uhlím, budete tam mít spoustu věcí, které se budou dotýkat vašeho jakoby ekonomického, právního a sociálního života. No a samozřejmě, jako vždycky nakonec, tak trochu kultury, takže bude tam i pár takových těch identitárních témat. Takže myslím si, že to bude fakt jako jeden velký boj, proto doporučuji, cvičte slovy ministra Nekuly.
1: No, počkejte, teďka na letáku bude chodit i Nekulův varovný prst, ne? Bez něj nic nejde.
2: No tak ten já používám, tím si naslinuju.
1: No, ale letáky řekněme, že dnešním tématem teda je, jestli opozice maká dost slovy Andreje Babiše a jestli může vyhrát příští volby. A kdo
2: vlastně dneska ta opozice?
1: Ano, jako předskok eurovolby, pak hned krajské volby a potom hlavně ty hlavní sněmovní volby. Protože už tady vidíme první salvo, kdy vlastně Andrej Babiš, šéf ANO a expremiér, který se na eurovolby velmi chystá, slibuje velkou vlasteneckou kampaň, což bude velká vlastenecká válka, jak známe jeho mobilizační schopnosti a schopnosti dělat mediální titulky. tak už vlastně zatočil kormidlem a ANO se bude prezentovat jako eurokonzervativní strana, což řekněme bude nějaký eurorealismus a la tradiční ODS kdysi. Vidíme tady nové rozvržení sil mocenské v ANO, je tady triumvirát Babiš, Alena Schillerová, Karel Havlíček a vlastně ANO má stínovou vládu. Do toho vidíme novou entitu mimosněmovní, což je hnutí pro Jindřicha Rajchla, jestli dokáže se dostat někam výš než nějaká 2-3%, která mu teď přisuzují průzkumy. Je tady samozřejmě SPD a její případná volební koalice s Trikolorou, což by taky znamenalo posílení opozice. No a pak samozřejmě ČSSD se bude chtít nějak znovu našlápnout na zpáteční cestu do sněmovny. Jsou tady komunisti, tam je hlavně viditelná jejich šéfka Kateřina Konečná v té europolitice.
2: To je v podstatě chybí strana.
1: Takže to určitě to budou zajímavé volby a problém pro vládu si myslím je ten, že ona bude tentokrát mít tu tvář Bruselu převážně, protože viděli jsme, co se stalo za předsednictví Česka. Byl zákaz spalovacích motorů, i když premiér Fiala sliboval za mě nikdy, což už pro ně je tak příznačný. No jak říkal ministr spravedlnosti Pavel Blažek, Petr Fiala nelhal, jenom říkal věci, které nemohl splnit.
2: Což je ideální v pozici premiéra.
1: To je krásná nová definice lhaní. Politici rádi říkají, nemluví pravdu, když nechtí říct, on lže, a teď máme novou definici blažkovskou lhaní.
2: Nový rozměr nepravdy.
1: Pojďme začít hnutím ANO, nejsilnější opoziční stranou a vlastně nejsilnější stranou ve sněmovně, protože ANO má vlastně o poslance víc než premiérská trojkoalice Spolu.
2: Měla. Teďka
1: nebo
2: to
1: měla,
2: začíná,
1: teď už vlastně je to vlastně stejně, teď je to vyrovnaný
2: z očí do očí a píská Vondráka, poslanec Vondrák.
1: S vondrákovskou otočkou.
2: Tak. A věřte mi, že to bude nakonec nejloajálnější poslanec ODS.
1: To je
2: můj odhad. Vím, že jsme se tady o tom xkrát bavili a došlo k tomu. Taky se to v něm nějak podcastově asi propsalo a vlastně dneska už slíbil bezvýhradnou podporu návrhům vlády, protože podle něj mají logiku, jsou nutné, jsou nepopulistické, takže prostě těch x let, kdy byl hnutí ANO, ve vládním hnutí ANO, něco reprezentoval i v tom Moravskoslezském kraji, něco doreprezentovává ještě jako hejtman Moravskoslezském kraji, tak je teďka smyto a bude to reformátor.
1: On vymazal svoji vlastní minulost, jako to dělají totalitní režimy. Prostě všechno by mělo být zapomenuto. Ivo Vondrák, řekněme, nikdy nebyl politikem ANO, ať jsme féroví, ne?
2: Já si myslím, že on taky přemýšlí, co dělal posledních 7 let, ale nemůže si rozpomenout, ale bylo to prostě nějaký období hledání. No každopádně, jak se říká, srovnal řady. Ono vidíme u daňového balíčku, si myslím, že nakonec bude mnohem víc nespokojenců, spíše u Pirátů a spíše u částečně Starostů a Lidovců, než nakonec u Občanských demokratů a Ivo Vondráka. Takže on ten jeden hlas tu Ameriku, jak se říká, neudělá, mocensky to nepřevrátí. Možná by kuriozně se Občanským demokratům hodil na začátku, protože by to samozřejmě mělo obrovskou symboliku, protože by byli rovnou ti, kteří jsou naroveň tomu největšímu opozičnímu vyzývateli Andreji Babišovi. Ale bude tady hodně zajímavý předpoklad, protože my vlastně všichni očekáváme, že to bude starý dobrý Andrej Babiš, to znamená i se svými nešvary, to znamená bouchne do toho, opře se a v podstatě ho bude všude plno, republiku projede 3x nejméně. Jen je tady nová okolnost a to je to jeho lakování na konzervativno. Já samozřejmě částečně rozumím tomu, že loví a uvažuje tu strategii, piluje optikou příštích voleb evropských a krajských, kamž prostě chodí méně voličů, voličů, kteří se spíše politikou nějaký dlouhodobě sledují, mají na ní hotovější názor, jsou to lidé, dejme tomu, aktivnějšího typu a je jedno, jestli to je malý živnostník, nebo to je místní člověk, který se prostě věnuje svému okolí, nebo něco rozvíjí, nebo je to řídící zaměstnanec, prostě obecně jsou to lidé trošku energičtějšího rázu a pak jsou to lidé, kteří hodně žijou politikou a můžou být roztleskávači vlády, roztleskávači opozice, anebo naopak ultraprotestně naladění, ale prostě politika je jim vším. A asi chápu, že úvaha Andreje Babiše a hnutí ANO je jí cestou, že typu tak se posuneme směrem těmto lidem. Jen jsem trochu překvapen, že na to jde hodně ideově, že tomu dává hnedka nálepku konzervativní, což uznávám v českém prostředí, zní lépe a voliči to kvitují více a s větší ochotou, než být liberální, to vždycky bylo sprosté slovo a je čím dál víc, protože samozřejmě liberálové začnou okamžitě sekat, kdo je co a co to znamená. Ale řeknu to jinak. Myslím si, že kdyby to pojal tak, že vlastně bojuje spíš jakoby za ten český životní styl a optikou třeba mých oblíbených Dánů, tak jsme to tady trošku načali, typu za to naše grilování, za naše česká auta, za naše české fabriky, za to, aby jsme nedotovali spoustu jakoby projektů pro projekty ve jménu klimatické ofenzívy, která stejně nemá vůbec žádný účel, a aby jsme to čím dál více platili za české namísto za národní, tak si myslím, že zkrátka to by bylo mnohem účinnější. Kdyby to prostě pojal jako boj opravdu za české životní hodnoty a životní styl, tak si myslím, že to bude fungovat mnohem více, protože se bojím, nebo bojím, já se bát nemusím, já to mám analyzovat, ale myslím si, že to prostě část těch jeho voličů, které nabudil v minulých letech a nabudil prezidentskou kandidaturou, tak to může odradit, protože oni přesně, jestli něco měli rádi na Andreji Babišovi, že jakoby nevytvářel ideologii, nenálepkoval se a měl to jakoby hodně prakticistně nastavené.
1: No já si myslím, že tenhle ten úkrok jeho je chytrý, že vlastně on tím, že se přihlásil k nějakému eurokonzervatismu, tomu dal nálepku a že bude muset následovat ta praktická část, kdy vlastně to lidem převede tady tu ideologii, řekněme, ideovou nálepku do praktického vysvětlení přesně, což jsou zákaz aut se spalovacími motory, zákaz grilování, prostě zákazy. A vlastně
2: jinak nebojte se, tím se ještě grilovat může, jo? Aby jsme vás neděsili.
1: Pro mě je to velký téma, my grilujeme furt.
2: Pro jistotu grilujte teďka raději dvojnásob, ať si nagrilem dopředu.
1: Prostě to, co se na nás hne ve jménu ekošílenství a to má tvář hlavně Brusel.
2: Často bez Brusel. To je to nejhorší.
1: Jestli něco, nebo Andrej Babiš bude muset znovu prokázat, že umí kampaně, ale ještě pojďme říct vlastně, v jaký jsme teď situaci zhruba politický. Ze všech posledních průzkumů vychází trochu posílené ANO. Řekněme, že SPD zastavilo nějaký lehký pád a je možná lehce pod volebním ziskem posledním.
2: Je pravda, že ti, co chtěli prostě utéct, jak se říká, k prezidentskému kandidátovi Andreji Babišovi, utekli, případně k reprezentantům PRO a některým dalším subjektům. Takže teďka v podstatě si myslím, že SPD je, dá se říct, na svém.
1: Pak tady vidíme ČSSD a komunisty, kteří jsou, taky vychází v těch průzkumech různě v rámci statistické chyby. Někdy zvlášť ČSSD se ocitne nad 5% lehce, ale pořád víceméně zůstává pod volitelností.
2: Problém je, že tam, ale my se k tomu dostaneme, že tam prostě chybí ten obsah.
1: Tam,
2: že
1: jako, a lídr, a hlavně velký lídr, který
2: že to je zatím jako hodně poutá. Salonní uvažování a hodně viděno Prahou, namísto toho, aby to bylo třeba viděno Litoměřici, Děčínem, Žďárem nad Sázavou, Hodonínem. Jo, prostě tohleto ta sociální demokracie si zakázala, ale vím, že na ně dojde. Dojde řeč.
1: Je tam ještě už zmíněné pro Jindřicha Reichla, kterému poslední dva průzkumy od Kantaru změřili 2-3%, takže už je měřitelné, ale samozřejmě bude to případně muset vytáhnout Jindřich Reichl někam výš.
2: A pak vlastně Přísaha a Strana zelených.
1: Přísaha a strana zelených. Ale to jsou čísla. Já bych ještě zmínil ten poslední průzkum Kantaru, který si myslím, že může být zlomový v trendu, a sice to, že ukázal, že vlastně poprvé výrazněji odcházejí nebo utíkají voliči od vlády a že utíkají k hnutí ANO, což může značit, a ty důvody jsou to, o čem se tady bavíme ve Férovce často, prostě lidi jsou šokovaní vládní neschopností, arogancí a nefunkčností. Takže tohle může být nový trend, který může opozici a hlavně ANO nahrát v těch nadcházejících volbách. My jsme zmiňovali tu ideovou nálepku konzervatismu, kterou si teď vlastně, řekněme, nazdílelo, řečeno pirátsky, ANO od někdejší ODS, protože to byla ODS, která dokázala vyhrávat eurovolby s tím konzervativním nebo realistickým přístupem k Evropě.
2: Mě to ale... v podstatě připomíná ty první evropské, které byly v České republice, kdy vlastně nastoupila ODSka, nastoupila se zahradilovským programem a mám pocit, že ta témata jsou jako hodně podobná, jo? Že pro mě je to takový jako hodně deja vu, ale přesně tam je ten problém, aby to Andrej Babiš dokázal vysvětlit i těm, kteří jsou jakoby opakovaně zklamáváni a už jednou provždy zklamáni z občanských demokratů. Kdy prostě kuriozně pro ně i to typu, to bylo období končícího Václava Klause, Jana Zahradila, Evžena Tošenovského a těchto jmén začínajícího Mirka Topolánka a vidíte, a tam už jako naskočí okamžitě u některých chmury, tak aby vlastně tohle dovedli převést. Jo. Proto si myslím, že právě jako to hledání toho takového, a omlouvám se za ten příměr, ale jakoby baťovského uvažování o politice, to znamená, proč, když mý konkurenti si tady rozdělili ideologie, kterým tady nikdo nevěří, protože politici je nenaplňují a často se chovají přesně opačně, než hlásá jejich jakoby domovská nebo plameně hájená ideologie, tak proč si vlastně něco takového brát, když přesně lidé řeknou, jsou tady problémy, hledáme jejich řešení, oceňujeme prakticistní, pragmatické uvažování, realistické uvažování o světě a něco jako levicové, pravicové, tady prostě je často nadávkou, protože se opravdu sparodovalo často těmi politiky samými. Proto právě pro mě překvapení, že vlastně najednou Andrej Babiš, který tomuhle u mě proplouval, jeho voliči to kvitovali, nepotřebovali to, tak proč vlastně najednou teďka to objevuje, proč kuriozně teďka čte konzervatismus od Petra Fialy, nevím, jestli ho chce chytat za slovo, je to možné, ale vůbec si nejsem jist, že je na to ta doba a že lidé vlastně očekávají nějaké jako intelektuální soutěžení o nějakou nadstavbu, systém, teorii, ale že si spíš myslím, že to bude prostě takovéto typu jděte udržet, co se ještě udržet dá. A teď by přesně ta hra, s kým to budete dělat. Jestli to budete dělat s Poláky, Beneluxem, nebo si přiberete Italii, nebo si přiberete Orbánovce. Jo, to si myslím, že bude taky jako jedno velké licitování. Já furt mám pocit, že jako nejlépe funguje takový ten rakouský způsob kampaně. To znamená, aniž bych to snižoval, protože funguje velmi dobře, prostě takový ten sedlácký. Opravdu konkrétní, tematický, hodně patrioticky naladěný, spíš při zemi a hodně vedený optikou jako toho svého domova, toho jakoby Rakouska, rakouské kuchyně, rakouských hodnot, rakouského životního stylu a samozřejmě vždycky trochu protiněmecky a protislovansky.
1: No,
2: my v tom s jiným jazykem, ale mentalitou často velmi podobní. Jo. Dejte si tam protiněmecký Osten a protibruselský, Rakušané ho mají úplně stejně. A dejte si tam občas protipolský, případně proti jakoby zahraniční a je to úplně stejné. Jo.
1: No já vlastně na to vidím docela... řekl bych chytrou mediální politiku v tom, že Andrej Babiš potřeboval prostě dát tomu nějakou barvu do začátku a nechtěl, aby okamžitě z něj dělali populistu a extrémistu, tak tomu dal nálepku konzervatismus, což není jak pejorativní nebo handlivý slovo, dlouho bylo přesně spojovaný s ODS a většina lidí v každé zemi vyplývá z průzkumu, kde jsou sociokulturně spíš konzervativní. Takže myslím, že to je sázka na tuhle nálepku a všimněte si, že v těch rozhovorech, který Andrej Babiš teď dal v poslední době velký seznamu, který ho chytli někde ve vlaku, takže už ho udolali před tím Mladé frontě dnes, tak on tam vykopne konzervatismus a současně s tou udělá titulky vyženeme ekošílence z europarlamentu a tak dál, čili on vlastně dá tomu takovou hezkou nálepku, ale pod tím už přesně jede ty praktické témata, který si myslím, i já kolem sebe vlastně vidím poprvé lidi, kteří nikdy neváhali v tom referendu o našem členství v Evropské unii hodit ano, tak teď vlastně říká, já vůbec nevím, jak bych v případném referendu volil, protože Evropská unie se za těch posledních téměř 20 let strašně změnila a já vlastně Evropskou unii vnímám už jako ohrožení našich národních zájmů a vůbec identity. A to nejsou lidi, kteří by si neuvědomovali, že se samozřejmě svět a život nemění, ale to, že se centrum moci vlastně přesouvá bez jejich svolení do Bruselu, kam si mimo jejich moc a dosah a už to chápou jako ohrožení.
2: Že už na tu peněženku nejsou jenom v úzovkách oni jo. A stát, respektive oni, manželky a stát, ale že se tam začíná dokonce i před manželky a před stát vkrádat Evropská unie, která říká, která podrží tu peněženku, proklepe, odsype a pak vám vrátí obal.
1: Proto si myslím, že tohle, když se to uchopí chytře v kampani a mediálně, že to může fungovat a že vládní, že tady bude vlastně tábor opoziční, to je jasný, ti hlavně ANO, SPD s Trikolorou případně a pro pojedou určitě takovouhle kampaň.
2: Ne, protože máte pravdu, že vlastně kuriozně i SPD tou Trikolorou se mírně posouvá, jakoby řeklo by se víc ke středu, k takové té jakoby takovému tomu salonějšímu naštvání a jakoby standardnějšímu programu. Jo, je pravda, že já trošičku si říkám, že jak Andrej Babiš rád ty věci promýšlí i opravdu optikou marketingu a toho typu chytit lidi za nos a hlavně média, tak přesně počítám, že prostě přijde pak s určitými názory. První, kteří ho už z principu zkritizují za cokoliv, i za dobrý den, tak začnou, že to je demagogie, populismus, radikalismus, xenofobie a podle mě on tam bude říkat Petr Fiala, stránka 37, Petr Fiala, stránka 132. Jo, že rozumím, že jako chce podle mě tohle chytit, jo, zapače si. Druhá věc je, že a to jsme si slíbili, že Petra Fialu necháme nejméně na týden, ale já bych mu dal měsíc klidu.
1: Jak řeknete, vyslovíte jméno Petr Fiala, pouštím potlesk.
2: Dobře, dobře, paráda, já taky hodím v podstatě, prosím o ten potlesk. Protože s tím, jak začnete, já toho Fialu fakt chápu, s tím, jak začnete, tak opravdu to už neumíte vypnout.
1: Nejde skončit.
2: A myslím si, že v podstatě teďka jakoby je tak přefialováno, že kuriozně i vlastně největšímu kritikovi Petra Fialy se může stát, že lidi řeknou, ale mě už vadíš i ty, protože vlastně mluvíš furt o tom Fialovi. Takže já si Petra Fialu taky zakazuju, ať si mě náhodou někdo teďka nevytípne, protože pravda je, že tam je spoustu ještě dalších žabáků a docela s váma chci rozebrat, jestli jsou to žabáci na prameni, anebo jsou to naopak svěží žáby v rozcviku, připravené skočit a udělat velký volební skok. Jo. Ale máte pravdu, že jako obecně bude tam přerváno. Prostě letos nebo příští rok je to zvláštní, že se zatím, že by se řeklo, že to bude velký návrat a boj o přízeň levice na levicových tématech, na sociálně ekonomických potřebách a řekněme tomu v úzovkách jakoby na lékárničce, lednici, elektroměru, vodoměru a tak dál. Ale ono to zatím vypadá na jednu obrovskou přetlačovanou vlastně v tom, jakoby někdo by řekl nacionalistickém, někdo patriotickém, někdo teda dejme tomu tom konzervativně tradicionalistickém proudu, že to bude hodně zajímavé, jo? Že vlastně vy půjdete a tak trošku to bude takový politický jarmark, kde vás budou furt utloukat nějakou jako tradicí a bojem za českou identitu a bojem proti Bruselu. Takže bude hodně zajímavé sledovat, jak vlastně si na to najde odpověď Andrej Babiš, jako odpověď si na to najde Tomio Okamura, případně Robert Šlachta, Kateřina Konečná, ale nakonec i ten Michal Šmarda, protože vlastně mám pocit, že i vlastně ta sociální demokracie kuriozně na to hledá spíše jakoby pravicový slovník, než jako nějakou v úzovkách autentickou levicovou abecedu. Jo. A vypadá to, že vlastně nakonec i ten Jindřich Reichl má asi úvahu, že bude se pokoušet být tím nejradikálnějším a tak trošku mám z něj pocit, že se vlastně pokusí zabrat to místo, které si tak trochu pro sebe rezervovala Kateřina Konečná. To zná, řekli bychom, jakoby radikálně slovník nacionální levice. Jo, nebo ještě to vrátím jinak, něco jako jsme měli národní socialisty ve své době za první republiky, to je velký rozdíl od všech těch nacionalismů a národních socialismů, které byly za našimi hranicemi. To znamená v podstatě konzervativní levicový slovník se vším všudy, kdy jakoby se bojuje za nižší příjmovou, ochuzenou střední příjmovou a do toho se kombinují ta konzervativní hesla. Jo? Já sám, když jsem si dělal takové titulky, tak jsem si říkal, že vlastně tady máme kuriozně takové soužití, kdy na jedné straně máme stranu zelených, která čeká a vyčkává a mlčí a čeká na ty dobré časy a pak tady máme hnutí pro, které z mého pohledu čeká na ty horší časy a chce to uchopit a dát na to odpověď. Jo? U přísahy, u komunistů mám jeden velký otazník, že tam si myslím, že tam se teprve vlastně ta strategie bude ladit. Jak dál, s kým, jakou formou, protože tam si myslím, že je problém v těch podvozcích, Když jsem si jako říkal u sociální demokracie, co si z toho zatím odnes, tak jsem si říkal kuriozně, to je strana zelených 2.0, se vším všudy, protože když máme ten slovník a ty argumenty, které se objevovaly, tak určití miliardáři jsou fajn, když jsou sponzoři, prezident je fajn, ať podepisuje jakýkoliv zákon, jen protože je to prezident, který jakoby dá všem prostor a vlastně do toho systému moc nevstupuje, což mě hodně zaujalo, že vlastně může být argument, máme nejvyššího úředníka, buďme rádi, čili mise sociální demokracie je splněna, tak to nakonec pan Šmarda teďka říkal v posledních rozhovorech, že vlastně mu je úplně jedno, jestli podepisuje levicové nebo pravicové zákony, jen když za prvé zákony podepisuje a za druhé vlastně nevstupuje do toho systému. A vlastně i ta témata další, jakoby takzvaně sociálně demokratická pro další měsíce, jako zněla, jak kdyby to byla fakt stínová parta lidí, kteří opravdu si připravují do garáže pětikoalice.
1: Já jsem ten rozhovor s Michalem Šmardou četl a vlastně jsem nepochopil, pro koho přesně on chce být, proč by ho někdo měl volit, protože on zkouší být jako všude a nikde. Navíc, řekněme si, není to lídr na celostátní úrovni, prostě on to v sobě nemá, on je úspěšný starosta asi oblíbený, ale tohleto, když ho srovnáte s Jiřím Paroubkem, no, s Milošem Zemanem, tak prostě tam to není. A vidíme tady...
2: Je zvláštní, že vlastně neuchopí ani ta starostenská témata, protože nic, si řeknete, nic. Tam toho dneska je takových příležitostí. A jestli vám někde, a výzkumy to potvrzují, erodují voliči, tak u starostů a nezávislých. A ty se pohlíží po něčem podobném, jo? Ty nechtějí úplně změnit, jak se říká, volební azimuty. No a Michal Šmarda mi nabízí prostě takovou jako velkolepou nějakou ideovou jako inženýrskou politiku, která vlastně je postavená jenom na tom, že to je hala, skrze kterou neprší a je úplně jedno, jestli v té hale hladovíte a nebo máte dobrý životní standard a bylo vás tam jako suveréna, protože prostě za to platíte. Takže v tom je to jako hodně zvláštní, jo, že mám pocit, že dneska jsou vlastně kuriozně razantnější Piráti než mimo sněmovní opozice v podobě třeba ty sociální demokracie.
1: A hlavně vidíme, že Michal Šmarda vlastně koketuje se směrem, který ČSSD pomohl i vyprovodit ze sněmovny a prostě ty úkroky k té městský, liberálnější a progresivnější levici pro ČSSD, prostě tak, jak je u nás sociální demokracie tradičně založená, nefungovaly a vždycky spíš škodily a ještě nevýrazný lídr k tomu a plus ještě další hnutí a strany, které vlastně tu tradiční sociálně demokratickou agendu dokážou lidem prezentovat líp, tak si myslím, že je neštěstí pro tu stranu. No, Michal Šmarda podpora Danuše Nerudové v prezidentské volbě, toho byla úplně důkazem.
2: No a nakonec nejlepší. Petra Pavla, že jo, spravedlivé důchody, spravedlivé daně a žádné zásahy privatizačního rázu nebo nadstandardu ve zdravotnictví. No tak si to přeložme do toho, co nám teďka vzkazují předáci vlády a vládní koalice. Jsem prostě na to hodně zvědavý, jo? Že musím říct, že jako obdivuju jeho blahovolnost a jeho takovou pohodu, že pokud jako levicový volič si řekne, tak na jednu stranu měl jsem tady předáka odborářů prezidentského kandidáta, kterého nakonec zachránil významný podnikatel a sponzor ODS a dal podporu Danuši Nerudové, která teďka podporuje některé problematické nápady, podporuje i teda spoustu jako solidních, ale řadu i problematických a je tak trochu mluvčím za vládní koalici v oblasti balíčku, v oblasti důchodových dílčích změn a osekávání důchodového standardu, no tak to musí být první šok, no a pak když slyšíte a když se teda pootočí a řekne, tak si poslechnu teda nového lídra, nové levice, sociální demokracie, který mu řekne, hele, je to v pohodě, jen když máme instituce, které šlapou a fungují, takže prostě když si rozsvítí, zhasnou a vypadne z nich podpis, tak vlastně to má stačit. No, myslím si, že jako je tady spousta levicových sirotků a bude zajímavé, po kom se poohlídnou.
1: No, on je zajímavý vlastně, že mediálně má větší viditelnost než současný šéf ČSSD Šmarda, Jiří Paroubek, bývalý premiér a šéf sociální demokratu, anebo Vladimír Špidla, což je vlastně, když řeknu trošku pravěk, to je 20 let zpátky. Tak to myslím o té straně říká vše, ona teď má čekají volební sněm.
2: Vždyť si vemte, že Jana Maláčová utekla k odborům, jo? Takže jo. Co si o ty partě myslet? No?
1: A vlastně vidíme, že ČSSD jakoby se s odbory rozešla, což bylo vlastně, to byla její silná vazba, že se mohla opřít o tuhletu mnoha statisícovou armádu, ale to už není taky.
2: Vlastně... Ne, řeknu vám, že jsem překvapený, že vlastně mnohem víc vlastně s odbory pracuje Kateřina Konečná, Jindřich Reichl, zkusil si to Andrej Babiš, myslím si, že teda dostal na Bančino a pochopil, že tudy cesta nevede, že spíš musí být opravdu vyzývatelem premiéra a jakoby toho establishmentu jako celku, ale vlastně, jasně, Michal Šmarda tam byl, ale jenom tam byl, jo, že vlastně myslím si, že nějak jako úplně přeskočil tu etapu, že jak kdyby teďka opravdu byl ve sněmovně a byl tam proto, že přijde na zasedání a vhodně zvedne ruku.
1: No ono vlastně Michala Šmardu supluje Jindřich Reichl, který jste teď zmínil. On vlastně jedná přímo s odboráři, ale ne přes jejich šéfa Josefa Středulu, ale jedná s těmi jednotlivými předáky za ty odborové svazy a chce se s nimi podílet na té generální stávce případně, kterou by doplnila ještě nějaká demonstrace, aby měl viditelnost, protože on říká, že vlastně Josef Středula je marný, že se jenom snaží zachránit po tom fiasku s prezidentskou volbou, že případně hrozí to, že se bojí, že bude chtít něco případně zobchodovat z vládu Petra Fialy, nějaký ústupek a odboráři a Jindřich Reichl prostě chtějí ten radikální požadavek konec vlády. Takže tam vidíme, že to místo, to vákuum, prostě samozřejmě, tak jak to vždycky je, někdo rychle zaplnil, Jindřich Reichl pochopil, že tam byla vyklizená pozice tradiční. No, pojďme ještě do sněmovny, protože tady máme SPD, která podepsala memorandum o případné volební spolupráci s Trikolorou, která má nějaká, řekněme taky, do 3% hlasů z průzkumu a potvrdila to vlastně i v těch posledních sněmovních volbách. Tam by mohlo dojít k jistému posílení. Já často od lidí slyším, jakože tahle opozice je nějak méně viditelná, že jakoby nemakala a tak. Můj argument na to je, že se určitě snaží, ale že je tady nová mediální realita. A oni to srovnávají s tím, jak byl viditelný opoblok dnešní pětikoaliční vláda hlavně v těch posledních letech před volbami a hlavně za covidu, kdy vlastně to expoze mediální bylo téměř pro ně větší než pro vládu, která z principu vždycky měla mít větší prostor v médiích, protože má zodpovědnost. A po volbách se to samozřejmě obrátilo. Vidíme, že média převážně stále drží vládu a opozice má problémy se tam dostat. Takže to je moje odpověď na to, proč vlastně je méně viditelná, než to bylo před volbami s opoblokem Petra Fialy.
2: Plus druhá věc je, ono se to hodně posunulo i tím, že vlastně, když se podíváte, tak dneska spousta těch opozičních subjektů si de facto vede své vlastní televize a svá vlastní v úzovkách audia, protože pochopili, že prostě velká část toho publika se přesunula tam a chce ty informace napřímo, vnímá to hodně partnersky. Ona se tam teda mimochodem posunula i velká část jakoby těch vládních představitelů, že taky komunikuje spoustu věcí fakt po své linii. Má to pod kontrolou, že jo? V podstatě si dělá tu dramaturgii sama, nastoluje si ta témata. Takže on ten problém nebo ten spor je i takový jako hodně stínový. Plus ono taky souvisí s tím, že vlastně úplně vypadl jako ten politický souboj, jo? Protože média spoustu témat jakoby úplně vytlačila mimo zorný úhel diváků, čtenářů, zájemců s odůvodněním, no ono to je moc konfliktní, ono by nám to čeřilo vody, ono by to kazilo jakoby takovou tu dobrou ekonomickou, geopolitickou náladu, takže pak vlastně nastává situace, že vlastně nastupují čistě pseudohádky. Jo, které vidíte, že často nebaví ani ty vlastně ty zúčastněné. Jak ty zástupce opozice, tak často ani té vlády, protože vláda často nevysvětluje ani ta jako nejúhlavnější, řeklo by se úplně nejfatálnější témata, která jim můžou stát existenci a fungování. Takže máte pravdu, že ono vlastně tak zvláštně se jako pustil jakýsi pološero, jako by ten ring se nuceně rozehnal. A teď se vlastně všichni tváří, že jako ta velká politika vlastně není, že to je o takový ty průběžný, drobný práci, takový ty každodennosti, což samozřejmě velkou část toho diváctva nebaví a ta se stáhla do takového vnitřního disentu. Takže právě proto si myslím, že i ty evropské volby budou hodně divoké tím, že si myslím, že tentokrát se budou hodně odehrávat, jak se říká, jako v terénu, že ty výjezdy budou mnohem obvyklejší, zejména od těch opozičních stran, protože ty vládní strany k tomu úplně netíhnou a řekl bych, že teď se dost bojí vyrazit do republiky a myslím, že příští rok to nebude nijak lepší. Ale bude tam spousta jako konkurenčních týmů, typu v pondělí tady byl jeden lídr, ve středu druhý lídr, v pátek přijede třetí vyzývatel, opozice. Do toho si myslím, že přesně bude takový ten souboj v té online sféře, kdo prostě tomu dá peprnější titulek nebo zásadnější nápad, nebo vytáhne nějakou významnější petici. Proto mě to hodně připomíná tu Británii, protože vlastně, když se podíváte na ty britské donedávna, dneska už opravdu jako muzeální záležitost, vystoupením z Unie, britské kampaně, tak ty taky byly hodně jako mezi lidmi, hodně z autobusů, hodně po anglickém, respektive spíš celobritském venkově a byla to taková kampaň podaných rukou a přetlačovaná zároveň, jo, protože tam de facto všichni měli jako podobný program, který se jmenoval v podstatě méně Bruselu, více britskosti a teď v fůzovkách všechno, co nám jako svět, potažmo Evropa vzala. A co je takové to echtovní britské dědictví, co bychom měli hájit. Takže si myslím, že v tomhle ohledu je to velmi inspirativní, protože podle mě bude velká přetlačovaná, velký přetlak právě těch, kteří budou bojovat za tu českost a za tu českou identitu a za ten český životní styl a ty české hodnoty. Plus přesně, bude to mít velký jako existenciální přesah, protože fakt jako půjde do tuhého. Jsme prostě průmyslová země, dotýká se nás to. Německo zatím konkuruje podsekáváním, vytváření vlastních subvencí, takže mnoha ohledech se začíná stávat vlastně levnější zemí v řadě surovin a typu služeb než Česká republika. A to samozřejmě bude mít dopad do české ekonomiky, ať se o tom nemluví a nechce příliš mluvit. Do toho budete mít témata jako dostupnost léků, cena energií. Jo, nějaká, myslím si, že se oživí migrace, protože ona probíhá, jenom prostě to není, to je mimochodem jedno z těch témat, jo, aby byl konkrétní, když se bavíme o tom, co se jakoby nepříliš neřeší a příliš jakému tématu se nehoví, tak to je přesně otázka migrace.
1: Kdo
2: se
1: tomu věnuje, téma v současnosti?
2: Je, a kdo se tomu věnuje, tak vám řekne, těch lidí tady ve výsledku tranzituje více než kolem roku 2015, 2016, 2017. My máme jedinou tu obrovskou výhodu, že zatím tranzitují stále dál.
1: Jo, no, ona ale... to překryla mediálně dost Ukrajina, ale ta už ztrácí sílu mediálně a viděli jsme na ideové konferenci ODS, tam už o Ukrajině téměř nepadlo slovo, už i lidi kolem Petra Fialy, teď bych musel pustit potlesk, pochopili, že to prostě je to slábne, že to lidi zajímá primárně.
2: Ani se za to moc nechal, život, jako
1: ale vy jste zmínil ta média, pro mě vlastně tu bizarní situaci nejlíp ilustrují Seznam zprávy, kde vlastně poprvé bych řekl s představením toho konsolidačního balíčku vládního, s tou monster akcí a fraškou, tak už najednou byly, řekl bych, kacířský titulky. Poprvé od voleb sněmovních 21 bylo vidět, že i na Seznamu se hnuly ledy trošku. A ono došlo k takové bizarní situaci, že vlastně pořád je tady jejich hlavní padouch Babiš a svatý Kalousek. A já se vždycky smál vlastně, nebo je pro mě tristní poznání, že tady ekonomiku komentuje neekonom Kalousek, který ani nebyl moc úspěšný ministr financí.
2: Si vzpomeňte ten největší propad tak dále.
1: Jasně, ale třeba teď tam vyšel skvělý komentář od Miroslava Singera, bývalého guvernéra České národní banky, který prostě lidem říká, zapomeňte na Kalouskovy keci o Řecku, Česko nikdy nebyl ohledně státních financí na řecké cestě, zapomeňte na to, že někdo říká, že tady Babiš rozvrátil finance za covidu, my jsme byli někde ohledně těch výdajů a deficitů kolem průměru nebo podprůměrně, naše problémy jsou jinde a nenechte si prostě tohle vnutit, protože i Kalousek to dělá jenom účelově, zkouší, co mu projde. Ta řecká cesta mu perfektně zafungovala v prvních volbách TOP 09, 20 a teď to prostě opakuje. A jenom se na tom ukazuje, jak je pro většinu novinářů on bůh svatý, takže ho nechají komentovat.
2: No, že umí glosy, taky jasně. Si všimněte, že vlastně pětikoalice buď víc bojuje dokonce s Miroslavem Kalouskem než s Andrejem Babišem, anebo dělá všechno pro to, aby jakoby rychle nahnali Miroslava Kalouska do své tlupy jakoby odsouhlasených. A tím to jako by prošlo. Protože on prostě musí se nechat, je glosátor, umí titulky, umí rychle zareagovat.
1: Je
2: vtipnej,
1: jasně, udělá titulky. Je ironie, že vlastně vedle něj Babiš je skutečně ekonom i formálním vzděláním. Ale tohle to je vlastně věrný obraz českých médií, vlastně s tím hlavním médiem, Seznam zprávy v čele, jak to funguje. A já jsem zvědavý, jestli se vlastně to něco změní do těch voleb evropských v příštím roce, krajských a potom do těch voleb sněmovních hlavních, kdy víme prostě, že média umí někomu vyhrát a někomu jinému prohrát volby.
2: Ne, jako rozhodně počítejme, že se bude zase opakovat to, co jsme si zažili naposled, jak při sněmovních, tak pak při kuriozně komunálních, senátních a pak při prezidentských, že zase prostě budeme řešit, kdo může na náměstí, kdo nemůže na náměstí, kdo jak zaparkoval. No prostě připravme se na to, že prostě určití lidé budou od začátku dělat všechno špatně, špatně parkovat, zabírat veřejný prostor, děsit děti, budou znejisťovat stařeny a ženy na mateřské, oslabovat pověst České republiky. Někteří pro jistotu nepřijedou vůbec a bude se to vydávat za to, že vlastně naopak přidávají klidu, stabilitě, společenskému nějakému společnému týmovému rytmu a klidně a systematicky pracují. A někteří přijedou a v podstatě zase budou rozleskávači. Jo, no jako bude to tady, jen bude prostě zvláštní to, že tentokrát přijede jako více autobusů na téma patrioté.
1: No, já říkám, že jsem na to zvědavý, protože kolem sebe vidím některé novináře, kteří asi volili převážně koalici Spolu, a stejně jako její voliči, kteří utíkají k ANO, tak jsou zklamaní, ne že by utíkali oni k Babišovi, ale prostě říkají si, tak asi řečeno míru milovně, byli jsme oklamaní, nebo prostě byli
2: situace
1: jsme,
2: se změnila.
1: Sami jsme se...
2: Nebylo to proveditelné.
1: Nebylo to zasazené do ekonomické reality, řečeno s Bohuslavem Sobotkou, a vlastně prozírají. A tihle lidé samozřejmě, promítá se to do jejich práce, ale já jsem zvědavý, jestli Seznam Zprávy vlastně naopak zůstane rudým právem, což znamená, že bude vlastně za každou cenu hájit vládu, prostě to bude to vládní fronta, a sice bude v rozporu se stále větším počtem lidí a potenciálních čtenářů, ale prostě bude tu vládní neschopnost a bezradnost hájit za každou cenu, anebo jestli i tam dojde k nějakému poučení z krizového vývoje a v podstatě i Seznam bude dělat tu práci tak, jak to má být normálně.
2: Já bych si spíše sázel na takovou mezivariantu, že to bude hodně roztleskávačství napříč, protože se klasicky řekne, jsou to důležité volby, jde o hodně, jde o to jednak kdo a o čem a jak agilně bude hlasovat v Evropském parlamentu. A ta komora posílila, to jenom my to tady tak vytváříme dojem, že to je jedna velká cestovka, ale ona společně s Evropskou komisí, když se jakoby vzájemně si podrží ta témata a tu legislativu jako vedou určitým směrem a v určité rychlosti, tak si dokážou jako hodně pomoct proti členským vládám. To je první. Druhý, že si přesně mnozí řeknou, je to referendum o vládě, tak je musíme podržet, přece není možný, aby vykrváceli už tak brzo. A třetí, že si myslím, že se fakt to povede a vidíte ty snahy teďka hodně jako casting na dalšího do party pěti koalice. Případně za náhradníka za Piráty, jo? Že je vidět, že některým tohle stále jako angažmá neladí, přinejmenším polovině Pirátů samotných, takže si myslím, že kuriozně se bude hrát o tohle, že typu pojďme si najít opozici v mezích zákona, která jako bude jenom bublat a nebude dělat vlastně problémy a bude to hrát s námi, ty karty budou společně ložené a bude šance to využít pak jako do sněmovních voleb, kde to bude jeden velký mazec a jeden velký humbu, který se bude jmenovat skládání účtů a opravdu jako referendum o vládě se vším všudy. Takže spíš si myslím, že to bude jako určitá média, určití novináři aktivně pomáhají české vládě najít jim do castingu vhodného budoucího koaličního partnera a ideálně nedělat vlny a říct si, prostě doba je složitá, tak přece nebudeme dělat veletoče.
1: No on vlastně, už jsme to zmínili, na to zareagoval Andrej Babiš v ANO tím, že on se upozadil po prezidentské volbě trochu, nikam z politiky neodchází, nejspíš bude kandidovat na šéfa ANO i na tom příštím volebním sněmu strany příští rok v zimě. Současně ale vlastně vystrčil před sebe, nebo vedle sebe, hodně ex-ministryni financí Alenu Schillerovou a bývalého dvojministra Karla Havlíčka.
2: Ale přijde mi, že kuriozně, když jste vzpomenul tato dva jména, tak jak jsme se bavili hodně o těch entitách, tak já bych vytáhl hodně Alenu Schillerovou, protože ta si myslím, že se stává Andrejem Babišem raných let. Jednak výborně si osvojila technologii moci, umí lidem říci to, co říci chce, a umí to podat tak, aby byla chápána ideálně, jak to potřebuje pro nějaké své volební cíle a volební strategii. Ukázala, že je velmi ambiciozní. Prostě ten prostor, který tady vznikl po nevydařené prezidentské kandidatuře Andreje Babiše, tak velmi rychle obsáhla a obsadila. V podstatě vám to řeknu takto. Pokud by ještě ovládla schopnost pracovat se svými poslanci a jakoby s tím vnitřním hnutím, to zná nějakou takovou tu personalistiku, nasátí těch lidí, metodu cukru a biče, tak si myslím, že nám tam v podstatě roste vrchní klíčník celého hnutí ANO. Zatím mám dojem, že zvládá všechno, jen ne tuhle tu schopnost jako těch mezilidských a mezipolitických vztahů, že úplně tu roli předsedkyně poslaneckého klubu jako toho taky trošku trenéra toho týmu, to znamená toho, který je schopen ty všechny zbičovat v šatně, ale je schopen...
1: Jste Jaroslava Faltýnka.
2: Tak, tak.
1: Ještě to není Jaroslav Faltýnek.
2: Ale zase pohladit je za ouškem nebo večerit s nima na pivo, teda ona by šla na to vínko, bez DPH zásadně na Jižní Moravě, tak to si myslím, že ještě jakoby nezvládá. Ale už prokázalo, že se spoustu věcí dokáže naučit, takže jsem přesvědčen, že pokud by touhle cestou šla, tak z toho triumvirátu nám kuriozně vroste ten nejsilnější, a to je Alena Šilerová.
1: No, ono je na ní vidět politická zkušenost, jak se zmínil, protože ona je v politice už dlouhá, vlastně začínala jako ministryně náměstkyně na financích za Andreje Babiše, když byl ministrem financí.
2: Ale když máme to jinak, že to byla úřednice finanční správy a učila se to za pochodu.
1: Ministryní financí a na ní je vidět, že za prvý pro novináře je těžký vlastně a priori z ní udělat paroucha jako s Andreje Babiše, protože ona je mnohem k ním vstřícnější. A za druhý...
2: A často mění barvy účesu, takže taky, vlastně jak z Bonda ty největší zločinci a gengy vždycky mátly tělem. A to Alena Schillerová si dobře nakoukala, takže je vidět, že koukala strašně ráda na takové ty Adéla ještě nevečeřila, případně právě Bondy všech vydání, protože její vlasy prostě nechytíte.
1: No, ale vlastně ona má něco společného s Miroslavem Kalouskem. Ani jeden z nich není ekonom, oba jsou ex-ministři financí. A oba vlastně znají to ministerstvo zevnitř, velmi jako mocensky. Takže když mluví o financích v médiích, tak působí učeně, jakože tomu rozumí, i když možná ani jeden z nich nerozumí makroekonomice a stěží mikroekonomice, ale v podstatě působí věrohodně pro diváky nebo posluchače. Takže v tomhle tom si myslím, že to byl chytrý tah, vystrčitý vedle Andreje Babiše. On může být tím hromosvodem nenávisti dál pro novináře, ale u ní je to těžší. A vidím to i na těch rozhovorech s Karlem Havlíčkem. U ní je to samozřejmě taky těžší, protože to není člověk, rozhodně to není člověk, z kterého jednoduše uděláte populistu nebo extremistu nějakého deficitního IQ. To rozhodně ne.
2: To je pravda. On je jako chodící slovník. Problém je, že je jako chodící slovník, který občas vyšpekne. Robocop, který občas, a já nevím, jestli to i v něm je, jo, protože on i to sprosté slovo řekne tak zvláštně, že máte pocit, že mu to prostě teďka někdo řekl.
1: Jako Pavel Blažek.
2: Typu, Karle, 13. minuta, bouchni to tam. Jo.
1: No ale pozor, teď
2: roluje ponožky.
1: Teď roluje ponožky. Což já musím říct, že je pro mě obohacení slovníků, já jsem ještě nikdy neslyšel. Ne? Roluj se ponožky?
2: No jasně. Jo? Při nejmenším na severu Čech se teda roluje. O severovýchodních Čechách taky.
1: A přitom on je z jižních Čech, tak ví,
2: tak se roluje. Je tam taky zima, taky se tam roluje.
1: Tak já se na to těším, až
2: se začnou rolovat ponožky.
1: Ale každopádně tihleti dva dokáží mít slušnou mediální visibilitu. A teď vlastně uvidíme, jak dokáží zmanežovat a vlastně případně zúročit pro sebe to schvalování toho konzolidačního balíčku, který prostě jehož přijetí chtějí zabránit, případně obstruovat a tak dále, protože samozřejmě vláda má pohodlnou většinu ve sněmovně, má celý senát, má prezidenta, má, můžeme říct, zatím ústavní soud.
2: Ale kuriozně to je vlastně pro vládu teďka vlastně velmi nepříjemné, protože to říká, že pokud budou chtít, tak to půjde rychle prosadit, čímž pádem máte všechny naštvané od září dál, což přesně přeje kampaním, kontaktu s lidmi, vlnce protestu všeho druhu, nebo pokud se jim to zadrhne, a je to prostě je jednoznačný autor, jo? Jednoznačný zločinec v uvozovkách, což je vždycky nepříjemný, protože vy to nemůžete najednou hodit na spoustu dalších, což si politici něco umí, tak výborně rozložit tu odpovědnost. a ten terč nenávisti rozšířit, a nebo se jim to zadrhne a budou mít stejně problém, protože jim každý řekne, tak počkejte, tak jako, a zklamou i vlastní voliče, ty zbývající houževnaté, že řeknou, tak máte všude jasnou převahu, chtěli jste ji od nás voličsky, my vám ji jako voliči dali.
1: A teď nic.
2: A teď nic. Teď no. Vám to drhne ve vlastním baráku a nedokážete se domluvit. Čili máte v tu chvíli zase naštvané v září, ale plus ještě naštvaných část opravdu takových těch loajálních věrných voličů.
1: Víte, co je ironie a takový kouzlo nechtěnýho asi, že tohle to vlastně, že to protlačíme na sílu klidně i koncem prázdnin, někdy v srpnu, nebo prostě na přelomu srpna, září, zkrátíme ty parlamentní prázdniny, tak tváří toho je šéfka sněmovny a topky Markéta Pekarová Adamová, což je nejnenáviděnější politička. A přesně to, o čem mluvíte, ona není úplně známá politickým strategickým myšlením, tak přesně tohle to případně způsobí na ten podzim, kdy se chystá mezi lidi znovu vyjet Andrej Babiš a kdy případně bude generální stávka, možná budou další demonstrace a tak. Takže ona přesně veškeré téhle opozici tím nabije.
2: Nabije, ale garantuju vám, že budete jedna z mála, která zůstane té poslanecké sněmovně a řekne, byla jsem tady zvolena na práci, tak jsem tady na práci.
1: No to je jasný, tak ona přinese podle mě do nějaké foodbanky zase pytel mouky, ne?
2: Nějaký aby to vylepšila. A pár svetrů.
1: Pojďme ještě ke komunistům, které jsme zmínili. Ti vypadli ze sněmovny ze sociální demokracií, ale na rozdíl od ní mají výhodu, že mají jednu velmi viditelnou europoslankyni, Kateřinu Konečnou, která vlastně jako by se v europarlamentu chovala jako nekomunistka a náš průmysl, ku příkladu zástupci průmyslu, si ji velmi chválí, že je to jedna z mála, vlastně, která hájí národní ekonomické
2: a je velmi
1: zájmy.
2: Jako, když se podíváte na ta hlasování, na ty argumenty, tak se řekněme otevřeně, asi myslím, ani jedno z nás se nebudeme vzájemně ani moc podezírat, jako že bychom byli voliči komunistů, ale na rovinu ona ty argumenty má velmi racionální. Když si rozklíčujete ta hlasování, tak jsou velmi logická a ve prospěch českých zájmů a českého průmyslu.
1: V televizi umí rolovat ponožky?
2: Ta je roluje, přesně. Ta o tom ani nemluví, ta rovnou roluje ty ponožky. Ona prostě má jedno velké neštěstí. No takhle, víte, ono jsou to boží mlýny. Ona na té komunistické straně vyrostla. Ona v podstatě vyrostla z toho, že byla z funkcionářského prostředí, byla de facto mladý funkcionář a postupně se propracovala do poslankyně, hezky si tam pobyla ve sněmovně, relativně byla taky dost výkonná, pak se postupně teda propracovala do Evropského parlamentu, tam byla velmi výkonná, velmi viditelná, stále jakoby je, ale podvozek ji odumřel, jo? Prostě ona koupila levicové elektroauto, které ale nemá v sobě to litium a tak to tlačí do kopce. Je to zatraceně těžký, je to zatraceně nepoužitelný a moc úplně neví, jak z toho. Ona by prostě potřebovala fakt jako nějakou protestní alianci. Já jsem na tohle hodně zvědavý, protože já se přiznám, že bych ještě ani nevyloučil variantu, že prostě když někomu to, jak se nebude sedět do počtu a vyjde mu to volebně, že ti voliči uvažují, protože u komunistů je spousta voličů, kteří uvažují spíš jakoby národně, až národovecky, než internacionálně. Takže s jinými slovy, že prostě někomu může vyjít, že vlastně voliče nestratí a může ještě voliče získat a prostě není vyloučeno, že tady vznikne něco, kde bude vlastně, jakoby, dejme tomu ten patriotický rozměr a do tohleho ta jakoby nespokojená, řeklo by se, radikální levice. Můžou to nakonec mimochodem spojit odbory, je vůbec není vyloučené. Já budu velmi konkrétní, asi prostě dovedu představit, že to teoreticky může být i varianta u toho Jindřicha Rajchla, že prostě když mu to nebude vycházet čistě na tu takovou jakoby konzervativně tradicionalistickou linku, tak může jít i touhle cestou, že si prostě vybere pár osobností. Teď mě neberte do úst, jo? Jenom hypoteticky pouští jména, ale prostě takové, a proto záměrně použiju plurál, takové jakoby švihlíkové. To znamená, že si řeknete ano, jako jsou více doleva, ale vlastně uvažují velice pragmaticky, realisticky, optikou jakoby životních nákladů, potřeb průmyslu, že vlastně ani ty průmyslníky neuráží. Je to přesně člověk, kterého můžete posadit úplně v klidu v Hodoníně do hospody nebo před hospodu a s těma lidma se bude bavit principem toho, co je přesně štve, mrzí a trápí. Jo, což třeba když jsem si bral do úst toho Michala

0: to širší, aby to dokázalo jakoby ty nespokojence oslovit pod širšími křídly.
1: No ne, ironie vlastně, že Kateřina Konečná by klidně mohla stát na předvolebním pódiu s Janem Zahradilem v mnoha eurotématech.
0: Když se podíváte, mnoha tématech hlasují stejně.
1: Jasně, a vlastně tady vidíme, že ten opoziční blok bude jasně hájit národní identitu a národní demokracii proti Bruselu a tak dál a tradiční život. A bude mít v tomhletom výhodu, protože mu prostě nahraje doba, že tyhle ty témata jsou teď žhavý. Pak tady bude samozřejmě čas vládního bloku, což budou Piráti, STAN, Topka, který mají, řekněme, výrazně prounijně orientované voliče. To bude jako druhá...
0: To budou autentiční Bruselané, jo? A já
1: druhý autentický, jako, když to řeknu,
0: já to respektuju,
1: okraj toho.
0: Protože dělají to viditelně. Jo. Jo,
1: tak. A nejhorší možná varianta nebo pozice bude pro ODS, která vyklidila, asi vyklidí pole ANU a tak dál a zůstane někde mezi, což bývá nejhorší.
0: A oni vlastně budou poslat taková vládní vyhláška a budou říkat, tak to má být, tak se to děje a my to třeba vylepšíme. Jo.
1: A ono už jsme viděli vlastně to, že Jan Zahradil, spoluzakladatel ODS a stále člen jejího vedení, tak vlastně už byl označen poslankyní ODS Dekora za ostudu ODS a že už by neměl vůbec být na kandidáce, protože nereprezentuje současnou ODS. Takže pro ODS tohle to bude velmi, velmi obtížná pozice. A vlastně, když se podíváme na poslední eurovolby, který vyhrálo ANO, docela jasně, a už tam jsme viděli, že vlastně to moto jejich kampaně bylo ochráníme naši zemi. A to byla ještě ve srovnání s dnešní dobou velmi nevinná doba. Takže,
0: a v době, kdy byly vládní, že jo?
1: Jo. Takže to si myslím, že může být...
0: Což bude právě hodně zajímavý, protože vlastně, když se podíváte, tak hnutí ANO umí perfektně opoziční kampaň v době, kdy nese vládní odpovědnost. To jde fakt perfektně, bravurně a nějakým to ladí, protože si vlastně od každého něco, takže uspokojí spoustu voličů a umí to podat, umí to vyargumentovat. Jsem hodně zvědav na to, jak hnutí ANO umí opoziční kampaň v době opozice a své opoziční role a v době, kdy prostě ještě má okolo sebe spoustu dalších jako opozičně naladěných psů, kteří prostě o tu kost budou bojovat taky. Jo, bude to mnohem složitější to i uchopit. A proto jsem právě zvědav na všechny ostatní, protože ono je dost dobře možné, že tady prostě vznikne spousta subjektů, kteří vlastně půjdou kriticky, to trošku, co jsme zvyklí o Tomi a Okamury, kriticky vlastně i do Andreje Babiše a do jeho europoslanců a do jeho volebního programu. Bude to hrát, teď vy vlastně jste tam podpořili tohle, ono. Jo, že budou vlastně reprezentovat takovou tu nesmlouvanější opozici. Ale uvidíme, kdo to do toho uchopí autentičtě a komu se podaří vytvořit proto strašně důležitý podvozek. Protože ono na jednu stranu eurovolby jsou perfektní v tom, že když chcete s čímkoliv začít, tak jsou to opravdu nejvhodnější volby. Vím, že jsme se tady o tom bavili, protože prostě potřebujete de facto nějaký, dejme tomu, 16 kandidátů, abyste měli samozřejmě nějaké náhradníky, aby vám nepropadávaly hlasy za celou republiku, což je první paráda. Druhá paráda je, že prostě je nižší účast, až počítám, že bude vyšší, ale stejně se bavme, že když se to hodně zadaří, tak ta účast může být kolem třeba 45% a bude to hluboký nadstandard. Takže stále jste níž, vzpomeňme prezidentské nějakých 66-67%, vzpomeňme sněmovní, kde se vám to taky kolem těch 60 ve výsledku jakž takž pohybuje. Takže i tohle je jakoby úlevnější a máte to i výhodné z toho titulu, že když uděláte jak rozumný výsledek, tak v podstatě při poměrně nízkém výsledku už vám jdou peníze od státu za hlasy. Čili je to jakoby velmi pro mnohé vítaná spruha stranickému životu. Vzpomeňme vítěze, nevítěze před 5 lety evropských voleb, že jo, vytrolíme Brusel, vytrolíme
1: Česko.
0: Tak, přesně tak, vytrolili s poměrně jako zajímavým rozpočtem, který získali z voleb a pak jsme už o nich neslyšeli. Takže jinými slovy, tohle to jakoby nahrává i nováčkům a nahrává to i těm, kteří jsou a buď ztratili partaj, a nebo jsou a parta jim příliš nefunguje, tak se jim nabízí udělat nějaký jako širší vějíř. Tam jde jenom přesně o to udělat ten správný koktejl, no, protože bojujete relativně, zase samozřejmě nevýhoda je, že bojujete o méně voličů, o méně zákazníků, takže o to víc jste pod tlakem. Čili jinými slovy, kdo prostě milujete silnice zacpané politickými karavany, kdo milujete návštěvy politiků ve vašich městech, máte rádi takovéto kontaktní setkávání se svrcholně viditelnými politiky, těšte se, od září to bude vaše.
1: No, podzim bude

0: Horký určitě politicky. Uvidíme, jak to dopadne. Každopádně myslím, že jednu jistotu už máme, a sice jakkoliv dopadnou volby pro ODS, tak Petr Fiala se oslaví.
1: Tak já si myslím, že Petr Fiala tuší, že udělá vlastně v té složité době velmi solidní výsledek, který se dal dlouhodobě očekávat, a situace byla nesnadná. Já už bych mu to v podstatě teďka napsal a myslím si, že by nám to tak jako pěkně zopakoval, že by to sedělo. A plus jako počítejme, že už teďka jasné, kdo bude hodný a zlý, komu jenom odnáší věci z mítinku a komu je kradou, kdo tam má bugr, a kde naopak jako jsou dotyční nadšení, že ten politik přijel a byl neskrze neskutečně příjemný a báječný a osvěžující, a kdo bude znejisťovat společnost a kdo naopak bude potřebnou politickou sprohou. Já už bych vám tady ta jména mohl vypsat v podstatě.
0: A jasně, a jestli tam budou nějaká nesprávná a škodlivá čísla, tak jejich viník bude odhalen stejně jako Eurostat.
1: Tak statistici, to už je mrtvé povolání. Jo? To já už jsem potkal spoustu statistiků, kteří takhle chodí okolo úřadu práce.
0: Jsou dezinformátoři
1: dneska. A říkají, nechtěli byste nějakou dílčí statistiku, aspoň o délce téhle fronty a kdy budete obslouženi. No já bych hlavně touhle cestou teďka vyzval všechna města, aby si už tak trošku zastupitelstvu sedli, podívali se na náměstí, která mají, a už si rovnou vydefinovali na náměstí, která může Babiš, nemůže Babiš, může Pekarová, nemůže Pekarová a tak dál. Bylo by to podle mě jako užitečná politická mapa, všichni bychom si tak ustavili tu logistiku, nikdo by nebyl překvapen, mohli bychom si podle toho nějak tak způsobit ty dopravní plány září a října. Taková dopravní mapa, nejen kde projedete, ale i koho potkáte, by byla velice užitečná.
0: No a ještě bych poprosil ministra spravedlnosti Blažka, aby nám do té doby definoval rozdíl mezi poponesením a krádeží reproduktoru.
1: To nám pak ukáží rovnou na místě. To já, když tak jsem připraven chodit po těch mítincích a rovnou vám řeknu, u koho je to zločin a kdo znejistil veřejnost a u koho je to naopak, jakože se dostal sám pod tlak a je spruhou pro společnost. Já mám na to takový jemnocit. Já bych fakt jako pro tyhle instituce mohl dělat, že já hnedka poznám, kdo je jasoň a kdo je drsoň.
0: Tohle byla opoziční férovka, se mnou ve studiu byl jako pokaždé politolog Jan Kubáček.
1: Je mi velkým potěšením a jsem moc rád, že s náma byli opět i Jara Decimrmáno, že si taky řekl své a že byli jasoňové i drsoňové.
0: Ten takže
1: se
0: všichni držte.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
4: Dobrý den, Xavere.
3: 81. díl? To možný?
4: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
3: No, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
4: A myslíte výšku?
3: Výšku.
4: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
3: Proto to se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
4: Ne.
3: Ano, jasně. A do večera se cvrknete na tu původní, zkuste to.
4: Mám to zkusit, jo.
3: Tak to funguje lidský tělo.
4: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
3: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno a nic takového tam není, ale můžu vám na úvod, čekejte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
4: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
3: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
4: No já jsem ten případ blondýny, která pokud jde o to, že má málo vlasů, tak ji strčí do kapsy každá bruneta.
3: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se scvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
4: Ne.
3: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm, ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134, ano. Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karlo, zapisujte si to. Kopanec do varlat,
4: ano.
3: kopanec, víte, co je?
4: Jo, jo, jo.
3: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
4: 3200 kostí.
3: Jeden kopanec.
4: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
3: Do varlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku.

šaty a zaplatím bez úhonou tváří, posadím se do poslední řady.

Syny se mají plnit. To jsem měl na mysli poté, kdy se mi nepodařilo splnit sen o moři babičce. Vyprávěl jsem to jednou Petrovi Novotnému a při té příležitosti jsem mu taky řekl, že bych byl rád, kdyby můj táta mohl vidět Ameriku. On zase vzpomínal, jak kdysi rodičům po jejich těžkém úrazu slíbil cestu do Paříže, když se uzdraví. Opravdu to udělal a navíc byl přesvědčen, že ta slíbená cesta jim při uzdravování hodně pomohla. Bylo to jen takové povídání, ani jsme se na ničem nedohodli a tak mě překvapilo, když jsem pak viděl seznam lidí na cestu do Ameriky. Veselý mladší a veselý starší. Táta tedy viděl Ameriku hlavně díky Petrovi, protože on všechno vyřídil a zařídil. Tak tam byl táta a taky synovec, tedy velké nadšení. Na rozdíl ode mne se táta létat nebojí, je to weltman, už toho hodně poznal, navíc se domluví cizími jazyky. A mě jako malému klukovi umožnil, že jsem se také leckam spodíval. A to tehdy vůbec nebylo běžné. A tak si říkám, že některé věci na světě jsou ještě v rovnováze. Když jsem před časem svému kolegovi z XTV Jakubovi vyprávěl, že v době mého dětství a mládí jsem ani nepomyslel na to, že bych se někdy podíval do Ameriky, připadalo mu to zvláštní. A ještě zvláštnější mu přišlo, že jsem neznal žádného člověka, který by se do Ameriky podíval. Jen tu a tam někdo vyprávěl o předcích, kteří se tam vypravili někdy před 100 lety a už tam zůstali. Třeba nikdo z mých spolužáků ze základní školy tenkrát nebyl ani v Rakousku, ani v Itálii. V tomto bylo uvažování komunistů skutečně odporné. A jak jsme se tak s kolegy jednou toulali nad oceánem při cestě do Las Vegas, rozvyprávěl jsem se o tom, jak se jednou taťka vrátil asi po měsíci z Vídně, já chodil asi do 6. třídy, a tak mi přivezl rakouskou čokoládu, časopis Bravo a také podivnou věc, která se jmenovala kiwi. Řekl, že je to lahodné ovoce, ukázal mi, jak ho rozkrojit a vyjíst lžičkou. Druhý den jsem přinesl jedno kiwi do školy, spolužáci se smáli, že jsem si přinesl ke svačině bramboru. No a pak se všichni divili. Neznal ho nikdo. Poprvé jsme do Vídně za taťkou jeli autobusem z Brna. Na nádraží, kde stály karosy, zastavil krásný žlutý autobus, který jezdil do Vídně. Už to byl zážitek. Bylo 10 dnů před Vánoci, žádná zvláštní výzdoba v Brně nebyla, tu a tam nějaká lagricová megavločka, nápis Prior vám přeje hezké Vánoce nebo stříbrný řetěz ve výloze. Když jsme dorazili do Vídně, měl jsem pocit, že jsme se ocitli ve snu. Z Tišnova rovnou do jiného světa. Stačilo ujet jen 166 kilometrů. Všechno svítilo, zářilo, hrála hudba. Ve stáncích se prodávalo občerstvení, suvenýry a dárky. Vypadalo to tam stejně jako dnes o Vánocích třeba v Praze na Staroměstském náměstí, ale pro mě to tenkrát bylo jako skok do jiné galaxie. Úžasle jsem se díval na tři trubače, kteří v jakýchsi stylových kostýmech hráli Stille Nacht, Heilige Nacht, no a nemohl jsem se pohnout z místa. Dodnes v sobě mám ten blažený pocit, který se dostavil, když mi u vchodu do obchodního domu Mikuláš dal jen tak kolu. Nikdy nezapomenu na vánoční trhy u Vídeňské radnice ani na dortík, který nám táta objednal ve slavné kavárně hotelu Sachr. Zážitek nad zážitek. Druhý den odpoledne jsme jeli z tatínkova bytu, který byl kousek za Vídní, do obchodního domu na periférii. Vlezli jsme s mamkou dovnitř, procházeli obchody, všemu se divili, protože nic z toho jsme neznali. Prošli jsme všechny pasáže, zašli si na oběd. A když jsme vyšli ven, byla tma. Oba jsme byli v šoku, protože až v tom okamžiku jsme si uvědomili, že jsme tam byli celý den. Před obchodním domem jsme se ještě zastavili u stánku, kde se prodávaly vánoční stromky a překvapeně si dívali, jak je prodavač strká do jakési trubky a odtud vyleze stromek pěkně zabalený ve fólii. Nikdy jsme nic podobného neviděli. A když jsme přišli na parkoviště, dostal jsem zase strach, že v tom množství aut to naše nikdy nenajdeme.
Díky tatínkovi jsem tedy měl možnost poznat i ten nedostupný svět na druhé straně železné opony. Ovšem, bylo by ode mne nespravedlivé, kdybych to považoval za vrcholné okamžiky svého dětství. Spolu s několika spřátelenými rodinami jsme jezdívali s rodiči pravidelně v zimě lyžovat do Jeseníků a v létě k slněčným jazerám v Senci. Jednou jsme jeli s tátou v loďce, přepádlovali jsme celé jezero a zastavili u opuštěného mola, nad nímž stál dům. Táta mě na molo vysadil, za chvíli přišel jakýsi pán, který nám velmi vlídně řekl, že jsme na soukromém pozemku. Na taťkovi jsem spozoroval nervozitu, posadil mě zpátky do loďky a když jsme kousek odpádlovali, tak se mě zeptal, víš, kdo byl ten pán? A nečekal na odpověď. To byl Alexandr Dubček. Mezi moje zásadní vzpomínky na sladké dětství patří třeba jistý pan Noha. Ten se svojí rodinou také do naší dovolenkové party patřil. Ani nevím, jaké měl povolání, ale byl to neuvěřitelně zábavný člověk a já se pokaždé na dovolenou těšil hlavně kvůli němu. Byl to bohem políbený člověk, přirozený talent, o němž jsem přesvědčen, že kdyby dostal šanci veřejně vystupovat, stala by se z něho hvězda. On dovedl vykouzlit legraci z každé situace, přitom legraci inteligentní a všeobecně srozumitelnou. Nesmírně jsem ho obdivoval a pamatuju si na jednu scénku, kdy představoval jednorukého houslistu tak bravurně, že by to určitě ocenili i Boris Hübner nebo Bolek Polívka. Tady se možná narodil můj bezmezný obdiv k lidem, kteří se dovedou postavit před druhé a bavit je, ovšem dělat to na úrovni, bez trapnosti nebo vulgarismu a tak nějak sám za sebe, bez pitvoření a z vlastního nitra. To je ten okamžik, kdy se potkávají chytrost, invence a smysl pro humor. A zase myslím na svého Václava Hraběte. Bez nároku na slávu, na honorář a na foukaný keci. Zkrátka maminka Štěpánka a tatínek Lubomír se postarali, že jsme měli se sestrou opravdu hezké dětství, řekl bych vyvážené. Kdyby to byl film, tak bych si ho dal ještě jednou, od začátku. Do jaké míry jsme věci využili, kam všude nás okolnosti nasměrovaly, co všechno nás v dětství ovlivnilo a z kterých stran, o tom tu a tam přemýšlím. Protože konec dětství je sice smutný okamžik v životě lidském, ale nese v sobě další krásný okamžik. A to je začátek mládí. Jsem Slavík v Aspiku, jsem brácha od Štěstěny, dosáhnu na kliku, přijímám bez antény, koupený rozhočí slovního rohování, mám kapky do očí, co poznají předstírání. Ivan Huvar.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Radio Xaver.
2: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
3: Xaver je, a ne ledajaký jak čtvrtek. Ty nám zavřít Tokio.
2: Zavřít Tokio?
3: Zavřít Tokio.
2: Já jsem se díval, že názorná agitace dneska je, takže jsme ho naposled dali na tabulici.
3: Asi jo, to si musíme užít, ne?
2: Okamura, přítel lidu.
3: No, já se obávám, že spíš nepřítel lidu, ne? Teď pro režim.
2: No, přítel. No,
3: takhle, já vidím, že tamhle to červenec, léto, seno, sex. Já myslím, ano. Že pro Okiho to teď úplně není slogan nejlepší.
2: No jo.
3: Ale všim jste si, Xavere, tak nejdřív nám začali soudit Babiše. Čapí hnízdo.
2: Čapák, no.
3: Pak vyrazili a vytáhli po Konečný s propagací komunismu a teď jdou po Okim.
2: Ještě se něco odehraje, pane Holče, já vám to říkám.
3: No Xaver, já se obávám, aby se neodehrálo to, že po volbách zavřou je za tohle všechno.
2: No ne, tak počkejte, on jestli něco způsobil...
3: Oky?
2: Oky. A to je za ten plagátek s tím chlapcem jaksi z jiného etnika?
3: Já myslím, že je to za ty preference, Xavere. A za to, jaký je hrozný volební výsledek. A za to spojení na tu společnou kandidátku s PRO, Svobodnýma a Trikolorou a tak dál.
2: A jaký vy na to máte názor, na ten plagát? Já jsem si říkal, dovolím si názor, jo? A
3: dovolte, pak vy, jo? Dovolte.
2: Já bych to tam nedal. Mně to přijde jako, že to postrádá for, ale...
3: Jenom vás upozorňuji, můžu vás zažalovat za to, co řeknete.
2: No říkám, že bych to tam nedal.
3: Je to ošemetná záležitost.
2: Ale, že bych z toho dělal nějakou soudní kauzu a že bych říkal, je to škodlivý a je to nepřítel všeho lidu.
3: Přitom nepřítel všeho lidu.
2: Přitom nepřítel. Tak to bych zase jako nedělal. A co vy myslíte?
3: No, já s váma víceméně souhlasím. Bylo to esteticky brutální, ale...
2: Bylo to esteticky brutální.
3: Ale nebylo to nic pro boha, kvůli, nebo za co by někdo měl být trestně stíhaný. Snad jít do vězení nebo platit nějakou pokutu, nebo takhle. Víte, o co jde? Vyřadit Okiho z politický soutěže, ne? To obavíme.
2: No to je jasný, ale ta cesta není dobrá.
3: No, není dobrá. Je taková méně hodnotová, ne?
2: No, já si hlavně myslím, že když by to vedlo k tomu, že SPD nakonec nebude kandidovat, tak budou lidi v ulicích, věřte tomu.
3: No, já, kdyby se stalo tohle, tak doufám, že by byli lidi v ulicích a po celém Česku a že by někam vynesli premiéra Fialu.
2: Ale nebuďte zase takové jako...
3: No ne, tohle to se děje kvůli téhle vládě, to vidíme, co se začalo dít v justici.

Šel jsem se učit číšníkem, co taky jiného by měl dělat syn hoteliéra a kuchaře. Učil jsem se v Brně ve středním odborném učilišti, na střední školu s maturitou jsem neměl dost dobré známky. Do učiliště jsem vešel s kytarou v ruce, protože hraní ke mně tenkrát prostě patřilo. Bylo to samozřejmě vítané, zejména když jsme vyrazili v prvním ročníku na hory na lyžařský výcvik. Díky kytaře jsem večery trávil ve společnosti profesorů, hrál jsem jim, mohl jsem i kouřit a pít s nimi čaj s rumem. Dneska by za něco takového pedagogy zřejmě zavřeli, ale tehdy to nikoho nepohoršovalo. Ani spolužáci v tom neviděli nic nenormálního, jen jim bylo líto, že oni na kytaru neumí a nemohou tudíž, stejně jako já, celý večer kouřit. Na profesorský sbor jsme měli v učilišti štěstí, byli to fajn lidé. Rád vzpomínám na pana profesora Jaroslava Morávka. To byl nejen dobrý a spravedlivý pedagog, ale i statečný člověk. Pamatuji na situaci, kdy někdo ze spolužáků přinesl do školy emigrantský časopis, což se nějak doneslo k nadřízeným a začalo vyšetřování. Byl to skutečný průšvih, což dnes naštěstí znají už jenom pamětníci. A pan učitel to vzal na sebe. Riskoval sice svoji kariéru, ale přišlo mu to přijatelnější, než aby byl kvůli tomu některý z žáků z učiliště vyloučen. Učil jsem se v učilišti, jemuž se říkalo a určitě říká stále Charbulka, protože se nachází v Charbulově ulici. Jde o známé školské zařízení, kde se učí kuchaři, číšníci, pekaři, cukráři, kadeřníci, řezníci, prodavači a já nevím, kdo ještě. Nastoupil jsem tam jako klasický celoživotní outsider, ale pozor, outsider s kytarou, který už uměl docela obstojně zahrát outsider waltz. Tady najednou jsem v něčem vynikl. V učilišti totiž byla ve druhém ročníku vyhlášena soutěž umělecké tvořivosti mládeže. Moji spolužáci, děti číšníků, vrchních a šéfů brněnských hotelů a hospod už chodili na diskotéky a my venkovani, kteří jsme dojížděli, jsme poslouchali jejich vyprávění, jaké to bylo ve Favoritu nebo Rozmarínu. Nicméně nikdo z těchto protřelých diskotékových králů nebyl schopen se této soutěže zúčastnit. Jelikož si kdosi vzpomněl, že když jsme byli v prváku na horách, měl jsem sebou kytaru a dokázal na ní hrát, byl jsem nominován. Byť jsem namítal, že umím jenom pár písniček. Soutěž se konala v Brně a to v kategoriích jako lidová hudba či angažovaná píseň. Vlastně ani nevím, kam zařadili mě s kytarou a mojí vlastní písničkou. Dost primitivní, složil jsem ji doma asi za 2 hodiny, nazval ji Umělí lidé a obsah byl sice hloupoučký, ale s ekologickým nádechem. Byla o tom, jak jednou bude všechno umělé, prefabrikované a podle norem a nakonec dojde i na lidi. Píseň jsem zahrál a zaspíval, školní kolo vyhrál a postoupil do celobrněnského, které se jmenovalo Brněnský vrabeček. Pracovník, který se staral o volný čas mládeže, mě poslal na zkoušku do studia Československého rozhlasu v tehdejší Leninově ulici. Dostavil jsem se s kytarou a hlavně s velkou trémou. 6 profesionálních muzikantů po mně chtělo noty s tím, že mě budou při finále doprovázet. Stál jsem jako opařený blekotal, že noty nemám, že písničku jen umím zahrát a zaspívat, ale nic víc. Pánové byli ale skuteční profíci, řekli, až to tedy zahrají, že oni si to zaranžují. Tak jsem to udělal, jeden z nich konstatoval, že to zdaleka není tak blbé, jak předpokládali a pokud si dobře vzpomínám, byl to Igor Vavrda, slavný kytarista, saxofonista, pianista i houslista orchestru Gustava Broma a Brněnské filharmonie. Ovšem nakonec spolu s ostatními usoudil, že nejlepší bude, když to zahrají a zaspívám bez jejich doprovodu. Celobrněnské kolo se konalo v kulturním domě, jemuž se odjakživa říkalo Semilaso, což byl pseudonym německého spisovatele a cestovatele Hermana Picklera von Muskau, který v tehdejším zájezdním hostinci nějaký čas pobýval. Kdykoliv jedu kolem, tak si vzpomenu na své někdejší vystoupení. Na pódiu byli profesionální muzikanti, kteří doprovázeli jednotlivé soutěžící, kteří snaživě zpívali, porota poté pokaždé ho ohodnotila. Repertoár soutěžících byl různorodý. Studentka zdravotní školy zpívala něco z repertoáru Hany Zagorové, byla tam i Big Beatová kapela. V porotě seděli lidé, kteří se po letech stali mými kamarády.
například kapelník skupiny Folk Team Pavel Kopřiva a její zpěvák a kytarista Roman Venclovský, slavný televizní dramaturg brněnského televizního studia Jaroslav Kravka, operní pěvec Jiří Přichystal. Vlastně všichni jmenovaní, kromě pana Přichystala, mi později vstoupili dost výrazně do života. Nejvíc Jarda Kravka, který je zkušeným dramaturgem a kdykoliv jsem mu zavolal o radu, měl jsem jistotu, že se po konzultaci s ním rozhodnu správně. Když jsem přišel na řadu, nastavili mi mikrofony, muzikanti vyklidili pole, diváci zatleskali a já ani nevěděl, jestli jsem na jevišti vlastně byl, protože jsem vůbec nic neviděl. Byl jsem nasvícený reflektory, ještě tam byla spousta fotografů a já se v tom ztrácel. Ale druhé nebo třetí místo, to už si přesně nepamatuji, mi bylo potvrzením, že jsem opravdu vystoupil. Každopádně jsem postoupil do celostátního kola, ovšem tam mě nakonec vyřadili, protože jsem se vymykal z formátu, tam doprovod orchestru byl podmínkou. Ale netrápilo mě to. Už jsem pevně držel v rukou kytaru a těšil se, až přijedu z Brna domů a budu několik hodin hrát. Scháněl jsem si po kamarádech písničky s akordy. Jiný zdroj nebyl, protože internet ještě neexistoval. Tehdy jsem vůbec neuvažoval o tom, že bych jednou mohl být muzikantem. Jen mi začala být sympatická možnost mazlit se s kytarou, rozumět si s ní a osedlat si ji. To bylo něco, co jsem do té doby nezažil. Hrál jsem házenou, i když netvrdím, že jsem byl sportovní nadějí. Každopádně jsem hrál poměrně dlouho za Tišnov. Bylo to na úrovni amatérského sportu, ale v dobré, uzavřené partě lidí. Spojovalo nás správné sportovní srdcařství, které dnes u sportovců takřka nevidím. Na zápasy jsme jezdívali vlakem a když jsme se vraceli z prohraného zápasu, celou cestu jsme řešili, kdo udělal chybu, kdo měl komu nahrát. Ano, hodně jsme to prožívali a dnes tvrdím, že každé dítě by se mělo dostat do nějakého správného sportovního prostředí, kde by si vyzkoušelo, jaké to je bojovat a zároveň by se dozvědělo také něco o férovosti, o fair play. Když má člověk na sobě dres s číslem a trénuje kvůli opravdovým zápasům, byť jde o okresní ligu, začíná